Zdá se mi, že přeceňujete můj vědecký talent. Nedokážu to. Ale doktore, nemusíte nic vynalézat. Co se Levina týče, ten tvrdí, že tento problém je už vyřešen. Od jak živa na mě působil tak trochu jako šarlatán. Budiš. Taky si nemyslím, že jim zmíněné narkotikum bude tak účinné, jak sám říká. Přesto nám ale pomůže dosáhnout toho, co potřebujeme. Vždyť nakonec nemusíme čekat zázraky. Alkohol nás nutí říkat hlouposti, i když nechceme. Proč by nás potom nějaký jiný prostředek nemohl přimět k tomu, abychom říkali smysluplnou pravdu a ne hlouposti? Levin mi mimo to vyprávěl o dřívějších případech. Podle všeho jsou hodnověrné. Proč ho tedy nechcete přinutit se věci zúčastnit ještě alespoň jednou? Nebo snad nechce poslouchat? Ale kdepak? On by chtěl. Vede ho k tomu už jenom snaha zachránit nebo prodloužit si život s pomocí té či jiné úsluhy, kterou prostě musí přijmout. Jde ale o to, že sám nechci používat jeho služby. Nesmí totiž slyšet nic z toho, co mi Rakovský řekne. On ani nikdo jiný. Takže to mám být já. Ano, vy jste prostě jiný člověk, jste lékař. Navíc jste člověk velmi slušný. Nejsem Diogenes, abych se pouštěl do hledání jiného takového člověka po všech těch zasněžených pláních Sovětského svazu. Děkuji, ale myslím, že má poctivost. Ano, doktore, je to tak. Říkáte, že zneužíváme vaši poctivost pro své všemožné bezcharakterní činy. Ano, doktore, je tomu tak. Tak tomu je, ale pouze z vašeho absurdního pohledu. Komu se ale dnes mohou zamlouvat absurdity? Například taková absurdita, jakou je vaše poctivost. Jen neustále nutíte k tomu, abych se vyhýbal tématu. Chcete, abychom spolu mluvili o přitažlivějších věcech. Co se ale vlastně bude dít? Pouze mi musíte pomoci nadávkovat Levinovo narkotikum. Vypadá to, že v dávce existuje jakási těžko přehnutelná, postřehnutelná míra, která odděluje spánek od bdělosti, osvícený stav od omámení, rozum od šílenství. Je to takto vytvářeno umělé opojení. Jde-li jen o to, ještě je tu jedna věc. Budeme mluvit vážně. Prostudujte si Levinovy instrukce. Zvažte je a rozumně je aplikujte analogicky vůči stavu osobnosti a schopnostem vězně. Na toto prostudování máte čas do večera. Můžete Rakovského vyšetřovat tak často, jak budete potřebovat. To je zatím vše. Ani mi nebudete věřit, jak hrozně se mi chce spát. Na pár hodin se jdu vyspat. Dal jsem pokyn, aby mě nevolali, nestane-li se do večera nic neobvyklého. Také vám radím, abyste si po obědě dobře odpočinul, protože pak nebudeme moci spát dost dlouho. Vyšli jsme do vestibulu. Gabriel se mnou rozloučil a hbitě vyběhl vzhůru po schodech. Pak se ale uprostřed svého rychlého výstupu zastavil. Haló, doktore, zavolal na mě. Na něco jsem zapomněl. Mám vám vyřídit velké poděkování od soudruha Ježova. Čekejte nějaký pořádný dárek, možná dokonce vyznamenání. Ještě mi na rozloučenou zamával a pak rychle zmizel za chodbou horního patra. Levinova poznámka byla stručná, přitom ale byla jasná a exaktní. Lék jsem dokázal najít bez větší námahy. Dávkován byl v miligramech, v drobných pilulkách. Jeho působení jsem ověřil v souladu s Levinovou instrukcí. Přípravek se velmi snadno a rychle rozpouští ve vodě a ještě lépe v alkoholu. Receptura tam zapsaná nebyla. Proto jsem se rozhodl, že později důkladnou analýzu provedu sám, jakmile na to budou mít dostatek času. Nepochybně je to nějaká sloučenina odborníka Lumenšantata, právě toho vědce, o němž mi Levin vyprávěl během našeho prvního setkání. Neočekával jsem, že v analýze narazím na něco neobvyklého. Asi je to zase jen nějaká báze s významným množstvím opia, aktivnější kvality, než jakou má sám Tebain. Dobře jsem znal 19 hlavních druhů a pak ještě nějaké. V těch materiálních podmínkách, v jakých jsem konal své experimenty,
jsem byl s informacemi, které mi má bádání přinesla, spokojen. I když má práce pochopitelně sledovala zcela jiný účel, ve sféře omamných prostředků jsem se bez potíží orientoval. Vzpomněl jsem si, že Levin mi říkal o destilaci vzácných odrůd indického konopí. Musel jsem mít k dispozici opium nebo hašiš, abych dokázal rozluštit tajemství tohoto vychvalovaného narkotika. Velmi rád bych narazil na jeden či několik nových důvodů, v nich spočívaly jeho zázračné přednosti. V podstatě jsem byl připraven takovou možnost předpokládat. Vždyť nakonec výzkumy, při nichž má člověk k dispozici neomezené množství času a prostředků, neexistují-li navíc ekonomické překážky, což bylo v podmínkách laboratoře NKVD možné, otevíraly neomezené vědecké možnosti. Utěšoval jsem se iluzí, že v důsledku těchto výzkumů, které měly za účel páchání zla, naleznu ve svém vědeckém boji nějaký nový prostředek proti bolesti. Ovšem na tyto příjemné iluze jsem nemohl plýtvat příliš mnoho času. Soustředil jsem se na předpoklad, podle něhož bych odhadl, jak a v jaké proporci budu Rakovskému muset toto narkotikum podat. Podle Levinovy instrukce by měla žádný efekt vyvolat jedna tableta. Levin mě totiž upozorňoval, že v případě pacientovy slabosti srdce je možná spavost či dokonce naprostá letargie s následným otupěním intelektu. Na to vše se musel brát zřetel, protože jsem musel Rakovského předběžně prohlédnout. Nepočítal jsem s tím, že stav jeho srdce shledám normálním. Vždyť i kdyby nebylo poškozené, pravděpodobně by kvůli nervovým otřesům trpělo poklesem napětí, protože po všech těch dlouhotrvajících a strašlivých mučeních jeho nervová soustava nemohla zůstat bez změn. Odložil jsem prohlídku na dobu po druhé snídani. Chtěl jsem si vše pečlivě promyslet pro případ, kdyby Gabriel chtěl narkotikum aplikovat buď s vědomím Rakovského, či bez něj. V obou případech jsem se jim musel zabývat, protože jsem to měl být právě já, kdo mu narkotika musí dát. To mi také konkrétně sdělili. Nebyl zde zapotřebí zásah profesionála, protože lék byl indikován ústy. Po snídaní jsem šel navštívit Rakovského. Věznili ho v jedné z cel na nižších poschodích. Stráž z něj nespouštěla oči. Z nábytku tam byla jen jedna stolička, úzká postel, bez opěradel a malý hrubý stolek. Když jsem vstoupil, Rakovský zrovna seděl. Když mě uviděl, i hned vyskočil a pronikavě mi pohledl do tváře. Vyčetl jsem v jeho očích pochybnost a zdálo se mi, že také úlek. Musel mě ale přece poznat, protože té památné noci mne viděl sedět vedle generálů. Přikázal jsem stráži, aby místnost opustila a aby mi sem přinesla židli. Sedl jsem si a k témuž vyzval vězně. Bylo mu něco kolem 50, byl střední postavy. Na čele měl pleš, nejvýraznější na něm byl velký tlustý nos. Mládí byl jeho zevnějšek zřejmě příjemný, jeho tvář neměla typické karikaturní semitské rysy a čty v ní byly dobře čitelné. Svého času byl očividně dosti vypasený. Nyní ale rozhodně ne. Kůže na něm všude visela. Jeho obličej a krk se podobaly vypuštěnému měchu. Erární strava na Lubjance byla očividně pro někdejšího velvyslance v Paříži příliš přísná dieta. V tu chvíli jsem se omezil pouze na toto pozorování. Kouříte? Zeptal jsem se a otevřel tabatírku. Hned od začátku jsem mezi námi totiž chtěl navázat poněkud srdečnější vztahy. Nechal jsem kouření z důvodu ochrany zdraví, odvětil mi velmi příjemným tónem. Děkuji vám ale. Myslím, že už jsem si ze svých žaludečních nemocí dostatečně vyléčil. Kouřil klidně a zdrženlivě. Dokonce s určitou elegancí. Jsem lékař, představil jsem se. Ano, vím, viděl jsem, jak jste pracoval, tam řekl polekaně. Přišel jsem, abych se dozvěděl, jak jste na tom se zdravím. Jak se cítíte? Trpíte nějakou nemocí? Ne žádnou. Jste si tím jist, co vaše srdce? Díky nucené dietě na sobě nepozoruji žádné symptomy abnormality.
Jsou ale takové, kterých si nemůže všimnout ani sám pacient, ale jen lékař. Jsem lékař, skočil mi do řeči. Lékař? Zopakoval jsem udiveně. Ano, vy jste to nevěděl? Nikdo mě o tom neinformoval. Tak to vám gratuluji. Bude mi radostí být užitečný kolegovi, či dokonce možná spolužákovi. Kde jste studoval? V Moskvě? V Petrohradě? Ale kde pak? Tenkrát jsem ještě nebyl ruský občan. Studoval jsem v Nancy a pak v Montpellieru. Tam jsem dosáhl vědecké hodnosti. Tak to jsme mohli studovat spolu. Absolvoval jsem několik semestrů v Paříži. Byl jste Francouz? Chtěl jsem jím být. Narodil jsem se jako Bulhar, ale aniž by se mě někdo zeptal, udělali ze mě Rumuna. Má provincie Dobruja, kde jsem se narodil, připadla po uzavření mírové dohody Rumunsku. Dovolíte, poslechnu si vás. Nasadil jsem si fenendoskop. Sundal si své otrhané a umaštěné sako a postavil se. Poslechl jsem si ho. Nenašel jsem na něm nic abnormálního. Přesně, jak jsem předpokládal. Slabost, ale bez defektů. Myslím, že vaše srdce potřebuje dodat energii. Jen srdce, soudruhu? Zeptal se ironicky. Ano, myslím. Řekl jsem a tvářil se, že si jeho ironie nevšímám. Že vaše dieta by měla být rovněž zesílena. Dovolíte, abych se poslechl? S radostí. A předal jsem mu fenendoskop. Rychle se poslechl. Čekal jsem, že můj stav bude mnohem horší. Mnohokrát vám děkuji. Mohu si již oblec sako? Jistě. Myslím, že prozatím bychom se měli soustředit na to, že potřebujete brát několik kapek digitalu. Co říkáte? Považujete to za absolutně nezbytné? Myslím, že mé staré srdce klidně vydrží těch několik dní či měsíců, které mi ještě zbývají. Nemyslím. Domnívám se, že ještě budete žít mnohem déle. Nezneklidňujte mě, kolego. Žít déle. Žít ještě déle. Musí přece existovat pokyn o ukončení. Proces už nelze déle zdržovat. A pak odpočívat. Když to vyslovil a měl tím pochopitelně na mysli definitivní odpočinek, zdálo se, že rysy jeho tváře vyjadřovaly téměř až jakési blaženství. Zachvil jsem se, tato touha po smrti, po tom, co nejdřív zemřít, kterou jsem v jeho očích přečetl, mnou otřásla. Ze soucitu jsem ho chtěl nějak povzbudit. Nepochopil jste mě, soudruhu. Chtěl jsem jen říci, že ve vašem případě může ještě být rozhodnuto o tom, zda bude váš život prodloužen. Život bez utrpení ovšem. Vždyť kvůli čemu by vás sem jinak přivezli? Co pak s vámi nyní nezacházejí lépe? To poslední je pravda, samozřejmě. Na ostatní už dělali narážky, ovšem. Dal jsem mu mezi řečí ještě jednu cigaretu a potom jsem dodal. Mějte přece naději. Ze své strany a do té míry, do jaké mi to povolí šéf, učiním vše, co na mě závisí, aby vám nebylo nějak ublíženo. Nyní vydám pokyny k tomu, aby vám zlepšili stravu. Pozvolna ovšem, neboť znám stav vašeho žaludku. Začneme mléčným režimem a poté něčím podstatnějším. Můžete kouřit, berte si. Nechal jsem mu zbytek cigaret, pak jsem zavolal strážného a řekl mu, ať vězni zapálí cigaretu vždy, kdy si o to řekne. Pak jsem odešel. Ale ještě předtím, než jsem šel na pár hodin odpočívat, jsem vydal nařízení, aby Rakovskému dali půl litr mléka s cukrem. Setkání s Rakovským se mělo konat ve 12 v noci. Přátelská povaha setkání byla zdůrazněna ve všech detailech. Pořádně vytopená místnost, oheň v krbu, nepříliš ostré světlo, nevelká, ale za to vkusně vybraná večeře a několik druhů kvalitních alkoholických nápojů. Vše je vědecky improvizované. Přesně jako pro večer plný lásky, poznamenal Gabriel. Musel jsem asistovat. Můj hlavní úkol spočíval v tom, abych vězni podával narkotikum tak, aby si ničeho nevšiml. Za tímto účelem rozestavili nápoje jakoby náhodně kolem mne. Počítali totiž s tím, že mu budu nalévat víno. Měl jsem rovněž dohlížet na dobu ukončení působení narkotika a v potřebnou chvíli mu dát novou dávku.
To bylo to nejdůležitější, co jsem měl za úkol. Pokud se experiment podaří, Gabriel chce dosáhnout posunu k jádru věci už během prvního setkání. Doufá v úspěch. Dobře si odpočinul a na setkání se dostavil v plné parádě. Už si nedočkavě přejí slyšet, jak bude s Rakovským zápolit, protože myslím, že ten je pro něj dostatečně způsobilý soupeř. Před krbem rozmístili 3 křesla. Na nejbližší u dveří mám usednout já, Rakovský si sedne doprostřed a na třetí má usednout Gabriel, který se dokonce svým oděvem snaží působit optimisticky. Oblékl si totiž typicky ruskou bílou košili. Hodiny odbyly 12, když k nám vězně přivedli. Slušně jej oblékli, byl pečlivě oholený. Profesionálně jsem se na něj podíval a hned si všiml, že vypadá mnohem lépe. I hned se začal omlouvat, že kvůli své žaludeční slabosti nemůže vypít více než jednu skleničku. Hned jsem litoval, že jsem tam před jeho příchodem nevložil narkotikum. Hovor začíná banálně. Gabriel ví, že Rakovský ovládá mnohem lépe francouzštinu nežli ruštinu. Proto začíná mluvit v tomto jazyce. Přitom jsou činěny narážky na minulost. Je vidět, že Rakovský je obratný debatér. Jeho slova nepostrádají přesnost. Jeho mluva je elegantní. Dokonce se vyznačuje jakousi vybraností. Podle všeho je velmi dobře erudován. Někdy zcela nenuceně uvádí citáty a vždy jsou správné. Jindy zase činí narážky na své nespočetné útěky, na vyhnanství, na Lenina, Plechanova, na R. Luxemburkovou. Dokonce říká, že když byl ještě chlapec, podával ruku Engelsovi. Pijeme whisky. Poté, co mu Gabriel umožnil zhruba půl hodiny mluvit, jsem se ho jakoby nic zeptal. Mám vám nalít více sorovky? Ano, nalíte, odpověděl mi mechanicky. Manipuloval jsem s nápojem a vložil do něj tabletu, kterou jsem od začátku držel konečky ukazováčku a prostředníku. Nejprve jsem posunul whisky Gabrielovi. Pohledem jsem mu přitom dal na srozuměnou, že jsem věc splnil. Předal jsem Rakovskému jeho skleničku a on poté sám začal pít. Svou sodovku nechával bublat skutečně požitkářsky. Jsem to ale malý darebák, říkám si v duchu. Tato myšlenka přišla, ale jen tak mimochodem. Nyní hoří v radostném plamení krbu, který budí dojem téměř posvátného ohně. Dříve, než Gabriel přistoupil k hlavní věci, začal být dialog dlouhý, ale velmi zajímavý. Měl jsem to štěstí, že se mi podařilo získat dokument, který lépe než stenografický zápis reprodukuje vše, co spolu Gabriel s Rakovským ve svém dialogu posuzovali. Tady je. Výslech obviněného Christiana Georgieviče Rakovského, vedený Gavrilem Gavrilovičem Kuzminem, dne 26. ledna 1938. Gabriel, na základě toho, na čem jsme se dohodli na Lubjance, jsem se přimluvil za to, aby vám bylo naposledy umožněno se hájit. Vaše nynější přítomnost v tomto domě je výrazem toho, že jsem toho dosáhl. Teď se uvidí, zda nás neklamete. Rakovský, nepřijí si to a ani to nehodlám dělat. Gabriel, předběžně je to ale z mé strany šlechetné upozornění. Nyní ovšem běží o čistou pravdu, nikoliv o oficiální pravdu, čili tu, která musí být slyšena během procesu v souvislosti s oběma obviněnými. Víte, že je to něco, co plně spadá do politických zájmů. Nebo, jak by řekli na západě, jedná se o státní zájmy. Požadavky mezinárodní politiky nás nutí zatajovat úplnou pravdu, to je skutečnou pravdu. Ať bude proces jakýkoliv, státy a lidé se dozvědí jen to, co se mají dozvědět. Ten ale, kdo má vědět vše, čili Stalin, se o tom také musí vše dozvědět. Takže ať budou vaše slova zde jakákoliv, vaše postavení už stížit nemohou. Vězte, že vaši vinu neznásobí, ale kýžené výsledky vám naopak mohou být ku prospěchu. Můžete si zachránit život, protože ten jste pro tuto chvíli už ztratil. To jsem vám tedy sdělil. Nyní se ale podívejme na tuto věc. Všichni se budete přiznávat k tomu, že jste Hitlerovi špioni
a necháváte si platit gestapem. Je to tak? Rakovský, ano. Gabriel, jste tedy Hitlerův špion? Rakovský, ano. Gabriel, ne, Rakovský, tak to nepůjde. Říkejte skutečnou pravdu, ne tu procesní. Rakovský, nejsme Hitlerovi špioni. Nenávidíme Hitlera tak, jak ho můžete nenávidět i vy, jak ho může nenávidět Stalin. Snad ještě více. Je to ale velmi komplikovaná záležitost. Gabriel, dobrá, pomohu vám. Náhodou o tom totiž také něco vím. Vy trockisté, jste byli v kontaktu s německým štábem, není-liž pravda? Rakovský, ano. Gabriel, od kdy? Rakovský, přesně datum neznám. Bylo to ale brzy po pádu Trockého. Je jasné, že to bylo ještě před příchodem Hitlera k moci. Gabriel, tak si to tedy upřesněme. Nebyl jste osobní špion Hitlera ani jeho režimu? Rakovský, přesně tak. Byli jsme jimi totiž už dříve. Gabriel, za jakým účelem? Za účelem toho, abyste Německu darovali vítězství a nějaká ruská území. Rakovský, nikoliv, v žádném případě. Gabriel, takže jste byli obyčejní špioni, kteří to dělají pro peníze? Rakovský, pro peníze? Nikdo z Německa nedostal ani marku. Hitler nikdy nebude mít tolik peněz, aby si mohl koupit například komisaře zahraničních věcí Sovětského svazu, protože ten má ke své svobodné dispozici rozpočet větší, než kolik činí společné bohatství Morgana a Vanderbilta. Navíc se z jejich používání nemusí nikomu zodpovídat. Gabriel, a to z jakého důvodu? Rakovský, mohu mluvit zcela svobodně? Gabriel, jistě, vždyť právě to od vás chci, kvůli tomu jsem vás sem pozval. Rakovský, copak Lenin nesledoval vyšší zájmy, když získal pomoc od Německa kvůli tomu, aby mohl přijet do Ruska? Je potřebné prohlásit za pravdivé ty pomlouvačné výmysly, které byly uvedeny do chodu vzhledem k jeho obvinění. Nenazývali také jeho císařovým špionem? Jeho styky s císařem a pomoc bolševickým ničitelům ze strany Němců při Leninově odjezdu do Ruska je přece zřejmý. Gabriel, ať je to pravda či nikoliv, ve vztahu k naší záležitosti je to zcela irelevantní. Rakovský, dovolím si nesouhlasit. Dovolte mi věc dokončit. Není snad dokázaný fakt, že Leninova činnost byla pro německá vojska nejprve příznivá? Dovolte, jmenovitě to byl separátní mír uzavřený v Brestu, na němž byla Německu přenechána rozsáhlá území Sovětského svazu. Kdo vyhlásil poraženectví formou výzbroje bolševiků v roce 1913? Lenin. Pamatuji si nazpaměť jeho slova z dopisu Gorkému. Válka mezi Rakouskem a Ruskem by byla velmi příznivá pro revoluci. Sotva ale bude možné, aby nám Franz Josef a Nikolaj poskytli tak velkou šanci. Vidíte tedy, že my jako takzvaní trockisté, kteří jsme vynalezli porážku v roce 1905, pokračujeme v této fázi ve stejné linii, jmenovitě v Leninově linii. Gabriel s malým rozdílem. Rakovský, dnes v Sovětském svazu vládne socialismus a ne car. Vy tomu věříte, říká Rakovský. Gabriel, čemu? Rakovský, tomu, že v Sovětském svazu existuje socialismus. Gabriel, copak Sovětský svaz není socialistický? Rakovský, pro mne jen podle názvu. Právě tady se totiž skrývá skutečná příčina opozice. Snad se mnou budete souhlasit a na základě čisté logiky to konec konců budete muset uznat, že teoreticky a racionálně máme stejné právo říci ne, jako má Stalin právo říci ano. Je-li pro triumf komunismu obhájeno poraženectví, ten pak, kdo se domnívá, že komunismus zkrachoval kvůli Stalinově bonapartismu, nebo že Stalin věc komunismu zradil, má stejné právo jako Lenin se stát poražencem. Gabriel, myslím, Rakovský, že díky svému zvyku přehnaně používat dialektiku příliš teoretizujete. Je jasné, že kdyby tu seděli diváci, zdůvodnil bych si to, ale dobrá, uznám tento váš argument, protože je ve vašem postavení jediný možný. Myslím ale,
že bych vám mohl dokázat, že se nejedná o nic jiného než o sofistiku. To ale ponechejme na jindy. Pokud tedy ještě mezi námi k nějakému jindy dojde, doufám, že mi dáte možnost k revanši. Pro tuto chvíli vám řeknu jen jednu věc. Sleduje-li vaše poraženectví a porážka Sovětského svazu za cíl restauraci socialismu, čili skutečného socialismu, kterým je podle vás trockismus, protože jsme již zlikvidovali jeho vůdce a představitele, nemá poraženectví a porážka Sovětského svazu žádný objekt ani význam. V důsledku porážky by nyní došlo k intronizaci nějakého Führera nebo fašistického cara, není-liž pravda. Rakovský, opravdu bez vychocení z mé strany, váš závěr je velkolepý. Gabriel, dobrá. Pokud to, jak předpokládám, tvrdíte upřímně, lze říci, že jsme už v naší věci dosáhli významného posunu. Jsem stalinista a vy trockista. Takže lze říci, že jsme dosáhli nemožného. Dospěli jsme k bodu, kde se naše názory shodly. Shodly se v tom, že Sovětský svaz v danou chvíli nesmí být zničen. Rakovský, musím přiznat, že jsem nečekal, že budu mít možnost komunikovat s tak inteligentním člověkem. Ve skutečnosti na dané etapě a možná také během následujících několika let nemůžeme o porážce Sovětského svazu uvažovat ani ji iniciovat. Je totiž známo, že dnes jsme v takovém stavu, v němž se nemůžeme chopit moci. My, komunisté, bychom z toho neměli žádný užitek. Toto stanovisko je přesné. Shoduje se s vaším názorem. Nás nyní nemůže zajímat rozpad Stalinova státu. Říkám ale, a zároveň to tvrdím, že tento stát je bez ohledu na vaše řečené antikomunistický. Vidíte, že mluvím upřímně. Gabriel. Ano, vidím to. Je to totiž jediný způsob, jak se můžeme domluvit. Dříve než budeme pokračovat dále, vás tedy žádám, abyste mi vysvětlil, co mi připadá rozporuplné. Je-li podle vás sovětský stát antikomunistický, proč si v danou chvíli nepřejete jeho zničení? Nějaký jiný stát by mohl být méně antikomunistický. Existovalo by tak méně překážek pro restauraci vašeho čistého komunismu. Rakovský, kdepak? Takové východisko je příliš jednoduché. Stalinův bonapartismus sice rovněž stojí vůči komunismu v protikladu, stejně jako stál Napoleonův oproti revoluci, jasná je ale skutečnost, že Sovětský svaz si i přesto nadále zachovává svou komunistickou formu a dogma. Je to komunismus formální, nikoliv reálný. Podobně jako Stalinovi umožnilo zmizení Trockého automaticky změnit skutečný komunismus ve formální, stejně tak by nám zmizení Stalina umožnilo změnit jeho formální komunismus na reálný. Stačila by nám k tomu jedna pouhá hodina. Rozumíte mi? Gabriel, ano, to je samo sebou jasné. Vyslovil jste jen klasickou pravdu o tom, že nikdo neničí to, co chce zdědit. Ale dobrá. Vše ostatní je jen pouhá sofistická kauzuistika. Vaše tvrzení se zakládají na zjevně rozporném a tedy snadno vyvratitelném předpokladu. Na předpokladu o stalinském antikomunismu. Existuje snad v Sovětském svazu soukromé vlastnictví? Existuje tu snad osobní přidaná hodnota třídy? Nebudu se odvolávat na fakta. Nač? Rakovský. Už jsem svolil k tomu, že tu existuje formální komunismus. Vše, co tady jmenujete, jsou jen formy. Gabriel. Ano, ale čemu mají sloužit? Nebo jsou jen obyčejný rozmar? Rakovský. Kdepak? Pochopitelně, že ne. Jsou nutnost. Materialistickou evoluci dějin není možné zadržet. Lze ji na nejvýš přibrzdit. Za jakou cenu ale? Za cenu jejího teoretického přijetí. To ale jen kvůli tomu, aby mohla být aplikována v praxi. Moc, která lidstvo vleče ke komunismu, je totiž tak neporazitelná, že tatáž, ovšem deformovaná moc, která stojí vůči sobě samé v protikladu, může dosáhnout pouze zpomalení rychlosti rozvoje.
Přesněji řečeno, může průběh permanentní revoluce jen zpomalit.

Oni, stejně jako řada dalších, ať chtějí či nechtějí, ať si to uvědomují či nikoliv, přesto ale každopádně vytvářejí formální socialismus a komunismus, který my, komunisté a marxisté, musíme nevyhnutelně zdědit. Gabriel zdědit? Kdo tu bude dědit? Trockismus je zcela zlikvidován. Rakovský, říkáte to sice, ale nevěříte tomu. Čistky sice mohou být jakkoliv rozsáhlé, ale my, komunisté, přežijeme. Stalin přece nedokáže vypátrat všechny komunisty, i když bude jeho ochranka jakkoliv schopná. Gabriel, Rakovský, žádám vás a je-li to potřebné, přikazuji vám, abyste nedělal žádné urážející narážky. Nezneužívejte svou diplomatickou nedotknutelnost. Rakovský, takže já jsem splnomocněnec a čí jsem velvyslanec? Gabriel, právě onoho nedosažitelného trockismu. Dohodneme-li se, že jej budeme takto nazývat. Rakovský, nemohu být diplomatem trockismu, na který narážíte. Není mi dáno právo ho zastupovat. Ani jsem na sebe sám tuto funkci nevzal. To vy mi ji dáváte. Gabriel, začínám vám důvěřovat. Co se vás týče, musím říci, že při mé narážce na tento trockismus jste jej přede mnou nezačal hned popírat. To už je dobrý začátek. Rakovský, jak bych ho mohl popírat, když jsem se o něm sám první zmínil? Gabriel, takže vzhledem k tomu, že jsme na základě vzájemného souhlasu uznali existenci tohoto zvláštního trockismu, přeji si, abyste uvedl konkrétní údaje, které jsou nezbytné pro prošetření této schody. Rakovský, ano, takže mohu vám prozradit to, co považujete za nezbytné se dozvědět a učiním to na základě své vlastní iniciativy. Nemohu ale zaručit, že takové je vždy také jejich myšlení. Musíme skončit, máme za 3 minuty celou, stranu 241, budeme si to pamatovat. A pomalučku, ale jistě si zahrajeme písničko, budeme předávat, bude-li komu, do dalšího studia. Takže přátelé, to bylo z dnešního čtení úplně všechno, víc už se nám do pořadu nevejde, takže po písničce to bude záležitost asi Brna, bych řekl. Takže co si dáme? Já si myslím, že nejlepší bude Honza Nedvěd. Přátelé, mějte se krásně. Budeme se slyšet zítra s Jiřou a potom s Míšou, takže se budeme těšit. No a pro dnešek se od mikrofonu s vámi loučí a zítra na slyšenou opět těší Petr Václav.

0: Nuž, dámy a pánové, jako vždy já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 7. už to prosince léta páně 2025. Sice víme, že to není náš kalendář, ale budiš, stále v něm ještě jedeme, ale nebojte, všechno se brzy změní. Nuž, již příští rok, tak. Vítám i inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer vám i vám, vážení diváci, a respektive posluchači.
0: Tak, obojí dvojí, i posluchači, i naslouchači, i diváci. A my se tady s panem inženýrem podíváme na to nejdůležitější. Máme tady zase ten pravidelný, tedy týdenní přehled zpráv, událostí a komentářů s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Vrhneme se tedy na to komentované zpravodajství Ruská federace, USA, Ukrajina, Evropská unie, novinky od jinut, covid, kočkování, následky a snad se dostaneme i k zajímavostem z domova, jelikož ale brž, protože ve 20.45 plus minus autobus bychom se měli dostat na tematické okénko a ne nová strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Pane inženýre, můžeme na to, já to tady jdu ještě předsvakat a můžete na první zprávu z Marii.
1: Dobře. Tentokrát je to, řekl bych, velmi zajímavé a těch asi 10 až 15 minut na tu novou strategii budeme určitě potřebovat. Je to velmi, velmi zajímavé. Tak na to pojďme rovnou. Takže zprávy z Ruské federace. Ta první zpráva v podstatě se týká vyjádření mluvčí ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové. A to je, ta se týká prohlášení o preventivním úderu, která, jak říká ona, to jsou prohlášení ze strany NATO, představitou NATO, že to jsou prohlášení velmi nezodpovědná, neboť vedou k eskalaci. A tady vlastně ona reagovala tedy na vyjádření vysokého představitele NATO, admirála Giuseppe Cavo Dragoneho, který řekl v deníku Financial Times, že NATO zvažuje posílení své reakce na hybridní válku vedenou Ruskem a uvedl, že preventivní úder by mohl být považován za obranou akci. Takže tady už vidíte, že už převracejí úplně všechno na ruby. Jo? Orwell by bledl závistí. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová uvedla, že Moskva toto prohlášení vnímá jako vysoce nezodpovědný krok, který ukazuje připravenost aliance pokračovat v eskalaci. Vidíme v tom záměrný pokus podkopat snahy překonat ukrajinskou krizi, jak řekla Zacharová. Ti, kdo taková prohlášení činí, by si měli být vědomi rizik a možných důsledků, včetně samotných členů aliance. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Tak a tady druhou zprávu si překlikneme. Stále je Maria, teď už lépe upravená na fotografii. Evropská unie je podhořena do skandálu od COVID-19 po Ukrajinu a má to kontinuitu. Příležitostí bylo začení bývalého místopředsedy komise, který je obviněn z podvodu a korupce. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová byla opět proudem na okraji pravidelného briefingu novinářů, když zmínila případy korupce, které převládají tedy v mechanismech Evropské unie, což bylo odhaleno i v případě bývalé místopředsedkyně komise Frederiky Mogheriniové. Jak zdůraznila, tak Evropská unie je slepá ke své vlastní korupci. Každý den unikají miliony eur přes korupční potrubí do Kyjeva a odtud do soukromých kapes. A pokračovala, Evropská unie přehlíží vlastní korupci, ale neustále ukazuje prstem na jiné. V Evropské unii každý den unikají... tady je to zdvojeno, tak to nevím proč... Každý mezinárodní problém je tedy příležitostí, správnou příležitostí, aby z toho Brusel těžil. Od pandemie COVID-19 až po Ukrajinu je Evropská unie neustále zapletena do skandálů a zároveň však raději nevidí své vlastní problémy a neustále dávají lekce ostatním. A připomněla, že Frederika Mogherini, bývalá to vedoucí evropské diplomacie před tou naší Kájou Kalasovou, že ano, tak bývalá místopředsedkyně komise a současná rektorka kolegia Evropy byla zatčena po vyšetřování belgickými úřady kvůli podvodům ve veřejných zakázkách, korupci, střetu zájmu a porušení profesního utajení, uvedla tedy k tomu dále Evropská státní zastupitelství, nebo asi nějaká státní zastupitelství Evropské unie. Takže toto všechno jim, jak jemu krev handru otřískala o rypáky, tedy naší skvělé Evropské unii. A vy prověřujte, zda to je skutečnost nebo ne. A my víme, že to je skutečnost, tak asi můžeme dál.
1: No, jenom k tomu malou poznámku, ono, když se máte tu sestavu, jaká tam je, tak paní Lagardová, ta byla pravomocně odsouzená, pak místo toho by šlo do vězení, taky dali teda na Evropskou centrální banku jako šéfovou. Když si vezmete Junckera, bývalého před Leyenovou, bývalého předsedu Evropské komise, to byl tedy předseda nebo premiér Lucemburska, tak ten tam měl velké problémy s korupcí doma a tak dále, takže byl vykopnut na tuto funkci, tak jak to někdy chodí. Když se vezmete Leyenovou, tak tam měla problémy jako německá ministryně obrany, protože rozebrala tam fondy, takže němečtí vojáci cvičili z košťaty, protože neměli ani flinty. A také můžete pokračovat dál. Nakonec paní Jourová také šla rovnou z vězení tam prakticky. Také s určitými problémy. Čili lze říci, že asi tyto funkce mohou vykonávat jenom vybraní lidé. A můžete si lámat hlavu, proč. Jo. Takže to je jenom jako krátká poznámka. Samozřejmě, kdybychom šli k dalším jménům, tak bychom našli ještě některé další souvislosti, ale pojďme dále. Další zpráva je to vyjádření prezidenta Putina, který říká, pokud chce Evropa bojovat, tím reaguje tedy na to vyjádření toho Dragoneho, toho admirála. Pokud chce Evropa bojovat, jsme připraveni i hned. Samozřejmě Vladimír Putin řekl, že pokud tedy chce bojovat, že Rusko je připraveno, a nevím, proč to bylo šokující prohlášení před setkáním s americkými velvyslanci Witkoffem a Kushnerem. A ten ruský prezident dokonce potvrdil, že Evropané nemají mírový plán, že jsou pro válku a žádají Ukrajinu o věci, které jsou pro Rusko nepřijatelné. A Putin zdůraznil, že Rusko může odříznout Ukrajinu od moře, pokud Kyjev bude pokračovat ve svých pirátských akcích proti ruským lodím. Tady jinak ještě řekl další, že Evropa tedy brání tomu Trumpovu mírovému procesu a že všechny její návrhy mají tento cíl. A pokud Evropa začne válku s Ruskem, brzy Moskva nebude mít s kým jednat. Rusko na Ukrajině jedná chirurgicky, to není válka, to je speciální vojenská operace, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. Takže tolik teda, samozřejmě, že se to tady a jinde se to otočilo, že místo toho, že teda vlastně Putin varuje, tak z toho udělali, že Putin vyhrožuje, jak jinak, že na to jsme jako celku zvyklí, že se ty zprávy zásadně překroutí. Takže tolik ode mne, pojďme dál asi.
0: Tak, dále se koukneme na to, že nebude s kým jednat. Kyjev obdržel tedy podmínky kapitulace. Přípravy na jednání tedy prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina se zástupci Washingtonu probíhaly několik dní a nešlo prý jen o signály, ale o symfonii politických významů. Takže je to osvobození Krasnoarmějsku, že ano, a v Ovčansku, tedy v Charkovské oblasti, také vystoupil na investičním fóru VTB, to je ruská banka nějaká, myslím, ruský prezident, že ano, ale ty další věci jsou důležité. Vladimír Vladimirovič upřesnil, že válka proti Evropě, a to je zase vzkaz na ty jejich preventivní údery, že ano, neustále evropské, na ty magory, že válka proti Evropě by byla zcela odlišná od speciální vojenské operace a v důsledku toho by se mohlo ukázat, že nakonec nebude s kým jednat, páč by to bylo velice rychlé. Ruský prezident oznámil plány dále na boj proti pirátství vůči ruským lodím, tedy rozšíření spektra úderů na ukrajinské přístavy a přijíždějící plavidla, zvážení tedy úderů proti lodím zemí, které tento terorismus podporují, a to my víme, jaké jsou, a jako krajní řešení odříznutí Ukrajiny od moře, tedy zabrání Oděsy a jejich přístavů. Poté pozval všechny do Krasnoarmějsku, aby se ujistili, že ruská armáda toto pevnostní poslední město má pod kontrolou. A to vše prý bylo jenom předehrou na jednání tedy se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Nuž, ale co se stalo? Takže kolem 8 hodiny Večerní, když se setkali, když se hosté tedy prý usadili kolem stolu v prezidentově kremelské kanceláři, jednání začala a pokračovala téměř 5 hodin, to už jste možná také slyšeli. Jejich samotná délka dokazuje, že Kreml bere otázku mírového urovnání na Ukrajině tedy naprosto vážně. A pokud bychom komplikovali naše bezpečnostní požadavky, naše bezpečnostní požadavky, vytvořilo by to na našich hranicích mimořádně výbušnou situaci, která by mohla kdykoliv vybuchnout. Chceme-li mír pro příští generace, pak musí být všechny dokumenty o urovnání pečlivě a promyšleně vypracovány s koordinací každé pozice. Ten článek je ještě obšírnější, takže víc nestihneme, ale doufám, že jsem z toho takhle narychlo vybral to nejdůležitější.
1: Půjdeme k dalšímu článku. Ten se týká vyjádření prezidenta Putina ohledně možného ničení evropských měst a říká, nemusí to být nutně jedenými zbraněmi ani. A je to pořád ještě v reakci na toho Dragoneho, kdy tedy podle tedy těch západních pozorovatelů, tak ty jsou znepokojeni výrokem ruského prezidenta, který řekl, že Evropa, pokud začne válku s Ruskem, její konec bude takový, že nebude nikdo, s kým by Rusko mohlo vyjednávat, to už tedy nakonec bylo řečeno. A říká, to ale znamená úplné vyhlazení útočníků nejenom na frontě, ale i v jejich administrativních centrech, tedy v hlavních městech Evropské unie a Británie, odkud bude vydán rozkaz k útoku, poslouchejme dobře. To je pro ten případ, že bychom také měli být zatažení do té války. Ale pojďme od začátku, jak říká dále v tom článku. Tady všechno začalo rozhovorem, který poskytl Financial Times admirál Giuseppe Cavo Dragone, předseda vojenského výboru Aliance. V němž uvedl, že NATO zvažuje preventivní úder jako obranou akci v souvislosti s kybernetickými útoky, sabotážemi a porušováním vzdušného prostoru Aliance Ruskem. Kdy se to všechno stalo, kde našli důkazy, že se zatím Rusové skrývají, tak to neřekne. Každopádně, jako víme, že to prohlášení NATO není nové. Tam třeba jenom připomenu, byla řeč o tom, jak někde vyhodili do povětří železniční trať a když pak jsem na nějakém tom jiném, u toho jiného článku viděl ten snímek, tak tam chybí kousek železnice, teda kousek kolejnice, nikde nic vyhazováno do povětří nebylo a podobné záležitosti. A o tom, kdo tam pouští nějaké drony, tak to je o tom také, byste mohl povídat. Takže to je jako, takže podobné prohlášení o preventivním útoku NATO na Rusko učinil už v listopadu předchozí předseda vojenského výboru NATO nizozemský admirál Rob Bauer. Tentokrát na to Rusko zareagovalo. A to přímo prezidentem Putinem, který tedy řekl, že teda pokud teda tu válku Evropa chce, že jsou připraveni, ale říká, bude jiná než ta s tou Ukrajinou. Na Ukrajině Rusko jedná chirurgicky, nejde o běžnou válku, má na mysli, že jde o tu speciální vojenskou operaci, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. A pokud Evropa začne válku, její konec bude takový, že pak už nebude nikdo, kdo by s Ruskem vyjednával. Čili budou použity zbraně hromadného ničení a nemusí být ani jaderné. Takže to je, to uvedl tedy i vysoký představitel NATO, který řekl, ruská armáda není schopna porazit Evropu. Rusko nemá dostatek vojáků ani schopností, aby skutečně vojensky zvítězilo. Takže toto uvedl na briefingu, jak uvedli v Bruselu, jak uvedli BBC a Telegraph. Já nevím, co to tam jako je všude za hlubce, co to tam je za hlupáky. Ta Evropa, oni vědí, že teďka už ty Rusové mají na té ukrajinské frontě, já nevím, hovoří asi o 750 tisíci vojácích, kolik ta Evropa je schopná postavit. Ty nejsou schopni postavit ani 100 tisíc. Nehledě k tomu, že tady to nebudou rozhodovat pěšáci v poli. To budou rozhodovat rakety a tak dál, které ten Západ neumí zastavit vůbec. A jenom připomenu jenom ty informace, které jsou, že jedna raketa Sarmat, které teda Západ říká Satan, tak má tu sílu, že zlikviduje celou Francii. Tak jenom jako bychom věděli, o čem mluvíme. Takže tady, a to se připomíná v tom článku, tak Vladimír Putin nemluvil o normální válce, ale o hromadném zničení, protože nikdo nezůstane, kdo by mohl vyjednávat s Ruskem. Takže jenom jako toto. Tady se pak probírají ty záležitosti, jako je Orešník, ale jsou i další. Nemusí mít ani nutně jadernou nálož. Takže jak si uvidíme. Takže tak toto je a prostě jako oni ty lidé nemají nějak jako míru a pořád nějak jak si nechápou a vlečou nás do něčeho, co je teda opravdu jako katastrofa. Pro celou Evropu. Takže tady je prostě potřeba, aby jako lidé se toho začali více všímat. Takže předám slovo. Haló?

0: Tak jsem zde, pane inženýre. A jdeme teda na sedmičku. Proč je Vladimír Putin pod tlakem, aby ruská armáda postupovala do Podněstří? Oděsa je totiž považována za nejvyšší prioritu pro Rusy, a to i ve vztahu k samotnému Charkovu. Takže ruský prezident je pod velkým tlakem politického a vojenského establishmentu, aby nepřijal žádnou mírovou dohodu a aby ruská armáda postupovala k současným hranicím Ukrajiny a Podněstří, přičemž samozřejmě obsadila i město Oděsa. Ve skutečnosti je Oděsa považována za nejvyšší prioritu i ve vztahu tedy k Charkovu, protože s jeho okupací je celé Severní Černé moře by se stalo tedy ruským nebo osvobozením, jak to kdo vezme. Ruský mluvící obyvatelstvo města se připojí k Ruské federaci, což požaduje samo, a Moskva bude moci sjednotit všechna historická území až po Podněstří. Bez Oděsy zůstane Podněstří ozdříznuté a izolované a jeho problém zůstane nadále nevyřešený. Obyvatelstvo odštěpené republiky je převážně tedy rusky mluvící a podle sčítání lidu v roce 2015 činila populace 475 tisíc obyvatel. Většina z nich má tedy právě ruské pasy. Nuž, a co se tady uvádí ještě? Nevím, co bychom tady ještě... Co se stane nyní? Kyjev, který tedy ztratil Pokrov, Vovčansk a Kupiansk, tedy boj, který pokračuje v ruských vyklizovacích operacích ještě o Kupiansk, ztratí tedy i v následujících týdnech Kyjev, možná ještě před koncem roku Mirnohrad a Seversk a také Liman a Gulajpole a jistě obklíčí Rusové i Záporoží, hlavní město stejnojmenného regionu. Zatímco tedy Cherson bude také pod silným tlakem, kde se Rusové usadili v přístavu u řeky. Putin prý stanovil časový plán do roku 2027, aby to cíle na bojišti tyto splnil. Mír je nyní téměř nepravděpodobný, že by tedy na Ukrajinu přišel navzdory snaze Donalda Trumpa. A další plán pro Ukrajinu bude ještě horší samozřejmě než ten předcházející. Tak tím bychom to asi ukončili a můžeme na další zprávu.
1: Možná jen na doplnění malinko. Podněstří požádal o připojení k Ruské federaci taky. To už je tak půl roku zhruba. To je důležité. A druhá věc, jenom čistě z toho, řekl bych, nadhledu trošku, tak je s podivem, že Rusko tak dlouho váhalo s tou Oděsou, protože tudy vlastně na Ukrajinu proudí zbraně, tudy proudí cizí vojáci tam a zpátky v rámci obilné smlouvy v těch kontejnerech vyvážejí děti, adrenochrom a lidské náhradní díly a podobné věci. Takže tady jako je žádoucí asi toto uzavřít nahledě k tomu, že tam vlastně takhle mohou připouvat. Vlastně je to hlubokovodní přístav, kde vlastně mohou přistávat i velké, ať už tedy dopravní nebo vojenské lodě. Takže toto jsou všechno důvody, proč jako je překvapivé, že k tomu přistupují až teď, tady v této době. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dále. Poslední zpráva, tak je to vlastně fake news Bloombergu, který komentuje návštěvu Putina u premiéra Modiho v Indii, kde tedy, Bloomberg hovoří, nebo píše o tom, že probírali pronájem ruské jaderné ponorky Indii. Ta informace hovoří o tom, že je to chybné, že tu ponorku Brask, že už se dohodli v roce 2019, ta je v Severodvinsku, mění na Čakru 3, se budeme na Čakra 3 a je to pronájem teda ruské jaderné útočné ponorky třetí generace projektu 971 třída Ščuka B. V klasifikaci NATO je to Akula a je to pronájem indickému námořnictvu do 10 let. Takže to už bylo jako dříve. Tady je ona ta ponorka, tam byla někde se od roku 2019 a teď přemýšlí, jako jak si ji dá naloží, takže pronájem, do vyzbrojení a tak dál. A dokonce se hovoří o tom, že by tam teď mohla být jako další ponorka. Ten problém je v tom, že Indie se od poloviny 80. let snaží vybudovat vlastní flotilu jaderných balistických ponorek. Projekt jim ale postupuje s velkými obtížemi a v roce 1998 Indové začali s ruskou pomocí stavět svoji první jadernou ponorku, vzbrojenou 12 balistickými střelami K-15 Sagarika, to jsou nějaké indické země, dostřela až 700 kilometrů. Ta ponorka dostala jméno Insariband, či ničitel nepřátel. Ten vycházel ze sovětského projektu 670 Skat. A tady pak se projevily jaksi technologické problémy s reaktorem a ta ponorka byla spuštěna na vodu až 2009. Zkoušky začaly asi o 5 let později, to se do služby vstoupila v roce 2016. Teďka ta druhá ponorka je téměř připravena k zařazení do služby. Všem Indie jako prostě potřebuje více tedy. Jinak tady je i problém v tom, že ty Indové poněkud lavírovali, takže na tu první si tam potom pozvali Američany, kteří šli tedy u té ponorky, jak se říká, obslehnout, co mohli. Jo. Takže to je jako trošku takový problém, který už teď snad je vyřešen, protože ty vztahy mezi Indií a Ruskem jsou vypadají na jaksi velmi dobré úrovni. Taky i na těch obrázcích, které jsou, tak módy tam drží Putina, tak jako kdyby ho chtěl adoptovat. Jo. Ho tam drží a takže já jsem to komentoval teďka nedávno i jaksi v jiném pořadu. Takže to je tedy z toho prvního koše a pojďme do toho druhého. Či do Spojených států.
0: Tak dále se mrkneme tedy na to USA, kde to máme, šup. Trump prý zastavuje tedy imigraci z 19 zemí a toto vám globalisté nechtějí říci. Tak, prezident Trump nyní tedy plně ovládající jako právoplatný vůdce Ameriku právě zasadil zdrcující ránu agendě otevřených hranic globální elity. 3. prosince tedy v bezprecedentním kroku administrativa Trumpa oficiálně zastavila všechny žádosti o imigraci a naturalizaci pro osoby z 19 zemí, čímž otřásly základy systému, který byl obléhán silami odhodlanými zničit Ameriku zevnitř. Nejde jen prý o politiku, je to zúčtování se všemi, kteří se snažili proměnit Spojené státy v útočiště globální nestability. Tak, ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo memorandum, které rezonuje chodbami Washingtonu. Potvrzuje to, čeho se tedy prý mnozí obávali, když Trumpova administrativa už není ochotná spolupracovat s globalistickou agendou, tak to je hloupost, ale nic. Od samého začátku se tyto elity snažily podkopat americký způsob života, zaplavili zemi neprověřenými jedinci pocházejícími z nestabilních oblastí, čímž zase otevřeli dveře radikalismu a chaosu, aby pronikli do srdce země. Ale nyní Trump přebírá kontrolu a elity nemají jinou možnost než čelit důsledkům svých vlastních činů. Tak má to být z nějakých Independent True News a také tedy z gazetteller.com. Asi můžeme na další.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ona má vlastně dvě takové části. Jedna je ta, že Trump v podstatě v době, když tedy prezident Putin vedl teda jednání se zvláštním vyslancem Witkoffem a Kushnerem, tak že provedli belgická policie za pomoci FBI razy v diplomatickém sboru Evropské unie rozsáhlém korupčním vyšetřování, při kterém byla zatčena jak bývalá vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci, předchůdkyně tedy Kaji Kallasové, Federica Mogherini, to jméno už dneska padlo, jak víte, a bývalý generální tajemník diplomatické služby Evropské unie Stefano Sanino. Oba byly hlavní mozky při svržení legitimně zvolené ukrajinské vlády v roce 2014. O čemž tedy americká soukromá zpravodajská služba Stratford, známá jako stínová CIA, prohlásila, byl to opravdu nejlevnější převrat v historii. A jinak tedy spolu s těmi silami lojálním prezidentu Trumpovi nebo za jejich pomoci, tak ty zatkli včera ještě další dva evropské také válečníky nebo válečné štváče, kteří jsou odpovědní za ten převrat na té Ukrajině. Takže jinak Pentagon oznámil náhle rozhodnutí přerušit rutinní komunikaci s německým ministerstvem obrany v záležitosti související s probíhající rusko-ukrajinskou válkou. Takže jinak tedy v této souvislosti minister zahraničí Rubio oznámil, že příští týden, že se nezúčastní zasedání NATO v Evropě. My se k tomu ještě dostaneme pak dál v tom tematickém okénku. A jinak tedy ta druhá část té zprávy, tak ta hovoří o tom, že vlastně na tom setkání, že vlastně bylo řečeno toho Witkoffa Kušnera, tedy u prezidenta Putina, že evropské vlády brání prezidentu Donaldu Trumpovi jeho snaze dosáhnout dohody a žijí v iluzích o strategické porážce Ruska. Evropa nemá mírovou agendu a stojí na straně války. Pokud Evropa začne válku, jsme připraveni hned teď. To už jako reagoval právě ten ruský prezident. Takže tolik tedy, jinak z toho jednání, nebo zatím tam nebyly nalezeny žádné kompromisy, probírala se podstata nějaké konkrétní formulace o řešení. Jinak samozřejmě, oni vidí jako obrovský potenciál pro obchodní spolupráci. Některé americké návrhy jsou i pro Rusko přijatelné, jiné ne. Faktem je to, že Rusko od těch zásadních podmínek neustoupí, protože to je vlastně ten důvod, proč jsou do té speciální vojenské operace. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme ještě na Donýho. O Evropě mluvil, že v následujících letech zmizí kvůli nelegální migraci a nulovým narozením. Nová tedy národní bezpečnostní strategie USA přináší kosmogonní a historické změny v americké zahraniční politice. Tak, dokument vyzývá evropské občany, aby pěstovali odpor v Evropě a varujíce, že kontinent podkopává demokracii, brání míru na Ukrajině a čelí kulturnímu vyhnutí kvůli vysoké imigraci a klesající porodnosti. Stručně řečeno, Donald Trump věří, nebo jeho administrativa, že Evropa má datum vypršení a že se plazí k autoritářství a vyzývá ty Evropany, kteří jsou zbývajícími vědomými demokraty, aby bojovali proti plánům evropských élit. Podle amerických analytiků museli podporovatelé transatlantických let, tedy v Evropě, už propadnout panice. Strategie dále zdůrazňuje vyvážení globální pozornosti vůči Indo-Pacifiku a západní polokouli, což odráží odklon od Evropy, která byla dosud tedy hlavním bojištěm amerického zapojení. USA už tedy nebudou podporovat celý světový řád jako Atlas. Asi držet Atlas, že ano. A očekávají, že Evropa ponese více svých obranných břemen. Takže, dámy a pánové, proto potřebují ukrást ty miliardy zmrazených ruských aktiv, že ano, zase. Tak asi můžeme dál.
1: Další ještě zpráva hovoří o tom, a je to také vlastně vyňato, jako ta předchozí z té nové bezpečnostní strategie Spojených států, kdy Spojené státy vzkazují Evropě, převezměte odpovědnost za svoji obranu do roku 2027. Odcházíme. Čili teď vypadá na to, že Spojené státy odejdou z NATO, což už teda dali jasně Evropanu nebo, že Washington stále není spokojen s evropským pokrokem posilování jejich obranných schopností a dávají vlastně Evropě čas do roku 2027, aby převzala většinu konvenční obrany NATO, což je pro Evropskou unii výzvou, protože ví, že do té doby budou evropské síly v podstatě slabé. A teď se najednou uvědomil, že nebudou mít Spojené státy, které by vlastně tam před nimi stály, postavili se před ně a chránili je. A podle agentury Reuters představitelé Pentagonu diplomatům ve Washingtonu řekli, že Spojené státy vyzývají Evropu, aby teda převzala většinu konvenčních obranných schopností NATO o zpravodajských služeb po raketové systémy. Takže přesun této váhy na Evropany by radikálně změnil způsob, jakým Spojené státy spolupracují se svými nejdůležitějšími vojenskými partnery. Američané už dali jasně Evropanům najevo, že Washington stále není tedy spokojen s tím pokrokem a tak dál. A jak uvedli, pokud Evropané nesplní termín roku 2027, tak Spojené státy mohou přestat participovat na některých koordinačních mechanismech NATO. Takže samozřejmě, jak uvedl jeden americký úředník, tak členové kongresu byli o obsahu zprávy informováni, vyjadřovali obavy, nicméně nejsou žádné upřesnění, jak měřit evropský pokrok. A ty konvenční obranné schopnosti zahrnují nejaderné zařízení, od personálu až po zbraňové systémy. Američtí představitelé nevysvětlili, jaká kritéria tedy budou použita. Jinak ve Washingtonu panují významné neshody ohledně role, kterou by měly Spojené státy hrát v evropské bezpečnosti. Já se k tomu potom dál v tom tematickém okénku, bude na to čas, tak se k tomu vrátím. Jinak budu o tom, je to součást zítřejšího kompasu také, takže to, co nestihneme, tak bychom si potom mohli říci tam, nebo se dovedět tam. Takže tolik teda z této zprávy. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. USA obvinují Evropskou z hůny z útoku na americký lid poté, co podporovala, pokutovala Evropa Elona Muska a jeho síť X. Tak, USA odsoudili tedy pokutu Evropské komise ve výši 140 milionů dolarů proti sociální síti Elona Muska X, označující ji za útok na americké technofirmy a americký lid v uvozovkách. No, tak, prý porušil Musk a žádná síť X porušili zákon o digitálních službách bloku evropského a Evropská komise oznámila rozhodnutí v pátek a uvedla, že je to poprvé, co bylo vydáno formální rozhodnutí o nedodržení tohoto zákona. RT k tomu uvádí, že tento krok přichází uprostřed širší vlny vymáhání práva vůči velkým americkým technofirmám a Brusel dříve uvalil tedy Google pokutu v řádu miliard eur za zneužití ve vyhledávači a reklamě, pokutoval dále Apple podle zákona Digital Markets Act a národních antimonopolních pravidel a penalizoval Metu za její reklamní model Pay or Consent. Takové kroky prohloubily neschody mezi USA a Evropskou unií ohledně tedy digitální regulace. Podle komise zahrnují porušení X, klamavý design systému modrých FIKE, nevím, co to je, který vystavuje uživatele podvodům, nedostatečnou transparentnost v reklamní knihovně a neschopnost zajistit výzkumníkům povinný přístup k veřejným datům. O to jde asi nejvíc, bych řekl, dámy a pánové. No, americký ministr zahraničí Marco Rubio toto rozhodnutí ostře kritizoval a na X napsal, že nejde o útok na platformu X, ale o útok na všechny americké technologické platformy a amerikánský lid ze strany zahraničních vlád. Den cenzury Američanů online je pryč, dodal. No, tak to je zase nějaký divný překlad, ale no, tak budiš.
1: Viděl jsem nějaký článek, kde dokonce šli dál a jako řekli, že krachující Evropa už neví, kde by se brala nějaké peníze, takže se vrhla na to, aby odrbala tedy ty americké technologické firmy. Nekomentuji to, jenom jako o tom hovořím. Pojďme dále. Moon of Alabama, či Alabamský měsíc, píše o tom, že Spojené státy chtějí rychlý mír. Jermak už je pryč, Zelenskou čeká odvolání, pokud odmítne ustoupit Moskvě. Zajímavé. A to souvisí s tou novou strategií té národní bezpečnosti Spojených států ve vztahu k Ukrajině, protože se v ní říká mimo jiné, že životním zájmem Spojených států je vyjednat urychlené ukončení nepřátelství na Ukrajině, aby se stabilizovaly evropské ekonomiky, zabránilo neumyslné eskalaci nebo rozšíření války, obnovila se strategická stabilita s Ruskem a umožnila se poválečná rekonstrukce Ukrajiny, aby přežila jako životoschopný stát. Spojené státy postupují v tomto úkolu vpřed s pomocí ukrajinské protikorupční vertikály, Národní protikorupční úřad Ukrajiny, takzvaný NABU, to je zkratce, a ta specializovaná protikorupční prokuratura, která s tím spolupracuje, SAPO, tak a Vysoký protikorupční soud, HCC, ve zkratce, všechny vytvořené Spojenými státy po převratu na Majdanu v roce 2014, odstraně Andreje Jermaka z jeho funkce vedoucího prezidentské kanceláře. Jenom tady udělám malou odbočku, jak je pořád taková ta nezáležná a teda nezávislá, já nevím jaká, tak se podívejte, že tyto orgány tam vlastně tvoří a mají to pod kontrolou Američané. Tím dalším krokem je přinutit úřadnice prezidenta Zelenského souhlasit s mírovou dohodou s Moskvou. To po něm bude požadovat, aby se vzdal území, které ukrajinská armáda stále drží. Pokud by Zelenský odmítl protikorupční vertikála, proti němu otevře případ a odstranil z úřadu. Takže mají na ně nepochybně to, že samozřejmě je jednou z hlav, tedy hlavní, tedy hlavou celého toho korupčního, celé té korupční kauzy. Myslím si, že tu zlatou toaletu je poslední, co by mu někdo vytýkal, když jsou na to někde vtipy tedy. Takže ten článek o ukrajinské korupci v New York Times lze chápat v podstatě jako naléhavé varování. Takže uvidíme tedy, jak se to dále celé vyvine. Všimněte si, že oni jim dávají takové příležitosti, že oni nebudou odstraňovat kvůli politice, oni je odstraní prostě pohodlně kvůli ekonomickým problémům, kvůli korupci, kvůli krádeži a tak dále a tak dále. Jedno jako druhého. Že jsou tam všichni namočeni. Taky některé ty zprávy říkají, že prostě míra korupce, která je na Ukrajině, takže to není nikde ani v rovníkové Africe, že to je neuvěřitelné. Takže můžeme dál.
0: Tak, jdem se na to kouknout. Nikdo tomu nevěřil, že ano, neustále potřebujeme Ukrajinu do Evropy, že ano, a Ukrajina náš vzor, a teď to najednou z čista jasna vychází na povrch. No, obrovské mimořádné zprávy, Trump potvrzuje, že výplaty Nesary jsou aktivní, ekonomický reset leden 2026 a je skutečný a největší převod bohatství v americké historii už prý začal. Tak, Trump zahájil tedy nejstrategičtější finanční krok svého prezidentování. Tiše přesně a tedy přesně ještě podle plánu. S Vánocemi za pouhých 20 dní je výplata v provozu. Patrioti, kteří v posledních letech věnovali pozornost, okamžitě pochopí, co to prý znamená. První vlna výplat vázaná na Nesaru začala a do týra 1, tedy do, řekněme, úrovně 1, budou zařazeni pouze ti, kteří již drží zlatý trumfový token, položku na uvolnění. Zlatý Trumpův ten žeton neboli token veřejně prezentovaný jako jednoduchý projev uznání, tím vůbec není. Trumpův tým jej navrhl jako prioritní ověřovací značku přímo zapojenou do distribučních sítí kvantového finančního systému a protokolu pro dodržování a doručování aktiv, tedy Nesary. No a pokud držíte zlatý Trumpův nebo trumfový, tady je zase token, fyzicky nebo digitálně, jste už zapsáni v účetní knize a pokud ne, nejste jen později, jste mimo systém, který se buduje. Reset teda v lednu 26, to už je do měsíce, pevně prý je zakódován v black-endových finančních systémech. To, co začíná v lednu, není měkká úprava, je to prý nejpromyslnější ekonomická restrukturalizace v moderní historii a kontrolovaná likvidace fiat dluhů, tedy falešných dluhů, tedy zabavení elitních off-legit, tedy účtů a demolice dluhové sítě vybudované pod globalistickou vládou, jsou všechny synchronizovány s tímto krokem. Banky to prý vědí a odborníci z ministerstva financí asi u amerického to taktéž vědí. Globální instituce to taktéž vědí a nikdo z nich veřejnost ale nevaruje. No, nevím, co bych k tomu vydal já, jestli k tomu má pan Tichý něco. Já nevím. Nějakej.
1: Něco ano. Tam je potřeba si říci jednak tedy to, že Na té úrovni tier 1 jsou jednak centrální orgány, banky, centrální a tak dál. A vedle toho tedy lidé, kteří teda mají ten token, banky asi nepotřebují, ty lidé ano, takže to je jako jedno vysvětlení. Druhé, vy víte, vážení posluchači, že se hovořilo o tom, že už ta celá záležitost postoupila na úroveň 4B, to znamená tier 1, tier 2, tier 3, tier 4A, teď je to na tier 4B, pak je pětka pro ty smrtelníky. To, o čem hovoříme, je, zatím to byly ty návštěvy v těch střediscích toho zpětného odkupu, ale teďka to, o čem je teďka ta tier 1, to už je o konkrétních výplatách. Či to je krok už následující. Takže vidíte, že to vyplácení už tedy probíhá prostě po jaksi určité době, po těch návštěvách ty střediscích zpětného odkupu, že už to začalo celé fungovat, že to celé běží. Takže tohle je důležité vědět, abyste se v tom orientovali, protože to jsou samozřejmě rozdílné věci. Jedna věc je to tam projednat, pak je druhá věc, teda to uvolnění, nebo uvolňování těch peněz podle toho plánu. Já některé věci budu o nich hovořit v úterý, v debatním pořadu, takže a tam budou ještě některé další zajímavé záležitosti. Takže pokud budete mít zájem, tak se připojte. Takže to je tady k tomu. Přejdeme na Ukrajinu. Já mám první zprávu, která hovoří o spouře ukrajinských vojáků v Záporoží, kteří v Gujaj pole zabili svého velitele. On se snažil zastavit jejich chaotický útok z obranných pozic v městě Záporoží. Dokonce oni ho zastřelili prostě. Nějakého plukovníka ho zastřelili. Takže tolik jenom jako ve zkratce. Vidíte, že to tam začíná být jako hodně jako chaotické a on byl vlastně velitelem sil v tom Gujaj pole, té záporské oblasti, tak ten byl odstraněn tedy. Přišel tedy o život rukou svých vlastních vojáků, což je někdy smutné, ale jako i to se stává, že ty vojáci se odmítli vrátit na frontu a to důstojníka zlikvidovali, aby mohli bez překážek ustoupit. Šlo konkrétně o dvě roty, které opustily své pozice, tím, co ruský postup pokračoval. Tam je důležité si říci, že vesměs za něma ještě bývají takové ty kárné jednotky, které když někdo ustupuje, tak mu střílejí do zad vlastní tedy. Ty Ukrajinci tady patrně nebyli tedy. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Dobře, jdeme se kouknout dále. Rusko oficiálně oznámilo dobití Pokrovsku, tedy to je ten Krasnoarmějský, v Donbasu a Volčansku, tedy u Chorkova. Prý řeky krve prolévaly na obou stranách během 16 měsíců bojů přes 150 tisíc Ukrajinců tam mělo padnout a 30 tisíc Rusů. Rusko oficiálně tedy oznámilo dobití Pokrovsku v Donbasu a Volčansku, tedy u Charkova. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič navštívil velitelství ruských ozbrojených sil, kde byl oficiálně informován o dobití města. A podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova, citovaného ruskou tiskovou agenturou TASS, generál tedy Valerij Gerasimov informoval prezidenta o osvobození měst Krasnoarmějsk, tak a Volčansk a také o výsledcích vojenských operací v jiných regionech. A Peskov k tomu řekl, večer 30. listopadu navštívil vrchní velitel ozbrojených sil prezident Ruska Vladimír Vladimirovič jedno z velitelských center společné skupiny sil. Poslouchal zprávy náčelníka generálního štábu Gerasimova, velitele armádní skupiny Střed Soločuka a velitele armádní skupiny Východ Ivana Jeva. Generál Gerasimov podával zprávy o osvobození měst, tedy Krasnoarmějsk a Volčansku, stejně jako o výsledcích operací v jiných regionech. A tím bych to asi zavřel. A neskákejte Ukrajincům na ta falešná AI videa, že jsou tam jejich vojáci s vlaječkami.
1: Tady je další zpráva, která hovoří o totálním ruském postupu, o velkém průlomu přes Gajčur, to je tuším řeka, a s tím, že padá Volčansk, Dimitrov je obklíčen v kotli, jednotky ukrajinské armády v panice a 99% jich hyne při útěku. My tam jako přes tu vodu a tak dále, tak víte, že tady v této době to znamená nevšichni na koupání. Takže tak to je ta situace, jinak tady zase je prostě přehled těch jednotlivých obcí a měst, které byly tedy z ruského původu osvobozeny. Tady asi to nemá smysl to nějak zvlášť číst. Teď je důležité, že ruské jednotky útočí na linii Liman-Vilča. V osadě Limanu, na tom městě, jestli tak se ty útočné skupiny uchytily v severní části. Takže ve Vilče tam se probili už do středu a vytlačili tedy z té obce nepřítele. Takže tolik asi tady v tom. Jinak ta vojska systematicky rozšiřují tedy své hranice tedy dosahu západně od Krasnoarmějska a v Gryšinu, takže takto. Jinak oblasti Krasnoarmějska a Dimitrova pokračují poziční boje. Pojďme asi dále, protože těchto dostaneme se ještě na Dobropolje a tak dále, to je severně od Guljaj pole a tak dále, takže těch zpráv je opravdu hodně a ty Rusové prostě průběžně postupují, to je realita.
0: Tak, bunkr byl zničen, prezident učiní těžké rozhodnutí a termín je do 15. prosince. Ruský prezident přijel na to velitelské stanoviště ve vojenské uniformě. Gerasimov mu podal vášní, to už jsme tady měli, o situaci na frontových liních. Zelenský učiní před novým rokem těžké to rozhodnutí a blízký politický poradce z bankové nastínil scénář. Tak, modernizované rakety Iskander zasáhly tajný bunkr v Dnipropetrovsku. A kdo tam byl, tak na to se asi, nevím, jestli se na to dostaneme, jestli to tady v té zprávě nějak moc dobře rozlousknu. Tak koukneme se termín toho 15. prosince. Ukrajinský kanál OP Advisor tvrdí, že Zelenského okruh otevřeně hovoří o jeho neochotě účastnit se voleb a o jeho touze neusilovat o znovu zvolení. Má toho všeho prý dost, uvádí zdroj. Podobný vývoj předpovídá i přední politický strateg prezidentské kanceláře Volodymyr Petrov. Ten tvrdí, že Zelenský se rozhodl nejen ignorovat všechny kolem sebe, ale dokonce si určil datum, kdy opustí svůj post. Cituji, nemyslím, že to prezident řekne nahlas, ale myslím si, že Zelenský se rozhodl nás všechny odpálkovat a nekecám, poznamenal Petrov. A teď ty přesné údery, na internetu se objevily záběry ohromující exploze v Konstantinivce. Později se ukázalo, že jde o výsledek použití naváděné pumy FAB dokonce 5000, no tak to už je pořádná šrubka. Síla tohoto úderu podtrhuje nejen zvýšené schopnosti ruského letectva, ale i strategický význam, tedy cíle. Podle zpravodajských informací byly mezi mrtvými 3 důstojníci SBU, tedy tajné služby ukrajinské, kteří přijeli prověřit morální stav jednotky a ověřit skutečné počty personálu. Další významnou událostí byl úder raket Iskander-M z 1. prosince na objekt, tedy Dnipropetrovsku. Později bylo prý potvrzeno, že byla zničena budova konstrukční kanceláře. Tedy úder zasáhl administrativní budovu závodu ve městě. Velmi pravděpodobně jde o konstrukční centrum kamikadze dronů a jejich montážní linku, uvádí se na závěr, když tak to zprávy a Russian Weapon a asi na Telegramu, nebo já nevím, kde jsou ty kanály, je tady Russian Weapon, to uvádí. Tak, asi můžem dál. Protože...
1: Ta další zpráva hovoří o prováděných útocích na takzvanou stínovou flotilu. Ukrajinské útoky. Ten Kyjev dělá tedy všechno pro to, aby teda potvrdil ten svůj status té teroristické země, vyhlásil válku tankerům stínové flotily, chlubí se tedy útoky na civilní lodě ve třech zemích a to mezinárodní společenství zatím v nejlepším případě vyjadřuje znepokojení, ačkoliv vlastně tím dochází k převracení samotných základů bezpečnosti na moři. A teď je otázka, jak to tedy odpoví Rusko. Faktem je to, že v mezinárodních vodách útočit na civilní neozbrojené lodě, že oni nesmí mít ani zbraně, tak jako to je pirátství. A teď je otázka, že se zdá, že ten Západ změnil strategii boje proti ruské stínové flotile. To jsou ty, které vozí třeba pod jinou vlajkou, vozí teda tu ropu a tak dál. A teď to ale vyvolává jako spoustu problémů, protože

0: 8 a celou tu skupinku rychle rozehnal jediný SU-35MS ruský, který přiletěl pomoc nebo posílit toho Jaguara, ten tanker. Takže to objevení teda té SU-35MS ty Evropané to vyděsilo, že jako na povel teda to opustili a tanker klidně dorazil do přístavu. Takže tady vidíte, tady se začíná objevovat celá lavina právních otázek. Na jakém základě lze tanker zadržet, když ropa na něm, předaná v mezinárodních vodách, podle dokumentu není ruská? Tanker třeba pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů a vlastní ho kyperská offshoreová společnost. Co s tím má Moskva společného? Samozřejmě by se dal vymluvit na černou listinu tankeru a tak dále, ale ten právní chaos v tom multipolárním světě je vždycky dvoustečný, protože zřejmě proto byla Francie začátkem října nucena propustit dříve zadržovaný tanker Boracay, který byl zařazen do protiruského sankčního balíčku. Sankce nedali nebo nepřinesly očekávaný výsledek. Stínová flotila tankerů fungovala dále. Takže tolik teda k této zprávě. Nakonec tedy Rusko přijalo tedy to rozhodnutí, že vlastně obsadí Oděsu a vlastně teda odřízne Ukrajince od moře, aby teda toto byl nejúčinnější způsob, jak tedy těm dalším útokům zabránit.
1: Jdem se na to kouknout, co tam má, jo, endgame, konec hry, časopis Time. Zelenský musí okamžitě rezignovat, unikly informace z ukrajinské prý to nejvyšší rady, tak se na to jdeme kouknout. Poslanec ukrajinské nejvyšší rady Artem Dmitru, který ze zelenského frakce služební klidu, na svém telegramovém kanálu oznámil, že na Volodymyra Zelenského je vyvíjený tlak, aby tento týden odstoupil z funkce kvůli korupčnímu skandálu v Kyjevu. Domnívá se ale, že Zelenský bude čekat, ztrácet čas a vymýšlet si nějaké výmluvy. Dále uvedl tento poslanec, že podle informací, které má k dispozici Spojené státy americké nařídili Zelenskému, aby tento týden už odstoupil. Američané to formovali jednoznačně. Musí bezprostředně rezignovat. Poslanec tento požadavek spojuje s korupčním skandálem a odvoláním Andreje Jermaka, vedoucího prezidentské kanceláře. Dmitruk se však tedy také domnívá, že Zelenský udělá všechno, co je v jeho silách, aby oddálil nevyhnutelné a že se pokusí svoji rezignaci odložit minimálně do nového roku, informuje o tom agentura RIA Novosti. Zelenský odejde tento týden. Přes víkend jsem byl informován, že Zelenskému bylo nařízeno odejít tento týden. Napsal tedy ten Dmitru, který bez toho, aby specifikoval, kdo dal příkaz. Zároveň ale poznamenal, že splnění tohoto požadavku by mohlo trvat několik týdnů až měsíců. Protože říká, toto je člověk, který bude natahovat čas, vymýšlet všechny různé výmysly a vymýšlet si výmluvy. Udělá všechno pro to, aby oddálil nevyhnutelné, vysvětlil dále Dmitruk. No, článek je samozřejmě zase další, to hodně další, tak asi můžeme dál.
0: K tomu snad jenom jednu poznámku, jsou další informace, kdy prohlašuje, že odstoupí k novému roku, že je unaven a já nevím co, že teda nastane příměří, který teda samozřejmě on zařídí, teda tím pádem, že a že teda to další jednání za Ukrajinu, že převezme předseda parlamentu. Ten problém je myslím v tom, že prostě dokud tam nebudou volby, tak i ten předseda parlamentu už jako dávno přesluhuje, už tam také nemá co dělat, no ale jako než by udělali volby a tohle, tak to zase několik měsíců a už na to asi není čas. Jo. Takže tady k něčemu dojde a podle všeho si dneska snaží tedy on vyjednat prostě beztrestnost a tak dále, což teda by bylo do nebe volající. No, další zpráva hovoří o tom, že v Mirnogradu opět, tak jednak tam dochází munice potraviny pro Ukrajince, takže požádali Kyjev o stažení, zatím nemají zprávu, že by se měli stáhnout. Tam jde asi o 1000 ukrajinských vojáků, kteří byli obklíčeni a žádají to Mirnogradu a žádají nejvyšší vojenské velení v Kyjevě, aby jim nařídil stáhnout se, nebo najít způsob, jak doplnit palivo, aby mohli pokračovat boji. Palivo, munice a tak dál. A docházím teda nejenom munice, ale mají problémy s jídlem. Takže ono je to vůbec tam příležitost na to, že tam

0: jídla, že vojáci běhle dovělí a tak dále, a tak dále. Takže problém je v tom, že oni se pokusili poslat skupinu vojáků zpět s dodávkami zásob a jakmile vyšli z městské struktury, tak se dostali pod těžkou ruskou palbu a byli nuceni znovu vstoupit do města Mirnograd a utrpěli značné ztráty. Takže jednak to ruské letectvo ty Ukrajince častuje pomocí raket PAP a neustále tlačí směrem k centru města. Takže tam probíhá i rozvoj těch bojů v Konstantinovce, kde se Rusům podařilo obsadit už jižní část města. Takže Pokrov, Konstantinovka a Mirnograd jsou téměř ve stejné linii a po jejich dobytí budou moci Rusové zaútočit na Slaviansk a Kramatorsk z jižní strany. Takže tolik teda tato zpráva. Jenom snad jednu věc, to je vlastně, až toto jako vyčistí ty Rusové, tak pak už tam je jenom step až do Kyjeva, takže když tam někdo vykope nějaké nové zákopy, tak to asi moc platné nebude. No, takže toto jsou takzvaná pevnostní města v určité linii a ta jsou teďka právě dobývána, takže a to už vlastně, už to směřuje jako ke konci, toto. Pojďme dále.
1: Tak, dále se podíváme na Kyjev, ten byl nemilosrdně rozdrcen prý Rusy. Rusové zaútočili kamikadze drony Gerač 2 balistickými raketami Iskander, křižujícími raketami Kalibr, také střelami H101 a hypersonickými raketami Kinžal. Je to ze včerejšího dne, rána. Tak, v Kyjevě se odehrál jeden z nejmasivnějších a nejzuřivějších ruských náletů. Ruské síly, to už máme tady řečeno, co použili. V kyjevské oblasti bylo zaznamenáno několik útoků v okolí Fastova, klíčového železničního uzlu jihozápadně od hlavního města Ukrajiny, odkud jsou posily a zásoby posílány na frontu. Elektrárna ve Vyzgorodu byla prý také zničena, nebo asi spíše jenom poničena. Video ukazují okamžik nárazu a požár na infrastruktuře. Jen Kyjev byl napaden 150 drony. Byly zaznamenány vzlety bombardérů Tupolev TU-95MS a TU-160, zatímco další útoky byly hlášeny v Černihově, Dnipru, Zlatopolu, v Charkovské oblasti a poblíž Záporoží. Výpadky elektřiny jsou hlášeny v mnoha částech kyjevské a dněperské oblasti. Toť vše v této zprávě.
0: Pojďme tedy k další zprávě. Ta hovoří o průlomu 2.0 v Dobropilech, Dobropilský průlom. A ta jižní skupina sil, těch ruských sil, se znovu zaměřila na ty syrského plány úderem tam, kde ten syrský a spol útok nečekali. A v důsledku toho na severním okraji Konstantinovky se fronta ozbrojených sil Ukrajiny zhroutila až do té vzpomínané hloubky 14 kilometrů. A v důsledku těch koordinovaných akcí jednotek jižní skupiny těch ruských sil, tak byla osvobozená vesnice Bezimjanoje a Doněcké národní nebo Lidové republice a oficiálně to teda bylo oznámeno už a Americký institut pro studium války ISW, či ISV, VTV, však popírá zprávy o dobytí Bezimjanoho tak vehementně, jako by na tom záviselo Trumpovo rozhodnutí o Ukrajině. Autor článku se ptá, proč asi? A odpovídá si, zjevně jde o to, že odsud je to zhruba 2,5 kilometru k okrajům Kramatorské aglomerace. To je vesnice Alexejevovo, Družkovka a tak dál. A ta vojenská hodnota nespočívá ani tak v těch pár desítkách domů v tom Bezimjanem, ale v blízkých lesních porostech a háji, kde by se bez újmy maďarských ptáčků mohl snadno ukrýt celý prapor. Ty maďarští ptáčci, to jsou drony velitele Maďara a to je ukrajinský, takže tam mohou postupovat bez problémů nebo bez obavy, že na ně budou útočit drony. Jinak tedy, jak informuje vojenský bloger ruský, tak jsou vedeny útočné operace na křídlech v oblasti Vašukovka, Pazeno a také západně od vesnice Klinovce. Takže jak říká Nepřítel není jediný, kdo využívá nepříznivých povětrnostních podmínek. Kvůli absenci souvislé linie fronty jsme schopni nacházet slabá místa v oblasti. Takže tady vidíte, že ta linie té fronty není prostě souvislá. Takže se dá někde prostě procházet, také prorazit až o 14 kilometrů dále. Takže pojďme asi na další zprávy.
1: Ukrajinská agonie, obklíčení vojáci se chtějí vzdát, proklínají velení a Evropa zbaběle utíká od podpory. 13.81. den speciální vojenské operace v Dimitrově pokračuje agonie obklíčených ukrajinských sil, zatímco vojáci proklínají syrského. Takže v noci na sobotu utrpěli ukrajinské vojenské cíle a objekty dvojího využití drtivý úder. Den předtím tedy ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na Grozny. Ramzan Kadyrov prohlásil, Ramzan Kadyrov prohlásil, slibuji, že naše odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Nepřítel brzy obdrží můj osobní dárek. Tak, v důsledku koordinovaných akcí jednotek uskupení jich byla osvobozena vesnice, no tak to už máme zase vesničky, sever, tady je to rozebráno všechno podle různých uskupení. Tak se koukneme na Dnipro podle kanálu Dněprovský Rubež. Roste Záporožské oblasti systémová krize ukrajinských ozbrojených sil, naznačuje to kritický nedostatek záloh a prostředků ke zmaření ruských útoků, stejně jako absence protiútoků či účinné obrany na straně ukrajinských jednotek. Situace na území Ukrajiny. Ukrajina prožívá nejhorší období od února roku 2022, nebo ještě horší, uvedl člen výboru Rady pro národní bezpečnost Rachmanin a podle něj není žádná společná jednota. Mobilizace je narušena a Evropa není ochotna poskytovat finance. Ty lumpové evropský partneři v uvozovkách nepřinášejí žádnou naději z Evropy a z USA a ukrajinské ozbrojené síly postupně slábnou, sformované sbory nefungují, zatímco ruská armáda naopak zvýšila svůj bojový potenciál a postupuje. No, tím bychom to asi mohli přejít dál, protože ať stihneme všechno.
0: Jdeme dále, dostaneme se do Evropy a tady je zajímavá první zpráva. Bývalý velitel amerických sil v Evropě, generál Ben Hodges, varuje, že evropští vůdci se pomalu probouzejí a že Spojené státy už nejsou spolehlivým partnerem. Tady vidíte, to je klasický člověk z Deep Stateu, protože jinak ti, co jsou od té Trumpovy administrativy, tak ty zase hovoří, že spolehlivým partnerem už není Evropská unie. A vraťme se zpátky k tomu Hodgesovi. Podle jeho názoru kroky Washingtonu vůči válce na Ukrajině a nejnovější zprávy ukazují, že obchod s Ruskem může být pro Washington po skončení všeho nejdůležitější. No to určitě ano, protože ta Amerika se potřebuje postavit na nohy. A generál Ben Hodges zdůraznil, že v americké administrativě roste přesvědčení, že Evropa je pro strategické plány Spojených států stále méně důležitá. Podle jeho názoru Spojené státy skutečně vnímají Evropu jako bezvýznamnou. To už možná naráží na tu novou strategickou doktrínu, teda kterou teda vydali teď Spojené státy, nebo věděl o tom, že se připravuje, protože tady ten článek je z třetího, to ještě možná, že nebyla venku ta doktrína. Ale věděl už o ní. Takže nešetřil Hodges kritikou amerického přístupu k válce na Ukrajině. Podle jeho názoru Washington od začátku považoval konflikt za obchodní projekt, nikoli za skutečnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. A podle něho byla strategie odsouzena k neúspěchu od samého začátku, protože administrativa Donalda Trumpa situaci analyzovala jako obrovskou realitní transakci. No tak možná je jako lecos, pravda je to, že ten Trump spíš se zajímá o ten obchod, než o nějaké velké strategické záměry. Dále ten americký generál upozornil na činy Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, které podle něj odhalují Washingtonu, nebo způsob myšlení Washingtonu o budoucnosti regionu a varoval, že takový přístup by mohl mít dramatické důsledky pro Evropu. Pokud to půjde tak, jak si pan Witkoff a Jared Kushner přáli s Rusy, bude to pro Evropu obrovský problém, řekl a dodal, že vnucení nepříznivé dohody Ukrajině by mohlo vyvolat další vlnu uprchlíků. Evropa je na čtvrtém místě v prioritách Spojených států a ten generál kvůli tomu vydává poplach, tedy, protože ukazuje přitom na konkrétní signály naznačující úpitek amerického zapojení do evropských záležitostí. Jedním z těch signálů je oznámení, že ministr zahraničí Marco Rubio vynechá klíčové zasedání na to v Bruselu. To je to, o čem jsem se zmiňoval, že by měl být snad už ten nadcházející týden. Takže Hodges také poznamená, že prioritou Washingtonu dnes není bezpečnost Evropy, ale udržení vlastních zájmů vůči Rusku po skončení války na Ukrajině. A podle Hodges se Ukrajina a Evropa mají stále nástroje, jak Rusko zastavit. Ten člověk jako je asi trochu blouzný, ale poznamená, že navzdory 11 letům války Kreml okupuje pouze 20% ukrajinského území a ruská ekonomika je hluboký potíží. Podle jeho názoru je klíčem větší sebevědomí a odhodlání evropských vlád. Takže tady je pořád jako také to patří mezi ty snílky, který pořád chtějí zastavovat to Rusko a nemají zdaleka jako na to a vycházejí tedy opravdu z nepodložených informací. Mnohé věci jsou jinak. Pojďme dále.
1: To vypadá, že žijí úplně v jiné galaxii nebo v jiné realitě, nebo já nevím.
0: No podívejme se na to prakticky. Jestli se jim teďka rozpadne na to, tak tam bude hromada vojáků, generálů, kteří budou bez zaměstnání. Oni nebudou mít jako... Takže budou pořád vymýšlet, pořád budou někdy vymýšlet nějaké hrozby, aby oni vlastně odůvodnili vlastně svoji důležitost a svoji potřebnost dále na těch místech, kde jako jsou. Takže to takové jako prostě je. A je pravda, že ten americký aparát je přebujelý. A je také pravda jedna věc, že v podstatě teďka redukce těch amerických posádek v zahraničí a tak dál, to je nakonec i součástí Gessera, i když to potom po té pozdější úpravě, tak to z toho vypadlo, není to tam přímo. Asi by to bylo moc dráždivo, tak to z toho vytáhli, ale jako v podstatě to dělají, budou redukovat ty počty těch posádek venku, těch základů, těch tam mají 700, skoro 800 těch tam mají, takže se to tak nějak jako nenápadně to dělá. To je otázka toho, co ten Trump si tam jako troufne udělat, aby tomu to tam prošlo, že? Protože tam je, oni žijou dlouhodobě v nějakém narrativu, který se těžko mění takhle rychle. No.
1: Tak, jdem se kouknout na Maďarsko a Slovensko, ty zpochybňují návrh Mico taky se a rozhodnutí Evropské unie zakázat ruskou ropu. Odvolávají se tedy k Evropskému soudnímu dvoru, protože nechtějí, aby jejich ekonomiky byly rozpuštěny nebo spíše zpustošeny. A co česká vláda? No, ta v demisi zatím nic, že ano, ta jenom škodí. Maďarsko a Slovensko se tedy odvolají k soudnímu dvoru Evropské unie s žádostí o zrušení rozhodnutí navrženého vládou Mitsotakise a nakonec přijatého Evropskou komisí o zákazu dovozu ruské ropy do EU. Obě vlády jsou odhodlány odolat tedy rozpadu svých ekonomik, který zákaz dovozu ruské ropy přináší. Zmiňujete, že obě země jsou uvnitř, asi zmiňujeme, by tady mělo být, že obě země jsou vnitrozemské, tedy nemají přístavy, přes které by mohly přepravovat ropu z jiných zdrojů než z Ruska. Tak během briefingu pro novináře maďarský ministr zahraničí Peter Siar to zdůraznil, že, cituji, Maďarsko nemůže přijmout a realizovat rozhodnutí Evropské unie o postupném ukončení dovozu ruských energií, protože to ohrožuje energetickou bezpečnost země. Dnes dříve se Evropská unie dohodla na postupném ukončení dovozu ruského plynu do konce roku 2027 jako součást snahy ukončit desetiletí trvající závislosti koalice na ruské energii. Ach jo, no ale tak nikdo vystupovat z Evropské unie nechce, že jo, aspoň tady u nás pořádně, tak zase budeme to všechno muset sledovat.
0: Já nevím, proč tady vůbec tyto lidé ztrácí čas. Kdyby se podívali už na agendu 21, později upřesňovanou agendu 2030, tak by věděli, že vlastně takhle je to správně. Má-li být Evropa deindustrializována, tak toto je jeden ze způsobů, jak to udělat. Druhý jsou emisní povolenky na základě výmyslu a tak dále, a tak dále. Čili jako tak toto má být. Takže aby někdo proti tomu podával odvolání tamhle k Evropskému soudu, a přitom v té Evropské unii chtěl zůstat, tak to se těžko chápe tohleto. Tady musí ty představitelé těch států konečně pochopit a říct, podívejte se, byli jsme od začátku podvedeni, byli jsme napáleni, má to znamenat likvidaci států, má to znamenat likvidaci tady národů, mají být promícháni s tím materiálem z dovozu a tak dál. A buď to pobereme a půjdeme do té jednotné Evropy, která vlastně ty jednotlivé státy zmizí, ty zbytky teda té suverenity, plus teda ta jejich území, to všechno převedeme do Evropské unie, která se z mezinárodní organizace se stane státem, soustátím, nebo velkým státem, anebo ne, a potom odejdeme. Já jim jako neříkám, co mají dělat. Já říkám, jaké jsou tady možnosti. A prostě tady se pořád o tom mluví a pořád jako jsou to takové hry, takové tance mezi vejci a je to zbytečné. Tak ať se teda ty státy rozhodnou pro něco a podle toho postupují. Já myslím, že určité věci nelze udělat někdy hned, ale prostě potřeba na tom pracovat. Tak či onak. Buď teda to přijímám a řeknu, pane Bože, jen houšť a už aby to bylo všechno zničené, A nebo teda jdu řešit a jdu hledat jiné řešení, pokud teda ten stát chce udržet. To jsou jako třeba Maďaři. Mimochodem teď jsou nějaké dál, tam se ještě k tomu dostaneme, takže nebudu prozrazovat. Orbán už na tom pracuje. Takže tolik teda tady k této informaci. Pojďme asi dále. Já se podívám, co tam máme dále, ale jako tady pořád ty. A to si myslím, že toto jsou věci, které by měly a mohly tam třeba vnést i na to půdu toho Evropského parlamentu třeba i ti slovenští europoslanci, protože u nás se to asi očekat nedá, tak ti slovenští europoslanci, ti mladí. Ta další zpráva, to je taky taková. Nizozemská vláda se chystá zrušit všechna omezení eutanázie, obludný kult smrti a systém beztrestného vraždění. A nizozemská vláda vlastně podniká ohromující krok směrem k úplné dekriminalizaci eutanázie a připravuje se odstranit poslední zbývající omezení státem posvěcené asistované sebevraždy po intenzivní lobbystické kampani krajně levicových aktivistických skupin. Takže teďka podle zpráv nizozemských médií bude parlament nyní projednávat návrh, který by umožnil neomezenou bezpodmínečnou eutanázii, čímž by se Nizozemsku stalo jedním z nejradikálnějších režimu smrti na zemi. To znamená, půjdete do nemocnice a vlastně vstupujete na smrtelné území, protože oni vás tam zlikvidují. Místo, aby vás léčili, tak oni vás tam zlikvidují. Takže tady dokonce je nevládní organizace, která pod jménem nadace na sebeřízení konce života. Teď se budou blbnout ještě lidi, aby se sami jako řídili konec života. A vede to nějakou, je to krajně levicová skupina, vede psycholog a propagátor eutanázie Wim van Dijk. A je to teda neziskovka NGO. A to otevřeně prosazuje budoucnost, níž prakticky kdokoliv, bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo životní situaci, může obdržet státem schválenou sebevraždu na požádání. A ten globalistický model smrti se šíří po celém světě, protože ty lidi se nechají tak zblbnout, že už nevidí opravdu, či jsou. A to Nizozemsko legalizovalo eutanázii už v roce 2002, ale alespoň na papíře s určitými pojistkami. Ta omezení vyžadovala souhlas lékaře, splnění určitých podmínek a další bezpečnostní opatření. Ale ty kritici dlouho varovali, že tyto pojistky jsou jenom fasádou a měli pravdu. A nyní se ty aktivisté a radikální zákonodárci z levicové strany Demokraté 66 připravují na příštím zasedání parlamentu předložit legislativu, která by tato zbývající omezení zcela odstranila. Jinak něco podobného je v Kanadě, ale tam dokonce na to dává vláda pokyn těm lékařům, aby ty lidi vraždili. Takže ty jsou dále ještě, abychom věděli. Takže teď je samozřejmě důležité pro ty jednotlivé státy, jejich obyvatele, zejména v té Evropě, které budou mít takové vlády, které se k tomu jednoznačně postaví. A jak vidíte, tak v té Evropské unii to jde jedna chušovka za druhou. A my si musíme jako rozhodnout, co chceme. A to ty lidé musí ale za sebe teda přetřít taky nějakou odpovědnost, jenom nesedět a nedělat jenom jako prostě ze sebe, jenom jaksi diváky, nesedět na hlediště, nedělat ze sebe diváky v divadelní hře, která se hraje o nich. To je o nich ta hra. A místo toho, aby byli aktivní na jevišti, tak sedí v hlediště, čeká, jak to dopadne. Takže tolik ode mne, pojďme dál.
1: Tak, blázni. Tak, předsedkyně komise Ursula von der Pfizer-Leino zaslala členským státům Evropské unie ultimátum ohledně financování Ukrajiny v příštích dvou letech. Jak uvedla tedy, Ukrajina bude v příštích dvou letech potřebovat 135 miliard euráčů, z čehož 90 miliard přijde z EU. Jak poznamenala, existují dvě řešení. Jedním je, že částka, teď poslouchejte, 90 miliard euro, bude pocházet z půjček, využívajících rozpočet Evropské unie jako ručitele, takže to půjde na naše bedra. A druhým řešením je částka pocházející z půjčky, využívající zmrazená ruská aktiva a držená v Belgii, tedy krádež. Kompenzační úvěr je součástí širšího finančního balíčku, který dosahuje až 210 miliard euro, který mají v nacházejících letech podpořit ukrajinské finance. Abyste to rozuměli, státnost tam neexistuje a všechno je placeno a řízeno ze zahraničí, abych vám to přeložil do češtiny a do ličtiny. Ukrajina bude muset půjčku splatit pouze tehdy, pokud Rusko ukončí konflikt a zaplatí reparace za válku, což je považováno za velmi nepravděpodobný scénář, což zase znamená, že půjčka nikdy nebude splacena. Aby vám to bylo jasné. Tak, teď je tady ještě prachy, prachy, prachy. Hlavní překážkou zůstává odpor samozřejmě belgické vlády vůči těm zmraženým aktivům. Text, který komise předloží, naše obavy uspokojivě neřeší. To řekl belgický ministr zahraničí, tedy Maxime Prevot, novinářům ve středu ráno na okraji zasedání NATO. Řekl, máme zklamání z pocitu, že naše názory nebyly vyslyšeny. No. Tak buď to vyzbíráme my a zaručíme, anebo to ukradneme Rusům. Tak si zvolte, no, asi takhle jim to řekli.
0: ty Belgičani a ten ministerský předseda jako ví, že kdyby toto udělali, takže by pak šli po té Belgii a že by to u té Belgie by to potom nárokovali a vysoudili to té Rusové a to ví, že by to takhle dopadlo. Takže by to znamenalo prostě belgický bankrot, tak se mu do toho nechce. Nedivte se mu. A to se tam baví jenom o 140 v uvozovkách, jenom o 140 miliardách euro, to je celkem 300. Ty další, ta čísla nějak vítají, něco málo ve Spojených státech, něco je ve Švýcarsku a zbytek nevím kde, ale ten Euroclear říkají, že má přes 200, dokonce se mluvilo o 280, teď je 100, 140, tak jako uvidíme, jak to je. Nicméně jako ta další zpráva je velmi zajímavá v souvisí s tím. Evropská centrální banka, teď poslouchejte dobře, zase pobavíte, vážní diváci a posluchači. Evropská centrální banka podkopala návrh Evropské unie a odmítá poskytnout záruku za úvěr Ukrajině ve výši 140 miliard euro. To je vlastně rána tedy pro plán Evropské unie získat ten reparační v uvozovkách úvěr zajištěný zmrazenými ruskými aktivy. A podle několika úředníků ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise porušuje její mandát, což ještě více stěžuje Brusel získání obrovské půjčky proti aktivům Ruské centrální banky zmrazeným v Evropském depozitáři cenných papírů Euroclear. A stalo se tak v době, kdy je Evropská unie pod tlakem, aby financovala Ukrajinu na příští dva roky, protože Kyjev čelí nedostatku hotovosti v důsledku pokračující speciální vojenské operace a mírové iniciativy Spojených států. Takže podle plánu Evropské komise by země EU měly poskytnout nebo by poskytly státní záruky, aby se zajistilo sdílení rizika splacení úvěru ve výši 140 miliard euro poskytnutého Ukrajině. Ty úředníci komise uvedli, že země by v případě nouze nebyly schopny rychle získat hotovost, což by mohlo vyvolat tlak na trhy. A tady ty úředníci se zeptali té Evropské centrální banky, zda by mohla fungovat jako věřitel poslední instance pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce, aby se zabránilo krizi likvidity, jak uvedly čtyři osoby obeznámené se situací. Evropská centrální banka však komisi sdělila, že to není možné. On totiž nikdo nemá prachy. Takže když nikdo nemá prachy na ty ruská aktiva, zatím jako přímo, jako že by to jenom ukradli jednoduše, tak se na to netroufají sahnout. A jinak oni nemají prachy, takže vymýšlí různé taškařice kolem toho, jak to udělat. A ta interní analýza Evropské centrální banky dostala k závěru, že návrh komise je ekvivalentní poskytnutí přímo financování vládám, protože centrální banka by pokryla finanční závazky členských států. Prostě nebudu to dále číst, ale v reakci na postoj Evropské centrální banky začala teda ta Evropská komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu na podporu úvěru ve výši 140 miliard euro. Ono je to takhle, ono u toho Euroclearu je toho více než 140 miliard, ale oni Ukrajinci potřebují na dva roky těch 140 miliard euro. Takhle je to. Jinak samozřejmě něco ve Spojených státech, něco ve Švýcarsku, v těch 300 miliard, ale to gro je u toho Euroclearu. Takže vidíte, že oni za každou cenu se prostě teď snaží ještě navalit prostě peníze do Ukrajiny. Všem ta Ukrajina bude za chvíli končit, to je zcela evidentně, protože oni už jsou vlastně před bezpodmínečnou kapitulací. Podle tedy zpráv a vyjádření, teda, která teda vlastně jsou tedy k dispozici, tak jenom teda takto k této zprávě. Pojďme dál.
1: Tak, dále se mrkneme. Šok v Evropě. Šéfka Euroclearu odhalila pravdu. Evropa má stovky miliard v Rusku a konfiskace ruských aktiv je sebevražda. Takže přetahovaná mezi evropskými úředníky a bankéři o možném zabavení ruských finančních aktiv pokračuje. Největší spor se týká prostředků uložených na účtech v depozitáři Euroclear. V Belgii podle posledních údajů jde o více než 100 miliard. No, byla výkonná ředitelka Euroclearu Valérie Urbaniová zveřejnila svůj názor. Podle ní, cituji, Rusko nezůstane nečinné, pokud bude úvěr na obnovu Ukrajiny z jeho vlastních prostředků považovat za jejich zabavení. A dále říká, v této situaci lze očekávat možné zabavení našich aktiv, která držíme jménem našich klientů na účtech v Rusku. To vyjádření vyvolalo v Evropě bouřlivou reakci a tato reakce je symetrická tedy k ruské reakci, když si pokládáme otázku, kdo vůbec dovolil, aby stovky miliard dolarů či euráčů ruských aktiv zůstaly na začátku SVO pod kontrolou zahraničních finančních systémů. Podle paní Urbaniové platí totéž pro Evropu. Její úvěrové a finanční instituce nadále drží aktiva v té či oné podobě v Rusku. A to činí krádež ruských prostředků, tedy z Euroclearu, v podstatě nesmyslnou, protože Rusko odpoví stejnou měrou na evropská aktiva. Tak, to by si měli uvědomit. A je to proti mezinárodnímu právu, samozřejmě, to víme.
0: Ale teď mě řekněte, lidé, jak v podstatě, jako kdo tady vlastně ten svět řídí, tak tyhle ty nevědí, co dělají, protože přece teď najednou přijdou na to, že tam mají aktiva. Toto dřív nevěděli. Trump zase nejdřív vynadá Číně, vyhrožují válkou a pak zase zjistí, že bez těch zemin, těch vzácných kovů po náležité úpravě, takže z toho, že nevyrobí ani jedno letadlo, že nevyrobí auto, že nevyrobí ani jeden počítač, ani mobil, tak to pak zase urovnávají. Ty lidi vůbec nejsou svéprávní. Ty lidi vůbec nevědí, co dělají. To je metoda pokusu v omylu všechno. Takhle se přece nedají řídit státy a vůbec jako mezinárodní politika. Ale ono to ještě nekončí. Já mám další zprávu, taky dobrá. Vláda George Meloniové chce kontrolovat italským zlatem u ECB. A ECB říká, je ve Frankfurtu pod naší kontrolou. A oni říkají, vraťte ho, to italský zlato. A zahájila ta strana Bratři Itálie, což je teda strana Giorgi Meloniové, zahájila spor s tou centrální bankou ohledně zlatých země, teda tím, ohledně zlatých rezerv a vyostřila tím konflikt vlády s technokratickou elitou. A minulý měsíc předložil Lucio Malán, šéf pravicové strany v Senátu a blízký spojenec Meloniové, pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2026, který by potvrdil vlastnictví zlatých rezerv italským státem v hodnotě téměř 290 miliard dolarů, respektive eura, která drží italská centrální banka Bank of Italy. A hodnota akcí Bank of Italy vzrostla v uplynulém roce o 60% díky celosvětovému růstu, tedy zlata, který byl víceméně tedy vlastně poháněn tedy nákupy ostatních centrálních bank. Protože tak, jak ty banky začaly skupovat kvůli tomu global currency nese to zlato, tak samozřejmě jeho cena rostla a tím pádem rostla i cena teda toho zlata té italské centrální banky, které ovšem nemají doma a mají evropské centrální banky a tady mu nechce ani ukázat, na to zvydat. A teď je otázka, jestli tam ještě vůbec je, anebo jestli jsou tam zase wolframové tyče, které jsou jenom pozlacené. To bude jako velmi zajímavé. Takže ta ECB ve středu vydá negativní stanovisko k zákonnosti návrhu a jednoznačně připomněla Římu, že smlouva o Evropské unii, a teď poslouchejte dobře, dává eurosystému výhradní práva držet a spravovat devizové rezervy zemí používajících euro. Tak už víme, proč teda jednak jako euro určitě nebudeme používat. A jinak vám chci připomenout jednu věc. Vážení, toto je normální neokoloniální smlouva. Podobně to měla třeba Francie s africkými zeměmi, kdy oni mají povinně své devizové rezervy uložené u francouzské centrální banky. Když byla nějaká válka nebo něco, Francouzi zavelili, tak tyto státy z Afriky musí tam dodávat cannon and footer, vojáky na frontu, tomu máme už jenom kousek, takže ty jdou úplně stejným způsobem a vlastně to je neokolonialismus. Tentokrát v Evropě. Takže pojďme dále.
1: Dále holandský právník, který odstartoval žalobu na Gatese, Rutteho a Bourlu, je stále ve vězení s nejvyšší to ostrahou. Připomínáme, že v Holandsku před 2 roky odstartoval monstrózní proces s celkem 17 obžalovanými, ve kterém jsou obviněni zejména holandští politici, mainstreamoví novináři a v uvozovkách odborníci, kteří vedli covidovou politiku. Součástí žaloby jsou i 2 cizinci, tedy Albert Bourla z Pfizeru a Bill Gates, že ano. Právník, který celou žalobu odstartoval, již dřív pomáhal lidem poškozených systémem a o kterém říkal, že je skorumpovaný a špatný. Před časem byl náhle zatčen, aniž by tušil proč. Tak, později se ukázalo, že byl údajně zatčen a obžalován kvůli hluboce zakořeněnému přesvědčení, že tento špatný systém musí být svržen. Důvod jeho zatčení je tedy ještě bizarnější, než tomu bylo v některých dalších případech. Například tedy taktéž Rainer Flimich, že ano, byl zatčený na základě zkonstruované žaloby, která měla být se týkat zpronevěry, i když se během soudu ukázalo, že k žádné zpronevěře nedošlo a našli si jiné zase důvody. Ale já tady nevidím jméno toho. Takže počkat, Arno van Kessel zůstává ve vězení dále, nebo déle. Bývalému právníkovi to bylo sděleno v pátek, tedy v Leeuwardenu soudce viděl dostatečné vazební námitky oproti pozastavení jeho zadržení, uvádí de Andere Krant. Van Kessel zůstane ve věznici s vysokou ostrahou ve Woutu minimálně do února. Někdy příští rok začne věcné jednání trestního případu. Státní zástupce uvedl, že Van Kessel by měl zůstat ve vězení déle, protože má hluboce zakořeněné přesvědčení, že stát musí být svržen a třeba i násilím. To je hezký, že ano. Důrazně popřel Van Kessel tedy, že by byl protiinstitucionální, anebo se snažil změnit režim silou, říká. Je to skoro 6 měsíců poté, je to neskutečné a dystopické. Ve svém boji jako právník jsem se snažil být ochráncem demokracie tím, že jsem se právními cestami zabýval úpadkem společnosti u soudu. No, tak to vidíte. Rainer Filmich a Van Kessel, tedy ti, kteří chtěli hnát covidové zločince před soud, jsou jistě především varováním pro ty, kteří by je chtěli následovat. Mohli by skončit totiž úplně stejně. No, to je ta skvělá naše západňácká demokracie, že jo? Tak si to uvědomí. A právní státy. Mm-hmm.
0: tady by asi bylo taky záhodno, aby i tady to mezinárodní mínění jako toho pan Kessela podpořilo, jo, protože je to zapotřebí. Stejně tak, jako to činí tedy v případě Rainera Filmicha. Pojďme k další zprávě. Premiér Orbán prozíravě vysílá do Ruska obchodní delegaci, připravuje se na poválečné období před rozpadem Evropské unie. Jo, takže ten už jako vidí dál, jak to bude. A říká, musíme myslet dopředu. Protože když nám Bůh pomůže a vojna skončí bez toho, válka skončí bez toho, abychom do ní byli vtaženi, a pokud americký prezident uspěje v reintegraci Ruska do globální ekonomiky a sankce budou zrušené, ocitneme se v odlišné ekonomické situaci. Já bych řekl, že se v ní ocitneme, i když tam nebude vtažený do té globální ekonomiky, protože ten Putin tam ani nechce, protože už jednou říkal, co by mezi těmi losery, že všichni krachují, co by to mezi nimi dělal v té G7. Takže jinak tedy premiér Orbán v sobotu vyhlásil tedy, že do Ruska pojede v nejbližších dnech, a respektive, že tam vyšle tedy takto, že tam vyšle obchodní delegaci. A on teda, že do Ruska vyjede v rámci příprav na období po ukončení té války, takže to jak se přednesl na předvolebním shromáždění v Keškemetu, tam, jak víte, tak už Maďaři se připravují pomalu na volby. Takže ta delegace se podle Orbána zaměří na hospodářskou spolupráci, zejména v tom poválečném období, a premiér tvrdí, že Rusko by po skončení války mělo být opět integrované do západní ekonomiky. To se mýlí hluboce. Oni půjdou do jsou v BRICSu a nepotřebují nikam integrovat. Nepotřebují vůbec nikam integrovat. To jako také, jako ještě myslím si, že v některých věcech ještě jako musí si Orbán ještě urovnat myšlenky. Jinak při návštěvě Moskvy koncem listopadu Orbán slíbil Putinovi, že bude nadále dovážet nebo kupovat tedy ruskou ropu a plyn, a to navzdory nesouhlasu Evropské unie. A ta maďarská společnost MOL také uvažuje o koupi zahraničních aktiv sankcionovaného ruského ropného gigantu Lukoil. Takže tolik tedy na to zpráva, to je myslím poslední tady z toho koše, takže půjdeme dál.
1: Tak já to tady předsvakám. Čas kvapí.
0: A jsme novinky od jinou.
1: Počkejte, předseda vojenského něčeho výboru NATO, dámy a pánové, tak se na toho Kašpra jdeme kouknout. Preventivní úder proti Rusku je obranný čin. Aliance bude jednat agresivně a proaktivně místo toho, aby... Místo toho, aby reagovala, tak to je zase nějaký divný překlad. Poprvé nejvyšší vojenský velitel NATO, který veřejně označil preventivní úder proti Rusku za obranou akci. Žano, je to generál Giuseppe Cavodragone, předseda vojenského výboru NATO, řekl to pro Financial Times, že aliance zvažuje jednat agresivněji a aktivněji místo nějakých zasahování. Doktrína, která udržuje jaderný mír od roku 1949, je otevřeně spochybňována na nejvyšších úrovních. Ale čas kvapí, odpověď ruského prezidenta jsme slyšeli, jestliže budou chtít tohleto způsobit, tak odpověď bude velice rychlá a za chvilku nebude v Evropě s kým jednat. Tak pojďme dál, tady ty magory necháme být.
0: Další zpráva.
1: Toho italského magora.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ruská flotila získá přístup k Suezskému průplavu. Rusko postaví vojenskou základnu v Sudánu. Západ je zase šokován. To podá čokování. No, samozřejmě je to vážná výzva pro Západ na tom africkém kontinentu. Rusko dostalo jedno ze svých nejpůsobivějších diplomatických vítězství posledních let. Po letech pečlivé práce a vytrvalých jednání, tak se navzdory tomu bezprecedentnímu tlaku Západu a složité domácí situaci v Sudánu, tak se jim podařilo zajistit strategickou přítomnost na klíčové geopolitické scéně, to znamená na pobřeží Rudého moře. A ta dohoda se Sudánem o zřízení ruského námořního logistického bodu zasadilo vážnou ránu americkému a evropskému úsilí izolovat Rusko a omezit jeho vliv v Africe, jak uvádí Wall Street Journal. A Washington i Brusel jsou podrážděné, ukázalo se, že jejich strategie zadržování selhala. Jinak ten zásobovací bod, a je to fakticky vojenská základna, který bude umístěn v Sudánu, pojme přibližně 300 ruských vojáků a bude mít kapacitu současně obsloužit až 4 válečné lodě, včetně jaderných. A tento krok nejenom obnovuje historickou ruskou přítomnost v regionu, ale také otevírá novou možnost pro zajištění bezpečnosti lodní dopravy a boj proti pirátství, jak uvádí sudánské zdroje pro Wall Street Journal. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Dále se koukneme senzační obrat. Mezinárodní měnový fond se postavil také na stranu Ruska proti Evropě. Zděsivé předpovědi mocné organizace pro Evropu tuhne krev v žilách. Takže Mezinárodní měnový fond uvedl, že jakékoliv rozhodnutí o zmrazených ruských prostředcích, tedy těch aktivech, musí přísně odpovídat mezinárodním a i vnitrostátním předpisům a nesmí ohrozit stabilitu globálního finančního systému. Na pravidelném briefingu to prohlásila mluvčí fondu Julie Kozaková. Tato věta, pronesená tedy před evropskými delegacemi, způsobila obrovské překvapení, protože Kozaková přímo dodala, že, cituji, ruské vedení oceňuje tyto klíčové argumenty. Dále tedy sdělení, které je ze strany Mezinárodního měnového fondu slyšet zcela výjimečně a které bylo okamžitě interpretováno jako signál pro Brusel, že vstupuje na právně nebezpečné území. Tak, nevím, co tady je. Moskva už připravila odpověď. Ruský ministr spravedlnosti Konstantin Čujčenko potvrdil, že kompletní balík protiopatření na zabavení ruského majetku byl předložen tedy státní radě. Dmitrij Peskov již dříve zdůraznil, že Moskva takový krok nenechá bez reakce. No a zatímco EU stále není schopna dosáhnout jednotného postoje a Moskva oznamuje odpověď, je stále zřejmější, že obě strany se blíží k linii, na níž by mohlo dojít k trvalé přeměně globálního finančního pořádku. Tak a můžeme na Roberta Kennedyho.
0: Zajímavé zprávy. Největší holokaust 21. století. Hovoří se o tom, že fašismus má pořád jednu tvář a tady se podíváme na Blízký východ, do Gazy. A v poslední době si korespondenti CNN v Izraeli všimli, že buldozery izraelských obranných sil v pásmu Gazy shrnují těla zavražděných palestinců do příkopů a jiných prohlubní u silnic, čím vytváří masové hroby bez řádné identifikace či informování úřadů a příbuzných. A epicentrum této činnosti se nachází v pohraniční vesnici Zikim, kterou prochází kamiony z humanitární pomocí směřující do Gazy. Podle plánu by měli pokračovat hlouběji do Gazy, ale hladoví palestinci se shromažďují v davu, zastavují ty kamiony a pokouší se získat jídlo, většinou pytle mouky, a vědí, že to Izraelci nechtějí dovolit a otevírají palbu do davu, ale hlad je nutí jednat navzdory strachu ze smrti. Vždyť někteří budou zabiti, ale jiným se možná podaří přinést jídlo svým rodinám. A izraelští vojáci skutečně střílí na hladové z předem připravených pozic. Mrtvých je mnoho a rozkládají se. Ve vzduchu visí zápach. Toto smutné místo získalo v Gaze přes dívku křižovat kazikem. Když se na to novináři zeptali armády, popřeli, že by buldozery použili k masovým hrobům. Tvrdili, že jen čistí cesty kvůli ženění práci. Je to prý rutina. To, že takové zacházení se zemřelými odporuje normálnímu lidskému chápání i mezinárodnímu právu, je vůbec nenapadné, že kdo pak jsou ty Palestinci. A ačkoliv mezinárodní právo vyžaduje, aby válečné strany spolupracovali při pohřbívání a identifikaci mrtvých, neřízené masové hroby mění mrtvé v nezvěstné a zakrývají skutečný počet civilních obětí. Navíc takový způsob nakládání s těly vede k jejich zohavování a dalším činům porušujícím lidskou důstojnost, což přesně spadá pod Ženevskou konvenci o zacházení s mrtvými. Kromě toho ty izraelské obranné síly na místech těchto buldozerových hrobů nezanechávají žádné označení a časem tak úplně zmizí z paměti místních obyvatel. Takže tolik tedy tato zpráva, je to hrozné.
1: Tak. Venezuela, USA, zatímco Jaguar spí, Trump riskuje, že spadne do strašlivého jihoamerického bahna. Donald Trump odhodil tedy mírový plášť a pod ním se objevila vojenská uniforma. Slíbil vyslat na Venezuelu roj raket a letky bombardérů, spálit drogové plantáže a vypořádat se s tamním neposlušným prezidentem. Jednat ale nespěchá, protože ví, že riskuje pád do jihoamerické bažiny, z níž se bude těžko vyhrabávat. Strach však nedává najevo. Trump mračí se hrozivě a chrlí další výhrušky. Tentokrát míří dokonce na sousední Kolumbii. Slyšel jsem, že Kolumbie vyrábí kokain. Mají továrny na kokain? Ano. A pak ho prodávají nám? Každý, kdo to dělá a prodává to v naší zemi, bude cílem. Tyhle bastardy zničíme. Zakončil svůj projev drsnou hrozbou. Proč tolik hněvu vůči Kolumbii? Ano, je největším producentem drog, který v Latinské Americe, ale to není to, co Trumpa dráždí nejvíce. Rozhůřil ho totiž prezident Gustavo Petro, který se chová až příliš nezávisle. Odmítl totiž přijmout americká letadla s deportovanými migranty z USA a vyzval americké vojáky, aby neuposlechli Trumpovy příkazy a odsoudil jeho podporu Izraele v Gaze. No, a to není prý zdaleka vše z Petrových zločinů. V New Yorku se účastnil pochodu na podporu Palestiny a odsoudil americké nálety na lodě podezřelé z přepravy drog, při níž došlo tedy k obětem. Co je ale nejdůležitější, ostře kritizoval tlak USA na Venezuelu, protože dobře chápe, že dalším cílem Washingtonu může být právě Kolumbie. Nuž a čas se nám nachýlil, pane inženýre, tak co s tím?
0: Ještě jednu zprávu k té Kolumbii, k té Venezuele. A ta hovoří o tom, že ta Trumpova vláda stupňuje tlak na tu Venezuelu pod záminkou boje s drogovými kartely a vytváří obraz války, který se ale rozpadá pod tíhou vlastních rozporů. A Washington tvrdí, že rozsáhlé vojenské kroky proti Venezuele jsou součástí zásadního boje proti drogovým kartelům a narkoterorismu. A při blížším pohledu se však tento příběh začíná bortit. Vojenské manévry, jednostranné uzavření vzdušného prostoru i námořní útoky v Karibiku probíhají ve stejné době, kdy americká vláda omilostnila jednoho z nejznámějších narkopolitiků regionu. Jak upozorňuje analýza serveru Naked Capitalism, oficiální narrativ je natolik rozporuplný, že jej začínají zpochybňovat i velká západní média, která podobné operace obvykle podporují. A tím zlomovým momentem bylo oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že uzavírá vzdušný prostor nad Venezuelou a v jejím okolí. Vzkaz určený aerolinkám, pilotům a převaděčům prohlásil, že tento prostor je uzavřen v celém rozsahu. Tento krok připomněl situaci při bombardování Libie, kdy byla vyhlášena bezletová zóna a následně se stala předstupněm k otevřené vojenské intervenci. Rozdíl spočívá v tom, že v případě Venezuely nejde o mezinárodní mandát, ale o jednostranný akt jedné velmoci, která zpochybňuje samotný princip suverénních států. Latinskoamerická reakce byla okamžitá. Kolumbijský prezident Gustavo Petro se veřejně dotázal, na základě jaké normy mezinárodního práva může prezident jiného státu uzavřít cizí vzdušný prostor. Zároveň vyzval aerolinky, aby udrželi licencované spojení s Venezuelou a nepodléhali nátlaku. Připomněl, že pokud by se tento krok stal precedencem, mezinárodní právo i suverenita by ztratili reálný obsah. A přes dramatickou retoriku se venezuelský vzdušný prostor zcela nezastavil. Podle zpráv některé spoje z Kolumbie, Panamy či Ruska pokračovaly. Ukazuje se tak, že se uzavírá především politický prostor, zatímco ten fyzicky funguje podle postoje jednotlivých států, které se buď řídí americkým tlakem nebo odkazují na vlastní suverenitu. Takže ve stejné době, kdy Washington bude obraz války proti narkomafii, přichází zpráva, která tento obraz zásadně narušuje. Prezident Trump udělal milost bývalému honduraskému prezidentu Juanu Orlando Hernándezovi, odsouzenému americkým soudem za rozsáhlé drogové aktivity a vytvoření narkostátu. A podle obžaloby před Honduras pod jeho vedením proudili stovky tun kokainu mířícího do Spojených států. Odsouzení na 45 let bylo považováno za klíčový úspěch americké justice. Jeho náhle propuštění proto v ostrém rozporu s oficiální retorikou boje proti drogám. Tady to ukazuje to jádro toho problému, kdy zatímco proti Venezuele zní ultimáta a výhrušky, tak že jde o stát, o vlády narkomafii, tak skutečný narkoprezident je osvobozen díky politickému rozhodnutí amerického prezidenta. Tady já ten článek pokračuje dál, abych tady k tomu chtěl říct jednu věc. Venezuela byla tak jako poněkud ostrakizována, vyloučena z Mercosuru a tak dál, z té jeho americké organizace pro spolupráci. A teďka toto i paradoxně pomůže k tomu, že ty další americké státy podpoří, protože proti gringos jsou absolutně všichni. Takže tolik je asi dneska tady k těmto zprávám. A podíváme se tedy na, protože už toho času moc není, tak se podíváme na to tematické okénko. A to se týká té nové strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Ta signalizuje rozchod z NATO kvůli Ukrajině. Je to článek od Larryho C. Johnsona, který jako je velmi kvalifikovaný jako bývalý analytik CIA. A tady se říká toto asi. Jedna věc je vypracovat písemnou strategii národní bezpečnosti, ale skutečnou zkouškou je, zda je Donald Trump hodná skutečně realizovat. Klíčovými body jsou retorické uklidnění vztahu s Čínou a přenesení odpovědnosti za zachování Ukrajiny na Evropu. Národní bezpečnostní strategie Spojených států pro rok 2025, zveřejněná Bílým domem 4. prosince 2025, znamená potenciálně zásadní změnu v zahraniční politice Spojených států za druhé funkční období prezidenta Donalda Trumpa ve srovnání s jeho prvním funkčním obdobím. A tento 33-stránkový dokument výslovně přijímá doktrínu America First, čili Amerika na prvním místě, odmítá globální hegemonii a ideologické křížové výpravy ve prospěch pragmatického transakčního realismu zaměřeného na ochranu klíčových národních zájmů, vnitřní bezpečnost, ekonomickou prosperitu a regionální dominanci v západní hemisféře. Kritizuje minulé všechny ambice USA jako selhání, které oslabilo Ameriku, a Trumpův přístup prezentuje jako nezbytnou korekci, která má uvést nový zlatý věk. Tady je ono to trochu, tady jenom moje suvka, tady to trochu koliduje, dotýká se to, když ne jako nepřímo, té americké nestary, kde jako se s tím počítá. Ta strategie upřednostňuje reindustrializaci s cílem zvýšit americkou ekonomiku z 30 bilionů dolarů na 40 bilionů dolarů do roku 2030, bezpečnost hranic a uzavírání dohod před multilateralismem nebo prosazováním demokracie. Akceptuje multipolární svět, snižuje význam Číny z bezprostřední hrozby na ekonomického konkurenta, to je velmi, velmi zajímavé, důležité, volá po selektivní zapojení s protivníky. Donald Trump však během prvních 11 měsíců svého prezidentství jednal v rozporu s písemnou strategií a dokonce je odporoval. Je bezostyšně stranická a připisuje Trumpovi osobní zásluhy za zprostředkování míru v 8 konfliktech, například příměří mezi Indií a Pakistánem, návrat rukojmí z Gazy, dohoda mezi Rwandou a Demokratickou republikou Kongo a zajištění ústního závazku na Haagském summitu v roce 25, že členové NATO zvýší své výdaje na obranu na 5% HDP. Považuje imigraci za hlavní bezpečnostní hrozbu, v případě potřeby prosazuje použití smrtící síly proti kartelům a odmítá politiku boje proti změně klimatu a net zero, čili ta nulová uhlíková stopa jako škodlivou pro zájmy Spojených států. Ten dokument organizuje strategii Spojených států kolem tří pilířů. Obrana vlasti, západní polokoule a ekonomická obnova. Sekundární zaměření zahrnuje selektivní partnerství v Asii, Evropě a na Středním východě a v Africe. Tady jsou hlavní retorické změny ve strategii ve srovnání s předchozími strategiemi zveřejněnými během příslušných prezidentských období Trumpa po 2017 a Bidena 2022. Takže jednak od globálního strážce se přichází k regionálnímu hegemonovi, na rozdíl od Bidenovy strategie z roku 2022, která kladla důraz na alianci nebo na aliance obecně a soutěž velmocí, nebo Trumpovy verze z roku 2017, která označila Čínu a Rusko za revizionisty, tak tento dokument ukončuje věčné břemeno Spojených států v zahraničí. tam je na mysli asi to je vměšování a ty základny. Upřednostně Ameriku před Eurázií a Evropou a Blízký východ označuje za Evropu a Blízký východ označuje za méně důležité oblasti. Dále ideologický ústup. Propagace demokracie je výslovně opuštěna. Usilujeme o mírové obchodní vztahy bez vnucování demokratických změn. Tady poznámka Lenosi Johnsona, řekněte to Venezuelanu. Autoritáři nejsou osočováni a Evropská unie je označována za antidemokratickou. Dále konfrontační vztahy se spojenci. Evropa čelí ostré kritice za migraci, omezování svobody, projevu a rizika vymazání civilizace, například demografické změny, které způsobí, že země budou za 20 let k nepoznání. Spojené státy slibují podporu vlasteneckým Evropě.

Asii, arabsko-izraelský blok v Perském zálivu, což signalizuje to je zdržený od Spojených států, aby se vyhnuli přímým konfrontacím. No, oni už se zažili a jako nabili si noc, vis Jemen a tak dál. Ta nová bezpečnostní strategie představuje zásadní změnu v přístupu Ameriky k NATO, přičemž klade důraz na přesun břemene na místo bezpodmínečného vedení aliance. NATO v ní není rámováno jako společenství založené na hodnotách, ale jako transakční partnerství, v němž jsou závazky Spojených států, vojenské jednotky, financování a jaderné záruky vázány na splnění nových náročných požadavků evropskými spojenci. Tato rekalibrace America First upřednostňuje zdroje Spojených států pro Indicko-pacifickou oblast a západní polokouli a deeskalizuje situaci v Evropě, aby se zabránilo větším břemenům. Mezi klíčové změny patří zastavení rozšiřování NATO, požadavek na 5% HDP na obranu do roku 2035 a obnovení strategické stability s Ruskem prostřednictvím příměří na Ukrajině. Spojené státy sice potvrzují článek 5 a svůj jaderný deštník, ale signalizují možné částečné stažení do roku 2027, pokud Evropa nezvýší své úsilí, což ohrožuje soudržnost aliance uprostřed demografické a ideologické krize v Evropě. A až Rusko dokončí porážku Ukrajiny, bude další existence NATO předmětem skutečných obav. Strategie připisuje Trumpově diplomaci zásluhu za závazek NATO dosáhnout 5% podílu na summitu v Hágu v roce 2025, ale varuje před civilizačním vymizením v Evropě v důsledku migrace a nízké porodnosti a spekuluje, že někteří členové by se během několika desetiletí mohli stát většinově neevropskými, což by mohlo narušit jejich souhlas se zájmy Spojených států. Trumpova strategie signalizuje dramatickou změnu v politice Spojených států vůči válce na Ukrajině, když v podstatě přináší odpovědnost za udržení Ukrajiny nad vodou na Evropany. A část té bezpečnostní strategie zabývající se Ukrajinou je z hlediska vojenských schopností evropských států iluzorní. Říká se, chceme, aby Evropa zůstala evropská, znovu získala své civilizační sebevědomí a opustila svůj neúspěšný důraz na regulační dušení. Tento nedostatek sebevědomí je nejviditelnější ve vztazích Evropy s Ruskem. Evropští spojenci mají oproti Rusku významnou výhodu v oblasti tvrdé síly téměř ve všech oblastech s výjimkou jaderných zbraní. V důsledku ruské války na Ukrajině jsou nyní evropské vztahy s Ruskem hluboce oslabeny a mnoho Evropanů považuje Rusko za existenční hrozbu. Řízení evropských vztahů s Ruskem bude vyžadovat významné diplomatické úsilí ze strany Spojených států a to jak za účelem obnovení podmínek strategické stability na euroasijském kontinentu, tak za účelem zmírnění rizika konfliktu mezi Ruskem a evropskými státy. Je v zásadním zájmu Spojených států vyjednat rychle ukončení nepřátelských akcí na Ukrajině, aby se stabilizovaly evropské ekonomiky, zabránilo se nechtěné eskalaci nebo rozšíření války a obnovila se strategická stabilita s Ruskem. A také, aby byla umožněna poválečná rekonstrukce Ukrajiny, která umožní přežít jako životoschopný stát. Válka na Ukrajině měla neblahý dopad na zvýšení vnější závislosti Evropy, zejména Německa. Dnes německé chemické společnosti staví v Číně některé z největších zpracovatelských závodů na světě a používají ruský plyn, který nemohou získat doma. Trumpova administrativa se ocitla v rozporu s evropskými představiteli, kteří mají nerealistická očekávání ohledně války a sedí v nestabilních menšinových vládách, níž mnohé pošlapávají základní principy demokracie, aby potlačili opozici. Prosím vás, to píše už Larry C. Johnson. Velká většina Evropanů chce mír, ale tato touha se nepromítá do politiky a to především kvůli podrývání demokratických procesů ze strany těchto vlád. To je pro Spojené státy strategicky důležité právě proto, že evropské státy se nemohou reformovat, pokud jsou uvězněny v politické krizi. A není překvapením, že tato část Trumpovy strategie vyvolá v Evropě panický protest. Evropští lídři, či je toto ještě opravdu, toto ještě bylo součástí to, co jsem četl, bylo součástí teda té strategie. Evropští lídři, včetně bývalého švédského premiéra Karla Bilda,
ji označili za nápravo od krajní pravice a varovali před erozí aliance.

0: Analytici z Centra pro strategická a mezinárodní studia chválí její pragmatismus, ale poukazují na krátkozrakost a předpovídají osamělejší a slabší Spojené státy. Čína vnímá ujištění o suverenitě pozitivně, ale zůstává ostražitá vůči ekonomickým tlakům. Ve Spojených státech demokraté, jako například poslanec Jason Crow, považují tuto strategii za katastrofální pro aliance, to znamená pro NATO. A celkově tato strategie signalizuje obrat Spojených států dovnitř, což nutí spojence NATO, aby si sami financovali bezpečnost a zároveň riskuje narušení partnerství s Evropou. Umisťuje Ameriku do pozice bohaté hemisférické mocnosti multipolárním uspořádáním a sází na uzavírání dohod a oživení průmyslu, aby si udržela globální vliv bez nadměrného rozšiřování. Jinak celý ten dokument je k dispozici na webových stránkách Bílého domu. Takže tolik tedy Larry C. Johnson a komentování, tedy včetně citování části teda té nové strategie. Je to velmi zajímavé, pardon, řekl bych jenom závěrem toto, pokud se to vážení diváci, posluchači pozorně poslouchali, tak zjistíte, že tam je hned několik rozporů. Já to teď už na to není často komentovat, já o tom budu mluvit jednak zítra v Kompasu, možná, že se k tomu dostaneme, pokud budou nějaké dotazy i v úterý v našem debatním pořadu. Ale je tam těch rozporů více a je to takové chvilkama o chytré horákyni a některé ty závěry, a teď nemluvím jenom o tom, jak tedy je to hodnocení toho Ruska a některé jako další věci, tak si myslím, jako, že jsou mylné. Že jsou mylné a někdy jako chvilku je to hodnocení tak, za chvilku zase jinak a to je jako to je složité. A absolutně mi tam chybí americká vina za to, co se stalo na Ukrajině, protože to byla právě Amerika, která to tam rozjížděla, podporovala, pak do toho zatáhla Evropu, která se do toho ochotně jako zapojila. A to je asi dneska pro dnešek všechno. Takže za mě děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Tak tež, pane inženýre, děkuji, naslyšenou a naviděnou zase, jak říkám vždy v lepších časech, protože kdo znáte, anebo byste se dostali k nějakým videím, knihám a dalším, je, a teď mi vypadlo jeho jméno, ten věštec, prorok.
0: No. Messing?
1: Ano, Messing. Teď, ano. A to jeho, teď to tady rezonuje, takže Ruda 2012 má video s nějakým, myslím, panem Josefem, tak se na to podívejte a i na Odyssey vyšlo video, tady koukám, kde jsem to tady měl, Proud národní hrdosti o panu Messingovi, takže se na to Wolf Messing se můžete podívat na ty jeho věci a hlavně na to, co přijde v letech 26 a dále, takže zajímavé věci a posuzujte zase. Čas nám ukáže, dámy a pánové, a pro nás jsou tam pozitivní věci, samozřejmě.
0: Měli jsme to několik kompasů zpátky,
1: jo.
0: S tím, že tam tři cesty a 26. února rozhodující datum, s tím, že ten, kdo bude rozhodovat o planetě, je prezident Putin.
1: Tak,
0: jenom jako pro diváky, ať se to podívají.
1: Na vnadění, aby jsme...
0: Ano,
1: bez nás, že ano, aby také objevovali... Ty zdroje, aby posílili a zase to směřovali dále, protože zkrátka máme, dámy a pánové, nedostatek v té informovanosti společnosti, nezasáhneme média, nebo nezasáhneme tu společnost jako ta mainstreamová a už vůbec ne jako veřejnoprávní služby média, takže to je zase na vás to šířit a snažit se i o to. My děkujeme za podporu, za sledování, za naslouchání, děkuji i za to, když nás třeba mě zase pokáráte, nebo za něco pochválíte, zkrátka ta zpětná vazba je důležitá, ať už v archivu Svobodného vysílače, nebo tedy u studia Kadaň na Odyssey, na této videoplatformě. Tak jo, díky moc, pane inženýre,
0: díky,
1: a my se jdeme kouknout na další
0: hezký večer.
1: Věci. Díky. Hezký večer i vám.
0: Hezký večer.
1: Já to tady musím nějak přepojit, tak to tady přepojíme a jdeme na to. Koukneme se na necenzurované net se Simonkou.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
3: Vážení a milí přátelé, vítám vás opět po týdnu u svého pravidelného pořadu. Mé jméno je Radim Panenka a dneska to bude o malinko ostřejší, než bývá zvykem. Za chviličku vám řeknu, proč. Byl jsem tak trochu donucen okolnostmi, musím říct. Ale nejdřív se podíváme na toto. Umění diplomacie. Henry Kissinger. Klasické dílo světové literatury, světový bestseller číslo 1 po celá dlouhá léta, vydaný v opakovaných reprintech, znovu vydáních a tak dále. Henryho Kissingera si netřeba představovat. Patří k největším diplomatům světových dějin, nebojím se to tak nazvat, nejschopnější diplomat moderní historie. Můžete na něj mít jakýkoliv názor chcete, ale to, že byl nejschopnější a nejchytřejší, možná nejvýkonnější diplomat světové historie, to může zpochybnit jen málo kdo. Proč o tom mluvím? Mluvím o tom kvůli tomu, co patřilo do samotných základů Kissingerovy diplomacie, do Kissingerovy zahraniční politiky. Byl to realismus a pragmatismus. V podstatě by se dalo říct, že místo ideálů prosazovat národní zájmy naprosto chladně a bez emocí za každou cenu. Nesnažit se nikomu vnucovat něco, ale snažit se dohodnout i se svými názorovými protivníky, klidně i se svými nepřáteli. To si, díky tomu si Kissinger vysloužil to, že byl uznáván až do své smrti, zemřel ve 100 nebo 101 letech, si myslím dokonce, v celku nedávno. A i kdyby Henry Kissinger nedával žádné rozhovory, neukazoval se na veřejnosti, neměl sociální sítě a tak dále, nebylo o něm vidu ani slechu, tak i tehdy by Kissingerův kalendář v jeho pozdním důchodu byl naprosto zaplněný, protože světoví diplomaté stáli fronty před jeho kanceláří, aby se s ním mohli třeba jenom na 5 minut vidět a mluvit s ním. Henry Kissinger. Proč jsem o tom mluvil? Protože dnes budeme mluvit o někom naprosto opačném. O Janu Lipavském, končícím nebo už bývalém ministru zahraničních věcí České republiky. A ten Kissingerovský úvod jsem zvolil z jednoduchého důvodu. Vy si někteří z vás možná vzpomínáte, že v době, kdy Piráti naštvaní a uražení odcházeli z vlády, on tedy Fiala s nimi úplně nezacházel dobře, tehdy na osobní schůzce s Ivanem Bartošem se tvářil jako by nic a potom po SMS-ce nebo po telefonu ho vyhodil. Dobře, tak když se tohle to dělo, no tak Jan Lipavský oportunisticky odešel z pirátské strany, aby mohl zůstat u vlády, aby si udržel svůj flek, na kterém se cítí důležitě, protože má auto s řidičem. Obědy jsou mu servírovány slavnostně v saloncích Černínského paláce, místo aby chodil do jídelny s řadovými diplomaty, jako to mimochodem dělal dokonce i Karel Schwarzenberg, který, jak víme, byl aristokrat. Ale nic. Lipavský tehdy zůstal. Aha, když probíhala jakási mediální ofenzíva těch tehdy režimních médií, které podporovaly Fialovu vládu, tak někteří z těch novinářů nám dokonce tvrdili, že Lipavský a Fiala ho mimořádně chválil, jak je zkušený, schopný a tak dále, všechno prázdné řeči, tak někteří novináři o Lipavském dokonce prohlásili, že je to skoro takový český Kissinger. Přátelé, já jsem tehdy nevěděl, jestli to ti novináři myslí vážně, to jest, jsou úplní blbci, nebo jestli si z nás jenom dělají legraci, anebo jestli se totálně zbláznili, nebo vysadili prášky, nebo jestli prostě zkoušeli, co všechno vydržíme. Netřeba se dlouze vyprávět a rozhovořit o tom, že Jan Lipavský opravdu není žádný český Kissinger, že dokonce Jan Lipavský není ani diplomat. On je ministr zahraničí, nebo byl ministr zahraničí, protože byl prostě jmenován nakonec, jak víme, Miloš Zeman ho odmítal zcela oprávněně, ukázali nám to minulé 4 roky. Nakonec ho tedy jmenoval. Lipavský byl prostě úředníček, který bez té politické tlačenky, které se mu dostalo, bez toho, že by byl naprosto manipulovatelný, což vyhovovalo Fialovým lidem, poradci Tomáši Pojarovi a dalším, kteří si mohli v zahraniční politice dělat, co chtěli, tak by se na ten post přece nikdy nedostal. Tohle všechno víme, netřeba to opakovat. Proč o tom ovšem budeme mluvit dneska? Než se dostaneme k tomu hlavnímu, k tomu zásadnímu, opravdu mimořádně důležitému, protože Lipavský se dopustil něčeho, co si před ním žádný jiný ministr v celé historii nedovolil. A něčeho, co ani žádní diplomaté v zahraničí, v okolních zemích neznají a byli z toho naprosto zděšení. A k tomu je zapotřebí jenom takový opravdu kratinký úvod, je to velmi důležité. Jak víte, předseda sněmovny Okamura byl nedávno na Slovensku, vzal si sebou nejpočetnější delegaci v historii, restart československých vztahů, které Fialova vláda zabila, rozbila, zničila. A logicky si sebou nevzali žádné zástupce té budoucí nastupující opozice, prostě protože tyhle ty strany, ty československé vztahy přece naprosto zabily a teď se tváří, že je chtějí budovat, no tak to je přece naprosto bizarní a je pochopitelné, že v té delegaci nebyli. Jan Lipavský, tomu se to samozřejmě nelíbilo a on prohlásil, cituji několik krátkých vět. Česko a Slovensko k sobě mají velice blízko a na československých vztazích nám vždycky velice záleželo. Za poslední 4 roky jsme dosáhli velkých pokroků, třeba v mezinárodních smlouvách. Dále kritizoval, že ta Okamurova cesta neodráží celou společnost a obhajoval, že právě z toho důvodu do Bratislavy jela delegace 5 nebo kolika opozičních poslanců a tak dále něco narovnávat. Nebudeme příliš dlouho rozvádět skutečnost, že ty opoziční poslance, kteří se do Bratislavy vydali vlakem na vlastní pěst, neoficiálně jako soukromé osoby, mimochodem je docela zajímavé, že když cestují za svoje vlastní náklady, tak jedou vlakem, aby to bylo co nejlevnější, ale ještě když byli vládními poslanci, tak jak bylo nedávno předsedou sněmovny Okamuru odhaleno, no tak si létali v prvních třídách, luxusních třídách, kde letenky stály třeba i několik set tisíc korun. To je jenom na okraj. Tyto zástupce opozičních stran bývalé Fialovy vlády v Bratislavě totiž nikdo nepřijme. To je ten důvod, proč je ta cesta úplně zbytečná a proč je to PR akce a PR kampaň. Nikdo relevantní z vedení Slovenské republiky je nepřijme. Prezident Petr Pellegrini to odmítl, že to nedává smysl, nejsou oficiální představitelé, nebude se vněšovat do naší vnitřní záležitostí. Robert Fico, premiér, je nepřijme. Richard Raši, předseda Národní rady Slovenské republiky, tamního parlamentu, je nepřijme. Tohle to všechno jsou věci, které i mě potvrdili někteří lidé, některé mé zdroje zevnitř vládní koalice. Nakonec se ukázalo, že to tak prostě je a celá ta akce je naprosto směšná. No a Janu Lipavskému nestálo nic v cestě, aby zveřejnil video, kde tvrdil pravý opak, kde tvrdil, že za nich, za jejich vlády se ty československé vztahy rozbíjely. No to si myslí, že si nic nepamatujeme. Vždyť to byli oni, kdo nadávali Ficovi, byli to oni, kdo odmítali společná zasedání české a slovenské vlády. Byli to jejich ministři, kteří jezdili ve funkcích ještě do Bratislavy na demonstrace tamní opozice. A dneska nám Jan Lipavský bude říkat, že dosáhli pokroku, že jak on to řekl, že schválili třeba nějaké mezinárodní smlouvy. Prosím vás, mezinárodní smlouva není vlastně nic mimořádného. Nějaké obyčejné mezinárodní smlouvy, ty se schvalují téměř na denním nebo týdenním pořádku v parlamentu a Česká republika má nejrůznější obrovské množství mezinárodních smluv téměř se všemi nebo s většinou států světa, s africkými státy, o kterých možná ti poslanci ani nevědí, že existují a stejně ty mezinárodní smlouvy schvalují. Ne, tohle opravdu není žádný pokrok, netřeba o tom mluvit. Teď už se dostáváme k tomu, ale opravdu zásadnímu, protože tohle nás nepřekvapuje, to, že Jan Lipavský si vlastně vymýšlí a že se tváří, že dělá diplomacie, ve skutečnosti si jenom dělá PR kampaň a jeho tiskové oddělení vymýšlí, mu dělá jakýsi falešný mediální obraz na sociálních sítích, marketingový produkt, tak to všichni víme. Je docela zajímavé, někteří z vás, nevím, jestli jste to viděli, Jan Lipavský se pár dní zpátky na svých sociálních sítích pochlubil fotografii, jak stojí doma v kuchyni a strouhá jablka v zástěře kuchařské. A napsal k tomu, že dělá štrůdl a že do hodiny zveřejní, jak se mu povedl. nezveřejnil do hodiny žádný štrůdl, nezveřejnil ani druhý den, ani za dva dny žádnou fotku. A až když si z něj lidé začali dělat legraci, že ten štrůdl spořádal ještě dřív, než ho stihl vyfotit, tak třetí den jsme se všichni dočkali a Jan Lipavský zveřejnil fotku svého štrůdlu, o kterém řekl, že si možná někteří budou myslet, že je připálený, ale že to vůbec není pravda, protože takhle má vypadat. A ve skutečnosti zveřejnil štrůdl spálený na trout, černý po svém povrchu, a tvrdil nám, že to je v pořádku. Říkám to, protože tohle, prezentace spáleného totálně na úhel štrůdlu a tvrzení, že to tak má být, to přesně vystihuje lipavského politiku a lipavského přístup k politice. Tvrdí nám, že tak něco je, tvrdí nám, že je den a ve skutečnosti je noc. Tak naštěstí už toho Česká republika bude ušetřena, ale na závěr a při jeho odchodu z ministerstva zahraničí, a to je to nejzásadnější, je potřeba, abych se s vámi podělil s jedním příběhem, s jedním poměrně rozvětveným příběhem, ale budu velice stručný, protože nechci vás tím zatěžovat. A pro některé z vás, koho zajímají podrobnosti, podívejte se dole pod videem, je odkaz na článek v Parlamentních listech, které jsme na tohle téma v celku nedávno vydali. O co se jedná? V posledních několika měsících, když Jan Lipavský jezdil na různé zahraniční cesty, účastnil se nejrůznějších konferencí a setkání, což mimochodem on dělal rád, protože si tam nechal dělat fotky, jak se vždycky s někým údajně baví, a potom se tak cítil důležitě, no tak se ukázalo, že Jan Lipavský, bylo to před volbami, po volbách, že ministr zahraničních věcí České republiky před svými zahraničními partnery pomlouval Českou republiku, že pomlouval budoucí vládu České republiky před volbami, pravděpodobnou budoucí vládu České republiky po volbách, budoucího premiéra Andreje Babiše, kandidáta na ministra Filipa Turka, pomlouval a varoval tyhle diplomaty, že z České republiky se stane jakýsi snad až Putinův satelit, že tady budou vládnout proruští extremisté a šílenci a zločinci. Tak dámy a pánové, tohle Lipavský říkal svým partnerům zahraničí, ministrům zahraničí a dalším představitelům jiných států. Tohle to jsou informace, které se tak nějak začaly pomalu probublávat na povrch, různě na sociálních sítích. Já když jsem to poprvé viděl, tak jsem začal žavit telefony a volat a bavit se s celou řadou svých kontaktů, ať už v české diplomacii, tak i mezi několika zahraničními diplomaty. Víte, v české diplomacii, ono totiž ti profesionální diplomaté, kteří poctivě slouží České republice třeba celé své kariéry, tak ti opravdu neměli Jana Lipavského vládce a dobře věděli proč. No a ti mi tohle všechno potvrdili a dokonce někteří z nich mi řekli, že když jsem mluvil o pomlouvání, že se Lipavský dopustil pomlouvání naší země, tak mi říkali, no, to pomlouvání, to je slabé slovo, to bylo bonzáctví toho nejhrubšího kalibru, jaké nikdy za celé své kariéry nepamatujeme, jaké nepamatují jaké nepamatují mí kolegové v zahraničí. Ti diplomaté mi říkali, za mnou chodí kolegové z cizích ambasád a říkají, prosím vás, vysvětlete mi, co tohle má znamenat, jak je to možné, tady z vás se jako stane z České republiky diktatura nebo autoritářský stát, nebo si po volbách požádáte o to, aby se Česká republika stala dalším federativním státem Ruska, nebo co? Ne, ti diplomaté samozřejmě věděli, že to je nesmysl, naprostá většina z nich, a těm ostatním to bylo vysvětleno, takže v tomhle riziko nehrozilo. Ale víte, co si ti lidé, ti představitelé cizích států, se kterými máme dobré vztahy a chceme mít třeba ještě lepší vztahy, museli myslet? Že si říkali, no to Česko, to je snad banánová republika, ne? Tohleto se nedělá snad ani v afrických státech, kde demokracii mají několik málo týdnů nebo měsíců, aby se takhle pomlouvali různí jako nástupci, předchůdci a tak dále. Tohleto, prosím pěkně, se dopouštěl Jan Lipavský. Špinavého bonzáctví, nic jiného to nebylo. Proto jsem na začátku řekl, že dnes budu trochu ostřejší a já se omlouvám, ale opravdu v tomhletom případě musím dělat výjimku, protože nic jiného to není a nijak jinak slušněji to pojmenovat nejde, protože konec konců ti diplomaté a ty moje zdroje v našem ministerstvu zahraničí na cizích ambasádách ti používali, když se se mnou bavili, mnohdy i mnohem horší slova. Já je používat nebudu, citovat je nebudu a chtěl jsem se o tohleto s vámi podělit, abyste viděli, co všechno Jan Lipavský dělal a čeho se dopouštěl. Místo toho, aby například budoval vztahy se Slovenskem, tak přestože nám tvrdí, že to dělal, tak víme, že to jsou všechno jenom nesmysly, keci a lži. A tak místo toho pomlouval Andreje Babiše, budoucího premiéra České republiky, zahraničí. Víte, já neříkám, že musíme nebo musíte mít rádi Andreje Babiše. Ne všichni ho volili. Nemusíte mít rádi Tomia Okamuru. Ne všichni ho volili. Nemusíte mít rádi motoristy, SPD. Ano. Já naprosto uznávám demokratickou volbu, ať už jste volili jakoukoliv stranu, i kdyby to byla strana vládní koalice. Proč ne? Je to každého svobodná volba, každého rozhodnutí a každého odpovědnost. Víte, ale místo reálné politiky špinit a kydat hnůj na ty, kteří mimochodem už stát, někteří z nich jako Babiš samozřejmě řídili, a na ty, kteří ten stát řídit budou, to nevím, jak se to dá slušně pomenovat. Řeknu poslední věc. Jeden z těch diplomatů použil termín, ten váš ministr musí být na totální idiot. Já jsem taky jako kroutil hlavou, ne že nevěřícně, ale taky jako nevěřícně nad tím, že diplomat použije takového termínu. Na tomhle vidíte, jak mimořádné to bylo a jak to Českou republiku poškodilo v zahraničí, protože nic jiného to není a ukazuje se, že nestačilo, aby ta Fialova vláda prohrála volby. Jejich ministři, v tomhle případě Lipavský, škodili ještě po těch prohraných volbách. A neškodili Andreji Babišovi, to se nenechme mýlit, škodili nám všem České republice. No, tomu je ale, doufejme, konec. Nastupuje, aspoň se tedy zdá, vláda nová. Ta má jasné cíly, jasné programy, budeme to sledovat, kontrolovat, komentovat. Já vám pro tuhle chvíli děkuji za vaši pozornost. Lajkujte tohle video, pokud se vám líbilo. Pište do komentářů, co si o tom počínání Jana Lipavského myslíte. A budu rád, když mé video budete sdílet, posílat, přeposílat svým známým, upozorňovat na ně a tak dále. Jedině tak se dostatečně rozšíří. Děkuji ještě jednou za vaši pozornost. Omluva na úplný závěr, že jsem byl dneska opravdu ostřejší, nebude to standard a norma, ale bylo to zcela na místě, zatím si naprosto stojím. Děkuji ještě jednou, mějte se krásně.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kteří právě teď jste zaslechli, ale začali poslouchat, anebo jste zaslechli znělku a přišli jste poslouchat, anebo jste si zkrátka pustili pořad a slyšíte znělku, která už právě už nezní, protože už dohrála, a to je znamení, že právě teď startují Pokřivená zrcadla. No a můj host Míša už je pochopitelně celá nachystaná. Takže, zkrátka a dobře, Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jsem tam schválně namontoval takový jako různý obraty.
1: No, jako já jsem to tak jako... Ano, postřehla jsem to, ano. Host je nachystaný. No, no. Host je nachystaný na... No, to, jo, jako je.
0: Jo, host je nachystaný. Pepiček se ptá, tatínku, prosím tě, co je to ten travestita? To já nevím, ale zkus se zeptat strejdy Boženy.
1: Ano, ano.
0: Já chci rozkašlat.
1: No, to pohodě, strejdy Boženy, to je krásné.
0: Chtěl jsem tě jenom rozehřát na začátku.
1: Jo, jo, jo, jo. Já to mám dneska takový trošku složitější, protože do mě bacil.
0: Jo, se rom, že do toho uhodil.
1: Ne, bacil do mě bacil, no, a tak jako se s ním úplně neumím poprat.
0: Bacil tě bacil.
1: No, jak bych si představovala, takže to mám takový lehce zahůhňaný, lehce ucpaný.
0: No, tak mě to opouští akorát, tebe to začíná.
1: Mě to začalo včera, no.
0: Včera tě to začalo.
1: Cestou na cvičení už jsem cítila, že už mě ten bacil jako dejchá na záda.
0: Byla mlha, viď?
1: Bylo hnusně, bylo odporno, bylo slizko, bylo všechno bylo mokrý, voleptaný. No a cestou zpátky už jsem věděla, že už je zlé, takže musím říct, že bylo to nepříjemný, bylo to hodně nepříjemný, pálilo mě v krku, v nose, v uších, prostě úplně... Ale zajímavý postřeh, který mě... asi tak někde mezi druhou a třetí nad ránem napad, protože jsem tak jako furt stávala a odcházela.
0: Tebe někdo v noci napad?
1: No, napadla mě myšlenka.
0: Jo, takhle, myslím, že nějaký někdo tě napad v noci.
1: Ne, ne, ne, napadla mě myšlenka, vzbudilo mě to a říkám, nedá se nic dělat. Vem si nějaký lék na alergii, to je jedno, co tam najdeš v tom šupliku, ale připadalo mi to prostě jako prudká alergická reakce. Ejhle, a bylo to tak. Opravdu to polevilo.
0: Prosím tě.
1: Samozřejmě rýma zůstala, to je pravda, ale takový to šílený pálení, škrábání, slzení a já nevím co všechno, to jako fakt polevilo. No,
0: no protože ty chemie je ve vzduchu tolik, že když pak... To jak byly takové ty mlžiný dny, jo? To nebyla mlha, no, no. To byla špinavá mlha, hnusná,
1: no,
0: špinavá
1: právě,
0: mlha.
1: Mazlavá, ještě no. Mazlavá.
0: No, no, no, no. Takže člověk, až by si natáhl jako IPCHOJ.
1: Jo.
0: Víš, co to je?
1: Ano, ano, ano, nosila jsem masku
0: ale
1: s
0: víš,
1: chobotem.
0: Ale víš, co to je za zkratku, IPCHOJ?
1: No, vím, no,
0: to je individuální prostředek, chemické
1: ochrany
0: jednotlivce.
1: Jednotlivce, a ne obyvatelstvo.
0: Je, je na konci je J, jako J.
1: Jednotlivce a
0: O. IPHOJ.
1: Jo, IPHOJ, aha.
0: Ochrany jednotlivce. A teď jsem zvědavý, jestli nás poslouchá Honza, to je voják, že, jestli nebo někdo jiný, kdo to má zmáklý. Já se domnívám, že to je IPCHOJ, že to je individuální prostředek chemické ochrany.
1: Proti chemické ochrany.
0: Proti chemické ochrany jednotlivce. No.
1: Já si nejsem jistá s tím, jo. Já vím, že bylo IPCHO, ale to jo.
0: IPCHO ne, to bylo, to si pleteš. To je CHKO, to je chráněná oblast. To je chráněná krajinná oblast, CHKO.
1: Co mi tam všechno nenamontujem, tyjo.
0: Viď?
1: No, na jedno, Hele, na jeden pitomej dáš. No, to jo. Na jeden pitomej dáš. Nebylo to, opravdu to bylo nepříjemné, kdybyste se s tím někdo potkal. Tak skutečně mě osobně zabral obyčejný zodak nějaký, který jsem tam našla v šuplíku na první dobrou ve 3 ráno. A fakt
0: máš v šuplíku takové nebezpečné věci?
1: Tak nebezpečný. Kluci mývají v letě alergii, tak někdy není zbytí, no. Takže tak, nebezpečný nejsou.
0: To je nebezpečný.
1: To je pod kontrolou.
0: Představ si, kolik je to stojí peněz, aby to nasypali do toho ovzduší.
1: A ty jo, jo, a já jim to takhle... Jo, a já jim to zničím, veď.
0: Nějaký skoro prošlej zodak a jako jsi z toho venku, tak to takhle teda ne, jako to neexistuje.
1: Ne, to teda ne, to ne.
0: My všichni platíme, jo, tyhle ty všechny, jako, a ty to maříš.
1: Místo toho, abych si to užila.
0: Jo, ano, jo. Přesně.
1: Tak jo, no. Tak já trošku jako, zakašlu.
0: Směješ se tomu, ale to je nezodpovědný přístup, Míšo. To, takhle to nejde. Prostě, když tě někdo otráví, tak prostě musíš trpět. A ne, že si vezmeš nějaký takovýhle pilulku a je to. Sama o své vůli. Ani doktorovi nejdeš, aby ti to naordinoval.
1: Ne.
0: Ty nedáš nikomu našla. Vydělat, prostě nedáš.
1: Ne.
0: Žiješ ve spotřební společnosti a ty nechceš nikomu dávat vydělat. No co to je? Ty jsi protispolečensky založená.
1: Člověče, a to mám ještě protispolečenský názory.
0: A chování.
1: No, a to už vůbec, jako. Jejda. No,
0: tak teď ti to sečtou. Podtrhnou.
1: Já myslím, že to tady sečtou a potrhnou úplně někomu jinému, ale my dva to určitě nebudem.
0: Ale prosím tě, a komu by to tak mohli sečíst a potrhnout?
1: Se tak jako proslýchalo, že se někde vyslýchalo.
0: Ale, a kde?
1: Já mám takový obavy.
0: Že by zlí komunisti vyslýchali Vetchýho?
1: No jo, Vraníka, no jo. Trošku mu načechrali hřívu.
0: No jo. Osel v roli, v hodnosti Vraníka.
1: Mm-hmm. Myslím si, že chlapec to pěkně zavařil si sám sobě. Já,
0: tak tam se neprali peníze, to je jasný. Ne? To...
1: Tam se prali
0: jenom počkej, to ještě tam bude nějaká cesta do Kampeličky. Hele,
1: a tak ona se to dneska upřepe. Ona se to ještě dneska jako rozproudilo. Včera přeci proběhlo, že nejenom, že se vyslýchalo, ale že taky se ocitl nějaký takovej větší obnos peněz na kde? Transparentním účtu. To jsi nezachytil?
0: Jako 100 milionů.
1: No, a no, protože...
0: Jako, když nemáš co dělat, tak dáš 100 milionů prostě no. Do nějakého spolku, protože přeci na té Ukrajině to musí někdo financovat, ne?
1: Jasně, a ono jako tady není dost potřebných třeba nemocných dětí nebo starých chudých důchodců, nebo to ne.
0: Nějaký smysluplný projekt, že jo?
1: Mm-hmm. Proč to nenasypat do té černé díry, z který prostě to teče všema možnýma jinýma dírama ven?
0: Ale kdyby ven, jo. Jenže ono to teče do předem určených kapes.
1: Mm-hmm. Jo. A on to ještě udělá s takovou okázalostí, že nejdřív se cítí tajemně a po jednom dni už nechce být tajemný. A
0: už chce být transparentní.
1: To bys mu dal pěstí. Fakt bys mu dal pěstí.
0: No. Jestli narážíš na to, že třeba liberálně progresivní proudy, směry, tendence přináší do společnosti něco jako kriminalitu, tak já ti to vyvrátím, jo? Poslechneme si tiskovou konferenci ze Slovenska. Tam se taky dějou zajímavé věci, jo?
1: Tak já jsem jedno velké ucho.
0: Zpráva nemá náhled, píše Věrka. Počkej, se podívám. Zpráva nemá náhled. Tady máme.
1: Co? Ježiš.
0: Nácvik. Aha, počkej. IPHO, vidíš? Měla jsi asi pravdu. Nácvik používání individuálních prostředků proti chemické ochrany byl za komunistického režimu stěžejní součástí předmětu braná výchova a pravidelných braných cvičení na základních a středních školách. IPHO zahrnovali především plynovou masku a důmyslnou soustavu igelitových sáčků, které si měly děti v případě imperialistického útoku chemickými zbraněmi navléci na končetiny. Plynové masky měly různé velikosti, děti byly proto každoročně speciálním měřítkem přeměřovány. No, to psali Lidovky. A teď, já se k tomu vyjádřím, protože já to pamatuju, jo?
1: Já taky.
0: Takže za prvé.
1: A měla jsem chobot.
0: To byla, miláčku, maska, jako jo. To
1: nebyl chobot. No, ta měla chobot. Ne, jak ta maska která? Měla chobot.
0: Jak která maska? Některé masky měly filtr, který se umístěval nakonec chobota.
1: Ano.
0: Jiné masky měly pochopitelně integrované filtry v lícnici.
1: Aha, tak to jsem nikdy neměl.
0: Integrované. Už tenkrát integrovali, rozumíš? Ale já tady k tomu článku, to Věrka nám tady stáhla od někud, to je lež jako věž, jo? Tak za A. Plynová maska a igelitové sáčky na rukách a na nohách neměly s protichemickou nic společného. Takto jsme se učili, pokud by byla radioaktivita, tak jsme se učili s těmi sáčky igelitovými. Pokud se bavíme o IPHOJ, tady chybí to J, tak to byl oblek, který byl, do kterého si se zcela jakoby za to...
1: Zabalilo.
0: No to byl takový, jako dneska, když jdou vraždit ty slepice,
1: Jo.
0: Nemyslím jako na ministerstvo obrany, kde už jako slepice není. Ale jdou vraždit slepice normálně, nebo kachny, tak mají takový ty bílý, že jo, hadry na sobě.
1: Overaly, no.
0: No, tak takhle nějak vypadal ten IPHO je jako pláštěnka, kterou jsi měla i na hlavě a všude, protože to byl oblek, do kterého si se... Mělo to takový silný gumový rukavice, silný gumovky, jako boty to mělo. No a do toho... A to byl IPHOJ, jednotlivce, jo? Ochrana jednotlivce. Igelitové sáčky se tady tak jako začalo takový nějaký když si něco děláš srandu, tak se tomu říká jak?
1: Napadla mě satyra, ale to tak to je taky
0: no,
1: blbý.
0: No, satyra, no, tak...
1: No, prostě jako vysmíváš se tomu, no.
0: Takže se tady začali vysmívat tomu, jak se děti učili. A já se zeptám, kdyby dneska jsme se ocitli v nějakém, řeknu, prostředí zasaženém, tak bychom se mohli tak akorát vysmívat tomu, jak jsme byli blbí, když jsme se tomu vysmívali. Protože kromě igelitových sáčků dneska nemá nikdo nic. Ani tu masku pitomou pro tebe nemají. Jo?
1: A průšvih je v tom, že ty sáčky jsou čím dál tím tenčí. A myslím si, že kdyby si je někdo na ty nohy, co pak ruce, jo, na ty nohy natáhl, tak by to bylo úplně k ničemu, protože tehdy byly pěkný, tlustý igelitový sáčky.
0: Pořádný igelitáky. Ale víš co, jako dneska si maximálně můžou na tu palici natáhnout igelitku a zdechnout, protože ani tu blbou plynovou masku pro ně nikdo nemá, protože všichni na to kašlou. Není potřeba, jako jo. Individuální ochranný oblek proti chemickým, biologickým a radiologickým hrozbám. CBR, to už je zase Nový název. Já pamatuju IPCHOJE. No to je jedno.
1: Ale já se ještě vidíš, vrátím
0: to je,
1: k tomu.
0: IPCHOJE, už to tady je.
1: Už ho máš.
0: Pozor.
1: Už
0: no
1: ho
0: jasně.
1: Máš. Už ti to našla Věrka, ta je šikovná.
0: A tady... IPCHOJE je zkrátka pro ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, nebo jenom ochranný protipovstalecký hmyzí oděv, což byl v dobách ČSL a speciální protichemický oblek určený k ochraně vojáků před otravnými látkami, biologickými agenty s radioaktivním prachem a zamořením používaný i v rámci speciálních jednotek. Je to v podstatě modernizovaná verze starších chemických obleků chránící před radiologickými hrozbami. No, tak mi to motají všechno dohromady, no.
1: Ale
0: umělá inteligence to našla. Píše tady Věrka, která nám to poslala.
1: No je, Věrko, děkujem.
0: Věrko, děkujem a umělá inteligence zmontovala všechno dohromady, jo. Hlavně ochranný protipovstalecký hmyzí oděv.
1: To je nádherný.
0: Takhle.
1: To je nádherný.
0: Ne, to je... Je potřeba říct něco jiného. Je to ochranný protichemický hned zmizící oděv. Protože hned zmizel, že jo? Že ji ukradli. No. Ne hmyzí, ale hned zmizící.
1: My si tady z toho děláme legraci, jo? Protože fakt to jinak nejde. Jo? Ale já jsem asi 10-12 dní zpátky viděla video. Bylo na tom šíleném serveru od toho šíleného dárce, asi to takhle řeknu.
0: Aha.
1: Bylo to někde na Novinkách, či co, už nevím prostě. To video byla simulace jaderného výbuchu v centru Prahy na Václaváku.
0: Hezky.
1: Aha, i s momentkama, s dokumentama, jak lehnou všechny, prostě přesně ty metry a to, co kde se stane, v jakém rozsahu, kam až to dojde. A vůbec tam nebylo o žádné ochraně, o ničem takovém. Bylo tam pouze to, jak to vybuchne. Přátelé, to bylo velmi zajímavé.
0: Takovýhle film je hoden asi takovéhoto komentáře. Je to stejné, jako kdyby si se dívala na video o tom, jak NSDAP je na vzestupu a jak brzy zachvátí celou Evropu.
1: Ano, ano, ano.
0: Protože na Václaváku není pravděpodobné, že by tam vybuchla nějaká atomovka. Měli by natočit film, co se stane, když tam přiletí kýnžál, nebo když tam přiletí orešník, a nebo bude vesník.
1: Ty brďo, těch je.
0: Tak jako podle síly. Čili to by bylo zajímavé. Ale zase na druhou stranu není potřeba nic filmovat. Pokud na Václavák přistane bude vesník, nebo orešník, tak Praha je minulost. Jo? Takže je úplně jedno, jestli to lidi budou vědět nebo nebudou vědět, jaký metry. Není potřeba počítat metry. Prostě Praha zmizí. A ochrana, co se týká ochrany v Praze, tam bych se obrátil na nejpovolanější z nejpovolanějších, a to je hřibová asistentka, která, jak se ukázalo, točila tvrdé porno a proto ne. I s Hřibem odchází do ilegality. To
1: ona
0: nevíš?
1: Točila. Ne, to se ke mně.
0: Já mám
1: tak
0: fotky, normálně na mainstreamu byly fotky. No jasně, byly fotky.
1: Tak to mě něco, počkej, to mě někdo něco uteklo teda.
0: To ti uteklo, počkej, já ti to řeknu. Ty, Míšo, ty vůbec nedržíš krok. Ty nevíš, co se ve vašem městě děje?
1: To je blbý, musím se zlepšit.
0: Promiň, ale ty jsi ztratila kontakt s realitou.
1: Myslíš tou současnou, jo? No to už dávno. To je pravda.
0: Jo? Tak hele,
1: naše
0: Praha.cz Hřib odchází a další skandál je tu. Jeho poradkyně Kobrlová natáčela tvrdé porno. No jo.
1: Tak jo.
0: Kobrlová, člověče.
1: Kobrlová.
0: Taková šikulka, viď? No tak oni ty piráti jsou takový akční, že jo? Co zavedli do politiky? Přinesli do politiky bílej prášek, tvrdé porno, chaos, zmatek a zmar. Já si myslím, že docela obohatili tu českou politickou scénu.
1: Já si myslím, že jako je zapotřebí s ním zamávat. Pa, pa.
0: A to jsme přeci věděli, ne? Když mají předsedu, který se vyžívá v Antifě, tak to, co od nich můžeš čekat? Jako. Ale pozor, mládež jim je nakloněná.
1: Ale jak?
0: Ale jak? Dokonce o Kobrlový mluví jako o nadějné umělkyni.
1: Aj, ta krajta, tak to nebude dobrý.
0: No, jak tak, no, jako krajta to tam některý měli. Já jsem viděl ty snímky. Ale jinak, hele, Kobrlová šikovná, zvládla i krajtu.
1: Jo, večer teda, jako, tak
0: jsem
1: to je
0: Hřibovi vrchol. Nedivím, že jako se tam tak držel zuby nechty.
1: No tyjo, tak co my to tady v tom hlavním městě máme? No,
0: to je Sebranka.
1: To je teda Sebranka.
0: A mám pro tebe hádanku. Začínal jako čert s hodností vraníka a dotáhl to až na bílého koně. Kdo je to?
1: Ale náš Ondra. Náš Ondra.
0: No.
1: Víš, co mě na tom všem nejvíc štve?
0: Ne, to tě nemůžeš štvát.
1: Víš, jako, my tu televizi nemáme, jo? Tak dobrý. Ale když si někdy bych si řekla, že bych si třeba večer...
0: Už kvůli tomuhle, viď?
1: Tak už kvůli tomu si koupím Vojnu a mír. A budu a si po nocích číst Vojnu a mír.
0: Počkej, ty si chceš číst Vojnu a mír. Kvůli tomu, že v televizi dávají blbosti, nebo co?
1: Jo. Jo.
0: Tak... Víš, jo, musíš držet, být cool, musíš držet prostě krok s realitou, rozumíš? Tady je cool nějaký vůl a ty prostě seš úplně mimo děje. Jako.
1: A ty si budeš číst Vojnu a mír.
0: Vojnu a mír? Já si spíš přečtu Timur a jeho parta, právě na odchod.
1: No, to je taky dobrý. Ježíš, to je. Ne, to je
0: skvadra. Tak počkej, tak pustíme si Slovensko, protože...
1: Pust Slovensko, podařilo se ti to tam rozchodit?
0: Slovensko normálně rozkrývá praktiky, kdy mafie ovládla slovenskou justici. To se vědělo, že jo? Ale teď už přichází z důkazy, takže... Máme tady tiskovou konferenci Roberta Fica, pana Kaliňáka, pana doktora Kaliňáka, pana, počkej, ten jmenuje ten jeden, mi to vypadlo. No, zajímavé věcičky a velmi se mi líbí, ale velmi se mi líbí, jak Robert Fico hodnotí práci na té tiskovce zúčastněných reportérů. Tak to je úplně vychytávka.
2: Redaktor, v postavení predsedu vlády Slovenskej republiky podpisujem veľa dokumentov. Najčastejšie podpisujem návrhy zákonov, prípadne podpisujem, ak sa príjme vláda nariadenie. A potom podpisujem aj zákon, ktorý je prijatý v Národnej rade. Tam podpisujú zákon traja ľudia. Prezident, predseda parlamentu a predseda vlády. Hoci s tým zákonom nič nemám, ten zákon bol prijatý v Národnej rade a niekto by ten podpis urobil namiesto mňa. Čo by ste urobili? By ste žiadali moju hlavu. A tu je podpis, ktorý mal viesť k 20-ročnému trestu. Rozumiete tomu, o čom sa bavíme? A je to prokurátor generálnej prokuratúry. Môžete obhajovať, koľko chcete. Môžete porozprávať 100 krásnych príbehov. Fakt je ten, že prokurátor generálnej prokuratúry sa priznal k falšovaniu zápisnice o podanom trestnom oznámení na čelného predstaviteľa najsilnejšie politické strany v roku 2015 alebo 16 podpredsedu vlády ministra vnútra, kde ho obviňoval z závažnej trestnej činnosti. A vy ho tu idete obhajovať. Ja nemám to blbé. Asi nie, vidím, že nie. Takže my nemáme čo viac. My sa pýtame generálneho prokurátora, čo s týmto pre Boha ideme robiť. Čo s týmto ideme robiť? Nič iné. Ja neviem ani generálneho prokurátora odvolať, ani prokurátora Špírka neviem odvolať. Už som spomínal právomoci amerického prezidenta Trumpa. A to máme byť ticho pred Krista pána. Po tomto všetkom, čo sme si my zažili, od vás a od nich, máme byť ticho. Ja absolútne tým ľuďom, našim voličom rozumiem. Absolútne tým rozumiem. Ty by nám posielali sem snáď kytice kvetov, keby sme ráno o 5 dali niekomu vykopnúť dvere. Kytice kvetov by nám to posielali. Ale ja to nebudem robiť. Veci treba trpezlivo zákonne vyšetrovať. Tá zákonnosť je neuveriteľne pomalá, ak sa to robí poriadne. Oni to robili teda veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Ako nám doručovali veci. Páne Bože, došli šiesti na smer, aby mi doručili uznesenie o znesení obvinenia. A nehovoriac o iných krokoch, ktoré sa robili expresne rýchlo tak, aby to stihli do konania parlamentných volieb, aby sme nemohli ísť do parlamentných volieb. To bolo jednoduché. Najprv to bola otázka, ako nás znemožniť. Táto ste pracovali intenzívne od roku 2006. Nepodarilo sa. Potom ste na tom pracovali od roku 2016 do roku 2020 intenzívne. Potom prišla vražda novinára, o ktorej nič nevieme. Môžeme si rozprávať, čo chceme, nič nevieme. Ako to celé bolo a prečo sa to vlastne stalo. Potom ste súhlasili s tým, aby nás pozatvárali. A potom vám bolo jedno aj to, keď ma chceli zastreliť. Len aby sa nás zbavili. To je ten problém slovenskej demokracie, na ktorý upozorňujeme. Nie sú schopní sami súťažiť v demokratickej politickej súťaži. To progresívne Slovensko ešte potrebuje peniaze z Veľkej Británie, z ministerstva zahraničných vecí. Čo by ste urobili, keby ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie zaplatilo hercov aktivistov na Slovensku, aby robili kampaň prospech strany Smer Slovenská sociálna demokracia? Čo by ste urobili? No to je presne o tom sa bavíme. Keby som ja podpísal zákon tak, že ho nechám niekým iným podpísať za mňa, kto má rovnaký podpis, vám garantujem, že žiadate moju hlavu. Boli by odvolávačky, bolo by všetko na svete. A tohto gráza chránite. Chránite ho vo veci, ktorá je neporovnateľná s tým, čo som teraz povedal.
3: Viackrát ste použili slovo...
4: Ešte vás poprosím, pán redaktor, ja vás naozaj poprosím, tú tlačovú konferenciu vediem ja, aby tie otázky nekladiete.
5: Áno, samozrejme, veď podala niekoľko trestných oznámení.
3: A ako skončili?
5: Takže sa dovyhrážal on jej, všetkým policajtom, že ju zničí, že ju zabije a tie trestné oznámenia boli stiahnuté. Ale podané boli. Ten človek má konkrétne zdravotné problémy. Ja sa čudujem, je mi z vás zle. Je mi z vás zle. Tá žena mala vážne zranenia, kde ju dobil. A vy jeho chránite? Je mi z vás zle. Fakt. Veď vy to veľmi dobre viete, kde tie dôkazy sú. Vy ste to mali na stole, tie trestné oznámenia, pán redaktor. Vy ste to mali na stole v smečku. A viete, čo je na vás najzábavnejšie? Títo ľudia vás nechali odpočúvať pre vašu orientáciu. Už sme o tom mali debatu. To sú tí ľudia, ktorí sa nebali politicky použiť, vtedy ešte pán Galko sa rozhodol, že vás bude odpočúvať, pretože ste ohrozením demokracie pre vašu orientáciu. A vy ste vaše nenávisti smerom k smeru. Proste ich budete obhajovať. Obhajujte. Ale nemôžete sa postaviť pred zrkadlo. Pretože keby ste sa mohli postaviť pred zrkadlo, tak sa opýtate, pán Špirko, urobili ste tlačovú konferenciu, že Kaliňák ukradol 200 miliónov. Prečo ste to od roku 2018 nevyšetrovali? Prečo ste si ho aspoň raz nezavolali k tej kauze? Prečo ste ho neboli vypočuť vo väzbe, keď ste ho tam dali k tejto kauze? Lenže vy viete, že to bolo vymyslené, chápete? Vy ich s tým nebudete konfrontovať. Vy ste ho radi použili. On robil tlačovku, vy ste z toho robili dvojmesačnú kauzu, ako som neviem, čo všetko ukradol. Z toho vyplývajú všetky tie veci, mafiáni a tak ďalej. Z takýchto obvinení, ktoré sa ukážu ako plané. Prečo ste sa Ráš Pírka neopýtali, prečo ste to nevyšetrovali? Prečo sa pani Makarová s pani Petkovou neopýtali, prečo nebol Kaliňák vypočutý v tej DPH-čke, keď sme ho dali na titulku? A začali sme Smer označovať ako bandu zločincov, DPH-čkarov, neviem čoho všetkého. Čiže keď nie sú dôkazy, tak vy stojíte vždycky iba na ich strane. Tu je nepochybné, že si to vymyslel. Navyše v kauze Sumrak sa tak opustil, pretože si myslel, že už vyhrali a že ja som vo väzbe, že narozprával také veci v rámci obvinenia mňa, že to je naozaj na krásne vyšetrovanie. Myslím si, že to samozrejme čaká. Tá spravodlivosť príde,

0: žiadne ľudské práva.
1: Pani rektorka, toto je klasický algoritmus, ktorý používate, keď ste v úzkých, keď ste pod tlakom. To znamená, snažíte sa utiecť z tej veľkej pravdy, ktorú urobil najvyšší súd, podľa ktorého budú postupovať aj ďalšie súdy, pretože sa preukázalo, že celé toto konanie bolo nezákonné. Myslím si, že je to zrozumiteľné. A druhá vec je, že máte na tom vy osobný podiel. Vy ste v strašnom konflikte záujmov, Denník N. Nerozumiete tomu? Vaša čelná redaktorka žije so súdkyňou špecializovaného trestného súdu, dostáva nepovolenie informácií o jednotlivých procesoch. Na to ešte len prídu všetky tieto dáta, lebo vlastne tie časové úseky, kedy Denník N zverejňoval veci, ešte nemohlo byť vlastne doručené nikomu žiadne rozhodnutie. A to osobné prepojenie je tam obrovské. Vy máte strašný konflikt záujmov. Vy ste absolútne rezignovali na akékoľvek novinárske veci. A znova sa k tomu vrátim. Toto rozhodnutie je ďaleko vážnejšie, ako vy si viete vôbec domyslieť. Pretože vy odmietate, aby ste počúvali tie nahrávky, v ktorých sa vyhrážajú kolegyni, že ju zbijú do kopu všade, vyhodia do luftu, pretože si dovolila vyšetrovať ich trestnú činnosť. Dnes povedal najvyšší súd, že postupovali nezákonne. Ak policajt vo svojej funkcii postupuje nezákonne, je to minimálne marenie výkonu verejného činiteľa. Ak nie hneď zneužívanie. To znamená, vo všetkých týchto prípadoch je toto rozhodnutie extrémne dôležité. To je tak priťažujúca okolnosť v každom ich prípade, kde sú vyšetrovaní, že chápem, že za chvíľku budete roniť slzy, ale je to problém. To sú vážne rozhodnutia, kde najvyšší súd povedal, že všetko, čo sme boli svedkami 2023, bolo proste zaujaté a nezákonné. Že konali na svoju objednávku, že si to vymýšľali, ako v tomto prípade pán Špírko. Nikdy ste ho nekonfrontovali, že obliel si špinou Kaliňáka pred 8 rokmi. A jediné steblo si nepreložil. Ani si nezačal konanie. Tak sa opýtajte, prečo nezačal konať? Veď vám tam dával také teórie na tej tlačovej konferencii, vy ste to hrali týždeň. Pozrite si svoje články po tej jeho tlačovej konferencii. Čo ste napísali bez jediného dôkazu? Bo ako náhle niekto hovorí niečo na smer, tak to je pre vás svätá pravda. Jasné, to je super. A ho použijete, lebo že nepotrebujem dôkazy. Mne stačí, že jeho vystavím. Pozrite si vaše vlastné články. Vaše vlastné články. Tie vás konfrontujú s tým, že naozaj to zrkadlo máte extrémne krivé.
2: Ďakujeme za sledovanosť.
3: No, Mišo.
4: Moc pekný.
3: Ono to praská ve švech úplne všude, co?
4: A že o tomhle nikde se moc nepíše, viď? To je takový, jako že to je zamlčený.
3: No proč by se o tom mělo psát?
4: No stačí, co se píše u nás. No.
3: No ne, jako rozumíš, to je skládačka, která se začala skládat. Tak, jak oni doteďka měli v úzovkách navrch, tak, jak oni doteďka, ty progresivní liberálové, nebo buchy, jak si tyhle ty satanisti říkají, tak si mysleli, že už je to všechno jenom o nich. Oni si mysleli, že už se nikdy nebude nikdo odvažovat, vyhodnocovat a nějakým způsobem posuzovat a nedej bože vyšetřovat a soudit nebo dělat audity, jo. Mně se třeba líbí, že Andrej Babiš oznámil, že na všech ministerstvech proběhnou audity. Já vím, že tam uklízeli, jo? Strašně dlouho tam uklízeli.
4: No ale právě, že přeci... se uklízelo dlouho.
3: No ale ty víš, že přeci z účetnictví, že některé věci prostě nějak tak jako nejdou úplně nejdou zlikvidovat navždy, že jo? Když někdo veme 100 milionů a pošle je na nějaký účet nějakého spolku, tak minimálně to zakládá důvod, aby někdo se podíval, kolikrát tam přišly takové peníze, kam ty peníze šly, jak se to rozsejpalo, kolik se jich kam vrátilo. Jestli se ty peníze takhle prali, nebo proč se za ně nakupovalo něco předraženého, jak, a teď, když jsme kousli tuhle kauzu, jo, já nechci jako opustit to Slovensko ještě, ale když jsme kousli tuhle tu kauzu, to není jenom o nějaké korupci, to není o jakém si rozkrádání nějaké, nebo praní peněz špinavých a tak dále. Kolik ty musíš udělat hlášení u těch firem, který pošlou někam větší obulus peněz? Přijdeš do banky si vyzvednout 1 000 000 korun a no, banka tě zpovídá, na co to chceš. Ne?
4: No, proč to chceš? Kde, nejdřív, kde jsi k tomu přišel, jak jsi to vydělal a potom na co to chceš?
3: Proč si chceš vybrat svoje peníze třeba?
4: Mm-hmm. Jo? Když řekneš, že jsou tvoje, no tak oni řeknou ano, ale my chceme vědět, jak jste je získal a na co je chcete použít.
3: Vemeš 100 milionů, pošleš 100 milionů z účtu na nějaký jiný účet. Už to tam bliká a banka zablokuje transakci a jdou vyšetřovat, jestli ty peníze nepochází z trestné činnosti.
4: A jak vidíš, nezablokovala. Transakce proběhla.
3: Pak jsou tady transakce v jakési kampeličce, kam přijdou nějaké peníze od někoho, pak někdo přijde, vybere ty peníze v hotovosti, odnese je a pak se zjistí, že ten někdo neměl oprávnění ty peníze odnést prý.
4: Ale tak už se stalo, že jo?
3: Jako návrat do 90. Tohleto.
4: Mm-hmm. Já si myslím, že to jsou 90 na druhou.
3: No a samozřejmě, před 90 se kradly miliony, že jo? Dneska se jede v miliardách. Hold, inflace, to víš, no. Já bych řekl 90 s inflační doložkou.
4: Krásně řečeno.
3: Vík?
4: Fakt krásný.
3: Bez přidané hodnoty.
4: No tak finanční transakce jsou vždycky od daně osvobozený. Tak jako myslím od DPHčka, takže...
3: Já nemluvím o DPHčku, já mluvím bez přidané hodnoty.
4: Ale...
3: Prostě, víš, ten dvojí metr, jo. Hele, fašouni v Německu, četl jsem to taky v té jedné knížce, jak si připravovali to půdu, jak paralyzovali všechny slušný představitele na různých pozicích, jak je kompromitovali, jak si na ně dělali složky, jak si je ošefovávali, jak je dehonestovali. To jsou naprosto stejné praktiky. Jo?
4: Jo, dělají to stejně, no.
3: A teď prostě tady máme spolek, který ještě nedávno podával trestní oznámení, protože někdo o něm něco špatného řekl. A hloupej vraník v hodnosti bílého koně, takhle bych to dneska formuloval, je tak tupej, že mu nedochází, že je užitečný vůl, protože no, prostě takový užitečný blbce je potřeba mít, že jo. A on si neuvědomil.
4: Já se domnívám, že to tak bude, no. Že on je opravdu, víš co, on bude asi tak jako, já nechci říct hloupej, nebo...
3: Ne, on je posedlej. Tak, nenávistí, on je,
4: ano,
3: rusofobii, ano. On je posedlej. A chce být za hrdinu.
4: Za každou cenu. On je totiž... jestli jsi dneska viděl tu tiskovku, nebo on se oblík... To jsem viděla, jenom jako letmo. A pak pár jakých ještě prostě jakých fotek nebo nějakých záběrů a tak. Tak on chodí v těch maskáčích a v tom zeleném oblečení stejně jako ten zelený šmudla na Ukrajině.
3: Jistě. Viděla jsi někdy film Život je život?
4: Život je život?
3: Jo, tam hraje Ondra přicmrdávače policajta.
4: Ne, to jsem asi neviděla.
3: No, tam hraje Ondra přicmrdávače policajta, který doma jako tvrdí muziku, celá rodina je z něj v pozoru, jo. A on čte knihu o James Bondovi, nebo o nějakém takovémto agentovi, abych teda to... A chvílema propadá do té reality, ve které je ten neohrožený agent, jo. A v Praze řádí nějaký zločinec, jo, on teda řádí celosvětově, jo. Ten, jak on se jmenuje, jak on si říká. No prostě zásadně oplodňuje jako ženy, děvčata a tak dál.
4: Až tak.
3: No jasně, a ty tam je takový záběr, jak kde se to v Praze, u Apolináře. U Apolináře, že jo, tam v podstatě chodí ta děvčata, co mu podlehla, tak stojí frontu. Jako na ten porod stojí frontu a teď všude už tam je jakoby stojí voda, protože jim praskla voda, že oni se domáhají toho porodu. Tomu se říká ran na porodnici.
4: Je prdio, teda tak to jsem neslyšela.
3: No, nějaký spermoň, nebo já nevím, jak mu tam říkají. A ve tchý tam hraje toho agenta, který ho má jako dopadnout, rozumíš? Respektive on o tom sní, jako on má ty, jo, ten policajt utáplej, který doma si hraje na velkýho kluka, no tak se jako cítí jako to. Čili tady ta aféra s těma dronama, jo, to ale není zas tak malá věc, to není jenom o nějaké praní
4: peněz. Já se obávám, že to je hodně těžká věc, jako.
3: No, protože teďko se rozkrývá a ukazuje, že ten vývoz nebyl tak, jak oni říkali v té dodávce, jak se dohadovali, kdo tam pojede s tou dodávkou a to. Tam jezdili pod cizíma jménama docela vysoce postavený nebo lidi, kteří se toho zúčastňovali, tak pod krycím jménem, pod falešnýma dokladama. A nevozili tam jenom drony, ale vozili tam i munici, vozili tam trhaviny, prostě, jo?
4: A víš co, to
3: porušovali zákon, který se vztahuje k vývozu zbraní.
4: To Braníkovi, ale já z bílému koni nevadí? Tohle všechno?
3: No ne, promiň, já jenom jsem chtěl říct, že oni teďko hlavně řešej, jestli teda po ní šla ta Černochová, jo? Přeci víme, jak takhle, umíme si asi představit, jak ostré lokty jsou mezi firmama, které mají oprávnění vyvážet zbraně.
4: Nechtěla bych to vidět.
3: Obchodovat se zbraněma. Jo? Víme, že v tom obchodě se zbraněma pochopitelně jsou nastaveny nějaké finanční toky, protože někdo něco musí schvalovat, takže všude tečou nějaké peníze a tím nechci říkat nic jako špatného, protože tečou peníze a teď přijde nějaký tady spolek a někdo odkloní část toho obchodu, biznesu, někdo odkloní a ještě ho navíc dělá takovým způsobem, že ti obchodníci pochopitelně zjistí, co se všechno vozí tady z toho spolku na tu Ukrajinu, protože pochopitelně najednou jim klesá poptávka u toho, co tam vozejí oni, že?
4: Přesně tak.
3: A oni si myslí, že jako je udala ta Černochová. To je přeci evidentní. Ten, komu šlápli na kuří oko, a já neříkám, že to nemuseli být lidi z ministerstva obrany, jo? Ten, komu bylo šlápnuto a kdo přišel o svý peníze, ten to nejdřív zkusil tak, že to tak jako řekl, aby varoval ty lidi před horším. Jo? No a Vetchej pochopitelně to vůbec nepochopil.
4: Ne, ten to ještě rozjel ve větším.
3: Takže to rozjel ve velkým, protože podal trestní oznámení proti těm lidem, kteří ho varovali. No tak musí přijít těžší rána, jako. Můžou být rádi, že to snad přežijou, jako. Takovýhle průšvih. Obchod se zbraněma je tvrdý.
4: Já vůbec nechápu, že je tak pitomej a vlastně to jako nerozumí tomu, jako.
3: On tomu nemusí jako rozumět, ne? On stačí, že
4: to je hra na vojáčky?
3: Ano,
4: že je to hra na vojáčky?
3: Ano.
4: Ať tam všichni jdou, ať si všichni vezmou každý jeden dron, ať si vezme každý nejenom ten dron, ale ať si vezme ještě třeba jako samopál nebo cokoliv, baťužek, jízdenka, pápa. Jděte tam.
3: Připomenu slova Sergeje Lavrova, který řekl na adresu mnoha těch, o kterých jsme teď právě mluvili. Jo? Všichni evropští lídři, kteří podporovali nacisty na Ukrajině, budou zatčeni a potrestáni. Všichni na celém světě. Nikdo se neschová. To bych bral docela vážně, tohleto vyjádření.
4: No, já taky.
3: On sice jako mluví o lídrech, ale jinde se zase mluvilo o všech pomahačích. Takže prostě Rus uvažuje trošku jinak. Rus nejedná zbrkle, Rus si počká.
4: No, kdo si počká, ten se dočká.
3: Já mám problém.
4: A teď si představ, jak si budou myslet, že to pohodička, bánek, všechno prošlo, teď tak jako jsme tam skartovali, uklidili, vysypali, jo?
3: A propo, mohli byste si k tomu tady něco pustit?
4: Mm-hmm.
3: Pochopitelné je, že zastánci pětikoalice a někteří prostě si pletou pojmy s dojmy, a tak tohle běželo na CNN Prima News.
0: A když se to pomaličku začalo rozplétat, jo, tak se na mě nakontaktovali vojáci speciálních sil a už mi říkali, podívejte se, pane poslanče, na to, podívejte se, jaký jsme dostali instrukce, prostě na diplomatický pasy se vozily drony na Ukrajinu. Nikdo o tom nevěděl. A teď si vemte, že na té Ukrajině ty vojáci ze speciálních sil, kdyby je ten ruský dron trefil, paní poslankyně, a teď my se budeme všichni divit, kdo tam ty vojáky poslal, a teď budou říkat, vy v bezpečnost nebo v obranném výboru víte o tom, že tam byli vojáci, a my budeme říkat, my tam ty vojáky, jako
5: paní,
0: tam můžou být.
5: Paní Urbanová, to jsou poměrně vážná obvinění, pokud byli vysíláni vojáci speciálních sil do válečného konfliktu.
0: Policie.
6: Rozumím.
0: To... Ale tady je porušován zákon. A potom
6: To my nevíme. Potom, vy máte nějaké informace, my to nevíme.
0: Ale potom si vemte, že tady máte soukromí firmy, které vám regulérně vyváží drony a věci na Ukrajinu. Musí mít x desítek povolení. A potom vám ty firmy říkají, prosím vás, pane poslanče, jak je možný, že tady spolek přes firmu, ne ten spolek to tam neváží, vyváží to tam firma, FPV Space. Ta firma to tam dává, my musíme mít x desítek potvrzení a tady se to obchází.
6: Já to nemůžu komentovat.
0: Jako, proč já bych to nemohl komentovat? Já se na
6: protože
0: to
6: ptám, můžete poškodit jestli
0: zákony
5: praví. To je asi cílem toho vyšetřování.
0: Když si najdete na ministerstvu obchodu, tak tam ty licence si na ty firmy můžete najít. To je veřejný dokument. Mě mrzelo, že třeba pan minister Vlček do toho nezasáhl. Jo? A ještě to prostě kraje. To je problém.
3: A zase. Jsme u jednoho takového malého problémku, že když se to hodí, tak se to nesmí říkat, aby to nepoškodilo některé lidi. Jako.
4: Přesně. Ano. Prosím vás,
3: neříkejte nahlas, že Fiala prostě má v kampelice 1 000 000 korun, o kterým jako neví. To by mohlo někoho poškodit přece. To neříkejte nahlas. No. Takže to byl pan Růžička, on je z bezpečnostního výboru, že jo? Místopředseda výboru pro obranu a člen výboru pro bezpečnost, Pavel Růžička. Chápeš, že vojáci speciálních sil, budeme říkat třeba vojenská rozvědka nebo vojenští agenti vyváželi ty drony pod falešnými pasy, vyváželi do místa konfliktu.
4: Bože, to je úplně nepředstavitelný.
3: No ne, teď, on to říká správně. Co by se stalo, kdyby ho tam prostě někdo picnul, toho dotyčního?
4: No, tak by byl picnutý.
3: Co by se stalo, kdyby ho zajmuli ruští agenti třeba? Teď by se ukázalo, no, že na Ukrajině neoperujou jenom američtí specialisté, britští specialisté, ale že tam taky operují čeští specialisté.
4: No,
3: s falešnými pasy, to znamená, že tam jsou, že to je opravdu jako akce nějaká řízená českou armádou. Jako, pozor, zatím to je jenom začátek. To je pořád jenom začátek, jo? Všeho.
4: No, já se těším na to pokračování. To jako fakt, jako už aby to bylo. Už aby začalo to pokračovat a aby jsme nezůstali jenom u začátku.
3: No. No a když se vrátím na to Slovensko, tam jednoznačně je vidět, jak prorostla mafie, prorostla do justice, do policejních sborů.
4: Uh-huh. Ano, ano.
3: Do v podstatě, ale proč tam prorostla? Protože stát řídili zločinci, kteří tam byli, jaksi bylo jim umožněno, vydíratelní neschopní zločinci, ale všeho schopní, tak jako tomu bylo u nás, kteří prostě za pamlsek udělali cokoliv. No a tak oni normálně lidi z opozice začali různě obviňovat, tam to bylo, že podepsal asi hlavní prokurátor nebo kdo, tak podepsal prostě nějaká obvinění na někoho, ale nevyšetřovali to. Hodili to novinářům, novináři to rozmázli. To je strašný, jako když se nad tím zamyslíš, že někoho popravějí bez procesu, jenom mediálně ho popravějí. Hotovo jako. No a tam, kde se to nepovedlo mediálně, tak je pak odstranili ve vazbě, že jo?
4: To jako je velmi rychlý, třeba na gumě od tepláku, že jo?
3: No, třeba. No, tady musím říct, že Slovákům moc nezávidím. U nás nedělám si iluze, protože ministr vnitra, který je spjatý s organizovaným zločinem, po celou dobu výkonu funkce ministra vnitra se za ním táhne kauza, která má jednoznačně kriminální pozadí, protože zatím ty hlavní představitelé všichni začali spolupracovat. To znamená, za chvilku nebude koho soudit, protože všichni budou spolupracovat. Jo?
4: Všichni budou spolupracující osoby.
3: Všichni budou spolupracující osoby, jenom tak nějak ten Vítek nakonec to půjde jako si sednout. Třeba. Ty, jak když se nad tím zamyslíš, v čem to žijeme, jo? Tak opravdu nejvyšší čas, že se začaly dít opravdu, ale opravdu změny. A to se mi třeba líbí, že Andrej Babiš prostě řekl, že kasa je prázdná, peníze budou dávány jenom pro potřeby občanů České republiky, nazdar. A jo, on si jim to nelíbí, člověče, on si jim to nelíbí.
4: A jako co si představovali? Jak si to mysleli, že to bude? Hele, už teď jsou zdravotní pojišťovny na hraně toho, že začnou posílat později platby zdravotníkům. Jo? Už teď je to na hranici. Všechno vymlátili, všechny peníze nasypali do ukrajinských prostě uprchlíků, který sice jako za zdravotní turistikou přijedou udělat kompletní vyšetření od hlavy až k patě.
3: Můžeme si k té kauze ještě něco dát?
4: Může, určitě.
3: Zajímá tě to?
4: No jasně.
3: Robert Vlášek, to je takový člověk, víme, jako za jakou firmou stojí, a Luboš Xaver Veselý. Jo.
4: Uh-huh.
3: Xaver si z toho normálně musel zapálit, tě upozorňuji.
4: Aha, tak to už bylo...
7: Co se tam vlastně přihodilo, jaká ta skutková podstata podle vás je tam na stole?
8: Tak nevíme zatím, neviděli jsme spis nikdo, ale tak co kolem toho kuluárně jako uniká.
7: Tak neviděli jsme spis jako...
8: No tak neviděli, když vy jste taky starý skoro kriminalista, že jo? Vy jste...
7: Tak já jsem jako jo, kriminalista no, skoro jako vy.
8: No já vím, ale... jestli největší, protože...
7: No ale neviděl jsem spis, nic neznamená, tak...
8: My můžeme usoudit z toho, co kuluárně jako uniká, že zjevně tam pravděpodobně jde o nějakou možná součást rozsáhlejší korupce, nějaké platby v bitcoinech, nějaké převážení peněz a dokumentů v diplomatických zavazadlech, jo, možná nějaký výbušniny taky kromě těch dronů, je tam vybráno 260 milionů v té sbírce, takže vypadá to spíš jako zásadní, možná korupční kauza, což je na pováženou, když se vezmeme v potaz, kdo všechno tuhle tu iniciativu jako zastřešoval, že? Včetně pana prezidenta a podobně.
3: Teď se dostáváme pochopitelně k dalšímu bodu celé té kauzy, kdy se dostáváme k hradu. To je velice důležité, dostat se až na hrad. Jo?
4: Vždycky se musíš dostat až na hrad.
3: No protože když se dostaneš až na hrad, tak ti začnou dávat některé věci smysl. My jsme tady odhalili s Jiřím, že soudruh Soukmenovec, agent několika tajných služeb, řízený dalším agentem CIA, který měl obrovské problémy, protože se zúčastnil rozkrádací kauzy, tuším někde na Kubě nebo kde, tak ho tam teď vytáhli, tak tato agentura CIA sídlící momentálně na adrese jak se tam jmenuje? Hradčany 1.
4: Hradčany 1.
3: Tam mají teďko sídlo, už několik měsíců. Tam sídlí ta agentura, která pracuje. Al Capone. Jo, Al Capone ho taky dostal finančák do kriminálu nakonec. To je pravda, píše Věrka. No, tak tyto agenturní hoši, hlavně soudruh agent na několik stran, je vedoucím jakýmsi představitelem takové jedné firmy Globsec.
4: Ano, to.
3: Ta firma Globsec obchoduje zbraně, mimo jiné také na Ukrajinu, jo. A pokud jsou v tom namotaní lidé, kteří nejsou z ministerstva obrany úplně přímo, mám tyku na mysli ty, co jezdí s těma diplomatickýma pasama, jo, tak bych řekl, že tady nám začíná foukat větříček. Já bych tady k tomu přečetl jednu takovou věc, co tady přišla. Jo. Demise Petra Pavla, to je na kriminál. Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru. Vojenská policie prověřuje spolek Skupina D, který je zodpovědný za sbírku na drony v projektu Nemesis. Bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba pro Parlamentní listy uvedl, že všichni armádní činitelé spojení se Skupinou D by měli být degradováni a prezident Petr Pavel, který spolek podporuje, by měl zvážit demisi. Pašování vojenského materiálu a používání nelegálních dokladů totožnosti není legrace. To je na vojenský kriminál, tvrdí Kotrba. Vojenská policie zasahuje v souvislosti se sbírkou na drony v projektu Nemesis, který provozuje spolek Skupina D. Podle mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly se trestní věc nachází ve fázi prověřování. Mohu potvrdit informaci, že jsou nyní realizovány úkony vojenské policie, a to ve věci vedené pod dozorem městského státního zastupitelství v Praze.
9: uvedl podle informací serveru idnes.cz, zdůraznil, že účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. Z daných úkonů však nelze dovozovat další vývoj dotčené trestní věci. Podle zdroje z policejního prostředí se věc nachází ve fázi zajišťování důkazů, po které bude následovat jejich vyhodnocení. Vojenská policie podle informací prověřuje celý proces dodávek dronů na Ukrajinu. Od jejich pořízení a úprav až po finální transport. Pozornost má směřovat především k ekonomické stránce sbírky, do níž přispívají tisíce dárců. O dodávky dronů se v minulosti zajímalo také vojenské zpravodajství. Web spolku Skupina D je aktuálně nedostupný. Dlouhodobé spory s Janou Černochovou. Ministryně obrany Jana Černochová ODS už letos v únoru uvedla, že orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů českými vojáky na Ukrajinu a možným zneužíváním diplomatických pasů. Situaci označila za vážnou. Čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu Karel Řehka v reakci zdůraznil, chápeš, náčelník generálního štábu, zdůraznil, že vývoz dronů v rámci projektu Nemesis byl v pořádku. Policie šetří vojenská, ale on jako šéf generálního štábu říká, že to je v pořádku. Podle něj nikdo neporušil zákon a došlo pouze k drobným administrativním pochybením. Černochová zároveň kritizovala jednoho ze zakladatelů spolku Jana Veverku, u kterého zpochybnila způsob získání diplomatického pasu. Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na rezortu máme, uvedla v únoru letošního roku. Projekt Nemesis vznikl jako občanská iniciativa s cílem shromažďovat prostředky na výrobu a dodávky dronů Nemesis pro ukrajinskou armádu. Organizuje jej spolek Skupina D, zapsaný do obchodního rejstříku v prosinci 2023. K jeho zakladatelům patří herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel a voják v aktivní záloze Jan Veverka. Čestným předsedou je generál Karel Řehka, jehož zapojení kritizovala ministryně obrany právě kvůli možnému prolínání armádních struktur s civilní iniciativou. Dalšími významnými osobnostmi spolku DEJ jsou bratři Martin a Mikuláš Kroupové ze spolku Postbellum a také armádní plukovník Otakar Foltín z vojenské kanceláře prezidenta republiky. Vetchý se v minulosti stal terčem pomluv vůči spolku, kvůli nímž podal trestní oznámení. Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, uvedl k fungování skupiny D podle echo24.cz. Kdo stojí za skupinou D? Významnou civilní tváří projektu je Mikuláš Kroupa, ředitel a vedoucí projektu Paměť národa v organizaci Postbellum. Jeho neziskovka se věnuje dokumentaci výpovědí pamětníků klíčových historických událostí a podílí se i na humanitárních aktivitách. Naposledy se do podvědomí veřejnosti dostala kvůli své cestě do Kyjeva, kam i za pomoci herců Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka dopravila zdravotnický materiál a oba herci následně o cestě referovali ve většině mainstreamových médií. No jo?
4: No, tak ono se to fakt jako, opravdu se jim to tam nějak jako divně jako poskladává, no. On to myslel.
9: Takže Foltín, který mluvil o lidech jako o sviních. Víš?
4: Jo, no, tak to víš, no. A mu ty lidi nedělají dobře.
9: U nás na vsi máme takový pořekadlo, víš?
4: Mm-hmm.
9: U nás se říká, jo. No jasně, na každou svini se voda vaří.
4: Je, čověče, a teď budou zabíjačky. No,
9: teď to bude velký, budou jelejtka, budou ovárky třaslaví, rozumíš? Budou jaterničky.
4: No,
9: budou jaterničky. Dokonce kroupová polévka, jak jsem se tady dočetl, bude.
4: No, tak já teda nevím, ale aby ten koník ještě jako nedohopskal někam jako hodně špatně. No. Já bych mu to snad ani nepřála, když je tak blbej.
9: Myslíš vraníka, jo?
4: No, mně přijde, že je fakt jako naivní.
9: Ne, on je agresivní. Já myslím, že každému a prý možná i veverčí polévka. Ano, to Jano, to, Věrko, to jste trefila. No, takže když to zhrneme, jo, co nám vlastně dalo to, že se tady podařilo zvolit takovýhle takovouhle sebranku a svoloč, která nám tady 4 roky pustošila, hanobila a totálním způsobem devastovala republiku. Jo. Tak parlament pochopitelně zakusil, jaké to je, když se jede na bílým prášku.
4: Hrad, to jeli všichni.
9: Ano, hrad zakusil, jaké to je, když konečně někdo agenturně řídí chod událostí. Kampelička zažila velkou událost, když se tak nějak ztratilo asi 690 milionů nebo kolik. Objednali se absolutně nepotřebná letadla, aby se objednala a zaplatila částečně.
4: Který stejně nikdy nepřiletí.
9: Ukázali jsme se jako totální trotlové, když za předsednictví Evropské unie naše vláda docílila přijetí legislativy ohledně těch povolenek emisních pro občany.
4: Ano.
9: A dneska vykřikujou, že zastropování by byl úspěch a že oni se o to zasadějí. No, co si jim ještě povedlo? Povedlo si jim zdražit energie, plyn.
4: Takže lidi padají na hubu.
9: Takže že nejenom lidi, ale celá ekonomika, včetně národa, padá na hubu. Podařilo se jim rozkrást poslední zbytky toho, co bylo. Podařilo se jim navýšit dluh extrémním způsobem v velmi krátké době. Je to na zápis do Guinnessovy knihy rekordů, si myslím. Ale co je podstatné? A za to jim je potřeba poděkovat. Přivedli národ k rozumu a voliči zvolili možného obroditele státu. To bylo to nejdůležitější, co se stalo.
4: No, protože už to bylo tak nesnesitelné.
9: Ano, ano. Právě Fialova vláda přesvědčila voliče o tom, že volit tuhle pakáž už fakt nejde. Jako. A to je potřeba, aby jsme vnímali jako pozitivní krok, je potřeba jim za to poděkovat, protože kdyby se nepředváděli jako totální idioti a debilové a dělali to ještě trošku víc skrytě, tak nedej bože by je mohli opravdu zvolit kvůli těm platům jako v Německu na další 4 roky. Jo?
4: Jenomže víš co, oni už to nemohli dělat skrytě. To už jelo v tak velkým a oni jak jedou na těch bílých práškách, tak prostě, nebo na tom bílém prášku, tak oni už nemají tu soudnost.
9: Jo, prosím tě, to jsem zapomněl, že se podařilo předsedkyni poslanecké sněmovny rozprodat všechno, co předchozí nastřádali jako různé dary a tak. Tak ona to rozprodala. Pravděpodobně za to kupovala bílý prášek.
4: No.
9: Upletla největší množství svetrů v historii. A pozor, v Praze na magistrátu ušetřili velké výdaje za diety, jak se říká, nebo jak se říká těm výdajům, co máš, tak za reprefond. Za reprefond, protože si pořídili přímo aktérku a udělali z ní zaměstnankyni a udělali z ní přímo jakoby členku magistrátu.
4: Estrádní umělkyni.
9: estrádní umělkyni, která s tvrdým pornem má velké zkušenosti, tak tu si vzali do svého středu, aby neutráceli zbytečně za cizí děvčata.
4: No ale co je doma, to se počítá.
9: Já si nemyslím, že to jenom počítali. Takhle, že s ní počítali, to jo.
4: A ve velkým.
9: To ona jo, no ona ve velkým. Ta. To bys ty obrázky, co jsem k tomu viděl, si myslím, no, že jako... Já si myslím, že je nám třeba takových erudovaných lidí. Neříkám nerudovaných, říkám erudovaných. Teďko no, prázdnuši taky někde
4: počkej,
9: bude
4: ta
9: vystupovat...
4: se vyjadřovala. Ona se vyjadřovala ke Koníkovi Vraníkovi. No. Že je to nejslušnější člověk, který ho kdy vůbec jako zná.
9: No aby ne, když asistenta jí dělá mladý holub, že jo?
4: No.
9: Herecká sebranka. Pronikla i do Bruselu.
4: Jo, chlapci, jedou to ve velkým.
9: Nedávno byla Jourová na Ukrajině a tvrdila, že Ukrajina už se s tou korupcí úplně vypořádala, člověče. A já nevím, proč teďko zatýkají na nejvyšších postech.
4: Oni se s tím vypořádali, protože ji přesunuli k nám.
9: No já si myslím, že rozšířili černý obchod se zbraněma.
4: Ne, ještě o naše teritorium.
9: Korupci do střední Evropy rozšířili z Ukrajiny. To je bezprecedentní. Jako. No a logické je, že my jsme se zbavili závislosti na ruských zdrojích a učinili jsme se závislí na bílém prášku.
4: No. To víš, občas se objeví v banánech, když už to jako nejde převážet nějak úplně ilegálně, tak občas je i v těch banánech. Tak...
9: Jo. Počkej, to tady něco přečtu. To budeš vidět. Počkej, to tady musím načíst. Bys viděla ve Zlíně, jak to žije? To je tady ne, u nás na Moravě, víš?
4: To já vím, Zlín já znám. Tam já často jezdím v létě.
9: No poslouchej, tak já ti něco přečtu. Je to z 8. prosince. Zastupitelka ke kontroverzní výstavě ve Zlíně. Dvojtečka. Fialova vláda vyburcovala Čechy k žoldnéřství. Jo?
4: To je nájemní vojáci. Ve Zlíně.
9: Ve Zlíně probíhá výstava oslavující padlé české žoldáky, kteří bojovali na straně ozbrojených sil Ukrajiny. Přitom Češi, kteří bojují na opačné straně, jsou v České republice stíháni jako teroristé. Zastupitelka Zlínského kraje Marie Pěnčíková zastačilo, promluvila s ČT24 o instalaci a tomto dvojím metru. Paní zastupitelko, právě teď ve Zlíně probíhá výstava na počest padlých Čechů, kteří bojovali v řadách ozbrojených sil Ukrajiny. I když podle českých zákonů je služba v cizí armádě trestný čin. Jak vnímáte tuto výstavu? V prvé řadě, ať sama tyto aktivity neschvaluji a nepodporuji, bych chtěla říct, že je mi líto každého života, který skončí předčasně. Nikdo by neměl takto umírat. Takže za mě, když už má někdo potřebu takovou výstavu organizovat, tak ji vnímejme jako velké varování. Válka není počítačová hra. Ve válce reálně umírají lidé. Mainstream tuto akci oslavuje. Na sociálních sítích jsou záběry, jak se novinář aktuálně ptá školáků, jak se staví k tomu, že padlí šli bojovat na Ukrajinu a tak dál. Neslouží taková výstava k propagandě žoldnéřství, k propagandě smrti, jako reklama na možnost zemřít v první linii? Tak to bych to nevnímala. Spíš doufám, že to snad odradí další, kteří by se touto cestou chtěli vydat. Vždy se najdou lidé, kteří se ve válce našli a zvolili si to jako svou životní cestu. Já jsem zastánce mírových řešení konfliktu. Když před několika lety dostal Čech 21 let za boj na Donbasu, byl to spravedlivý trest za žoldnérství v uvozovkách. Když teď padne Čech na straně Ukrajiny, je z něj hrdina. Kde proběhla ta změna zákona? Změna zákona nenastala, jen se výrazně změnilo vnímání dobra a zla z pohledu tohoto zákona. Na Donbasu zabíjeli ti špatní, ti, co teď bojují na straně Ukrajiny. Stojí na straně těch dobrých. Je to dvojí metr, ale posvěcený vládní morálkou, teď už snad bývalé vlády. Nedávno na Ukrajině zahynuli dva čeští občané, kteří bojovali na straně Ukrajiny. Minulý týden podle ruského ministerstva obrany zahynula skupina českých žoldáků. Další český občan byl prokuratorou Luhanské lidové republiky odsouzen ke 13 letům odnětí svobody. Co vede Čechy k tomu, aby se nechali najmout jako žoldáci do cizí války? Jak velkou roli v tom hraje proukrajinská politika Fialovy vlády? Obávám se, že velkou. Ta vládní rétorika, která tady byla, spoustu lidí vyburcovala i k této formě pomoci. A člověk si možná neuvědomí, že může za tuto pomoc zaplatit cenu nejvyšší. Děkujeme za rozhovor. Jak by si vnímala, Míšo, ty takovouhle výstavu? Je to jako odstrašující, nebo je to de facto propagace nacismu? Nebo je to jakási pouze nevhodná akce, nebo jak byste to navnímala ty?
4: Já bych ji teda vůbec jako neuspořádala, to je první věc, co by vůbec jako nemělo být jako něco takového. Za mě je to úplně špatně. Vůbec nemá smysl adorovat někoho, kdo bojuje na straně nacismu. To prostě bohužel. Jakože žoldnéři jsou, byli, jsou a budou, o tom asi není pochyb, ale proč? Co to má za účel? Proč tu výstavu dělali? Aby jich bylo víc? Měl to někoho zastrašit? Já nevím. Víš, jako takový jako celý rozporuplný.
9: No ne, tak já si myslím, že to je vyloženě v rámci té propagandy, která tady probíhá. Jo, rozumíš, to bych takhle bych to nacítil, že prostě to patří jako k té propagandě, jo. Čili tak nikdo už prostě o tom nepřemýšlí víc, ani míň. Navíc vůbec jako třeba spousta lidí neví, jo, že žoldnéř je v naprosto špatném postavení vůči řadě záležitostí, které se váží k účasti v nějakém vojenském ozbrojeném konfliktu. Jo, to je důležité, aby si třeba někteří uvědomili, když by chtěli tam jít, aby si to uvědomili, protože voják a žoldnéř, to je veliký rozdíl. Voják je někdo jiný než žoldnéř. Žoldák je úplně ohrožený druh, tak bych to asi řekl.
4: No, tak když se někdo dobrovolně jako nechá a ještě řeknu bez peněz, jako jo, tak ať si tam jde, ať si tam prostě bojuje, ať si tam střílí samopalem, myslím si, že se po ještě dřív, než tam vůbec dojede, jo? Ale žoldáci jsou úplně něco jiného, že jo?
9: No, já tady jako hledám, mám k tomu tady takový článek, který by možná mohl posloužit k tomu, aby třeba někteří nešli se nechat najmout.
4: Jo.
9: Jo. Nevím, tady se tady najdu, jestli už nejsem moc daleko, ale to postavení žoldáka je voják je chráněn určitýma umluvama mezinárodních konvencí. Jo?
4: Přesně.
9: Tam prostě on má požívá jakousi ochranu, což žoldák teda bohužel nemá. Teda, nebo dobře, bohudík možná. Tak, první část. Když padne žoldák do zajetí, pravda bez sentimentu. Dlouhé roky jsem sloužil jako voják a něco o tom snad vím a něco si pamatuji. Sice jsem byl jen poddůstojník, ale troufnu si říct, že to, co vám teď napíšu, platí a nejspíše se nezměnilo. Proto když dnes slyším, že je někomu líto českých žoldáků bojujících za cizí státy, je potřeba říct jediné. Lítost je to poslední, čeho se podle mezinárodního práva dočkají. A teď si to vysvětlíme jednoduše, věcně a tak, aby tomu rozuměl každý člověk, který nemá vojenské vzdělání. Fakta a nic navíc. Kdo je žoldnéř a proč je to důležité? Pokud jste občan České republiky, dobrovolně odjedete do státu A, který bojuje proti státu B, a za peníze podepíšete, že budete bojovat v cizím zájmu, pak podle mezinárodního práva nejste voják. Stáváte se žoldnéřem. Žoldnéř je osoba, která není občanem válčícího státu, nemá k němu žádný vztah, nepodléhá jeho regulérní armádě, přijela výhradně za úplatu, účastní se konfliktu z osobních důvodů a ne na základě státního velení. Tento status je zásadní, protože žoldnéř není uznáván jako kombatant. A právě proto nemá nárok na ochranu, kterou jinak poskytují ženevské úmluvy vojákům. První fakt. Žoldnéř není válečný zajatec. Dodatkový protokol 1 k ženevským úmluvám z roku 1977 jasně stanovuje, že žoldnéř nemá status válečného zajatce. Druhá část. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že není považován za vojáka, nemá právo na výslech podle pravidel pro zajatce, nemá nárok na ochranu před civilním soudem, může být držen, vyslýchán a obviněn podle trestních zákonů státu, který ho zajme. Ochrana je nulová. Mezinárodní dohody ho nechrání. Nikdo se nemusí řídit pravidly, která platí pro regulérní vojáky. Druhý fakt. Žoldnéř může být souzen a trestán jako zločinec. Protože žoldnéř není kombatant, země, která ho zajme, ho může obvinit z celé řady trestných činů. Obvykle jde o nelegální účast v ozbrojeném konfliktu, terorismus, sabotáže, vraždu nebo pokus o vraždu, žoldnéřství samotné. Tresty bývají velmi vysoké, a to nejen 20 nebo 30 let. Některé státy, například v oblasti Blízkého východu, mají pro tento typ činnosti i trest smrti. Legálně a podle jejich práva. Třetí fakt. Česká republika vás neochrání. Pokud člověk vyjede bojovat do cizí války bez povolení, nejedná jako voják svého státu, ale jako soukromá osoba. Česká republika není povinna ho chránit, není povinna žádat o jeho vydání, není povinna diplomacii aktivovat, protože nejde o českého vojáka. Naopak, český trestní zákonník říká, že služba v cizím vojsku bez povolení prezidenta republiky je trestný čin. Člověk, který může mít problém i doma. Čtvrtý fakt. Z právního hlediska jde skutečně o žoldnéřství, motivace penězi, absence občanství válčící země, neúčast v jejich ozbrojených silách, žádný veřejný zájem, pouze osobní zisk. To vše splňuje legální definici žoldnéře. A žoldnéř je v mezinárodním právu zcela mimo ochranné rámce. Pátý fakt. Co se stane, když padne žoldnéř do zajetí? Průběh je přímý a bez kudrlinek. Nebude považován za vojáka, nedostane statut válečného zajatce, bude veden jako podezřelý, bude vyšetřován podle civilního práva, bude postaven před soud a může být odsouzen. Ženevské úmluvy se na ně nevztahují. Pravidla jsou jasná. Právě proto je žoldnerství ve světě považováno za jednu z nejriskantnějších forem boje. Příklady z praxe: Afrika, Sierra Leone, Angola.

0: náboženskými skupinami byli zajatí žoldneři často považováni za nepřátelské agenty nebo za útočníky proti civilistům. Stávali se předmětem politických poprav nebo výměnných obchodů. Ochrana žádná, diplomacie nulová. Ukrajina po roce 2014. Ukrajina i Rusko vyšetřovali zajaté cizince podle svých trestních zákonů a ne jako vojáky. Uhum. Někteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům za žoldnéřství. Obě strany argumentovaly tím, že cizinci přijeli za výdělek a proto nejsou kombatanti. Latinská Amerika. V Kolumbii, Venezuele a Mexiku jsou žoldnéři automaticky spojováni s kriminální činností. Pokud padnou do rukou armádě nebo policii, bývají obviněni z vražd, terorismu a účasti na ozbrojených skupinách. Postavení válečného zajatce zde neexistuje vůbec. Proč je to tak tvrdé? Mezinárodní právo staví žoldnéře mimo systém ochrany z jednoho prostého důvodu. Žoldnéř nejedná jménem žádného státu, nejedná ve veřejném zájmu, nemá žádnou státní zodpovědnost a přichází do konfliktu kvůli penězům. Právo proto říká, že člověk, který přijel zabíjet v cizím konfliktu za výdělek, není voják. Je to civilní pachatel násilí a podle toho se s ním zachází. Kde je Daniel Danis Krajča? Jo? Tak to je.
1: No, tak jako kdo chce kam, pomozme mu tam. Si všichni myslí, že prostě hrát si na vojáčky podle nějakých her, že to je prostě super, že jo.
0: Tak, teď mám na tebe kombatant. Otázka. To je nám Věrka posílá, co je kombatant, nebo kdo
1: je. No to je skvělá. Já jsem si to tak jako v duchu přála.
0: Kde je kombatant? Mm-hmm. No, tak máme bystré posluchačky i posluchače. Šup, se na to podíváme. Kombatant v doslovném českém překladu bojovník je osoba, která je oprávněna účastnit se nepřátelských akcí, to je bojovat. Jedná se o základní pojem mezinárodního humanitárního práva. S výjimkou zdravotnického a duchovního personálu jsou kombatanty všichni příslušníci pravidelných ozbrojených sil státu, jakož i příslušníci jiných ozbrojených sil, například povstaleckých, které mají odpovědné velení. Kombatanti se zpravidla odlišují od civilního obyvatelstva nošením uniformy či rozlišovacího znaku a otevřeným nošením zbraně. Kombatant je legálním cílem útoku. Jo? Tak.
1: Jasný. Pochopili
0: práva,
1: jsme.
0: Povinnosti a tak dále. Takže je to bojovník. Už víme, kdo je kombatant. Teď se tě zeptám na dvě takové věci. Ne, nežív na jednu a potom tu druhou.
1: Doufám, že budu znát odpověď.
0: Takhle, nechci ty dvě spojit, jo? Největší developer v Česku zastavuje novou výstavbu. Ceny rostou, trh je přehrátý. Central Group kvůli přehrátému stavebnímu trhu a růstu cen odkládá nové projekty o rok. O čem nám to vypovídá?
1: Až jsem se z toho zakuckala.
0: No já vidím, že tě to úplně rozhodilo.
1: No jasně, trh se přehrál. Začínáme se dostávat do píku a asi bude strmej pád dolů.
0: No, svědčí to, přesně jak říkáš, svědčí to o tom, že Central Group vyhodnocuje, že by draze postavili, ale už by to nedokázali tak draho prodat.
1: Přesně tak.
0: Čili stavěli by v době drahých stavebních materiálů a prodávali by to v době, kdy už trh se dostane z přehrátého stavu do pádu.
1: Ano.
0: A pak tady můžeš někomu vysvětlovat nahoru dolů, že prostě kupovat nemovitost a že blbost prostě, že a někteří tvrdí, jak ceny nemovitosti půjdou ještě nahoru, půjdou ještě nahoru. Kam půjdou, do nebe?

0: Možná
1: Ty už
0: ještě
1: to
0: trochu
1: nemá.
0: povylezou. No.
1: No, ale malinko.
0: Tak. A
1: No,
0: perla,
1: tak to...
0: závěr.
1: Perla. Myslíš černá perla.
0: No, krom toho, že publiko italské píše, že Česko se topí v nelegálním odpadu. Vozí ho z Německa i z Itálie, jo?
1: Hele, my se topíme... My se topíme v korupci.
0: My se topíme v jiných
1: srágorách. My se topíme ve sračkách. My se topíme v odpadu. My se topíme v totálním rozkladu státní správy, v totálním rozkladu školství, zdravotnictví, kultury. No, máme to pěkný.
0: Peď.
1: Jen si to neškrábat.
0: Mám tady pochopitelně aktuálku, že co se týká vyhlášení Andreje Babiše.
1: Jo, Andrej prý letěl normálním letadlem.
0: A už víme, jak to Andrej přesně udělal s tím majetkem, kdo mu ho bude spravovat?
1: Ne, to jsem nějak nezjišťovala úplně. To úplně nevím.
0: Francie je v bankrotu. Šušká se, že toto bude, právě ta poslední kapka, která dokápne a Evropská unie finito.
1: Skápne. Ty, aby jsme se jednoho krásného dne neprobudili.
0: Bez
1: a nebylo
0: unie.
1: Náru...
0: No, no, musíš představit... Počkej, ty si děláš se mnou, ale představ si, že ráno prostě vstaneš, budeš úplně v pohodě a přitom už od půlnoci nebude unie. A otázka je, jak můžeš být v pohodě, když už
1: nebude
0: nemáme
1: unie.
0: Evropskou unii.
1: Já myslím, že budou úplně v pohodě, že jo?
0: Ale jak můžeš být
1: tak
0: v
1: co bude? Tak co bude zapotřebí, se stejně bude obchodovat. Stejně ty státy budou muset mezi sebou kooperovat, když to zařídili tak blbě, že prostě si dováží brambory přes půl světa a zeleninu přes půl
0: dobře,
1: světa.
0: Dobře, to jsou ty maličkosti, to zaplatí lidi, ale nebude už unie.
1: No, tak nebude.
0: No na koho budeme nadávat?
1: Neboj, my dva si vždycky něco najdeme. Neboj se. A když už si nic nenajdem, no tak to budeme jenom všechno
0: tak počkej,
1: chválit.
0: Ne, tak budeme chválit. Ale no? Na to se těším. No. A teď jedna dobrá na závěr. Jo? Položil jsem ti otázku. Jestli nemáš tušení, kdo by mohl být správcem, respektive obhospodařovatelem Agrofertu, čili majetku Babišových.
1: Víš co?
0: Počkej, nemám
1: co...
0: si hlavu, já ti odpovím teď jednou
1: jo,
0: zprávu.
1: Jo,
0: ne,
1: jo,
0: odpovím,
1: jo.
0: Navedu tě.
1: Navedeš mě, dobře.
0: Jasně.
1: Dobře.
0: Vracíme se domů. PPF Group se přesune z Nizozemska do Česka.
1: Jak jsi to řekl, tak...
0: Kde bude platit daně? Holding Amalar rodiny Kellnerových oznámil, že společnost PPF Group NV, hlavní holdingová společnost investiční skupiny PPF, zahájila přesun sídla z Nizozemska do Česka. Také uvedl, že ukončí činnost svého poradního sboru. Největší česká investiční skupina PPF, spravující mimo jiné operátora O2, banku Airbank nebo televizní stanici Nova, přenese své sídlo z Nizozemska zpět do Česka. Rozhodli o tom hlavní akcionářky Renáta Kellnerová a její dcery. Během téměř 35 let se z PPF stala největší mezinárodní investiční skupina s českými kořeny. Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme a také v předvídatelnost jejího právního prostředí. Historické důvody, proč mít sídlo PPF Group mimo Českou republiku, k němž patřil zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuli, uvedla majoritní akcionářka PPF Group Renáta Kellnerová. Amalár současně oznámil, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF. Sbor, který se skládá z renomovaných expertů, jako jsou expremiér Jiří Rusnok, bývalá partnerka EA Magdalena Souček nebo původní šéf PPF Jiří Šmejc, lékař Bohdan Pomahač a investor Tomáš Otruba, nahradil původní advisory board. Ten poskytoval rodině strategické poradenství ohledně správy majetku a investic. Rozhodnutí o zahájení přesunu registrovaného sídla PPF Group přímo navazuje na nedávné změny akcionářské struktury a změny v korporátním řízení skupiny PPF. Všechny akcionářky skupiny PPF žijí v Česku, odkud se aktivně podílejí na jejím strategickém směrování ve spolupráci s managementem, který sídlí převážně v tuzemsku. Seznam zprávám stěhování v exkluzivním rozhovoru, který vám nabídneme v následujících dnech, potvrdil i nejvyšší představitelé PPF, generální ředitelka Kateřina Jirásková a generální ředitel Didier Štesl. Když tu naše akcionářky žijí, je pro ně naprosto přirozené mít celou strukturu firem, které jim patří, u nás v České republice, řekla v rozhovoru Jirásková. V ideálním případě by měl být proces dokončen v prvním pololetí roku 2026, upřesnila. Na skupinové úrovni tak bude PPF nově platit daně v České republice. Už v loňském roce však PPF v Česku na daně z příjmů a odvodech na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele, ne za zaměstnance bych řekl, odvedla 9,2 miliardy korun. PPF je mezinárodní investiční skupina, založená v roce 1991, která dnes podniká v 25 zemích světa. Loni vykázala rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur v přepočtu 80 miliard korun. Podle žebříčku Seznam zpráv Česká elita je s hodnotou 479 miliard druhou nejhodnotnější českou firmou. Výdělek PPF se loni zvedl o 121%, mimo jiné zásluhou dvou mimořádných obchodů. Předně šlo o prodej poloviny telekomunikačního holdingu PPF do rukou arabské firmy AT, vlastněné státním fondem Spojených arabských emirátů, a pak o prodej zbytkového podílu v německé uhelné firmě Leak do rukou jejího majoritního vlastníka Daniela Křetinského. Proč vlastně odešla PPF do zahraničí? V tichosti. Všimně si, nikdo o tom nevěděl, jako nemluvilo se o tom vůbec nikde.
1: Mě to právě překvapilo, že najednou jako se mluví o tom, že se vrací, když jsem úplně někdy jako nezaznamenala, že by jako odešla.
0: Protože měli strach z těch zločinců tady, chápeš? Protože měli strach, že je obviněj, protože PPF má s Ruskem velký obchodní ty obraty, má tam, že jo, má tam no? V podstatě de facto banku, no tak se asi báli o to, že na ně uvalejí sankce, ne? A že je budou drtit, že je budou vydírat a nevím, co všechno.
1: Najednou se nic neděje, že jo? Papiš na scéně.
0: Babiš na scéně, PPF je zpátky a Andrej má vymyšlenou variantu, jak to udělá se svým střetem zájmu.
1: Jak to řekl, tak mi to ukáže. Tam naskočilo. Ano.
0: Naskočilo ti to taky?
1: Naskočilo mi to tam jenom, jak si začal číst ten nadpis.
0: No jo. No jinu. Tak. No. Někdy býváme i dobrými proroky tady, řekl bych. No. A možná na závěr bychom si mohli říct, že na Slovensku to bylo divoké.
1: Tak oni jsou takový bratia Slováci. trošku divočejší natury, tak to víš. No.
0: Ani
1: Tím
0: nevím,
1: nic
0: proč v tom
1: nenaděláš.
0: parlamentu ta bitka vznikla, kdo to vyprovokoval. Nevíš?
1: Nevím, tohle nevím, opravdu ne. To fakt nevím.
0: Necháme si to na příště. Já mám
1: Ale
0: tady
1: to víš,
0: sice.
1: jako někdy je to zapotřebí provětrat, prostě trošku vítr udělat. Jako.
0: No jako já, když slyším některé ty blbečky z té
1: Tak bys tam
0: předchozí
1: hrábnul hned, ty.
0: garnitury, tak já se nedivím, jako. Já se fakt
1: No.
0: nedivím. Protože to je na přesdržku se vším všudy, jako.
1: Já jsem jenom viděla, jak Fiala se loučil s úřadem a upřímně viděla jsem to bez zvuku. Naprosto mi to stačilo. Ani ten zvuk jsem k tomu nepotřebovala.
0: Tak jeho milovaná židle, jeho milovaný stůl,
1: No.
0: jeho milovaní spoluobčané.
1: No, ty vůbec neví, co to je spoluobčan. Bože.
0: Tak počkej, tak jestli to pustíme, ne? Co?
1: Já jsem to fakt měla bez toho, bez zvuku. Já nevím, jsem to někde viděla.
0: A co jsi
1: A
0: měla?
1: no, jako, já nevím, jestli to
0: Bitku.
1: bylo. Ne, tu bitku ne, myslím, toho Fialu jsem slyšela bez
0: Jo,
1: zvuku. To
0: tak
1: jsem si
0: počkej,
1: fakt jako. Pustíme si bitku.
0: pustíme si slovenský parlament.
2: Však, dočkej, prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au!
3: Bitka v parlamente. Toto ste doslova a do písmena nevideli. Najprv tvrdá potýčka Titela proti Matovičovi, potom škrtenie Jozefa Pročka a potom to prišlo. Toto si jednoducho musíte pozrieť.
2: Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi. Čo je ty čurák? Však, dočkaj, prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo robíš, hento? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš?
4: On to hodil. On to hodil.
2: On to hodil. On to hodil. On to hodil.
4: Čo
2: ma škrtíš?
4: Čo
2: on to hodil do mňa, čo ty si taká múdra jak rádio. On to hodil do mňa.
4: Čo urobil on?
2: A prečo by som ho dával dole? Prečo by som ho dával? Uderáš. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš to? Čo ma tu biješ? Čo do mňa búkaš, ty krava? Ona do mňa búkla. Ona do mňa búkla. Ona do mňa búkla, ty debil.
4: My sme nič neurobili.
2: Toto je ten šeftár. Toto sú všetci. Výkvet. Super.

0: pak už došlo jenom k vyklizení.
1: A pak už si roztrhali občanky.
0: Ale víš, co je na tom nejlepší? Ono se někdy to jako musí odfouknout, víš?
1: No, tím se to vyvětrá, udělá se přetlak, přetlak se upustí, papinu v hrnec se natekne.
0: Takže lepší, když se porvou, lepší se porvou v parlamentě, než aby z toho byla občanská válka.
1: No, no přesně tak, jako.
0: No,
1: to asi jako, si, s tím asi souhlasím.
0: Že jo. Já si myslím, že je potřeba se rozloučit tak nějak
1: v dobré náladě.
0: V dobré náladě bychom se měli rozloučit.
1: No jo, no. Čas oponou trhl. Koukám, že to máme skoro 23.00.
0: No jo.
1: No v dobré náladě určitě. Já si myslím, že čeká nás hektický závěr roku, teda aspoň mě. Nicméně i v tom blázinci, který
0: počkej ještě, někdy... vidíš ještě, jako ty už jsi se rozjela touhle cestou.
1: No ty si řekl rozloučit, no tak
0: no ne, já jsem
1: říkal,
0: rozloučíme se tak nějak jako pozitivně.
1: Svátečně.
2: Proč jste mi to udělal? Když jste říkal, že ho nemenujete. A cože? Jste mi to říkal už pětka, to není pravda, v žádném případě pětka, jste mi to neříkal, tak už mi to řekněte, vy jste slíbil, vy jste mě zradil a ještě mu gratulujete, že se vůbec můžete podívat na sebe do zrcadla, pane prezidente, že se nestydíte, kdože vám volá? No já vám volám samozřejmě, já volám na hrad svého bývalého kamaráda Petra. Cože, Andrej že volá, tak to típněte. Halo, on mi to típnul, halo, že... Je, tak vlastně ona už začala ta tiskovka, jsem si nevšiml, omlouvám se, to byl telefonát důležitý, jsem si potřeboval zavolat. Mi pokládejte otázky.
3: Pane předsedo, s kým jste to hovořil?
2: Tak já jsem hovořil s prezidentem republiky, já jsem velmi zklamaný, protože on mi slíbil, že budu zase premiér a že budeme se společně střídat na zájezdech do Kyjeva a jemu se nedá věřit a normálně mě zradil.
4: Jak vás zradil?
2: To jako se normálně zrazuje. Paní co mi tohleto prodávala, říkala, že je to svařák pravdy, ale já mluvím jen pravdu, takže vlastně se vůbec nezměním. Takže vám to řeknu popravdě, on prostě zradil. Víte, že svařák je v Německu levnější a dokonce kvalitnější než v Česku? A jenom potřebuji vyslat ty signály, kupujte svařák v Německu.
4: Pane Fialo, jak vás zradil podle vás prezident?
2: Jednoduše prostě jmenoval Babiše a to já jsem mu chtěl dát k Vánocům dokonce nějaké bitcoiny, co mi nechal Don Pablo, teda nechal, on to zapomněl, prostě zapomněl to. No a chtěl jsem taky navrhnout, aby se naše brněnské náměstí, zvané Zelňák, určitě znáte Zelňák, slavné náměstí, jmenovalo náměstí Petra Pavla, čili Pavlák. Mohl to být Pavlák, ale bohužel nebude mít nic. Ať si to řeší s tím estébákem, týračem dětí, utrhačem, skorumpovaným podvratníkem a skutečně neslušným občanem. Tak.
3: Vaše vláda oficiálně skončila a...
2: A co? A vážně? To bych měl asi zavolat prezidentovi. A vyslat jasné signály, že je něco špatně.
3: Už jste mu volal. Fakt je, že jste skončil. Bilancoval jste?
2: Tak to se naprosto ohrazuji, já jsem nebalancoval. Jsem naprosto v pořádku, to je sprostá lež. Já se držím na nohou úplně v pohodě a je to pravda. Mám tady jenom svařák pravdy a je to pravda. A nejraději bych si dal Nutellu, ale nemáte Nutellu.
3: Ptal jsem se na bilancování vaší vlády.
2: Bilancování, tak to jo. Přátelé, já jsem si najal dokonce, jsem si najal marketingové firmy A všechny tyto marketingové firmy mi řekli, jak jsem byl vtipný na sociálních sítích, tak mě chválili, jak jsem byl odvážný, zvlášť na těch sociálních sítích, tam jsem vyhrnul si dokonce i rukávy na těch sítích. Chodil jsem mezi lidi a dokázal jsem si zdržet názor, neposlouchat ty lidi a taky, že pevně stojím za svými lidmi a ať udělají cokoliv, asi je to Blažek nebo Černochová, prostě my jsme jedna rodina.
4: No, tak proč jste prohráli?
2: My jsme neprohráli. Nám to prohrál Bartoš s digitalizací, Stan s dozimetrem, hodili to na nás. A já, když jsem politická hvězda, tak pár kapek té špíny po mně steklo, to je pravda, ale to nevadí, já se pak vysprchuju a začnu znova. Tak, kdo do toho svařáku dal tu švestku, prosím vás? Co? Jako máma mi říkala, že svařák je pro mě nebezpečný, že bych to neměl pít.
3: Pane Fialo, další rána pro ODS je odchod hejtmana Kuby. Co vy na to?
2: No Kuba, to je další věc, to je další zrádce. Kde jste? Zrádce. To je další zrádce. Já jsem ten, který se drží na můstku, jak na Titaniku a jak víte, tak z ODS se neodchází. Ten už si ani neškrtne Kuba. Mluvil jsem s Ivanem Langerem. Celý Olomoucký kraj vysílá jasné signály, že proti němu. Je na něm dokonce už vypsaná v Brně odměna. A v Praze mi primátor Svoboda slíbil, že dostane pokutu hned, tak vyleze z vlaku. Tak, takže je to tak. ODS je familie. ODS je mafie, ze které se nevystupuje. Ten mafiánský smích mi nejde. To šlo vždycky líp Donu Pavlovi.
4: Matěj Gregor z Motoristů říká, že se na vašich ministerstvech kradlo po miliardách.
2: Co to povídá? Že se kradlo po miliardách. A víte co? Ano, je to pravda. A co jako? Mají to rozkrást oni nebo my. My, pravicoví lidé, kteří milují Evropskou unii, milují NATO, Ukrajinu a Green Deal, emisní povolenky a všechno. Z čeho může být provize, to my milujeme. A šmara, mě se tak motá hlava. Určitě se mi to jenom zdá. Určitě. Jistě je to jenom zlý sen. Teď zavřu oči a určitě budu zase premiérem. Až je otevřu, budu zase. Ne. Tak jsem opravdu pořád v prdeli. Tak to byl asi opravdu svařák pravdy. Hezké Vánoce.
0: Tak to bylo na rozloučenou, jo?
1: No, tak... Je prostě svařák pravdy a pak se celý prořekne, no, kdyby to tak byla pravda.
0: No, oni by to neuznali, protože byl opilý. On ho usvědčí střízlivýho, víš?
1: Jo, se na to těším.
0: Tak, a teď už můžeš, pojď.
1: Jo, teď už jako teda přijde
0: no,
1: to rozloučení.
0: No, teď už můžeš, ne.
1: No jo, no. No tak je, přátelé, tak jak říkám, týden do Vánoc, Peťo, budeme vysílat úterý před Vánocema, před štědrým dnem normálně?
0: No, nevím, tak nemusíš, já asi budu vysílat.
1: No já se ptám, jako já určitě jako na značka.
0: No tak, já vím, že bez toho nemůžu jenom...
1: Ne,
0: tak to už doufám. 23. je krásný den. Akorát na vysílání.
1: No. Hele, doufám, že v tu dobu už budu mít všechno uvařeno, připraveno, nazdobeno a že už to bude ve finále i s DPH a se vším, takže snad jako se to zadaří.
0: To bude v finále, jaký svět ještě neviděl.
1: Jo, čeká mě opravdu těžký týden a ještě s mojí Rýmou, tak to bude velmi zajímavý. Tak jo, ale... I tak, přátelé, mějte se moc krásně, užijte si poslední adventní týden odpočiňte si, pokud to trošku půjde, protože všechno běží do finále, všechno bude tak, jak má být, bude to skvělý, bude to výborný a já už se na to moc a moc těším. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc a těším se na vás i na tebe, Petře, zase za týden.
0: Děkuji ti za účast, děkuji za to, že jsi byla s námi tady po celý večer vlastně. Děkuji vám všem, co jste poslouchali, co jste s námi spolupracovali, co jste nám psali, co jste nás na něco upozorňovali, anebo jenom tak prostě poslouchali. Zkrátka dobře, jsme jedna velká rodina. A držíme při sobě, protože tahle ta jízda, kterou teď momentálně jsme rozjeli, to je opravdu závěrečná, ale velkolepá. Velkolepá jízda a show. Mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
5: My můžeme zkusit teda všetci spolu teraz jednu pěseň, která je těž o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
6: Krado. Aby viac nekradol. Od ťať

0: Dnešní 360 jsou už se mnou ve studiu a já tedy vítám Jiřího Pospíšila za TOP 09. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Katerinu Demetrašvili z Pirátů. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Denisa Doksanského z Hnutí ANO. Dobrý
3: večer. Děkuji za pozvání. Dobrý večer.
0: A Jindřicha Rejchla za SPD, předsedu strany PRO. Dobrý večer i vám.
1: Krásný dobrý večer. Děkuji za pozvání.
0: Tak všichni víme a očekáváme, že zítra tedy prezident jmenuje nového, respektive staronového premiéra. Víme, že prezident Petr Pavel jeho jmenování podmiňoval vyřešením případného střetu zájmu, což Andrej Babiš udělal ve čtvrtek. Prezident je tedy nejspíš s jeho řešením spokojený. Máte to stejně, pane Pospíšile?
1: Pan prezident je spokojený, tedy proběhne ústavní procedura jmenování premiéra. Já z toho, co jsem zavnímal ve vyjádření budoucího premiéra, tak si myslím, že toto může být cesta, ale v právu platí dvojnásob, že ďábel je zakopán v detailu. Takže uvidíme, jak ten fond, do kterého má být majetek převeden a který má být bez vlivu Andreje Babiše, jak bude reálně fungovat. A víte co, to konečné rozhodnutí, jestli tím je naplněn nebo není naplněn zákon o střetu zájmu, vždycky může říci pouze soud. My děláme pouze politické hodnocení. Samozřejmě bylo nejlepší, kdyby firmu úplně prodal, ale za druhou stranu já respektuji, že nutit podnik, aby se vždycky vzdal svého majetku, když vstupuje do politiky, je otázka, jestli tak má, či nemá být. Jako pravicový politik si myslím, že zbavovat podnikatele majetku úplně není správná cesta, ale ten vliv musí být opravdu minimalizován. Takže uvidíme, jak to bude probíhat. To prohlášení bylo hodně obecné v tomto směru.
0: Paní Demetrašvili, jak vy se na to díváte?
2: Tak já si myslím, že je jasné, že z toho jednoho videa na sociálních sítích, což bylo vlastně jednostranné prohlášení, kde nebylo možno zadat otázky, máme více otázek než odpovědí.
0: Jaké to třeba jsou?
2: Například, kdo bude protektor, kdo bude správce, jak se k tomu postaví Evropská komise. My tady to budeme také řešit. Vůbec, jestli bude o blind trust nebo nějakou jinou formu svěřenského fondu. A co tedy v podání Andreje Babiše v tom případě znamená, jako, že se toho zbaví, protože následně ale pak platí stále, že to připadne jeho dětem. A jaké u toho budou podmínky a přesně tady souhlasím s panem Pospíšilem, že prostě ďábel je v detailech a je naprosto legitimní, že jako opozice se na ty detaily budeme ptát. Uhum. Já chápu, že panu prezidentovi to stačí. Pan prezident jednal v rámci toho, co mu judikatura prostě přikazuje.
0: Pane Doksanský, jak se na to díváte vy? Vás tyhle otázky nenapadají?
3: Ne, já k tomu řeknu asi tolik. Od počátku jsme mluvili o tom, že to je odpovědnost pana prezidenta. On měl být odpovědný za to, aby posoudil případný možný střet zájmu pana Babiše. Do toho se vložili budoucí opoziční strany, svolali mimořádnou schůzi sněmovny zcela zbytečně. A pak tam přišel ten požadavek na to veřejné vysvětlení. A já jsem několikrát tady v televizi říkal, že to způsobí jenom naprosto zbytečné diskuze, které vůbec nic neřeší. Prostě pan Babiš to učinil. Učinil to daleko za míru, kterou jsme všichni čekali. Pan prezident je spokojený, takže byste tady celou dobu říkali, že to je odpovědnost pana prezidenta, že to je jeho pravomoc, tak ji respektujme. On řekl, souhlasím, budu jmenovat pana premiéra, tím to hasne. A my tady od té doby slyšíme všelijaké teorie. Prakticky v této chvíli máme největší koncentraci expertů na svěřenecké fondy v České republice, více než na Manhattanu. My jsme prostě odborníci úplně všichni. Najednou mluvíme o slepých svěřeneckých fondech, lidé, kteří jsme o tom nikdy neslyšeli, vedeme diskuze o něčem, o čem tušíme jenom málo. Mně to připadá naprosto absurdní. Tady zaznělo, kdyby to pan Babiš prodal. Kdyby to prodal, tak zase budeme mluvit o tom, že to možná prodal nějakým kamarádům. Prakticky tady jde o to, že ten cíl byl ho nemít v politice. Nejlépe, kdyby se vystřelil někam do vesmíru. A to si myslím, že je veliká chyba.
0: No, já bych ještě jenom jednu takovou takový drobný moment vystihla, že to ubezpečení Andreje Babiše, že jmenován bude, z Hradu přišlo velmi záhy poté, co tedy na veřejnost se dostalo to prohlášení přes Facebook. Co myslíte? Ta rychlost, jakou Hrad reagoval, bylo to s Hradem, s panem prezidentem předem konzultováno, nebo možná víte o tom, pane Rejchle?
4: Já o tom nevím, ale předpokládám to. Myslím si, že tahle hra nebyla úplně důstojná. Když jste se zeptala tady kolegy Doksanského, co ho napadá, tak mě napadá, co se asi říkají ti lidé u těch obrazovek, jestli jsme se fakt už jako definitivně zbláznili.
0: Jaká hra a konkrétně budeme, myslíte? Hra budeme, mezi kým?
4: No, hra mezi Hradem a mezi Andrejem Babišem, protože tady samozřejmě žádný střet zájmu podle toho zákona 159 z roku 2006 sbírky nikdy nebyla, jelikož ten zákon předpokládá, že politik, člen vlády může mít majetkovou účast ve společnostech, v obchodních korporacích. Konec konců sám Andrej Babiš, když oznamoval ve čtvrtek to svoje rozhodnutí, tak tam říkal potenciální střet zájmů. Já jsem přesvědčen, že žádný střet zájmů tady není. A tady vidíme prostě, že ta opozice nemá jiný program než anti-Babiš. Mně se strašně moc líbilo tady už jako, jak jsme zase to spochybňujeme. Já už opravdu, když Andrej Babiš říkal ve sněmovně, že až umře, tak pořád bude ve střetu zájmu. Já si to fakt představuji, jak na tom náhrobním kameni má napsáno Andrej Babiš, ten, který je ve střetu zájmu.
0: Pane Richter, vy jste říkal...
4: A ještě poslední věc k tomu, pardon. Mě nejvíc pobavilo, když to Andrej Babiš oznámil ve čtvrtek, poté, co měsíc a půl tady Seznam.cz psal o tom, jak musí ten Agrofert. A den potom, co to oznámil, tak vyšel titulek Andrej Babiš má ale i jiné majetky než
0: To je fakt, že má jiné
4: vládu. Ti lidé chtějí vládu, žádný střed zájmů tady není. Andrej Babiš naplňoval ten zákon od začátku, pouze by Agrofert nemohl dostávat žádné dotace, nemohl by se účastnit veřejných zakázek. Pojďme prosím trošku vrátit tu politiku na zem a uvědomit si, že lidé tady rozhodli v těch volbách tu vládu chtějí, pojďme jmenovat a pracovat pro lidi.
0: Dovolte mi jenom doplnit otázku. Vy jste říkal, že to byla možná z pohledu diváků až jako nedůstojná hra. Myslíte si, že to pan Andrej Babiš mohl z vašeho pohledu vyřešit nějak důstojněji?
4: Ne, myslím si, že to mohl důstojněji vyřešit pan prezident.
0: Děkuji.
4: Mohl ho jmenovat den po volbách, protože prostě, jak znovu říkám, tam žádný střet zájmu není. Konec konců ten zákon, tam nenajdete nikde napsáno, že by měl ten politik, který se stává členem vlády, vysvětlit dopředu, jakým způsobem to bude řešit. Mimochodem prodat Agrofert během měsíce nesmysl, to prostě není realistické.
0: Děkuji, pane Reichle. Pane Doksanský, ano.
4: Jednoznačně.
3: Ta nedůstojnost byla mimo jiné právě v tom svolání té mimořádné schůze sněmovny, kdy prostě budoucí opozice z toho začala dělat obrovskou kauzu a vzala si na sebe kus toho dílu, který měl mít pan prezident. Já bych chtěl říct, ještě jestli mohu.
0: Ale pojďme k aktuálnímu dění, pane Doksanský.
3: Jednu věc, to je právě k aktuálnímu dění. Pan Babiš bude jmenován zítra, to je 9. prosince, a já nemyslím, že to tady vidíme, ale zítra je Mezinárodní den boje proti korupci. Já si myslím, že to je naprosto symbolické, protože hnutí ANO vzniklo jako protikorupční hnutí. Když v roce 2013 přišlo do sněmovny, tak jsme byli na 54. místě ohledně korupce. Za těch 6 let se podařilo právě díky hlasům poslanců hnutí ANO mnoho zákonů, díky nim jsme se posunuli o 16 příček. Tady se udělal velký případ, že pan Babiš je ten možný korupčník, ale nikdy se nic neprokázalo. To, že někdo vlastně nějaké firmy, není samo sobě špatně. To, že jsme ve střetu zájmu, to může být prostě u každého, u starosty, u hejtmana. Každý má nějaké zájmy, jde o to, jak se k něm postaví, jestli bude jednat morálně a čestně. A pan Babiš rozhodně celou dobu jednal morálně a čestně.
0: Paní Demetra Švili, vás ten akcent na ten den proti korupci pobavil. Já se vás chci zeptat. My po dnešku také víme, že pirátská europoslankyně Markéta Gregorová poslala interpelaci Evropské komisi, kde se právě ptá, jestli ten budoucí, jestli to řešení toho možného střetu zájmu je dostatečné. Evropská komise má teď na odpověď 3 týdny. Podle vás ta odpověď může ještě promluvit do jmenování celé vlády?
2: Přesně tak, protože ta definice Evropské komise už v minulosti, kdy jsme se ptali na podobné otázky, byla širší, než máme tady v Česku. A já bych jenom ještě zareagovala na pana Reichla. Ano, v zákoně o střetu zájmu není, že má právě takový kandidát vysvětlit. Ale v judikatoře ústavního soudu je právě to, že pan prezident má učinit všechny kroky k tomu, aby zajistil, že
4: paní Demetra Švili, to mícháte dvě věci dohromady, to mícháte hrušky s jabkama. Ten zákon říká, že tam není ani slovo o tom, že by měl něco vysvětlovat. Ten ústavní nález říká, že by měl prezident přihlédnout k možnému střetu zájmu. Přesně, ale tam není ani slovo o tom, že by měl někdo něco vysvětlovat. To si pletete, to já bych vám jako rád vysvětlil, že to je úplně jinak než tady.
3: Nezlobte se, paní kolegyně, už tím, že vaše europoslankyně dá nějaký podnět, vy jenom ukazujete, že ať je řešení jakékoliv. Když jste volali potom, že to má posoudit prezident, on to učinil, odsouhlasil, přesto s tím nejste spokojení a stále hledáte někoho, kdo by to zachránil, protože vy prostě pana Babiše v politice nechcete. Pro vás je to děs a hrůza. A bojíte se toho, co přinese, protože to samozřejmě úplně jiná politika, než jste zastávali vy, která byla katastrofou jednou za druhou.
0: Nechme reagovat, prosím.
2: Je naprosto na místě, že se jako tvrdá, ale konstruktivní opozice budeme ptát a budeme zjišťovat ty detaily. Protože už v minulosti.
0: Nechte domluvit.
2: Ale protože ta definice Evropské komise je pro nás naprosto klíčová, protože naopak pak můžeme právě ztratit důležité evropské peníze. Vaše zodpovědnost jako vládních poslanců, pokud toto nebude dodrženo, že přijdeme o evropské peníze. Já chci vidět každou korunu.
0: Rádi
4: rádi přijmeme.
0: Rozumíte?
4: My rádi přijmeme, protože víme, že ani o korunu.
0: Pane Rechle, děkuji. Vy rozumíte té interpelaci?
4: Přestaňte tam bonzovat, my to přijmeme.
0: Je na místě.
1: Je tady ta zbytečná emoce. Já jsem konstruktivně vystoupil, že Babiš má být jmenován a tak dále. Jestli se ukáže časem, že to jeho řešení, až bude konkrétně známe, soudy, nikoli politici posoudí, jestli je čili v souladu s zákonem, tady návěs a ta moc je zbytečná. A jestli tady Piráti mají potřebu se obrátit na Evropskou komisi, no pak tomu rozumím z jednoho důvodu, protože vedle české legislativy, o které se bavíme, existuje ještě evropská legislativa a Evropská komise k tomu může zaujmout nějakou pozici, nicméně to není soudní orgán a pouze soudy mohou autoritativně vyložit předpis. Ale hlavně ta komise, případně potom Evropský soudní dvůr, tomu zajme pozici, až to řešení bude konkrétní. Já se obávám, teď respektuji, že to paní kolegyně Gregorová probíta asi to udělala, že ve chvíli, kdy to je takhle obecné video, tak ta komise v zásadě to nemůže nějak moc reagovat. Jo. Upozorním na jednu věc, že forma těch slepých fondů je řešení, které v zahraničí, v Evropě někteří politici užili při řešení svých podnikatelských aktivit, to znamená to řešení na západě v uvozovkách v Evropské unii, to už jedno jako prošlo, ale opakuji, může to někdo posuzovat, nějaký justiční nebo jiný kvazi justiční orgán, až to bude konkrétně známo. Teď je to pouze nějaké prohlášení, které odpovídá evropskému standardu, že je možné tohle formou jít, pokud to politik nechce prodat, to říkám teď chladnou hlavou bez nějaké politické konotace, ale detail v právu, jak říkám, je strašně důležitý.
0: Jednu větu.
3: A proto jsme celou dobu říkali, že řešit to na veřejnosti je zcela zbytečné, že to naopak vyvolá zbytečné diskuze, které nic neřeší. Všichni vidíme, že to je složitá materie a proto respektujeme rozhodnutí prezidenta republiky.
0: Už tady zaznělo a v tomhle studiu to zaznělo od různých představitelů, především budoucí koalice, opakovaně, že vlastně tím návrhem toho řešení jde Andrej Babiš nad rámec toho, co po něm bylo požadováno. Proč to podle vás dělá? Je to proto, aby měl dobré vztahy s prezidentem a vyhověl, nebo je to kvůli zahraničnímu renomé, které určitě potřebuje, nebo je to vzkaz jako signál, silný signál veřejnosti, že tu funkci bere opravdu velmi vážně?
4: Já, jestli mohu, tak já jsem tím byl velmi pozitivně překvapený, jak tomu Andrej Babiš přistoupil, protože on skutečně mohl hrát lidově řečeno to tvrdou hru a mohl říct, já v žádném střetu zájmu nejsem, pojďte mě jmenovat. A to, že k tomuhle kroku přistoupil, tak podle mého názoru je jednoznačným vzkazem, že skutečně mu velmi záleží na republice, na jeho odkazu, který tady nechá za sebou, co by premiér. A pro mě je to příslib toho, že ta vláda bude fungovat opravdu ve prospěch České republiky a jejich občanů, kdy Andrej Babiš dal jasně přednost zájmu této země před svým osobním profitem. A to je něco, co já bych chtěl ocenit.
3: Já dám trochu nahlédnout dovnitř hnutí. Ano, my jsme o tom vícekrát diskutovali a vždy byl úplně jasný pohled pana Babiše, že nechce jakýkoliv zbytečný střet s panem prezidentem, že chce korektní vztahy, protože budou spolu spolupracovat. Jde tady o to, aby ta země se nějakým způsobem dobře vyvíjela, aby se tady nedělaly zbytečné další příkopy. A proto akceptovala prakticky všechny ty různé další přídavné podmínky, které někdy byly i opravdu za hranicí zákona a jednala ta všichni velice smířlivě, nikdy to nehrotil. Já bych skutečně řekl, že znal státinsky a že tím svým rozhodnutím nás všechny naprosto překvapil, abych řekl, až ohromil, protože šel opravdu daleko, daleko za to, co jsme si dokázali představit.
0: Pane Pospíšile.
1: Vy jste tady, pan doktor, sám řekl, že kdyby neudělal nic, tak ten Agrofert nemůže čerpat evropské peníze, veřejné peníze, že jo? A to by ten Agrofert asi nemohl fungovat. Andrej Babiš v zásadě musel u nějaké rozhodnutí tohoto typu udělat. Jestli dostatečné nebo ne, nebudu hodnotit já jako politik, ale případně soud. Pokud to skončí jako v předchozí volební období, to skončilo, když byl pan premiér poprvé, Andrej Babiš poprvé premiérem. Tam je fakt, že volil formu svěřenského fondu, který byl otevřený, kde opravdu ty podmínky splněné nebyly. Teď to má být jiná forma, takže já to nechci předjímat, tak to soud posoudí, případně, že to u něj skončí, ale je zřejmé, že Agrofert potřebuje evropské dotace. Podnikat dneska v zemědělství v Evropě kdekoliv bez veřejných peněz je v zásadě nemožné, tak Evropa zkrátka funguje a proto jsem si od počátku myslel, že něco bude muset udělat. Byť tady zástupci hnutí ANO tvrdili, myslím Patrik Nacher v téhle debatě, že nebude ty peníze čerpat. Takže uvidíme, já nevím ty pohnutky, v každém případě já to říkám jako racionálně. Ano, naplnil podmínku, já jsem rád, dal zájem České republiky, že dva hlavní ústavní činitelé prezident a budoucí premiér se nakonec dohodli a že to je v zájmu té země. Byť jsem opoziční politik, ale mě jde o zájem země. To znamená, bude-li nějaká kooperace mezi Pražským hradem, panem prezidentem a premiérem, tak je to vždycky ku prospěchu této země. Už jenom proto, že v některých oblastech, jako je třeba obranná politika, zahraniční politika, se pravomoce těchto dvou klíčových ústavních funkcionářů prolínají. Není v zájmu země, aby to byla válka mezi premiérem a prezidentem.
3: Já doplním jedno číslo 0,7%, tak nám to sdělil pan Babiš na té mimořádné schůzi sněmovny, jsou dotace ve veškerých příjmech Agrofertu. To je naprosto nicotná částka, takže neříkejme, že bez nich by Agrofert nemohl přežít.
4: Jednu větu jenom. Já jsem moc rád, že tady pan Pospíšil zmínil tu větu, že bez dotací nelze v Evropě podnikat zemědělství, protože to je dokonalá ukázka toho, jak Evropská unie pokřivila těmi dotacemi jakékoliv podnikatelské. Je to strašidelná realita.
0: Ještě jedno číslo s dovolením zvednu, a to je těch 7 miliard korun, které by měl podle nálezu soudu Agrofert vracet. Jak si myslíte, že to bude v té budoucí konstelaci vládní?
3: Tak.
2: Vím, že vy, pane Doksanský, to hrozně nemáte rád, a proto jsem to právě přinesla, protože až tady řešíme střed zájmu, tak pořád platí, že těch 7,5 miliardy nejsou vráceny. My jsme tady připravili právě QR kód pro Andreje Babiše a já jenom připomenu, že my jako Piráti jsme minulém období navrhovali změnu zákona o střetu zájmu a přesně jak jste, pane Rychle, říkal, že nenastane situace, kdyby Andrej Babiš nemusel vysvětlovat, tak nastala by, protože právě v situaci, kdyby prošla naše změna, kde jsme navrhovali nahradit pojem ovládání evidencí skutečných majitelů naopak, kdyby právě nemohl využívat například ty slepé fondy k tomu nejspíše, tak i s posouzením právě.
4: Tak jestli mohu.
0: Pojďme se na to podívat pragmaticky.
4: Je, skutečně evidence skutečných vlastníků, jaksi se nevztahuje na slepé fondy, protože v tu chvíli ten, kdo převede majetek do slepého fondu, tak není skutečným vlastníkem. Takže ani ta novela by vám nepomohla. Pardon, já to jenom dopovídám. Zaplať pánbůh, že neprošla, protože vy Piráti byste byli nejradši, kdyby tady nikdo nevlastnil.
0: Pojďme se vrátit k tomu.
4: A za ten QR kód já jsem taky moc rád, protože to aspoň ukazuje dokonale, jak Piráti dělají dětinskou populistickou politiku a nejsou schopni konstruktivně přistoupit k potřebám občanů naší země.
0: A k té otázce.
2: Andrej Babiš není schopen vrátit 7,5 miliardy.
4: Jak jste dětinsky naivní.
3: Já bych zvednul tu rukavici, protože ta otázka je na nás, na ANO. Tak Agrofert, jakožto velký soukromý podnik, se bude zcela jistě dále bránit, využije dalších právních kroků. A protože pan Babiš už mezi tím předá tu firmu, tak to nebude vůbec jeho věc, ale oni samozřejmě budou dále, na ten proces není stále uzavřený. Takže toto už se vůbec teď nově netýká pana Babiše. A pokud se budeme bavit této rovině, tak my tady můžeme mluvit o nějakých 40 miliardách, které se týkají stavebního řezení a to, co jste spackali vy, a konec konců doprava v Praze a tak dál. Já myslím, že máte máslo mnohem více na hlavě, a tohle je skutečně populismus, což mě opravdu mrzí, protože když se budeme bavit o faktech, tak teď všichni víme, že po tom, co pan Babiš udělal, tak už není jeho záležitostí, co se s těmi 7 miliardami stane. To už budou řešit úplně jiní a ty to budou řešit naprosto mimo politický vliv.
0: Pane Doksanský, já děkuji i za 360. Pokračuje. Díky, že jste s námi zůstali. Našimi hosty jsou stále Jiří Pospíšil, Kateřina Demetrašvili, Denis Doksanský a Jindřich Reichl. My jsme tu otevřeli otázku podle soudu neoprávněně čerpaných dotací, které by měl Agrofert vracet, a které tedy činí 7 miliard korun. Já jsem se ptala, jak si myslíte, že to v téhle budoucí vládní konstelaci dopadne, pane Pospíšile.
1: Já jsem to nominal reakci, tak pan Doksanský má pravdu, že to případně nedluží Andrej Babiš, že to je případně dluh firem, které čerpaly tyto veřejné peníze. Probíhají tam ještě soudní spory, pokud budou ukončeny pravomocnými rozsudky, že se peníze mají vrátit, tak já doufám, že ty firmy je vrátí. To jsme za v civilizovaném světě. Ano. Otázkou ale je, to bude se od opozice, nakolik stát bude aktivně hájit zájmy svoje, to znamená stát je tou druhou stranou, který, jak si předpokládám, že většině případů žaluje ty firmy na neoprávněné vydání těch veřejných peněz. A já doufám, že tedy, když to bude vládat Andreje Babiše, tak ty soudní spory budou pokračovat a stát s péčí řádného hospodáře bude aktivně hájit roli státu. To znamená, že nedojde k nějakému stažení. To znamená, tady bude důležité sledovat průběh těch soudních sporů, jestli stát tam bude hájit veřejný zájem a to, aby bylo rozhodnuto nezávislým soudem, nikoli v tím, že to někde stáhne ty žalby a tak dále. Nic víc to bude vám dodat, jo. Ale jo, jedna věc tady PR-ově samozřejmě, to vypadá hezky tady QR kód a tak dále, ale není to sranda, je to 7 miliard. Tam, kdyby ty úředníci nekonali, tak samozřejmě je to otázka možná i trestně právní odpovědnosti úředníků, kdyby to zanedbali, protože musí s péčí řádného hospodáře hájit majetkové zájmy státu. Jo. Takže uvidíme. uvidíme.
0: Určitě to budeme dál sledovat. A my se pojďme podívat na další poslední dění k vznikající vládě. Víme, že dnes byly na audienci další dva kandidáti, tentokrát za Motoristy, Ota Klempíř a Boris Šťastný. Ze zdravotních důvodů tedy nedorazil ten asi nejvíce očekávaný, což je Filip Turek, kterého prezident zatím odmítá jmenovat. Motoristé samozřejmě dostali pozvání do dnešní 360, které ale nevyužili, tak já se zeptám s dovolením vás. Petr Macinka tady včera říkal, že prezident nemá problém s Turkem, ale s motoristy jako takovými. Cituji, říkal dokonce, prezident problematizuje vztahy s motoristy. Cítíte to stejně, pane Reichle?
4: Ano, já jsem přesvědčen, že v podstatě prezident překračuje svoje kompetence, protože ústava je, řekl bych, v tomhle naprosto jasná. On má hodně široké pole působnosti při jmenování premiéra, ale velmi zúžené pole působnosti při jmenování jednotlivých ministrů. Tam opravdu plní roli jakéhosi ceremoniáře a dle ustáleného výkladu ústavních právníků by mohl nejmenovat pouze v případě, že by daný kandidát byl obviněný nebo odsouzený ze závažného trestného činu, případně obviněný nebo odsouzený ze špionáže.
0: Ale promiňte, to už se dostáváme k nějakému výkladu, ano, který, jak víme, není úplně jednoznačný. Já se spíš ptám na to, že Otto Klempíř označil tu dnešní schůzku s prezidentem za noblesní, Boris Šťastný za velice přátelskou. Vy opravdu cítíte, že by prezident byl vyhraněný vůči motoristům?
4: Já myslím, že v podstatě ta Filip Turek je hlavní postavou motoristů, všichni to víme, je to jejich, tak jak říká Petr Macinka, ikona a opravdu tomu tak je. Já myslím, že prostě ten postup prezidenta republiky není správný, neboť jak si hodnotit to, jestli měl někdo nějaké výroky nebo nějaké jednání, prostě to právo tam tímhletím způsobem neingeruje. Prezident by měl jmenovat toho, koho mu přinese na svém seznamu premiér. Takže za mě tam ten důvod absolutně není a myslím si, že i tady je to naprosto nepodstatné a hlavně, že bychom měli více respektovat vůli voličů, protože prostě Filip Turek se všemi těmito známými jeho kauzami získal jednoznačně silný mandát a v tu chvíli přece my všichni politici bychom měli naslouchat tomu, co ti voliči řekli, a ti voliči se vyslovili naprosto jednoznačně.
0: Pane Doksanský, vy se také myslíte, že prezident je zaujatý vůči motoristům jako takovým?
3: Tak já jsem s panem prezidentem o tom nemluvil, ale
0: a jak to na vás působí?
3: Nikdo není v nějakém váku a pan prezident samozřejmě kandidoval s nějakým programem, s nějakými postoji a je zjevné, že ty jeho postoje politické jsou trochu jiné než postoje, které zastávají motoristé. Já chápu, že k ním nemusí cítit sympatie, nicméně je opravdu zvláštní, že zvlášť u všech kandidátů za motoristy byly ty diskuze největší a myslím si, že to prostě není dobře a přesně tak, jak to řekl kolega, pan prezident v tomto smyslu nemá být tím rozhodčím, kdo se mu více líbí. Jednáme opravdu na základě zákona a pokud tady vážné zákonné důvody, pak se nich bavme, ale kolem Filipa Turka se prostě udělala obrovská mediální kauza, strašně moc se řeší mnoho věcí, o kterých nikdo vlastně nevíme, co přesně řekl nebo neřekl a zase znovu spoléhám na to, že až se sejdou, tak si to snad vysvětlí, nicméně stále platí to, že my jako hnutí ANO respektujeme nominaci našich koaličních partnerů, bereme ji, že pokud oni Filipa Turka mají jako svého nominanta, nemáme důvod to zpochybňovat a budeme respektovat to, k čemu jde s panem prezidentem a budeme doufat, že nepůjde na hranu zákona nebo dokonce za jí rámec.
0: Ano, tak i sám Filip Turek řekl, že jeho mediální obraz je děsivý a že vlastně prezidenta chápe, respektive ty jeho pochybnosti. Chtěl je asi rozptýlit dnes, mluvili o tom, že sebou na hrad ponese nějaké dokumenty nebo důkazy. Co by podle vás, jestli vůbec něco, měl doložit, aby prezidenta přesvědčil, pane Pospíšile?
1: No, tak já respektuji, že pan Turek je nemocný, že tam dneska nebyl, to asi má zdravotní
0: důvody.
1: Já nevím, musel bych asi vyvrátit ty věci, které kolem něj padají, že tady údajně, zdrozně údajně někde psal, že výroky proti holčičce romské, která bohužel utrpěla popáleniny v naprosto ohavném trestném činu a tak dále, plus ostatní věci. Jo. Já přesně nevím, co pana prezidenta z toho množství kauz kolem pana Turka nejvíce, jak si zasáhlo. Já rozumím pozici pana prezidenta, lidský absolutně chápu a teď je otázka, zda prezident má dvě možnosti. Buď se politicky donutí premiéra a koaliční strany, aby navrhli někoho jiného, to je pozice ale Miloš Zeman, který donutil takto sociální demokraty dvakrát, aby nominovali jiného kandidáta na ministra zahraničních věcí a na ministra kultury,
3: pokud to říkal správně.
1: Dobře, ale tak to odehrál to. A nebo to je ta politická, faktická vlivová politika, a nebo druhá věc, zkrátka odmítne to právně, odmítne ten úkon samotného jmenování ministra, no a pak je na premiérovi a na koaličních partnerech statutovou respektovat, a nebo se obrátí na ústavní soud takzvanou kompetenční žalobou s tím, že musí prezident konat. A tady platí teze, kterou tady říkám pravidelně a v zásadě to podobno říkal pan kolega Reichl, že v případě premiéra já absolutně vnímám širokou pravomoc prezidenta. Stanovení podmínek vůči Andreji Babišovi, já myslím, že je v souladu s ústavou absolutně, z mého pohledu. Ale u toho ministra je to komplikovanější, jsou tam různé zatím pouze zase názory ústavních právníků, nemají ten veřejnoprávní charakter, nikdy tam soud nerozhodl. A ty říkají, že to je možné učinit, odmítnout, když se dotyčný poruší zákon, když je tam nebezpečí, veřejný zájem země typu špionáž, bezpečnostní věci a tak dále. O kauzách, které jsou sice ohavné, ale mají politický charakter, jako ti ústavní právníci nehovoří. Takže by to musel rozhodnout ústavní soud a já se obávám 60-40, že by spíš asi pan prezident jako úplně neuspěl. Je to 60-40. Jaký můj odhad? Já jsem říkám jako právník, jako politik. Jo? Jaký můj názor na to, jak vnímám tu judikaturu, ale ty názory na to, jak by mohl soud případně rozhodnout ústavní
0: právníků. Dáme prostor paní Demetrašvili, která ještě k tomu nic neřekla.
2: Tak já tady s tím souhlasím. Mně je samozřejmě velice líto, že pan Turek, že ho zastihlo takové neštěstí a že nemohl dorazit na Hrad a že má takovou indispozici. Ale zrovna pan Turek jako reprezentant strany, která bude mít na starosti ministerstvo sportu a prevenci, by měl vědět, že když zatěžuje tělo, tak by ho měl zatěžovat rovnoměrně.
0: Pardon, pan Turek by měl mít na starosti ministerstvo životního prostředí.
2: Ano. Ano, ale jako reprezentant strany, která bude mít na starosti ministerstvo.
0: Ano, jako reprezentant strany, která bude mít ano.
3: Já bych se vrátil k věci, jestli mohu.
0: Nechte prosím domluvit, paní.
2: Tak má tělo zatěžovat rovnoměrně, a že když bude jenom zvedat pravačku, tak asi

0: a nemůže se dostavit na hrad s tím, že zvedal pravačku, je nedůstojné, je nízké a takhle bychom opravdu neměli.
1: Nechme to na posouzení diváků. Proč svým věcně? Filip Turek každopádně dnes z nemocničního lůžka vzkázal, že jeho zájem o funkci nadále trvá, nicméně, že nechce jakkoliv jmenování vlády oddalovat. Co se tedy bude dít dál podle vás, pánové, když připustíme možnost, že by mohlo dojít k operaci, rekonvalescence může trvat v řádu, nevím, týdnu, měsíců, nemám s tím zkušenosti, každopádně určitě to bude nějakou dobu trvat. Co nás tedy čeká dál?
2: Já bych nejprve řekl, že tak, jak jsme se tu bavili o tom, že pan Babiš byl velmi vstřícný a řekl bych státnický vůči panu prezidentovi, tak možná teď je ta chvilka, kdyby pan prezident mohl reagovat obdobně, protože prakticky s většinou vlády nemá problém a pokud nemá zákonné právní důvody nejmenovat pana Turka, tak by měl ustoupit od nějakých svých případných antipatií, protože on sám ví, jestli jsou to opravdu zákonné důvody. Jestli jsou to zákonné důvody, tak je třeba o nich mluvit a pokud to nejsou zákonné důvody, tak tady právě může reagovat opravdu střícně a prostě ho jmenovat. Jinak samozřejmě lze jmenovat zbytek vlády a dočasně může ten rezort mít na starosti někdo jiný, premiér nebo někdo další. I to se dá udělat tak, aby ta vláda byla plně funkční a počkat na to, až se záležitost pana Turka vyřeší. Ale pokud by to bylo skutečně jenom kvůli nějakým pocitům pana prezidenta, tak by to bylo chybné a zbytečně by to celou situaci komplikovalo.
1: Ponese podle vás Andrej Babiš v seznamu ministrů právě jméno Filipa Turka?
2: Věřím, že ano, myslím si, že ano.
0: Mohu jenom jednu větu. Víte, tady na té debatě vlastně teď jako vychází najevo jedna zásadní věc, že prezident Petr Pavel dodnes neřekl ten konkrétní důvod, který mu Filipa Turka vadí. Takže my se teď tady bavíme, jestli je to tahle kauza nebo tahle kauza, ale přece pokud ten prezident minimálně, a na tom se asi shodneme, má nějaké výhrady, tak by měl konkretizovat a říct naprosto jednoznačně z tohoto konkrétního důvodu odmítá Filipa Turka jmenovat. Jinak je to vlastně nepřesné.
2: To pan Miloš Zeman udělal. To tehdy učí pan Lipavskému, on jasně řekl, nelíbí se mi ho vztah k Izraeli, nelíbí se mi to, proto nechci jmenovat. Když to tady jsou to.
0: Tady je to jenom jako, mně se nelíbí Turek.
2: To jsou pocity.
1: Pane Pospíšile.
3: Ale bylo se to vždycky politické důvody v těch tří kauzách, ale k tomu pan prezident hovoří přímo o právních důvodech, pokud jste správně četl jeho vyjádření.
1: Je to tak,
3: to jsou. To znamená, já tam v tom, co já mám z médií, v těch věcech, které jsou pro mě ohavné, ale nejsou právní, jsou spíš politický, pokud pan prezident nemá ještě další informace, předpokládám, že pan prezident, a teď mi se dělám mluvčího, chtěl na jednání s panem Turkem si to vyříkat a chtěl mu asi tě konkretizovat anebo nějaké jiné důvody uvést. Jo. Připadá mi jako správný postup ve chvíli, pan Turek takto i disponován, já mu přeju brzké uzdravení, jako plotínku vsal z páteří, mám problémy, nikomu jako nepřeju, přeju brzké uzdravení, tak v tuhle chvíli nejracionálnější řešení, aby pan prezident jmenoval vládu, protože prezident postupuje tak, že jmenuje ministry a pověřuje je, ten druhý úkon, řízením nějakého rezortu. To znamená, on může jmenovat tu sestavu a jednou z ministrů, už to říkal pan kolega, pověřit řízením klidně dvou rezortů na přechodné období. Bylo to v minulosti mnohokrát, pan Havlíček řídil dvě ministerstva, superministerstva a tak dále. Je to v situaci, kdy třeba odstoupí nějaký minister náhle, tak do doby výběru kandidáta jiného týdny může klidně jeden ministr vést dva rezorty. Určitě není důvod odkládat jmenování celé vlády, ale zase by bylo fajn, aby se ta věc vyřešila, aby ten rozhovor proběhl, aby se ty právní důvody buď ukázaly, že opravdu jsou právní a pak je důvod nejmenovat, anebo jsou spíše politické a když jsou hrozné, no tak ten důvod toho nejmenování jako ústavního aktu jako z mého pohledu asi úplně nebude.
2: Já si dovolím apelovat na pana prezidenta, aby v tom dal opravdu střícně a pokud skutečně nemá zákonné právní důvody, tak aby umožnil to jmenování, protože si myslím, že ta vláda je třeba, aby začala co nejdříve pracovat.
1: A tak pravda je, že teď už se mluví o tom, že od zítřka to bude v řádu dnů, to jmenování členů vlády, jen neznáme přesně to složení. Pokud by, a to ve veřejném prostoru už mnohokrát zaznělo, se skutečně stalo to, že by, řekněme, dočasně vedl Petr Macinka, konkrétně dvě ministerstva, co myslíte? Aniž bych chtěla jakýmkoliv způsobem zlehčovat nebo znevažovat jeho schopnosti, nebylo by to pro něj přeci jenom velké sousto?
0: Já myslím, že to už se opravdu pouštíme do divokých spekulací, jestli to bude Petr Macinka nebo to bude kdokoliv další. Já myslím, že tohle opravdu je věc, kterou kdy tady nikdo nemáme křišťálovou kouli. Těch řešení je tady celá řada, ale já si myslím,
1: jaké další vás napadají, kromě toho, že by
0: mohl by zahraničí vést jste Andrej Babiš z pozice premiéra, protože samozřejmě premiér má na starosti záležitosti týkající se Evropské unie a tak dále a tak dále. Mohl by být pověřen tím vedením nějaký náměstek a všechny tyhle ty věci. To znamená, já z tohoto pohledu teď opravdu nechci tady rozvíjet

0: 100 variant, které přicházejí v úvahu. Já bych rád, aby, a navážu na kolegu Doksanského, protože prostě v politice musí platit určité zvyklosti a musí platit určitá slušnost a vstřícnost. A prostě za situace, kdy si budeme dělat na schvály a budeme využívat jakékoliv sebemenší okénko v ústavě nebo v zákonech, tak se nedopracujeme nikam. Ti lidé, kteří jsou tady nejdůležitější, pořád platí článek 2 ústavy, že zdrojem veškeré moci je lid. Ti lidé šli volit 3. a 4. října, volby nějak dopadly a oni zcela legitimně očekávají, že ta vláda vznikne a měla vzniknout už dávno. Takže pojďme prosím přestat hrát tohle co by, kdyby, jak by. Pojďme jmenovat vládu podle návrhu premiéra, protože tak to ta ústava říká.
1: S tím, že pan Dobrá. Jednal velmi střícně a teď řada na prezidentovi.
2: Dobrá.
3: Pokud ale pan prezident tady veřejně konstatoval, že tam jsou právní důvody pro nejmenování, téměř cituji, tak jako musí i s tou péčí ústavního činitele, který něco takto veřejně řekl, podle mě udělat rozhovor s budoucím kandidátem na životní prostředí. To znamená, fakt nejlepší je řešení v tuto chvíli dočasně bez pana budoucího potenciálního ministra životního prostředí. Stejně na ten hrad by fakticky, teď to nějak nezlehčuji, musel dojít, protože to jmenování probíhá na Pražském hradě, je to jasná ceremonie, skládá se tam slib, to nemůže dělat jako z demonstračního lůžka.
2: Počkáme na vývoj dalších dnů. Já bych ráda teď ještě obrátila naši pozornost k dalším nominantům. Jedním z nich byl dnes Otto Klempíř, který, jak už jsem říkala, dnešní schůzku s prezidentem označil za noblesní a řekl mimo jiné, že na té pozici je pro zachování maximální nezávislosti a poplatku za veřejnoprávní média. A mě zajímá, jak s tím u vás pochodí, jako u koaličních partnerů.
1: To je o tom, a už jsme se o tom také bavili několikrát. Jsme tři subjekty, není to tak, že tady vlády jenom hnutí.
2: Ano, jste tři subjekty.
1: Že máme koaliční partnery, oni na to mohou mít jiný názor a rozhodně kolegové ve vládě se to budou bavit.
2: My jako on tento názor vyjádřil jako jednu z mála věcí, které řekl po té schůzce s prezidentem, takže předpokládám, že o tom s vámi bude jednat, jak se k tomu postavíte.
1: Tak za nás zatím platí to, co jsme řekli. My si myslíme, že by bylo lepší ty poplatky zrušit a financovat ta veřejnoprávní média jiným způsobem. Budeme opravdu o tom diskutovat. Myslíme si, že to máme promyšleno, že máme opravdu relevantní důvody a uvidíme, jaké důvody má Otto Klempíř a nějak se v tom prostě najdeme.
2: Pane Reichle, nepřekvapilo vás to trochu, to prohlášení, že tam v podstatě řekl můj názor je, přestože ví, že to není názor celé koalice.
0: Ale to je o tom je demokracie. Prostě tak, jak říkal kolega Doksanský, my jsme tři strany, nepřekvapilo mě to vůbec, protože motoristé tenhle názor zastávají poměrně konzistentně a dlouhodobě, ale myslím, že tady jsme tak trošku dva na jednoho a že by přeci jenom měla vyhrát ta dohoda, kterou jsme udělali na těch koaličních jednáních. To znamená, že to řešení bude podle té naší společné dohody. To znamená, že přejdeme od toho systému koncesionářských poplatků pod financování ze strany státu už jenom proto, aby mohl hospodaření České televize a Českého rozhlasu kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad, což si myslím, že je jenom dobře a prostě celá ta záležitost je transparentní a budeme vidět, co se s těmi penězi děje. Takže za mě je to správné řešení. A mimochodem jenom připomenu, z 27 členských států Evropské unie v 17 žádná veřejnoprávní média nejsou. Takže abychom tady se pouštěli do debaty, že to nějak ohrožuje demokracii, no já myslím, že těch 17 států demokratických je i přesto, že ta veřejnoprávní média nemají. Takže je to za mě příliš přeceňovaný problém.
1: My nechceme oslabit nezávislost těch médií, naopak jich chceme posílit.
2: Děkuji, pane Pospíšile.
3: No, mě tím pan Klempíř mile překvapil. Je to jako silné prohlášení, protože to zase bylo hlavní prohlášení jako nastupujícího ministra kultury. Musí si být vědom té síly. Z hlediska působnosti ministerstva kultury je právě otázka vztahu k médiím, k veřejnoprávním médiím úplně klíčové téma. A je otázkou, když je to rezortní minister, zda by prosazoval takhle fatální zásadní změnu proti tomu, co on sám chce. Jo? To je jako kdybyste řekl, že kandidát na ministra spravedlnosti musí zrušit občanský zákoník nebo něco takového. Takže jsem zvědav, to bude samozřejmě o koaliční dohodě a jejich debatě, ale jako pro ministra, který by byl nucen v takto klíčové pozici svého rezortu dělat něco proti své vlastní vůli a jsou přesvědčení, tomu samozřejmě není komfortní situace. Takže ta debata bude zajímavá.
1: To já prostě to vítám. Demokratická koalice.
3: Jasně, ale chápete, u ministra kultury je otázka médií a tohoto zákona úplně klíčová legislativní úprava. Tak uvidíme, je to o vás. Já to říkám bez ironie.
2: Jak se na to díváte vy, paní Demetrašvili?
4: Tak mě to prohlášení překvapilo, ale vlastně je to zajímavé. Já se nějak nebráním diskuzi o změně toho financování. Myslím si, že jsou důležitá nezávislá veřejnoprávní média, ale zároveň to financování může být i jiné. Může být například skrze DPH, což by bylo vlastně uživatelsky jako pohodlnější a vůbec by mi nevadilo se o tom bavit. Takže a v programovém prohlášení to bylo vlastně postaveno docela neutrálně. Tak ale je zajímavé, že teďka vidíme vlastně zase úplně jiný stand, ale já bych tu diskuzi naopak třeba uvítala.
2: Já ještě u vás
1: v něčem se budem skoro i přibližovat.
2: Já ještě u vás zůstanu, protože mě zajímá ještě názor. Vy už jste tady zmínila vznik nového ministerstva, respektive ministra bez portfeje, ministra sportu, prevence a zdraví, kterým se stane pravděpodobně Boris Šťastný. Potřebujeme toto nové ministerstvo?
4: Tak já proti tomu osobně nic nemám. Já si myslím, že naopak jako ta oblast prevence je obrovská a bude důležité se na to i zaměřit. A jsem ráda, že právě zrovna s motoristy se shodnu na oblasti duševního zdraví. To já velice vítám. A bude tady samozřejmě klíčová spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a i to téma je velice provázané například duševního zdraví i s ministerstvem školství, takže to uvidíme, jak bude, ale já proti tomu nic nemám.
2: Pane Pospíšile, co vy? Tak nejde
3: jako
2: tady.
3: Člověk, který patří k 60% tohoto národa, se trpí obezitou, jak říká sám pan Boris Šťastný, uvítám, když někdo se bude zdraví národa věnovat, takže to Borisovi přeju. Na druhou stranu tady říkám, trošičku mě to baví, když vidím, jak současná vznikající koalice a minulá opozice kritizovala vládu, když tam byl nějaký minister bez portfeje, bez rezortu. Takže je to takový, že se každému měří trošku jiným metrem. A já nespochybňuji, že jakoby pokud se někdo bude věnovat národnímu sportu a zdraví a tématům, třeba dneska jako v sporné výživy nemalé části mladé generace a tak dále, že to určitě je veřejný zájem, aby mladá generace byla celkově zdravější. Ale opakuji, škoda, že nastupující vláda, když jsme zde měli ministry bez portfeje, tak to vnímali jako vyhozené peníze, zbyteční úředníci a tak dále. To znamená, je to na stejné téma dvojí metr, jak říká oblivě pan kolega Nacher.
1: Budeme šetřit a už jsme s tím začali. Nicméně na této specializaci byla shoda už v tom minulém období a byla shoda i v rámci vaší koalice. To znamená, to není něco, co je nové. My v svým způsobem naplníme něco, o čem už vy jste říkali, že by to bylo fajn, a my jsme to konečně začali realizovat. A rušíme mnohé jiné posty, které jsou zbytečnější.
0: Já jenom vidíme, k tomu dodám dvě krátké poznámky, protože tohle téma za mě je okrajové, ale ta první poznámka je v tom, že ministr pro evropské záležitosti, který byl opravdu zbytečným ministrem, protože prostě tyhle záležitosti má na starosti premiér, tak nevím, proč by tam měl být na to ještě ministr, ale tady v tom případě my máme Národní sportovní agenturu, která už tu agendu splňuje, to znamená, tady jde jenom o nějaké systémové řešení. A co se týče prevence duševního zdraví, tak za mě by nejlepším krokem bylo to, kdyby občané v příštích volbách už neposlali Piráty do sněmovny, protože to by našemu duševnímu zdraví všem určitě velmi výrazně pomohlo.
2: Chcete reagovat?
4: Ne, mě to za to nestojí.
0: Tak. Já vím, že nemáte na to, co říct, ale je to pravda.
2: Já jenom k tomu ještě jednu poznámku.
3: Podle
2: průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas si polovina lidí myslí, že takové ministerstvo je zbytečné, že tady vlastně vláda jde proti nějakému svému předsevzetí, že bude zeštíhlovat ten státní aparát, ale jistě čas ukáže.
0: Já vždycky mám rád to více než polovina. A když to je 51-49 třeba, tak to je více než polovina. Polovina to chce, polovina nechce.
1: A mě to fascinuje, protože v tomto tématu se najednou tady bavíme o veřejném mínění, ale když veřejné mínění bylo ve smyslu, bylo o tom, že se lidem nelíbí vyvěšované vlajky na budově sněmovny, tak o tom neslýcháme. To najednou nebylo tak velké téma. Takže prostě ono asi záleží, co se zrovna vypíchne. A já si nemyslím, že tohle je zrovna věc, která se řeší podle veřejného mínění. Prostě vidím, že to je třeba, je tady nějaká koaliční shoda a my věříme, že Boris Šťastný bude ten úřad zastávat skvěle.
2: Podíváme se ještě na jedno téma, které mě velmi zajímá a zaujalo mě, a to jsou zahraniční návštěvy zastupitelů. My víme, že před 6 dny odletěl novopečený předseda sněmovny Tomio Okamura s 8členou delegací na Slovensko a vybral si do ní výhradně zástupce budoucí vládní koalice, což je podle dosluhující koalice nestandardní. A mě samozřejmě zajímá, jestli je nebo není. Pane Pospíšile.
3: Tak je to nestandardní, já jsem 30 let v politice a vždycky se do těch delegací takhle klíčových alespoň jeden, dva zástupci opozice brali, protože zkrátka jsme demokraté, které popadlo několikrát a minimálně jeden, dva zástupci by tam měli být a trošku by to mrzí tomu, jak Okamura kandidoval s projevem, že to bude dělat lépe, bude spojovat sněmovnu, jiné takové to příběhy tam povídal a bohužel tahle první významná věc to neukazuje. Já to nechápu ten důvod, proč tam nebudou být jeden, dva zástupci opozice, pan Skopeček nebo takový. Protože si myslím, že to zkrátka tak je, Slovenský parlament také není tvořen pouze Ficovo vládou, jsou tam také opoziční poslanci a tak dále, progresivní Slovensko. Připadá mi to, že je to něco, co jako trošičku je takový kapric, který jako neví, čemu pomůže, jako to poškozuje to zájmy České republiky, protože bychom měli alespoň ty nejklíčovější opoziční strany, a to nejsme teda my, zdůrazňuji, brát, řekněme, na takové důležité cesty.
2: Pokud vím, řekl, pak že... Skopeček se dozvěděl, že se už nevejde do letadla, ale samozřejmě to vysvětlení to... bylo širší.
1: Já bych řekl, že to je bouře ve sklenici vody. Za prvé, úplně první delegace letěla do Kodaně na takzvaný COSAC, to je zástupci národních parlamentů v rámci Evropské unie, tam jsme byli paritně, za ODS kolega a já za ANO. Další cesta je na NATO, tam je to také paritně. A tady si pan předseda Okamura vybral svoji delegaci. Konec konců vy dobře víte, že paní Pekarová Adamová, která tuším byla z další strany, tak také na Slovensko jela bez kohokoliv z opozice a poměrně mnoho dalších cest vykonávala úplně sama bez jakéhokoliv doprovodu kohokoliv z opozice. Takže to je standard, který za vás byl naprosto normální a nese kolem toho obrovské téma. Ale proč? A pan Okamura to jasně vysvětlil. Chtěli jsme navázat na něco, co jsme považovali za důležité, navázat ty vztahy a opravit je, protože pan Rakušan tam jezdil demonstrovat, vy jste hrozili Ficem, hrozili jste Orbánem, neustále jste ostrakezvali tyto země a my jsme chtěli říct si, nebudeme vás kádrovat, respektujeme vás, jaké jsme, jaký jste, ať už tam ve vaší vládě bude kdokoliv.
2: Já jenom bych potřebovala vysvětlení od pana Pospíšila to, o čem mluví. Promiňte, pane Pospíšile.
3: Standardní diplomatické vztahy, ty používáte expresivní termíny.
2: Pane Pospíšile, promiňte, to, o čem mluví pan Doksanský, to tuším byla před 4 lety cesta Markéty Pekarové Adamové, která si k tomu skutečně vybrala jenom členy svého sněmovního klubu. Tehdy se setkala se Zuzanou Čaputovou, myslím, že s předsedou vlády a opravdu jela vlakem jen se svými.
3: Jo, tak já se omlouvám, nebyl jsem tedy poslancem. Já pouze říkám, že pan Okamura tady konstatoval, že tu konečně budou nové poměry, že bude poslance spojovat, bude to dělat lépe a jinak než paní předsedkyně Pekarová, která to pro ně dělala teda dobře. A vidíme, že tedy minimálně pokračuje trend, že když jede hlava parlamentu na Slovensko, tak nevezme aspoň jedno zástupce opozice. Co já považuji za ještě větší problém, pak to naštěstí bylo napraveno, byly tanečky pana kolegy Okamury, pana předsedy Okamury kolem delegace do NATO, kam snad neměl vůbec někdo, naštěstí pak se to upravilo. Zaplať Bůh za to, že naši zástupci jezdí do orgánů NATO, jezdí do Evropské unie, protože třeba tyhle vazby udržovat a zkrátka tam být zastoupen.
1: Byli jsme tam.
3: No, ale tak víte sám, že to tak nebylo, že po tlaku médií nakonec pan Okamura změnil to názor.
2: Ale s tím argumentem, že je potřeba vztahy utužovat, se v podstatě cestovalo i na to Slovensko.
0: Jak to musím něco říct, protože to je prostě debata, kdy se budeme bavit, jestli před 4 roky někdy někam jel. To přece náš zájem je jednoznačný a to je mít co nejkvalitnější vztahy se Slovenskou republikou. A když jsme se na to ptali našich slovenských kolegů na celou tuhletu záležitost, tak oni řekli, a proč oni přijeli skôr? Veď my jich čekáme už od marca. Jinými slovy, vy jste tady 4 roky byli u vlády a na to Slovensko jste neustále plivali, házeli špínu. Pan Dvořák ze STANu řekl, že tehdy, když bylo Slovensko fašistické, tak jsme s ním taky nejednali. To znamená, přirovnal Ficovou vládu k fašistické vládě za dob Josefa Tisa. Pak jsme měli Víta Rakušana, který jel demonstrovat na protivládní demonstraci s cedulí, tam stál největší diplomatické fopa v historii Evropy. Nikdy v historii žádný vládní politik, žádný člen vlády nepřijel na protivládní demonstraci do jiného členského státu Evropské unie. Nikdy v historii. Totální diplomatické fopa. 4 roky jste tady mohli budovat vztahy se Slovenskem. Plivali jste na Fica, mentorovali jste ho, říkali jste mu, jak se má chovat k Ukrajině. Přitom to je suverénní věc slovenské vlády, kterou si může určit tak, jak chce. My na to nemáme sebemenší mandát, abychom jim to diktovali. A najednou se strašně vám vadí, že tam nejedete. 4 roky jste tam mohli jezdit. Mně to připadá, jak když prostě řeknu 5letému dítěti, jestli nechce jít do zoo, ono mě 3krát za sebou řekne, že ne, že ho to nezajímá. A pak, když přijdou kamarádi a řeknou, my jdeme do zoo, tak to dítě se začne vztekat a kopat a říkat, já chci jít do zoo. Vy jste na to měli 4 roky a namísto budování pozitivních vztahů s vládou, která vám sice nekonvenovala, ale s vládou, která tam byla legitimně zvolena a měla svůj legitimní program zahraniční politice, tak vy jste je pomlouvali, mentorovali, diktovali jim a najednou se vám strašně nelíbí, že tam nejedete. Nikdo vás tam nechce, vy jste ty vztahy pokazili se Slovenskem a když jste říkal, pane Pospíšile, že to poškozuje zájem České republiky, já si myslím, že je to přesně obráceně. Zájmem České republiky je budovat co nejlepší a nejužší vztahy se Slovenskem A my to budeme dělat a myslím si, že ta delegace to jasně dokázala.
1: Třeba téma V4, o které vy stále říkáte, že to je něco nadbytečného.
2: Pane Doksanský,
1: kolegů, a jak tomu si říct,
2: pane Doksanský, nechme prosím prostor reakci.
3: Vytváříte dojem, jako by vláda Petra Fialy přerušila styky ze Slovenskem. To prostě vůbec není pravda. Standardní diplomatické vztahy normálně fungovaly. Ale vy tu nemluvíte pravdu, to, že byl rozdíl vaší zahraniční politice a jejich zahraniční politice,
0: to je absolutní lež.
3: Jiný rozdíl. To, že se odstranili nadstandardní konzultace mezi vládami, což je nadstandardní krok, protože zkrátka ten rozdíl na zahraniční politiku byl tak výrazný, to je jedna věc. Ale já teď říkám všem celé vědosti, diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem normálně pokračovaly. Jste tady zmiňovali cestu paní Pekarové na to Slovensko. Jezdilo se tam zkrátka. Takže neříkejte, že tady pomalu byla studená válka mezi Slovenskem.
2: To byla. Tak to, o čem mluvíme, o tom omezení těch vztahů, tak to je od loňského roku.
0: To je absolutní nepravda, to, co jste řekl, pane Pospíšile. Prosím vás pěkně, pokud jeden ministr naší vlády přirovná Ficovou vládu k fašistické vládě za doby Fica a druhý ministr tam jede demonstrovat, řekněte mi prosím jeden jediný příklad, kdy v Evropě jakýkoliv vládní politik, člen vlády, jel na protivládní demonstraci do jiného státu. To považujete za standardní?
1: A toto jsme potřebovali rozhodně napravit.
2: Děkuji za tohle pozvánku.
1: Toto jsme potřebovali napravit.
2: Dejme prostor paní Demetrašvili, která se k tomu chtěla taky vyjádřit.
4: Já bych to takhle nepřepínala. Ono samozřejmě došlo k ochlazení těch vztahů na nejvyšší vládní úrovni, ale nebo na nejvyšší premiérské, ale stále platí, že ty mezirezortní probíhaly naprosto a stále na standardně. A já nevím, jaké máte vy informace, ale já vím, že naposledy byl například pan Lipavský v červnu se svým protějškem na setkání a bylo to pravidelně, bylo to velice úzká spolupráce a i mezi jinými rezorty, takže že to naprosto, že tady jako je přesně studená válka, to není pravda. A já bych se jenom ještě vrátila k tomu, co vy jste říkal, že tady faux pas pana Rakušana ho diskvalifikuje z cesty na Slovensko. Můžete mi tady jako ve vaší jednomyslnosti tady říct, jestli pak hajlování pana Turka ho diskvalifikuje z cesty do Německa, nebo to je zase jako dvojí metr Patrika Nachera?
0: To vám rád vysvětlím, nevím tedy, co myslíte pojmem jednomyslnost, ale budiš. Já vám to vysvětlím velmi rád, prostě a jednoduše. To, že Vít Rakušan jde na protivládní demonstraci, postaví se na demonstraci organizovanou opozicí a drží tam ceduly jsme s vámi a v podstatě se postaví proti Robertu Ficovi, proti jeho vládě, no tak těžko může za půl roku tam přijít a podávat se s ním ruku a říkat, pane Fico, já jsem tak rád, že jsem tady. To je prostě hloupost, je to krátkozrakost. Každý normální politolog, každý člověk, každý diplomat vám to potvrdí, že je to prostě něco, co je absolutně za hranou. A to, že Filip Turek tady měl nějaké svoje hloupé vtípky, podívejte se například pana Džauláního ze Sýrie, který řezal alavitům hlavy a ženám dětem a dneska jezdí na OSN a všichni říkají, není důležité, co dělal v minulosti, hlavní je to, co představuje dnes. Takže to Filipa Turka nediskvalifikuje určitě, ale pokud jdete demonstrovat proti premiérovi, tak se s ním už pak těžko můžete bratříčkovat a mu podat ruku. Já myslím,
2: velmi
0: že to
2: stručně,
0: je poměrně jednoduché.
2: Pane Doksanský.
1: Jestli mohu dvě poznámky. Za prvé, je rozdíl, jestli někdo ve vládní pozici a nějak jedná, nebo jestli někdo soukromou osobou. Konec konců vzpomeňte si na vašeho pana Bartoše, který se zahaloval do vlajky Antify a tak dále. A druhá věc je, co bylo podstatné, že my jsme tam jeli jednat, naši kolegové, o tématech, které nás spojují. Migrační politika, ETS 2, emisní povolenky, kde prostě máme jiné názory než vaše dosluhující vláda a my jsme prostě hledali partnery. Nebyli jsme tam jenom se Slováky, ale také z Rakušany a hledali jsme, jak v těchto věcech budeme v rámci Evropské unie postupovat.
2: Děkuji za doplnění.
3: Tak já
2: vteřinku, bychom to posunuli o jeden stupínek a ten je, že v reakci na tuhle cestu, která, jak je vidět, stále budí emoce, představitelé budoucí opozice naplánovali na čtvrtek vlastní cestu na Slovensko. Zúčastnit se jí mají zástupce ODS, STAN, KDU, ČSL, TOP 09 a Pirátů. Jestli mám správné informace, vy máte být součástí té delegace. Proč se tahle cesta uskuteční?
4: No tak protože vždycky v minulosti ty cesty byly, ta setkání byla vždycky jak s vládou, tak s opozicí, takže je naprosto normální a standardní, aby právě i druhá strana měla možnost se setkat i s opozicí. My máme už domluvené některé schůzky, odpověď od pana předsedy Slovenské národní rady, pana Hrašeho, jsme ještě nedostali, ale uvidíme, je to na něm.
2: Já se velmi omlouvám, ale ono to vypadá trochu, jakože jedno bylo na schvál a druhé je na truc. Omlouvám se vám, ale jak vlastně tohle mají voliči vnímat?
0: Ne, tak, já musím říct, já jsem za
2: pane Pospíšil, pan Pospíšil dlouho čekal na slovo.
3: Jako je to cesta, kdy opoziční lídři jedou na Slovensko, platí si to ze svého, neplatí to parlament,
4: a neletí, potkají se tam
3: s opozicí.
0: Je to jednoduchá věta.
3: No tak to je, to je důležité. Je to jednoduchá věta. Slovensko není pouze pan Fico.
0: Promiňte,
3: nejsou to pouze poslanci vládního bloku, ale je tam i silná opozice. To, že možná vyhraje příští volby, to je jiná věc. Já doufám, že až vyhraje případně progresivní Slovensko a postaví vládu, že se budete stejně komunikovat a neuděláte jako otočku v tomto směru. A je dobré, když se strana komunikuje, říkám, napříč parlamentem.
1: To znamená, že není špatného,
3: pokud někdo soukromně jede zase peníze na Slovensko a komunikuje s politicky blízkými politickými stranami.
2: Jede soukromně, nicméně tak... jako představitel naší sněmovny. Můžete doplnit, prosím, s kým konkrétně tam máte domluvené schůzky?
4: S reprezentanty progresivního Slovenska a s jinými reprezentanty opozičních politických stran.
1: A já bych k tomu chtěl říct. Pánové. Když já jsem se stal poslancem, tak moje první cesta byla do Izraele čistě soukromně. Nedělal jsem z toho žádné PR, žádnou českou zprávu, prostě to byla věc nějakého mého postoje, protože jsem tam chtěl být u toho, když se propouštěli rukojmí po těch dvou letech. Vy jedete na Slovensko, chcete tam setkat s progresivním Slovenskem, budiš. Ale proč se kolem toho dělá takové drama? Proč kolem toho takové PR? Proč
4: protože prostě je to vaše ostuda, že jste narušili takovou zvyklost.
1: Vy jste ji narušili.
0: Já jenom bych chtěl říct to, že jsem strašně rád, že to tady kolegyně Demetrašvili poznamenala, protože tady je krásně vidět, že když poslanci opozice jezdí za erár, za peníze našich daňových poplatníků, tak létají první třídou a v momentě, kdy jedou za své, tak jedou vlakem. To myslím, že je velmi zajímavá věc. Za druhé, jsem rád, že paní Šebelová dostala konečně úkol hodný jejich schopností, tedy koupit lístky na vlak. Doufám, že neskončíte ve Varšavě, ale za mě, prosím vás pěkně, já osobně říkám, já už jsem to říkal tady minule paní Šebelové, jeďte tam, popovídejte si o těch 86 pohlavích, o tom LGBTQ, popovídejte si tam, jak jsou skvělé emisní povolenky, jak nás zachrání před spálením planety, popovídejte si tam o tom, jak je ten migrační fajn pakt skvělý, jak nám
1: prostě přivede migranty.
0: Ale prosím vás pěkně, nedělejte tady z toho cirkus, protože to je úplně nedůstojné. Vy jste tam mohli jezdit 4 roky, nejezdili jste tam, plivali jste na Slovensko a
2: teď děkujeme. Jednu větu.
3: Pane doktore, proč by ta opozice nemohla jet a komunikovat? Proč jste nevzali aspoň jednoho opozičního politika do letadla?
1: To je
3: nedůstojné. Proto celé. Já nejedu, ale třeba by to bizarní z mého pohledu. Kdybyste vzali jednoho opozičního politika do letadla, tak by to celé nebylo.
1: Já jsem řekl ten příklad. Já jsem byl taky soukromně. Tak jedete soukromně, ale děláte z toho prostě obrovskou událost.
0: My chceme ty vztahy se Slovenskem zlepšovat a ne je zhoršovat, jako byste to dělali 4 roky.
3: Progresivní Slovensko, pane doktore, dneska silná politická strana, možná vede volby, tak to se nekomunikuje.
2: Tak děkuji, zjevně je to stále horké téma.
0: Nikdo tady prostě tam, protože prostě vy jste 4 roky na Fica plivali a pomohli.
2: Pane Rejchle, slyšeli jsme to už mnohokrát. Pane Rejchle, pane Doksanský, paní Demetrašvili a pane Pospíšila, vám děkuji, že jste byli hosty 360. Díky za vaše odpovědi.
3: Děkuji. Krásný předvánoční večer.
1: Hezký zbytek večera.
0: Hezký večer všem.
2: Pondělí 22. prosinec a já vás vítám u jasných zpráv.
5: Česká televize a rozhlas se budou muset připravit. Vláda podpořila senátní návrh zákona, který dá Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo jim nahlédnout do účetnictví. Premiér Andrej Babiš to okomentoval jednoduše. Je nenormální, že to tak dosud nebylo. Změna má být ústavní. Kromě toho chce vláda zrušit koncesionářské poplatky, které letos navíc stouply. Za televizi o 15 korun, za rozhlas o 10. Až dosud byly veřejnoprávní média z dosahu NKÚ zcela vyňata. Teď to má skončit. Aby bylo jasno, tuto snahu vítáme. A dodáváme, že v minulosti tuto kontrolu opakovaně Senát nebo sněmovna zablokovala. Olympionička Kateřina Neumannová a dalších 6 poradců skončilo. A nový šéf agentury? Tvrdí, že vlastně žádný tým už neexistuje. Hned po nástupu Babišovy vlády byl z čela Národní sportovní agentury odejít Ondřej Šebek. Na protest rezignoval celý poradní tým, včetně známých jmen ze sportu i politiky. Jenže nový pověřenec Ivo Jebousek ze strany STAN místo oznámení rezignace prostě celý tým zrušil. A zpětně přepsal oficiální zprávu. Na dotaz, kdo z poradců měl podle něj zůstat, odpověděl: to vám teď z hlavy nepovím, ale myslím, že to je jedno. Opravdu? Důvodem prý byly obavy ze střetu zájmů. Poradci totiž často působili i v organizacích, které sami čerpaly dotace. Podle Neumannové ale atmosféra v týmu byla už delší dobu dusná. V Aby bylo jasno se ptáme, padl tým, nebo ho jen někdo smetl ze stolu? A k čemu potřebuje Česká republika Národní sportovní agenturu? Prezident Petr Pavel se zastal svého vojenského kolegy, ministra obrany, a uvedl, že jeho výroky byly plně v souladu s tím, co si SPD sama schválila v únoru 2022, tedy na začátku války na Ukrajině.
6: Neřekl nic jiného, než to, k čemu se sama SPD přihlásila hned po zahájení agrese v roce 2022. Takže vlastně není jediný důvod k tomu, aby teď kritizovali to, co říká Jaromír Zuna jako minister obrany. Navíc je to plně v kontextu toho, co i Andrej Babiš považuje za svoji politiku ve vztahu k Ukrajině a k bezpečnosti. Já nemyslím, že by ta debata měla vést k jakémukoli odvolávání nebo přehodnocování postojů ministra obrany.
5: Prezident zároveň odmítl kritiku, která se proti Zunovi zvedla uvnitř SPD po jeho veřejných vystoupeních. Zdůraznil, že ministr neohlásil žádnou novou politiku ani změnu kurzu, ale popisoval platné a dlouhodobé závazky České republiky v oblasti obrany a bezpečnosti. Podle Pavla proto není důvod jeho slova zpochybňovat ani je vydávat za vybočení z dříve schválené linie. V Aby bylo jasno, připomínáme inkriminovaný text usnesení tak, jak jej v únoru 2022 načetla tehdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Adamová Pekarová a jak pro něj hlasovali všichni přítomní poslanci SPD. Na toto hlasování jsme v Aby bylo jasno opakovaně upozorňovali.
7: Poslanecká sněmovna za šesté vyzývá vládu České republiky, aby na příslušných mezinárodních fórech, včetně orgánů Evropské unie, důsledně prosazovala okamžité přijetí účinných sankcí proti Ruské federaci a fyzickým a právnickým osobám a případně i dalším zemím, které se podílí na agresi proti Ukrajině. Za sedmé vyzývá vládu České republiky, aby nadále pokračovala ve svém úsilí na podporu Ukrajiny, a to jak bilaterálně, tak v rámci Evropské unie, NATO a dalších mezinárodních organizací, a aby Ukrajině poskytla veškerou potřebnou pomoc. Za osmé vyzývá vládu České republiky, aby rychle a podstatným způsobem přispěla k posílení obrany schopnosti spojeneckých zemí východního křídla NATO. Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto usnesení.
8: Děkuji, paní předsedkyně. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej přednesla paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Proti nikdo.
5: Dodáváme, že toto usnesení nebylo ani novou poslaneckou sněmovnou zrušeno a je tedy stále platné.
9: V tomto směru už o nic lepšího upírá, protože nemáte nic lepšího než usnesení sněmovny, které, pokud ho nervokujete, platí i v dalším volebním období.
10: A to je zajímavé, to usnesení teda dodnes platí?
9: Samozřejmě.
10: Tak to poté, co to vyjde a někdo si to poslechne, tak v pondělí bude revokovaný. Možná ne.
11: Možná to vykašlo jako na všechno.
5: Při ustavování výborů a podvýborů poslanecké sněmovny se Piráti ocitli v roli zcela marginalizované opozice. Vládní většina složená z ANO, SPD a motoristů sobě prosazuje omezení počtu podvýborů s odkazem na úspory, zároveň však podle informací z jednání nepřipouští, aby Piráti získali jakékoliv významnější funkce. Strana, která už nezískala vedení žádného výboru, tak může přijít i o poslední možnost vést alespoň některý z podvýborů. Podle zákulisních informací koalice zvažuje, že by do čela případných podvýborů navrhla pouze ty pirátské poslance, kteří jsou dlouhodobě kritičtí k vlastnímu vedení, zejména Olgu Richterovou nebo Zdeňka Hřiba. Tento postup Piráti vnímají jako cílenou ostrakizaci a snahu rozehrát jejich vnitřní spory. Napětí se promítá i do debat o vzniku podvýboru pro duševní zdraví, kde se střetávají politické i osobní animozity. Ustavování podvýborů má proběhnout až po hlasování o důvěře vládě v polovině ledna. Do té doby zůstává část sněmovních struktur neobsazená. Případ vraždy. František Mrázek, zastřeleného 25. ledna 2006 v Praze jediným výstřelem z bezprostřední blízkosti, se po téměř 20 letech blíží k promlčení. Podle policejních informací mají vyšetřovatelé dlouhodobě jasno o tom, kdo čin spáchal i kdo měl vraždu objednat. Nikdy se jim však nepodařilo shromáždit důkazy dostatečné k podání obžaloby. Vyšetřování se soustředilo především na technické okolnosti činu, nikoli na širší politické a biznisové souvislosti, které Mrázkův vliv provázely. Aby bylo jasno, upozorňujeme, že pokud v nejbližších dnech nedojde k zásadnímu zvratu, případ definitivně spadne do promlčení a pachatelé již nebudou moci být trestně stíháni. Podle vyšetřovatelů měl František Mrázek velmi blízko k řadě politiků, nejen ze sociální demokracie nebo ODS, včetně zakladatele ODSácké partajní univerzity CEVRO Ivana Langera nebo exministra financí Vlastimila Tlustého. Poslechněte si, jak detektiv Karel Tichý v pořadu Tajná složka vzpomínal na poslední už neuskutečněný Mrázkův obchod.
11: Pak se řešil problém se Setuzou, že jeden z významných podnikatelů a politiků dneska chtěl Setuzu získat.
12: Pan Babiš?
11: A pan Babiš.
12: Tak řekne, Andrej Babiš chtěl Setuzu.
11: Tam bylo, tak dostával informace, že překážkou k tomu, aby získal Setuzu, je František Mrázek, že mu ji nechce dát, na rozdíl od těch jiných, kteří by mu ji dali, ale Mrázek, že to blokuje a že nechce. Jsme věděli, že Mrázek už byl v té době bez peněz, bez vlivu, jo, byl za Zenitem, prostě upadal prostě někde. Věděl, že jsou ty problémy, že tady jsou ty noví, že mu Krejčíř přetahuje prostě všechno, že už politicky nemá krytí, protože už neměl šloufa, neměl vlastně nic, jo. Takže věděl, že je v pytli a Holdovi řekl: pane Kop, víte, já mám poslední šanci získat peníze. A to tím, že já prodám Setuzu Babišovi. Už to chudák nestihl.
5: Poslanec Filip Turek ze strany Motoristé sobě na Hradě vysvětloval své kauzy. Hrad ale vzkázal. Předložená vysvětlení prezidenta nepřesvědčila a jeho výhrady k případné nominaci Filipa Turka na ministra přetrvávají. Prezident zdůraznil, že Turek podle něj ohrožuje hodnoty ústavy a že nestačí, jestli výroky skutečně pronesl. Důležité je, že to tak vidí velká část veřejnosti. Kritizoval jeho bagatelizaci nacismu, neúctu k právnímu státu i pošramocenou důvěru veřejnosti. Pavel očekává, že ho premiér Babiš nenavrhne. Prezident je připraven Turka nejmenovat. A to je podle něj krajní krok. Macinka zatím trvá na Turkovi. Babiš se chce rozhodnout po svátcích a vše probrat na obědě s prezidentem po novém roce. Podle nového průzkumu si Turkovo jmenování přeje jen 27% lidí, proti je 60. A co je pro bývalého europoslance horší? Odpor k němu roste. Ještě před 3 týdny mu nevěřilo 52% Čechů. Dnes už skoro 60. I mezi voliči hnutí ANO panuje rozpolcení. Polovina Turka chce, druhá ho odmítá. Ministr obrany Jaromír Zuna, místopředseda vlády za SPD, který veřejně podpořil pokračování české muniční iniciativy a označil Rusko za agresora, vzkázal, že ze svých výroků na páteční tiskové konferenci neustupuje. Neměním nic ze svých výroků a ani nemohu vést polemiku nad jediným slovem, uvedl. Podle něj šlo o popis procesů, ne o názor. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala ale tvrdí opak. Ministr Zuna se prý do budoucna bude vyjadřovat pouze k armádě a jejímu zabezpečení. Zahraničně politická témata, včetně Ukrajiny, budou komunikovat výhradně premiér Andrej Babiš nebo ministerstvo zahraničí. Jenže Babiš Fialovu interpretaci veřejně popřel. Ministr může říkat, co chce, prohlásil po jednání vlády. Doporučil však Zunovi, aby se zaměřil na armádní nákupy a početní stavy vojáků, ale žádné omezení komunikace neuznal. Aby bylo jasno, dodáváme, že naopak poslankyně strany Trikolora Zuzana Majerová z klubu SPD Zunovo odvolání nevyloučila. Tři muži, dva proslovy, žádné otázky. Tak vypadala tisková konference SPD po několikahodinovém jednání poslaneckého klubu. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, kromě pozdravu, celou dobu mlčel. Slovo si vzali Radim Fiala a Tomio Okamura. A s jejich sdělením přišla i Otočka. Poslechněte si celý nesestříhaný záznam této velmi krátké a velmi netypické tiskové konference.
13: Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Hnutí SPD po zasedání poslaneckého klubu SPD. Vítám zde předsedu poslanecké sněmovny pana Tomia Okamuru.
14: Dobrý den.
13: Předsedu poslaneckého klubu Hnutí SPD pana Radima Fialu.
15: Dobré odpoledne.
13: A pana ministra obrany Jaromíra Zunu.
14: Dobrý den.
13: Hned na úvod předávám slovo předsedovi poslaneckého klubu Hnutí SPD panu Radimu Fialovi.
15: Děkuji, tak bude to jen krátký úvod. My jsme zasedali jako poslanecký klub Hnutí SPD. Řešili jsme spoustu věcí, protože je samozřejmě spoustu věcí k řešení z koaliční rady, z vlády a podobně, takže nám ten klub, předvánoční poslanecký klub, trval poměrně dlouho. No a já se s naším stanoviskem předávám slovo panu předsedovi Tomio Okamurovi.
14: Dnes se uskutečnilo poslední letošní jednání poslaneckého klubu SPD. Na jednání byl pozván i ministr obrany Jaromír Zuna, nominovaný za hnutí SPD do vlády České republiky. Na jednání byly s poslaneckým klubem projednány současné úkoly, které řeší ministerstvo obrany. Tyto problémy a jejich řešení jsou dědictvím za minulou Fialovou vládou. Ministr obrany hodlá tyto problémy řešit v souladu s programovým prohlášením vlády, do kterého se významně promítl i volební program Hnutí SPD. Peníze z rozpočtu České republiky nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu. Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády České republiky podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě a projedná je koaliční rada a následně vláda České republiky. O dalším postupu ve věci letounů F-35, o jejich nákupu rozhodla Fialova vláda, bude jednat nová vláda. Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý. Ministerstvo obrany bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí, včetně varianty odstoupení od smlouvy. Ministr obrany nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny, které obdržel. Podpora Ukrajiny musí vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, které probíhají na základě iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa. Ministr obrany také rozhodl o propuštění všech nominantů předchozí vlády na ministerstvu obrany. Děkuji za pozornost a to je závěr z poslaneckého klubu, asi to, co vás nejvíc teď aktuálně zajímalo. Děkujeme.
15: Tak děkujeme a pěkný večer.
14: Děkujeme.
16: Pěkný večer. Děkujeme.
13: Já nyní končím tiskovou konferenci a děkuji všem zúčastněným. Naschledanou.
5: SPD oznámila, že ministr obrany odmítl pozvání na Ukrajinu. Jenže v pátek Zuna sám řekl, že na Ukrajinu pojede po návštěvě Slovenska.
17: Měl jsem telefonický rozhovor s ministrem obrany Ukrajiny. Obdržel jsem pozvání k návštěvě těchto zemí v nejbližším termínu. Pokud o Slovensko, počítám, že bych Slovensko navštívil po návštěvě premiéra na Slovensku, která je plánována někde 8. ledna, tak poté a následně se splánuje i návštěva Ukrajiny. My jsme se jednoznačně vyjádřili, že naše podpora Ukrajiny bude pokračovat. My stojíme na straně Ukrajiny. Ukrajina je země, která se brání, agresorem je Rusko. To je prostě základ. Jde jenom o to, jakým způsobem, jak optimálně i z hlediska našich národních zájmů dále Ukrajinu podporovat. Já už jsem dneska zachytil celou řadu signálů i od svých kolegů dřívějších z Ukrajiny, kteří si váží jakékoliv formy podpory. Jim je v zásadě jedno, jakým způsobem ty peníze na Ukrajinu přijdou. Podstatné je, že ta podpora ze strany Evropské unie je k dispozici.
5: Premiér Andrej Babiš připustil, že Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu byla principiálně dobrá věc, ale zároveň dodal, možná ne zcela čistá. Iniciativa, kterou spustila minulá vláda a kterou v pátek podpořil ministr obrany Zuna, teď míří na Bezpečnostní radu státu. Ta o ní bude jednat 7. ledna. Radu kromě premiéra tvoří ministři obrany, vnitra, financí, zahraničí, spravedlnosti, dopravy a průmyslu. Právě šéf průmyslu Karel Havlíček se má stát místopředsedou. Babiš si posteskl, že iniciativu spojenci dost neocenili. Mohli jsme za to mít lepší pozici při vyjednávání o míru. Premiér také zdůraznil nutnost vydávat na obranu 2% HDP. Hovořil o tom dnes opět s americkým velvyslancem a šéfem Severoatlantické aliance.
16: Takže proto jsme uložili tímto úředníkům a ministru obrany, že oni to musí sledovat a oni musí být odpovědní za to, že zkrátka to bude fungovat. Takže jsme byli ubezpečeni, že skutečně Česká republika i na základě poslední makroprognózy 2,02% splní. Mluvím o tom proto, že i generální tajemník NATO mi dneska psal a samozřejmě měli jsme i dneska setkání s velvyslancem Spojených států, že mají obavy, že to tak není. No, já jsem velice důrazně vyzval, aby na to dohlédli, aby ty 2% byly splněny.
5: Aby bylo jasno, se ptáme, proč politiku české vlády určuje americký velvyslanec? A hlavně, proč jej česká vláda poslouchá? Premiér Andrej Babiš opět zdůraznil, že hnutí ANO bylo od začátku na straně Ukrajiny. A připomněl i konkrétní pomoc.
18: Podporuje vaše vláda jednoznačně Ukrajinu?
16: Prosím vás, my jako hnutí ANO jsme jediní podporovali Ukrajinu. My jsme dali 10 milionů korun na humanitární pomoc. Já jsem byl jediný český politik na slovensko-ukrajinské hranici. Osobně jsem zaplatil řidičům, kteří zachránili 1000 volnických Čechů z Žitomíru. Podporovali jsme Dubčeka, organizovali jsme i výlet lodí na Vltavě pro ukrajinské samoživitelky a tak dále jsme podporovali jednoznačně.
5: Dodal také, že Rusko bude muset platit válečné reparace.
16: A je úplně jasné, že těch 377 miliard euro, které dostala Ukrajina nebo dostane, nikdy nesplatí. To je logické, protože zkrátka ty škody jsou obrovské. A když skončí válka, je jasné, že Rusko musí zaplatit ty reparace. A tam je těch 210 miliard euro, které jsou zmrazené a které by měly být na to použity. Tam nedošlo k dohodě mezi těmi státy.
8: Pojďme se podívat za hranice České republiky.
5: Americký mírový plán pro Ukrajinu má další pokračování. A tentokrát přiletěl přímo z pláže v Miami do Moskvy. Ruský emisár Kiril Dmitrijev, muž s přímým přístupem k Vladimíru Putinovi, osobně předal výsledky tajných rozhovorů s americkým týmem. Ten vedl Trumpův poradce Steven Witkoff spolu s Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem a Komisí pro federální zakázky. Probíral se nový návrh mírového uspořádání, údajně dohodnutý i s evropskými a ukrajinskými partnery. Witkoff hlásí, Rusko má zájem o mír. Dmitrijev sdílí selfie v tričku s nápisem Příště v Moskvě. A Trumpův viceprezident Vance vzkazuje, místo miliard Ukrajině, důchody našim rodičům. Kreml ale brzdí optimismus. Podle Putinova poradce Ušakova většina návrhů z Kyjeva nebude přijatelná. Prezident Putin má dostat plné znění plánu. Rozhodnutí zatím nepadlo. Aby bylo jasno, dodáváme, že podle českého premiéra mají o ukončení války vyjednávat Trump, Zelenský, Merz a Macron. Co bylo dřív nemyslitelné, dnes už není výjimka. Myšlenka polexitu, tedy odchodu Polska z Evropské unie, přestává být okrajová. Podle nového průzkumu chce téměř každý čtvrtý Polák zahájit proceduru vystoupení z Unie. Ještě v roce 2022 přitom podporovalo členství v EU 92% Poláků. Dnes už jen 81. A podpora polexitu vyrostla na téměř 25%. Nejvíce touží po odchodu voliči konzervativní pravice. 38% Poláků mezi 30 a 49 lety je pro. Většina mladých ale zůstává pro unijní. Za růstem euroskepticismu stojí migrace, klima, dotace i pocit, že Brusel poroučí Varšavě. V aby bylo jasno dodáváme, že v České republice naopak voliči politiky, kteří chtěli umožnit alespoň referendum o Cexitu, zatím nezvolili. Možná tedy zůstaneme podobně jako v roce 1989 posledními věrnými na potápějící se lodi. Zpíváte si v hospodě koledy? Už se brzy možná nebude smět. V Británii se začíná naplno projevovat nový zákon, který zaměstnavatelům ukládá povinnost chránit zaměstnance před obtěžováním. A to i tehdy, když ho způsobí host nebo zákazník. Podle právníků to může znamenat, že personál hospod či restaurací nesmí vystavit například sexistickým nebo rasově necitlivým vánočním písním. Na černé listině se může ocitnout třeba vánoční píseň Vědí, že jsou Vánoce? Zákon, přijatý pod vlajkou rovnosti, tak míří přímo na zpívající hosty. V aby bylo jasno se ptáme, jak pak asi dopadne oblíbená anglická koleda o dobrém českém králi Václavovi. Také v Německu se letos Vánoce slaví nově. Místo faráře má stát u oltáře farářská osoba a místo Ducha Svatého se volá na pomoc duchovní síla. Evangelická církev totiž mění jazyk bohoslužeb podle pravidel genderové korektnosti. Kvůli tomu mizí ze svátostí i samotné lidství. Místo lidí mluví liturgie o osobách, silách, funkcích. Místo pastýřů jsou dnes pečující pracovní osoby. A místo anděla by přišel nebinární hlasový nositel míru. Teologové varují. Sahá se na samotný základ víry. Změna formulí může znamenat, že křest či svátosti nemusí být podle věrouky platné. V aby bylo jasno připomínáme. Ježíš přišel jako člověk rodu mužského. Panna Marie byla žena, nikoli nebinární osoba. Ovšem už i v českých kostelích se mnohde přepisují biblická čtení tak, aby byla genderově vyváženější. Kolik měst na Donbase ještě padne? Kdy Rusko zaútočí na NATO? Vsadit si na to můžete třeba hned. Platforma Polymarket totiž umožňuje sázet na válku a právě na ruské invazi vydělala miliardy. Za startupem stojí teprve 26-letý Shane Copeland, který začínal svůj biznis v koupelně a skončil na burze. Zatímco ještě za vlády Bidena byla firma Polymarket v USA omezovaná, Trumpova administrativa všechna vyšetřování zastavila. Syn prezidenta Donald Trump junior do ní totiž sám investoval. Na platformě uživatelé spekulují třeba o datu obsazení města Mirnohrad, o příměří nebo o setkání Zelenského s Putinem. U jednoho města dokonce analytik změnil mapu tak, aby pomohl sázkařům vyhrát. Až pak byla chyba opravena a analytik vyhozen. A co na to zakladatel? Tvrdí, že nejde o hazard, ale o realistickou predikci světa. Aby bylo jasno, považujeme obchodování se smrtí za odporné, ať už jde o zbrojení nebo sázení. Pod tlakem Donalda Trumpa a se souhlasem Volodymyra Zelenského začal ukrajinský parlament jednat o možnosti uspořádat prezidentské volby během válečného stavu. Předseda poslaneckého klubu vládnoucí strany Sluha národa oznámil vznik zvláštní pracovní skupiny, která má připravit návrh řešení. Na přípravách se mají podílet zástupci všech parlamentních stran, ústřední volební komise i nevládní organizace. Svolání prvního jednání teprve čeká. Zapojeni mají být i novináři. Volby by podle Zelenského měly proběhnout jen za účasti mezinárodních pozorovatelů a po úpravě volebního zákona. Sám Zelenský řekl, že je vždy připraven. USA mezitím naléhají na rychlé uspořádání voleb jako důkaz demokracie i vůči Evropě. Současné ukrajinské zákony ale zakazují konání voleb během válečného stavu. Bez legislativní změny se tak hlasování konat nesmí. Prezident Trump uvedl, že nastal čas a čeká na pokrok z Kyjeva. V Aby bylo jasno se ptáme, koho Spojené státy vyberou za příští hlavu Ukrajiny. Americký prezident Donald Trump znovu rozvířil geopolitické vody. Jmenoval guvernéra Louisiany Jeffa Landryho svým zvláštním vyslancem pro Grónsko. A dal jasně najevo, co od něj čeká. Jeff chápe, jak je Grónsko pro naši bezpečnost klíčové a udělá vše proto, aby se stalo součástí Spojených států. Landry nadšeně souhlasil. Je to čest. Udělám vše proto, aby bylo Grónsko americké. Současně ujistil, že si ponechá funkci guvernéra Louisiany. Dánsko a samotní Gróňané ale reagovali chladně. Grónský premiér Jens Frederik Nielsen vzkázal: o naší budoucnosti rozhodujeme my. Spolupráci vítáme, ale vždy s respektem k našim hodnotám a vůli. Podobně se vyjádřila i grónská ministryně zahraničí Motzfeldová, podle níž Trumpovy výroky vytvářejí nejistotu. Napětí mezi Dánskem a USA kvůli Trumpovu zájmu o Grónsko trvá už od jeho prvního pokusu koupit ostrov. Tehdy dánská premiérka Mette Frederiksen označila nápad za absurdní. Nyní dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen kvůli Landrymu dokonce předvolal amerického velvyslance. Jsem hluboce pobouřen. Toto je zcela nepřijatelné. Trumpova administrativa však mezitím posiluje vliv v regionu. Jeho syn, Donald Trump Jr., navštívil Grónsko. Cílem je hemisférická obrana, podle níž by USA měly kontrolovat nejen Grónsko, ale i Kanadu a Panamský průplav. V Aby bylo jasno se ptáme, zda proti tomu bude česká vláda a český prezident protestovat. Nebo si už nadále budou mocnosti porcovat svět jako desert k svačině. Peking vyhlásil evropským sýrům obchodní válku. Po 16-měsíčním vyšetřování oznámila čínská vláda předběžné výsledky. Evropské mléčné výrobky jsou prý dotované a čínským producentům způsobují materiální újmu. A výsledek? Cla necelých 43%. Účinná od zítřka prosince. Nejvíce to odnesou Holanďané. Slům neunikne čerstvý, zrající ani modrý sýr, neslazená smetana i neodstředěné mléko. Práškové mléko a dětská výživa zatím zůstávají bez postihu. Peking zahájil řízení krátce poté, co Brusel uvalil cla na čínské elektromobily kvůli podezření z dotací. Od té doby Čína otevřela další spory. Nejen o sýr, ale i o vepřové a koňak. V Bruselu to vře. Zemědělci protestují proti Green Dealu. Traktory blokují ulice a nyní dostali další důvod k hněvu. Sýr jako rukojmí geopolitiky. Evropská komise reaguje ostře. Opatření jsou neopodstatněná. Čína předložila nedostatečné důkazy. Komise zvažuje protiopatření a slibuje obranu farmářů. V Aby bylo jasno dodáváme, že Peking tím jasně říká: chcete nás trestat za auta? My vám zatneme tipec u smetany.
8: No a ve scénáři už zbývá jenom dnešní perlička. Podívejte se.
5: Kontrarozvědka má chránit stát ve stínu, ne ve světle vánočních svíček. Jenže přesně tam se teď ocitla. Díky videu, ve kterém šéf BIS Michal Koudelka zdobí stromek a přeje šťastné a bezpečné Vánoce.
19: Vánoce mají být svátky klidu a míru. Važme si toho, že právě takové Vánoce můžeme prožívat, protože ne všude mají lidé takové štěstí, aby žili v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Až budete o štědrém večeru rozbalovat dárky, zkuste si vzpomenout na všechny, kteří právě v tom okamžiku střeží naše bezpečí. Budou mezi nimi i příslušníci Bezpečnostní informační služby. Jejich jménem vám přeji šťastné a bezpečné vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2026.
5: Zpravodajské služby běžně neprodukují minutová vánoční přání s osobním apelem. Neprezentují se jako hrdinové v pozadí. A už vůbec nebudují kult ředitele jako tváře bezpečí. Koudelka ve videu naznačuje, že klid svátků je i zásluhou BIS. Jenže právě tato BIS permanentně zároveň varuje, že žijeme v nejhorší bezpečnostní situaci za 30 let. Hrozby, špioni, dezinformace. A teď kapr a světýlka? Výsledkem je zvláštní disonance. Situace je vážná, ale hlavně buďte v klidu, protože jsme tu my. Jenže BIS není armáda.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Tak, hezký večer, vážení posluchači a diváci. Máme tu další pondělí, další pokračování pořadu absolutně neuvěřitelné. S oběma hosty, dnes se to vzácně sešlo mezi svátky. Máme tu jednak samozřejmě Jardu Chvátala. Jardu, hezký večer, Jardo.
3: Hezký večer všem, akorát, že já nikoho nevidím, takže...
4: Já prostě taky nevidím, Jardo, ahoj Pavle, já nevidím.
3: Ahoj, ahoj.
2: Napravil jsem to, už jsem to napravil. To nebylo tak hrozný, to napravit. Tak a samozřejmě z den do Sikoru. Ahoj, z den do Egypta, do teplíčka. Předpokládám, že tam máte teplíčko.
4: No, budu asi drzy, když řeknu, že tu máme zima a máme tady 22 stupňů.
2: No.
4: Takže to budu asi drzy. Takže zdravím Jardu, zdravím tebe, Pavlíku, a zdravím samozřejmě všechny posluchače. A to V, to znamená V jako Viktor, jako vítězství.
2: Jo, jo, někdo tak tomu říká paroháči. No, nevadí, no.
4: Ne, tak paroháč je tak, ne, asi. No. Ale to je moc komerční rozhovor na začátek, to si myslím, že je dost nebezpečné v pořadě Jardy, takže já už jako to radši musím to zastavit tady toto rychle.
2: Takže. Jasně. Teď je, on si Jardo tak něco přidá, už jsme tam vidím, jak on tam šrotuje, aby něco řekl vtipnýho do toho, tak Jardo, tak co si to
4: chtěl
2: říct?
4: Jaký vtip nebo něco?
2: Co si to chtěl říct si ty? Ty jsi jako situační humorista, tak prosím.
3: Situační humor.
4: Ne, tak jako musí být trochu sranda, protože ano. jako musíme pobavit trochu posluchače.
3: Kdo bude mít na starosti Silvestr na vysílači tentokrát?
2: Hele, bude to zase takový nějaký splacen dohromady, protože já nemůžu, já budu pryč. Tak tež, takže bohužel, no. Ale nevadí, nevadí.
3: Jedeš na Mauricius, jo?
2: Ne, to ne, ale jako nebudu tady u toho, budeme na oslavě Silvestra. Takže asi aha, tak, no. No, dobrý, hele, já vím, že kdysi dávno, no, už je to nějakých pěkných pár let, tak jsme to dělali spolu taky, vět, mimochodem. Docela dobrá sranda to byla. Tak jo, vážení, dnešní další díl Hledání ztraceného vědění, čtvrtá část, jež číslovkou 460, už se nám to blíží, člověče, ještě 3/4 roku, na podzimu už tam mám mít to 500 taky. Tak, a je tu opět při pondělku, dneska máme kolikátýho, no 29. Kruci, ten mikrofon mi nějak zlobí dneska, takže 29. 12. prosince, 3 dny do Silvestra nebo 2, jak se to vezme. No a já bych vám předal teda slovo už a pokud, Jardo, nechceš nic říci, takhle něco svátečního nebo novoročního nebo já nevím, cokoliv.
3: Novoročního už, člověče, ty už jsi v novém roce. Kouka.
2: Pomalu, pomalu. No to až na závěr asi uděláme. Tak asi začni, budeme pokračovat.
4: Já jsem zvědavý, já už se těším, co bude, co nám Jaroušek, jakou novou polívčičku, co nám připravil zajímavé, už se těším.
2: Jakou polívčičku,
4: no. Co bude zajímavé.
2: Tak.
3: To, o čem jsme se začali bavit posledně, to je to Longinovo kopí a podobné
4: chytávky.
2: Jardo, ten mikrofon trochu vejš, je to takhle, to je blbě slyšet. Tak, je to správně, teď je to neslyšet lepší. Tak, prosím, můžeme se do toho pustit.
3: No já nevím, kde my jsme to skončili, kam jsme to Longinovo kopí dotáhli posledně, ale byli jsme někde na začátku, tak já to radši vezmu jako nějak někde navážu, nebo respektive možná se budu opakovat v některých věcech.

0: tak to nějak přejděte nebo tak nějak zohledněte, prosím pěkně. Ale každopádně asi bych začal u nechvalně známého Himmlera, Heinricha Himmlera, který měl, už ono se to táhlo od nějakých druhé poloviny 20. let, měl velice dobré kontakty na německého Ariosofa a badatele Grálu, Otto Wilhelma Rána, který se narodil v roce 1904 a zemřel v roce 1939. On se nedožil ani pořádně té druhé světové války. On to byl těžký dobrodruh, jehož, řekl bych, životní cesta se stala předlohou pro sérii velice známých amerických filmů s Indianem Jonesem. A tady ten Rán svého času hodně cestoval po celé Evropě, ale i po Středním východě, cestoval po Africe a cestoval i po Jižní Americe, přičemž hledal stopy nejen svatého Grálu, ale i archy úmluvy a hledal i stopy po Longinově kopii a dalších, řekl bych, velice interesujících tématech, jako jsou třeba podzemní jeskyňové systémy pod Andami, kde měly být uchovány poklady ještě z dob Atlantidy a tak podobně, známe El Dorado v Jižní Americe a tak, jo. A tady, jak jsem řekl, on zemřel v roce 1939, on byl nalezen mrtvý, samozřejmě za poměrně záhadných okolností a do dneška není úplně jasné, vlastně co se mu přihodilo. Bylo jako evidentní je, že zemřel násilnou smrtí. Asi byl prostě umlčen, protože toho věděl velmi, velmi, velmi hodně. Jo. Každopádně je zjevné, že nacistické Německo, respektive ta garnitura, jevila vždycky od samého počátku té své existence velký zájem ohledně různých nejen náboženských, historických a prehistorických artefaktů. Ano. S tím, že Hitler, on byl asi, relativně, ale byl obzvláště zaujatý takzvaným kopím osudu, nebo chcete-li Longinovým kopím, které také někdy je nazýváno svatým kopím. Ano. V podstatě, jak všichni velice dobře víte, jde o hrot tohoto kopí, kterým měl jistý římský legionář probodnout bok Ježíše Krista s tím, že tento hrot přišel do styku s posvátnou krví Ježíše Krista a získal tak nadpřirozené, v uvozovce dáno, božské síly. Ano? No, historie tady této svaté relikvie, jak vám konec konců asi povypráví i Zdenek, je velice tajemná, řekl bych. Tak alespoň tedy, co já mám informace, tak první historická zmínka tady o tomto artefaktu pochází od svatého poutníka Antonína z Piacenzy od někud z roku 579 našeho letopočtu, přičemž tady tento poutník popisuje svatá místa v Jeruzalémě, kde údajně měl on na vlastní oči vidět v bazilice nahoře Sion původní trnovou korunu a taktéž i Longinovo kopí. Ano. Toto kopí, když jako přeskočím zase do novější historie, toto kopí mělo být v roce 1492, tedy po poměrně dlouhé době, relativně zasláno papeži Inocenci V. do Říma, ale opravdu řečeno, již tehdy panovaly silné pochybnosti o jeho pravosti, jo? Protože v té době se potulovalo jiné kopii po Paříži, to samé, a po Norimberku, a dokonce i jedno cestovalo po Arménii. Takže tu máme celou řadu v uvozovce Longinových kopií v různých místech světa. Ano. On tady ten hrot kopí, speciálně co se měl pohybovat po Paříži, měl odpovídat ještě jakési větší relikvii, která se nacházela v Římě, to znamená, mělo jít o nějakou část něčeho většího, co prostě bylo k nalezení v Římě. Ano. A v podstatě mělo jít o odštěpek jednoho jediného velkého ostří. No, z křížových výprav prý měl přivést král Ludvík 9. Myslím, že to byl král Ludvík 9. On žil v letech 1241 až 1270, tuším. Tady tohleto Longinovo kopii, tady tuto verzi, a společně i údajně s trnovou korunou, ano. Když se vrátíme k kopii umístěné, které bylo umístěno v Římě, tak po dobytí Konstantinopole se dostalo do vlastnictví, tedy tento artefakt se dostal do vlastnictví sultána Bajazeta II., přičemž se mělo jednat o spodní část stejného ostří kopí. Jehož král Ludvík tedy přivezl z toho svého času do Paříže. Jo. A tady to kopí, zase ta verze kopí z Norimberka, měla být údajně potom později vystavena v Hofburku ve Vídni, ano, s tím, že ale tady toto kopí je typickým příkladem karolinské dynastie, kdy si mělo prý patřit římskému císaři Konstantinovi Velikému, ale je v něm zasazen kulový hřbet z původní, a měl prý v něm je zařazen kulový hřbet z původního Kristova kříže. Jo. Takže ono, kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Ve 13. století bylo toto kopí, tedy údajně identifikováno jako také Longinovo kopí. A když v roce 1796 Napoleonova francouzská armáda se přiblížila k Norimberku, bylo rozhodnuto, že všechny říšské poklady budou převezeny do Vídně, aby tam byly v bezpečí. A tak tuším v roce 1806 byla sbírka prodána Habsburku celá. No a poté, co byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo, známé bitvě u Waterloo, měly být tady tyto cenné předměty vráceny Norimberku, ale rakouská vláda to odmítla. No, jako tomu se člověk asi by neměl divit. A díky tomu je tehdy ještě mladý Hitler mohl vidět, nebo spatřit ve Vídni, s tím, že kopí nazval magickou relikvií. No a po připojení Rakouska k Německu v rámci Anschlussu v roce 1938 byly tady tyto říšské poklady nacisty převezeny zpět do Norimberku, a to do historického uměleckého bunkru, který se nacházel, nebo byl vybudován pod Norimberským hradem. Ano. No a když byla válka prohraná, tak spojenci, především Američané, hledali tady tyto relikvie, které byly ukryty samotným Heinrichem Himmlerem. No a 7. srpna roku 1945 byly nakonec dohledány v bunkru v prostředí takzvaného Dürer placu za cihlovou zdí v malé podzemní místnosti. No a za pár dalších let se tedy údajně měli vrátit do Rakouska. Jo. No a to kopí, v podstatě nebo s tím kopím byla od samého počátku, byly provázány různé legendy. Podle jedné z mnoha musel každý majitel tady tohoto kopí, nebo měl nárok odhalit toho tajemství, a pokud to kopí vlastnil, tak v podstatě měl sílu a moc, jakoby zjednodušeně řečeno v úvozovce, určovat osud světa. Ano. Říšské vedení Tenkrát před druhou, už před, ještě před druhou světovou válkou zjistilo, že tady to Longinovo kopí, otázka je, které z těch verzí, ano, se dostalo, asi to norimberské se dostalo do vlastnictví tehdy, už jako dřív, do vlastnictví řádu německých rytířů, a to hned po první křížové výpravě vedené do Jeruzaléma. Ano. A je zajímavé, že existují názory i od poměrně renomovaných badatelů, že struktura SS prý byla údajně postavena podle vzoru řádu německých rytířů. Ano. To je ale spekulativní samozřejmě záležitost a těžko to budeme nějakým způsobem dneska prosazovat nebo potvrzovat. Hitler a Himmler chtěli kopii získat zpět pro svůj nový rytířský řád, který v podstatě jakoby tajný rytířský řád, který byl v procesu zakládání, založení. Tady na toto téma bylo napsáno mnoho a mnoho knih, ale zmínil bych jednu, která vyšla i v českém jazyce a už je to poměrně hodně dávno, někdy na přelomu 90. let a 21. století. A je to kniha od Trevora Ravenscrofta, která se nazývá příznačně Kopí osudu. Ano. A on tam, ten Trevor Ravenscroft, já i tady tu knihu mám, nevím sice teď hned kde, ale prostě už jsem měl mi xkrát přečtenou. A on tam, ten Ravenscroft, píše, že mimo jiné tedy, že mladý Hitler navštěvoval to klíčové muzeum ve Vídni, kde to údajné Longinovo kopí mělo být uloženo, jakoby prohlížel si to kopí s tím, že údajně měl upadat do jakéhosi tranzu, s tím, že mu v tom tranzu bylo sděleno, že tady v tomto kopí jsou ukryty v úvozovce, obecně řečeno, síly vesmíru. Ano. No a když tehdejší nacistické jako německé SS renovovala a přestavovala hrad Velsburg, existovaly údajně plány s ohledem na strukturu nebo uspořádání hlavního sálu. Jehož návrh se podobal do určité míry designu právě Longinova kopie, nebo kopie osudu. Ano, s tím, že oni chtěli přenést hypotetické spirituální síly tady tohoto kopí na celý hrad Velsburg, jako do, řekl bych, energoinformačního pole celého toho hradu Velsburg, aby ho potom v rámci druhé světové války tady ty síly využili k takzvanému konečnému vítězství. Ano. No a Hitler i Himmler mimo to samozřejmě i doufali, že získáním tady tohoto kopí, ale i třeba svatého grálu a dalších svatých relikví, jako je Trnová koruna, prostě získají nadpřirozené síly. Oni tomu vážně prostě věřili, byli o tom prostě, byli ti fascinováni a byli o tom přesvědčeni. Jo? A proto třeba to ANNRB, ale i další instituce nacistického Německa investovaly mnoho času, ale i obrovské množství finančních prostředků do hledání tady tohoto svatého grálu, čili v uvozovce poháru, ze kterého Ježíš údajně tedy pil, nebo který Ježíš použil během poslední večeře. Ano. Já bych teď předal slovo Zdenkovi, aby případně se pokusil navázat nebo řekl prostě svoje myšlenky, a já potom také zase potom budu pokračovat v tom svém vlastním výkladu.
1: Jo, díky. No, díky. Já bych se zaměřil, chtěl bych se zaměřit na něco, co souvisí v tom ránově pojetí ohledně toho kopí. Tady si myslím, že je velice dobré se na to podívat z pohledu filozofie a chápání toho kopí, to znamená, jak oni to vlastně chápali. Jak to chápal Rán, on to vnímal jako, že to byla revoluce ducha proti hmotě. Jo. A to znamená, že pro ně, pro vůbec celou ranovou filozofii a vlastně celkově tady tato, to chápání té celé filozofie, která měla vliv na, na německou SS, tak byla právě, ta, byla právě tahleta revoluce ducha proti hmotě, kde vlastně hlavní myšlenkou byla zcela opustit křesťanské chápání dobra a zla a vstoupit do velmi takového hlubokého gnostického, radikálního gnostického dualismu. A tady vlastně v tom chápání, když se budeme bavit v kontextu ariosofie, tak se chtěl samozřejmě podotknout to, že my se nebudeme nějakým způsobem zabývat tou klasicky arijskou rasou a těmi věcmi, které s tím souvisely, tak jak jsme se tady tohoto tématu, já jsem se tady dotýkal, ale budeme se na to dívat právě z pohledu právě této nebezpečné nacistické filozofie. A tady je, si myslím, velice důležité vlastně poznamenat to, jak vlastně Rán chápal vlastně tady toto základní pojetí. On vlastně vnímal, když se vlastně podíváme na starý zákon, tak on vlastně Boha starého zákona, on ho vnímal jako tedy Jahveho, nebo záleží, jak se to čte, ono samozřejmě ten tetragramaton JHVH, ten tetragramaton se samozřejmě normálně klasického Žida nevyslovují, proto oni říkají Adonai, oni to nečtou, pro ně to je svaté jméno, no nicméně ani se to nečte v těch překladech Jehova, tak jak v těch anglických překladech máme, nebo máte Jehovovy svědky. Ono se to do dneška neví, jak se to čte, no ale řekněme, že tedy ten pro něho ten Jahve, stvořitel, tak starého zákona, tak on ho vlastně viděl, že to je jakoby nižší zlomyslné zlo, které vlastně je demiurg, který stvořil hmotu, který stvořil čas, a který vlastně uvěznil duše lidí, které původně patřily k pravému bohu a toho pravého boha on označuje jako právě světlonoče, tedy jako Lucifera. Tohle to je velice důležité si tuhletu filozofii uvědomit. A z jeho pohledu hmota je pro něho lež. Je to něco, co je, tedy, co je materiální, tedy tělo, peníze, jednotlivé věci, jako například i Vatikán, tak v podstatě to jsou pro něho nástroje zotročení. A tady si myslím velice důležité se na to podívat, protože když sledujeme to, co se stalo během druhé světové války, a ono konec konců jsou na to téma i velice zajímavé knihy, které mluví o tom kamarádství katolické církve s nacismem, s fašismem. Konec konců ono tyhle ten fašismus a otázka Mussoliniho a samozřejmě Itálie s tím velice hluboce souvisí, takže jakým způsobem se vlastně tento režim tehdy kamarádil velice pěkným způsobem s nacisty, kde došlo samozřejmě okamžitě k určitým programovacím změnám, které pochopitelně i ke konci druhé světové války v podstatě i došlo k tomu, jak většina lidí předpokládá, že došlo tedy podle některých teorií to, že v podstatě katolická církev, zvláště Červený kříž, pomáhal Adolfu Hitlerovi a všem nacistům dostání se do Argentiny. Ale to už je druhá věc. Když se vlastně vrátím k tomu kopii, tak je tady velice zajímavé se podívat právě na to otázku toho, že oni chápali to kopii, že to funguje, jako bych řekl, jako takový laser, nebo jak je taková v podstatě laser, který vydává určitou duchovní energii do určitého bodu. A tahle ta symbolika nějakým způsobem pro ně, tedy toho probodnutí jako takového, tak oni chápali, že to umožňuje duchu, aby se vlastně projevil v materiálním světě. A pro všechny ariosofy to vlastně znamenalo, že tady nejde o modlitbu, ale tady jde o skutečně jasný boj. Takže tady toto, oni to chápali skutečně jako vítězství nad smrti, kde skutečně, kdo vládne tedy kopím, tak se nemusí bát tedy smrti, nemusí se bát té hmoty. A právě tady tahle ta indoktrinace, kterou oni vlastně chápali v celé té filozofii, tak samozřejmě ta celá filozofie pochopitelně souvisela s tím, s tou mytologií kompletně týkající se toho, že se vlastně vraceli k světlonoši. Tam Jarda zmiňoval taky samozřejmě korunu, Ono samozřejmě, když byl svržen z nebe světlonož, tedy ďábel nebo satan, jak chcete to, ty názvy jsou různé podle biblického podání, tak tam je samozřejmě velice ještě důležitá věc o pádu toho drahokamu nebo smaragdu. A to je velice taky zajímavé, já předpokládám, že se Jarda i k těm věcem dostane, protože když tady začal mluvit o svatém grálu, tak ta otázka vlastně, co to byl ten svatý grál, jestli to byl kalich, nebo jestli to byl kámen, nebo co to skutečně bylo. No a tady samozřejmě, když se podíváme na ten celý princip toho chápání jako Lucifera, jako toho osvoboditele, který nějakým způsobem stojí proti tomu demiurgovi, tedy proti tomu žalářníkovi těch jednotlivých duší, tak v tom pojetí vlastně té nacistické filozofie, on konec konců bylo napsáno celkem mnoho knih na tady toto téma, to je takové, bych řekl, zhrnutí. No tak tady můžeme skutečně vidět jasným způsobem to vnímání toho a chápání vlastně toho na jedné straně toho materialismu versus vlastně, řekněme, v uvozovkách té duchovní rasy jako takové, protože nacisté vlastně stáli jak proti kapitalismu, tak stáli proti komunismu. Jo, to byly jakoby dvě tváře jednoho boha demiurga, kterého je třeba v podstatě zničit. No a pochopitelně ta revoluce ducha to souviselo samozřejmě s tou očistou krve a s těmi jednotlivými věcmi, které celé s tou filozofií souviselo a souviselo to pochopitelně i s tou, jak se říká, Sonnenmenschen těch slunečních lidí, jo, tedy těch, řekněme, v podstatě bohy chodícími po zemi těmi bytostmi, které nějakým způsobem ovládají tedy hmotu. Takže to jsou velice zajímavé věci a si myslím, že je dobrý tady tenhle ten pohled filozofický a chápání vlastně SS Himmlera a vůbec Hitlera a tady této smetánky v tady tomhletom pojetí a chápání a vlastně tohoto boje. Takže to jsem chtěl říct a to jsem chtěl doplnit. Předávám ti slovo, Jardo.
0: Dobře. Ono tady jde i o to, nebo je docela dost možné, že ten zájem, který měli ten Hitler, Himmler a ty další papaláši prostě toho nacistického Německa, tak mohl vycházet třeba z inspirací z opery Parsifal od poměrně tehdy oblíbeného skladatele Richarda Wagnera. Tak v té opeře v podstatě král Titurel získá se svatý grál a svatý oštěp, nebo to Longinovo kopí, čímž posílí, nebo čímž dojde k posílení skrze tyto artefakty a následně vede skupinu rytířů do boje za takzvané dobro. Ano. A čaroděj Klincor se snažil stát členem tady tohoto společenství grálu, ale byl odmítnut. No a od té chvíle, nevím, jestli jste to úplně viděli, a v podstatě od té chvíle v podstatě snoval plán, jak krále zbavit moci a získat si relikvie pro sebe. Nakonec se mu podařilo ukrást kopí, ale rytíř zvaný Parsifal se mu postavil, zničil jeho kouzlo a stal se novým králem grálu a strážcem nebo prostě strážcem svatého grálu, jo, zjednodušeně řečeno. Ten Ravenscroft v té své publikaci mimo jiné píše i to, že skutečné kopí osudu mělo být už někdy v 11. století zneužito pro účely kvázi černé magie a v Německu se znovu objevilo v takzvaném boji černých a bílých mágů. Tak to je taková, řekl bych, hodně ezoterická informace obecného charakteru. Mohlo se tam něco takového udát, nemuselo. Dneska to asi těžko nějakým způsobem rozsoudíme, kde je pravda. Ravenscroft se ale pokusil svým způsobem popsat ty temné síly, které jsou tomu kopí přisuzovány. On mluví o temných silách, jiní badatelé a pisatelé zase naopak mluví o silně pozitivních silách, takže ten polarismus filozofický tady přes to Longinovo kopí skutečně poměrně intenzivně pulzuje, jo, dalo by se říci. Když se krátce po skončení války mělo tady toto Longino kopí, nebo tady ten typ kopí, dostat, tady se dostal tedy do ruku Američanů, protože ono v podstatě s těmi dalšími relikviemi z té Vídně to zajistila jedna speciální brigáda americké armády. A tady toto kopí se dostalo do rukou generálu Pattonovi. Ano. Ono, když začalo bombardování Norimberka, poměrně systematické, tak mnoho pokladů relikví a artefaktů bylo převezeno do bezpečí a bylo ukryto v různých podzemních jeskyních a jeskynkách a opuštěných dolech, protože tam v okolí byly středověké doly na stříbro, které v podstatě jako do kterých se dalo dostat. Ano. No, říká se, že Patton měl jako sto chutí prostě to Longinovo kopí, nebo jinak to řeknu, on ne, ale Američani, když se tohle dozvěděli, jako ta politická garnitura, tak chtěla tady to kopí dostat do Spojených států, ale za každou cenu, jo. A Patton, on byl takový nejenže přímočarý člověk, ale i takový jako fakt, takový ten, jak to mám říct, takový ten člověk čistého nitra. A on teda jako řekl, že v žádném případě, protože to Americe nepřísluší. No a tady někteří konspirační teoretici, dokonce jsem o tom četl jisté prostě dokumenty, tak údajně ten atentát, který potom byl na 15 spáchán, tak že v podstatě tam v tom atentátu byly právě i ideje, které souvisely s tím, že ten Patton nechtěl v podstatě to kopí prostě zafixoval u sebe a nechtěl ho prostě nechat odeslat do těch spojených států. Jo, ale zase nemáme k tomu k dispozici žádná reálná fakta. Jo. Nicméně je to velice zajímavá úvaha hodná jistého zamyšlení a jisté pozornosti. Ano. On, ten generál Patton, se sám prý údajně měl považovat za znovu zrozeného římského legionáře Longina a sám prostě byl jaksi úzce spojován svým nitrem s tím Longinovým kopím. No. Někteří pisatelé tady naznačují, že pokud šlo skutečně o originální Longinovo kopí s jistou energetickou a informační esencí, kterou vyzařovalo, tak že tam skutečně mohlo dojít k nějakému přechodnému ovládnutí osobnosti toho Patna ve chvíli, kdy prostě měl to kopí v držení. Ano. Ale zase jedná se o takové prostě jakoby hypotetické aspekty. Ano. No. Když to posuneme zase dál, protože tady na tohle téma, nebo tady ohledně toho Patna, toho Longinova kopí, by se dalo mluvit poměrně hodně dlouho. Tak tady bych ještě zmínil jednu věc, že do problematiky toho Longinova kopí byl v těch měsících po skončení druhé světové války hodně interesován i tehdy ještě jiný americký generál Dwight Eisenhower, ano, s tím, že Patton a Eisenhower byli v jakési rozepři právě kolem tady tohodle Longinova kopí. Jo, s tím, že Patton jakoby chtěl to kopí v podstatě ponechat na nějakém neutrálním místě. Otázkou je, jestli tím neutrálním místem nemyslel sebe sama. Jo, to je jako otázka. Tím pádem jako on, jak jsem řekl, blokoval jakoby ty snahy té Ameriky to jakoby převést do USA. No a Eisenhower, on stál tedy za tou ideou vrátit Habsburkům tady tento artefakt a co možná v nejkratší době. A tady to u nich vyvolalo poměrně dost velký konflikt. S tím, že nás to vrací a spojuje s tím atentátem na toho Pattona, pokud jste informováni o tom, jak došlo k té automobilové nehodě, která nebyla náhodná, jak se později zjistilo, bylo to prostě poměrně hodně pečlivě naplánované. Patton tam se těžce zranil, oni ho převezli. On prostě dlouhou dobu ležel, nebo poučtou dobu ležel v Německu a s největší pravděpodobností mohlo tam dále přetrvávat spojení na energoinformační pole toho kopí, protože on se začal poměrně až neuvěřitelně rychle zotavovat. Jo. A jenomže jeho rodina, manželka v Americe, chtěli, aby ho převezli do Spojených států, což nakonec udělali, co se nakonec zrealizovalo. No a po převozu do Spojených států v jeho zdraví v procesu zotavování nastal obrovský zvrat a ten člověk, tuším, že během několika týdnů, prostě zemřel. Jo. A tady ten zvrat v podstatě v tom jeho zdravotním stavu si také ti lékaři, kteří tam kolem něho, prostě celá řada z nich, že jo, tak tam běhali, tak si nedokázali dost dobře vysvětlit. Nakonec oni to vysvětlení hledali v tom převozu, nebo který byl účinně letecky, a určitě to bylo docela dost náročná věc, protože ho museli dopravit někam na letiště, pak ho s ním přeletět prostě přes oceán, pak ho zase dopravit do nějaké té nemocnice v té Americe. Takže otázka je, kde je ve finále pravda, jestli na té spíše hlubší ezoterické rovině, anebo v té pragmatické rovině. Ano. Někteří historici se domnívají, že kopí, které potom teda ve finále bylo vráceno do Vídně, tady toto nebylo skutečné kopí, ale že to byla velice dovedně vyrobená napodobenina, ano, od Američanů, s tím, že to originální kopí bylo nakonec přece jenom převezeno do Spojených států. Jo. Ale zase, je to určitá hypotéza, je to určitá konspirační teorie a upřímně se přiznám, že já, když jsem pátral po nějakých konkrétnějších informacích, tak jsem měl smůlu, prostě nepodařilo se mi dopátrat nějakého rozřešení tady v této záležitosti. Jo. Oštěp, který se od té doby tedy, že on byl nakonec tedy vrácen, a otázka, jestli to, jak si říkám, je otázka, jestli to je originál, nebo jestli to prostě byla relikvie, nebo byla to nějaká jako nahrážka, jo, velice chytře udělaná u mě, tak tady to kopí bylo v roce 2003 oficiálně vědecky analyzováno z hlediska jeho stáří. A výsledky, které jsem si mohl prostudovat, ukázaly, že tyto relikvie nepochází z prvního století. Jo. Poměrně výraznou práci tady odvedl anglický metodolog doktor Robert Fetcher, který provedl široké spektrum různých testů a jeho výsledky prý dokazují, že hlavní část kopií pocházela ze 7. nebo 8. století. S tím, že zapuštění železných řep, který měl pocházet z období ukřižování nebo z toho aktu ukřižování, se naopak podobal trubkovitému hřebu z prvního století, ale na samotném kopí nebyla žádná stopa po Ježíšově krvi. Ano. Pak tam byly činěny další výzkumy tady s tímto kopím, s tím, že hřeb, se zjistilo, že hřeb je ze stejného kovu jako zbytek kopí, a proto pravděpodobně celý ten artefakt z toho prvního století prostě nemohl pocházet. Jo. Tady se spíš přibližujeme k tomu, že se jedná o artefakt z karolínského období. Jo. Přičemž tady ten doktor Fischer se v Vídni dozvěděl, že samotní kurátoři byli tedy o té druhé možnosti přesvědčení už více jak 100 let. Jo? Když to kopí ještě, než bylo ukradeno, tak když to kopí se nacházelo v té Vídni. Jo? Takže další artefakty, které byly údajně jaksi v údajném držení německé říše, byly části původní Noémovy archy. Tady když jsem pátral tímto směrem, tak jsem zjistil, že v roce 1931 a 1932 byly vedeny celkem 4 výpravy do oblasti do příhraniční oblasti Turecka, tam, kde se nachází hora Ararat. Tuším, že to je hraniční oblast mezi Arménií a Tureckem. Nejsem si s tím teď z hlavy úplně jist, když tak mě Zdenek upřesní. Ale myslím si, že to je tak nějaké to. No a tam prý skutečně měli nalézt nějaké ostatky. Jo. Faktem nezávisle na tom našem povídání je, že před několika lety bylo prováděné snímkování prostřednictvím technologie LIDAR z jedné z amerických družic, která v ledovcovém, protože ta hora Ararat tam nahoře, tam je ledovec a v tom ledovcovém příkrovu byly objeveny jakoby obrysy velkého, samozřejmě dřevěného, s největší pravděpodobností plavidla. Co jsem zachytil, že tam Američani, nebo že tam byla jaksi organizovaná vědecká výprava pod vedením Američanů, ale šlo o mezinárodní výpravu, nevím, jaké ještě jiné národnosti tam byly zastoupeny. A předpokládal jsem, že potom prostě bude z toho nějaký výstup, když ne tedy směrem k široké veřejnosti, tak v nějakých odborných časopisech zabývající se archeologií, historiografií a tak podobně, ale nikde jsem na nic nenarazil. Prostě evidentně ta výprava tam proběhla a výstupy z toho jsou nulové, což mě vede k názoru, že tam prostě něco objevili. A otázkou je, jestli i ti Němci už tenkrát byli úspěšní, no a prostě prokutali se nějakou tou ledovcovou vrstvou prostě k části toho obrovského lodního artefaktu, no a odvezli si tam sebou prostě nějaké části, které byly schopni samozřejmě unést a které byly schopni potom přepravit do Německa. Jo. Pak jsem zachytil ještě informace, které pocházely z britské tajné služby MI6, z roku 1948, ze které vyplývá, že se tam na konci druhé světové války skutečně nacházela německá armáda, takže tady máme potvrzení ještě z úplně jiného zpravodajského zdroje, která v rámci tajné mise tam prováděla jakoby monitorování za pomocí špionážního balónu podle japonského vzoru. To nevím, co to znamená, ten japonský vzor, s tím, že ten balón nebo ta technologie umístěna v tom balónu provedla poměrně pečlivé snímkování celé hory Ararat ze všech prostě možných stran. Jo. A tady odsud zřejmě ty Němci získali jakési alespoň hrubé informace o přítomnosti tady tohoto prehistorického artefaktu na té hoře Ararat a věděli poměrně přesně, kde tedy mají jakoby kopat nebo kde mají prostě nějakým způsobem začít prostě s sondáží skrz ten přítomný ledovec. Jo. No a tady bych zase předal slovo Zdenkovi.
1: Jo, díky, no. Já tak, jak tady tě teďka poslouchám, tak se mi vybavilo několik zajímavých knížek, které jsem četl sice už před nějakou dobou, ale které jsem chtěl doporučit posluchačům, nevím tedy, jestli jsou v českém jazyce, já jsem to četl v angličtině. Ale možná, že bych začal knížkou Grey Wolf, Šedivý vlk. Je to knížka od Adolfa Hitlera. Je to v češtině, Jarno?
0: Ano, je to v češtině i, ale je hlavně ta kniha, já jsem ti vděčný, že jsi zmínil, protože ta kniha...
1: Pavlíku, dej nás tam oba dva, zase tam chudák Jarda není, no. Dobré,
0: ano, no. Ono má obrovskou hodnotu jako obsahovou, protože ona je nabitá neuvěřitým množstvím faktů, ale i fotografií a ty autoři nebyli žádný nemehla nebo nějací prostě amatéři. Jo, to byli specialisté, teď přesně nevím, ten jeden byl...
1: Ten Brit byl navržený na Pulitzerovu cenu, jako, jo, to nebyl, přesně, to tak, nebyl žádný, ale, žádný tam ořezávatko.
0: Přesně. Ale já ti nechám povídej, já ti předám slovo.
1: V pohodě, jestli chceš něco dodat, jako je to prostě, bavíme se, jo, můžeš klidně. No tak když, já, jako tam je zajímavá věc vlastně u té knížky, já jsem totiž, když jsem pracoval v Polsku, tak já jsem prosím vás pracoval nedaleko, nebo na stejné ulici jsem pracoval, kde byla ta nemocnice, kde když si přečete tu knížku, tak přišel ten chlapík jako a vykládal, že vlastně převážel Adolfa Hitlera jako k té ponorce, jako která bylo už v roce 45, tak on tam vykládal přesně podrobně, jak Hitlera a samozřejmě to jeho, jak ona se jmenovala, mi to teď vypadlo. No ta jeho, ta Češka, jak ona se jmenovala, ta manželka Češka, no promiňte mi, to je jedno, no. Jo, takže prostě jak oba dva prostě letěli teda k té ponorce a jak vlastně, takže prostě oni se na něho dívali jako na blázna, jako samozřejmě, ale on, když tam přišel jakoby po druhé, tak prostě potvrdili skutečně podle těch záznamů, že říkal ještě větší podrobnosti, takže vlastně zjistili, že to zase takový blázen není. No ale potom z ničeho překvapivě ten člověk zmizel. Jo. Tak je to tedy popisované v té knize a tam je to fakt velice zajímavá kniha, doporučuji tu knihu, kde ten autor Brit, on je Brit, tuším, tak potom s ním a společně s dalšími byl natočen, nevím, jestli dvoudílný nebo kolik to dílu má, tak je na History Channel, je vlastně pořád Hunting Hitler, jako nevím, jak je to česky, já jsem se na to díval, jako honění se za Hitlerem, nebo nevím, jak bych to nazval, Lov na Hitlera. A tam v podstatě jsou lov na Hitlera, že Hunt to je lov, jako zvěře nebo, takže lovili. A to je dost zajímavé, protože on tam v tom týmu je společně s dalšími takovými investigátory, kteří podrobně velice vlastně se zabývali tato problematikou. A A ten důvod, proč to zjišťuju, ta knižka je fakt jakoby velice zajímavá, jako z toho historického hlediska je velice cena, protože vyšlo samozřejmě spoustu jiných knížek ve španělštině nebo jiné, kde vlastně v té španělské lidi, kteří mluví španělsko nebo prostě ty další země, ať už je to, můžu částečně říct i portugalsko, ale většinou španělsky, kde mluví, tak je rozšířeno jakoby celkem jakoby klasicky, tam ty lidé přijímají to, že Hitler přežil po té druhé světové válce, a ty knížky, které byly napsány, tak oni byly trošku víc takové konspiračně dělané, že byly velice rychle svrženy ze stolu. Ale tady ta knížka je skutečně velice kvalitně a velice dobře napsaná, takže ji doporučuju. A tam ta zajímavá věc je právě... druhá knížka se týká právě toho, jak to byl doktorát, který napsal Němec, už ona vyšla potom, já jsem ji četl v polštině, tu knížku, ale už si nepřesně nepamatuji, jak se jmenuje, a to bylo velice zajímavé, jak vlastně Vatikán a společně s Červeným křížem zajišťovali vlastně přesun nacistů z Německa přes Španělsko do Argentiny. Jo, tady je důležité si uvědomit, že v Argentině tam je obrovská, byla tehdy obrovská enkláva nacistů nebo Němců. Vemte si, že tam je byly tehdy, myslím, 3 nebo 4 miliony jich tam bylo. Teď to přesně nepamatuju, ale obrovské množství. Takže pro ně jako žít v Argentině to bylo jako by žít v Německu, no, protože jestli tam máte takové obrovské množství Němců žijících, tak to není problém. A všimněte si tam jedné věci, když se podíváte na statistiky, jestli se teda ještě dohledat, já jsem si je kdysi dohledal, když jsem to studoval, tak je taková zajímavostka, jak od roku 1943 do roku 1945 stouplo zásoby zlata v Argentině. Oni stoupli jako na obrovské množství, jako nevím, jestli to bylo 50krát nebo kolikrát prostě. Takže vlastně to zlato, co nakradli ti Němci, no tak v podstatě oni ho převezli do Argentiny, jako jo. To je taková sranda jedna. A kromě toho zlata, samozřejmě už něco teda vrátili do toho Petěrburgu těm Rusákům, jako když to bylo takové slabé, některé ty památky jako umělecké. No, protože tady ještě taková zajímavost, a teďka ještě další zlato, protože to nebylo prosím vás všecko zlato. Tady si musíme uvědomit, že před druhou světovou válkou v roce 39 ještě tady se začal jiný konflikt, který samozřejmě začal, kdy samozřejmě tady vidíme Japonsko, které napadlo, že jo, napadlo na Čínu, jo, jako. Takže to si myslím, že když se na to podíváme a potom vlastně to ukradené zlato z těch všech to ukradené zlato vlastně, které dopadlo, tak vlastně skončilo kde? Skončilo na Filipínách a potom bylo převezeno podle těch některých studií, tak ho vlastně Američané ho tajně převezli z Filipín do Spojených států a v roce 45 měli víc jak 50 nebo kolik 60% zlata na světě, Američané z ničeho nic, a proto vlastně byl stanoven, že dolar je základní s celosvětovou měnou, no protože měli největší množství zlata, protože tehdy se to ještě měřilo podle zlatého základu, kdo měl kolik zlata, tak ta měna byla nejsilnější, jo. A takhle se to vlastně stanovilo v roce 45. To je taky na to několik velice zajímavých knih, studií, velice, velice zajímavé téma. Takže tady na jedné straně samozřejmě ty jednotlivé artefakty, ale když se podíváme třeba i na takové hlavní věci z toho ekonomického pohledu, tak tady máme tu Argentinu, kde skončilo zlato a potom to zlato skončilo najednou. Samozřejmě mi někdo bude argumentovat, že spoustu zlata jako dobře, jako že Francouzi a další, že si to uložili prostě jakoby u Američanů, jo, ale prostě mezi námi, když se skutečně podíváte na to obrovské množství, jak najednou z ničeho nic, ty operace, ta tajna, co probíhala, kde to bylo to ukryto zlato na Filipinách jiné, tak to jsou celkem ti badatelé, kteří se o to zajímají, tak to si myslím velice dobře probadali. Takže to jsou takové, bych řekl, velice zajímavé informace. Když se vrátím k těm artefaktům, tak taky zajímavý artefakt ten vlastně ještě si spojí, to se jmenovalo Yamashitovo zlato. Jo, to byla ta japonská válečná kořist. Jmenoval se to Yamashitovo zlato, jsem si teď vzpomenul, jo. Takže to Yamashitovo skutečně to byly skutečně jakoby já si teď nepamatuju teď ty knížky, ale na ta konference na Bretton Woods, to myslím, že bylo rok 45 nebo 44, když to pamatuju, tak tam právě vlastně byl stanoven, dolar se stal jako fixovaný na zlato a tehdy to bylo, myslím, kolik, $30 za unci, nebo já nevím, kolik už to tam bylo, ale tehdy se to stalo prostě tím standardem.
0: Můžu ti to vstoupit?
1: Něco říct? Jo, jasně, vstup, samozřejmě. No.
0: Jedna z těch knih, která pojednává o Yamashitově zlatě, je od Seagraveho, Sterlinga a Peggy, autorů, a jmenuje se Gold Warriors, American Secret Recovery of Yamashita's Gold. Ta kniha vyšla v roce 2005. Jo. Je velice obsažná, s vynikajícími fakty a opravdu stojí za to si ji přečíst. Jo. Takže jenom promiň, jako, jo, když si tam
1: zmiňoval. Ne, v pohodě. Yamashito, už to máš ušito.
0: No.
1: To je teda z toho filmu, že jo, se Sluďkem Sobotou, tam je to trošku jinak, ale jsem to teďka trošku, jsem to teďka zkomodlil ten název, ale v podstatě jako jo. No a další věc, kromě toho ušitého Yamashity teda, tak je taková, jsem si vzpomněl na takovou, na tu, prosím vás, na, kromě tady toho kopy, tak taková lahutka, co se týče jako archy umluvy, jako jo. Protože samozřejmě ty artefakty, které se týkají třeba, anebo ještě ten drahokam, jo, jako ten lapis exilis, jo, to určitě Jarda bude zmiňovat, tak já nechci tady o tom teďka nějak mluvit, jestli budeš mluvit o tom, že jedna z těch alternativ toho grále, že to není kalich, ale že to je kámen z té Luciferovy koruny, tedy ten lapis exilis, to nebudu teďka rozvádět, to možná, že ty
0: klidně
1: o tom budeš mluvit, ale...
0: Klidně můžeš,
1: ne, já bych chtěl víš, co tu archu umluvit. To je taková fakt zajímavá věc, protože vlastně ti, jako oni se samozřejmě, prosím vás, za tou archu umluvy, samozřejmě to není jenom, kdo se za tou archu umluvy honil, to nebyli jenom nacisti, když se můžeme podívat, za tou archu umluvy se samozřejmě honil i ten pláž, jako jo. A když se teď podíváme jakoby na tu archu umluvy, tak to je totiž taková trošku, já jsem si vzpomněl na knižky Josepha Farella a toho Dana ohledně pyramidy egyptské. A já jsem teďka o tom nedávno mluvil, když jsem mluvil o pyramidě jako zbraní hromadného ničení v tom jednom mém webináři, tak tam je prosím vás zajímavé, že vlastně podle těch různých tady těchto knih a teorií, tak v podstatě ta archa úmluvy sloužila jako... To byla taková, řekněme, hlavní část, která fungovala a která byla jako takový taková kondenzátorová jednotka, která vlastně sloužila jako vodič a jako takové dielektrikum. Jo. A to je velice takové zajímavé tady tato teorie, protože vlastně konkrétně vlastně v té Králové komoře Ona vlastně sloužila vlastně v té rezonační komoře jako takový v tom žulovém sarkofágu, který tam byl umístěný, nebo je umístěný, tak vlastně sloužila skutečně jako takový, řekněme, rezonátor, který nějakým způsobem sloužil vlastně jako takový jeden z těch hlavních spouštěčů, tak jako byste vzali, jako byste vlastně starter od auta, jo, vlastně, protože to už vlastně celý ten podrobný systém, jakým způsobem to vlastně fungovalo, protože při tom zážehu tam vlastně v momentě toho maximálního nasycení došlo tedy k výboji, tedy tak, jak je to popisováno mezi těmi cherubíny, tam došlo vlastně k jiskře, došlo tam tedy k ionizaci a vlastně ta jiskra zapalila vlastně okolní vodíkovou atmosféru a vznik toho plazmatu, kdy vlastně ten vodík přešel do stavu plazmatu, tak uvnitř vlastně té komory se rozhořelo vlastně jakoby takové tudené světlo, které umožnilo vlastně skutečně masivní uvolnění energie. Jo? A ono to souvisí samozřejmě s generováním skalárních vln. A nechci to teďka nějak podrobně rozebírat tady, ale to je velice zajímavá věc, protože tohle je vlastně technologie, kterou hledali nacisti. Jako, jo? Oni samozřejmě hledali právě tyhle ty technologie, protože pro ně i to kopí, pro ně, když to vezmeme podle některých teorií, teda, když už budu zmiňovat, ještě jsou knížky zajímavé, Vítkovsky se jmenuje, to je Polák, který, z kterého čerpá velice hodně Joseph Farrell, to doporučuju, tady tenhle ten Polák, jestli umíte třeba polsky, nebo jako, my nevím, jestli to je v češtině ty knížky, tak on je to skutečně velice specialista právě na tady tyhle ty věci, takže to vám doporučuju, třeba toho Vítkovského si přečítat, on skutečně napsal velice hodně zajímavé. Řekl bych, že některé ty knížky jsou i zajímavější než od Farela. Jako. Některé, jako jo. Ono samozřejmě, Farel taky má vynikající knížky, to je. Jo, ale fakt jako je to, jsou to zajímavé věci, takže vlastně ten všechny tyhle ty

0: další taková dost velká historie, která souvisí právě s tím podzemím. Jo? Tam ta vlastně celá, ten Wewelsburg jako taková, řekněme, celá krypta, jo? Ta prohluben, to jsou velice zajímavé a velice fascinující věci, které vlastně se nám potom jakoby dohromady propletají, a vytváří nám tady tuhletu velice zajímavou věc. No a když se vrátím ještě samozřejmě k spojení toho Diglocke, tedy ten zvon, tak se vlastně dostáváme skutečně jakoby k těm nejtajnějším vodám právě té alternativy, jo? Protože tady se vrátím k tomu Igoru Vítkovskému, kdy vlastně, já jsem teďka vlastně, Jardo, jsem mluvil o těch artefaktech a teď jsem začal mluvit o Vítkovském ohledně toho, ohledně vlastně, co se týče toho projektu Diglocke, toho zvonu, jako jo. Takže to jsou skutečně všechno jako velice zajímavé věci.
1: No, chceš něco říct? Tady právě, já jsem se byl tady jsem se byl do knihovny, nebo jedné části knihovny, tam prodej knížky vám ukázat. V Polsku existuje speciální vydavatelství, které se nazývá Technol, a ono sídlí v Krakově a v velice omezené míře vydávají naprosto unikátní publikace. A právě tady na to téma ohledně toho Diglocke a toho. Já mám od nich asi 60 knih tady, jako jo. Ale tady jsem vybral, to jsou takovýhle bichle, prostě dvě. A viděl, jak jsem to. Ta jedna se nazývá v polštině Strážníci v Řeši. Je to takováhle tlustá prostě kniha. A ta druhá se nazývá Záhadný konvoj do Řeše. Tady taky prostě jako bychle. Takže a oni mají naprosto unikátní fotograficky prostě, jo, i s původní focenou dokumentací ještě z dob nacistické říše a těch podzemních základen v Polsku. A to jsou naprosto fascinující zdroje literární. A vlastně v tu redakční radu tvoří specialisti, opravdu odborníci, kteří spolupracují s Vítkovským. On vlastně, Vítkovský je, dalo by se říci, prezident tady tohodle nakladatelství, a Bartoš Ordultovský a Lukáš Orlický jsou takové, tací, jakoby, takový fakt dobří jako experti na toto téma. A potom Maciej Bartkov, taktéž, jo. Takže jenom informace pro vás, ale obnáší to jednu věc, umět polsky trošičku, nebo si to prostě umět přečíst v polštině. Já jsem se na základě toho v podstatě naučil číst polsky, protože mě to donutilo prostě, neboť jako bych se k těm informacím jinak nedostal. Ale ta polština je v pohodě, jo, ve vztahu češtině, tam opravdu jako se velice rychle do toho jejich jazyka prostě vžijete, cítíte, tak to je jen takový doplnění.
0: No, tak oni, ty jsi mi to doporučoval, Jardo, to vydavatelství tam je, tam je zajímavé, například, já nevím, jestli jsi četl ta zabetonovaná tajemnica, a ta knížka, co je, nebo ten tajný zámek Malbork, jo. Takže ten Malbork, to jsou, když vlastně jedete tam směrem, že jo, už k moři, k Gdaňsku, tak tam je vlastně ten Malbork, tak to jsou skutečně velice, to je velice zajímavé, fascinující informace se člověk vlastně dozví vůbec o tom, že to je, protože to je, víte co, to je největší vlastně postavená pevnost cihel v Evropě, jo. To jako to nevím, to si prostě možná ani lidi vlastně někteří neuvědomují, a to je prostě něco úžasného. A vlastně ten nevím, jak se jmenoval, Bartek, nebo Bart, nějak tak se jmenoval ten člověk, který o to, Bart a Bartkov, no, tak on skutečně prostě to jsou jako velice zajímavé

0: věci, které on tam odhaluje a má tam spoustu zajímavých otázek, na které sice samozřejmě neodpovídá na všechny, ale jsou to otázky, které jasně ukazují na to, co se tam všechno dělo. Takže to jsou takové jakoby fakt jako zajímavé věci, takže určitě doporučuji ty knížky, jako jsou, je to takové hodně. Vlastně ta série třeba Zapomenutá historie, tam jsou fakt jako zajímavé věci, no. Měl jste z té série jako takové.
1: Já jsem se na ně dostal přes Vítkovského a na Vítkovského jsem se dostal přes
0: v Glivicích, ten v Glivicích, co dělá to UFO? Ten v Glivicích, co to
1: ne,
0: UFO?
1: Na Vítkovského jsem se dostal přes Jasenskýho.
0: Aha, Jasenský, no, jasně.
1: Jasenský, protože on z Vítkovského napsal dvě knihy, takže potom jako jsem měl možnost komunikovat i s Vítkovským a právě na jeho doporučení jsem se dostal tady do toho Krakova, tady k těmhle lidem. A já jsem byl, když jsem tam byl poprvně, tak jsem byl úplně hotový z toho, protože jsem si představoval, jako, že to bude nějaký obchod, jo, a prostě minimálně nějaká budova, obchod a tak. Ale já jsem přijel na tu adresu a nikde nic. Prostě jenom tam byly prostě ne paneláky, ale takový jako třípatrový, čtyřpatrový prostě činžáky. No a teď se najednou na zvonku tam uviděl nakladatelství prostě nakladatelství Technol. No a já jsem si stěl, že to je vlastně byt, že to je v bytě, jako jo. Oni ty knihy vydávají tak nějak maximálně nákladu 300 kusů jenom, jo. Protože to je velice specificky vyhraněná prostě oblast. Takže já si jich jako i považuju, protože ty náklady jsou opravdu velice, velice malé a vlastně ten byt 3 plus 1 je jako z části skladiště, kde jsou ty knihy, kde mají prostě ty výtisky a z části jako kancelář, kde vlastně si přijdeš a prostě ty knihy si jako koupíš. Jo. Oni mě nebyli schopni ani poslat sem do Ostravy, protože oni prostě jako já jsem s ním, když jsem mluvil polsky s tím vedoucím tam ty kanceláře, tak oni mě říkali, jako, no ale my jsme to nikdy nikam neposílali, jako do zahraničí, no vůbec nevíme, jako, jak na to, jako jo. A, no, a když jste z Ostravy, tak nemohl byste si zajet sem proto, tak od té doby si tam vždycky jako jezdím, no. A jsem maximálně spokojený, takže takový jako toto berte jako takovou jako zajímavé zpestření. No a samozřejmě informaci, protože můžete mít třeba někdy cestu, jo, kolem a tak se tam můžete, ale je potřeba se dopředu domluvit, protože oni tam normálně nejsou. No. Jsem rád, Zdenku, rád, že víš, o čem mluvím, jo? Že to znáš, to nakladatelství, jo? Nebo to vydavatelství.
0: No, že ty jsi mi ho sám doporučil, protože ty jsi mi to doporučil, jak jsem ve Španělsku, jak jsme se ještě vždycky telefonovali, tak jsi mi právě to doporučil a tam jako fakt ty knížky jsou zajímavé. Tam je výhoda, že oni v Polsku mají nízkonákladový tisk za celkem výhodné ceny, proto jsou schopni skutečně jestli tam ta knížka stojí 40 zlotých, nebo to je nějakých 240 korun, taková tlustá bichle. Tam skutečně, protože tam DPH jako na knížky, tam bylo kdysi nula, teďka myslím, že to je 7, nebo jestli se to změnilo, už nevím, ale já jsem si většinou kdysi kupoval knížky v Polsku, protože vyšly třeba ty překlady levněji než v angličtině, jo, takže jsem měl spoustu právě knížek právě v polštině a byly dostupné, jo. A jenom chci ještě k tomu Vítkovskému říct, to já jsem kdysi chodil na placené webináře a diskuze Josefu Farelu přímo, to znamená, že jsem si tam zaplatil vstup a měli jsme jednou měsíčně s tím Josephem Farelem sezení, kde vlastně tam se posílali otázky a potom se ty jednotlivé otázky probíraly. A on tam měl i nějaké takové webináře dostupné, kde vlastně on hovořil právě s tím Vítkovským. Oni tam právě rozebírali dost podrobně právě tu knížku, co napsal Vítkovský, ta Pravda o Wunderwaffe. Jo. To znamená, že vlastně, jo, kde vlastně on mluvil o té, kde on píše o tom zvonu, jo, o právě té antigravitaci a o těch jednotlivých věcech, které se týkaly i vlastně té části té polské, jo? Protože Tady je důležité i zmínit to, že vlastně v Plzni, tady ta, co se týče právě tady tohoto projektu, Plzeň je taky velice důležitá a právě proto Američané vlastně chtěli zachvátit tyhle ty technologie, proto vlastně dostali příkaz, aby nešli na Berlín, ale aby šli přímo do Plzně, aby ještě stihli vzít tu dokumentaci. Jo. Takže spoustu věcí se samozřejmě Rusákům povedlo taky vzít, no a samozřejmě v těch, že jo, potom vznikla sféra 1, sféra 2, ty ruské letající talíře, to už vlastně samozřejmě určitě víte, to tady asi Arda říkal v těch některých pořadech, takže to tady není důležité zmiňovat. No a pochopitelně to jsou, a samozřejmě ta Farella Reich of the Black Sun, jo, ten Reich Černého slunce nebo Říš Černého slunce od Josepha Farella. Já, něco vyšlo od Farella v češtině. Jedna knížka, ano. Určitě jsem v Ostravě, nevím, jak se jmenuje. Jak ona se jmenuje? Tři? Já jsem viděl jednu a jsem byl moc rád, že ona vyšla v češtině, tak to bychom mohli taky posluchačům doporučit, když už se tady bavíme o těch knížkách. A
1: no,
0: když
1: hele, to vyšla Skryté války a tajná odštěpená civilizace. Potom vyšlo právě Tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň, jenomže Říše černého slunce, oni si ty názvy prostě upravujou, tady po Česku prostě v originále se to jmenuje jinak, ale to je vlastně ta Říše černého slunce, to je ta první kniha, jo, od Farella, jo, o ty atomové bomby, jak tam prostě řeší tu atomovou bombu. A potom v češtině vyšly Hvězdné války Anunnaků, což v originále je The Cosmic War, jo, ta knížka The Cosmic War, tady to zase pojmenovali Hvězdné války Anunnaků, nevím proč. Ta tajná válka o Antarktidu, Prahu a Plzeň, v originále je to Říše černého slunce, jak jsi říkal. A tady ta Skrytá válka a tajné odštěpená civilizace, tak v originále to je The Covert Wars, The Clash of Civilization, myslím. No prostě vyšly tři plus jedna, čtyři, protože ještě vyšel právě Zvon, jo. To byla druhá Farelová kniha, tu mám zase tadyhle strčenou, SS Bratrstvo zvonu, jo, neuvěřitelná tajná technologie nacistů, jo, a ta vyšla jako první už před léty, to nevím, jestli se žene normálně, ale možná v antikvariátu určitě, ta vyšla u nás v roce 2011 už, jo, takže to jsou čtyři knížky, no.
0: Jo. No, já ještě, když ty jsi mluvil o tom Gold Warriors, o tom Yamashitovi, jo, tak je ještě jedna velice zajímavá knížka, ona se jmenuje Yamato Dynasty. A to je právě ten Sterling Seagrave a Peggy Seagrave, kde oni vlastně hovoří právě o tady téhleté věci, které se týká právě tady tohoto zlata a těchto věcí, jo. Takže a když už se vlastně o tom bavíme, tak a tady prostě chudáky, prostě řekněme ty Američany naše, tak ty nedusíme, co se týče třeba té operace Paperclip, tak kterou samozřejmě znají posluchači, tak jsem chtěl tady jenom taky připomenout, že Rusové měli taky takovou podobnou operaci Paperclip, já už si teď přesně nepamatuju, jak se jmenovala, ale v podstatě, když jsem četl tu knihu, to byl přítel Stalina, on tu knižku vydal po válce a tam, prosím vás, byl v Berlíně, ve východním Berlíně, bylo 4,5 tisíce nacistů s rodinami, dělali výzkum právě v kontextu toho Digloke a dalších věcí, těchto technologií a raketového výzkumu a byli právě v roce 46 nebo kdy, byli přesunuti všichni okamžitě do Spojených států, do Ruska, do Sovětského svazu. Jo. Takže vlastně z východního Berlína víc jak 4,5 tisíce nacistů s rodinami bylo prostě ve rychlé operaci převezeno. Takže jestli se tady bavíme o nějakém paperclipu americkém, tak si musíme uvědomit, že na druhé straně, protože ten paperclip bylo tam, oni říkají nějak 1500 nebo 1800, ale vemte si, no tak s rodinami to vydá se na stejno, no ale vemte si to 4,5 tisíce nacistů s rodinami vědců bylo prostě převedeno do Sovětského svazu, kde dělali ty další výzkumy. Takže tady máme samozřejmě obě dvě ty strany, nejenom tu stranu americkou, ať zase jsme trošku spravedliví a máme tu stranu sovětskou.
1: Přesně.
0: Tak no a jinak možná ještě jednu věc je, když jsme u těch knížek, tak já nevím, ten Katasonov vyšla jedna knížka v češtině. Myslím, že to zakazaná informace, nebo nevím, jestli to bude vydavatelství, ale vyšla od Katasonova jedna knížka. Myslím, že to je o těch penězích nebo o těch financích, protože ten Valentin Jurjevič Katasonov, prosím vás, je důležité, to byl bývalý minister financí Ruska, takže to není nějaké ořezávatko, to je velice chytrý chlap. Byť samozřejmě já s některými věcmi tam nesouhlasím, co on tam říká, no nicméně on vydal knížku právě o tom Bretton Woods, klíčové sabitě novější financové historii. Jo? A čili Bretton Woods, klíčová prostě věc, která se týkala té nejnovější finanční historie. A to je velice zajímavá knížka, kde on tam popisuje spoustu zajímavých věcí. Ten Katasonov, jako bývalý minister financí Ruska, takže to není žádné ořezávatko a jsou to velice zajímavé informace právě, kde popisuje, řekněme, některé věci, které samozřejmě ti američtí konspirologové nebyli schopni, nebo nedopsali některé věci. Takže to jsem chtěl zmínit, že ten Katasonov je taky velice zajímavý.
1: OK. Tak, mám navázat na tebe, nebo ještě budeš pokračovat?
0: Pokračuj teď ty, já už jsem to řekl, celkem hodně jsem mluvil, teď ty mluv, jako nevím, co budeš říkat, takže mluv a
1: dobrá,
0: jsem zvědavý, co budeš říkat.
1: Já to ještě posunu, jo, protože samozřejmě ten Trevor Lenscroft není jediný autor, který se dotýká problematiky Longinova kopií, nebo chce tedy kopii osudu, jo. Já bych tady chtěl zmínit, a já je mám ještě radši, možná tady ty dva autory, které chci zmínit, a to doktora Howarda Buchnera. On se narodil v roce 1919, zemřel v roce 2003. On to byl profesor medicíny, který spolupracoval s kolegou, nebo s kolegou, prostě se sparring partnerem Wilhelmem Bernhardtem. A tady ten Wilhelm Bernhardt byl bývalý německý kapitán jedné z ponorek, které byly aktivní během druhé světové války a který tedy údajně v roce 1979 byl zapojen do mise v Antarktidě, která úzce souvisela s kopím osudu. Hovoříme o roku 79, jo, o roku 1979. Jo. Doktor Buchner, on vydal dvě knížky, kde prezentuje naprosto fascinující informace, které se právě dozvěděl které mu sdělil ten Wilhelm Bernhardt. Ano. A tady je fakt, že tyto knihy se na počátku 90. let staly doslova do písmene undergroundovými bestsellery v USA, neboť mimo jiné ten Wilhelm Bernhardt v podstatě odhaluje, že skutečný to Longinovo kopí, to reálné, skutečné, originální bylo v roce 1945 převezeno německou ponorkou do jedné ze skrytých jeskyní v Antarktidě. Jo. A v tom roce 79 on byl pak sám přítomen, když skupina německých podnikatelů, jo, to byli milionáři německý, kteří se složili a podnikli takzvanou Hartmannovou expedici, což je nesmírně zajímavá polodobodružná záležitost, která by možná opravdu stála za nějaký dokument nebo dokonce za nějaké sfilmování. A tady ta Hartmannova expedice si v podstatě kladla za úlohu v tom roce 79 přivést tady toto Longinovo kopii zpátky do Německa. Jo. Ještě k tomu Buchnerovi. Jo. Ten doktor Buchner, on byl penzionovaný plukovník americké armády, který v podstatě podobně jako Ravenscroft sloužil během druhé světové války. Jo. A tady ten kapitán, ten druhý, ten kapitán Wilhelm Bernhardt, myslím mám za to a myslím si spíš, že jde tady v tomhle případě o pseudonym, jo. Ale to nejpodstatné. Můj jako důkaz předložil ručně psaný dopis, podepsaný jakýmsi Hartmannem, což je zjevně také pseudonym. A také fotografie některých artefaktů nalezených v Antarktidě. Fotografie. A Benhard mu dále jakoby vysvětlil, že kopie osudu, takzvané v uvozovce, které se dneska nachází ve Vídni, není nic jiného než prach z prostej jakoby padělek, nebo minimálně třeba i originální kopie, ale které nemá s longinovým kopiím nic společného. Což tady se nám setkávají linky od jiných vědců, historiografů, jak jsem mluvil před chvilinkou, kteří potvrzují, že to kopie zřejmě bylo jako vyrobeno v rámci středověkého působení té karolinské větve tady v Evropě. No, podle, když tak jako vytvořím takový kondenzát, jo, takový jako kompresi, jo, těch všech informací od toho Wilhelma Bernharda, jo, tak on měl údajně ten Heinrich Himmler a jeho kruh rytířů svatého kopí, tak se nazývala prostě určitá skupina, ona se také nazývala Velkou radou rytířů, provádět v speciálně nebo specificky přestavěném hradu v Würzburg tajemné magické nebo černomagické rituály a obřady s replikou Longinova kopí. Kapitán Bernhard tvrdili, že Himmler ještě během druhé světové války povolal do Německa japonského zbrojíře, aby vyrobil přesnou kopii pravého Longinova kopii. Jo? Sice nevím, jak mohl vyrobit pravou kopii, když ten podle toho originálu už ten originál neměli k dispozici, jo? Ale to je jedno. Kopie byla poté uložena v tom Norimberku a později předána těm rakouským úřadům. Zatímco skutečné kopie, takže asi měli teda ten originál podle tohoto, i po válce zůstalo pod kontrolou Hitlera, který, jak už tady zmínil z Denda, uprchl z Německa víc ten Greywolf. A jo, tady to je ta linka informací. Jo. No s tím, že Hitler nařídil postavit, jako no, postavit, poslat prostě ten pravý originální, to pravé originální Longinovo kopii do Antarktidy. Ano, a za přepravu byl zodpovědný jakýsi plukovník německé speciální jednotky německé armády Maximilian Hartmann, který přepravil do Antarktidy nejen oštěp, ale i další cenné artefakty ponorkou, na které v rámci tedy posádky sloužil také Wilhelm Bernhard. Ano. Později potom v tom roce 1979 Hartmann kopii údajně z té Antarktidy opět vyzvedl a kopii osudu je tedy podle všeho ukryto někde v Německu zase zpátky nebo někde na neznámém místě v Evropě a nachází se údajně v držení nově založeného rytířského řádu svatého kopí. Jo, to už jako jsou hodně spekulativní informace, dobře, ale dejme tomu. Jo. No a poté, co plukovník Buchner vyslechl poměrně velké množství údajných účastníků tady té Hartmannovy expedice, to byli ty němečtí milionáři z toho roku 79 a dalších bývalých vysokých nacistických funkcionářů a osobních důvěrníků Adolfa Hitlera, který v podstatě se jaksi propasírovali nebo ano, propasírovali mimo Norimberg, norimberský soud a prostě fungovali bez toho, ani by byli zavřeni. Možná, že někteří byli na nějakou dobu zavřeni, ale v tom 79. už prostě byli na svobodě. Tady v podstatě do této skupiny lidí, které ten Buchner jako vyslýchal, který, se kterými tedy vedl dialog, by měl být tehdy i vedoucí Hitlerjugend Arthur Axmann. Jo, který se narodil někdy v roce 1913, tuším, a zemřel v roce 1996. A v podstatě ve všech případech od těch dalších lidí přišlo potvrzující stanovisko s ohledem tedy na ty informace, které uvedl ten Wilhelm Bernhard, jo, ten záhadný Wilhelm Bernhard. Takže pokud je tomu skutečně tak, pak kopii osudu, hypoteticky řečeno, je dnes v rukou skupiny lidí, kteří by jimi mohli řídit osud lidstva tím, že pokračují ve svých magických rituálech dodnes. Jo. Teď já si trošku přisadím, jo, berte to s nadhledem, vůbec bych se nedivil, kdyby bylo někde v Bruselu, jako, jo, zastrčený prostě někde v nějakým velice dobře chráněným sejfu.
0: Já se směju, protože já, když jsem kdysi byl pozvaný do Evropského parlamentu mluvit přednášku jednu, teda do sálu, ne přímo v Evropském parlamentu, ale do jednoho z těch sálů, tak právě tam je zajímavé, že oni tam skutečně je taková jedna místnost, kde oni se chodí ti poslanci, europoslanci modlit, jako jo. A tam jsou skutečně ukryté určité artefakty, takže já jsem se tam samozřejmě nedostal jako dovnitř, ale vím, že skutečně, že ta místnost existuje, protože jsem měl možnost s jedním z těch českých europoslanců mluvit, on mi to vykládal, že skutečně to místo existuje. Takže já bych se ani nedivil, že tam můžou být různé zajímavostky tady v této místnosti.
1: No, já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby tam někde ve sklepení v tom Bruselu toho svého kvazi paláce dělali nějaký utajený rituál, jako jo. Takže vůbec bych se tomu
0: No, tak oni si to tak střídali vždycky, Strasburg a jako oni si to takhle vždycky střídají.
1: No, nicméně, tady ty příběhy, ten příběh vlastně toho doktora Howarda Buchnera a kapitána Wilhelma Bernharda, tak oni byli, já jsem si to ověřoval tedy, jako, a vypadá to asi, že jo, byli v rámci svých možností samozřejmě, byli minimálně částečně potvrzeny ještě jinými autory. A to jmenovitě Alekem McLennanem, Alek McLenny, nebo jak se to čte, tam si myslím, že jde o knížku Secret of the Spear, tam se o to zmiňujou, a pak jde ještě o autory Jerry Smith a George Picard a jejich knihu, která mám za to, se jmenuje Secrets of the Holy Lands, kteří popisují mimo jiné tedy kapitulaci dvou německých ponorek, které ještě měsíce po oficiálním konci druhé světové války, někdy na konci léta 45, mohly být součástí konvoje ponorkového, který přepravoval vysoké německé funkcionáře a další poklady a jiné předměty do Argentíny, jak tady zmínil Argentínu Zdenek, ale také i ještě do té Antarktidy, jo, prostředí té Antarktidy. Jo. A tam zřejmě byla přepravena i jakási trvalá nebo kvazi trvalá německá přítomnost pro poválečné období. Vys potom projekt Higg Jump, který vlastně ve skutečnosti nebyl žádný vědecký projekt, ale snaha o eliminaci tady tohohle hnízda těch nacistů v té Antarktidě. A ono tady jde o to, že ten velkoadmirál Karl Dönitz v jisté chvíli hovoří, nebo se nechal jako slyšet o jakési nedobytné pevnosti ve věčném ledu, kterou...
0: No to je právě údajně... to máš tu Neuschwabenland.
1: Ano, přesně tak. No. Která prostě byla budována a připravována právě tady pro tu záležitost. No a jak ten, ještě teda zmíním tu operaci Jump krátce, to probíhala na přelomu roku 1946 a 1947, kdy v podstatě byla flotila admirála Richarda Wirda údajně poražena kvazi diskoidními létajícími objekty, které létávaly prostě, nebo které operovaly při pobřeží tedy Antarktidy, ale i nad samotným ledovcovým příkrovem Antarktidy. Jo? S tím, že ten příběh toho Richarda Birda v kontextu s Antarktidou plus ty jeho deníky, že jo, ty Birdovy deníky, to je zase kapitola sama pro sebe, jo, to tady nechci nějakým způsobem rozvádět, jo. Ale ten Buchner a ten Bernhard mimo jiné teda tam v těch svých materiálech uvádějí, že Hitler nechal tedy ty své poklady uložit na úpatí bezejmenného ledovce v Antarktidě, který se nachází v pohoří Muhlík Hoffmann. Jo, to Zdenku asi ti bude něco říkat určitě.
0: Muhlík Hoffmann.
1: No a tam byly zakopány v jakési jeskyni, která byla, asi bych řekl, jako nejlépe zapečetěna ocelovými, masivními ocelovými deskami. Jo. A tady ta německá ponorka, která měla ten úkol na starosti, údajně potom pokračovala v platbě do námořního přístavu Mar del Plata v Argentíně, kde se její posádka několik měsíců po skončení druhé světové války vzdala. Jo. A ono je oficiálně známo, že se v Mar del Plata vzdali nejméně dvě německé ponorky. A to U-977 a U-530. A to samozřejmě až relativně dlouho po skončení války v červenci, právě a v tom srpnu 1945. Jo. Takže jako určitě já nemůžu doporučovat, to mě nepřísluší jako něco doporučovat, ale chtěl bych inspirovat, že pokud byste se dostali k těm materiálům od Buchnera a Wilhelma Bernharda, tak to si určitě nenechte ujít a určitě si to projděte, prostudujte, protože jsou to hodně zajímavé, byť samozřejmě velmi kontroverzní, ale velice zajímavé jako materiály. Jo. A oni jako poprvně byly vydány tuším v roce 92, v Americe.
0: 91, jo, v 1991 vyšla ta knížka v 91. roce. No ten The Emerald Cup, jo, The Ark of Gold, The Quest of SS Lieutenant Otto Rahn of the Third Reich, jo. Ten Svaragdový pohár, Zlatá archa.
1: No a to byl to bestseller prostě, ale undergroundové, jo, protože to fakt, jako ono se to údajně i množilo, to jsem se potom dozvěděl, jako ručně se to kopírovalo, jo, ty knížky byly prostě mezi lidmi. Takže já ti, Zdenku, zase předám slovo a uvidím, jestli potom ještě na mě vyjde nějaký čas a pokračoval bych ještě potom.
0: Tak je 36, já jenom možná kousek to řeknu té knize, aby se mohl pokračovat, jo? Nechci nějak moc brát času. Tam je v podstatě ten smaragdový pohár samozřejmě, to se nepíše jako normálně Buchner, ale to se píše Buechner, jo, takže vy, kteří to budete hledat na internetu, tak se to píše, on se ten člověk píše Buechner, jo, Buechner, jo. A Buechner, jo, já taky přesně nevím, jak se to čte, jo, takže
1: ne,
0: radši to řeknu.
1: Ne,
0: já taky ne, no prostě radši nevím, jo, tak radši řeknu, že to nevím, když to nevím, tak jo, takže se na to se podívejte a tam je zajímavé právě, že on, já jsem tu zmiňoval ten lapis exilis, jo, to znamená, že on tam právě, on vychází z té legendy právě toho, o tom čistém smaragdu z té Luciferovy koruny, jo. Takže ano, když se vlastně na to, jakoby, a tam ta operace, která vlastně tam probíhala v té knize, tam je to velice zajímavé, je to tam jakoby popisované i potom tak, jak Jarda tady popisoval prostě ty U-boty, jo, ty ponorky, které vlastně mířily do té Antarktidy. Ale tam je zajímavostka ještě jedna loď, tam, protože se ztratila, že jo, jedna válečná loď, ale zjistilo se jako německá, a protože oni říkali jako, protože tam Rusové zajeli tu jednu z těch lodí, ale v podstatě ta jedna německá loď tam zůstala, jako jo. Ne, to už je teďka, nevím, jestli znáš tu historii o té jedné lodi ztracené, Jardo. To je hodně zajímavá, fascinující věc, proto možná, že bys to mohl trošku potom říct něco o tom, kdyby si chtěl. To je fakt jako taky jedna z takových zajímavých jakoby věcí, kromě těch ponorek, co jsi zmiňoval. A samozřejmě ty vůbec celkově, když se podíváme tady na ty jednotlivé části, tak je to skutečně jako zajímavé a je to fascinující, protože potom, když se podíváme na všechny ty další různé artefakty, které ti vlastně Němci řekněme, oni tak pozbírali po tom celém světě, že my si musíme uvědomit, že samozřejmě to je globálního charakteru a myslím si, že oni se sbírají těch artefaktů hodně mnohem víc a my ani nevíme o těch všech artefaktech, co se, to se k nám ani nedostane samozřejmě, protože my nemáme přístup do archivu tajných služeb, že jako to, jo, to jako už stačí to vlastně, když Obama, to byl rok, myslím, 2022 nebo kdy, kdy on vlastně odtajnil ty archivy, ve kterých se vlastně ukázalo, že v podstatě skutečně tajná služba, jak tajná služba ruská, tak samozřejmě i tajná služba Spojených států velice dobře věděli, že Hitler nezemřel, jo. Že prostě, a Koněv to řekl jasně, jo, se Stalinem, on řekl, Koněv se Stalinem řekl jasně, my nevěříme, že Hitler zemřel, jo, takže oni to jasně deklarovali jasným způsobem a i pochopitelně, potom samozřejmě přišel velice slavný historik z Harvardu, napsal knížku o Hitlerově smrti, tak se to udělalo jako tak jako úplně super, jak je to skvělé, jak je ten Hitler byl zničen. Samozřejmě, podle mě si myslím, že to je samozřejmě blábol, jo? Že samozřejmě Hitler nezemřel. Vemte si, kdybyste byli nejbohatším člověkem na světě, nejbohatším zlodějem, který ukradl, vlastně nekladete ani představit, co všechno všude nakradl, jo? Že byste tak jenom se prostě picli v bunkru. Že? Čekali byste tam jako největší prachač na světě, abyste tam čekali na svoji, vlastně na to, až přijdou Rusáci a pak se tam prostě odspicnete. Že? Jako, no, tak s Evou Braunovou, teď jsem si vzpomněl na to jméno, Eva Braunova se jmenovala, jo, Češka. S Evou Braunovou, jo. No tak samozřejmě, že to je podle mě blbost. Samozřejmě, že na nic nečekal, on už, když viděl, že se ti Rusové posunujou od toho roku 43-44, tak bylo jasné, že musí přesunout ty, to nakradené zlato do Argentiny, musí se lehce přesunout prostě do Argentiny, kde samozřejmě v té knižce Grey Wolf si přečtete tu fascinující detektivku, jak to mohlo celé probíhat a ty očití svědkové a ty všechny informace, které tam jsou, takže to doporučuju. Takže To jsou skutečně jakoby zajímavé věci, kdy máme tady parťáky Němce, kteří se přesouvají do Argentiny a máme tady parťáky Američany, kteří si přesouvají zlato a stanoví si potom v roce 44-45 jako základní měnu dolar. Že? Tak ti předávám slovo.
1: Jo. Takže já jsem tady jako naznačil tady ten příběh, který nám tu sděluje ten Bernhard a ten Buchner nebo Buchner, jakoby. Jo. A pojďme se na ten příběh teď podívat trošičku zverubněji. Jo. Všechno začalo v roce 1969 už, jo, v podstatě 10 let před tou Hartmannovou expedicí v roce 1979, kdy byl vězněný Rudolf Hess převezen do britské nemocnice z Německa, kde měl být léčen. Zřejmě ten Hess byl zapojen do plánování německého ústupu do Antarktidy a Jižní Ameriky, než odletěl na tu svoji finální anabázi do Skotska, jo, kde samozřejmě ho zatkli. Že jo. Vypadá to tak, že jeho mentor Hessův, Karl Haushofer, měl s celou věcí asi také, jo, něco prostě společného. A jakoby s tím, že v tom roce 1946 ten Haushofer údajně nespáchal sebevraždu, ale uprchl, aby později uskutečnil určité plány, které dlouhodobě koncipoval. No. A několik dní poté, co byl Hess převezen do nemocnice, obdržel bývalý člen posádky U530 klíč od bankovní schránky ve Švýcarsku. Ano, mimochodem, tady na tohle téma, když jsme zmínili Ferla, tak určitě si někde, jestli budete mít možnost, tak si sežente knihu Hess and the Penguins. No, tady tuhletu
0: Hess a tučňáci, no.
1: Ano, Hess a tučňáci, přesně tak. No a já, to je tak jako jenom taková vsuvka. No a teď já ještě teda řeknu ty další věci k tomu. No a ta schránka vedla k další schránce, ve které se nacházelo několik zapečetěných obálek. Velké množství hotovosti a cenných papírů, A údajně i vzkaz podepsaný písmenem H. No, dávám do úzovky. No a tady ten bývalý člen posádky U 530 obálky otevřel a našel v nich poslední odkazy, jakoby, já nevím, jak to nazvat, poslední odkazy říšské vrchnosti. Jo. Člen posádky dostal pokyn setkat se s kontaktní osobou, které ve své době Hitler velmi důvěřoval a osobně měl té osobě předat obsah tady těchto obálek. Tento kontaktní člověk byl zodpovědný za přenos jeho nejcennějšího majetku, nebo jeho nejcennějších majetků tehdy do Antarktidy, tehdy na konci druhé světové války, včetně tedy tohle Longinova kopii. A tím mužem byl právě ten s pod tím písmenkem H, neboli Hartmann, kterého měl Bormann a Hitler v posledních dnech války pověřit tajnou misí s několika ještě čerstvě, jako co stihli ještě vyrobit, no prostě novými, s několika novými německými ponorkami. No a tady ta skupina německých ponorek, kterých bylo zhruba, tam se ty údaje liší, nevíme přesně to číslo, od 3 do 12, byla později označena jako tzv. Führerův konvoj a byla součástí tzv. Severních unikových tras, které umožnily útěk mnoha nacistů a pravděpodobně i samotného Hitlera. Ano. S tím, že Adolf Hitler měl uprchnout tady touto cestou právě do té Jižní Ameriky, viz Grey Wolf. Jo, ta publikace zmíněná Zdenkem. Ano. No, německý námořník udělal to, co mu bylo tady nařízeno a předal obálky plukovníkovi Hartmannovi. V první z těch obálek se nacházela zakódovaná zpráva profesora Karla Haushoffera. Jehož systém víry přispěl významným způsobem k hledání archy úmluvy a jak už jsme se bavili před týdnem i legendární Agarty, jo? Legendární říše zvaná, podzemní říše zvané Agarta a tak podobně. Hartmann dokázal tady tuhle zprávu dešifrovat a získal tak přesnou polohu jakýchsi bronzových truhlic, které Adolf Hitler před koncem války v roce 45 měl teda odeslat do Antarktidy. No a v té druhé obálce byly pokyny k obnovení a postup k obnovení Velké rady rytířů, v té době už dávno zesnulýho Himmlera, kteří jakoby v tom obnoveném stavu budou fungovat na vlastní pěst a budou moci využívat sílu Longinova kopií k nastolení globálního mocenského řádu, ale jakéhosi nového druhu nebo nového typu, jo, než byly ty fantasmagorické vize toho Hitlera a těch jeho noshledů. No a následně tady ta organizace měla nést, ta obnovená měla nést jméno Rytíři svatého kopí. No a třetí obálka obsahovala velkou sumu hotovosti, která měla financovat právě založení tady tohoto bratrstva a měla financovat i získání mystického, bych řekl, talismanu v podobě toho Longinova kopí. To znamená dostat se do Antarktidy, zafinancovat tu expedici a převést to zpátky, to Longinova kopí z Antarktidy do Německa. No a teď ten plukovník Maximilian Hartmann údajně skutečně dokázal zhruba do roku 1974 tady ten původní Himmlerův rytířský řád reorganizovat, ano, s tím ale, že pochopitelně neměli, ani nemohli mít dispozici onen starobílý hrad ve Velsburg a v podstatě oni i sledovali s způsobem jiné cíle, jo, jak už jsem řekl, ty ideje byly trošičku jiného typu a jiného charakteru. No a tady ti jedinci obnoveného rytířského řádu svatého kopí, zjednodušeně řečeno, vyměnili vojenské mundury za obleky obchodníků a místo zbraní v podstatě nosili kufříky s penězi. Byli naroubováni na bankovní, různorodé bankovní korporáty, a to nejen v rámci samotného Německa, ale v podstatě v rámci celého světa. Jo. No a oni samozřejmě k dosažení toho svého cíle, vytvoření toho globálního mocenského uskupení, potřebovali obrovskou sílu, jakoby spirituálně, duchovní. Jo? A k tomu jim mělo sloužit tady toto Longinovo kopí, a proto získání tady tohoto kopí zpět v podstatě bylo úkolem číslo jedna, nejdůležitějším úkolem tady toho nového řádu. Jo? S tím, že naplánovat tady tuto tajnou, utajenou expedici v roce 79, tak jako to není žádná sranda, jako utajit to v podstatě není ani možný. Jo? Nebylo možné v tom 79. Do té Antarktidy bylo tedy extrémně složité a extrémně nákladné. Ano. On v podstatě průběžně vznikal takzvaný deník Hartmannovy expedice, a tady k tomu deníku se potom později dostal ten Wilhelm Bernhard, který byl členem ty posádky na jedné z těch ponorek, a Buchner, jo, na jedné z těch ponorek toho Führerova flotily v tom 45. roce. S tím, že ten Buchner potom uvádí, že ta cesta v podstatě probíhala letecky, loděmi, nakonec i vrtulníkem nějak té Antarktidě, tak, aby se tedy dostali na to popsané místo. Já jsem přesvědčen o tom, nebo přesvědčen, tak to domnívám se, že určité množství, nevím jak velké, jo, informací v té Hartmannově a Bernhardově knize jsou proloženy dezinformacemi a polopravdami. Jo. Už jenom z toho důvodu záměrně, aby ochránili lidi, kteří se tady této operace zúčastnili, protože kdyby pochopitelně jejich identita vešla v známost, tak asi by nedopadly dobře. Jo. Já si myslím, že to by byl mezinárodní, by z toho vznikl mezinárodní skandál. Jo. A bůh ví, co všechno dalšího. No a teď v podstatě tam potom ten další popis informací z toho deníku popisuje to místo s tím, že skutečně tam prostě byly ocelové stěny, které byly umístěny, nebo které tvořily jakýsi vchod, s tím, že oni podle postupu, který byl víceméně součástí těch informací v jedné z těch obálek, odemkli nebo deaktivovali ty dveře nebo ten vstup, a za nimi se objevil poměrně obrovský tunel, který byl vyložen ocelovými pláty a který vedl do nitra té ledovcové hory. Jo? No a zhruba po té, co pronikly nějakých, ta skupina pronikla nějakých 300 metrů hluboko do jeskynního systému, tak se dostali do menší dutiny, která nakonec ustěla do místnosti, nebo do no místnosti, spíš do jakéhosi domu širokého 80, zhruba plus minus 80 metrů a vysokého 10 metrů. Ano. A právě tady na tomto místě se měly nacházet, nebo se měla nacházet, nebo se mělo nacházet velké množství toho pokladu a těch různých prostě relikví. On tam byl přítomen jakýsi menší obelisk, vysoký asi 1 metr, který označoval přesné místo nálezu, nebo přesné místo prostě toho pokladu s tím, že na tom obelisku byl vyryt, vygravírován dost bizarní nápis, který zněl zhruba takto. V nebi a zemi je skutečně více věcí, než si člověk dokáže představit. A v závorce, za horizontem, se nachází Agartha Haushofer 1943. Tohle bylo vygravírováno nějakou technologií prostě na stěn, jednu ze stěn toho metr vysokého obelisku. Jo? Takže teď se nabízí otázka, jo? Nebo obrovské množství otázek. Jo? Například, jestli tady ten Karl Haushofer a Rudolf Hess, jestli byli teda před rokem 1941 osobně účastní jedné z tajných misí v Antarktidě, aby vyhledali tady toto místo, ano, aby našli tady ten vstup prostě do toho podzemí, který třeba mohl být i jakýmsi odbočným prostě nebo bočním prvkem nebo boční cestou vstupu do té Agarty, jo, nebo do hlubší platformy, která už mohla prostě souviset s geografií, s tou podzemní geografií té Agarty. Jo. Otázkou je, jestli ten Karl Haushofer v tom roce 43 tam byl ještě jednou, a to tedy po té své předstělené sebevraždě. Jo. Takže jsou to hodně zajímavé, ale velice spekulativní záležitosti, které samozřejmě přitahují pozornost a zároveň je to neuvěřitelně šťavnatý pokrm pro badatele, jo? Jako jsme třeba my se Zdenkem, a my se asi těžko dostaneme do Antarktidy, jo? Do Muhlíkova pohoří, jo? Ale lze
0: Ale já do kdyby jsme se tam jako dostali, jako jo, třeba nějakým remote nějakým remote viewingem, jo, nebo nějakým takovým, jakoby, že bychom se tam chtěli přenést, jo, tak by nám to podle mě stejně bylo platné, jo, protože vem si, jak oni už ti jak stavili, vem si třeba Vlčí doupě, jako jo, ten Vílčí Třinec, to je nedaleko Olština, to je to doupě Hitlera, jo, já jsem žil v Olštině, takže jsem to tam měl kousek, jako co by kamenem dohodil, když se podíváte na mapu. No tak ten bunkr, to nebyl takový bunkr, jak normální bunkr, prosím vás. Tam nebylo ani jeden, v tom betonovém bunkru tam nebyl ani jeden šuter. Proč tam nebyl žádný šuter? No protože to byl speciální bunkr, který byl odstíněný takovým způsobem, aby vlastně se tam takový chytráci nějakým remote viewingem jako my nebo někdo jiný, prostě nějací senzibilové, aby se tam nemohli dostat prostě, jo. Prostě tak to bylo odstíněno, protože Ten psychotronický boj, který byl mezi sovětskými, jako Sověty a Němci, jak jsme se o tom bavili minule, jak to ty zmiňoval, Jardo, no tak jako když takhle postavili to Vlčí doupě tímhletím způsobem, tak je jasné, že na té Antarktidě to mají postavené úplně stejným způsobem, takže když to tak s prominutím řeknu, žádný jasnovidec nebo jak, že by se tam někdo přesunul, tak se to nedostane, protože okamžitě narazí na tedy stěny. Kromě tedy toho, že to je samozřejmě zabezpečení proti skalárním vlnám a tady těmhle těm, řekněme, dalším technologiím, jo, to, tak to už, a, ale jako když už se bavíme tímhle tím způsobem, takže se tam, panové, jako senzibilové, tam se nedostanete, no, bohužel, jako, no.
1: No, oni tam našli 8 bronzových truhel obrovských, které byly enormně těžký, takže prostě, protože oni s sebou neměli žádnou technologii přepravní, takže oni to museli tahat ručo, a což byla prostě, tam oni píšou v tom materiálu, že to byla neskutečná nadlidská práce, byli úplně hotoví z toho, protože to museli vytahat těmi chudbami jakoby nahoru, že jo, když šli tam, šli dolů, tak zpátky šli nahoru, že jo, a potom ještě po tom ledovci to tahali k tomu vrtulníku, a nakonec to museli na dvakrát tahat a ve finále tam nevytáhali všechno a druhá půlka tam zůstala, jo, 4 bronzové truhly obrovský tam zůstaly a ty vůbec nevytáhly, jo. A tady tímhle se potom se to nějakým způsobem mělo přepravit tedy na neznámé místo do Evropy, respektive do Německa západního, které se potom v 89. sjednotilo s východním Německem. Jo. A on ten Hartmann potom odjel do Ameriky, kde víceméně se setkal do Spojených států, kde se setkal s tím bývalým členem posádky Bernhardem. Jo? Takže taková je zhruba legenda nebo tady ten příběh, který sám o sobě je velice zajímavý a interesující a je samozřejmě plný bílých míst a otazníků. Jo? Takže nevím, Zdenku, jaký ty máš na to názor, ale je to, jako, je to zajímavý.
2: Já mám takovej názor.
1: Ty máš názor?
2: 22.59. 23. To je takový přímo skutečnost, to není ani tak názor, jako pravda.
0: Čas letí jako bláznivý.
2: Tak co vy na to, pánové?
0: Ty ani vy.
1: No, dáme si další 2 hodiny. Dáme si další 2 hodiny ještě.
2: Ježiš, dej pokud.
0: Hele, Pavlo, jedem dál, hele. Tuhle rundu platíme my, hele.
2: Nejde to.
0: Nejde to. Jsme teda posluchače nepotěšili. Teda. Ani já vás, Marečku, nepotěším. Konec pořadu.
2: Dobře, já bych bejt váma, jestli můžu navrhnout, zkuste se s posluchači rozloučit tím, že jim popřejete do nového roku. No a to bude asi tak pro dnešek všechno, bych řekl.
1: No, protože my už máme po novém roce, že?
2: Ano, další vysílání už je po novém roce.
1: Čili, milí přátelé, posluchači, diváci, milí Zdenku a milí Pavlíku od Plzně, přeji vám všem úžasné vkročení do nového roku, mnoho jaksi zdaru, mnoho štěstí, pevné zdraví, a co vám daří, ať jste obklopení samými hodnými, dobrými lidmi. Já se těším speciálně se Zdenkem na další spolupráci v roce 2026. Opravdu se na to velice, velice, velice, velice těším. A dal jsem si takový jako přednovoroční Zdenku cíl zlepšit ještě víc komunikaci s tebou mimo vysílání. Mm. Jo? Tak jak si drž mi palce, budu se o to usilovat a snažit. Jo? No a tobě, Pavlíku, samozřejmě přeji, ať rádio běží plným tempem, ať prostě ti tví redaktoři jsou plní elánu a plní entuziasmu a plní inspirací v rámci nových pořadů, které se určitě budou vysílat, a tobě přeju mnoho zdaru a taktéž pevné zdraví a ať se ti daří. Jo?
2: Děkuji, Jardo, děkuji moc samozřejmě. A teď ještě Zdeněk má možnost.
0: Já jsem chtěl ještě nejdřív strašně moc poděkovat Jardovi, že tady můžu v tomhletom pořadu být, a tobě, Pavle, taky. Protože bez vás by tady žádný Zdenek nebyl. Nikdo by o Zdeňkovi nevěděl.
2: To je pravda.
0: A to je to asi to největší, nejhlubší vděčnost, kterou můžu mít k tobě, Jardo, protože bez tebe já bych nebyl. Takže jakoby v éteru, a bez tebe tady taky, Pavle. Takže to je asi to nejhlubší poděkování vám. A tobě, Pavlíku, a tobě samozřejmě, Jardo, přeju, a samozřejmě všem posluchačům přeji hlavně hodně lásky. Protože to, co si myslím, že potřebujeme každý z nás, tak to je láska. Aby jsme mohli čerpat a chápat to, jak nás ten vesmírný Pán Bůh nás miluje a že jsme milováni. A když my budeme chápat to, že my jsme milováni, tak my budeme moct milovat druhé. A to přeju vám všem do nového roku, co nejvíce Boží vesmírné lásky každému z vás.
2: Děkujeme. Děkujeme moc. Já vám poděkuju samozřejmě i za posluchače a diváky, kteří to nemůžou udělat. No, mohli to udělat, mohli zavolat klidně, ale teď už to nezvládneme samozřejmě. Telefon tu byl puštěný, tady ho mám. A klidně jste mohli, ale samozřejmě jsme na to neupozornili, tak se nedivím, že nikdo nevolal. Takže já se s váma též loučím. Vždycky bývá kalendárium, ale mám takové tušení, že dnes asi nebude, protože se nedostal žádný upozornění. Takže nevím. V každém případě já vám taky přeju všem do nového roku všechno nej, aby se dařilo a tak dále. To dále to jak tobě, Zděndo, tak tobě, Jardo, a samozřejmě všem našim posluchačům a divákům. A tímto se s vámi loučím a mějte se krásně. Se mnou se uvidíte zase až teda v pondělí a pak už

0: Milí přátelé, Česká republika dnes čelí situaci, která už dávno není jen otázkou zahraniční politiky nebo pomoci spojencům. Sledujeme zásahy vojenské policie proti civilní iniciativě podporované armádním vedením. Tlak zahraničních generálů na změnu nové vládní politiky, spory mezi prezidentem a premiérem o řízení bezpečnosti státu i rozostřování hranic mezi armádou, politikou a civilní sférou. Ptáme se, zda se skutečně bráníme vnější hrozbě, nebo zda se uvnitř státu mění rovnováha moci, zda se mění kontrolní mechanismy a samotné chápání demokracie. Kdo dnes rozhoduje o bezpečnosti České republiky? Kdo nese odpovědnost? A kdo má právo určovat, co je ještě obrana a co už politický nebo mocenský posun? Tradičním hostem našeho pořadu Jsme ve válce je bezpečnostní analytik Jan Schneider. Dobrý večer do Havlíčkova Brodu.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Pane Schneidře, začneme z ostra, já hned vysvětlím. Vojenská policie zasáhla proti projektu Skupina D. Pro diváky dodávám, že jde o iniciativu Drony Nemesis, což je nikoliv vojenská, ale občanská iniciativa na podporu Ukrajiny prostřednictvím nákupu dronů. Jen připomínám, že podporovatelem a tváří je herec Ondřej Vetchý. No a teď, co se stalo? Byly provedeny domovní prohlídky, byly zadrženy 3 lidé, zablokovány účty, ale nikomu nebylo sděleno obvinění. Ale přesto, tento projekt je zaštítěn náčelníkem generálního štábu armády České republiky Karlem Řehkou, lidmi z vojenské kanceláře prezidenta republiky, někdy i prezidentem. Jde tedy o situaci, kdy armádní vedení podporuje aktivitu, kterou nyní vyšetřuje vojenská policie. A právě tady vzniká ta zásadní otázka civilní kontroly armády. Pane Schneidře, jak je možné, že projekt podporovaný samotným náčelníkem generálního štábu končí razí vojenské policie?
1: Já bych řekl, že celá ta situace, jak jste ji teď popsala, vlastně odráží ten globální problém, kdy vlastně ty militární složky nabývají vrchu a hýbají vlastně tou geopolitikou a civilní politici na to nemají kontrolu. Tady demokracie skutečně dostává na frak, protože lidi si zvolejí politiky, ale politikům ty vojáci se nějak spírají té kontrole, dělají si, co chtějí. Neřekl bych, že je to problém jenom u nás, řekl bych, že je to celosvětově. Souvisí to s tou manipulací, se strachem, kdy se z lidí ždímou peníze na naprosto nesmyslné zbrojení, a to ještě v tom lepším případě, když se ty zbraně nepoužijí.

0: a když jenom někde rezavějí. Takže zpátky do České republiky. Víte, v této souvislosti já jsem trošku na rozpacích z nominace pana generála Zuny, protože platívalo, že ministrem obrany nemá být bývalý voják. Nicméně bude tedy na něm, budeme si ho velice kontrolovat, nakolik on uplatní ty civilní pohledy na armádu, na zařazení armády do té administrativy. Co se týče toho zásahu, víte, já si myslím, že za předchozího panování té koalice vojenská policie prostě nedostala svolení. Ne, že by nechtěla. Je vidět, že oni informace měli, když teďka jsou schopni takto velice rychle a velice cíleně zasáhnout. A myslím si, že vědí, co chtějí a vědí, po čem jdou. Na druhou stranu musím se tady vrátit ještě k roli paní ministryně Černochové, protože její, jakkoliv kritický k ní mohu být, tak její postoj, její spor s NGŠem Řehkou, tak vyžadoval naprosto jednoznačně naši podporu. Ona měla pravdu. Ten člověk se spíral kontrole, ona si ho tam teda dala, je to všechno její vina, ale ten problém, jak se ukazuje, je naprosto jednoznačný. Ta armáda si tady začíná dělat, co chce, připomíná to trošičku vojenský puč. A víte, mně tady přijde taková, je to skoro vtipná douška k tomu, jo, ale ta, že má armáda, jak se říká, moře pokotníky, vyplývá i z takové zajímavé zprávy, že vojáci si chtěli objednat veliké vagóny na přepravu obrovských nějakých vojenských kousků. A bylo jim řečeno, že ty jejich požadavky nejsou fyzikálně splnitelné. Mně to přijde úplně z oblasti fantazii, protože oni tam něco si vyprojektovali. Oni říkají, že nemají na to projektanty, takže to zadali nějakým firmám a oni říkali, že ty fyzikální limity konstrukce železničních vagónů nedovolují, nemohou splnit ty jejich požadavky. Čili to bych řekl, že je docela signifikantní výraz toho, jak ta armáda je úplně mimo realitu. Úplně mimo realitu. I včetně těch technických věcí, které se dají spočítat. To nemluvíme o politice, že jo? To je věc prostě požadavku, ale prostě oni jsou úplně mimo. Takže máte pravdu, že tady nás čeká veliká práce s tím, jednak teda státní zastupitelství musí vykonávat velmi pečlivý dozor nad konáním vojenské policie, ale její činnost vyžaduje veškerou podporu, protože, jak jsem zjistil, mají proti sobě velice kvalitního soupeře, to je advokát Ondruš, který se v této branži je velice doma, velice se v tom vyzná, ale těch věcí na řešení je tolik, že mě docela překvapilo, že on tam řekl, že tam hrozí trestní sazba 5 až 12 let jako u organizované skupiny, což je takový signál, že ten zásah skutečně je oprávněný a že tam je co šetřit.
1: No, to, co říkáte, zní opravdu hrozivě. Já bych chtěla říci, že pořád jsme ve válce, tak ten se vysílá v pátek a pan generál Zuna, který má být ministrem obrany, tak ještě ve své funkci není. Tedy to, o čem hovoří,

0: dámy a pánové, jako vždy, máme tedy neděli 14. června léta páně 2026, jejich to kalendáře. Zdravím vás a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a taktéž živě na Odyssey a záznamem pak na YouTube, tam bez cenzury TV, hledejte. Koukneme se s panem inženýrem Jaroslavem Tichým hned, jak se mi přihlásí a připojí, tak se mrkneme na samozřejmě na komentované to zpravodajství, na které jistě čekáte. No už a pak od 21. hodiny se koukneme na 37. pokračování Nového věku a programu Sunrise. Takže to jsou teď 4 hodinky nachystány. Opráskem už to tady máme. Já se ještě kouknu, co pan Tichý, kde se nám zatoulal, protože to je zajímavé. Tak já ho tady prokliknu. Nevím, jestli psal teda, že mám jet na začátku sám, a nebo jestli ne, už to poslal všechno, takže už by pan Tichý měl být i nachystán, tak uvidíme, já ho zkusím vytočit, ale zavolat mu. tak to zkusíme. Samozřejmě na začátek, když se nám pan Tichý, tak já to tady přečtu, přihlásí, tak máme tedy v tom komentovaném zpravodajství, budeme mít iránský konflikt, informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie. Dobrý večer, pane inženýre.
1: Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači, diváci.
0: Tak, 6. Akorát budeme mít doběhl, novinky.
1: Doběhl jsem k aparátu, takže...
0: Jo. Super. 6. budou novinky odinut, útoky na naše zdraví bude jako 7. téma a zajímavosti z domova, snad se k ním i dostaneme, budou jako poslední 8. to zpravodajské téma a pak se koukneme na tematické okénko a ne páteční shrnutí od Larryho C. Johnsona, to je ten bývalý analytik CIA, jestli se nepletu. Tak, jdem se na to kouknout, pane inženýre, koukám tady iránský konflikt, můžeme asi... začít hned tou jedničkou.
1: Začneme dneska iránským konfliktem, protože on má velmi zajímavý vývoj a myslím si, že časem se ukáže, jak zajímavé měl pozadí, ale to nechci předbíhat. Pojďme na to, co se děje tedy. Takže první zpráva hovoří o tom, že Irán vážně poškodil americké centrum leteckých operací v Kataru. Tam hovoří, zase se ještě zpátky vracejí krátce po tom začátku té války, že tam zahrnují teda desítky amerických důstojníků. Takže bylo to velitelské centrum, které více než desetiletí řídilo americkou leteckou kampaň na Blízkém východě, takže to je přímý zásah, bylo vážně poškozeno. Takže tolik jenom jako na připomínku, jde konkrétně o základnu Al-Udeid a ta byla vyřazena z provozu tedy, takže údajně tedy ty iránské raketové útoky tehdy nenarušily tu leteckou kampaň operací Epic Fury, která začala to 28. února. Jinak ta americká armáda předpokládá, že Irán na toto zařízení zautočí a proto od počátku operace řídila tu kampaň z objektu na letecké základně Shaw v Jižní Karolíně. Takže personál byl z Al-Udeidu převelen ještě před vypuknutím konfliktu. Pak je mi ovšem otázkou, teda koho tam vlastně teda zabili. Pokud tedy byl odvelen, tak je otázka teda, koho tam zabili, a ukazuje se, že vlastně celá, nechci to zlehčovat, ale že vlastně celá ta záležitost s tím Iránem, že bude lépe či hůře na aranžované divadlo. Ale to nepředbíhejme. Pojďme k dalším zprávám.
0: Tak, máme tady varování k USA a k zemím Perského zálivu jako druhou zprávu. V pondělí tedy 6. kecám, oni to tady otočili 8.6. ve svém prohlášení iránské revoluční gardy varovali Spojené státy americké, aby se do války s Izraelem nezapojovali, nebo spíše po jeho boku, no takže s Izraelem, protože se Izrael stane terčem. Konkrétně revoluční gardy tedy uvedli ve svém prohlášení toto. Varujeme vládu USA a režimy, které podporují nepřátelskou entitu před důsledky intervence. Potvrzujeme, že jakákoliv půda nebo vzdušný prostor, který se stane otevřeným agresi vůči Iránu, učiní vlastníky přímým cílem našich útoků. Toto oznámení tedy přichází po izraelských leteckých útocích na iránské cíle, jakožto odvetu za teheránské raketové útoky, nebo spíše na Teherán, že ano? A Irán vysílá tedy jasný signál, že nebude tolerovat zapojení třetích zemí, a zejména tedy Spojených států amerických do války s po boku Izraele. Je to tady zase z těch řeckých, tak je to trošku kopernatý tedy překlad. Napětí tedy zůstává stále vysoké i přesto příměří dohodnuté už v dubnu. Americký prezident Donald Trump se snaží tedy prosadit diplomatické řešení, zatímco izraelský premiér Bibi Netanyahu tedy svolával mimořádné zasedání Rady bezpečnosti. Trhy už na to samozřejmě všechno zareagovaly, protože cena ropy překročila k pondělku $96 za barel. Tak,
1: to další zpráva, tak jak šel týden, tak je z 10. a ta hovoří o tom, že Irán zahájí masivní raketový a dronový útok na celkem 7 zemí Perského zálivu. A že teda všechno vlastně připomíná to období březnu tohoto roku, kdy válka v zálivu v podstatě dosahovala svého vrcholu. Konkrétně tedy ten útok byl veden masivní tedy na Bahrajn, Katar, Irák, Kuwait a Jordánsko, což teda připomíná teda to březnové období. Dále tedy jak si bylo konstatováno, že tedy to napětí mezi Iránem a spojenci Spojených států, že dramaticky narůstá, přičemž Irán tedy zahájil tedy koordinovaný raketový a dronový útok na americké základny a cíle v těch zmíněných státech. Tady, když to spočítám 1, 2, 3, 4, 5, tak mi tam chybí tedy, nevím proč, těm autorům Saudská Arábie a Sjednocené arabské emiráty, pokud těch států mělo být 7. Jinak tedy, tady jsou rozebírány tedy samozřejmě ty útoky na Jordánsko a na další, kolik teda zachytili, kde raket a zachycení v Kuwaitu a podobně. To si myslím, že není ani tak zajímavé a důležité, jako to, že ten Irán se vlastně těmito útoky se snaží vlastně dotlačit ty státy k tomu, aby jednak oni už si ujasnili, že Spojené státy, že vlastně oni žádnou záruku bezpečnosti neposkytují, ba právě naopak svoji vojenskou přítomností v těchto zemích, tak tyto země přímo ohrožují. To je jako smysl i teda této záležitosti. Takže toliko ode mne teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Dobře, dále se vrhneme, přečtu titulek. Neuspořádaný ústup USA, po bombardování amerických základen a Izraele se vrátili 3 miliardy eur v Iránu. Nevím. A omezili letecké útoky na Libanon. Tak, teď jsem z toho jelen. Takže objevte více pro News GR. Podle iránské tiskové agentury Tasnim, tedy a izraelského webu Khan, se iránský Teherán souhlasil tedy, že přestane bombardovat Izrael a nebude pokračovat bombardování ani amerických základen v Perském zálivu. Ale když Spojené státy souhlasili, že rozmrazí iránský majetek v hodnotě 3 miliard dolarů, který byl do Iránu převezen z Abu Dhabi, a že donutí Izrael omezit útoky v Libanonu. Výměna zpráv tedy probíhala prostřednictvím katarské delegace, zatímco letadlo s majetkem přistálo v úterý ráno na letišti v iránské metropoli, tedy Teheránu. Několik hodin po výše uvedeném oznámení izraelský premiér Bibi Netanyahu vydal projev, nebo měl projev, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán prozatím ustaly, přičemž dodal, že, cituji, za posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit na novou rovnici, která je podle mého názoru nepřijatelná a nesnesitelná. Nuž, ale iránské podmínky byly přijaty USA a toto je poprvé, co byly iránské podmínky přijaty tedy Washingtonem. Současně k tomu Teherán přijal tvrdou retoriku, když tedy předseda iránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf varoval Spojené státy, aby neporušili své závazky. A v případě kolapsu jednání hrozil novými údery, protože řekl, dáváme přednost jazyku diplomacie, ale jinými jazyky mluvíme mnohem plynuleji. Pokud porušíte své závazky, přejdeme k tomu, co známe nejlépe. A dobrá je poslední věta z toho článku. Je prý jasné, že Irán má nyní v konfliktu navrch v uvozovkách, což nikdo nemohl předpovídat, když konflikt začal před 3,5 měsíce. Do té čárky druhé je to správně, že je jasné, že nyní má v konfliktu Irán navrch. To, že to nikdo nepředpovídal, je blbost, ale obecně se s tím jakoby proklamuje. Tak, protože tohle všechno byl cíl.
1: To jednak a druhá věc, on už byl například, on určité věci už mohl provést jaksi jeho předchůdce Trumpa, ale na místě prezidenta, ale neudělal to právě proto, protože byl odborníky varován a na rozdíl od Trumpa nebo tohoto Trumpa, bychom byli přesní, tak je poslechl, protože jako věděli, že na ten Irán, který má rozlohu přes 1 400 000 km, to není tak jako Irák, ten je výrazně menší, a má 94 milionů obyvatel, takže na to nemají v podstatě. Navíc různá opevnění a oni se na to připravili 20 let, se na to připravovali. A i ta taktika toho boje a tak dále. Takže problém byl v tom, že ti, kteří je varovali, tak oni je odvolávali z funkce a tak dále, protože to nechtějí slyšet. To je pravda skutečná tedy. Pojďme na další článek, ten v podstatě potvrzuje do značné míry to, co bylo teďka řečeno. A podle iránské tiskové agentury Tasnim a izraelského webu Khan, tak Teherán tedy souhlasil s zastavením bombardování Izraele a ukončení útoku na americké základny v Perském zálivu poté, co tedy Spojené státy tedy odsouhlasili tedy odblokovat teda ta iránská aktiva v hodnotě 3 miliardy dolarů. Ta byla letecky přepravena do Iránu z Abu Zabi, to je velmi zajímavé, či ty už dostali. A dále teda donucením Izraele omezit ty útoky na Libanon. Ovšem tam, jak víte, tak oni to na chvilku dodržují, pak to zase neplní. A bombardují například Bejrut a tak dále, což je teda hrozné. A nejenom teda tento příhraniční pásmo, kde k tomu se ještě dostaneme. A jinak tedy samozřejmě ten Irán požaduje mnohem více, protože do těch jeho požadavků patří také zrušení sankcí uvalených na zemi od roku 1979. A jinak teda ty západní zdroje uvádějí, že celková hodnota těch iránských aktiv zmrazených v institucích třetích zemí se odhaduje na 24 miliard dolarů. Takže jako abychom věděli, jinak tedy Netanyahu za několik hodin se vyjádřil, že měl prohlášení, vydal prohlášení, v němž mimo jiné uvedl, že útoky na Irán jsou prozatím zastaveny, avšak dodal, že během posledních 24 hodin se Irán a Hezbollah pokusili vnutit Izraeli novou rovnici, něco, co se podle jeho názoru je nepřijatelné a neakceptovatelné. Tam je problém v tom, že ten Izrael, jak si ty Spojené státy neposlouchá a ty Spojené státy se s tou neumí tedy nějakým způsobem vyvléknout a jako starší partner si tam zjednat pořádek. Pojďme asi dál.
0: Dobře, tak to se nám prakticky dublovalo. Jdeme se tedy kouknout na další šestou zprávu. Tady to byly zprávy vlastně z úterý, potažmo ze středy a ve čtvrtek. Velkohubý Doný řekl zase něco úplně jiného. Donald Trump učinil totiž prohlášení, které by mělo Irán vyprovokovat ke stejně tvrdé reakci a k tomu, aby už tak expozivní situaci na Blízkém východě posunul do extrému. Otevřeně totiž hrozil Iránu vojenským zničením a zase úplnou okupací země. Americký vůdce, já to tady nechám, odkazující na krizi v Perském zálivu, zcela podcenil vojenskou sílu Teheránu s bezprecedentní arogancí prohlásil, že okupace Iránu je otázkou hodiny pro americké special jednotky. Cituji Donýho. Malá skupina amerických vojáků by tam mohla zítra vejít a ovládnout celý Irán, kdyby chtěl. Tak to Trump řekl a poslal tak drtivý vzkaz revolučním gardám. Toto prohlášení tedy přichází zase v nejkritičtějším možném okamžiku. Jen několik hodin po oficiálním oznámení nového iránského úřadu pro správu, který uzavře Hormuzský průliv do odvolání v reakci zase na americké útoky. Trumpova retorika zase ukazuje, že Washington nemá v úmyslu ustoupit teheránským požadavkům na ropu. Místo toho americký prezident volí tahat za lano do extrému, čímž ukazuje, že vojenská možnost úplného svržení ajatoláhovského režimu leží kdykoliv prý na stole v Bílém domě. No a Irán reagoval zase na Trumpa a říká, naše rakety to potopí do bažiny, pokud se sem odváží Američané vkročit. Nevím, co si o tom všem mám myslet. Spíš, že je to divadlo tak, a komedie, no. kdyby to nestalo lidské životy.
1: Komedie, ano, je to dělo do komedie, protože za situace, kdy Irán mobilizoval milion lidí, milion vojáků a už předtím měl armádu asi 700, předtím těch revolučních gard 700 nebo 800 tisíc lidí, mobilizoval milion a přihlásilo se do armády 11 milionů lidí, 11 milionů lidí, tak si myslím, že tam měla vzniknout velká poptávka po čepicích, aby tu skupinu těch supermanů, až tam přijdou, tak aby je tam utloukli čepicema, protože opravdu to, jako, to už je jako komedie tohleto. Takže sice tam nespochybnuju, že tam bohužel umírají lidé, nespochybnuju ani to, že jsou tam poškozeny jaksi některé stavby, nejenom infrastrukturní, ale určitě i historické, čehož je mi obzvlášť líto, ale bude to asi velké divadlo. Ta další, a tady vidíte hned i ta další zpráva, Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili zmrazená iránská aktiva. To je zpráva z pátku 12. To znamená, že informovaný izraelský zdroj uvádí, že Izrael tlačí na Spojené státy, aby neuvolnili ta zmrazená iránská aktiva jako součást toho memoranda o porozumění. Teď zase obava, jestli se teda kvůli tomu zroutí ta dohoda o příměří nebo ne. Říkají, že rozhodně ano. Zase už by se zase předělali ty podmínky. A jako Izrael prostě do té války každý vstupuje s jinými cíly, s jinými pohnutkami. Navíc Američané se tam nechali zatáhnout asi více než chtěli. Ale chci říct jednu věc. Ten Izrael, jeho cílem je válčit prostě jako neustále a s představou tedy o vytvoření velkého Izraele, protože jinak jako Netanyahu zavřou prostě, protože už jako souzen byl a takže on se bude snažit prostě toto oddalovat tím, že oni budou válčit. Jinak tedy ten Izrael aktivně tlačí na Spojené státy, aby zajistili, že tedy to rozmrazení těch iránských aktiv nebude zahrnuto do žádného možného příměří nebo mírové dohody. To znamená tlačí na to, aby teda ty Iránci nikdy žádnou dohodu neodsouhlasili. Teď to je úplně jako jednoznačné. A to, že je Netanyahu v pravidelném kontaktu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, víte, jsme v bláznivém světě, Netanyahu údajně už jaksi není na život roku 2019, je to nějaký náhradník. Tady ten Donald Trump je taky náhradník, to je ten malý doník a tak dál. Až vidíte, že tady tyhle ty lidi tady ovlivňují svět a hlavně oni zdržují ten vývoj. Ten vývoj, který by měl směřovat teda už k tomu lepšímu, k tomu zlatému věku, ale v tom se nemůže válčit. A aby k tomu nedošlo, tak se tady pro jistotu jako válčí a protahuje se to. To je jako celé. Jsou tam nějaké debaty o tom, že tedy Američané se potřebovali zmocnit desáté brány, což se jim údajně snad podařilo, pak nevím, co tam ještě dělají, ale jako není mi jasné, kde ta desátá brána byla, protože pokud vím, tak na území Iránu nevstoupili. Možná nějací, co tam někde vystoupili, ty zachránci by tam zachránili nějaký ty piloty, ale ty jako rozhodně tam nic víc udělat nemohli. Takže návrhy vyjednávacích opatření mezi Spojenými státy a Iránem navržené iránskými státními médii stanovují, že část miliard zablokovaných prostředků musí být Iránu dostupná již na začátku jakéhokoliv možného období jednání. Takže vidíte, že se těžko budou domlouvat. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Pákistán, ten říká, že konečný text dohody mezi USA a Íránem byl uzavřen a asi se teď dozvíme podmínky dohody. Mír nikdy nebyl tak blízko jako teď, je to taky zpátku, takže přesta všechna handrkování, postrkování a provokace. Takže konečný text trvalé mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy byl dosažen, uvedl to pákistánský premiér a říká, úzce spolupracujeme s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Uprostřed pokračujících intenzivních mediálních mediacích ze strany Pákistánu si plně uvědomujeme neúnavnou dezinformační kampaň, kterou vedou ti, kdo chtějí mírovou dohodu sabotovat. Pomineme ten hluk stranou. Můžeme potvrdit, že byl dosažen konečný a dohodnutý text mírové dohody a Pákistán nyní úzce spolupracuje s oběma stranami na dokončení dalších kroků. Mír tedy nikdy nebyl tak blízko jako nyní. No, tak současně podle zpráv agentury zase Reuters uvedl americký představitel, že dohoda umožňuje znovu otevření Hormuzského průlivu, zrušení americké blokády íránských přístavů a převod obohaceného jaderného materiálu do Spojených států. Současně text obsahuje režim inspekcí a jasný rámec pro likvidaci a odstraňování obohaceného materiálu. Írán nemá okamžité výhody s podpisem smlouvy, je tady uvedeno. Tak já bych se chtěl zeptat, když se Američané vrhnou na izraelský jaderný program. No toť otázka, že by tam byly kontroly, protože oni tam ty komisaře nepouštějí už roky a nikdy to ani nedementovali, ani nepotvrdili, že by vlastnili jaderné zbraně stát Izrael. A na to se ptejte, dámy a pánové.
1: Ale už se svého času objevila výhruška Izrael vůči Spojeným státům, že Spojené státy nebudou sekat dobrotu, takže na ně zaútočí jedinými zbraněmi. Dokonce existuje na to nějaký název teda toho projektu, já ho nevím, já se teď na ně nespomenu. Takže jedné zbraně nepochybně mají Izraelci. Ta jejich představa, jako jak by to probíhalo, jak je dost jako komická, ale prostě oni hrají všemi kartami a řekl bych i některými, které nemají nebo které jsou falešné. To je jako důležité. Jinak jako další zpráva a hovoří o tom, že tedy Trump, že to je ze 14. to je dneška, že chce dnes podepsat dohodu s Iránem, protože slaví své 80. narozeniny. Ovšem revoluční gardy říkají ne. A jsme zase tam, kde jsme byli. Ono už, když se podíváte na ty podmínky, které teďka jste slyšeli, tak to jsou podmínky americké nebo představy, fantastické představy americké, na to ten Irán nikdy nepůjde. Oni mu to, a podívejte se na jednu věc, že oni mu prostě takové nesmyslné, pořád jim to tam nosejí a vydávají to za nějakou dohodu jenom k podpisu a něco podobného dělají ty Ukrajinci také. Ty Ukrajinci tam pořád také nosí těm Rusům takovéto různé nápady, jakože vrátí Krym a zaplatí odškodné a já nevím, co udělají všechno. To jsou jako naprosto nesmyslné věci. A oni si nemnívají, že tam dají 10x a 20x a tak dál. Takže snad unaví, že pak řeknou, Ježíš, tak to sem dejte mi to podepíšem, hlavně už neotravujte, ať máme klid. Jo, prostě to jsou, jako to jsou nesmyslné představy. Takže do nich dneska chtěl podepsat smlouvu s Iránem a oni mu to revoluční gardy pokazili tedy. Takže a nemá Teherán žádné oficiální potvrzení toho, co americký prezident oznamuje, takže se k tomu nechýlí. A tady říká americký prezident, že jakmile Hormuzský průliv bude podepsán, tak že bude otevřen všem a tak dál. Iránci, že už nechtějí jadernou zbraň a tak dál, takovéto věci. No a iránské revoluční gardy popřeli plány na nedělní podpis, kritizovali Trumpovu neobvyklou vytrvalost, to je to, o čem jsem teďka hovořil, a uvedli, že rámec ještě nebude finalizován, to znamená, že ty podmínky ještě vůbec nejsou dohodnuté. Takže zajímavé je, že úředníci plánují digitální virtuální podpis, protože osobní setkání představovalo nebo by představovalo logistické výzvy a větší šanci na narušení procesu, jak uvedli zdroje CNN. Takže memorandum o porozumění se zdá být nastaveno novým 60-denním vyjednávacím obdobím o tom, jak rámec implementovat a vyřešit zbývající body napětí, jak uvedl v pátek americký představitel. Tady už vidíte, že je to naprostý guláš, protože Memorandum of Understanding, či dohoda o porozumění, tak je jako ta vlastně říká obvykle, to je i v obchodě, že ty strany se v podstatě dohodly, že o něčem budou jednat a že se na něčem dohodnou. Ale to neznamená, že už se dohodli. Takže Memorandum of Understanding není žádná dohoda. Už jako taková. To je první věc. A druhá věc, ta dohoda pokud by tam měl jenom příměří, tak je naprosto nedostatečná, to nepostačující. To ty Američané kdykoliv můžou to příměří vypovědět, ani se tím nebudou zabývat a to točí znova. Takže o Izraeli se vůbec nebavím, ten to nebude respektovat vůbec. Takže tady jako říká, to je nějaký poslanec Seth Moulton, co jsou tedy demokraté země ve Spojených státech, kteří na to reagují, tak popsal tu možnou dohodu jako v podstatě doručovací dokument. Na že jim tedy něco dodali, ale to neznamená, že tedy prostě na to ta druhá strana, ta iránská, šla. Nicméně, současně se tady už v Iránu kvůli tomu protestují a Maksadu se shromáždili lidé, aby argumentovali, že Teherán dělá nadměrné ústupky, protože oni se domnívali, že tedy ten Irán, to vedení, že šlo tedy na to, co ty Američané navrhují. Takže oni jsou tam rychlí v některých úsudcích také, takže už skandovali davy ženy a mávající vlajkami smrt nepoctivému Arakší. To je ten jejich ministr zahraničních věcí. Ten chudák ani nevěděl, jak k tomu přišel. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále, ale je to teda pěkné divadlo.
0: Tak, musíme pohnout čas kvapí. Izraelský generál říká, íránské rakety způsobily Izraeli značné škody a přitom zase cenzura brání zveřejnění informací o nich. Takže bývalý izraelský velitel námořnictva Almanar a generál v záloze také. Aha, Almanar je asi to námořnictvo, nevím. A generál v záloze Eliezer Marom hovořil o rozsahu nebezpečí, které představují íránské rakety. V rozhovoru pro nějaký deník zase uvedl asi izraelský. Cituji, viděli jsme škody, které mohou způsobit i omezené slavy íránských raket. Škody zde v Izraeli jsou obrovské. Obrovské. Velká část těchto škod je před námi skrytá, nebo o nich nevíme kvůli vojenské cenzuře. A zároveň varoval, že Írán masově vyrábí balistické rakety. Izraelské uznání, tedy rostoucího schopností Iránu a ztrát, které způsobuje okupačnímu útvaru, přichází jen několik dní poté, co Irán reagoval na izraelskou agresi proti jižním předměstím Bejrútu, zase v Libanoně. Irán zasáhl několik citlivých cílů na okupované severní Palestině. No a Irán během nedávné eskalace násilí způsobil okupačnímu útvaru těžké ztráty v reakci na jeho agresi vůči Iránu. A frontě odporu okupační režim však své ztráty záměrně zatajuje v zoufalé snaze udržet morálku vojáků a prohlašovat zase své vítězství. Jak říkáme, ve válce je první obětí vždy pravda, dámy a pánové. Tak pojďme na poslední zprávu.
1: Poslední zpráva, ta bych řekl, že to tak nějak jako uzavírá docela dobře, tady tuto celou tady tento blok, a hovoří o tom, že Irán sám stanovil termín pro uzavření dohody. Učinil silný krok, spočítal nejprve prezidentu Trumpovi, že dosud 39krát veřejně oznámil bezprostřední uzavření dohody s Iránem, že ho pravidelně hovoří o dohodě v příštích dnech, v příspěvcích na sociálních sítích, během oficiálních tiskových konferencí i při setkáních s novináři. Pokaždé se však jeho slova ukázala být jenom planým slibem. Teherán je důrazně popřel a praxe nepotvrdila. A nyní o samotné dohodě, o které Trump sní, tak hovoří přímo iránská strana. A jak na své oficiální stránce na sociálních sítích napsal pákistánský premiér Shabazz Šarif, tak závěrečná jednání o mírové dohodě mezi Teheránem a Washingtonem proběhnou během příštích 24 hodin. Není pochyb o tom, že jde o iránskou iniciativu. Pakistán jako prostředník pouze sděluje to, co Irán předal. A ten Šarif uvedl, že jsou tedy blíže mírové dohody než tedy kdykoliv předtím. Podle něj bude dokument podepsán elektronicky, také proběhne na technické kolo jednání mezi stranami zapojenými do mírového procesu. Tolik tedy na uzavření zatím teda toho bloku, který se týká teda toho iránského konfliktu. Pojďme na další.
0: Tak, jdem to přepnout, dvojka je zde a tam máme jedničku tady, já to ještě přepnu obrazem, ať to vidíte, dámy a pánové. protože to všechno nestíhám, jdeme na to. Americké ropné rezervy jsou na pokraji vyčerpání, tedy strategické rezervy klesly na nejnižší úroveň od začátku 80. let. Ve vládních skladech zůstává jen tedy už v uvozovkách 350 milionů barelů ropy, z nich je Trumpův tým ze zákona oprávněný minout jen 100 milionů. Bílý dům už použil 60 milionů barelů na ve snaze snížit ceny pohonných hmot. Částečně to fungovalo, protože cena benzínu, ale i nafty v USA klesla za poslední měsíc přibližně o 10%, zůstává však výrazně nad předválečnou úrovní a v mnohých státech, jako například Kalifornie, ceny tedy pohonných hmot zůstávají na 6 dolarech za galon a někde i více. Teď Trumpův tým přišel tedy s dalším skvělým nápadem postavit v Kalifornii nové zásobníky ropy a pohonných hmot s kapacitou 30 milionů barelů. V současnosti se ropa skladuje převážně ve starých baních, tedy v starých dolech a jeskyních v Texasu a Louisianě, kterým hrozí, že se s vyčerpáním zásob přes noc zhroutí a pochovají pod sebou tedy všechno, co USA ještě měli v zásobě. Tak bych to asi takhle shrnul.
1: No, radost to určitě nemají a to je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že připomenu, že Trump, když nastupoval, tak sliboval snížit cenu pohonných hmot a tehdy to bylo, myslím, někde kolem 3 dolarů. Takže když teďka mají 6, tak jako se nedivme, že to tam jako z toho žádné velké nadšení nebude. Problém je v tom, že oni jak mají tu břidlicovou ropu a z toho, tak na ten benzín, na to, oni to nemohou dost dobře použít, či to oni prodávají. Tu venezuelskou to je těžká, tam zase musí odsiřovat, teď jim nějaká odsiřovací zařízení, co čert nechtěl, vyhořela, takže oni prostě potřebují dovážet prostě z té oblasti toho Blízkého východu, no a tam je to teďka jaksi zablokované, takže tato, samo o sobě tato okolnost a mezinárodní finanční trhy a další taky budou tlačit, budou toho Trumpa teďka tlačit k tomu, aby couvnul. Další zpráva, teda, kterou tady máme, je teda z kategorie takových těch bombových, jak oni uvádějí, bombových zpráv. Je to od Tulsi Gabbardové, která říká, uveřejnila teda podklady o tom, že Spojené státy financovaly biologické laboratoře na Ukrajině s morem a koronaviry. Maria Zacharová říká, jsme tím pádem očištěni, protože to byl poslední kapka tedy k tomu, aby se rozhodlo tedy o zájem ty speciální vojenské operace. Ono, jak uvádí i další, tak financovali 120, více než 120 biolaboratoří ve 30 zemích, z toho více než 40 laboratoří na Ukrajině. A ty pracovali s antraxem, s ebolou, mimochodem ebola už zase je jako tady zase na světě, už zase po světě, a s morem a s nejnebezpečnějšími patogeny bez dohledu. A tyto laboratoře zahrnují také zařízení, které na té Ukrajině bylo řečeno. A ona říká, nazvali nás agenty cizích mocností zrádci, protože jsme mluvili o těchto nebezpečných laboratořích, které dnes odhalují, říká Tulsi Gabbardová. A to byla tedy ředitelka donedávna americké národní zpravodajské služby a před několika dny řekla, že rezignuje, protože jejímu manželovi byla diagnostikována vzácná forma agresivní rakoviny a že zůstane ředitelkou jenom několik dalších dnů. Tam půjde hlavně o to, že tedy ona, že ona teda se rozhodla prostě určité věci uveřejnit. Dokonce, jak víte, taky tam přepadli CIA v noci kancelář, vybrali kancelář, ale ona to měla zálohované, takže takhle. Jinak, jako říká, že bylo velmi obtížné, aby mohla dělat svoji práci, protože byla napadána takzvanými demokratickými představiteli. Takže ať už je to jakkoliv, tak jsou prostě, a ona odhaluje nové důkazy, důkazy o financování více než 120 biologických laboratoří americkou vládou ve 30 zemích. Takže jenom jako bychom měli představu. A ona říká, prezident Trump chápe vážnou hrozbu, tu nebezpečí, ten nebezpečný výzkum gain of function představuje pro americký lid a proto 25. května loňského roku podnikl rozhodné kroky podepsáním exekutivního příkazu 14292 k ukončení federálního financování výzkumu gain of function po celém světě. A navzdory zjevnému potenciálu ničivých globálních dopadů, které může mít výzkum nebezpečných patogenů v oblasti biologických laboratoří, politici a takzvaní zdravotníci, jako je doktor Fauci a subjekti v týmu národní bezpečnosti Bidenovy administrativy lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kdo se pokusili odhalit pravdu. On je možná, že ten její manžel, že mu přinesli tu rakovinu, prostě takhle se to dělává. Vždycky postihnou některého z toho okolí toho, kdo je jim nepohodlný. No, co k tomu dál říct, dal by si tady se o tom mluvit dlouho, tady uvědomíme si nám jednu věc, že jsou tady mezi námi lidé, kteří jako prostě z neznalosti, z hlouposti ještě toto pomáhají, ani to nevědí, to pomáhají tak ještě spolufinancovat. Když posílají ty peníze na tu Ukrajinu a tak dále. Tam nevědí, jako jestli ty peníze budou ukradeny, jestli za to někdo pořídí nějaké drony, které budou někde útočit na děti nebo na lidi na tržnici, anebo jestli z toho budou dělat, to budou používat na financování patogenů, kterými nás tady budou potom otravovat. Pár let zpátky, vzpomeňte si, tak sbírali tyto americké laboratoře, sbírali vzorky DNA Slovanů. Proč asi? Pojďme dále.
0: Dále další hrůzy z Ukrajiny. Odhaleno ukrajinské dětské hrůzy financování z vašich daní, bílí andělé, odběr orgánů a dokonce adrenochrom. Elity z toho profitovaly, zatímco děti trpěly. Návrat prý Trumpa je nadějí ukončit toto zlo. Tak se na to koukneme, přečtěte si šokující pravdu, kterou vám nechtějí sdělit. Svět byl oklamán a pravda je děsivější, než si dokážete představit. Zatímco média vám servírují sterilní fráze o humanitární pomoci a evakuacích občanů a dětí, ve stínu Ukrajiny zkvétá nevyslovitelné zlo. Děti, tedy nevinné, zranitelné a bezbrané, jsou vyrvány ze svých rodin ne kvůli bezpečí, ale kvůli vykořisťování. Jsou kradeny tedy pod záminkou záchranných akcí z válečných zón, směřování do sítí, ale s obchodováním s lidmi, odběrem orgánů a dokonce i extrakcí adrenochromu, aby nakrmili nemocné, pokřivené chutě světových elit. Toto je groteskní realita tady má být, kterou naše daňové peníze financují, takže je tady apel. Probuď se, Ameriko, je čas bojovat proti monstrovoznímu stroji, který profituje z utrpení nejzranitelnějších v tomto našem světě. Je tady nějaké i videjko, ale to asi tady nepustíme.
1: Doplnil bych to jednou informací, vážení. A sice tou, že někde na území Donbasu, kde se teda podařilo určitou část území obsadit ruskými jednotkami, tak tam byly v podstatě zachráněny děti a ty děti byly dočasně, než je bude možné zase vrátit rodičům, tak byly odvezeny do Ruska a konto toho, čili byly zachráněni tady před těmito hrůzami, aby nebyly odvlečeny a nebyly pak jako zneužívány, zabity, případně odebírají adrenochrom a tak dál. A za to, že byly teda odvedeny do Ruska do bezpečí, tak u Mezinárodního trestního soudu byl obžalován Putin a jako takový vlastně dneska nemůže tam, či onde, a byl na ně vydán mezinárodní zatykač. Tak jenom abychom věděli, jako jak ta spravedlnost v tomto světě funguje. Jo, takže jenom abychom věděli tedy. No, takže pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené, je to zase, a je to od Kathleen Johnston.

0: Gulf.com, to je pro ten blízký střední východ, tak ta uvedla ve svém prohlášení k leteckým útokům následující. Síly centrální velitelství USA CENTCOM zahájily dnes v 17 hodin východního času na pokyn vrchního velitele obrané údery proti Iránu v reakci na včerejší sestřelení vrtulníku Apache americké armády. Mise představuje přiměřenou odpověď na neodůvodněnou iránskou agresi. A ona říká dál, vždy mě udivuje, jak mohou Spojené státy zahájit nevyprovokovanou a agresivní válku na druhé straně planety a vzápětí tvrdí, že tam provádějí obranné údery. A tyto vojenské síly se nenacházejí ani v blízkosti Spojených států. Hovořit o sebeobraně proti zemi, která se brání ve válce, kterou jste sami rozpoutali, je prostě absurdní. Existují sice spory o to, zda byl vrtulník Iránem zasažen úmyslně a zda v době zásahu se nacházel v mezinárodních vodách, ale upřímně řečeno, koho to zajímá. Neměl tam být vůbec. To je ono. A tyto šílenci skutečně vycházejí z předpokladu, že celá planeta je jejich majetkem a že jakékoliv nerespektování jejich vlastnických práv bude považováno za akt agrese. No a ta zpráva pokračuje dál a myslím si, že toto je dostatečně vypovídající. Pojďme na další.
1: Dále se koukneme. Generál poručík v důchodu, tedy penzionovaný americké armády Michael T. Flynn, vydává mrazivé varování s tím, že hlubinný stát organizuje třetí světovou válku, aby udržel kontrolu skrze chaos. Globální destabilizace prý není náhodou, je to závěrečná fáze. Byl vyhlášen poplach a bude svět poslouchat. Za prvé, zatímco většina Ameriky zůstává blaženě neinformovaná naším establishmentovým tiskem, dvě největší světové supervelmoci jsou manipulovány temnými silami uvnitř i vně naší vlády do velké vojenské konfrontace, kterou žádná země nechce a žádný rozumný člověk by nikdy nechtěl. Za druhé, nemám žádnou roli v Trumpově administrativě, říká Michael Flynn. Ale během dlouhé kariéry v aktivní uniformované armádě, konkrétně tedy v rozvědce, až jsem si dal záležet na tom, abych rozvíjel mnoho zdrojů informací po celém světě. Z toho, co dokážu poskládat, chci sdílet své hluboké obavy ohledně toho, kdo stojí za tímto pochodem k válce a svá doporučení, jak se naše země a Západ mohou vyhnout velké vojenské konfrontaci s Ruskem. No a ještě přečtu trošku ze trojky, je jich tady víc těch odstavců. Věřím, že americký Deep State je složen z lidí s hlubokou viscerální a iracionální nenávistí vůči Rusku a tito lidé se spikli, aby zabránili rozhodování prezidenta Trumpa prostřednictvím podvodu Russiagate. V době, kdy Sovětský svaz expandoval a pronikal do naší vlády, jsem byl otevřeným antikomunistou, ale navzdory lžím, které náš hlubinný stát šířil, Rusko není Sovětský svaz a Putin není Stalin. No, dámy a pánové, to nedáme, tady je 12 bodů docela dlouhých, tak to nedáme celé. Ale kde to najdete? Media Greer, AMG News, dámy a pánové, Media Greer, můžete sledovat AMG, pomlčka News, tam to najdete, ten zbytek.
0: Je to zajímavé, ono možná, kdyby mu někdo rozkryl i to období předtím, to zná za toho Stalina, takže by možná také se ještě korigoval svůj názor, ale to už si myslím, že dneska není to nejpodstatnější. Pojďme k další velmi zajímavé zprávě. Velmi zajímavé. Spojené státy, scénáře odtržení státu se začínají objevovat. A ta zpráva říká, že debata o odtržení státu a regionu se ve Spojených státech opět dostává do popředí, což odráží hlubokou politickou polarizaci a rostoucí nedůvěru vůči federální vládě. A ačkoliv relevantní hnutí zůstávají v menšině, získávají stále větší publicitu a vyjadřují frustraci občanů, kteří mají pocit, že jejich místní potřeby jsou ignorovány. Takže na severozápadním pobřeží Spojených států prosazuje hnutí Kaskádia myšlenku autonomního politického subjektu, založeného na společných geografických, environmentálních a kulturních charakteristikách. Jeho příznivci vidí region jako oblast s výraznou identitou a mohli by efektivněji spravovat jeho zdroje a politiku bez zásahu Washingtonu. Současně zcela odlišným ideologickým směrem se hnutí Greater Idaho snaží změnit státní hranice tak, aby konzervativní venkovské oblasti východního

0: Oregonu se mohli připojit k Idahu. A jeho zastánci tvrdí, že rozhodnutí jsou primárně činěna městskými centry a neodrážejí potřebu místních komunit. Navzdory ideologickým rozdílům mají obě hnutí společný výchozí bod, pocit, že politika je moc daleko od občanů a není schopna efektivně zastupovat jejich zájmy. A tento pohled posiluje ekonomickou nerovnost, kulturní rozdíly, neustále stranické spory, které charakterizují moderní americkou politickou scénu. Podobné iniciativy vznikají v dalších částech země, od Texasu a Kalifornie po Nové Mexiko a Střední západ. A tady je ale důležitá jedna věc, ta realizace naráží na významné ústavní a politické překážky, protože americká legislativa neumožňuje snadné vystoupení státu z Unie, pokud nejde o revoluci. A ústava Spojených států umožňuje proces změny hranic státu, ale vyžaduje schválení zúčastnění státních zákonodárných sborů a kongresu. A pro úplné otržení jsou překážky ještě větší. Historické rozhodnutí Texas versus White z roku 1869 rozhodlo, že státy nemohou jednostranně vystoupit z Unie. Tak u toho Texasu, který tam přistupoval jako samostatný stát, tak tam jsem se nevnímal, že to bude snažší. Je vidět, že není. A nejvyšší soud teoreticky ponechává možnost odtržení prostřednictvím revoluce nebo se souhlasem ostatních států, ale v praxi je takový proces považován za téměř nemožný. Tady zase otázka jihovýchodního Nového Mexika, zase organizátoři voleb po spojení s Texasem a tak dále, tak dále. V Kanadě se konzervativní Alberta posouvá k referendu o tom, zda zůstat v zemi nebo zahájit proces odtržení. No, oni se chtějí spojit se Spojenými státy, ale jestli se zase budou trhat také, tak je otázka, s kým se budou z těch Spojených států spojovat a s těmi, co jsou zatím za hranicí z druhé strany. Ale stále více Američanů má pocit, že nejsou zastoupeni stávajícím politickým systémem a hledají alternativní způsoby, jak vyjádřit svoji identitu a zájmy. A především odráží teda to obtížnost udržení společenské a politické sociální identity v zemi, která se zdá být rozdělenější než kdy dříve. Víte, oni nepochopili základní věci. Oni nepochopili, že to není otázka států a jejich podoby, tohle je otázka systému. Oni musí změnit systém a ne státní hranice. Takže tolik tedy ode mne, pojďme dále.
1: Tak, to už jdeme na Ukrajinu, koukám, speciální vojenská jednička je tady. Masakr vlastních banderovci prý zavili žoldáky, kteří se chtěli ale vzdát Rusům. Ozbrojená sebranka Ukrajiny je totiž vystupovala dronem a sérií úderů zabila své vlastní bojovníky, kteří chtěli tedy se vzdát. Takže nic nového pod sluncem. Pokračují stále boje o Svatogorsk, malé město v Doněcké lidové republice. Ukrajinští nacionalisté zabili tedy zahraniční žoldnéře, kteří bojovali ale na jejich straně. Pak město Orestopol v Dněpropetrovské oblasti se ocitlo dokonce v šedé zóně. Tak, co tady máme? Zahraniční nacionalisté, tak se na to v Záporožské oblasti k tomu došlo. Bezpečnostní složky uvedly, že zahraniční žoldáci vyvěsili bílou vlajku a pokusili se opustit daný sektor. Ozbrojená sebranka Ukrajiny však oblast dlouhodobě monitorovala pomocí bezpilotníků a ruským vojákům se podařilo vzdávající se cizince evakuovat po malých skupinách. Nepřítel však ústup žoldnéřů sledoval a zahájil sérii útoků. Cituji, snažili jsme se zajatým žoldnákům poskytnout lékařskou pomoc a ukrýt je v krytech. Jejich zranění se však ukázalo jako neslučitelná se životem, píše o tom agentura TAS. A teď Orestopol. Město Orestopol se nyní přesunulo do šedé zóny, uvedl to vojenský expert Andrej Maročko. S tím, že ukrajinští ozbrojenci již byli z vesnice vytlačeni a probíhá její dočišťování. Ruské jednotky systematicky a cíleně vyvíjejí tlak na uskupení OSU ze směru Novoselivka, ale Alexejevka. Nepřítel se stále pokouší udržet linii v Orestopolu. Objevuje se však zřetelná tendence k posunu fronty severním směrem.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusové vyčistili úplně centrum Konstantinovky, to je velmi, zbývá tam jenom pár bloků na dokončení, na dočištění. Ta Konstantinovka, jak víte, tak byla koncipována v rámci té obrany jako velká pevnost a ta vlastně potom dál je dobytí, otevírá dál ten další postup. Takže tady Konstantinovka, Chasiv Jar, Bachmut, Torec, které byly středem vlastně té ukrajinské obrany v tom Donbasu, takže ona byla součástí. Takže centrum je dneska už 100% pod ruskou kontrolou. A jinak teda to úplně dobytí, to dočištění nebude trvat déle než do konce týdne. To znamená, ta zpráva je z 8. To znamená, že už teď mám pocit, že jsem někde zahlédl, že už je hotovo. Takže tolik tedy, samozřejmě otevírá to potom dál vlastně cestu na Slaviansk a Kramatorsk. Takže toto je velmi, velmi důležitý moment. Pojďme dále.
1: Tak, nějaká zelená záře plápolá nad Oděsou. Nuž, hoří zakázaný arzenál, kotel v Konstantinovce se definitivně uzavřel a Blízký východ je v pramenech, tak to už si nedáme Blízký východ, tak se na to koukneme. To ne, to je Hormuz a Irán, sklady hořely. A ruské síly zasáhly cíle OSU v Oděse a Černomorsku. Přibližně tedy 50 dronů Geraň udeřilo na objekty předem identifikované zpravodajskými službami. Útoky byly tedy zaměřeny na tajné sklady zbraní dodávaných Kyjevu spojenci. No, při detonaci a vzplanutí způsobují nejen sekundární výbuchy, ale také hustý černý kouř. V noci mají plameny výrazně zelený a nebo oranžový odstín. To nasvědčuje tomu, že munice obsahovala velké množství fosforu. Jehož použití v ozbrojeném konfliktu zakazuje Ženevská úmluva. No, i Izrael to dělá běžně na palestinská území a na Libanon, takže o co go. Tak, pokud vojáci ozbrojených sil Ukrajiny nejsou hlupáci a nechtějí zopakovat osud svých druhů z Mirnogradu, kde byli obklíčeni a nakonec 80% eliminováni, musí okamžitě opustit centrální část Konstantinovky, to uvedl vojenský pozorovatel Michal Děktájev, autor kanálu Generální štáb. Dříve jednotky OSU hájící západní část města, to je tedy ta Konstantinovka, po dosažení polovičního obklíčení jednoduše uprchly ze svých pozic a většina území, včetně sídlišť s výškovými budovami, nám připadla téměř bez boje, říkají tedy ruské zdroje, pak je tady nějaké harakiri, tak ekonomické, to už si nedáme.
0: Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové objevili tajné centrum Ukrajinců a vše zničili monstrózními bombami, že nezůstal kámen na kameni. A bylo to šlo o dočasné stanoviště ukrajinských sil a řídící centra bezpilotních letadel v Dněpropetrovsku a v Chersonské oblasti, jako známé ministerstvo obrany Ruska. A ty cíle byly identifikovány zpravodajskými službami. Letecké údaje provedly posádky vzdušně-kosmických sil Ruské federace za použití leteckých bomb FAB 500 s univerzálním modulem plánování a korekce. A zničili tedy Rusové takto Centrum řízení dronů 46. aeromobilní brigády ozbrojených sil Ukrajiny u Novopavlivky v Dněpropetrovské oblasti a dále místo dočasného rozmístění 63. samostatné mechanizované brigády u Ščurova a jednotky 121. samostatné brigády územní obrany u Suchanova v Chersonské oblasti. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak dáme pětku, Limáň v Kleštích, ale katastrofa Kyjevu prý nehrozí. OSU couvají za řeku na vysoký břeh u Slaviansku, kde už vybudovali novou linii opevnění. Takže vojenští analytici se domnívají, že nová obraná linie a vysoký břeh řeky zachrání nepřátelské postavení v Limanu a ke katastrofě nedojde. Mnozí předpovídají rychlé obsazení Limanu ruskou armádou a zroucení celé obrany až po Slaviansk. Nepřítel však disponuje vysokým břehem řeky a novou tedy obranou linií. To, co se tedy během posledních 24 hodin odehrálo na frontách severovýchodního vojenského okruhu, se do oficiálních zpráv nedostalo. Tak je tady Sumská oblast, tak to zase nebudeme číst, dva majoři tady píší, co bylo, kde pokračovaly boje, v které vesnice a kam se posunuli, tak to ani ne. Dění v Záporoží, situace na jižním úseku fronty v Záporožské oblasti byla dlouhou dobu považována považována za statickou po zimní, tedy protiofenzívě OSU, kdy vrchní velitel syrský nasadil do tohoto sektoru značné zálohy, se ale fronta téměř zhroutila. Velká část území zůstává šedou zónou, kde mezi malými pěšími skupinkami probíhají boje v podmínkách, kdy celé nebe pokrývají hejna dronů na obou stranách. Robotická pak bitva o Limaň. Pokračuje velmi vážná bitva o Limaň. Ruská armáda pronikla do městské čtvrti, boje zuří na křídlech a ruské síly toto opevněné město postupně obklíčují a ukrajinská obrana se zase pozvolna hroutí. Teď je tady zase ještě Konstantinovka, tak tu už jsme tady měli, tak asi můžeme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že ruské síly mají v podstatě Konstantinovku v ruce, nyní tedy, že postupují směrem teda na Slaviansk a současně tedy s postupem k městu Záporoží a snaží se obsadit tedy oblasti, ale vyhýbají se takzvané zóně smrti ukrajinských dronů, která je v hloubce asi 25 kilometrů. A ta se snaží samozřejmě teda ty Rusy zastavit. Takže určitou oblast obcházení. A pokud je ta situace na frontě pro tu Ukrajinu obtížná, tak protože nemohou zastavit ten ruský postup, tak se začínají teďka soustředovat Ukrajinci na ohrožování logistiky ruské armády na Krymu. A speciální týmy Falanga a Da Vinci vypustili desítky dronů proti pěti hlavním mostům, které spojují Ukrajinu se zbytkem ruských provincií, zejména s Chersonem a se Záporožím. Čili cílem je přerušit železniční spojení, aby se zastavilo tempo ruského postupu na té frontové linii díky tedy nepřítomnosti zásob, aby tam Rusové nemohli ty zásoby dodávat. Takže současně se ty ruské síly snaží proniknout do Slaviansku a zasahují ukrajinské pozemní komunikační linie. Takže vidíte, že o ty komunikační linie bojují logicky obě dvě strany. A jinak ta ukrajinská armáda, která operuje také směrem na Slaviansk, tak dokonce 13. června oznámila, že ruské síly pronikají jižně od Zekins a Kryva Luka, a to je oboje severovýchodně od Slaviansku, aby zasáhli ukrajinské zásobovací linie před začátkem postupu toho velkého, toho frontálního. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, dále se koukneme, já přečtu na tvý zase zpráva dlouhá, zase všechno odzevšať. SVH aktuálně, to je ke 14. dnešku, Přijut padl, tanky T-90M razí cestu na Družkovku, zbývá tam jen 10 kilometrů a krvavý teror ve Svatovu, dron ve OSU napadl tržnici a je tam 7 zraněných civilistů, ale já jsem to tady nevořel, já jsem to teď rychle tady pročítal a nemůžu to najít. Kde to je? Doněcká lidová republika, tady ve Sprutní pták, jedna skupina, malá osada, Družkovka, Slaviansk, ale nevidím tady o tom útoku, o těch zraněných, protože to je asi nejdůležitější věc a já to tady nedokážu v této rychlosti, to tady teď nedokážu nějak z toho vyimplementovat, vůbec to nemůžu najít v těch zprávách, nebo aspoň v tom textu. Tak se jenom koukneme, úder na logistiku ofenzívy. Na severním křídle limaňského směru pokračují prudké střety, kde OSU pravidelně podnikají útoky zaměřené na dosažení Šandrigolova. Na internetu se nedávno objevily záběry útoků přes most na řeku Nitrius poblíž Andrejevky na hranici mezi Charkovskou oblastí a Luhanskou lidovou republikou. To uvádí telegramový kanál Rybár. A Slaviansk v oblasti Malinovky, blablabla. A na přístupe k Nikolajevce probíhaly těžké boje, jak píše KRMRF, to je také telegramový kanál. A ruské tanky T-90M a T-80 BVM za podpory letectva bezpilotních ptáků razí cestu motostřelcům OS ozbrojených sil Ruské federace k Družkovce, jak píše kanál Frontovája Ptička, tedy frontový pták. Tak a toť asi všechno, tady zase kdo která vesnička, kolik čeho kde, tak to už nedáme.
0: Další zpráva je zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinští specialisté cestují do Lotyšska. A v květnu a červnu bylo v Lotyšsku zaznamenáno několik incidentů s ukrajinskými bezpilotními prostředky. Několik dronů naložených výbušninami vstoupilo do vzdušného prostoru pobaltské země a následně explodovalo. Kyjev potvrdil, že drony patřily ukrajinským ozbrojeným silám, ale z jejich odletu do Lotyšska obvinil Rusko. Údajně ruské jednotky rušily drony prostřednictvím elektronického boje, načež se neovladatelné UAV, to jsou teda ty bezpilotníky, odchýlily směrem do Pobaltí. Podle agentury Reuters havárie ukrajinských dronů narušily letní turistickou sezónu ve východním lotyšském regionu Latgalsko. A kvůli potenciálnímu riziku a zvýšeným leteckým popachům turisté hromadně ruší rezervace, což přivádí stovky malých podniků na okraj finanční krize. Takže jak tedy Lotyšsko hodlá posílit svou hranici, aby zabránilo vstupu ukrajinských vojenských dronů? No tím, že pozve ukrajinské vojáky. Takže podle portálu Delphi s odvoláním na prohlášení lotyšského premiéra Andriese Kulbergse bude přijato nějaké nové technické řešení a drony z východního směru přestanou přiletat. No nejlepší by bylo, kdyby nevysílali, tak pak žádné nemohli přiletět, nemohli být odkloněny. Takže ukrajinští operátoři dronů, není jaksi pochyb, že právě oni jsou těmi experty, tak se mají v Lotyšsku objevit velmi brzo. Výslovně se uvádí, že tito hostitelé mají bojové zkušenosti a budou zalepovat mezery v lotyšské dronové zdi. Já bych jenom chtěl říct, že je na chvilku, že je poslali do Sjednocených arabských emirátů, aby jim tam nelítaly iránské drony a že to odkláněli tak, že jim to tam padalo na ty výškové budovy v Emirátech, v Dubaji a podobně, tak je štandopede zase ty ukrajinské specialisty poslali domů. Takže možná, že teďka je, že to jsou ti samí, kteří teďka půjdou do toho Lotyšska. Nechme se překvapit, uvidíme, co tam budou provádět.
1: Tak, počkej, to jsme na osmičce a devítka jsou zase, tu si Gavar 2,
0: to už jsme měli,
1: tak počkat, 3-1, 3-9, tak to máme všechno, tak jdeme
0: ano,
1: na další šupky, rubky, 4-1, létali jako špinavé prádlo, tak to je ještě nikdy nevykopli. Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo britskému, francouzskému a německému velvyslanci, kde jsou tedy dveře, jak se u nás říká, kde tesař nechal děuru. A totiž je přijal na jejich vlastní žádosti toho evropské kašpary. Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Galuzin, vedoucí diplomatických misí. V oficiálním prohlášení ministerstva zahraničních věcí se o tomto setkání uvádí. Cituji, vedoucím diplomatických misích byly předloženy objektivní hodnocení destruktivní politiky vedení jejich zemí v souvislosti s ukrajinskou krizí, kteréžto cílem je maximálně povzbudit kyjevský režim k pokračování války proti Rusku ve jménu na úkor a s přímou pomocí západní koalice ochotných. Konec citace. No, dále byly vysvětleny základní přístupy ruské strany k hledání politického a diplomatického řešení konfliktu, založené tedy na odstranění jeho základních příčin. Je pozoruhodné, že návštěva tedy se skončila téměř bezprostředně po setkání lídrů evropské trojky Starmera, Merce a Macrona, a to se Zelenským v rezidenci britského premiéra 7. června. Tam taktéž předložili podmínky, které musí být splněny na dosažení trvalého míru na Ukrajině, tyto tři kašpaři. Tak, ty jsou, dámy a pánové, podmínka na začátek jednání, ukončení bojových akcí, základ pro jednání, to je současná smlouva o míru na Ukrajině, mezinárodní hranice se nesmí měnit silou, taktéž, že Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky, včetně nasazení mnohonárodnostních sil vedených anglo-francouzskou koalicí ochotných, s tím, že ruský majetek zůstane zmražený, dokud Moskva Ukrajině nenahradí škody způsobené válkou a evropské zájmy, že budou chráněny. No, děkuju vám pěkně, vy tři kašpaři. Takže Rusové vymetli a nestačili se asi divit, ani nevypili kafe.
0: Já jsem viděl ten snímek, když vycházeli tam ze dveří toho úřadu, myslím ven na ulici, a opravdu bylo na nich poznat, jako, že tedy jako totálně neuspěli, ale to je přece to, co jsem říkal i v souvislosti s těmi Spojenými státy, když dávají tomu Iránu jako naprosto nesmyslné a nepřijatelné podmínky. Tady taky, tady oni se chovají prostě jako, že snad vyhrávají nebo něco podobného. To je jako k nevíře prostě, že vůbec tam někdo s něčím takovým jako jde, že se sebe toho blázna dělá prostě. To je
1: no
0: jako
1: oni to zkouší, že jo, jestli jsou tam
0: no,
1: připokakaný
0: no,
1: na té ruské straně no. Všichni, anebo zaprodaný, no.
0: No. Další zpráva hovoří o falešných informacích. Moskva zažívá nedostatek benzínu, to je jedna z nich, a že byly zavedeny limity na prodeje na zákazníka a tak dál. Jsou to falešné zprávy, bylo vydáno oficiální dementy. Nicméně samozřejmě na to, aby to vyvolalo zmatek jako mezi lidmi, mezi lidmi a aby třeba to vyvolalo jaksi najednou zvýšenou potřebu si nějaký benzín i třeba v kanistrech odvést jaksi domů, tak jako na to to stačí, protože lidé jsou takový, že neprostě na ty fejky jako skočí nejdříve. V každém případě to benzínové drama, které se z toho snažilo Ukrajina a zřejmě asi západní služby vyvolat, tak se to ukázalo jako falešná zpráva, ale jaksi určitý neklik to tam vyvolalo, protože oni uváděli třeba i konkrétní, jako aby tomu dodali věrohodnosti, tak to uvádějí celé informace upřesněné, že například jeden řetězec čerpacích stanic údajně nevydá více než 20 litrů benzínu, AI 92 a AI 95, nějaké jejich číslování. Jistý řetězec stanovil limit 90 litrů benzínu a nafty, třetí stanovil limit 100 litrů a takové to byl prostě, takže bohužel tohleto lidi jsou pořád stejně, jsou nepoučitelní, takže i v Rusku to padlo na úrodnou půdu a není jako tajemství, že země přitom čelí palivové krizi v několika regionech, nejkritičtější je to na Krymu a v Doněcké lidové republice na jihu, to je právě díky bombardování těch rafinerií těmi bezpilotníky. V každém případě ale totálně žádná krize nehrozí v Rusku a tohoto druhu a určité síly zjevně chtějí, aby problémy s palivy vyvolaly silnou ruskou reakci té ruské veřejnosti. Takže budou malovat ten západ potíže i v regionech, které ve skutečnosti tam žádné problémy nejsou. Jde o to vyvolat rozruch a neklid prostě. Takže pojďme dále.
1: Takže taková psy-ops, psychologická operace
0: ano,
1: zase, dámy, jo, počkat, jo, jdeme 5-1, NATO stahuje flotilu ke Kaliningradu, říkají máme tři cíle, Aliance tedy přiznala přípravu na válku a to bez obalu. V Baltském moři začalo cvičení Balt Tops, Severoatlantické teroristické aliance, tedy NATO. Navzdory deklarovanému zkrácenému formátu jsou manévry poměrně rozsáhlé. RIA Novosti informují o tom, jak a na co se západní vojenský blok připravuje. Půl století tedy příprav na válku. První totiž Baltops se konaly již v roce 1971 a letošní ročník je 55. v pořadí. Tentokrát se do 20. června zapojí přibližně 20 lodí a asi 6 000 vojáků ze 16 zemí NATO. Loni se cvičení účastnilo 40 lodí, 25 letadel a přibližně 9 000 vojáků. Aliance nicméně zdůrazňuje, že jde o nezbytné opatření snížení počtu sil, odráží operační realitu nikoliv oslabení. Západní námořní síly zůstávají soustředěny i v dalších oblastech, včetně Hormuzského průlivu na Blízkém východě a v Arktidě. No jo, tak jenom letmo, kdo tam je za kašpary. Kromě Američanů se cvičení zúčastní námořníci z Velké Británie, Německa, Francie, Polska, Švédska, Finska, Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Litvy, Lotyšska, Estonska, to asi na kajakách, Portugalska a Turecka, ty mají i ponorky. Tak, cituji, v tomto období se rozsáhlá cvičení vedená Spojenými státy za široké účasti NATO stala důkazem naší síly. To řekl nějaký německý kontradmirál. Je to důkaz jednoty a mluvím zde o všech spojencích. Tak jo, my ti to věříme.
0: Další zprávy nám ukážou, jak ty věci jsou. Slovensko-Maďarsko se rozhodli nakupovat dražší derusifikovaný plyn, takže v průmyslu budou dominovat tedy dodávky ze Spojených států a z Azerbajdžánu. A tím pádem Polsko a Turecko rozšíří svůj vliv ve střední východní Evropě prostřednictvím těchto plynovodů. Jinak místopředseda slovenské vlády Tomáš Taraba při návštěvě v Baku v polovině května prohlásil, že jeho země chce s Azerbajdžánem podepsat 10-letou smlouvu o dodávkách plynu, a o několik dní dříve agentura Bloomberg informovala, že Turecko zvažuje výstavbu vojenského palivového potrubí do Rumunska přes Bulharsko. A podle této analýzy by bylo zásobování z Azerbajdžánu přes Arménii a mohlo by nakonec zahrnovat i plyn z Turkmenistánu, pokud tomu Rusko nezabrání. A současně by mohl být vybudován i další plynovod pro zásobování celého sektoru. Takže tady je důležitá i jedna věc, a to je takzvaná Dubrovnická deklarace. Ta byla přijata při loňském výročním summitu iniciativy Trojmoří, která zmiňuje mezi několika regionálními projekty propojení, která mají být prioritně rozvíjena, tak tam zmiňuje tzv. Koridor solidarity a jedná se o plynovod, který by spojil Slovensko s Azerbajdžánem po stejné trase, o níž Bloomberg informoval v souvislosti s tureckým vojenským palivovým potrubím. Pozoruhodné přitom je, že tato trasa kopíruje trasu zrušeného plynovodu Nabucco a projekt by tak fakticky představoval jeho obnovu. A hlavním důvodem, proč Slovensko vůbec uvažuje o dovozu dražšího plynu ze vzdáleného Azerbajdžánu, je rozhodnutí Evropské unie z konce minulého roku, které členským státům nařizuje dokončit derusifikaci energetického sektoru nejpozději do roku 2028, a to zejména zemím, jako je Slovensko, jež Ruskem udrží dlouhodobé kontrakty. Polsko se mezi tím snaží stát vstupní branou pro americký kapalný plyn do střední a východní Evropy, konkrétně pro své vyšegrádské partnery, to znamená Československou republiku a Maďarsko. Takže to je tato zpráva. Komentovat to asi ani nemá smysl. Můj názor je ten, že do roku 28 žádná Evropská unie nebude, takže se to do té doby rozpadne, takže si myslím, že toto je takové plácnutí do vody, ale chápu, že chtějí mít nějakou jistotu. Otázka další je, jak je na tom Azerbajdžán s plynem, protože Azerbajdžán sám si teďka kvůli plynu tak si jezdil, tak byl na jednání v Iránu. To znamená, že to bude iránský plyn překupovaný Azerbajdžánem dál, posílen a tak dál, tak on ten derusifikovaný plyn něco bude stát tedy. To jako určitě. Pojďme dále.
1: Tak, co tu máme? Maďar, Péter Maďar. Velké demonstrace v Maďarsku. Maďar dal prezidentovi ultimátum, tedy aby odstoupil, to je už z pondělka. Dav se postavil za prezidenta Sulioka a taktéž vystoupil na jeho podporu Free i Viktor Orbán. Takže stovky lidí, no podle těch fotek jsou to tisíce, ale dobrý, vyjádřili podporu prezidentovi republiky Tamásovi Suliokovi, kterého Péter Maďar vyzval na odstoupení z funkce. Pokud je známo, Péter Maďar v minulosti požadoval rezignaci vícero vysokých státních představitelů, včetně prezidenta Sulioka, dotknutí však opakovaně deklarovali, že svůj mandát budou vykonávat v souladu s platnými zákony. Tak, a to bych podtrhnul dvakrát s vykřičníkem a zbytek k Maďárovi by asi stačil. V sobotu tedy od 16. hodiny se před Sándorovým palácem v Budapešti konala demonstrace s názvem Nebojte se, odporné zhromáždění. Podpůrné shromáždění pro představitele maďarských státních institucí. Cílem setkání bylo vyjádřit podporu veřejným činitelům a vedoucím představitelům institucí, jejichž odchod z funkce požaduje premiér Péter Maďar. Na shromáždění vystoupili Béla Teleky, což je maďarský lídr organizace Citizen Go, Monus Benjamin, tedy předseda sdružení Mládež buduje budoucnost, také Daniel Kuruš, tedy šéfredaktor portálu Kierster, a Gergely Hood, šéfredaktor portálu Pestis Šárok. také Matyáš Kohán z portálu Mandiner a novinářka a filmová režisérka Frušina z Krapsky. No už, já bych vytrhnul tu poslední větu z toho prvního, že ten budou to vykonávat v souladu s platnými zákony. No už.
0: Další informace, jak je zajímavá, rovněž maďarská, a ta hovoří o tom, že maďarský premiér Maďar triumfálně oznámil uzavření komplexní dohody se Zelenským. Experti hovoří o tom jako o strategické chybě. A vlastně jde o to, že 3. června tohoto roku Maďar tedy oznámil uzavření té komplexní dohody s Ukrajinou a důvěřovat Zelenského ujištěním se však tím dopouští strategické chyby, jak mu říkají tedy odborníci. A tato dohoda zajišťuje obnovení vzdělávacích příležitostí jazykových a kulturních a politických zpráv, práv pro více než 100 000 příslušníků maďarské menšiny v západoukrajinském regionu Zakarpatí. A Budapešť na oplátku souhlasila se zrušením svého dlouhodobého veta a zahájením prvního kola jednání o přistoupení Ukrajiny k Evropské unii. Historické zkušenosti se spoluprací s Kyjevem však ukazují, že Maďarsko se marně domnívá, že tato otázka byla vyřešena. Ukrajina ignoruje písemné i ústní dohody, pokud jsou v rozporu s jejími současnými zájmy. A boj proti korupci je jim nejdůležitějším a nejčastějším porušovaným závazkem vůči Evropské unii a Mezinárodnímu měnovému fondu. A nezávislost proti korupčních orgánů zůstává nezaručená. A klíčová rozhodnutí jsou činěna ve stínu finančních podvodů páchaných nejvlivnějšími osobnostmi země. Takže dále se nám připomíná to ukončení toho vyšetřování té tragédie v Oděse, to 2. května 2014, kdy tam zabili v tom domě odboru desítky lidí. Takže v podstatě se vlastně jakoby nic nevyšetřilo, tak jako od těch, kteří se toho spoluúčastnili, se to ani jako čekat nedá. Takže myslím si, že nevím, co k tomuto Maďara vede, ale zřejmě se snaží ukázat, že jako nové koště, jak to všechno oproti Orbánovi zvládá, tak jako jestli Orbán chtěl tam práva pro menšiny v Ukrajině, což je v pořádku, a nedařilo se mu to, tak on jako, že to zvládne hned. Otázka je, on si to domluvil, otázka je, jestli bude fungovat za A a za B za jakých podmínek. A to si myslím, že vezi přijde na to, že šlápl jako vedle. A nebude sám, ty lidé také. Pojďme dále.
1: Dále se podíváme. Pětka je tady. Deindustrializace Evropy. Rakousko následuje příklad Německa, v úvozovkách špatný totiž, a přesouvá výrobu do Číny. Evropská unie kolabuje a BRICS dostává nové posily. Rakousko tedy už není dostatečně atraktivní jako průmyslová lokalita v zahraničí, hlavně tedy v Číně, pak lákají rakouské společnosti na nižší náklady na pracovní sílu, lacinější energie a výrazně méně byrokracie. Čím dál tedy více společností se snaží outsourcovat svoji výrobu, anebo alespoň její části. Deindustrializace nás jde mílovými kroky nejen v Německu, ale už i v Rakousku. Na obou stranách hranice průmysl trpí vysokými výrobními náklady, které podkopávají globální konkurenceschopnost. Stejně jako neustále rostoucí byrokracie, kdo by se byl divil, že ano, a též i klimatická hysterie, která bují tedy v politickém vedení Evropské unie. V důsledku toho se lokality mimo Evropskou unii, včetně právě Číny, stávají čím dál atraktivnějšími. Nedávná analýza Institutu dodavatelských řetězců a SCII, ekonomického to výzkumného institutu WIFO a kanceláře Rady pro produktivitu Národní banky naznačuje, že přibližně 30% rakouských průmyslových společností zvažuje už rozšíření své zahraniční výroby. Mezi společnostmi, které čelí tvrdé konkurenci z Číny, toto číslo stoupá dokonce na víc než 40%. A já bych zvýšil, samozřejmě ta pracovní síla, že ano, náklady na pracovní sílu, drahé energie v Evropské unii a sakramentská byrokracie. Tak se ptejte, kde se stala chyba? No?
0: Víte, tady je problém v jedné věci. Obrovský problém a lidé to nechápou nebo si to nevšímají. Průmysl z Evropy odejde, ten půjde do BRICSu a my tady zůstaneme ve skanzenu. Zůstaneme tady ve skanzenu a ti, kdo toto ordinovali, globalisté, a tam, když si vememe, že součástí celá ta černá šlechta a podobně, oni nemají zájem o průmysl, nemají zájem o rozvíjení průmyslu, oni mají zájem o pozemky a o pronájem pozemků. To znamená, že ti, co tady zůstanou, se budou chodit s hraběma na panské. Prostě pokud jako ty lidé něco rychle neudělají. A uvědomíme si jednu věc, že s tím tam nejde o to, že odsud odveze jenom někdo stroje a technologie a tak dál, ale odejde také kvalifikovaná pracovní síla. A stroje se můžete přivést zpátky, a je to kvalifikovaná pracovní síla už ne, když se tam zabydlí a tak dál, tak je to pryč a budeme to honit generace. Vrátíme se o několik staletí zpátky, to je naprostá tragédie. A tady to nikdo nezajímá prostě, nikdo to nechápe. Konečná toto. Další zpráva hovoří o návštěvě polského prezidenta Navrockého ve Spojených státech a s tím, že tam bude projednat klíčová bezpečnostní a politická témata a chce tam posílit přítomnost amerických jednotek na východním křídle NATO a polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorský vyjádřil názor, že jednání Navrockého by se měl zaměřit také na zrušení novinářského víza Zbigněva Žiobra, poslance a místopředsedy hlavní opoziční strany, tak aby mu zasolili. Během české konference v Opoli, kde propagoval svoji nejnovější knihu, tak Sikorský zdůraznil důležitost zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku, zejména na východním křídle, kde hrozí skutečná hrozba. Zvýšení vojenské přítomnosti tam, kde je to nejvíce potřeba, je klíčovým bodem možné konverzace mezi prezidentem Navrockým a americkými úřady. Já to dál číslení nebudu, přidám slovo na další informaci, abychom věděli, jak je to s tou hrozbou a jak je to s tou cestou, tedy vůbec ze smysluplností té cesty toho Navrockého.
1: Tak, máme zde prohlášení na síti X, francouzské, počkat. Přiznání vrchního velitele spojeneckých sil NATO Alexe Grinkeviče, že Rusko neplánuje zaútočit na NATO, ruší celou propagandistickou kampaň proti Moskvě. Všiml si toho francouzský politik a lídr pravicové strany Patrioti Florian Philippot, který komentoval to na sociální síti X. Podle něho bylo tedy Grinkevičovo vyhlášení skutečně šokující, protože on, jako nikdo jiný na západě, si je vědomý skutečných záměrů Ruska. Generál tedy Alexus Grinkevič, velitel Evropského velení Spojených států a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě od července loňského roku 2025, rozhodně vyhlásil, že Rusko se nesnaží o konflikt s NATO. Ukazuje se, že ve skutečnosti neexistuje žádná ruská hrozba. Podle něho je skutečnou hrozbou europeanismus, v rámci kterého jsou evropské země zatahovány do války proti Rusku, aby Evropská unie mohla, cituji, uskutečnit státní převrat a vytvořit si vlastní evropskou armádu. Politik vyzval uživatele sociálních sítí, aby široce šířili zprávy o absenci ruské hrozby, protože hlavní západní média to samozřejmě neudělají. Tak.
0: No, takže máme konečně jasno, když to jako někdo řekl naplno, vtip je v tom, že Američané budou z té Evropy ty vojáky stahovat, protože ta koncepce jejich je jiná, rozhodně se tady nenechají kvůli válečníkům z evropských zemí, se nenechají zatáhnout do případného válečného konfliktu s Ruskem, to je už teda evidentní. Pojďme na další zprávy, to jsou novinky od jinut. Já bych začal hned tou první. Vizuální data odhalují rozsah systematických izraelských útoků bílým fosforem na jižní Libanon. My jsme tady o tom bílém fosforu dneska hovořili. A libanonské ministerstvo životního prostředí formálně obvinilo izraelskou armádu ze spáchání ekocidy, která podle odhadů způsobila škody ve výši 25 miliard dolarů. A zpráva deníku The New York Times zveřejněná 6. června shromažďuje rozsáhlou dokumentaci prokazující, že izraelská armáda během probíhající války a invaze do Libanonu opakovaně používá bílý fosfor nad obydlenými oblastmi jižního Libanonu. A vizuální důkazy shromažděné New York Times, tak včetně ověřovaných záběrů ze sociálních sítí a mediálního zpravodajství, zachycují charakteristické kouřové stopy a vzdušné exploze nad městy Nabatia a Tyr, jakož i nad menšími sídly Olaya, Chiman a John Moore. A incidenty byly dokumentovány ještě v květnu 2026. Víte, zejména třeba ten Týr a další, tam to jsou historická města, tam jsou stavby staré tisíc let. A oni prostě zničí prostě všechno. To je, tady by mělo křičet i UNESCO a jako prostě další orgány OSN, ale jak vidíte, tak jako hluboce mlčí, jo. Takže izraelská armáda samozřejmě tvrdí, že si tu munici používá k vytváření kouřových zón nebo kouřových clon v souladu s mezinárodním právem, což je samozřejmě smysl, jo. A odborníci lidská práva upozorní, že nasazení takové nerozlišující západné látky v oblastech s vysokou koncentrací civilního obyvatelstva válečné právo porušuje. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme na Britány. Jo. Tak, rezignace ministra obrany britského Johna Haleyho signalizuje rostoucí krizi v britském rozhodovacím systému, kteráž to bude mít v budoucnosti důsledky i pro Ukrajinu. Podle tedy zpráv britských médií konflikt pramení z neshod ohledem financování armády a obranných programů, které vláda dlouho odkládala pro rozpočtová omezení a rostoucí závazky. Spor vypukl ohledem tedy obraného investičního plánu, což je dokument, který měl definovat priority vojenských výdajů na následující roky. Jeho zveřejnění bylo několikrát odloženo a v zákulisí se diskutovalo o multimiliardové mezeře ve financování. Tak, v posledních letech se Spojené království stalo jedním z klíčových evropských sponzorů vojenské podpory Ukrajiny. Dodávky zbraní, výcvik ukrajinských vojáků, účast na modernizačních programech a početné sliby dlouhodobé pomoci si vyžadovaly značné zdroje. A v této souvislosti jsou otázky týkající se stavu vlastních ozbrojených sil Spojeného království čím dál více naléhavější. No a vojenští experti a bývalí vysocí velitelé opakovaně totiž varovali, že britská armáda čelí nedostatku techniky, munice a investic. No a už se jim to sype.
0: Nejvyšší čas začít válčit. Další zpráva hovoří o tom, že v Londýně vzniká absolutní chaos, protože po ministru obrany, o kterém teďka byla řeč, rezignoval také ministr ozbrojených sil Ol Cairns. Tam je zajímavé, že mají vlastně dva podobné ministry, ale budiš. Mají asi víc ministrů než vojáků, ale to nevadí. Britské ministerstvo obrany je tedy bez vedení a úplný kolaps obrané politiky vlády Keira Starmera. A je několik hodin po široce medializované rezignaci ministra obrany Johna Haleyho podal demisi také minister ozbrojených sil Ol Cairns, čím zanechal Británii bez politického vedení v oblasti obrany. Jak informoval deník The Guardian, tak Ol Cairns jako bývalý vysoký důstojník královské námořní pěchoty rezignoval s vyjádřením základního nesouhlasu s vládními plány na výdaje v oblasti obrany a vydal se tak stejnou cestou, jako předtím nastoupil John Haley. Britský Pentagon, takzvaný Pentagon, se rozpadá. Dvojitá rezignace během jediného dne představuje pro Keira Starmera největší politickou ránu od jeho nástupu do úřadu. Vojenské vedení země je v otevřené spouře proti škrtům, které se ministerstvo financí snaží prosadit, a to v době, kdy geopolitické hrozby po celém světě dosahují kritické úrovně. Takže ty události v Londýně nabývají bouřlivý spád a opozice hovoří o národní nahotě a naprosté neschopnosti liberecké vlády zajistit bezpečnost země i jejich spojenců v NATO. Některé další zprávy to jedni dotvrzují, pojďme na ně.
1: Tak, jdem se kouknout. Belfast hoří a ministryně Severního Irska o

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Říkají nějakému vyhodnocení jejich činnosti. Jsou v podstatě jenom postaveni mimo službu, ale mají doma zbraňový arzenál. Nikdo jim neodebral zbroják a tak dál. Čili na tom Slovensku ta situace je nějaká. A nedělíme si iluze, jako ten rozklad za ty 4 roky. I tady u nás prostě se nějak podařil. Takže taky tam budou lidi u té policie, který budou házet.
3: Umilovná je tu komunita. No ale téměř hned. Banda mužů zase opálených stála okolo ní a hrozili a okolo štábu, že ji zabijí, pokud okamžitě nevypadne. To je drsná realita, která se projevuje v některých oblastech Spojeného království. Po letech tedy masové migrace, kdy se zásobovali tedy maličkým, anebo spíše žádnou, i asimilací do původního obyvatelstva. Pokus žurnalistky o propagaci pozitivního narrativu byl hned zase otevřeně nenávistný a plný hrozeb násilí ze strany krimigrantů. Takže to aspoň paní dala live do Birminghamu. Jinak v Glasgow jsou samozřejmě střety, občané tam tlačí policii a kdekoliv jinde Belfast taktéž. Zkrátka Velká Británie je na hranici občanské války. To vám říkám.
4: Další zpráva hovoří o tom, že britské speciální jednotky zajaly ruský tanker v Lamanském průlivu, patrně bez vojenské eskorty. A ten ruský tanker patřil takzvané ruské stínové flotile, ta pro Lamanským průlivem. A celá operace byla premiérem Starmerem popsána jako rána ruským metodám obcházení mezinárodních sankcí. Úspěch operace samozřejmě komentoval takzvaný prezident Ukrajiny Zelenský, který zdůraznil, že tento krok přispěje k udržení tlaku na Moskvu a že to představuje další ráno pro Rusko a připomíná těm, kteří podporují Putinovu válku na Ukrajině, že jejich činy nezůstanou bez odpovědi. Právě Starmer na platformě X. Jinak Zelenský zase vyjadřuje vděčnost Velké Británii za efektivní kroky a tak dále, a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě. Britské úřady zdůrazňují, že operace byla provedena v souladu s platným národním a mezinárodním právem. Tady vidíte, jak lžou. Prostě proto, protože nějaké sankce a tak dále, tak aby byly s mezinárodním právem v souladu, tak musí být povolen dopředu ze strany OSN, což tady nebylo ani náhodou. Takže tady vidíte, jak oni lžou a jenom spoléhají prostě na nevědomost, na neznalosti obyvatelstva. Pojďme dále.
3: Tak, já to tady musím přečíst, páč je to trošku zase divný překlad. Všech 5 britských jaderných útočných ponorek třídy Astute je momentálně odstaveno v přístavu a čekají na údržbu, na kterou královské námořnictvo ale nemá dostatek suchých doků ani kvalifikovaných posádek k provedení. Tato chybička mezera ponechává podmořské kabely a raketové ponorky Spojeného království zranitelné právě ve chvíli, kdy Rusko zesiluje své průzkumné aktivity v okolních vodách. A ministr obrany přeci rezignoval kvůli financování potřebnému k nápravě situace. Tak to by asi stačilo, protože rozebírat to tady všechno nemá cenu. Přesně to tady vidíte, dámy a pánové. Ona jim hoří země, samozřejmě na to prachy nejsou, na krimigranty jsou, takže asi takhle. Ale v Británii jsou strháváni lidé za to, že nesou britskou vlajku. V Německu, teď mám tady zprávu, pán nesl německou vlajku, taky ho obklíčili policisté, protože tam byl v malé skupince nějakých důchodců, tak mu zase nakazovali, že to tam nesmí nosit. Uvědomte si, že kam páchne ten islamismus, kam páchne, tak oni tvrdí, i ty imámové, kteří jsou 30 let v Británii, dámy a pánové, tvrdí, že to je už jejich země, že jí dobili a patří Aláhovi. To si uvědomte. A pak není na ponorky, no.
4: A taky si uvědomí, že se budou tlačit sem, prostě pokud budeme jenom přihlížet.
3: Jo, 12. začal teď platit vlastně, kdy to bylo, v pátek začal platit migrační pakt, že ano?
4: Ano, my máme rok máme výjimku, proto o tom hovořím. Pak to bude natvrdo a budeme, když je budeme odmítat, budeme za to muset platit. Za chvilku řekneme, že na to nemáme peníze, tak co se dá dělat, my sice nechceme, ale budeme muset přijmout. Jako bych to viděl, prostě pokud do té doby tady nedojde k té systémové změně. Tak, pojďme na další zprávu. Ta hovoří o facce pro Brusel. Čína narychlo odřekla digitální dialog i schůzku se zástupcem šéfa diplomacie Evropské unie, jak uvádějí britské Financial Times. Takže zrušila Čína dokonce dvě důležitá diplomatická setkání s Evropskou unií v Pekingu, a to v době, kdy se vztahy mezi oběma stranami stále více mění od chladného obchodního sporu k otevřeným politickým intrikám. A podle deníku Financial Times, který se odvolává na zdroje obeznámené s případem, tak byl zrušen ministerský dialog o digitálních otázkách a schůzka, které se měl účastnit Olaf Skog, zástupce generálního tajemníka diplomatických služeb Evropské unie. Evropská unie se pokusila zmírnit tón a uvedla, že schůzky by se mohly konat později. Angažovanost a dialog mezi EU a Čínou probíhají na několika úrovních, oznámila Evropská komise. Nicméně mluvčí čínského ministra zahraničí Lin Jian v odpovědi na otázku ohledně článku Financial Times uvedl, že Čína a Evropská unie udržují komunikace v relevantních dialozích. Diplomaticky to zní klidně, v praxi je však zrušení schůzek na poslední chvíli jen zřídka náhoda, zvláště když k ním dochází uprostřed stále vážnějšího sporu o obchod, technologie a čínskou penetraci na evropský trh. Takže tolik asi. Jinak teda ten Peking vyslal tu zprávu před summitem Evropské unie, aby se to nepletlo, tak jako abychom teda tady té Evropské unii jako věděli začít toho loket. Pojďme dále.
3: Tak dále se koukneme, samozřejmě hoří to, nebo nepokoje jsou i v Albánii. Na osoby spojené s investicí Jareda Kushnera, nevím proč je tady T. Kushnera, byly vydány zatykače, prý. Zvláštní tedy protikorupční prokuratura v Albánii, známá jako SPAK, oznámila, že požádala o zatčení přibližně 20 osob zapojených do případů mezinárodního obchodování s drogami a praní špinavých peněz souvisejících s turistickou investicí ve Svernici. Případ je novinářsky spojován s rozsáhlými projekty turistických investic na balkánském pobřeží, včetně projektů oznámených podnikatelem Jaredem Kushnerem. Aniž by však existovalo oficiální prohlášení prokuratury potvrzující přímé zapojení tohoto konkrétního projektu. Úřady dále uvádějí, že vyšetřování se zaměřuje na složité finanční trasy, tedy smlouvy o nemovitostech a investiční schémata v pobřežních oblastech Albánie, kde jsou identifikovány podezřelé pohyby kapitálu a převody vysokých finančních částek.

0: čerstvého a současného útoku. A takže Čína údajně zvažuje operační scénáře, které by mohly ohrozit americké skupiny letadlových lodí i na vzdálenost až 3000 kilometrů. A jak bylo řečeno, pozornost není kladena na jeden zbraní systém, ale na celkovou doktrinu vícevrstvého současného útoku, který se snaží prolomit ten americký námořní štít. A tento přístup je založen na kombinaci různých prostředků a schopností s cílem nasytit americké obranné systémy synchronizovanými údery místo izolovaných útoků. Takže ty vojenští analytici poukazují na to, že takový model by kladl důraz na reakční čas a koordinaci, snažil by se využít limity rozsáhlé vícevrstvé obrany. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Jo, už máme další mailík, tentokrát je poslední, tak hr na něj. 7.1. A těchto tedy 6 umělých sladidel a zase naše otraviny, nebo spíš vaše otraviny, nebo jejich otraviny, způsobují tedy zrychlené stárnutí mozku a kolaps myšlení. Je to od Lance D. Johnsona. Celé roky dietní a wellness průmysl prezentuje umělá sladidla jakož ten zázrak bez výčitek svědomí. Je to však ale chemický podvod, který nám slibuje, že můžeme jíst sladkosti bez kalorií a energetických výkyvů. V tomto zavádějícím slibu o zdraví s nulovými kaloriemi či nulovým obsahem cukru se skrývá nebezpečná lož, kterou teď odhalují tvrdá data. Rozsáhlá 8letá brazilská studie, která sledovala více než 12 700 dospělých, potvrdila to, co nezávislí výzkumníci už dlouho předpokládali, že tato chemická sladidla nejsou neškodná. Jsou přímo spojena s 62% rychlejšího poklesu paměti, pozornosti a verbální plynulosti. Účinek je takový výrazný, že u intenzivních konzumentů došlo k zestárnutí mozku, které odpovídá o 1,5 roku. Zatímco se tvrzení hlavního proudu zaměřovala na počet kalorií a hubnutí, pravdou je, že 6 běžných sladidel, tedy aspartam, sacharin, acesulfát draselný, erytritol, xylitol a sorbitol, potichu otravuje váš mozek. Týká se to hlavně pak lidí mladších 60 let, kteří jsou nejzranitelnější vůči neurotickým účinkům těchto jedů. Tak, ten aspartam, to je svinstvo na svinstvo a ty další asi taktéž jsou tady rozebírány, takže já to ještě jednou, abyste to věděli, ještě jednou ty sračky s prominutím, které do nás perou, a jestli si nějaký blbec myslí, že vám průmysl dává něco zpracovaného pro vaše zdraví, tak jste asi padlí na palici. Aspartam, sacharin, acesulfát, draselný, erytritol, xylitol a sorbitol. Dohledávat pak sami, ano?
0: Já se ještě vrátím do toho předchozího koše, tam nám trošku něco vypadlo. Dokonce budou dvě zprávy, jedna a dá se spojit, protože obě hovoří o tom, že probíhalo referendum ve Švýcarsku, zda tedy udržovat limit té populace na 10 milionů, oni teďka Švýcaři mají 9,1 milionu obyvatel, anebo zda tomu dát volný průběh. A to referendum proběhlo dneska a už tady máme i výsledky. A Švýcaři se tedy rozhodli odmítnout návrh, který předpokládal omezení populace na 10 milionů do roku 2050. A podle předběžných prognóz národního vysílatele SRF, tak bylo asi 55% voličů proti iniciativě a 45% ji podporovalo. Takže oficiální částečné výsledky ukazují, že asi 53% voličů návrh odmítlo. Jo, to znamená, že jako ať to jde tedy přes 10 milionů dál, účast byla přes 57%, takže to bude platné, ale ta myšlenka referenda vyvolala už kontroverzi, která připomínala britské referendum o Brexitu v roce 2016 a tady se objevily obavy, že přijetí návrhu by mohlo ukončit volný pohyb pracovníků mezi Švýcarskem a Evropskou unií, která je hlavním obchodním partnerem Švýcarska. Nicméně návrh iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která tvrdila, že růst populace zatěžuje veřejné služby a ovlivňuje úroveň kriminality. A tady má

0: Jak jsem říkal, Švýcarsko dneska 9,1 milionu obyvatel. Od roku 1950 se počet obyvatel téměř zdvojnásobil a bylo zdůrazněno, že více než čtvrtina trvalých obyvatel země jsou cizinci, z nichž většina tedy pochází ze zemí Evropské unie, jako je Itálie, Německo a Portugalsko. Chybí mi tady jedna věc, ale že teďka tam v poslední době se tam objevilo dost migrantů a tím pádem oni se soustředí tedy na tuto věc a na Evropskou unii a tohleto bude využito k tomu, aby jim tam napravili migranty další. Takže tolik teda ještě k této zprávě a pojďme dále. Toto na to zdraví.
1: Jo, tak jo. Tady zdraví, tak si dáme ještě Petra Kotlára. Zplnomocněn vlády Slovenské republiky Petr Kotlár bere na vědomí potvrzení financování USA více než 120 biologických laboratoří v desítkách zemí, včetně Ukrajiny, a vítá důraz Slovenské republiky na biologickou bezpečnost a regulaci rizikového výzkumu v rámci jednání přílohy k pandemické dohodě. Tak samozřejmě reaguje na Tulsi Gabbardovou, že ano, ta uvedla, že po měsících prověřování dokumentů a materiálu amerických národních zpravodajských služeb zveřejňují nové důkazy o dlouhodobém financování více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa ze strany vlády Spojených států amerických. Mnohé z těchto laboratoří financovaných vládou USA se v současnosti anebo v minulosti podílely na výzkumu nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů a v některých případech i na výzkumu typu gain of function, tedy zisk funkce, přičemž tento výzkum podléhal jen omezené veřejné kontrole a dohledu. Tak.
0: Tak. Dostaneme se teďka do malého koše zajímavosti z domova. První je vyjádření Tomia Okamury ohledně českého nebo toho migračního paktu s tím, že Česko ho implementovat či zavádět nebude, tvrdí Okamura. A protože podle něj představuje bezpečnostní riziko. A řekl to včera novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v roce 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. A ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO uvedl, že Česká republika dlouhodobě odmítá migrační kvóty, ale podporuje opatření, která posilují bezpečnost, ochranu vnějších hranic a návratovou politiku. A podle Metnarova předchůdce a předsedy opozičního hnutí STAN Víta Rakušana Česko migrační pakt už zavedlo. Ministr vnitra Lubomír Metnar minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že Česká republika nadále odmítá princip solidarity obsažených paktů. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. A Česko se při hlasování o paktu před 2 lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Pokud by tak platí ale rok jenom. Vláda ANO, SPD a motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni prosinci. Zástupci opozice to kritizovali, takže uvidíme, jak to bude dále. Ten článek ještě pokračuje. Uvidíme, jak to bude, protože obvykle je to tak, že ten, kdo odmítá migranty, tak za každého odmítnutého musí platit peníze. Takže uvidíme, za chvilku to bude končit na tom, že nemáme peníze, tak co se dá dělat, je musíme přijímat, ale nechci předbíhat. Takže předávám slovo na poslední.
1: Tak, to máme nový Klempířův zákon o poplacích, tentokrát nikdo nerozcupuje. Ke kontrole ho prý nedal, takhle to tady je. Tak, není potřeba, aby zákončil do připomínkového řízení, říká Otto Klempíř. Ten původní už připomínkovaný nebo připomínkovaným řízením prošel, teď tedy půjde na vládu a následně do sněmovny, řekl tedy předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný, a to na úterním jednání koalice s řediteli rozhlasu a televize. Sám Klempíř nechtěl komentovat, proč nový návrh do připomínkového řízení neposlal. A v pondělí má vláda projednat zákon, který tedy nahradí financování televize a rozhlasu z poplatků financováním ze státního rozpočtu. Zatím ale nejsou známy bližší obrysy návrhu ani kolik peněz by měla obě média dostávat. No, Takže asi tak můžeme tedy...
0: Uvidíme, určitě je důležité tuto věc jako sledovat, jednak teda, kdo to bude platit a kolik bude platit tedy. Tak, no, to tak, bude tak. Určitě důležité. Pojďme teda teď na chvilku k tomu tematickému okénku. Páteční shrnutí Lirosi Johnsona říká, Iránci jsou zase taháni za nos. A říká Lirosi Johnson, bude to krátké. Včera v pátek jsem odjel do New Yorku, abych se zúčastnil oslav Dne Ruska na ruském velvyslanectví v OSN. To je mi zajímavá informace toto. A pokud vás někdy pozvou, nenechte si ruskou oslavu ujít. Skvělé jídlo a pití, doprovázené příjemnou konverzací. A když už mluvíme o společnících, byl jsem tam s Garlandem Nixonem, to je ten takový ten pán tmavší plety z Bradych, který také občas jako hovořil se Scottem Ritterem, anebo takhle se McGregorem, a dále s Randym Credisem, tak toho neznám. A to je každopádně moje omluva za to, že jsem včera v noci nic nepublikoval. Irán a Pakistán jsou využíváni jako hlupáci. Takzvaná dohoda, o které Trump tvrdí, že bude podepsána v neděli podepsána nebude. Ve skutečnosti v podpisu možná nikdy nedojde. Tady je to, co dnes, tedy v sobotu, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí. Memorandum s Islamabadu, na kterém se v současné době pracuje, má za cíl ukončit válku a v této fázi bylo rozhodnuto, že se nebude jednat o jaderné otázce. Musíme počkat na přesný okamžik podpisu memoranda, ačkoliv v tom nedojde zítra, nelze vyloučit možnost podpisu v následujících dnech. Vzhledem k nestabilitě druhé strany však musíme být opatrní, pokud jde o jakékoliv prohlášení týkající se tohoto procesu. Dovolte mi připomenout původních 14 bodů, které Irán předložil Spojeným státům 8. dubna. Tak jednak trvalé a okamžité zastavení války na všech frontách, včetně Libanonu. Za druhé, závazek Spojených států nezasahovat do vnitřní záležitosti Iránu a respektovat jeho suverenitu. Za třetí, zrušení námořní blokády Spojených států do 30 dnů. Za čtvrté, stažení amerických sil z okolí Iránu. Za další, znovu otevření Hormuzského průlivu do 30 dnů na základě iránských opatření. Za další, pozastavení amerických sankcí na iránskou ropu. Dále, vypracování plánu na obnovu Iránu ze strany USA a jejich spojenců v hodnotě nejméně 300 miliard dolarů. Dále 60-denní jednání s cílem dosáhnout konečné dohody založené na jaderných otázkách a úplném zrušení sankcí. Dále znovu potvrzení závazku Iránu nevyrábět jaderné zbraně. Dále během jednání Spojených států Spojené státy nezvýší své síly v regionu ani neuloží nové sankce. Dále uvolnění 24 miliard dolarů z blokovaných iránských finančních prostředků. Dále zřízení monitorovacího mechanismu pro provádění dohody. A dále konečná dohoda bude schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN. A potom konečná jednání nezačnou dříve, než dojde k uvolnění poloviny zmrazených iránských prostředků, pozastavení ropných sankcí a zrušení námořní blokády. Diskuze o iránském raketovém programu a podpoře skupin odporu byly definitivně vyřazeny z programu jednání. Tak to jsou ty podmínky iránské. A říká dále Lirosi Johnson, pokud si myslíte, že Trump tuto dohodu podepíše, tak pak musíte věřit i na Ježíška a na velikonočního zajíčka. A ať už iránská strana souhlasí s čímkoliv, bude to lež. Zůstaňte napříjmu. Tady je páteční round table. A plukovník Wilkerson a já jsme si brzy ráno popovídali s Nimou. To je ten mladý takový, ten sněčí, on myslím, Iránec nebo co je. Ten mladý také tam dá často toho komentátora, baví se s nimi. A Glenn Deason, také známý, ten norský, s těmi brýlemi, se mnou udělal rozhovor krátce po mém příjezdu do New Yorku. Pepe, to je Escobar míněno, a já jsme se Zulfikarem Alim natočili další transition protokol, abychom se zabývali nejnovějšími zvěstmi o islamabádské dohodě. Zde je můj nejnovější countercurrents, který jsem nahrál brzy ráno ve čtvrtek. Ten tady samozřejmě nemám. Takže tolik teda k této zprávě. Dal jsem to v rychlosti, dokonce nám ještě zbyl čas nějaký. On tady říkal, Lirosi Johnson, že to bude krátké, ale je to velmi výstižné a je to jako skutečnost. To znamená, o nějakém předávání obohaceného uranu ani slovo, o nějakém tom, že nemohou rozvíjet svůj jaderný program ani slovo. Iránci říkají, nebudeme používat jadernou zbraň. Ale to říkají vždycky. říkali vždycky. Takže a to, co je zajímavé, kromě toho uvolnění, těch 24 miliard dolarů, které mají blokované, tak se tam hovoří tak jako nenápadně o projektu na 350 miliard dolarů na obnovu toho Iránu, ale nemluví se tam naplno o tom, že těch 350 miliard dolarů mají dát Američané jako kompenzaci náhradu škod za to, co tam rozbili. O tom se nemluví, ale je to takhle, je to v tom skryté, aby to bylo pro ty Američany více jaksi přijatelné, protože když by tam bylo naplno třeba placení reparací a podobně, tak to ty Američané v životě nepodepíšou, protože by vlastně se přiznali, že vlastně tu válku prohráli a oni přece jenom vyhrávají, oni nikdy neprohrávají. Takže tady jim jako udělají takovou úlitbu, jim to udělají, formulují to tímto způsobem. Ty Američané by tam nepochybně potom dělali nějaký fond, do které by dávali peníze, ten fond by spravoval určitě někdo jiný, nejlépe tedy Emiráty nebo někdo takový, a vlastně by to tam šlo přes Emiráty, aby jako Američané oficiálně tedy byli z obliga. Takže takové nějaké představy jsou, a to je jako jedna věc, a druhá věc, kterou ještě k tomu říci, memorandum o porozumění ještě není smlouva. Ještě není smlouva, a tady to také z toho jasně vyplývá, když podepíšu memorandum, takže potom finální dohoda, že bude v podstatě ještě tedy k jakési revizi a odsouhlasení tedy OSN, tak aby to bylo teda úplně naplno, a pokud to Američané poruší, tak aby teda tam nebyla výmluva a jasně to bylo tedy v rozporu tedy s OSN jako takovými, a tam to bude nepochybně i do toho, co mluví teda bezpečnosti. Samozřejmě to otevření toho Hormuzského průlivu, dneska se podívejte, že vlastně z Hormuzského průlivu je problém, jako zda bude otevřen a tak dál. A dokud Američané tam nepřipluli, tak Hormuzský průliv byl otevřen pro všechny. Takže vidíte, že dneska vlastně se z části vlastně jakoby teď jako velká podmínka, velká novota, se vlastně bude obnovovat to, co by tam bez příchodu Američanů bylo normálkou takovou. Ale uvidíme jedno, ne, ono se to objeví vůbec, tady jde jako o velkou hru, o velké divadlo. Je otázka, kolik toho bylo v skutečnosti i v tom Iránu poškozeno, stejně tak, kolik toho ty Iránci poškodili. Ty rafinerie a tak dále, o tom nepochybuje, o tom není pochyby, protože je potřeba oddělit Rockefellery od ropy a tím pádem z části od příjmů, od peněz a také i tu Big Farmu, protože víte, že z těch zbytků té ropy vyrábí tedy pak ty takzvané léky a tak dále, pere to do nás, aby nás likvidovali. Takže tohle to všechno, tam to bude v pořádku, ale tam to bude rozbité, navíc se má přijít na nové energie, takže ono zase o tolik nepůjde, jo. Ale v tom Iránu tam budou nepochybně rozbité jiné věci, takže z části to bude jako určitě na toto použito. Akorát to někdo musí zaplatit, a aby to Američané mohli zaplatit, tak to musí být uděláno tak, aby to oficiálně nevypadalo za to, že Američané něco platí jako poražený, protože Američané přece vždycky nevyhrávají. Takže to je dneska ode mne všechno. Já bych chtěl vás, vážený posluchači, diváci, upozornit na jednu věc, že protože jsme měli včera, jsme měli debatní pořad v Jablonném nad Orlicí, přijeli jsme až pozdě večer, takže já nestačím do zítřka připravit kompas nový, takže bude někdy v náhradním termínu a nebude ani úterní vysílání, protože jsme řekli, že si necháme jenom na některé speciály příležitostně, takže se s vámi uvidíme, uslyšíme teďka čtvrtek v následujícím týdnu. Takže se budu těšit s vámi na viděnou a slyšenou, a pro dnešní večer vám děkuji za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci, a rozloučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre. Přeji hezký zbytek víkendu a samozřejmě ten týden. Ať se všechno zdaří. Děkuji panu inženýrovi, dámy a
0: Díky.
1: pánové. Hezký večer. A
0: Naschledanou.
1: samozřejmě děkujeme i vám za šíření, sdílení a samozřejmě podporu jak Studia Karajn, tak případně samozřejmě celého svobodného vysílače. Na jehož vlnách jsme. Tak, O té podpoře se dozvíte na YouTube a na samozřejmě na Odisíčku. Nebudu to zdržovat, další program je nachystán, takže dáme jenom nějaký předěl. Já to tady musím vychytat a jdem se na to kuknout, juknout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes máme tu obrovskou příležitost, jak jsem už naznačil v pondělí, že se trošičku aspoň vyznáme v tom nepředstavitelném chaosu, který nás teď obklopuje ze všech stran, z Evropy, z Ameriky, z Blízkého východu, z Ukrajiny, odevšad. No, a my víme, že jediný, kdo nám k tomu může podat trošku srozumitelný klíč, je náš host, kterého milujete, pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji za přivítání, pane Hájku. Zdravím všechny diváky, tak dneska to budete pecka, budete mít zprávy, které máte jenom k dispozici na Protiproud TV u Petra Hájka, protože a vyvrátíme a rozprášíme všechny ten mainstreamový balast tady.
0: Přesně na to se těším, pane Svatoši, pojďme na to. Já vlastně na začátek bych chtěl jenom tak nadčrtnout, co v tom chaosu hraje roli. Na jedné straně slyšíme memorandum mezi Íránem a Spojenými státy, takže jako vlastně start míru. Na druhé straně víme o víkendovém telefonátu Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem. Záhada. Teď tady probíhá jakési shromáždění G7, kde se dokonce mihnul i Vladimír Zelenský, blížící se volby v Rusku, blížící se volby ve Spojených státech, blížící se volby v Izraeli. Všichni něco dělají, něco nedělají. Já bych se pokusil navrhnout naši cestu tím chaosem, kdybychom začali možná tím, co je nejaktuálnější, tím G7. Co říkáte tomu, že se tam opravdu mihl Zelenský? Myslíte, došlo k nějakému jednání o Ukrajině?
1: No, podívejte se, G7 se sešla, protože Zelenský nutně potřebuje dalších $52 miliard. Aha. Ty musí dostat do letošního podzimu, musí dojazit první, jinak nebude mít ukrajinská armáda peníze na válku. Těch 90 miliard euro nestačí. Co to je nový? A těchhle z těch $52 miliard slíbila Ursula, že vyrazí z Donalda Trumpa a Kanaďanů a Japonců. Což dopadlo tak, že téma Ukrajiny, přesně měřeno zpravodajskými službami, které sledovali to jednání G7, tak to bylo 15 minut s fotografováním a přivedením Zelenského. Takže to je velký výprask Ukrajiny na tom jednání G7. 52 miliard nedostal, 15 minut tam byl. Teď jako proč? No, Donald Trump má před volbama midterms a bude mít i další. Ten nedá, to by přišel o voliče. Japonci se tak po Japonsku usmáli, že teda když Američani nedají, oni taky nedají, ale všichni vědí, proč to tak je. Víte, Japonci momentálně vyjednávají s Číňanama, že by Číňané v japonských továrnách ve Velké Británii, v Evropě, ve světě a ve Spojených státech amerických začali vyrábět čínská auta. A platili Japoncům pronájem. Takže oni by se tam vyráběli i japonský, i čínský auta. Ale to je velký biznis, protože víte, oni by jinak ty továrny, Japonci už mají špatný odbyt, už to není dobrý auto moc takový nejlepší. Takže když se tam budou s Číňanama vyrábět, tak ten japonský průmysl přežije. Takže víte, ti Japonci teď nebudou podporovat Ukrajinu, protože to by Číňané odstoupili od tohoto biznisu. No a Kanaďané ti jenom přemýšlí, komu by prodali Kanadu, protože ti už jsou vyřízení.
0: No a co má, jak máme rozumět těm výrokům, vždycky nabubřelým výrokům Macronovým, že zasáhne Spojené státy nějakým clem a odpovědí Donalda Trumpa,
1: žádný cel nebudou. Ta zkuska G7 měla jediný hlavní cíl, nenápadně odsunout pozornost z toho, že žádná odvetná evropská sila příliš nebudou. Evropani se bojí Spojených států amerických. Donald Trump dosáhnul velkého vítězství v Iránu, pokud to vítězství budeme v té válce Izrael USA proti Iránu sledovat optikou toho, že poražena byla Evropská unie. No, to byla válka, která měla za cíl porazit Evropskou unii.
0: Tam... To je zajímavá myšlenka. Já bych řekl, kdybych já na to koukal svýma očima, jistě trošku zacloněnýma těmi zprávami z mainstreamu, tak bych řekl, že vlastně svého dosáhla hlavně Irán, protože se jakoby nic nestalo, kromě toho, že bude teď kontrolovat Hormuzský průliv.
1: No a to je, Irán dostává povoleno, tedy je, zatím je příměří, bude se vyjednávat technika toho, ale Irán dostává povoleno, že bude moci zatěžovat ty lodě, které tam plují clem. No ale kdo bude to platit, co clo? No přece příjemci té Evropy, to jsou Evropani, a toho plynu, to jsou Evropani. Čili Evropani budou platit? Já to znamená, že budeme mít dražší ropu. Víte, všichni teď v mainstreamu jásají, že cena ropy klesá, no to jo. Ale ona klesne ne už na tu spodní hranici. Ale v zásadě bude dražší. Ano. Pro Evropa, ano. Bude dražší. A tak ti, kteří budou brát to ruskou ropu, jako Indie a Čína, ji budou mít mnohem levnější, protože tam nebudou ty poplatky. Čili to bude zase průšvih pro ty Evropany, pro nás tedy.
0: Vím, že vlastně celou dobu tady nám říkáte opakovaně a ukazuje se to často jako velmi přesný odhad, že vlastně všechno, co ten Donald Trump dělá, je určeno k tomu, aby oslabil Evropskou unii a Velkou Británii. Vyplývá to taky z tohohle toho?
1: Ano, víte, Číňané se teď velice spáli tomu průběhu G7 a už naznačovali, že už bylo vyjednáno v Anchorage a na setkání v Pekingu mezi Xi Jinpingem a Donaldem Trumpem, že G7 bude reformována na G4.
0: G4 a tam bude kdo?
1: No, Čína, Rusko, Indie a USA.
0: Aha.
1: A USA tam budou mít ten hlas za ty své bazaly, ty zmenšené západní Evropa.
0: Ano, ano. No, já myslím, že to by byla... Já si myslím, souhlasím s tím, že se to tímto směrem sune, ale to by znamenalo ještě jenom poslední otázku k tomu Iránu. To by znamenalo, že předpokládalo, že bude to příměří dané tím memorandem, na těch 60 dní dodrženo, možná, že se protáhne na 90 dní, na 120, protože má Trump před volbami.
1: Postupně.
0: Ale znamená to, že tedy podle vašeho názoru do toho nevhodí vidle i Izrael, který prostě zaútočí klidně na Libanon?
1: Jistě, já říkám už tradičně, že kdykoliv Rusko potřebuje, tak Izrael vyhlásí válku. Takže tady se bavíme se o posledních 10 letech. Tak to je. Myslím, že teda do časového světa vidíte to. Takže když bude Rusko potřebovat kvůli nějakým problémům, tak Izrael opět zatahá za nitky, čím pádem Evropani zase začnou šílet z drahého plynu, z drahé energie. A za druhé, Izrael má svoji vlastní nacionalistickou politiku, která má své vlastní cíle a pohybuje se určité hranici a tomu a míru Donalda Trumpa, tomu příměří s Iránem, nebrání, že si budou Izrael s Iránem čas od času vyměňovat pár raket, protože to je naopak je to pro, zase dobré pro Putina, protože ty protirakety potom budou chodit do těch zemí Perského zálivu a do Izraele a ne na Ukrajinu. To je velmi komplikovaný scénář, jak je to všechno propojeno dohromady a Izrael tady má svoji vlastní politiku. Já jsem to říkal několikrát, chci obsadit území k řece Litany v Libanonu a jak si zredukovat, nebo pokud možno přesídlit všechny Palestince teď.
0: Ono vlastně to, co říkáte, ono by to potvrzuje to, co říkáte, fakt, že vlastně toho memoranda se Izrael neúčastní, že jo? To je jenom mezi Spojenými státy a Iránem. Čili Irán sice do toho jakoby zahrnuje trošku ten Izrael, ale Spojené státy vlastně říkají, to je dohoda mezi námi, takže když zaútočí Izrael, tak oni odpovědí na Izrael.
1: No, je to tak koncipováno, aby Spojené státy mohly nadále tvrdit, že jsou v příměří. Čili Izrael může zaútočit na Irán a Irán může zaútočit na Izrael zpátky jaksi v přiměřeném množství útoků.
0: Ano. Tak pojďme o krok dál. Tady se nám nabízí jako druhá věc, kterou jsem zmínil, ten víkendový telefonát mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Oficiálně slyšíme z obou stran, že to bylo nesmírně, když vynecháme nějaké blahopřání k narozeninám, že to bylo velmi přátelský rozhovor, ve kterém se zmínil jak Irán, tak Ukrajina. Asi soudím z toho, že vlastně použili oba tento okamžik k tomu, aby mohli hodinu si k těm věcem něco říci. Jak vy vidíte teď momentálně ten za A postoj Ameriky k té válce na Ukrajině versus postoj těch válečných štváčů evropských, a to znamená bruselských a londýnských, a to, že se Donald Trump tváří, že vyřeší i teď před těmi svými volbami a vlastně i před volbami ruskými, že vyřeší tu ukrajinskou válku západu proti Rusku. Jak vy to vidíte?
1: No, stejně jako teď Biden sabotuje tu válku z hlediska Ukrajiny. To znamená, Biden tenkrát nedal zbraně, Trump nedal těch 52 miliard. Bez nich Ukrajina nemá z čeho válčit a Evropská unie už asi nedonutí své občany k tomu, aby dali víc peněz. Ten signál je jasný, tady jenom, víte, ty evropská média, ti politici, oni potřebují včera, všichni vykřikovali, jak ten Putin bude donucen uzavřít ten mír. No. Ale opak je pravdou, protože, víte, abyste to pochopili, tak já musím vysvětlit takový příběh současného předsedy Americké rady pro zahraniční politiku Herman Pirchner mladší, protože ten včera předpověděl na základě toho jednání G7 úplně, že Putin bude sesazen a bude opakován osud Kaddáfího, Mubaraka, Ben Aliho tuniského. A použil jako hlavní důkaz, kromě několika tvrzení komunisty z Juganova ruského, že už se tam chystá revoluce v Rusku. To je velmi zajímavé, protože ta americká rada pro zahraniční politiku, již ten pan Herman starší Pirchner předsedá, tak to se oficiálně chlubí, to je poradenský orgán amerických kongresmenů a senátorů. Nevládní organizace. No a ten Pirchner Herman už 26. května 2020, opakuj to není, před 6 lety, řekl, že ten Putin už brzy skončí, protože už je nepopulární. Jo, tenkrát tvrdil, že je populární už jenom z 35%, teďko je populární podle něj už jenom ze 60%, ale skončí stejně a tenkrát se nezaštítil komunistou s Juganovem, ale komunistou Leninem a říkal, že už stačí hodit cirku a bude tam to povstání. A jak vidíte, to povstání, píše se rok 26, povstání není. A ten Pirchner, starší, ten Pirchner mladší, ten Herman, stále opakuje ty, a mainstream ocituje, kievská média byla unešena, konečně jim řekli, že ten Putin špatně skončí, tak jsou nadšení. On to je obráceně. Víte, byla ten velká komedie s těma Pirchnerma, protože on má slavného tatínka, ten Pirchner mladší, to byl Herman Pirchner starší, to byl takzvaný, já poprosím fotku, to byl takzvaný pivní akrobat ve Spojených státech amerických ve 30. letech, kdy v době, kdy tady pochodovali ti ordneři v těch sudeťáckých krojích s těma šortkama, tak on po Americe běhal takhle mezi těma bohatýma lokálama až 50 pivama takhle. Klouzal se po parketu a roznášel a hrál takzvaného hodného Němce. On je to tedy ale Rakušan. No a byl velmi slavný syn a všichni ostatní. On byl ten hodný Němec v těch 30. letech. Ne, ty zlý, vypadal úplně stejně. No a on dělal to, co ti Američané, ty oni byli tenkrát izolacionisti, ti boháči chtěli vidět, oni potřebovali prezentovat ne toho zlého hitlerovského ordnera, ale toho hodného německého. To byly 30. No a dneska zase tenhle pěkné mladší dělá úplně to samé. Co elity chtějí, to on jim řekne. A vždy to zdůvodní tím komunistům správným. Já takový velmi zajímavý, protože komunisti jsou na tom teď velmi špatně. V Rusku už se možná nedostalo ani do Dumy, hlasí CIA o tamtať, protože byli vyhodnoceni ruskýma voličema všichni ty komunistický zástupci, že ty jsou ještě horší než ti Putinovi globalisti.
0: Aha, jo. Což jsou teda ti takzvaní liberálové.
1: No a samozřejmě Putin provádí změny v Rusku velké, takže Rusko zcela určitě, tak jak to řekl Lavrov, řekl to i Putin, a tam to ví, Rusko dosáhne svého cíle. Nebude žádný mír podle Evropské unie, to ani ty nesmyslné podmínky tady nejdou ani
0: ne, to myslíme, prostě... jako, to jsem se chtěl hned také ptát, ale tím jste na to odpověděl, že vlastně to setkání Merz, Macron, Starmer se Zelenským v Londýně stanovilo jakési podmínky pro vyjednávání, ale oni k tomu vyjednávání nikdo nechce.
1: Ale tak to nebude, to vědí všichni. Naopak bude... Putin zahájil včera přípravy k přechodu Ruska na válečnou ekonomiku, což je poměrně zajímavé. Tak já bych poprosil zase nějaké další fotky, takže bychom mohli začít Ksenii Judajevovou. Ksenii Judajevovou. Jmenoval nové. Tak tohle je Ksenia Judajevová.
0: A co udělal?
1: Tu je zástupkyně Kristaliny Georgiové v Mezinárodním měnovém fondu.
0: Aha.
1: Tak jak vidíte, my tady se... říká, jak to Rusko je na tom špatně a tahle paní je od roku 24 zástupky někde strany Georgievové. Myslím, že pod Saxou. Teď bych poprosil fotografii paní Nabiulinové.
0: To je ta šéfka Elvie, centrální
1: Nabiulinové,
0: banky.
1: Ano. Tak tohle je Nabiulinová. Mm. Tak proti ní vedli teďko všichni velký odpor, protože Nabiulinová a Judajevová jsou hlavně, oni jsou velmi zvláštní osoby. To jsou osoby, které zastávají Putinův názor, že rozpad Sovětského svazu a respektive Ruského impéria byl národní katastrofa pro Rusko, musí být jaksi vrácen do doby před rozpadem, ale zároveň jsou to globalistky první kategorie. Takže šéfce banky Elvíře Nabiulinové teďko všichni brojili od komunistů přes bankéře, přes všechny nacionalisty, a dokonce česká média už tady evropská nadšeně hlásila před týdnem, že ta...
0: Že zmizela.
1: Že zmizela, že už bude odvolaná. Tak opak je pravdou. Takže naopak Judajevová a Elvia Nabiulinová posílili svůj moc a stali se členky nové rozpočtové rady Ruska. Já bych poprosil fotografii Antona Siulianova. Tak to je šéf nové rozpočtové rady. Pro lajky je to jednoduché. Všude na západě v globálním systému řídí centrální banka nezávisle.
0: Takzvaně nezávisle.
1: To v Rusku?
0: Pardon, že do toho skáču. Ty centrální banky jsou nezávislé na svých vládách, ale závislé na těch globalistech. Že?
1: Tak. A v Rusku teďko bude řídit finance Ruska, už ne centrální banka, ale rada v čele s tímto Siulianovem. Ale teď se podíváme na fotografii, poprosil bych KIS fotografii, kterou jsem značil. Tak. A tady vidíte Elviu Nabiulinovou a ten, kdo jí líbá a šeptá do uška, je Anton Germanovič Siulianov, ten nový šéf. Tohle je běžný obrázek všech jednání ruské centrální banky pod řízením Nabiulinové. To není ojedinělá fotografie. Čili Nabiulinová bude teďko místo předsedkyní z pozice centrální bankéřky s Judajevovou, tedy ty globalistické elity, kteří řídí tu ruskou ekonomiku. A tenhle ten jejich účeň, přítel, i když jsou stejně staří, myslím, že jeden, tak ten to bude formálně předsedat. Aha. Ale je to takové putinovské řešení, aby vyhověl těm nacionalistům a aby vyhověl těm globalistům v tom Washingtonu, kteří už povýšili tu Judajevovu na zástupkyni, která řídí. Jo? Tak, ale zároveň to znamená to nejdůležitější. To je přechod na válečnou ekonomiku.
0: No to je ovšem drsné. To
1: a, takže a teďko Putin má připraven, tedy má připraven nástroj. To je příprava na, buď se to může vyvíjet tak, že se bude ta rozpočtová rada následovat Judajevovou a
0: Mezinárodní měnový fond
1: na Bulinovou a Putinovou politiku, tu míru. A nebo se může okamžitě přiklonit tam, jak je ten Sjulianov a je tam ještě dalších asi dalších ještě 13 členů a ti to můžou velmi rychle provést na snížení úrokových sazeb všechno a přechod na válečnou ekonomiku. Víte, pokud chcete provést mobilizaci, musíte přejít na válečnou ekonomiku. Mm-hmm. Takže od teďka má Putin všechny nástroje, tedy už má i ten zákon, který umožňuje vyslat ruské vojáky na ochranu ruských hovořících menšin do cizích zemí.
0: Ano.
1: Ale teď má ten nástroj, jaký může nařídit, že ta ekonomika přejde na ten válečný způsob. No a teď už taky může provést tu mobilizaci.
0: To znamená, že vlastně on si tímto jediným krokem, který je mi nesmírně sympatický, protože kdokoliv odebere rozhodovací pravomoci aspoň z části centrálním bankám, tak myslím, že činí něco pro svou vlastní zemi, tak on si tímhletím vlastně rozšířil svůj manevrovací prostor.
1: No, hlavně odrazil ten útok těch ruských nacionalistů. Oni jsou to komerční bankéři, kteří potřebují půjčovat lidem. Víte, oni mají u lidí rozpůjčováno spoustu peněz a málo na to vydělávají, tak potřebují, aby se to udělalo tak jako za ty války poněkud jinak. To jsou složité věci ohledně bankéřství, ale v každém případě to tak je. On tedy Putin ukázal, že to umí hrát na všechny. Připravuje dva scénáře. Jaký scénář bude naplněn, to záleží teďko na tom průběhu toho letošního léta, protože všichni vědí, že od podzimu ta Ukrajina začne krachovat, protože 52 miliardy nikdo nedá. Do dalších dolarů, který chce, Evropani už asi je nemají.
0: Z toho vyplývá ale jedna podle mého soudu docela závažná otázka. My to pozorujeme v těch mainstreamových médiích dnes a denně. Útoky na do ruského vnitrozemí, řízené samozřejmě západními nebo evropskými tajnými službami, ale jakoby rukama Ukrajinců. Občas prostě nějaký ten výbuch tamhle, jinde někde vzplane to, jinde ono. To nevypadá moc na to, že by se Evropský západ smířil s tím, co říkáte, chce tím tedy vyprovokovat tu nějakou děsivou odpověď Ruska?
1: Ne, protože se evropský bruselský komisariát nebo ti Berlín a Macron, to oni jsou ve složité situaci, víte. Trump, Čína a Rusko je manévrují do pozice bezvýznamnosti. Nejlépe to pochopíte, když zjistíte, že po nějakých 50-60 letech bylo Německo vypoklonkováno z Rady bezpečnosti. Víte, Německo byl takový stálej, neformální člen. Máme 5 stálých členů, kteří jsou tam, a pak tam celou tu dobu sedělo Německo. No ale letos v červnu země světa nezvolili. Přestože němečtí diplomati celý rok jezdili po celém světě, upláceli kde, jaký od Chajvance. Tak výsledkem bylo, že dostal přednost Portugalcům, protože Portugalci jsou míru milovní.
0: Sympatičtí.
1: Nespou se do té války Ruska. A všechny ty africké země mají rádi. A druhé, kdo bylo zvoleno místo Německo, to byla velká Německa, je Rakousko. A rakouská zástupkyně tam řekla, volce Rakousko, nejsme v Severoatlantické alianci. A celý ten svět, který podle toho mainstreamu nemá toho Putina, nezvolil ty Němce, zvolil. To je jasný signál. Hmm. To je signál úpadku Německa. Hmm. Víte, Němci už nemají moc. Němci, no a Němci jsou z toho zoufalí a potřebují Ukrajinu, potřebují Kavkaz. Hmm. Potřebují se rozšiřovat. Hmm. Ale Spojené státy americké nechtějí tady žádnou velkou silnou Evropu. Evropa pro Spojené státy americké připadá v úvahu i takzvaná zmenšená západní Evropa někde, tak jak byla za času Thatcher nebo Mitterranda, která si dá pokoj, která je ustrašená, hodná a co se ve Washingtonu nařídí, to se splní. Protože ty evropské, podívejte se, jak byl Vance, říkal, chcete tady aby jsme udělali další invazi, nebo co, že tady máte ty migranty a tohle všechno. Spojené státy americké to mají, nevěří té Evropě. Je to tady program. Víte, podívejte se toho progresivistu, co radí těm americkým kongresmenům. Neustále se ohání komunistama.
0: Jo, jo. Ten nosí špina.
1: A přitom to je typický neziskovčík. Oni jenom furt říkají, co se má slyšet. To je jak český mainstream.
0: Ano, ano.
1: Oni vám neřeknou, co je. A to je to samý s těma dronama, víte?
0: No, to jsem si chtěl.
1: Víte, Ukrajinci útočí teďko na Rusko dronem FPV2. Tak to je velmi zajímavé, jak poprosil fotky. Zase ukážeme, jak vyrábějí ty drony FPV2.
0: Ty už vyrábějí na Ukrajině, jo?
1: Jo, já čekám na ty fotky.
0: Jo.
1: Tak, tady vidíte, jak je vyrábějí. Povšimněte si, tam jsem dal do kroužku takový otvor. To je křídlo toho dronu FP2, který útočí na ten Krym teď. Mm-hmm. Takhle se to vyrábí. Mm-hmm. Teď poprosím druhou fotku, aby jsme viděli. Tak, a tady to je oficiální ukrajinská fotka vypálených filmových ateliérů Dovženko a vidíte, tam v tom kroužku jsou opět ty křídla těch ukrajinských dronů. Ano. Čili vyrábělo se to v Kyjevě, v ateliérech, národních ateliérech Dovženka, oni teď koukají si bejti, že by ruské drony vypálili. A tady máte důkaz, proč je vypálili.
0: Ano, ano.
1: Takže ty drony útočí na ten Krym, mají výbuchy. To je taková ta režisérská práce těch Ukrajinců, protože Ukrajinci potřebují velké výbuchy.
0: Ano.
1: A to neuděláte těma malejma dronama, které používají usáci, když chtějí být ty velký. Jenže je v tom háček. Tenhle ten ukrajinský dron FPV2 stojí $50,000. Uh-huh. A to ruský dron frontový stojí $500. Uh-huh. Problém je, že ten ruský dron dělá malej výbuch a špatně se to prodává do médií.
0: Ale dělá velkou
1: ale levně zabije. Yeah. Když to ten ukrajinský dron udělá velkou paseku, doletí dál a udělá velký výbuch a to se dobře prodává. Mm-hmm. Ale matematicky, víte, vyrobit 1000 dronů měsíčně, bročním jsou těch dronů, těch ukrajinských, těch 50,000, představuje $600 milionů. Když si chcete vyrobit 2000, to už máte 1,2 miliardy, jak vidíte, Ukrajina nemá peníze, ani nedostane, a tak jich nemůže vyrábět víc než 2000. Ale to je 2000 krát dva vojáci, to je 4000 vojáků. A nějaký výbuch, můžete něco vypálit.
0: Jo? To znamená,
1: ale Rusové těchhle z těch dronů, jo, dovedou vyrobit 100x víc, tak 200 tisíc za stejnou cenu. Mm-hmm. A tady máte, já bych tam prosil mapu těch útoků, jenom abyste to viděli, protože Ukrajinci lžou od rána do večera a média to, já to chápu, prostě je válka, tak se lže, to pro Ukrajinu, ale my nejsme ve válce, tak by se měli. Tak tohle, co vidíte, je mapa asi 600 úderů ruských dronů, Geranium na Ukrajinu za duben. Uh-huh. Jak vidíte, tam všude udeřili na spoustě místí dvakrát.
0: Uh-huh. Čili to, jak nám tady říkají, že 90% dronů se střelí.
1: No, když to přepočítáte, totiž každý ruský útok se skládá ze 60% úderných dronů, to jsou ty výbušní, co vypuchujou, a 40% jsou ty návnadový a ochranný, co vypouštějí cíle. A ty, až vypustí všechny cíle, když nejsou sestřelí, tak jenom spadnou, oni nemají žádnou výbušninu. Takže to je 40%, které si Ukrajinci připíšou, když jsme sestřelili.
0: Aha.
1: Ale z těch zbývajících, když to přepočítáte, tak zjistíte, že už sestřelili jenom 50%. Jo. Takže skutečná účinnost ukrajinské obrany je 50%. Ano? 50%. To je úplně stejný, jak v Perském zálivu.
0: Jasně.
1: Ukrajinci se jenom chlubí, ale počítajte, Irán nepoužíval falešný nápladový drony v takové množství jako Rusové. Rusové používají falešné nápladové drony.
0: A znamená to tedy, jestli tomu správně rozumím, že všechno tohleto, všechny ty útoky takzvaně na ruské vnitrozemí jsou ve skutečnosti jenom propagandistické
1: výstřely. Tak jako trošku to škodí, jako určitě to trošku škodí. Tak maximálně Putin, možná proto Putin přichystal tu radu s tím Antonem Suljemenko a s Ksenií Judejovou a s tímhle, co bude řídit tu ekonomiku, protože zřejmě může se stát, že bude třeba benzín v rozporu napřít, nebo se bude nějak omezovat. To jako, ale tím škodíte. To je, víte, v roce 1943 v létě Goebbels vřískal ve sportpalastu v Berlíně, že Bejtům ukáže, že bude bombardovat Německo, že teroristům, protože oni začali bombardovat německé města v tom od toho roku 43 velmi intenzivně, takže jim ukáže. Tak vymysleli takzvaný baby blitz, tý Němci, tak gang dostal za úkol se na 500 letadel bombardérů, což teda mu trvalo 6 měsíců. A pak začal provádět baby blitz. A německá média nacistická se radovala, že ten Londýn trpí těma útokama toho baby blitzu. A oni to nebyli příjemný útoky, asi 2-3 tisíce Angličanů zemřelo, ale to je nic. Víte, ty první útoky v roce 40, ty předtím ty zabili 30 tisíc. Říkal se tomu baby blitz, protože první, bylo to takové směšné. A trvalo to přesně do toho okamžiku. Skončilo to týden předtím, než začali odpalovat ty střely V1. Hodnotí se to, i pak se našli materiály, že to byla čistě propagandistická akce, aby těm válčícím Němcům mohli ukazovat, že vítězej.
0: Že něco dělají.
1: A přímo v tom zámyslu je, že ukážeme tu změnu té válečné situace.
0: Jo, a já mám v tom, ale v této souvislosti jednu specifickou otázku. Co ten útok, údajný útok Ruska na ten klášter slavný v Kyjevě, byla to skutečně, byl to ruský útok, nebo to byla operace pod falešnou vlajkou, jak znáte?
1: To někdo ukazoval operace, ale celá určitě z 90% to byl ruský útok, ale neumyslný způsobený ukrajinskou stranou. Totiž, kdyby tam spadnul jakýkoliv výbušný dron, tak ta láva bude z půlky pryč, nebo ze třetiny. Tam nebyla žádná velká stopa po výbuchu. Takže to byl nejspíš ten ruský klamný dron. Zřejmě byl sestřelen, proto to nevybuchlo, proto to jenom chytilo. Víte, když to spadne, pamatujete si, jak málo stačilo k založení požáru v té noci a dám katedrále, tyhle střechy a tohle. Takže to tam jenom spadlo. Pak samozřejmě to mohl. Takže to nebyl ani sestřelený útoční dron, byl to sestřelený klamný dron, taky to mohla být nějaká klamný cíl, který to vypouští, když to, ty klamný drony, protože oni docela jsou tepelně velmi horký, ty klamný cíle, proti těm infračerovným zbraním. No a pak samozřejmě, nebyla to ani ukrajinská protivzdušná raketa, ale mohl to být ten ukrajinský stíhací dron, on taktiž taky nemá tu výbušnou hlavici, on má kinetickou, tak tam by to mohl zapálit. No a pak samozřejmě existuje nějaká pravděpodobnost, že by to ti Ukrajinci udělali pod falešnou vlajkou, ale myslím si, že to se tak stává, víte. Víte, takže tím se netřeba příliš trápit. V každém případě to nebyl ruský úmysl, tak jak tady tvrdí ty média. Samotný ty fotky to dokazují, protože to vypálení toho studia Douvšenka, kde zlikvidovali ty miliony kostýmů a všechno, co tam měli, a tedy tu výrobu těch dronů, těch křídel na ty drony, tak to samozřejmě úmysl byl.
0: A je to tak, že tedy dneska vlastně většina těch továren na drony a prostě válečných výroben je umístována do těchto zařízení?
1: No se umístí všude, oni Rusové i Ukrajinci. Velká část těchto dronů se dá doslova vyrábět v jakýkoliv garáži. Víte, když to vyrábí, víte, musíte se podívat na to optikou toho, co by se stalo, kdyby tady vyhlásil Petr Pavel mobilizaci.
0: Yeah.
1: Tak určitě na Barandově ve studiích je spousta šikovných lidí, kteří mají dostatečný a režisérů a šikovných lidí, kteří můžou vyrábět drony a umějí si sehnat výrobu těch dronů, což je pro ně výhodnější, než aby navlíkl Petr Pavel mundur a poslali do zákupu, aby je tam byl zprovodil ze světa. Takže
0: a ten útok

0: jednotlivé továrny, proto se útočí na ty logistické centra třídící. To je další vojenský cíl. Někde tady byl, jsme měli mít mapu, tak bych poprosil mapu těch útoků na Kyjev.
1: No, to zne na Kyjev, ale chtěl jsem se také zeptat na tu situaci na frontě.
0: Ta situace na frontě je poměrně jasná. Ruská armáda postupuje, naopak chystá se pravděpodobně. Může se situace vyvinout tak, že ruská armáda znova potáhne na Kyjev přímou cestou přes, myslím, že je tam Konotop, nebo se nějaký, přes to severní území kolem Černígova, protože už začala si čistit, začala zabíjat ukrajinské pohraničí v těch oblastech.
1: Aha.
0: Zároveň čistí okolo Charkova, čili momentálně ruská armáda stupňuje své aktivity podél celé hranice.
1: Znamená to...
0: Už taková ta doba, kdy ten Syrský vpadnul do toho kurského oblouku, se teď obrací. A vypadá to, že jakoby se celá ruská armáda chystala vpadnout podél celé hranice na Ukrajinu. Samozřejmě to je možné jenom, když Putin udělá tu mobilizaci. Ale jak jsme řekli, Putin právě připravil ten mobilizační nástroj. Takže za druhé, pokud se týče té válečné situace, tak to je poměrně jasná. Tam Ukrajinci za 3 měsíce bojů v podstatě přišli o celý 80-100 tisícový město, velký jako Zlín, Konstantinovku. Ruská pěchota to vždycky tam trošku obsazuje, ale ono už není s kým bojovat, protože ty drony, ty malé ruské drony jsou velice výkonné. Víte, tady se furt cituje ten Maďar Brogdy, ten generál, který se vychloubá, jak zničí Krym, jak zničí to. Víte, on se loni v lednu vychloubal, že zničí ruskou armádu, která se chystala dobít Pokrovská a Mirnohrad. Těma dronama svýma, tak v lednu 14 dní vřískal doslova jako pavián. Všichni se ukláněli, tady ocitovali. A pak bylo ticho a pak se objevily recenze všech těch ukrajinských dronářů. Pak to ruská armáda osvobodila ty města a přišla do souzuku. Takže vidíte, že to je velký křiklou. No? Ale víte, Gerasimov nekřičí, Gerasimov koná. To je ten rozdíl mezi těma ukrajinskýma generálama, kteří musí křičet, aby ten Zelenský měl tu popularitu, tak čím větší nesmysl, tím lépe. No a tímto je, oni křičí, že mají teď větší velký státy. Můžete se divit, tam teď to řekl jinak, on už ty státy přestal dělit mezi ukrajinské a ruské, aby se vyhnul tomu, kdo má větší státy, protože ono to už brzy může prasknout, kdo má jaké státy. A začíná říkat jenom číslo, kolik to je dohromady. Takže Evropani tvrdí, že na jednoho ukrajinského vojáka umírá 8 Rusů. To je, víte, to je absurdní. Víte, Spojené státy americké v době, kdy měly největší převahu ve Vietnamu, dosáhly poměru 1-2, 1-3 proti těm Vietkongům. A to do toho se nepočítali ještě ti jihovětnamci a Tajvanci bojovali tam s Američanama. Jo? Ale teď oni mají 4x míň střílej děl. Mají 2x míň dronů, vůbec nemají bomby. Jo? A mají mít 8x větší spáry.
1: No.
0: A rok a půl tvrdili, že to je proto, že jsou zakopaný, ale jenom se brání. Tak ty Rusové na ně těma masama útočí, tak proto to taky. No ale teďko začali tvrdit, že útočí vodě a Rusové jsou zakopaný a brání se. A zase tvrdí, že jsou obráci. Víte, to je všechno propaganda, která má jediný cíl udržet tu válku v chodu, protože víte, na té válce bohatnou bankéři. Jo?
1: No, to jsem se chtěl samozřejmě zeptat, ale možná, že se na to zeptám nejdřív jinak. Totiž, jestliže, a nepochybně bych řekl, že prokazujete, a je to i mně dost jasný, že většina těch úderů na to Rusko a obdobných akcí

0: záležitostí propagandy především. Je to žrádlo pro propagandu, je to naplňování té hladové propagandy proti ruské. Jak máme vnímat například to, že se Britové po dlouhé době odhodlali, že zajali jeden údajný ruský tanker té stínové flotily a vyvolávají toto napětí. Jak máme vnímat to, že tady vykřikují různí generálové ve výslužbě, že bude třeba nejprve zlikvidovat Kaliningrad, až se do toho ten západ opře. Chystá se ta válka? Bude tedy tam zvlášť na severu?
1: Se, tady jsou různí generálové typu Petra Pavla nebo takových různých vysloužilých typů, kteří se chtějí zviditelnit. Důležitě se řekl admirál Genčevič. Genčevič, šéf NATO, ten sdělil jednoznačně pobaltským státníkům, že mají přestat provokovat. Mm-hmm. Spojené státy je potom budou bránit. Takže Spojené státy americké dodrží svůj závazek 5 za předpokladu, že Evropa nevyvolá nějaký zbytečný fanatický šílený konflikt. Mm-hmm. To je přesně to, co já tvrdím. No a tady máte potom ty šílence, kteří potřebují ty zbrojní kšefty a všechno tohle. Co, víte, generál, který najednou v 50 jde do důchodu, myslíte, že má velký důchod, je nula a nutí se, potřebuje nějaký kšeft. Američané mají velkou zbrojní lobby, proto jsou tam ve všech těch, ale evropský nadace jsou přetížený těma, ještě aby brali generály.
0: No jasně.
1: Takže oni se tak snaží všelijak, ale jinak jako...
0: A to přesunování, pardon, že vám do toho skáču, to přesunování těch peněz, to mě posledně dost zaujalo, že vlastně ve skutečnosti ti váleční štváči hlavní evropští sledují těmi sbírkami na Ukrajinu vlastně svoje ve skutečnosti.
1: Ale
0: zájmy.
1: Ano, tady jsou si uvědomit, jak ty peníze tečou. Tak zaprvé to nejsou peníze, které reálně existují, to jsou peníze, které Evropská centrální banka Christine Lagarde natiskne. Když je natiskne, tak je půjčí velmi levně bankéřům londýnským a bruselským a berlínským a ty je pustějí vládě, ty je předají dál na úrok bruselskému komisariátu. Když ten komisariát slíbí, že všechny země Evropské unie zaplatí ty peníze zpátky. Čili natištěné peníze se půjčí bankéřům a je to komický. Odtam tady ty peníze putují z toho Bruselu na ten úrok na Ukrajinu. Tam se dneska vyplatí civilistům, tak civilisti si potom jdou, mají peníze, tak si můžou a jdou a koupí si francouzské, německé, polské, české zboží. Ukrajina už 65% zboží, to je oficiální údaj ukrajinského ministerstva financí, dováží. A přes tohle zboží se dostane zpátky těm, co vyrábí, oni by ho jinde na světě už neprodali, protože už ho nikdo nechce, jak je stají. No a zaplatí se z toho úrok, tak ty peníze se vyčistí a skončí na těch účtech těch bankéřů.
0: Ano, ano.
1: Jsou dokonale vyčištěné, mají jich 30-40% bankéři zpátky, ano. Ale zároveň jim ještě budou splácet, co jsou jejich peníze. Ano. No a teďko se řeší ten problém, že když ta válka skončí, tak se ten kolotoč zastaví. Tak to ne. Tak proto se musí vytvořit ta 700 tisícová ukrajinská profesionální armáda, která bude tou Evropou placena. Protože těm bankéřům... Víte, v tomhle řetězci finančním je jedno, jestli ty peníze dostane ukrajinský civilista, důchodce, jako teď, a koupí si tu německou nutelu, až použijeme toho fialu, anebo jestli přijde voják, dá to svý manželce, ta to dá dětem, ty si koupí tu nutelu. Odkud ty peníze skončí v té nutele na těch německých účtech a na těch bankéřských účtech? Samozřejmě do toho jsou ještě ty experti, kteří z toho si tahají ty zlatý záchody, to je ta Zelenskýho parta. Potom ještě ty zbrojní kšefty těch zbrojních lobbystů, jako je Petr Pavel.
0: Ano.
1: Jo? Ale celý ten systém takhle funguje. A ti Evropani musí donutit, ti bankéři, ty Evropany voliči, aby volili ty vlády, co chtějí zadlužovat tu Evropu. Mm-hmm. Protože takhle na to vydělávají. Mm-hmm. Ale když to nebude, když celý tenhle ten kolotoč těch peněz ustane, tak kdo bude platit německého zaměstnance a důchodce, když si už nikdo nekupuje to auto? Víte, už i ty japonské auta v té Anglii budou, japonské automobilky v Anglii budou vyrábět čínská auta. Podívejte se, Škodovka se tady chlubí. A to je velmi zajímavé, že v Rakousku se vyrábí ve Štajeru bývalé automobilce, kdy se vyráběly Audi, tak se vyrábí dneska už čínská auta. Mm-hmm. A platy tam mají stále rakouské, vyšší než české.
0: Aha.
1: Jo? A teď se podívejte, co tady, to, víte, teďko Evropská unie zase vymyslela nejnovější plán. Dáme 5 miliard eur, ne na Ukrajinu, ale na Maroku. Mm-hmm. Aby tam postavili velký elektrárny solární. A víte proč? No protože v Maroku je teďko, vzniká největší koncentrace automobilového průmyslu. Mm-hmm. Už vyrábějí skoro polovinu aut jako Česká republika a hlavně mají vyrábět ty baterie, součástky, všechno pro ten německý průmysl. Mm-hmm. A proto se tam musí vytvořit ta levná síť, ty levné energie, soláru, všeho, aby se to z toho Maroka přetáhlo do Španělska, kde vznikají nové automobilky a tam se to sestavilo, bo to auto pojede do České republiky. Takže jasně. Tady přijdeme o práci. Hmm. Budeme to platit z těch daní a proto ještě musí být ta válka na Ukrajině, protože dokud je ta válka na Ukrajině, tak je zabráněno příchodu levných energií z Ruska. Jasně. Na tento, tak to musíte vidět komplexně. To je celý plán těch bruselských.
0: Jasně. No. Ale mě na tom zajímá, víte, jedna otázka, kterou tady, pardon, kterou tady vyslovil náš kolega, který je za režijním pultem tohoto vysílání a který říká, a v té otázce je to shrnuto, hrozí mně, že bych měl utéct z Prahy, protože jsme mimochodem také na tom seznamu ruském těch cílů, kde se tak, vyrábí zbraně.
1: Jo, tak podívejte se, Rammstein, zkuska vyzbrojování Zelenského v Rammsteinu proběhne 18., což je zítra. A poté bude zkuska v Ankaře. Mm-hmm. No a pokud se najde těch 52 miliard pro toho Zelenského, tak těch raket a dronů bude proti Rusku létat tolik, že Putin bude muset rozhodnout a vydat příkazy tomu Antonu Germanovičovi Siliuanovovi a Xeni, aby tedy přešli na tu válečnou ekonomiku. No a potom by bylo asi špatné odcestovat do Argentiny, bych řekl.
0: Já myslím, že
1: to je ještě budoucnost.
0: No, já tomu rozumím. Když bychom to shrnuli, váš odhad. Bude letos ta válka na Ukrajině ukončena?
1: To asi ne. Víte, ukončování války je složitý proces. Možná bude ukončena formou jako ten iránský konflikt. Jo. Takže se uzavře nějaké příměří. Ale ne tak, jak chtějí ti ten londýnský gang, že tam budou nějaký vojáci a tak dále. Ale může být nějaký příměří, že tahle strana nebude útočit tam do té oblasti. To může být a bude se vyjednávat. To bude velká snaha Donalda Trumpa, který správně poznamenal, že v té válce umírá zbytečně mnoho lidí, když se to dalo vyřešit diplomací. A to je ten rozdíl těch Evropanů, kterým v zásadě nevadí, že Ukrajinci a Rusové umírají, protože oni z toho mají peníze.
0: Ano. No já doufám, že nebudeme na ten účet tak brzo připsáni také my. Vy jste říkal, sledujte mě, když zmizím z Prahy do Argentiny, tak je možná čas se sebrat taky. Zatím jste ale tady, já se budu...
1: V létě se nechystám nikam.
0: Pane Svatoši, já se budu moc rád těšit, nebo moc rád, já se budu moc těšit na to, až se zase brzy sejdeme, protože ten vývoj je velmi hrbolatý a bude takové to rozmotávání toho uzla, jako jsme předvedli dneska, si myslím docela přehledně, je naprosto nezbytné, abychom my všichni nepodvolení protiproudaři té situaci začínali trošku rozumět. Moc vám děkuji, že jste s námi byl.
1: Já děkuji divákům za pozornost a vám za pozvání. Děkuji. Ať se protiproudu daří.
0: No já si myslím, že se bude dařit také vašemu webu, který intenzivně sledujeme, že se vám třeba podaří občas i ve vašem zatížení nahrát občas nějaký komentář pro naší stanici Hvězdu. V každém případě to už jsou ty hezké věci. O těch horších budeme dál mluvit. Já se budu těšit, že se setkáme s našimi diváky možná nebo velmi pravděpodobně ještě v sobotu, kde budeme hovořit o něčem, co je, ačkoliv si to mnozí nemyslí, co je ještě mnohem závažnější a nekonečně důležitější než vše, o čem jsme právě mluvili dneska. Tak se na vás budu těšit.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Babišova vláda si ve střetech s EU vede zatím spíš rozpačitě. Rozhovor Terezy Matějčkové s Tomášem Sedláčkem o pravdě, lásce a absurditě. Německé platy nejsou utopie, česká ekonomika má potenciál, říká Jan Švejnar. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 25, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme v tradiční sestavě na čele s Terezou Matějčkovou.
2: Dobrý den.
1: Která opustila své studijní volno, aby se na nás přišla podívat, ale především, aby mohla mluvit s vámi. Jiří Peňáz.
3: Dobrý den.
1: Daniel Kaiser. Dobrý den. A všichni si těšíme na bouřlivou debatu, která nepochybně bude v komentářích na YouTube. Nebudu zdržovat, zkusím to udělat rychle a dynamicky. Co je v nejnovějším vydání týdeníku Echo? Titulní strana Zápas o Havla. Věnujeme se znovu dění kolem knihovny Václava Havla a tentokrát k tomu přispěla Tereza, která udělala rozhovor momentálně s nejnenáviděnější osobou pražské kavárny Tomášem Sedláčkem a ten rozhovor je zajímavý. A Tereza k tomu něco řekne a Jirka taky k tomu něco přidá vůbec k tomu zápasu o Václavu Havla. Dan má hlavní téma v týdeníku Echo, kromě toho, že napsal editoriál, za tomu děkuji, protože já jsem svojí neopatrnosti se dopustil zranění na svém vlastním těle, tak jsem nebyl schopen v pondělí nějak fungovat. Takže Dan napsal něco o Iránu, ale hlavně napsal téma o tom, jak je česká vláda pod dohledem Bruselu. A k tomu nám, Dane, taky něco řekneš, protože to tvoje fanoušky věrné nepochybně zajímá. Pak tam máme rozhovor s Janem Švejnarem, Salon, teď jsem...
2: O soukromí Adama Růžička.
1: Adam Růžička píše o soukromí. A to by asi tak týdeníku stačilo. Zároveň bych chtěl upozornit, že poradu Echa můžete poslouchat na kanálu YouTube, na Rádiu Prostor. A ti, kteří mají zájem i o tu druhou část naší porady, tak k tomu navíc nekupují si jenom tu poradu, ale dostanou digitální týdenník Echo bez reklam a přístup na Echo Prime, kde je všechno zdarma. Teda bez zdarma. Teda není zdarma, je to bez reklam, ale to jsem vlastně chtěl tím říct. Dane, než se pustíme k tomu k programu naší porady, který jsme si definovali tak, že se budeme bavit o veřejnoprávních institucích, protože Česká televize a Český rozhlas tradičně vyvolávají v české společnosti velké emoce, minimálně u jisté části, takže zase můžeme být svědky velkých projevu emocí a i nějakých demonstrací. Pak teda Tereza bude mluvit o zápasu, vykopne téma o knihovně Václava Havla, protože ona zápas o Havla nevede. Mě upozornila před oficiálním. Já se snažím, aby mě to nejméně peskovala, jo? Tak já se dopředu upravovala, to takhle nějak říkám. No a k tomu se připojí Jirka. No a Dan je připravený zase zkritizovat americkou imperialistickou politiku. Tak jdeme na to.
2: Jeho se teda nebojíš, jo? Tak.
1: To bude v té placené části, tam to nějak zvládneme. Dane, co ten Brusel teda? Co si tam všechno jako zjistil v tom textu o tom, jako jak nás ten Brusel?
4: Já řeknu krátce, to je dvěma, třema větama, tam jde... Je to pokus, takový jako průběžný portrét toho, do jaké míry česká vláda nebo Česká republika pod dozorem a pod tlakem Evropské komise. V českém případě se to na rozdíl od předchozích případů třeba Maďarska nebo Polska za konzervativní vlády, nebo teď trošku Slovenska za Roberta Fica, tak v našem případě se to děje zatím zákulisně, řekl bych. A dal jsem tam tři nebo čtyři příklady toho, o co se všechno hraje, kde Evropská komise v zásadě, když to teď zjednoduším, říká české vládě, když uděláte tohleto, nebo když tuto směrnice nebo tady to nařízení nepřevedete do českého práva tak, aby jsme byli spokojeni, tak vám šáhneme na dotace a to je samozřejmě velká slabina Andreje Babiše.
1: Není to ale jenom případek České republiky, ne? Tady to se děje všem, ne?
4: Tak,
1: Polákům, Maďarům.
4: To jsem říkal, no, ale tak jako Poláci a Maďaři teď mají zrovna, řekněme, EU konformnější vlády, takže se to neděje v zásadě. Jo? To se vždycky děje, když ta vláda má potenciál se v některých několika málo důležitých tématech odchýlit od přání Bruselu. Nebo od jako představu Bruselu, tak se začíná té vládě šlapat jakoby na paty. Jo?
1: On ten zápas vlastně mezi tím, tou skupinou lidí, která je liberálně, to, my jsme byli liberálové, teďka liberálové jsou jiní lidé, že jo? Řekněme to lidé od středu doleva, blízko třeba k současné reprezentaci Bruselu, ten zápas se vede přesto, že byl nějaký předpoklad, že volby v Americe zvolením Donalda Trumpa leda co změní. Ono něco to změnilo, ale ten zápas je velmi intenzivní a sledujeme to nejen v Evropě, ale sledujeme to i u nás, že nic není vyhráno, boj pokračuje. A než se teda dostaneme k té České televizi, dvě poznámky komentářům, které mi zůstávají k vašim komentářům posluchačů, které mi zůstávají v hlavě, tak jeden dotaz opakovaný je, kdy pozveme někoho z Petrose Michalopoulose nebo někoho z Kecu a politika na naši poradu. Já jsem se na to nevykašlal, já jsem Petrosovi volal, říkal jsem mu, že máme opakované dotazy, jak to bude, navrhl jsem mu nějaké řešení, ale oni se k tomu nějak nemají. Míč je na jejich straně. Vymysleli jsme formát, že by se udělal speciál 2x2.
4: Nějaký telemost.
1: Jo. No, telemost, jako oni jsou na Vinohradech, my jsme tady jako v té proletářské části Smíchova. A takže telemost, protože tam jsou evidentní sociální a jiné rozdíly mezi nimi a námi. Nicméně, já jsem tu iniciativu udělal, Petros nereaguje. Je to na něm s Bohoušem. Tak a druhý dotaz, použil jsem tady termín a asi nepřesně opoziční nebo média, které jsou na straně opozice. Jo. A já pořád nevím, jak to přesně definovat, protože rozdíl mezi těmi médii je různými, ale spíš než to definovat, jestli jsou příslušníci nebo jestli podporují spíš nějakou politickou stranu, tak jde spíš, že podporují nějaký, dejme tomu jako proud, anebo se vymezují proti nějakému proudu. A to je třeba vidět, to je taky vidět jako na příkladu, který vyvolá ty největší emoce před začátkem léta a to bude projednávání zákona, změny zákona o financování veřejnoprávních institucí, o Českém rozhlasu, České televizi. Mi tam zásadně chybí, že se vůbec neřeší otázka ČTK. A opozice slibuje, že bude blokovat jednání sněmovny nebo projednávání toho zákona, co jí síly budou stačit. Už se ozvaly chvilky pro demokracie nebo miliony chvilek, že půjdou do ulic. Je asi, než já něco řeknu, co si o tom myslím, tak předám slovo vám. Jo. Já mám totiž, já mám totiž takový pocit, že vlastně nejvíc, kteří proti jakékoliv změně demonstrují nebo protestují, jsou ti, kteří tu televizi buď sledují, anebo s ní sympatizují. A celá ta debata je jako vysloveně politická a ideologická a není věcná. Jo? Protože jestli něco je, jako jestli by se něco mělo dít, tak jak se o tom mluví, ve Velké Británii nebo v Německu, je redefinice veřejnoprávnosti, Především z důvodu toho, že lidé méně sledují televizi, mladší generace prakticky televizi doma nemá, že používá úplně jiné informační kanály. Byla ta digitální revoluce, to se strašlivě změnilo a obrovskou změnou prošly všechny ostatní média mimo ty veřejnoprávní. To jsou, podívejte se, před 10 lety se prodávalo možná 150 tisíc Mladé fronty, nebo možná ještě tenkrát 200 tisíc kusů denně, dneska se jich prodá zbudou 50 tisíc. Blesk už dávno nedosahuje nějakých hranic 30 tisíc prodaného nákladu. Střídali je zpravodajské servy, ani ty dnes už nerostou. Poslední 3 roky vidíme, a akceleruje to umělá inteligence, že zpravodajské servery setrvale klesají. Ta změna je obrovská a veřejnoprávní instituce vlastně nikdy nebyly nuceny na to nějakým způsobem reagovat. Tak ta debata se vůbec nevede a vede se vysloveně emocionálně a vysloveně z nějakých politických pozic. Terezo, ty tady dlouho nebylo, tak něco řekni ty k tomu.
3: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
2: No, já jsem vlastně už kdysi napsala na Facebook taky nějaké jako vyjádření k veřejnoprávním médiím, ne, že bych to tak chtěla moc si sepsat, ale byla jsem vyzývána některými i novináři ze veřejnoprávních médií, abych se k tomu vyjádřila, když jsem v Echu a prostě jestli souhlasím s támhletím nebo s oním článkem, který vyšel a... Tak jsem si to nějakým způsobem sesumírovala a vlastně ten první bod, myslím, který jsem tam napsala, bylo, že považuji za chybu, že se hned začalo vlastně mluvit o financích a nepředřadila se tomu skutečně nějaká věcná debata. Otázka je, do jaké míry by to fakt bylo možné, protože tato debata by asi byla ideologicky zarámovaná, ale jako myslím si, že na tom nesou opravdu podíl, teďka se to teda hází jako na vládní politiky, myslím si, že za to velkou odpovědnost nesou i opoziční politici, i ty, když se zvyšovaly poplatky, tak mohli tuto debatu otevřít. A nebo taky tuto debatu mohli otevřít samozřejmě sami veřejnoprávní média v momentě, když se zvýšily ty poplatky, tak mohli říct fajn a my vlastně za toto tady předložíme koncept veřejnoprávních médií pro digitální věk. A zdá se mi tedy, že vlastně ta debata opravdu jako dlouhodobě je velmi problematická, velmi zkrácená a vlastně od začátku se jako vedou války, no, který asi vždycky potom vyústějí v jako docela neuspokojivé výsledky, protože si myslím, že málo kdo jako říká, zrušme veřejnoprávní média, že není ta otázka veřejnoprávní média ano nebo ne, ale jaké veřejnoprávní média skutečně v 21. století, kdy se naprosto radikálně, a je to myslím největší změna, kterou my zažíváme, prostě ty technologie změnily. Takže v tomhle smyslu, jako souhlasím s tebou, ta debata se nevede, myslím si, že za to skutečně nesou odpovědnost, ale fakt všechny, jako jak opoziční politici, tak vládní politici, tak ale veřejnoprávní média, který vlastně teda brala, že jo, a aniž by jako předkládala tedy, co jakým způsobem se oni přizpůsobují té době. No a jestli se pak budeme mluvit o té knihovně Václava Havla, tak mě to v nějakém ohledu připadá vlastně jako symptomatický, to jakým způsobem, jo, tady se zase velmi často se jako na tu jednu stranu klade důraz, že rozkládá instituce, ale tady vidíme, že prostě v té společnosti je extrémně nízká vůbec ochota se domluvit na čemkoliv.
1: Tam je zajímavé, když to zmínila o té knihovně Václava Havla, že se to děje v případě spíš, nebo v případě instituce, která je financována ze soukromých prostředků. Jo? Že tady k téhle krizi dochází i instituce, která není financovaná z veřejných zdrojů. A k té ODS, tam je taky důležitý moment, protože ODS před nějakými 6 lety přicházela s tím, nebo měla v programu, že se mají koncesionářské poplatky zrušit a když minulá vláda prosadila jejich zvýšení, tak skutečně nejen, že veřejnoprávní instituce neřekly, tak my zefektivníme provoz, uděláme tohle a tohle, když jsme dostali víc peněz, tak to nechtěla ani ta vláda, to znamená dnešní opozice, nechtěla nic za to, tak co za to, my vám dáme víc peněz, co za to dostaneme, jo. Tam, když teďka se o tom mluví, že se má snížit rozpočet České televize, tak kritici mluví o tom, že se dostáváme až někdy do roku 2008, že není zohledněna inflace, ale proti tomu musí stát fakta o tom, jak se změnily všechna ostatní média, jako Česká televize, Český rozhlas nežije jako ve svém vlastním světě, nežije mimo ten mediální trh nebo mezi v tom informačním světě, které jsou jeho součástí, jsou i soukromá média a ta prošla obrovskou zeštíhlovací kůrou. Já vám jenom řeknu, když my jsme dělali týden, tak jsme v grafickém oddělení měli art direktora, dva lidi na obrázky, tři grafiky, jednoho skeneristu a asi 7 lidí v fotografickém oddělení bylo 5 lidí, 2 produkční a vedoucí, jo. Dneska máme jednoho fotografa a jednoho grafika, se kterým děláme v podstatě ne úplně identicky stostránkový časopis, ale jako ze 2/3. Takovou změnou prošly všechny média, ale neděje se to veřejnoprávních institucích. A samozřejmě, že ten tlak na tu efektivitu nemusí nutně znamenat horší kvalitu. On tu kvalitu může přinést větší, že se bude dělat opravdu to, co má smysl, ale co si myslíš, Jirko, ty?
5: Ano, se vším souhlasím. Zároveň pravděpodobně tohle opatření téhle vlády, tak je, oni zdůrazňují, jako že to měli ve volebním programu, že jo. Oni ví, že prostě své voliče tím nezarmoutí. Jo? To je prostě populistický, dovolením vozovka, populistický opatření, který prostě vede k tomu, který má prostě poskytnout tedy svým voličům jaksi tu úlevu od toho hrozivého poplatku. Jo? Prostě a to se jim to lidi, kteří tu televizi nepotřebují nebo prostě už dávno ji odepsali, tak prostě tak to přijmou. Ti lidé, kteří prostě naopak tu televizi neodepsali nebo mají představu, jako že to je nějaká důležitá instituce a dokonce se na ní dívají, a tudíž jsou kompetentnější možná k tomu, aby posuzovali, jestli prostě ta televize je špatná nebo dobrá, no tak ti jsou tím prostě nějakým způsobem logicky znepokojení, neboť to vnímají jako útok na sebe samou.
1: No a takhle to prostě, pravda, no.
5: Takže to je, takže se jim nemůžeš divit, jo.
4: Počkej, ale oni teda vnímají jako útok na sebe sami to, že ta druhá část lidí, kteří se na tu televizi nedívají, no. Tady těm lidem, kteří se dívají, jako nechtějí připlácet.
5: Ale já to chápu, jenom, že prostě to zase souvisí, proč je to bizár? To souviselo s tím, čemu se říká jako krize institucí, nebo úpadek společenského konsenzu, protože veřejnoprávní televize vznikaly kdysi v takových těch dobrých časech, jako kdy se společnost víceméně zhodla na to, že je dobrý je mít.
1: Jako to je důležité slovo, co si řekl zhodla, jo.
5: No, zhodla,
1: co tady tyhle společnosti chybí, je společenská zhoda.
5: A teď vlastně tam se ty naše pohledy liší. Zatímco, dejme tomu, my staromilci si myslíme, že je dobrý mít tu zhodu, nemyslím to nějak jaksi útočně, ale ty říkáš, ta zhoda už dávno neexistuje, jo? Doba se posunula, takže prostě tudíž ani nemají být instituce, které na tom jsou.
1: Zhody, já ano. Myslím, že to je důsledek, že zmizela ta nějaká zhoda společenská. No. Já volám mít nějakou zhodu, říct, že ta společnost se zhoduje na třeba elementárních věcech na tom, kam chce směřovat, nebo prostě čeho chce dosáhnout.
5: To ani nemusí, ale může mít prostě třeba nějaký kritický mechanismy, jako jsou svobodná média, a který...
1: Ale to fakt nereprezentují jenom veřejnou.
5: Který třeba nejsou založený jenom na teď s dovolením tržním principu. Jo?
1: Ale jako Česká to, televize, Stardance, sportovní události.
5: Ale dobře, to můžeš prostě, jasně, ale zároveň prostě jsou tam mnoho ze zákona, mají prostě ještě nějakou další roli kulturní, já nevím, vzdělávací a takový pro menšiny a tak. A tohle jsou všechno věci, které prostě...
1: A ty si vybavíš nějaký pořad, který dělá Česká televize nebo Český rozhlas pro menšiny? Jako, ano, najdu.
5: No, hele, já zrovna tady schválně jsem psal o desetidílným seriálu o dějinách Hanáckého divadla.
1: Hanáckého?
5: Hanáckého, čili hadivadla. Jo. Prostě jako významné kulturním fenoménu, a který ti nikdy jako nenatočí samozřejmě komerční televize, protože to je prostě, proč by to dělala? Jo. Může najít nějakého zázračného sponzora nebo tak. Ale tohle má dělat ta veřejnoprávní televize.
1: No, to s tebou já souhlasím.
5: Mají dělat věci prostě pro takzvaně pro menšiny, mají tam prostě měli vysílat přenosy z Pražského jara. Jo, prostě pro takovou vysokou kulturu, jo, která možná, že už prostě žijeme v době takové postkulturní a tak, ale prostě dělat věci, které jsou opravdu pro menšiny i jaksi elitní. A to třeba možná s omezeným rozpočtem, možná nějak jako racionálněji, možná kvalitněji, jo, když já si myslím, že to nedělá špatně.
1: Jako já si myslím jednu věc,
5: kanál ČT, že, si myslím,
1: že tam dělají spoustu špatných komerčních projektů, které by neměly dělat ve prospěch těch, o kterých mluvíš ty.
5: Víš, prostě já si představu ideální televize, veřejnoprávní má být co opravdu jaksi pružná, štíhlá a velmi elitní, která dokonce vede k tomu, že lidé nepotřebují televizi.
1: Jirko, ale zároveň ta Česká televize i Český rozhlas je
4: takový... Mají to dělat tak, aby se na ní nedíval.
5: No, do určité míry jo, protože by měla být jenom prostě pro ty, kteří jaksi se...
1: Jenomže ona dívají, je momentálně Jirko hybridem, kdy zároveň dělá vysoce sledované pořady... Což já proti tomu jako nic nemám, ale zároveň dělá tady ty menšinové, jo. Takže oni jdou do všeho, dané.
4: Kulturní pořady, menšiny, to je hezký, ale ten boj, který se teď právě rozvíjí nebo začíná, od toho pondělka, kdy teda vláda oznámila, že ty koncesionářské poplatky opravdu navrhne zrušit, tak ten ani vládní poslanci, když se s nima bavíš, mimo záznam, nebo politici, ani opozice, vůbec nevedou tady o ty nepolitické věci, ale to se vede čistě o zpravodajství a publicistiku. Vít Rakušan teď říkal, že vláda útočí na ČT a ČRO, a teď ho cituju, aby oslabila veřejnou kontrolu moci. Jo, tam jde čistě o to zpravodajství a publicistiku. A k tomu bych ještě chtěl teda podotknout, jak si vlastně kladl takový rovnítko, nebo že by o to ty veřejnoprávní média měly usilovat, že by měly být takovým jako kritickým mechanismem nebo jako takovým jiným kritickým pohledem na svět. Tak oni sami se jakýmkoliv kritickým mechanismům bránějí. Když se člověk podívá na stížnosti, které projednává Rada České televize, nebo projednávala Rada České televize, a které se zase týkají zpravodajství a publicistiky, tak tam se často objevují úplně konkrétní stížnosti, buď to od nějakých občanů řadových, nebo od neziskovek typu Aliance pro rodinu, že ta reportáž byla brutálně nevyvážená, kdy tam v těch takových progresivních tématech nechají sice jakoby, jako je třeba manželství pro všechny, jo? Nechají promluvit obě strany, ale pak tam mají vždycky jako 2-3 nezávislí odborníky a všechno jsou to jenom lidi z té jedné progresivní strany. To se týká tady těch jako LGBT věcí, to se týká větrníků, to se týká očkování. A to vedení zpravodajství úplně sériově nebo mechanicky tyhle ty stížnosti arrogantně odmítá. Říká, není problém, jo. Čili taková ta představa, že Česká televize se teď ocitla pod ohromným tlakem nějakých jako brutálních predátorů, je podle mě, která se bude hrát, je podle mě úplně mylná. Jo? Myslím si, že tady se dělá takový jako kráská netvor, kdy teda ten netvor, což je teda ta současná vládní koalice, podle mě zdaleka není tak silná, jak by se zdálo.
1: V jakém smyslu, Danem?
4: No, protože bych řekl, že pokud ten bugr bude velký, to znamená jak v parlamentu, tak ten milion chvilek, tak třeba na té České televizi se nebude šetřit miliarda korun, ale třeba jako půjdu na půlku, jo?
1: No to se
4: stane. Takhle bych si představoval, že Andrej Babiš že Andrej Babiš může úplně normálně vyměknout. Čili ten netvor, nebude tak silný. A ta kráska, což má být teda Česká televize, Český rozhlas, to není nějaká jako křehká kráska, to je jako hodně podsaditá kráska, to je to při těle, bych řekl.
1: A za druhý
4: taky jako rozdává rány, to není nějaká jako holka, která by se dělala v foutě, chová se velmi agresivně, mimochodem porušuje, když zůstanu pro zjednodušení České televize, tak ona porušuje tím, jak o sobě neustále tady o tom financování svojem referuje jako o politický věc, jak porušuje i kodex České televize.
1: To si myslím, že to
4: kdy v tom kodexu je napsaný, že o věci, které se týkají samotné, musí referovat stejně nestranně, jako by měla ideálně referovat o jiných věcech. A ona o tom referuje jako odborářsky. To je úplně šílený, už jenom jako kvůli tomu by si v podstatě zasloužila být rozpuštěný.
5: Já jsem to viděl předevčírem v televizních novinách, tam to začínali tím, protože to bylo zpráva dne a byli tam prostě jako pozice, ta koalice v podstatě jako,
1: To bylo potom udala z těch komentářích, ale jako
5: dobře, ale ještě chci říct, že by se měl odlišovat ideologické věci, jo, a to je to, po čem si mluvil prostě v LGBT a prostě cosi. A tam je, to je problém, který si klade člověk, jestli prostě to není jaksi bohužel zeitgeist, jo? Který se vede, který má, jako, vidíš to všude prostě, jako, který se proniká, který ty Don Quixote jako z té jiné strany, tak si můžou maximálně tak stěžovat, ale prostě to je na složitější debatu. A potom je prostě kritická funkce jakoby dozorce, třeba jakoby ve vztahu k vládě nebo k establishmentu. To je trochu něco jiného, jo?
2: Plní Česká televize.
5: No to, dobře, to je otázka. To bych si myslím, že prostě, že... Ano, to je podstatná otázka, kdy prostě ta by měla být nespochybnitelná. No, já souhlasím s tím, že to, čemu já říkám tý duch doby, jo, který se prosazuje takovým způsobem, že který zasahuje i nás, jo, jak se třeba bojíme říci o něčem, nebo nebojíme, my tady ne, ale prostě je to taková věc, když si člověk rozmyslí, jestli může o někom říct, že je pěkně, jo, nebo tak, jestli už to není, nebo při těle, nebo já nevím co, jo. Tak tohle je něco jiného, než to, jestli prostě budeš chápat, jestli budeš vládní televizí.
4: No. Za prvý, kdyby teda veřejnoprávní média fungovala, jak asi mají, tak by tím duchem doby byla nedotčená, pokud možná, nebo by mu vzdorovala.
5: No tak jako... prostě to dělají lidi, bohužel.
4: Tak ty lidi mají teda nějaký svoje limity, které jsou moc vidět. A za druhý, ta politická věc, jo, já nejsem jako fanoušek prostě současné vládní koalice, nebo necítím se být jako příznivcem jednoho tábora proti druhému, ale tady v té věci ta Česká televize měřitelně selhávala, protože oni sami, Rada České televize si zadává za peníze České televize analýzy ve firmě, která se jmenuje Media Tenor, která teda spíš řekl bych, že té televizi půjde na ruku než opačně. A i z těch jejich analýz vychází to, že třeba za rok 2025 prostě v některých pořadech typu Interview ČT, nebo Interview ČT 24, že ty reprezentanti bývalé vládní koalice tam byly dvakrát tak častěji než té současné vládní koalice. Jsou analýzy, že moderátoři České televize nebo ty redaktoři daleko agresivněji smluvili s tím dnes jakoby vládním táborem než s tím dnes opozičním táborem. Takže v týhletý, v tomhletom úplně jasně, řekl bych, měřitelným kritériu. Ta Česká televize taky selhává úplně ukázkově.
5: Představ si, představ si, že by si byl v České televizi, jo. A vedle by si, a dostal by, dělal by si interview třeba s nějakým jaksi zastáncem větrníků. Jak by si s ním vedl ten hovor? Bylo by to poznat, že, jako, že máš nějaký názor nebo ne?
4: Kupal bych ho pod stolem.
5: No právě, no.
4: Mu dával nepřímý otázky.
5: No právě, ale
4: to oni nedělají.
5: Otázky, které by se... Počkej, oni dávají prostě pravděpodobně, bohužel, tedy nepříjemné otázky, jako té... Vždycky je to velmi subjektivní.
4: Tam je vtip v tom, když už se baví o těch větrnicích, že když udělají reportáž, nebo když...
1: To jsme měli úspěšně.
4: Když napíšou na web, prostě takzvanou jako analýzu problému, tak tam kromě tak tam kromě, já nevím, vlády, opozice nebo tak, mají tři talking heads, jako mluvící hlavy, který se tvářejí, nebo který oni tam implicitně představí jako hlas rozumu, nezávislý hlas. A to jsou lidi prostě z těch, jako, z těch zelených lobby. To je ten průšvih. O to jde.
5: No jo,
4: a když jim to někdo připomene formou stížnosti třeba na Radu České televize, jak se tváří, že to je útok na svobodu slova, ať s tím jdou někam.
1: To máš pravdu, Dane, Terezo.
2: Jo, já bych možná, jsem tady spoustu poznámek udělala, ale vlastně už se nám tady zase rýsuje právě ta otázka, co by vlastně veřejnoprávní média měla dělat. A já jsem vlastně, a Jirka to trošku zdá se mi jako převedl zase na jinou otázku, protože já jsem od začátku říká, já si nemyslím, že ta otázka stojí veřejnoprávní média ano nebo ne. Já nevím, jestli tady někdo u stolu by je zrušil úplně, no. Kdyby si je zrušil, dobře. No tak jo, ale...
5: Ty se zrušil, já ne, právě, tak ty se tomu přiznáváte a velmi jako to chápu.
4: Když mi vyklad, jsem byl pro tady jenom tam.
2: Jenom on, ano. Takže já bych je nezvěděla.
1: A vy jste potom v závěru přítal k Danovi.
2: Ale prostě jde o to teda, co budou dělat. A Jirka tady v to první, co řekl, vlastně byly menšiny. A teďka můžeme říct kulturní nebo sociální menšiny. Ale i tohle mi připadá už dneska trošku... Neříkám, že je to úplně špatný argument, ale taky ne úplně jako neprůstřelný, protože zkrátka, jako my víme, že ty podcasty v menšin, jako i ty v těch, podcast je vlastně menšinový médium. Jo, samozřejmě jsou velmi úspěšný podcasty, ale zkrátka je to médium zaměřený na velmi úzký segment, na specifické téma a nakonec to i vidíme. Třeba co se týče sexuálních menšin, tak tam jako první pořad, který bych si vybavila, by nebyla žádný pořad z České televize, ale třeba různé podcasty, které jsou české na YouTube. To znamená, a já to teď neříkám ani tebe, jo, ale myslím si, jako já sleduju mnoho menšinových téma podcastů i kulturních na YouTube, často jsou teda zahraniční, ale takže si nemyslím si, jako, že tohle je ten argument, který by jako měl obhájit jako nějakou šíři veřejnoprávních médií. Já skončím, ty jsi teď mluvil dlouho. A... tak to byly ty menšiny. A potom ty si řekl, že vlastně jako nějakým ohledu by měli plnit jako vlastně tu kritickou funkci. Jasně, média, jako asi všechna by měla plnit kritickou funkci, ať už veřejná nebo ta soukromá. A zároveň si pak hned jako taky řekl, že všechno je subjektivní, že lidi jsou subjektivní. Jo. No ano, a to je přesně ten problém. Že si myslím, že se tady vlastně ten spor je dvou pojetí veřejností. Jo. Jedna sekce lidí si myslí, že ta objektivita, kritičnost sídlí v nějakým jedným konkrétním baráku, že tam může sídlet, že se prostě ty lidi vzájemně vyvážejí. A potom druhá část, myslím, lidí si myslí, že třeba objektivita je vlastností veřejné debaty, kde prostě vstupují, kde je pokud možno nízký práh na přístup do té veřejnosti a kdy je prostě střet názoru. A není to tak, že by vlastnost objektivity nebo vlastnost kritičnosti bychom v současné době mohli připsat konkrétním institucím. Myslím si, že v tomhle opravdu spíše vidíme v poslední době, že ty instituce selhávají a neměli by si jako, a já jim za to ani, já už jsem to tady taky říkala, já jim to nemám za zlé, protože si myslím, že to nejde. Jo? Ani univerzity nemůžou hrát tuhle roli. Myslím si, nebo tady ty fact-checkři, měli jsme taky článek Adama Růžičky, je to mimořádně problematická role, strašně napadnutelná role a vlastně role, která jako no, vnáší do toho, myslím, přirozeného boje idei trošku jako neférovej prvek, no, že my vlastně mluvíme jako z pozice nějaký vyšší autority než vy všichni ostatní, což je, myslím, taky na veřejnoprávních médiích trošku znát, že mnozí lidi skutečně vystupují s takovou jako autoritou, někdo by řekl přehlíživostí, která se může projevit i tím, že prostě některé hlasy nevnímají.
1: Ten pocit jako, že jsou trochu víc než ostatní.
2: No.
5: Já jsem se hlásil jenom s tím, že si nemyslím, že podcast je menšinový žánr. Podcast je jakoby žánr.
2: Je podcast prostě je žánr.
5: Převálcoval skoro všechno, jo?
2: Ano, ale umožňuje právě velmi dobře fungovat i těm menšinovým tématům. Já mám filozofický podcast, přesně tak. Ano. A my vidíme často ty velký podcasty, že jo? Ano. A myslíme si, že tohle je jako podcast.
1: Podcast je velmi úspěšný, tvůj filozofický.
2: Ale je to úplně menšinový žánr. A
1: to by bylo typicky, tohle třeba veřejnoprávní instituci chybí. Tohle to je důležitá věc, to je naprosto úzkoprofilová věc a je úspěch Terezina podcastu ukazuje. No, já to prodám. Úspěch Terezina podcastu je, že i tak náročné téma, jako je podcast o filozofii, si najde své posluchače, kteří navíc jsou ochotní ještě za to jako zaplatit. A ještě vám řeknu jednu úvahu a tím vás trošku budu chvilku nudit. Jo. Já jsem teprve teď jsem si pustil film Vlny. Jo. Já jsem k tomu měl hrozně jsem se tomu bránil, protože to bylo zneužito k propagandě a strašně mi to vadilo, jaké obsahy se do toho filmu dávaly. Četl jsem různé jako recenze. A nakonec, když jsem si to pustil, tak jsem si uvědomil jednu věc, že si musím odfiltrovat, co se kolem toho dělo, jak je cirkus, jak to využívali politici ke svým jako záměrům, že ten film byl nakonec ten špatný. Víme, že ten pan Weiner, ta hlavní postava, bohužel já to vím ze svého blízkého okolí, jak přemlouval dědečka mi žene k tomu, ať vstoupí do komunistické strany, že to tam bude dobře a ten skončil jako potom v procesu s doživotím právě v procesu s majorem Nechanským a Veleslavem Válem, který mají tu výročí. Takže ono je tam, jsou tam velmi sporné některé historické události a jsou bez kontextu, ale zároveň co je jako důležité. To médium, které rozhlas, vystupuje jako to nejsilnější a nejvlivnější médium, to, které mělo největší zásah. Což můžeme datovat možná od nějakých jako 30. let, kdy se rádiový přijímač rozšířil jako masově se rozšířil, to znamená, že byl přístupný, vybavíme si ty scény za poslouchání zahraničního rozhlasu za dob okupace. Chvíli tu pozici ztratilo po 80. letech, kdy se rozšířila televize, protože k tomu přidala ten obraz, ale návratem podcastu se vrátí, protože podcast není nic jiného než rádiový pořad. Jo? Tím, jak se změnilo fungování jako společnosti, že spoustu pořadů je on demand, to znamená, že si vyhledáváš to, co budeš poslouchat a že že výrazně klesl počet lidí, který to sleduje v reálném čase, filmy, seriály, kromě sportovních událostí, které musí sledovat v reálném čase, i zprávy, i publicistické pořady, i diskuzní pořady se poslouchají v odloženém jako vysílání, tak se znova ukazuje, jak ty podcasty, respektive podcast jako rádiový pořad, bude zase jako vlivným médiem, protože tam je úplně jedno vlastně, kde to posloucháš, jestli to posloucháš přes aplikaci YouTubeovou, nebo jestli to posloucháš na Apple podcastu, nebo jestli to máš na to Spotify. Ten princip je pořád stejný. Tomu posluchači se to dostane a tím nejsilnějším vlastně médium je pořád ten zvukový bez toho obrazu.
5: No dobře, ale představ si, jako může být jenom samozřejmě podcastová televize, která nedělá, taky jich je plno, že jo. Ale ta televize té veřejné služby z toho zákona vyráběla umělecký, dokumentární, publicistický pořady, které měly úplně jinou podobu než podcast, jo. Dejme tomu prostě 10-dílný seriál v hodě historii Hanáckého divadla by se dá taky udělat jako podcast. Možná by to prostě třeba i poslouchalo víc lidí, protože lidi už prostě jsou to, ale oni to udělají tak, že najdou rešerše, dokumenty, udělají to, má to nějaký scénář, má to nějakou dramaturgii, je to poměrně náročný, docela náročný produkt, jo, neuděláš prostě divadelní představení jako podcast, neuděláš záznam symfonického orchestru jako podcast, neuděláš naučný seriál o, já nevím, o folklorním...
1: Já nepopírám.
5: No ne, a rozumíš, a tohle je prostě role televize, která stojí peníze a musí to prostě ty lidi tam umět, jo?
1: Ale jako to nikdo...
2: My jsme jenom jako říkali, že prostě tyhle menšinové věci mají teďka taky další médium, kde se jim velmi daří. A možná v některých ohledech se jim daří lépe i tam. Ale zároveň já souhlasím vlastně s Jirkou, a to si myslím, že fakt jako ne, tady nejsme v rozporu možná jako s Danem, ale v tom, že jako spousta věcí je strašně drahých, třeba jako zaplatit si průzkumy trhu, jo, nebo různý studie nebo výzkumy. A potom jako kdyby samozřejmě existovala jenom podcastová scéna, tak jako, a to my ale netvrdíme asi, ale vůbec i jenom menší mediální jako skupiny, tak vlastně jestli by se ta žurnalistika taky nescvrkla prostě na to, co se opravdu dá udělat jenom od tolu.
1: Tereza, přesně to je ta funkce, kterou ta Česká televize nebo veřejnoprávní instituce neplní.
2: Jo.
1: Protože nám chybí exit poly, které v jiných zemích jsou, a kdo jiný by je měl zaplatit, než právě veřejnoprávní instituce, a oni to nedělají. Oni tu funkci tam, kde by měli plnit, to znamená servis pro tu společnost, tak ji neplní. Jirko, vůbec nespochybnuju, že by se měli vyrábět pořady o folkloru a o hádivadlu, hanáckém divadlu, klidně, ano, jo, ale oni neplní tu roli v těch momentech, kde je to pro tu společnost důležité, kdy si to nemůžou dovolit zaplatit komerční média, a proto je znovu nutné definovat jejich roli.
5: Jo, pamatujete si na svědomě, promiňte, po seriálu Burak?
1: Aha.
5: Tam je prostě taková chvíle, kdy tam pan Majer vypráví pohádky, jo? Pamatujete si na to, jak to je? Vladimír Menší.
1: Ne.
5: A tam prostě on vypráví pohádky, jo? A vlastně tam... A spočívá to jenom v tom, že Menšík tam přijde a prostě vypráví tam pohádku, jo. A mně už tehdy v 80. letech přišlo podivný, že by na tohle se díval celý národ. Tam zároveň prostě je to jako, že všichni se na to dívají. On v podstatě tam dělá podcast, jo. Ale zároveň je to nesmysl, protože prostě od té televize chceš nějakou vizualitu, nějakou prostě, nemůžeš udělat pohádku tím způsobem, že tam sedí lidi a vypráví pohádky, ale musíš ji zahrát. A to je potom dražší, to je prostě něco jiného. Je docela možný, že přichází doba, kdy už lidi nebudou prostě ochotni dívat, jim to bude stačit.
1: Jirko, ale...
5: Jo? Ano, chápeš to?
1: Ta,
5: jo,
1: era, těch, říct, jo? Ta a... era těch skvělých, jako v tom dětských seriálu Maculek,
5: Volíček.
1: Volíček, Maculek, pardon. Tak to bylo taky dáno tím, že ti lidé se nemohli věnovat...
5: A já vím, já to chápu.
1: A taky, ale pozor, Jirko, ale taky ta... Ta kvantita těch seriálů.
4: Jo, by Vladimír Menšík řádil v publicistice.
5: No ne, já jsem přišel říct, že oni to musí tam nějak vymyslet, jako, jo, že oni chtějí v podstatě udělat něco, to je nasložitější objasnění, co, jak to vlastně bylo, jo, i v té Arabele. Protože tam pravděpodobně šlo, na druhé straně byl Hajaja v rozhlase a to bylo taky to bylo nesmírně poslouchaný. Vlastně Brodský tam měl prostě tradičního Hájo. Ale protože to samozřejmě všechno bylo mnohem užší a bylo prostě těch, a nemohlo se vybírat.
1: A těch kanálů bylo mnohem.
5: No ne, nebylo všakno. Skoro, že byly dva nebo tři, jo, teď je desítky, to stovky.
1: A byla jiná kvantita, větší kvalita.
2: A to je taky jiná, jakože jo, že my jsme přešli z doby, kde byl ještě nějaký nedostatek informací, do doby, kde je jich naprostej nadbytek. Jo, a to znamená zase úplně kvalitativně odlišná situace.
5: No a tak dobře, a tak někdo si říká a někdo prostě má mentalitu, jakože zachovejme to, jo, zkusme ne... ne

0: Když asi se bavíme o budoucnosti tady těch veřejnoprávních stanic, tak vážíš plusy a mínusy a jestli tady to zanikne, tak je to mínus, celé jasně. A já bych to teda to mínus jako napsal na chrbát těm lidem z té České televize, z toho Českého rozhlasu, který právě jako dělají všechny ty podle mě nevynucené chyby, železou všem krkem a pak to jako, pak ta funkce zanikne i s ním, ale měli by zaniknout jenom oni a ne ta funkce.
1: No tak. Když a přitom asi je dost lidí, kteří kvůli tomu půjdou nějaký ty pochody.
0: Ale bude jako poslanec, ano, Patrik Nacher, že jo, má takový připravený ten návrh, který nevím, který teda asi nenačte, pozměňovací návrh, pakliže projde tady ten zákon, teď schválený vládou, kde by dával lidem nad 75, nebo jakoby domácnostem soužený z lidí nad 75 let, jestli to říkám správně, by jim dával možnost z toho vystoupit a ty poplatky neplatit, což by teda znamenalo, že třeba u těch důchodců, který, jak nám říká Česká televize, tvoří asi polovinu příjmu České televize, tak tam by se ukázalo, jestli tady opravdu hodně lidí, který do televizi chtějí, tak ať si ji platí, jo.
2: Ne, té debatě odborné nebo respektive seriózní se vybrání úplně všichni. To by v opačném případě bychom měli na stole data. Jaká je divácká struktura České televize a jednotlivých kanálů? Jaké jsou politické preference jejich diváků? To třeba Česká televize ta data sbírala, ale posledních x let, jen 3-4 roky, tato data nedává. A když si a velmi pokoutně a složitě se k ním dostáváme a bez tady těch dat, jako jak se to změnilo, přece tu debatu vlastně nemůže ani pořádně dobře vést, že jo? Protože nevíme prostě, jak to reálně je. A já tvrdím, že na to mají všichni zájem, aby se to nevědělo, včetně opozice a zastánců statusu quo ve veřejnoprávních institucích, protože by se fakt ukázalo, že ta televize plní úplně jinou funkci, než jakou ji přisuzujeme. Jo, tam ty mladší diváci tam zcela tak jako u všech televizí nejsou. Jo.
3: No, kdybychom měli říct, že vlastně je platný argument ten, že ta Česká televize by měla vytvářet nějaký tmel, a tak pak by to fakt bylo jedině to Star Dance.
2: No ale to tak, proto já jsem pro Star Dance.
3: Jo.
2: Že to je poslední pořad, který přitáhne jako 2 miliony diváků napříč generacema.
3: Protože jinak mě žádný jiný pořad nenapadá.
2: To je společenská změna obecně.
1: Ale jako ne, že prosím, se díváš v jednu chvíli na televizi. Jo? A že tam existuje, co se čemu se říká.
2: Jirko, vzpomínáš, jednou jsme se dokonce s jednou přítelkyní taky dívali na Star Dance, že jo?
1: Jasně, taky jsem tam skoro tančil, ale...
3: Ne.
2: No, hrozilo mu to, Jirko, řekl mi to.
1: Ale tím nemyslím tmel, jako jak se díváš na jednu věc, když Star Dance má smysl, jo? Ale, že platí to, čemu se říká, myslím, meritokracie, ne? Že tam by neměly být debilové, jako v té televizi.
2: A ty jsou ale v každé společnosti a v každé televizi.
1: Že tam prostě, že tam existuje nějaká jakoby představa nějakých profesionálního kodexu, nebo co, no. Že jim to uvěřuješ, jo. Že tam neprojde prostě jako vyloženě někdo, kdo je
3: gramotný.
0: Negramotný. No tak nešťastný je, že tyhle ty lidi, kteří teda...
1: Tyhle ty lidi, kteří
0: stojí na stráži před debilitou, tak si sami o značné části publika, nebo o lidech, od kterých vyžadu oby platili, si myslí, že jsou debilové.
2: Tak, Terezo,
0: ty neustálý pořady o důchodcích, který jsou tak přitroublí, že se nechávají oblbovat říky svýma e-mailama, proto musíme mít právě Českou televizi, aby tady těm troubům řekla, že těm mailům nemají věřit.
2: A oni si, no.
1: Tak jako občas některým by jim to přijít mohl, ne?
2: Tady ta moda o řetězových e-mailech je teďka potlačená, nebo prostě existuje už. To byla záležitost před třemi lety. Ale o tom bychom se mohli bavit ještě.
1: Před 20 lety se jim říkal šmejdi, jako ty, to, co nebyl.
2: To byly ty hrnce.
1: Jo, to byly ty hrnce.
2: Ty vždycky vytáhneš.
1: No ne, a bylo to, a pokud vím, tak prostě Česká televize v tom měla zásluhu, nikoli, že podává hrnce, ale že natočila několik publicistických věcí, kde je Kde potom šla?
2: Nejen ona,

0: Jako opravdu no. Česká televize je, nebo veřejnoprávní instituce, kromě těch kulturních, které ty si tady zmínil, nemá v ničem jiném unikátní pozici, Jirko. Jako žádné komerční média by ne, žádné komerční médium by neudělalo dokument o hádivadle, ale zároveň neexistuje nic, co by bylo společensky, co by mělo takový společenský zásah a nedělali by to ostatní média komerční. I ostatní média plní veřejnoprávní roli. Určitě se k tomu vrátíme ještě v dalších dílech podcastu jako porada, ale Tereza ještě rozvede víc tu paralelu s knihovnou Václava Havla, která je taky institucí...
1: Už si oznámil, že jsme...
0: No já jsem...
2: Nech to všechno...
1: Volno, životný, že jo.
0: Z čeho budeme žít? Jako, nám někdo žádný koncese neplatí, tady jsou tři lidi v zákulisí, kterému musí zaplatit výplatu, tak my by...
1: Tři lidi makají u mikrofonu.
0: No, a jako, rozumíte, no. Tak naťukni to z krizi instituce a že asi těžko se bude někdo zánět na funkci ředitele knihovny Václava Havla.
1: Jo, no, to je zajímavá otázka, protože já už vlastně nechci ani asi do té minulosti jít a nějak určitě nechci rozřešovat to, kdo je v právu nebo kdo není v právu, protože když tam někdo nepracuje, tak zvnějšku se to blbě hodnotí, protože je to opravdu dost jako zmatený komplex problémů, zdá se mi, a když je zase někdo uvnitř, tak je, má už nějaké stanovisko, který mu může bránit vidět taky nějaké podstatné věci. Co jako je samozřejmě nápadné, že se ta, nebo nápadné, no smutné, že se ta instituce tímto způsobem sype, byť Tomáš Sedláček mi důrazně říkal, že se nesype, sype v roce teda nedožitých 90 a že vlastně postupně teda všichni nějakým způsobem odstupují, to si, bych si řekla, že by se třeba dalo ještě vydržet aspoň po těch narozeninách. V každém případě teďka bude zajímavé sledovat skutečně, jako jakým způsobem se to dál bude vyvíjet a ta situace je taková, že tedy zaměstnanci dali výpověď. Jeďko jediný tam zůstává Tomáš Sedláček, byla dovolena správní a dozorčí rada. Zároveň Dáša Havlová i vůči tady té vůči této volbě nové už potom i v poté krizi se nějakým způsobem vůči tomu vymezila, že neví, jestli je to v souladu se stanovy. Zároveň teda ta vyjadřuje dlouhodobě, nebo i Tomáš Sedláček mi to říkal, podporuje mu, takže v tomhle ohledu samozřejmě, kdyby vlastně, a Tomáš Sedláček chce nadále v té funkci zůstávat, dokud teda chce prezentovat svoji představu nové správní radě a říká, že chce zůstat teda, dokud se nenajde někdo lepší. Kdo by to vzal, což samozřejmě je, jako myslím, není úplně jako velmi obtížný úkol, protože se z toho, jak se postupně teda rozvíjel ten problém, tak jsme zjistili, že nejenom ten člověk má předstoupit před správní radu s nějakou vizí. Tomáši Sedláčkovi jsme se tady jako, nebo určité proudy společnosti neustále smáli za tu vizi, ale ona to ta správní rada chce, aby měl teda nějakou vizi pro tu knihovnu, aby měl nějaký postoj k Václavu Havlovi, k jeho dílu. To je první úkol, potom to má manažersky vést a ta knihovna je podle všeho ve finančních potížích. A to byla už předtím, jo? To není teďka, když teda odstoupili sponzoři, protože, jak si Tomáš Sedláček říkal, že musel i hned začít schánět peníze, že ten za ten rok teda sehnal 16 milionů. Takže ten člověk má to vést nějakým způsobem ideově, má to vést manažersky, má schánět miliony a sehnat si teda nové zaměstnance, podle všeho. No a tak to asi bude těžký úkol.
0: Jirko, a teďka vážně tě žádám, prosím, ty patříš k lidem, který měl hodně blízko jako k těm odcházejícím zaměstnancům, prostě to je fakt. Jak ty si myslíš, že se to bude vyvíjet? Ve vší vážnosti na to zkus odpovědět.
2: No v nějaké minimalizované podobě asi. Se tam zůstane pár lidí,
0: A myslíš, že té knihovně teda regulérně hrozí zánik, nebo to bude...
2: No, tak zánik, no tak prostě bude to, proč by to, z toho stačí, ještě nebude jeden člověk, tak to bude dál pokračovat, no prostě jako ta značka asi nezanikne, nebo tak, že by to jako odešlo někam na úřad a tam by to zavřelo, je to nikoli. Dovol to, že bude se minimalizovat ta činnost.
0: No počkej, no. Ono to na jednu stranu, oni už platí tržní nájemné v tom prostoru.
2: No tak asi, to byla taková... Pokud nějaké...
0: Komu to patří ústup, vlastně, Jirko, ta budova, ve které oni sídlí?
2: Komu to patří? Nepatřilo to Schwarzenbergovi?
0: No to patřilo, ne. Ne. A po smrti knížete už to začali platit jako komerční nájem. V začátku to platí komerční.
2: No, ale tak to... Já to nikdo netuší, ale já mám pocit, že i Tomáš Sedláček mluvil o nějaké takové minimalizované podobě, ne? Před měsícem aspoň, jako že tam budou čtyři lidi a že budou prostě, že tam bude mít umělo, že to bude dělat
0: umělo. Hele, a Jirko, nepomohla by nějaká mediace mezi Tomášem Sedláčkem a mediace nějak, že by někdo dal dohromady, aby si sedli? Nejde o rozpory, zkusme se dohodnout.
2: Je samozřejmě zajímavý, ale jak ty tam s dovolením říkáš, jako že mu vyčítali intelektuální nedostatečnost, myslím, že to nebyl ten problém.
0: No, jako, tak já si myslím, že řekneš, že se to nezmění už.
1: Nejdřív jsme hovořili teda o jeho manažerských dovednostech nebo dovednostech a vím, že třeba pan Putna v DVTV výslovně říkal, že jako intelektuálně na to nemá a myslím si, že celý ten jako ta veřejná kritika, která se potom otevřela, skutečně jako mířila na jeho intelektuální. Ale my jsme tam mluvili o té manažerské stránce a potom jsme se bavili o té filozofické stránce. Ne?
2: Tak když vždycky chceš něco zjednodušit, tak potom druhým řekneš, že je blbec. Jo?
0: No,
2: že,
1: ale, to se dělalo.
2: Ale to zdaleka nebude ten problém. Jo? Já si myslím, že tam došlo, aspoň co jsem tak, jako k nedorozumění, nebo respektive k zhroucení nějaké důvěry vzájemné mezi, tedy dejme tomu těmi, toto jako tím tělesem, a mezi jim, to nemusí být jako kvůli tomu, že je nedostatečně intelektuálně vybavený, to naopak, prostě to jo, může ale, být, že oni mu nerozuměli.
1: To byla důležitá kritika, která se 14 dní vůči Tomáši Sedláčkovi, slyšela jsem ji od vás, od tebe, vůči Tomáši Sedláčkovi směřovala.
0: Počkejte.
2: Já jsem nikdy si nemyslel, že by byl hloupej. Naopak, já si myslím, že to je svým způsobem genius. Ale prostě geniové to mají složitý.
0: Proto já vám řeknu ještě, v čem je ta paralela s tou českou jako televizí, jo. Ale to si necháme už do té druhé placené části, která bude teda extra... Já nevím, bude asi teď, nebo to možná posuneme, uvidíme. V každém případě můžete nás sledovat na YouTubeovém kanálu, na... I tu neplacenou část můžete poslouchat na Echo 24 a na Rádiu Prostor, které je celoplošným vysíláním. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se, že se uslyšíme v té placené části. Práva k jménu Václav Havel, drží Dagmar Havlová.
3: Je to dle mě úplně jako revoluční věc v mezinárodní politice, protože vývoj ukazuje, že Amerika je porazitelná.
0: Asi to tak jako je, protože Donald Trump a jeho administrativa ničeho nedosáhla.
1: A tak minimálně nám předvedli, že opravdu blokace Hormuzu je velmi účinná zbraň.
2: My vám nějakým způsobem pomůžeme. Ono to zase nevyšlo.
1: Že jako Izrael může za všechno, jako zlo, tak to tady snad nikdo neříká.
0: Co ty víš, Dané, vlastně? Tak kolik jich bylo?
3: Já to nevím právě.
0: Jo?
3: Jeden rozdíl mezi náma.
4: Neskrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.

0: Haló, haló, haló. Nazdar.
1: Slyšíme se, úspěšně, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Oni by chtěli, abych si zaplatil upgrade, víš, ale...
1: No jasně.
0: Nic takovýho, takže budeme to prostě řešit tady tak pankově. Tak jo, Maro, já to pustím.
1: Jasný.

0: Takže Om Shanti, Maro, já tě vítám do nedělního nedělníčku, ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, slyšíme se dobře.
0: Tak, perfektní, takže zdravíme diváky, posluchače, studia Deja Vu na svobodné vysílači. Netradičně jsme zahájili písní, která je celkem šprncovní a velmi tematická. Tady ta kapela mě jako baví, i když mám takovýho tucha, že tam trošinku používají AI, umělou inteligenci, protože ten chlapec, nevím, jestli je jeden nebo dva, a hraje tam celá kapela. Je to trošinku takový projekt, jako digitální možná, ale jako dobrý.
1: Tak já jenom pozdravuju taky diváky a posluchače a k té kapele, ono je jich prý hodně, ono je jich snad 8 nebo kolik.
0: No, s něma
1: takže
0: tam...
1: Oni to je jakoby... To je větší počet lidí, co tam zpívá.
0: S nima tam békají i nějaký ženy. Mám pocit, to jsou manželky tady těch. Ale já si myslím, že oni vlastně, ten Franta Motýlek, on hraje na kytaru, zpívá. A pak je ještě stejný ksík, hraje i na bicí. Možná mají akorát basáka jinýho a klávesáka, jo. Takže oni hrají tak půl half playback, dá se říct. Pohanácky jako. Anglohanácky, half playback, ale... Dobrý, jo, a muzika nádherná, jo, a je to vidět, že já teda jako kytarák vidím, že on kytarista je, že to skutečně teda hraje on, a já jsem to trošinku zjišťoval, takže on je i divadelník, jo, a takovej scénarista, režisér, který si režiruje sám vlastní aktivity hudební a i divadelní. Takže dobrý, přátelé, takže píseň jsem pustil, abyste se mohli v klidu usadit, aby jsme vás přivítali při Máro Čověče věř, nevěř, 27. díl nedělníčku, jo?
1: Letí to.
0: A furt nejsme u konce. A pozor, těch informací, přátelé, chodí stále víc a víc, aniž by člověk jako nějak bádal a usilovně hledal, ale našli se pátrači, dvě ženy, jo, kterými stabilně posílají nějaké informace taky ohledně tohoto tématu vlastně na stopě a jsme na stopě UCC a ULC a dalších tady těch organizací, jo, které vlastně vytváří zákony pro ten jednotný obchodní zákoník. Ty informace jdou, bych tak řekl, ze dvou základních zdrojů. Jo. Jeden je vyloženě pro systémový, takže ten tvrdí, UCC platí jenom pro Ameriku a to ještě ne pro všechny státy, ale pozor, našli jsme tady s Ivou i další zdroj, jo, který už je takový víc ličtější a ten zas říká vlastně, že by UCC mělo platit celosvětově. No, já jsem dneska celý den studoval od rána, dělal jsem dubbingy, jo, pročítal jsem si stránky UCC a ULC, což je taky vlastně nezisková organizace, která vytváří podklady pro UCC, pro ten jednotný obchodní zákoník. Takže informace hodně, mi to dneska, Máro, opět teda naťukneme. Pátrání není zdaleka u konce, protože je potřeba se v tom zorientovat. Jo? Protože fakt některé informace jsou úplně scestné, takže je potřeba to vyeliminovat a v rámci intuice třetího oka, já bych málem zapomněl, dám si muchomurku, budu křoupat a hned ti dám slovo. Co u tebe novýho? Vím, že teďka děláš zázračnou, krásnou věc. Já vím, že jsi vše uměl, jo? Odborník, děláš stavby, zednickou, automechanik, jo? Ale co děláš teď? Já si dám muchomuru. A ty klidně, jestli teda to není tajemství, tak nám prozraď, čím se teďka zabýváš, co spravuješ. Dobrou chuť.
1: Ne, tak jenom na začátek pro odlehčení, kamarád můj mě oslovil, jestli by mu nepomohl se řídit starou aerovku, kterou si koupil, jo, z 30. let. No, takže Mára nelenil, jako že se zajímal o stroje a běžel, nebo jel respektive. No, takže najednou jsme zjistili, že tam je mnoho více problémů, která ta aerovka má s tím motorem. No a nakonec to dospělo tak, že jsem se naštval a říkám, a jde ven ten motor. Takže teďko už je rozporcovaný, písty venku, klikovka venku, spojky všechno. No takže teď jsme se vrátili v čase do roku 31 nebo do roku 30, když ti auto začali vyrábět. No a koukáme, jak to ty kluci vymysleli. No, takže a víme, už jsem samozřejmě zjistil, v čem je problém, takže teďko ty problémy se akorát vyřeší. No a složím motor a musí frčet aero na plný pecky. No. Ale to víš, no je to
0: no,
1: hlava
0: to chce
1: mapa,
0: mít,
1: no.
0: Hlava mapa to chce mít Filipa a Fištrona, jak se říká pohanácky, a jak jsi mi to ukazoval, ten motor rozebraný, tak mi to připadalo jak v tom filmu no jak tam ten Hanslík vytáhal všechno z toho Trabanta, ten motor jak se to jmenuje?
1: No to je velikost Trabanta, možná menší,
0: no,
1: ještě.
0: Ale motor je celkem jako malej, jo, a myslím, že to je jednoduchý, ale přijít na tu závadu, a ty jsi dokonce říkal, že tam byla i nějaká výrobní vada už tehdy, jo, že tam něco blbě postavili.
1: Teďko nevím na to. Jo, takhle, protože tam kdysi, to jsem ještě nevěděl, pak už jsem se k tomu dostal, jo, časem, toho špekulování kolem toho. Protože tam když tam nějaký předešlej majitel v Německu, předpokládám, tak tam instalovali bezdotykový zapalování. A já jsem to zapalování nemohl sladit s tím motorem prostě. Říkám, to není možné, říkám, tady je konstrukční vada, říkám, ty magnety nesedějí proti tomu, co mají jakože být snímaný v tom místě. No, takže laborace předělat snímače na druhou stranu, protože ty magnety už byly jakože špatně daný na špatný místa. Tam, kam bych měl dát ten snímač, tak tam prostě odat nemůžu, prostě tam je výstuha, jo, pod tím motorem. Takže jedině naproti, protože to je obnažený de facto motor a ten setrvák toho motoru běží mimo motor samozřejmě a je viditelný. No a na tom setrváku je ten, to sam, tam je ten snímač, který snímá ty otáčky kvůli jiskram. Jo, který to má. No, takže, ale ten motor mlátil, jako když vemeš kladivo a mlátíš do kovadliny, jo, to byly strašné rány. On se teda na chvíli pak stišil, pak už to šlo jako jakž tak, ale kamarád se s tím byl projet, nebo takhle. Vyzkoušeli jsme to, jelo to, i když blbě, ale jelo. Jo, a pak přišel za 2 hodiny a už to nemohl zabavit nastartovat znova. Jo. Takže zase laborace, no, tak udělal jsem to tak nějak, jak jsem si myslel, že by to mělo být, to zapalování. Pořád to nechtělo chytit, pořád ten motor někde přidrhával nějaký problém, já říkám to, jako tam něco se děje v tom motoru. Tam, pokud já ho nerozeberu, tak nevím, jako, jo. Protože pokud nevíte, koupíte si auto, který je pomalu 100 let starý, a to už mělo nějaký majitele předtím, tak nevíte, kdo co, jak to motoru skurvilo, nebo co se tam stalo, jako. No, takže pak už jako mi začala praskat cévka a říkám a ven. a dobře se udělal, protože jsem zjistil, že ten právě ten setrvák, na kterým byly umístěny, nebo jsou umístěny magnety, tak je vyšlehaný v uložení na klice. Jo. No a tím pádem ten setrvák si tam jezdí zleva doprava, jo, mlátí sebou a to jsou ty kovový rány. Jo. Takže už jsem byl dneska u soustružníka, navářit plochy, stočit na soustruhu, do kužele, jak se trvák, tak tu kliku. Jo. Takže jsem ještě musel rozebírat kliku, abych dal jenom ten díl, prostě, který je zničený, jo, na tu opravu, na to vyvaření. No takže úkoly byly zadány, co se týče tady ty opravy, a až to bude hotový, tak to zase budu dávat dohromady všechno. No. Tak nějaký ty těsníčka, kraviny a...
0: No, ty jsi prostě vše uměl a myslím, že ten film se jmenuje Slavnosti sněženek, jak ten Hanslík rozebral toho Trabanta, ale ne, ale ty jsi taky rozebral aerovku, ale na rozdíl od Hanslíka ji taky poskládáš a hlavně spravíš. A ještě Maro, chci říct, Já vím, že jsi nažhavený po celým týdnu, budeš mluvit, nechám ti slovo, ale ty ne, že to jenom spravíš, ale ty dokonce si vyrobíš i vlastně nástroje, pomůcky, abys ten motor jako rozebral, že? Dneska jsi tam ukazoval to kolo, jak to tam bylo zarezlý, přišroubovaný, a ty jsi na to neměl vlastně nářadí, takže ty musíš přemýšlet dvěma směrama, člověče, jednak spravit a jednak vymyslet, čím to spravit, a to je vysoké level, člověče.
1: No protože tady ta klika je specifická a ta je v místě, kde je uložená ojnice, dole na klice, tak je sešroubovaná. Jo? A teď tam je takováhle hlava šroubu, která je na plochý šroubovák, jo? Který už byl jakoby na koncích toho šroubovák, jakoby ty drážek, byl už trošku rozšlehlej. Samozřejmě já si vždycky všechno čtu, všechno, já už vím o těch věcech absolutně všechno, jako kdyby jich měl doma tu ekrovku. Já si všechno študuju, no, takže samozřejmě tam byly takový, že se vám může zalomit, že to se to utrhne tohle, tamhle to. A já říkám, já musím nadpojit svikaně. Tak jsem si vyrobil přímo speciální šroubovák na povolení těch šroubů. No a udělal jsem brt a bylo to venku, jo. No. Dal jsem to na rázový povolovák, utahovák teda. No a na to tata bylo to povolený. Takže to úplně perfektně fungovalo přesně, jak jsem si to vymyslel, tak to fungovalo. No a samozřejmě, že jsem si musel vyrobit stahovák na ten buben jako takovej. Jo, jo, ten setrvák, protože tam byla dlouhá řídel. No a teď co? Teď říkám takový, kde já mám jeden stahovák starý mám doma, stoletej, který ani nepoužívám, protože je velký. No ale ale on byl ještě malý. Jo. No a jelikož se tam žvejknul klínek na klice, no tak samozřejmě ten setrvák se hejbal, ale nešel ven, jak by tam byl kousek ten klínek. Takže jsem ho musel trošku dva dolů. No tak jsem si vyrobil stahovák i přímo jako na tu kliku. Jo, na ten setrvák. No ale, co je nejlepší, je to, že já ve finále, já jsem přišel vylečit to auto a já léčím i jeho majitele.
0: Ještě do třetice, takže nářadí si vyrábíš, no. Auto spravíš a ještě vyléčíš teda majitele, tak když tak prozraď o něm, z čeho to vyléčil a hlavně čím?
1: No hlavně člověk, který mu došlo, že se nechal oklamat s tou vakcínou, který má neskutečný problémy po té vakcíně, jo. To prostě, mi tam vyprávěl různý zážitky s doktorama, jo. A on ví, že prostě to je potom. Už ho chtěli, že už mu vyhrožoval, že nebude chodit, no prostě a je ve věku 50 let, jo, podotýkám. A doktoři mu řekli, no co byste chtěl, říkám, to podívejte se do občanky, jo. Já říkám, poslouchej, tohle mě říct doktor, tak dostane takovýho backenda, že bys byl pod stolem. Při 50 ty jsi nějaký jako starý člověk, nebo co? No nic, no tak mi vyprávěl ty historky, blablabla, a já jsem ho navedl. Keltská sůl, já jsem mu říkal, to, protože on už jak už je zoufalý z těch doktorů, jak mu skurvili kolena, jak všechno tady ty věci, jo. Jak ho chtěli řezat na zádech, že tam má nádor, jo. A ve finále to byla sraženina, na kterou ho upozornil jiný doktor z jiné nemocnice, který ho nechtěl řezat. A ani mu nedoporučoval žádný řezání a řekl, že to musí rozehnat tu sraženinu nějakýma svinstvama. No, takže do toho šel. A samozřejmě válka mezi doktorama, jo, trošku. A takže to rozehnali, ale ten doktor ho upozornil, že když ta sražnina bude rozhánět, takže je možný, že ho začnou bolet klouby, jako kolena. Jo. No takže tím pádem teďko trpí jako zvíře, teďko zase na kolena, jo, který už mu operovali v obě, jo, jenom protikám jako s nějakýma uspáváním nebo s čím to tam měl. No ale prostě, já když ho vidím, když chodí, tak normálně to si myslíš, že to je jako hrozný pohled na člověka, který je mladý, že je vitální, byl sportovec. A teďko najednou má problém s chozením. Jo. A zažívá muka, jako těžký. No takže se mu, a jelikož už je nakloněný těm bylinkám různým a tady těm, takže jsem mu říkal, jo, tady ty bylinky. A prý, jo, už zkoušíme tohle, všechno možný. A já říkám, co keltská sůl? Samozřejmě nevěděl ani nic o keltský soli. Tak hned jsem ho navedl, hned jsem mu ukázal video, ať se podívá na jednu přednášku, ty doktorky, jo, ty, který si furt zapomínám to jméno, nebo ty doktorky.
0: Barbara O'Neill.
1: Ty věci. Tak, Barbara O'Neill, jo, takže hned jsem mu dal a on hned okamžitě študování tohle, hento, Hele, okamžitě hned ten druhý den nakoupil sůl a už praktikuje, že ráno stane, dá si půl žičky, on dává teda lžičku. Já říkám, hele, to nemusíš tolik, jako půl žičky soli, půl žičky jedlý sody, ráno do teplý vody a takhle to pije, jo. A okamžitě na to najel, protože říkám, já doktorovi nevěřím ani pozdrav, ani bych nechtěl doktora slyšet něco podobného jako dobré ráno souseda, jo. Jako se říkal s cigánama, tak já bych nechtěl tady tu verbež mít vedle sebe, jo. No, nicméně samozřejmě ochomůrky tohleto a jemu se dělají i fleky po zádech, takový jako úplně takový ošklivý, jako zánětlivý, ne. Tak taky zkouší všechno možný. No tak jsem měl ještě kousek mazání z ochomůrky, říkám, hele, to už je můj poslední, to mám pro sebe, jo. Ale dal jsem mu to, říkám, zkusit to namazat, říkám, tohle, tamhleto. No, tak mi říkal pak druhý den, včera, předevčírem, že vypadá, že se mu to začíná hojit, ty fleky, jo, ty velký. No, má červený fleky, jako takovýhle, to je hrozný, jako. Říkám, to všechno jsou paraziti, ne, takže jako navádím a říkám, hele, ochomůra, pro já chci sušenou, jo, já si vemu, ne, prostě, protože mu doktoři řekli, že umře. Jo, normálně na férovku mu řekli, že on má zdravotní problém, jako, jo, co zjistili tady ty pacholci. Takže to měli 3 v republice a že se teďko léčí na něj 2, ne, na ten problém. Tak kamarád se ptal, prej, no a co ten jeden, ten se vyléčil, prej, no je ten umřel. Víš, a ještě takovýhle svině jsou, že mu takhle natvrdo řekl, no tak umřel, no. Říká, no tak to jste mi nepotěšil. A kamarád chudák už jako v stavu, že prostě řekl doma, že někde, co já, kdyby se něco stalo, ať všechno je posikrovaný. Že on jako k tomu nepřistupuje laxně, jo. Takže, no tak jako říkám, hele, tak zkusíme tohle to, co vím já, protože on spoustu věcí něco pochytával od různých těch, ale on zase nemá sítě, on není v sítích. To je, a říká, já nemám Facebook, já nemám nic. Říkám, no, vidíš, a kdybys ten Facebook měl před 5-6 rokama, tak si možná dneska neměl ten problém, který máš. Jo? Protože to všechno, tady ty svinstva, co tady to svinstvo bude dělat, jsem už sdílel před 6 rokama. Protože já jsem už předtím v roce 20 věděl, co ty jedy budou způsobovat, protože já jsem si čet. Jo? Takže jsem věděl, že to je normálně globál, že to je genocida tohle. Jo? Takže mu chci pomoct, jako samozřejmě. Jo. Jako auto mě nesere, protože já vím, že to auto poběží, to je já bez debat. Ale mě jde spíš teďko po něj, jo. Takže díky motoru, díky jeho autu, že mě oslovil, bude ve finále pomoženo jemu.
0: Vidíš, ten vesmír prostě to udělá tak oklikou, že vlastně de facto přes auto, přes motor a přes to nářadí, který vyrábíš na opravu, pomůžeš hodně jako človíčkovi, který si možná myslel, že ty informace mu poskytne ČT, nebo rádio, nebo prostě mass media, no. Naletěl.
1: No, sežrali, celá rodina, jejich sežrala to jak s navijákem. Víš? Mm-hmm. A já jsem je varoval, výslovně jsem je varoval, nedělejte to, kurva. Tak se mi smáli tenkrát v té době, víš. Jako ne konkrétně on, ale lidi mě měli jakoby no. Z jejich rodiny za blázna. No dneska už mě to takhle nevidějí. Víš, protože už si uvědomuji, že kdyby poslouchali, co jsem mi říkal, tak dneska nebyli tam, kde jsou. Jo, protože každý z těch rodin má nějaký problém. Jo, jako... Takže hned, a můj kamarád je starosta, takže mi říká, prej, hned jsem přišel na úřad, hned jsem jim ženským, tohle si kupte, tamhle toto. On je takový dirigent trošku. Jo.
0: Starosta.
1: No tak to hnedko udělal jako před ranním nástupem, dostali kázání, co všechno mají dělat. Protože samozřejmě ty lidi, jak jsou spolu, tak si vykládají ty problémy zdravotní, co mají. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem rád na druhou stranu, že to auto přišlo, že si ho koupil, protože to byl jeho sen. No tak říkám, tak jako když to byl tvůj sen, to mít, tak já bych to nechtěl, jo, ale budíš. Každý má svoje sny, jo, takže a sny se mají plnit. Jo. Takže když si za svým snem půjdete, tak vždycky ho dosáhnete toho snu.
0: Jo. Tak, Maro, a stejně tak my dosáhneme toho zjištění, jo, tady v tom pátrání, jak to vlastně je s tím obchodním zákoníkem, jakou má platnost a no, dosah,
1: to,
0: ale
1: jako jde to
0: pomalinku, ale ten záměr už je vyslaný a ten vesmír nám posílá hodně informací v kterých já osobně teďka se snažím zorientovat. Já jsem si udělal složku speciální právě, že tam si píšu všechny informace, které mě chodí od těch dalších dvou pátraček, takže to všechno ověřuju. A je to běh na dlouhou trať. No, takže pokračujeme dál. Maro, no, takže pojď, ano, tak ještě klidně mluv.
1: Jenom, že spousta v tom patraní věcí jsou zavádějící věci, kolikrát víš, aby tě odvedli od té pravý podstaty. Tady nejde vůbec o žádný obchodní zákonník. Tady jde o to, abyste se probudili, kdo jste. Protože člověka ani nemusí žádný obchodní ten zákonník zajímat. Protože ono ve finále všechno je na vašem souhlasu. A vy, pokud se nestotožníte s tou fyzickou osobou, tak oni nad váma nemají žádnou moc. Jo. To je jenom váš strach jim tu moc jakože dá do ruky. Ale vy, když si budete stát za svým, tak vy nepotřebujete ani UCC. Protože vám stačí, že budete vidět, že všechno je postavené na smlouvách obchodních a bez podpisu žádná smlouva nemá vymahatelnost. Jo? A všechny ty skurvené firmy, co se říkají státy, nebo ty jejich podružní firmy, jako jsou různý úřady a tak dále. To jsou všechno soukromí obchodní korporace. Vy s nima nemusíte vůbec debatovat. Tam nemusíte vůbec lozit. Vy se prostě na ně jenom úplně jednoduše vyserete. Jo. To je všechno. Vyserte se na ně. Neplaťte nic nikomu. Nazdar. To je jenom ta vaše hloupost a strach vás drží v tomhleto matrixu jejich. Protože když se probudíte, tak zjistíte, že vy s nima nemusíte vůbec nic. Jo. To všechno se, to je jenom podvod. Všechno je moje mega podvod na vás. Jo. Abyste si mysleli, že vy musíte. Ne, vy nemusíte. Vy nejste jejich majetek. Jo. Ale pokud se považujete za fyzickou osobu, za občana, tak tím říkáte, že jste jejich majetek. Jo.
0: Kdykoliv předloží občanský průkaz, tak souhlasí s tím vlastně, že
1: jakýkoliv
0: občan,
1: doklad
0: otrok...
1: korporace, pás je nejvyšší hodnota toho otroka, jo, to aby ho mohli okrádat i ve světě na základě toho pasportu, jo, to znamená, že otrok je mimo přístav, no, a spousta zemí ani občanky nemají, oni mají jenom pasy, jo, třeba Ruská Ukrajina. Federace a tak.
0: Ukrajina taky, myslím, má jenom pasy.
1: No, no, takže cokoliv, rodný list je fyzická, je zrod fyzické osoby. Jo. Tam to je započetí firmy, jo? Vznik firmy, ne člověka, vznik firmy. A vy se za tu firmu pak vydáváte celý život, že jste to vy, ale to nejste vy.
0: No jasně, protože takže korporace cokoliv nemůže obchodovat jako s živým člověkem, pokud ten člověk nesouhlasí. Vlastně, jenom s fikcí,
1: s tím slamákem.
0: Proto, dívej se, my se asi prostě... my jsme se tomu nevyhli, jo, nám ten hlášení o narození dítěte, už to byl prvotní korporátní doklad, jo, zápis v matriční knize, rodný list, tomu se nevyhneme, ale je potřeba se skutečně probudit a prostě tu občanku, tu každý asi v těch 15 je blbej ještě člověk nebo nevědomý, jo, nechápe souvislosti, tak se těší na ten řidičák, na tu občanku, abych dostal řidičák a mohl si koupit fichtla pěkně, víš, takže... Ale nikdy není pozdě, jako se probudit a vystoupit z toho matrixu. On skolabuje sám totiž.
1: Ty ani nemusíš ničeho vystupovat, protože ty jsi tam de facto ani nevstoupil. Jo? Mm-hmm. Takže ty nemusíš ani psát, že od nich vystupuješ, prostě na ně sereš.
0: No jako nemyslím to, že bych psal dopis, že vystupuju, jo, ale
1: ne, to energeticky... Ne, to neříkám tobě.
0: Já zase neříkám jenom o sobě, ale i pro posluchače, že vlastně tam dojde vlastně k energetickému výstupu v srdci, když ucítíte tak, člověka, živého člověka, muže, ženu, ano, s přirozenými právy, tak už tím automaticky z toho matrixu vystoupíte, jo. Nemusíte oznamovat a psat žaloby a stížnosti a oznámení. Já jsem to teda psal, já jsem si napsal sebe určení, jo? Ale to už je čtyři měsíce, ale dívej se, ještě tě k tomu řeknu, k tomu UCC, je možný, že to vlastně, my se dopátráme, ale je možný, že to potřebovat nebudeme, ale mnozí z posluchačů třeba to využijí. Já jsem si prošel protest songama, zjistil jsem, že to je špatná, jakož cesta neúčinná, jo. Čechoslovákem jsem mával, já jsem měl na profilu československou vlajku, taky jsem zjistil, že je to taková ulička slepých ptáků. Pak jsem si prošel s Paulínou OPPT, což je dobrá berlička, ale já jsem vlastně, já jsem se tam ani neregistroval, protože já jsem v průběhu toho sebevzdělávání zjistil, že to nepotřebuju, jo. No a tady to UCC je taky taková berlička, je dobrý vědět, že někdo prostě nebo něco, jo, stojí při nás, při živých lidech, ale není to úplně zapotřebí a máš pravdu v tom, že člověk, když se na to zaměří a spoléhá, že využije UCC, no tak potom se třeba zbrzdí při tom vlastním jako rozvoji, jako jo, a přestane třeba studovat. A on si řekne, přijde bílí klobouci, přijde Nesara a přijde UCC, takže nemusím studovat, jo, takže jasně.
1: Jenom bych dodal, UCC nemá nic společného s člověkem, jo?
0: To je námořní právo.
1: Ani? Jo, UCC je normálně námořní právo. Jo. A vy díky tomu můžete zažalovat druhýho člověka skrze jeho fyzickou osobu. Jo? Takže vy, kdybyste s tím soudem nebo chtěli mít něco společného, tak vy si musíte uvědomit, že vstupujete do role fyzické osoby před tím soudem. Jo. Sice jste člověk, ano, a právě v tom je ta výjimka u toho vložená, ta 1 až 308, že člověk tam už vstupuje, že už ví, že to je člověk. Jo. Že on už se definuje jako člověk a že už tam není, že už to není jenom čistě soud fyzická, která má svého majitele nějakou korporaci, jo. Takže tam už podle tady těch právě věcí vy už vstupujete do obchodu jako někdo, kdo je vědomý. Jo? Takže vy už to s vědomím používáte, ne že tam jdete jako naslepo. Jo?
0: No tam je pruser, když tam přijde človíček a ten v tom taláru černým, jo, se ho zeptá, tak jste František Běhounek, jo, a pokud řekne ano, no tak nastoupí na její prostě hru.
1: No vlastně, nastoupil. No jasně, tak to je.
0: Takže on vlastně pojmenuje, definuje svýho vlastně toho slamáka, jako jo, a ten soud s ním může obchodovat. A ten rozsudek už má dávno na něho nachystaný. Maro, já tady mám, já budu tady sdílet jako ty komentáře, jo. Já tady mám Huffle videí, od rána jsem člověče, já jsem dneska nic neudělal, vůbec, jen tak bylo takový počasí divný. Dvě návštěvy nám odřekli, jo, že měli přijet, nepřijeli, takže jsem toho fakt využil a celý den jsem se válel, ale řeknu vám, přátelé, že to stačí úplně, jo. Jo, já potřebuji prostě ten pohyb a ten venek a ten terén, ale já jsem to využil v rámci studia a hodně jsem si toho přečetl a vyposlechl videí, mám tady to hodně nachystaný, to zas nestíhne na všechno samozřejmě. Takže dívej, já tady dám na margo toho, co jsi tady povídal, nebo co jsme povídali o tom prokazování, stotožňování se občankama, takže Máro, Ivo napíše, jen pozor, všechno z domněnek, že se na ně vykašleme a předpoklad, že tak budeme. Počkej, to je blbost, to umělá inteligence špatně tady skopírovala, takže já to přečtu tady z toho chatu. Máro, jen pozor, všechno vychází z domněnek a za předpokladu, že se na ně vykašleme, tak budou konat. To, že nepředložíme občanský průkaz...
1: Ale oni nemůžou konat, to pláca za nesmysly.
0: No, a to, že nepředložíme, počkej, to jenom přečtu, to, že nepředložíme občanský průkaz, tak za předpokladu, že si to nedokážeme obhájit, prohrajeme.
1: Ale ty, já se bavím o tom, že ty jsi člověk, ne že jsi tupej otrok, který si hraje na člověka.
0: Tak.
1: Víš, to je velký rozdíl. Mm-hmm. Jo, a že si to neobhájíš ty, tak to je tvůj problém.
0: No, tak prohraje, to jasný. Nastoupí korporátní hru. A... Takže Ivono, ano, no. jako pro občana to, jako, je to tak, no, pokud si to neustojí v té vnitřní vlastní síle, No a jenom se vydává za člověka a hraje si, a já bych chtěl, a já bych, jo, já chci být živý člověk, jo, protože nechci platit daně prostě a dluhy a to všechno, jo, žádný dluhy neexistují, ale pokud to necítí, skutečně, že je člověkem, no tak to, ne, tak to neuhájí. A ten policajt nebo ten úředník to pozná, že ten člověk vlastně, nebo ta bytost, ta osoba se vydává jenom za živého člověka, no tak potom pro...
1: Jasně, potom... a takhle se vydává spoustu lidí, jako jo.
0: Znám.
1: A pak hořej na to, hořej.
0: Mm-hmm. No, a no. Potom, a víš...
1: Takže
0: a potom...
1: Ivono, jestli mluvíš sama za sebe, tak OK.
0: Potom říkají, no ta cesta živého člověka je taková divná, to není pro všechny, to není dobrá cesta, ano, jak třeba
1: no,
0: Ivona...
1: No tak to toho nalezlo.
0: Jasně, to není, prostě je potřeba napřed nechat to probudit v sobě, jo.
1: No, jasně. Ale otrok zůstane vždycky otrokem. To je zbytečný. S otrokama se o tom bavit.
0: Tak.
1: Jo. Protože pokud ty nemáš, pokud ty máš zamčený myšlení, tak je to úplně zbytečný. Jo. Zase štupal v té furt. Jo. A můžeš mít 1000 papírů v ruce a neobhájíš si vůbec nic. Jo. Takže já nevím, jakou cestu ty máš, jako by si měl lepší nebo někdo lepší. Jako... Jakože si budete tady hrát na Čechoslováky, co jste to jako máte v hlavě, co? Československo už nikdy nebude. To se nestane. Protože 99,9 Slováků to neschválí. Chápete? Takže vy tady se můžete ohánět čím chcete, takže ty vy akorát, když se mrcasíte v Československu, tak akorát zavádíte lidi. Protože tady není rozhodně žádná cesta. Protože tady tím vším jsem si já prošel, tady tím Československým, už dávno, dávno, dávno.
0: Já taky právě, že
1: jo. A pochopil jsem, že to nemá absolutně žádný smysl. To je odvedení pozornosti, zase hození vyhybky k tomu, abyste se probudili, že jste člověkem. Protože ve světě nemají Československo a mají ten samý problém. A ty lidi se probouzejí. To, že Německo taky není Německo, jo, je to firma, to samý Anglie, jo, protože Anglie je Anglie a pak je Velká Británie, to je korporace, jo, Anglie bylo království. No, takže Angličani to samý, Američani to samý, Rusové to samý. Tak jako jestli se chcete jenom plácat, nebo to děláte cíleně, že ty lidi taháte do nějakého Československa, který nikdy nebude. Protože jste nasazení Matrixem, nasazení tím systémem, abyste odváděli lidi, tak vy si to pak vyžerete.
0: Karma.
1: No tak samozřejmě.
0: No, dívej, tady ta Ivona, nemyslím si, že by byla třeba nastrčená, ale spíš je tam, jo, Máro, jen pozor, jo, že tam je ten strach trošku ještě, není tam ta vnitřní síla, jo.
1: No tak ale to jako jen pozor, to už je nastrčená za mě, jo. To už mi řekla všechno, co jsem chtěl vědět, víc nepotřebuji. No, to, že jo, to jo. Jsou takový kecí Čechoslováku, víš.
0: No ona tady píše, Ivona, Československo nepoužíváme. Jo? To, co jsem psala, jsou osobní zkušenosti, kde už dnes víme, jak soudy, správní orgány i exekutoři jednají. Takže to upřesňuje, že...
1: Ale ty nemáš co chodit, ani nemáš co s nima jednat. Ty si máš počkat, až přijde nějaký ten nadšenec, no a vyfakuješ ho. Protože ten nadšenec musí mít v ruce podepsaný papíry, víš. A to nikdo nebude mít nikdy. Protože ty papíry nemá nikdo ve světě, natož tady v té korporaci posraný. A hlavně ten exekutor nebo kdokoliv musí mít podepsaný papír s tebou, že ty si mu dovolil, nebo že jste se na tom domluvili, že mu dovoluješ, když nebudeš něco plnit, aby ti něco sebral. Protože tady funguje soukromé obchodní právo.
0: Dobrý. Já teďka přemýšlím, jestli se věnovat tady tomu jako Matrixu a těm našim tématům a korporacím a živým lidem, a nebo třeba tady mám téma zdraví, ale já to udělám jinak, a sice Maro, takže dobrý, ještě, takže o aerovces povídal, jo, krásně to spravíš a starostu vyléčíš. No a vlastně sdělil o sobě hodně věcí, takže přátelé, kdo byste chtěli spravit cokoliv, bombardér, tank, kosmickou loď, jo, tak se obraťte na Máru, a kdo byste chtěli trošinku zharmonizovat, poléčit, tak se obraťte. Jestli teda můžu, Máro, na tebe tak doporučit, ale tobě mě chodí taky jako, jo. A hlavně ohledně muchomurky a ohledně teďka pozor, vysoký level, pantera, ohledně pantera, jo. Takže se na podzim těšíme. A amanitka a panter.
1: Samozřejmě.
0: Mám tady videjko.
1: A bude, přijde na řadu i lisohlávky, takže si mě zajímají taky.
0: Psilocybin, jo. Ano, oni straší, že to se dá na játra, ano, ale je to o tom mikrodávkování a já si pořídím digitální váhu.
1: Jenom na játra, jo, a ty jejich svinstva, co do lidí perou, nesedají na játra.
0: No o to jim jde, aby to sedlo na játra, jo.
1: No, takže oni ti předepíšli jeho svinstva, který ti likviduje celé tělo. A najednou mají starosti, že ti něco sedá na játra, no tak jako mě... to je moje věc, kam mi to sedá, když na to přijde. To by je potom hovno, jo, když na to přijde. A já jsem ten, kdo rozhoduje, jak to bude.
0: Tak, přátelé, já tady v něm visí telefon, jako telefonní číslo, tak kdo chcete volat, tak se neostéchejte, zavolejte na 799 589 362. Já to tady chvilku vyklapnu, telefon... Už jsme zkoušeli, v kterým si vysílání šlo to po drobných technických úpravách. A mám tady první videjko. Počkej, ne, dívej, dáme tady videjko, protože tady ten chlapec měl dneska tak jako zájem, že by šel, ale že vesmír mu to zařídil tak, že si jel někam odpočinout, takže nás pozdraví aspoň tak na dálku.
2: Vesmír mi poslal informaci, že to mám dneska úplně pustit z hlavy, protože jsem píchnul 100 metrů tady od nějaké akce za hodinu a něco, tady bude nějaká kapela, mají tady Bernard, mají tady ještě další dvě piva, ale Kopr má rád Bernard a... Pejsky jsem vyvenčil, za chvilku je zase vyvenčit a mám si užít dnešní večer, takže žijeme tady a teď a kolo vyřešíme zítra.
0: Dobrý, Libore, takže ano, kolo vyřeší zítra, tady a teď, pěkně Bernard, čověče, trošku se mi zeběhly sliny, ale muchomurka říká... Nechlastej.
1: Nechci mít kritický komentář.
0: No.
1: Protože člověk nechlastá nic.
0: Ani Bernarda.
1: To poznáš člověka.
0: Ani Bernarda, i když je to nefiltrované pivo.
1: Člověk nepije alkohol. To je takový poznávací znamení.
0: Aha, tak jo. Libore, tak jestli nás sleduješ, klidně se přihlás a dostaneš világoš. Ne, já si každý dělá jako co chce, no. Jo. To je každýho
1: no,
0: prostě
1: to, jo, to určitě, ale člověk, jelikož je znalý, tak ví, co způsobuje alkohol s mozkem. Takže...
0: No a hlavně i na té energetické úrovni, jo. Jsou tam nějaký potom blokace a tak, že ten člověk není úplně napojený a má to trošku zkreslený. Ale dobrý, nejme...
1: Jak se říká, není všechno zlato, to se třpí.
0: Přesně tak. A není všechno Bernard, co tak famózně chutná. Dívej, já tady mám člověče asi... ale počkej, já to zkusím. Haló, haló? Kdo pak volá?
3: Ahoj!
0: Je, telefonát máme, ahoj, to je Petra.
3: Jo, čauko, to je Galtik.
0: Počkej, Galtik, já jsem tam jenom Máru. Máro, slyšíš Petru?
1: Jo, slyším.
0: A Petro, ty slyšíš nás, aj Máru, aj mě, Petruchu?
3: Teďko ještě ne, já slyším tebe, ale Máru neslyším.
0: Aha, takže tam ještě to budu muset vychytat. Dobrý, tak jestli máš jenom třeba nějaký dotaz, nebo pozdravení, nebo komentář, Mára tě slyší, tak řekni nám něco, já jsem rád, že telefon funguje, zatím aspoň tak, že my tě slyšíme. No a potom teda vypni telefon a poslouchej třeba dál jako z toho, jo, z mobilu, nebo z čeho posloucháš. Protože ty Máru teda asi neslyšíš. Máro, zkus ještě promluvit na Petru.
1: No já ji slyším dobře.
0: To jo, ale jestli ona ne. Slyší. Neslyší. Neslyší.
3: Bohužel, ale to nemrzí teda, ale to nevadí.
0: Tak nám řekni teda, tak Petro, o co kráčí?
3: No, já jak jsem hledala trošku s váma, tak mi tam přišlo tak jako intuičně i vlastně římská církev a všechny ty římské jako odvětví a takové věci, že by se měly studovat možná i tyhle věci v rámci politiky, která je možná i teďko ještě. Protože mi tam přijde spousta aspektů, které jsou jako hodně podobné. Jako třeba vymýcování kmenů a takové věci a je tam toho spousty dalšího.
0: Jo.
3: Dobře. A jo, a pardon, já jsem zapomněla pozdravit Maru a všechny, zdravím všechny. A přijeli jsou hlávkovém večírku, já jsem si dala s váma.
0: Jejda, tak dobrý, tak my se těšíme na sběr, ano, na sklizeň. A takže dobrý

0: Tak, Maro, telefon teda, jako slyšeli jsme, no tak co ten Vatikán teda, v čem má prsty?
1: No tak Vatikán stojí za vším, že jo, tak to víme, to není právo. Co na tom extra študovat, jo, protože kanonický právo, Vatikán.
0: Kanonický právo, Vatikán. Jo?
1: A z kanonického práva, to je ten základní kámen pro římské právo. Takže je tam tak, protože Vatikán měl politii, jo, policii, která hlídala názory těch jako špatný, jo, že a pak právě kvůli ním třeba zavírali ty lidi a čarodejnictví a kde si to si. Takže od tamtud všechno to jako pochází z toho Vatikánu. Jo, a to, že chtějí vymítit, nebo co tam bylo s těma...
0: Nějaký kmeny. No. Indiánský nebo jako, nějaký domorodý.
1: Promiň, ale jako indiánskýma kmena se nehodlám já jako osobně zabývat. Není to vůbec jako podstatný problém. To je jenom zbytečný zavádění k něčemu, co je absolutně nepodstatné. A když si to někdo chce studovat, tak ať si to studuje každý sám za sebe, ale abych jsme dělali téma na toto, co se týče toho, je pro mě bezpředmět.
0: Jasně.
1: Protože Vatikán nejdřív svoje politické věci dělal jako skrze církev, no ale pak už to bylo nedostačující, no tak pak vytvořil ty politiky. No a pak už řídil ty politiky a řídí do dneška. Takže tolik Vatikánu.
0: Tolik Vatikánu a no, takže kdo chce, ať si studuje domorodý kmeny, oni no, tam to jsou jako zamest...
1: Ale to bychom se mohli zavřet no, úplně do všech nesmyslů. To není vůbec směrodatný.
0: Já jsem dneska zjistil, kolik...
1: My jedeme cestu člověka, ano. A tím to hasne.
0: Tam je tolik informací, jo, na cestě člověka, že fakt jako kmenama se nebudeme zdržovat. Já bych to trošku jako odlehčil, že oni možná je nechcou vyhubit, ale chcou jim tam dát implantovat demokracii. Jo,
1: ale jak říkám, to jako kdyby se je, tam je hlad někde v prdeli, někde, nevím, v Africe. A co mě to zajímá? Jo. Já řeším problémy tady, kde žiju, ne tam, kde nežiju.
0: Je potřeba ten prostor jako čemu, tady narovnat, ano, to tady, kde žijem, v tom našem perimetru. Jako
1: všichni se zabývají, je tam tohle, je tam to, ale to, co se mu děje před barákem, to neví. Jo. Takže to jsou všechno právě takovýhle věci na odpoutávání pozornosti. Ty se jako nemáte potřebu tím zabývat, to vás nikam neposune. Jo? V té cestě probuzení do toho člověka. Protože o Vatikánu je takových videí, že to jsou tisíce. Jestli chcete, tak se na ně podívejte, ale jako k čemu? Jako já už jsem si x videí prostudoval kdysi dávno a dneska už je to pro mě uzavřená kapitola. To už prostě nemám důvod se do toho vůbec pouštět.
0: No, tak Vatikán je jeden z těch třech pilířů, jo, který vlastně vládnou tomu světu, že on je ten, jako ten duchovní. Že
1: no, ale Vatikán za tebou nepřijde.
0: Nepřijde. Pak je Londýn, to jsou finance, no a Amerika, to jsou války, jako, jo, takže na tom to stojí ten Matrix právě. A jeden z těch třech pilířů je ten Vatikán.
1: Vy si musíte uvědomit, že proti vám stojí konkrétní člověk.
0: Ano.
1: Ne někde politik, někde tam Tramtary, nebo poslanecký sněmovně. Ten k vám nepřijde.
0: Ono
1: ten
0: se
1: k vám nepřijde, tak proč se s ním budete zabývat?
0: Ono se říká, za to může Vatikán.
1: Vy se musíte zabývat tím konkrétním lumpem, který přijde k vás otravovat život. Tím se musíte zabývat.
0: A i v tom Vatikánu je konkrétní člověk. Jo? Když si řekne obecně Vatikán, to jak jsou, co v ní budova, ale v tom Vatikánu někdo je, černý papež, nebo kdo prostě, kdo to má na svědomí.
1: No tam. A... černý, šedej a bílej. Mm-hmm.
0: Jo, no vidíš, Petra teda tipla telefon a píše tady do chatu, že myslela jsem historii Kelty. Kelty, no.
1: Ale to nás, ale k čemu ti to jako pomůže řešit problémy, který máš teďko?
0: No, já bych to srovnal, Maro, třeba k tomu. Teďka se hodně mluví o té Tartárii, jo. Jako je to třeba dobrý vědět, jo, o té civilizaci, ale k čemu nám to vlastně dneska jako je, jo?
1: No jasně, no tak to jsou všechno zase, aby si zabýval nějakou Tartárii, dobře byla, nebyla. Teď, já nevím, jo. Čtu, že byla, ano, beru na vědomí

0: informaci, neberu tu jako pravdu. Jo? Musíte brát věci jako informace, ne jako pravdy. Pravda z toho vzniká, až ty informace se vám začnou potvrzovat všude kolem. Jo? A to, že byla, to už mi je stejně k ničemu, že byla. Protože už není. Jo? Vy se furt zabýváte věcma zbytečně, no, tak jako byla dobrý, tak jedeme dál.
1: A my jedeme...
0: Takhle to hodím za hlavu, bylo to, vím o tom a pro tuto chvíli mi to jako informace stačí a nehodlám se v tom pitvat. Jo, to jako když se budeme bavit o plochý zemi, že jsou takový a makový a za náma jsou jiný kontinenty a tak. Ano, všechno, všechno může být. Ale rozhodně pro mě to je nejdůležitější je, že mi došlo už dávno, že neletím na koule nějakým zatraceným vesmírem. Jo. A to je to pro mě to podstatné, že nejsme na kouli.
1: Ztracení v tom nekonečným vesmíru.
0: Přesně, že letíš někde nekontrolovaný. Nekontrolovaní černou dírou nějakou, jo, a všechno tady funguje jak nadrátka, nikoho si cestou nepotkal za miliony let, jak se kutálíš tím vesmírem, nekonečným ještě k tomu do večer. A všechny ty koule kolem nás se točí s náma, jo, a nikdo ani nevypad, ani neodbočil, ani se, jo.
1: Mm-hmm. O, Šanty, jako... já mám kafičko, o, blagadar. No. Takže...
0: Jako k čemu? K čemu?
1: K čemu? Tak někdo to prostě tak ho to baví, jako pátrá po všim, třeba jak
0: Ludia, jasně, Ludia, ale,
1: jak náš
0: ale ty
1: dva,
0: informace brát jako vedlejší.
1: Přesně tak, jako ono to potěší, že byla Tartárie, vyspěla civilizace, jo, a že jsme buď třeba, že můžeme být potomkama, nebo já nevím, že ty technologie tady jsou, ale já jsem to dal fakt na vedlejší kolej, stejně jako třeba tu plochou kulatou zemi, jako jo. I když je fan potěšení, že jsme prostě v té topografické rovině, ano, a za tou Antarktidou jsou další světy, vlastně to, co říkají, že ve vesmíru, tak je všude kolem nás, jako potěší to, jo, ale teď to momentálně není důležitý, teď momentálně je potřeba vyřešit tady ty sračky, co
0: a to je právě ten program,
1: nás.
0: To jsou ty programy toho Matrixu,
1: no?
0: Který vám nastavuje. Zajímej se jenom o tohle, na jiný nic nekoukej.
1: Jo, jo.
0: A vy budete jako ten křesťan, nebo jako ten muslim, co se chodí furt modlit, jo, každou neděli, nebo i v týdnu, jo, že bude věřit, že je tam ten Bůh, ale už nebude pátrat dál. Jo, v tom se zasekne v té víře, že to tak je, no a on už si teďko pojede tu víru. Ale mě nezajímají víry. Já to beru jenom jako informaci a jedu dál. Žádný prostoje.
1: Lepší je vědět, nežli věřit. A Maro, teďka ještě prosím tě, ale to už asi na to nebudeme reagovat, ta Ivona, s tím teda, jako já taky určitě kor tady s tím nesouhlasím, že ona píše, za předpokladu, že ti přijde dopis, tak jednat, ale musíme, podmíněně, to Ivo...
0: No nemusíš zase zavádět.
1: No, to ne, to ne.
0: Jo, takže nastrčený Čechoslovák.
1: To bys nastoupila její hru a to je cesta slepých ptáků, jo, převzal.
0: Ne,
1: oni vymysleli takzvanou fikci doručení, ale i ta není platná vlastně, jo, jako nepřebírat ty dopisy.
0: Ale když vemeš,
1: nemají razítko ani podpis, je to cár papíru, je to obchodní nabídka jenom.
0: Přesně, jak seš na té obálce napsaný, kdo ti ten dopis posílá, jo, tobě to posílá nějaká soukromá firma, jo, která se jmenuje nějaký úřad, jo, a ty máš potřebu to otvírat. Co ty máš s tou firmou? A hlavně všechny dopisy jsou na fyzickou osobu, ne na člověka. Tak pokud si takovýhle jednoduchý věci nedokážeš uvědomit, tak to nedělej. Tak si má klidně jim vypisuj. Takhle to jenom jedeš úplně ten samý otrocký systém, z čeho se chceš v uvozovkách vymanit. Z ničeho se nevymaňuješ. Jo. Protože oni píšou věci, ne člověku. Když píšou věci, tak já jako člověk na to nemusím reagovat, ne?
1: No, jasně, že ne. Ne jako jak kdo, ne? Někdo má pocit, že musí.
0: Hele, a nastrčená figurka se vždycky propálí, to je vždycky. To nejde. Mm-hmm. Tu prostě chytneš na všem.
1: Já tady mám krásný videjko právě, že o tom, že jo, tady to mám to videjko, ale stejně mám tady nechystanýho ještě Pantera, takže my jsme ještě dneska nepustili pořádně žádný video, akorát toho Libora, člověče, s tím Bernardem. Takže já dám videjko,
0: jo? Pusť tam něco.
1: Jo, jo, když tak, no toto známe, no vlastně já to ještě neznám, jako, ale pustím to tam, já jsem to ještě jako... Pantera jsem ještě neměl.
2: Krásný nebo panter, panter nebo krásný. Co vybrat? No nic, teď vám to povím. Červený je nejlepší harmonizátor vašeho stavu. Pokud máte přebytek stresu nebo přebytek energie. Pokud máte hyperaktivitu nebo žijete ve stresu a zároveň máte zvýšenou energii, tak je rozhodně na místě použít červený. Je to jeden z nejlepších antidepresiv, které v přírodě vůbec existují. Kromě toho tento hřib velmi dobře zvyšuje imunitu. Díky polysacharidům a beta-glukanům, které jsou v tomto hřibu, váš organismus dostává energetickou podporu a dochází k procesu regenerace a obnovy vašeho imunitního systému. A ještě jedna výhoda tohoto hřibu je, že obsahuje muscimol, který nemá rád alkohol. Že když během kurzu červeného hřebu začnete pít alkohol, uvědomíte si, jakou špatnou tekutinu pijete, která ničí vaše zdraví, mozek a játra. A pokud potřebujete energetický náboj a máte nedostatek chuti něco dělat, nebo nemůžete vstát z gauče, a potřebujete začít nějaké procesy, nebo dokonce dosáhnout nějakých nadstandardních výsledků, tak v tom případě potřebujete Panther, protože tento hřib je kromě toho, že je antidepresivum, také energomodulátor. Když si ráno dám 1 gram Pantherového, jsem jako kdyby nabitý energií. Mám pocit, jako bych vypil Red Bull, ale přitom bez žádných prudkých výkyvů. Prostě jste na vrcholu, na pořádné energii, na soustředění a kontrole. A přitom nejste ve stresu, řešíte věci v klidu a s energií. Tento hřib harmonizuje, antidepresuje, ale zároveň nabíjí energií. Takže co vybrat? Musíte si položit otázku, jestli máte energii nebo ne. Máte energii a hodně stresu? Červený. Nemáte energii a hodně stresu? Panterový. Dávkování 0,5 gramu až 1,5 desetin u červeného a u panterového 0,3 desetiny až 1 gram stačí jedna dávka denně. A pokud máte problémy se spaním, tak červený hodinu před spaním, dávka podobná jako ráno a budete spát jako v bavlnce a imunita se bude také zlepšovat.
1: Tak přátelé, tady ty videjka vždycky potěší, jednak mě lahodí ta ruština, jo, a jednak mě lahodí ty informace, že ta bohyně příroda, matka příroda a duch lesa nám skýtají takové zázračné dary, vlastně tu boží lékárnu, kde je vše, co potřebujeme a máme to úplně na dosah ruky, takže krásnuju i Lipantěra. Maro, ty se s tím nesereš, ty jsi bombardák a ty teda jdeš letos už po Panterovi, říkal, že? Poznáš ho? Poznáš.
0: No jasně, no jasně, no tak jako máš, když tak máš ten atlas hůpne. Je to vochomurka a má hnědou barvu, no.
1: Jo. Jo.
0: A je menší samozřejmě. Tam má klobouk, myslím, teď bych kecel 12 cm nebo nějak. Je menší, no, prostě než červený.
1: A lisohlávky jsou
0: ale ještě menší. Ale roste ve stejnou dobu. Ty jsou maličký, to jsou takový
1: obličky. Maličký a já se na ně těším. Psilocybin.
0: Taky spousta videí od lidí z celého světa ohledně léčivosti tady těch věcí. Jako, jo, psilocybinu. Mhm. Tam už to může léčit těžký depres.
1: Dobrá.
0: Ale houby jako za mě top.
1: A máme to na dosah. Máme to prostě...
0: parazity.
1: No jasně, že... No mám tady videjko o parazitách, člověče. Jak normálně takzvaní lékaři bílý pláště mají zakázaný sdělovat, že všechny choroby jsou způsobeny parazitama, jo? Pokud si člověk nezlomí nohu.
0: Přesně.
1: Jo? Takže mám tady přesně videjko a... Já ho dám hned, ještě jsem chtěl. Jo, chtěl jsem to. No, hovoř.
0: A největší parazit je ten doktor.
1: To je jejich. jo? Principál, no.
0: Protože ten je jejich šéf, jo, ten nejenom, že vás zabijí paraziti, ale ještě ta kurva v tom bílém plášti vás zabijí, protože vám dává chemie, který zabijí vás. Jo. Místo toho, aby dal přírodní léčbu, ale to není zájem, protože ne, to není biznis.
1: To si nemůžou patentovat, to je dar.
0: A ten, kdo to ochutná, ochomůrku, vyzkouší, tak ten už doktorovi nepoleze. Protože v tu ránu se mu v hlavě rozsvítí. Protože ta narovnává myšlení. A bourá veškerý starý programy. Takže i ten strach, takže ví, co se bojíte, třeba Iva, že se bojí, jo, že musí, tak ať si dá tu ochomůru a třeba už se bát nebude.
1: Dobrá, Ivo, takže zdravíme tě, vzděláváme se všichni, jak se dá, a my na to přijdem. Takže já dám další videjko, jo?
0: Dej tam něco.
3: Paraziti ve střevech způsobují IBS. Paraziti v játrech způsobují hepatitidu. Paraziti v krvi způsobují anémii. Paraziti v mozku způsobují roztroušenou sklerózu. Paraziti v rukou způsobují revmatoidní artritidu. Paraziti v kůži způsobují vyrážku. Paraziti ve svalech způsobují fibromyalgii. Paraziti v očích způsobují záblesky a plovoucí zápalky. Paraziti ve střevech způsobují kolitidu. Pracovala jsem jako laboratorní vědkyně asi 15 let. A studovala jsem parazitologii, mikrobiologii, hematologii, chemii, analýzu moči a několik dalších témat týkajících se lidské patologie. A řeknu vám něco, čeho jsem si všimla. V každém vzorku, který jsem analyzovala, byl vždy hlen nebo nějaký strašidelný lezec. A nemluvím jen o červech. Mluvím o malých strašidelných lescích s tykadly a mnoha nohama uvnitř naší moči, slin, mozkomíšního moku. Viděla jsem strašidelné lesce pod mikroskopem v různých tělních tekutinách, které jsem analyzovala. A má otázka byla vždy, jak se taková havěť dostane dovnitř člověka.
1: Tak, já jsem si tady natahoval další videjka. No jasně, tož. Paraziti vlezou do každého orgánu, když je ta živná půda, kyselý prostředí, proto jedlá soda bikarbona, pěkně na neutralizaci 7,4, kupte si lakmusový papírek, cvrkněte si na to a 7,4 je značka ideál. Jo, já sodu používám denně, už jsem si teda dlouho neměřil pH moče, ale cítím, že se úplně v pohodě. Jo, a...
0: Ale to nemusíš si měřit, to pokud začneš užívat tu sodu de facto denně, tak už ti bude jasný, že to pH budeš mít v leti. Když to budeš dávat jedno občas, ale já osobně třeba, já ji mám každý den, takže minimálně jednou denně ji mám vždycky.
1: Tak a ještě jsem chtěl říct, já jsem zapomněl, víš, jak jsme se bavili o tom, že těch informací je tolik, a že když si někdy skočíme do řeči, tak zapomeneme vlastně, co jsme chtěli říct, já už si to tady jako píšu, jo, ale fakt je toho hodně. A chtěl jsem narazit na lopuch. Samozřejmě všude je jich jako spoustu, jo. No ale já jsem si řekl, že všechno jako bude v blízkosti, v tom dosahu, takže na zahrádce, takže máme objednaný. Já teďka nevím, jestli semínka nebo sazeničky. Stluču z prken vysoký květináče, no a budu si je pěstovat přímo na zahrádce, v těch květináčích. Pěkně máme tam ten kompostér, takže oživím půdu zeminu kompostem a lopuch je dvouletá bylina a ten první rok vyroste ten kořen až 60 cm, jo. Takže to je pěkný lamor, může klidně vážit aj 2 kg, tak nějaké 6-8 květináčku klidně bude stačit. Jenom to jsem chtěl vlastně, že je to možný i pěstovat doma, jo, tady ty kořenovy. Pak jsem ještě zachytil informaci o takzvaném světelném kořenu, to je taky nějaká zázračná rostlina kořenová, takže to taky máme v merku a to už potom chodí samo, jo. A najednou se nám na zahradě udělalo místo, kde ty květináče dáme. Udělali jsme si tam pořádek a jihle je tam místo, takže a nebo si vyjdu pěkně za farmu, tam si najdu nějaký plácek, jo, a tam si ty lopuchy taky můžu zasadit. Ale oni mají rádi kyprou půdu hlubokou. Takže to tak jenom na okraj, jo? Že ten lopuch to je taky zázrak, jako panter a lisohlávky a muchomůrka červená.
0: No. On má detoxikační účinky na tělo. Jo? Takže pomáhá s očistou toho těla. Je to de facto, teď nevím, jestli stejně silný nebo silnější než kořen papelišky. Jo, ale má vynikající účinky, protože lidi píšou odevšať, že jim to krásně funguje. Tak a já za sebe, já si tady skočím na čtyřkolku nebo jo, a půjdu si ho někam vyhrabat. Nemusí rejč pěkně, víš, projedu se, podívám se. No a vyhrábnu si ho.
1: Maro, ale...
0: Ale můžu ti říct, že takhle hluboký kořen jsem ještě nikde neviděl.
1: No, ale já ho budu mět. Já ho budu mět, protože...
0: No to jo!
1: Protože, víš proč, přátelé, já si s lopuchem budu povídat. Jak by řekl ezoterik, já si těma dlaňama, tou energií, to semínko zasadím. Budu mu zpívat solfeggio jako cvičení, ano, pěkně 432 Hz a budu s ním pěkně vlastně denně, jo, v kontaktu, takže vyroste, no. Ne, to už je jako vášeň, jo. Samozřejmě i do lesa je dobrý, ale mi to na zahrádce zase trošinku jinačí level, víš?
0: No. Jo, ale jak? Já jako si říkám, já si pro ně dojedu, já ho nechci pěstovat, protože na co, když vím, že kde roste už, tak já si v klidu tam zajedu a roste volně v přírodě.
1: Dobroš, no a Maro, máme tady dotaz od Riany. Dobrý den, dobrý večer, páni. My nejsme páni, ale dovadí. Prosím vás, můžete mi poslat kontakt, kde si můžem objednat tu muchomůrku? No do lesa. A prosím vás, léčí táto muchomůrka aj vysoký tlak, alebo na to je něco jiné? Ďakujem. Takže určitě, Rianko, prosím tě, jako do lesa objednat jako PPLkem asi ne, ale prostě spoj příjemný s užitečným, jdi na procházku do lesa a ta muchomůrka si tě sama zavolá, tak jak se to stalo mně před loni. Jo? A vysoký krevní tlak, ona je tak moudrá, léčitelka a harmonizérka, že když ji sníš teda v tom mikrodávkování, tak ona si přímo najde ten problém, pokud nějaký máš v těle, jo, tak si najde a vyléčí. Je tak, Maro?
0: Přesně tak, ale hlavně muchomůrka léčí nervový systém. Jo, to ať si každý uvědomí. A samozřejmě zabíjí parazity, jo, ta parazity nemá ráda. Ani paraziti ji nebejí rádi. No ale nicméně, když se bavím o tom vysokém tlaku, tak problém není srdce, jakoby problém srdce s tím tlakem. Jo? Protože ten signál dal váš mozek, aby to srdce zvedlo ten tlak z nějakého důvodu. Jo? To jako vy, když dáte povel něčemu, aby to fungovalo víc, no tak když vám to někdo uměle bude snižovat a vy potřebujete ten výkon toho srdce, tak když ten výkon nemáte, tak pak začnete trpět nedokrvováním se jako různých částí těla. Jo. Takže ten vysoký tlak není problém srdce, ale je problém to, že se vám špatně prokrvují třeba nohy, ruce a tak dále. A orgány samozřejmě. Jo. A to může být způsobeno i tím, že máte málo soli v těle. Takže šel bych hlavně po věcech, jako je keltská sůl, jo. Protože když máte hustou krev, to mají většinou očkovaný, jim hustné krev, jo. A vy potřebujete ředit, takže musíte používat něco, co jí naředí, tu krev. Ne, že budete snižovat tlak srdce. Jo. Vy potřebujete vyřešit, to je ta finta právě od těch doktorů, že oni neřeší příčinu, ale následek. Jo, protože oni neřeší, proč ten tlak je vysoký. Oni berou, že je vysoký a že ho potřebují snížit. Ale proč je vysoký, to už je nezajímá. Protože proč? No protože takhle vám budou dávat každý den jenom tabletečku, pak dvě tabletečky, pak kýbl tableteček a pak hřbitov. Jo? Takže já bych se spíš radši podíval, proč ten tlak má tak vysoký. Takže to znamená, můžete mít překyselný organismus, jo, málo soli v těle a hlavně hodně parazitů v těle. Jo. To vám pak vám třeba kvůli parazitům špatně funguje srdce, protože se vám usadí na těch chlopních, jo, a ty chlopně přestanou přivírat, jak mají. Jo. Protože už nechávají otevřený dvířka. Jo. A už nefunguje jakoby ten generátor, jak má.
1: Maro.
0: Takže bych šel tímto směrem.
1: Ty jako jdeš směrem...
0: Ale Bochomurka, samozřejmě doporučuju, jo, Bochomuru, za jo. sebe, jak to říkám. A já hlavně nikdy neměl problém s vysokým tlakem, nebo já to nikdy ani neřešil jako takovýhle věci.
1: Ale ten tlak je teďka uměle snížený jako v tabulkách, jo?
0: No samozřejmě.
1: Že by měl být 120 no, jasně, na 80, protože ale třeba dřív byl 160 na 90 nebo na 100, jo? Jako v,
0: no nějak byl 150 nebo 160 na 100 nebo tak nějak.
1: No takže vidíš, jo? To je to
0: samé. Oni si takhle snížili, aby vám mohli spát ty prášky do hlavy. Jo, protože vemte si, že vaše tělo vy něco budete dělat manuálně. Jo, a vy potřebujete, aby se vám zvýšil tlak, nebo běžíte, nebo něco. Vy potřebujete zvýšit, no ale když ta tableta, ta chemie bude držet nízký tlak, no, tak vám se nebudou prokrovovat dobře věci v těle.
1: Ariana píše, že
0: dochází to má... k odumírání buněk.
1: Promiň, Maro. Že to má z obrovského stresu v práci, očkovaná něco.
0: No teď jo, no tak jestli má stres, vochomůra, stres končí.
1: Takže Adriano, do lesa pěkně, jo, a ona si tě zavolá. Objednat, kde objednat, pěkně. Jako souruzník, jako kšeftaři, který podávají, ale...
0: Tak, hele, je spousta těch kšeftařů na internetu, nebo respektive na TikToku, Rusko,
1: Ukrajina,
0: Poláci, jo, nabízejí to, prodávají to. Jo. Dokonce i Němci to tam nakupují, protože vidím videa od nich, jo, že si to objednávají. Jako ty věci jakoby fungují, ale neřeknu vám já od koho.
1: To ani, já bych to neřekl, ani kdybych to věděl. Já bych to neřekl. Já to nechci podporovat.
0: No samozřejmě taky, ale tak ať jdou na TikTok, ať se podívají do těch skupin a Manita, Muskária a tak dále. No a ty lidi tam sami dávají tady ty věci, ty prodejci přímo. Protože jsou země, kde se to jako není trestný prodávat jako houbu. Mm-hmm. Jo, Polsku je za to flastra, že 1 milion zlotých.
1: Já jsem myslel, jo, že 1 milion let kriminálu.
0: No, protože oni, Poláci se probouzejí s tomhle tom, tak už jim začali vyhrožovat takhle. Jo, ale ve spoustě zemí Bochomura není jako nic jako zakázaného, že byste s ním mohli něco dělat. Jo, takže se veselé prodává. No ale na co ji budu teďko kupovat, když já nevím, už teďko by možná mohlo se zadařit, že byste ji třeba i našli.
1: No právě a hlavně, jo. Přátelé, mě osobně víc těší, když jdu do toho lesa, jo, do toho ducha toho lesa, a tam si tu muchomuru jako nazbírám a pěkně se s ní pomazlím, jo, pěkně dám do košíku a pak si ji nakrájím, pěkně usuším, jo, než to někde koupit, jak nějaký zboží, jak nějakou věc, jo, takže Ariano, Adriano, Riano, do lesa, za mě, tak. Jednoznačně.
0: A nehledě na to, kdyby náhodou měl někdo takový plány si to objednávat, tak si to neobjednávajte, ale v těch kapsličkách, jo. To je si někdo tak, protože spoustu lidí varuje, aby si ty lidi to takhle nekupovali, že pak nevíte, co v těch kapslích je. Mm-hmm. Jo. Protože takhle tu houbu vidíte, jak vypadá vochomura sušená. Ale v těch kapslích tam nevidíte dovnitř. Co tam bude namletýho za jiný houby? Jo, protože prodávají tinktury, prodávají různý ty kapáníčka, jako toho, jako to si zadejte normálně do Google a Amanita Muscaria a vyjde vám normálně, jako co se prodává jako z týhle ty houby. Jako, no není zase tak tajný.
1: Jo, a já mám po naučení, že toto je zbytek, co mám, jo, to je fakt už na dně, jako jo. A já jsem toho hodně jsem toho rozdal, jo, taky človíčkům, který měli nějaký psychický problémy, stres v zaměstnání, jo, Ríša, Marava, ten už dal výpověď, a sice šel na pracák, ale budíš, aspoň si odpočine a třeba se probudí do člověka, zjistil, že tohoto zabíjí tam, ta práce, ano, takže si toho nazbírám daleko víc.
0: Jasně, no já už jsem minulý rok zbíjal, říkám, hele, ty brďo, to oni se probuděj, začnou se probouzet a začnou to všichni chtít. No. Takže už minulý rok jsem pátral, říkám, protože jsem myslel spíš na ostatní, že jim pomůžu tím, než na sebe. No, protože já jsem neměl nikdy takový zásadní problém, že bych to potřeboval. Ale samozřejmě já jsem takový, že musím všechno vyzkoušet. No, tak jsem si to musel vyzkoušet i tady to, ale už se těším, až, budu, až bude zase a hezky si uděláme mikrodávkování, zase očistu těla, šup, jo, parazity vyčistit a tak dále. Já hlavně mazání potřebuju. Na kluby to funguje úplně nádherně. To mám taky vyzkoušený, protože furt jak klečím někde, dělám něco, co se za den tisíckrát postavím a kleknu. Jo, to si připadám, jako kdyby byl někde u svatejch. takže ty kolena trpí tady tím. No ale jako večer, když mě trošku pobolívá, tak jsem se vždycky namazal a ráno vůbec jsem nevěděl, že mě koleno bolelo.
1: Ano, já jsem mazal první rok.
0: Já za sebe mohu jenom doporučit.
1: Já jsem mazal první rok. No, ale tento rok už nemám, možná bych našel ještě nějakou sklenku s tím, bylo to v Alpě a ve voce, jo, ta amanita, nesušená, sírová, někde to mám, ale samozřejmě jsem přišel na chuť tady té sušené a to je top.
0: No jasně, no, tak ta léčí, tady. Jo. A otvírá tady, třetí oko, intuici.
1: Ano.
0: A pak najednou vám dojdou takové věci, které jste vám nedocházely nebo jste je přehlížel. Mm-hmm. Protože spousta lidí, co ji začalo brát, nehledí na to, že samozřejmě ztrácíte chuť na alkohol, přestanete pít, přestanete brát jakýkoliv drogy. Jo. A další věci, ta vás zbavuje tady těch nešvarů, těch návyků, jo, který jste si vy vytvořili, anebo systém to ve vás vytvořil. Jo, ty návyky. Najednou zjistíte ráno, že nepotřebujete třeba kafe. Jo. Najednou stanete a vůbec nemáte chuť na něj. Jo, tady ty věci všechno vám ona likviduje. Jo, protože ona dělá pořádek ve vašem těle.
1: Maro, já když zvednu tady tušku, tak jako bych chtěl něco říct. Jo, si neskáčeme do řeči.
0: No dobrý, já jsem nevěděl, já jsem si nevšiml ty tušky. No, že to mám
1: tušky. Já jsem slyšel, že si nevšiml té držky. Já mám tušku, ale je to taková...
0: To se neřek.
1: Bylo to tak jako... to nevadí, aj kdyby jsi řekl. My jsme punkový rock'n'rollový studio a jsme držky jako oba, že? Co si budeme povídat? Ale dívej, je to nápověda. Takže, my jsme se ročetli.
0: Cigáro.
1: Nikotin zabíjí parazity. Paraziti nemají rádi nikotin, člověče. A víš proč? Počkej, ještě mě na chvilku. A ta amanitka sice odnaučuje závislosti, takže nechlastáme, jo, ale jako hulíme. A možná ta amanitka je tak chytrá, že nám tu cigaretku jako neodvykla, ano, protože vlastně ona taky odparazitovává, ta cigaretka, jo. A i za covidu, kdo hulil, tak třeba měl lehký průběh, anebo vůbec neměl covid, jo. Takzvaný covid teda, jo, tak. No, hovoř.
0: Já jestli můžu, tak jenom dodám, že amanita léčí kouření 50/50. Jo. To je zjištění, to je napsané v té knížce, je tam 50/50. Mm-hmm. Protože ona ve finále to kouření není pro vás tak smrtelný, jak vám o něm vypráví. Jo. Proto se tady musí vést takovýhle tvrdý kampaně s těma fotkama těch vašich orgánů, jak jsou schnílí, kdesi, cosi, jo. To jsou čirý bláboli, jo, to vám ukazuju. A když se nad tím zamyslíte, tak skleníky se vykuřujou tabákem, jo, proto, aby se ten skleník dezinfikoval od parazitů. Takže to samý dělá i ve vás.
1: Ano.
0: Proto já taky hulím půl. Ale je pravda, když jsem to bral ze začátku, takže jsem začínal mít problém s kouřením. Jo, už tam bylo takový nechutenství k tomu kouření. Jo, ale, jak říkám, kouření, asi, já myslím, že to by to šlo taky, ale zase na druhou stranu, proč, jako pro mě, proč? Já chci kouřit. Když na to přijde, víš? Mě to nevadí.
1: Já se na to těším.
0: To ti neohlupuje mozek.
1: Já se na to těším celou noc, člověče, z písní, že si ráno dám
0: kafičku a cigárku. A nehledě na to, nikotin je velice prospěšný pro vaše
1: nikotin
0: tělo.
1: Nikotin je prospěšný, ano.
0: Pro mozek.
1: No vidíš to.
0: Jo. No, protože když se zamyslíš, proč na alkoholu nepíšou věci, že vás to zabije? Protože ten alkohol vás zabije. Hmm. se vás cíleně zabijí, ty vaše mozkové buňky. Jo?
1: Jo.
0: Cirhóza játrnic z čeho? Z alkoholu. A co je cirhóza? Zase paraziti. Přemnožený v játrech. To tak. Je jedno z druhým.
1: A jedno s druhým to určitě je, všechno se spolu souvisí a to procitnutí je tak nádherný, že najednou chápeme tu celistvost, jak to všechno prostě funguje. Jo? A to se pak nestačíme dívit, jak ty informace chodí a jak tomu, díky vlastně tady tomu prozření, tak nejenom díky, nejenom tomu, ale vůbec tak celkově, jak to začínáme chápat. Jo? A tím pádem se zbavujeme strachu. Jo, a objevujeme v sobě toho tvůrce. Jo? A Maro, tak dívej, já tady mám průběžně další dotaz a to už je, toto je slabikář, jo? Toto je učebnicový příklad, o tom jsme se už bavili. Martina se ptá, zdravím, chcem se spýtať, prečo na některých tabuliach před obcou alebo mestom je napísaný název obce čisto velkými písmenami a na některých je to písané správně. Prvé velké písmeno a zvyšok malým. Já si myslím, že u nás v korporátu je to všechno velkým a možná na Ukrajině.
0: Protože to značko ještě nevyměnili.
1: Možná v Rusku na Ukrajině je to tak, že první je velký a zbytek malý. No a je to označení vlastně firmy, jako jo, korporace. Každý tak, město, každá obec tak. Je korporace. Soukromá firma.
0: Přesně, to od jak živá, jo. Tak to je i za komunistů. Jo, i když tam je velký, protože vždycky to velký písmeno něco označuje. Mm-hmm. Protože vemte si, že velký písmena by měly označovat pouze třeba začátek věty. Ale ne v půlce věty. Nějaký tak. Slovo. Jo, to už bylo jenom tak jakoby dodaný, zmanipulovaný, abyste se s tím nezabývali, ale jinak veškeré obce jsou soukromé korporace.
1: Města.
0: Všechny jsou zaregistrovány mezinárodně, takže dohledáte si jakoukoliv obec Maro, v tom Dance a Bread
1: State. Ano, teď to chci říct, dneska jsem studoval, mám tady nachystaný 4 takový odkazy a díval jsem se na Dance, našel jsem si tam soudy, jo, úřad vlády, všechno má svoje Dance, takže vám tady potom pošlu odkaz na Dance, kde se to hledá? Jak se to jmenuje? Ta?
0: Dance. Ale musíš, nejlepší je, když si zajdou na upic.de, jo, a pak ten Dance a Bread Street. A pak seš to přímo v tom, v těch stránkách a přímo hledáš. Zadáš, jakou firmu chceš nalézt, jo, dáš tam úřad nějaký, napíšeš jméno nebo soud, napíšeš tam jenom soud, vyhledat, no a vždycky vám to najde, myslím, 10 jakoby těch nejzajímavějších nebo na špičce. No tam najdete všechny, úplně všechny. A tam samozřejmě jsou tam všichni, co podniká, jako jo, to máte IČA, jo, co jste plácí DPH, to jste tam všichni. Jo, takže pokud jste tam vy, jako soukromá firma, no tak tam, tak se musíte zamyslet, proč jste v tom samém rejstříku i s nějakým jakože státem. Mm-hmm. Tak když si budete číst o těch stránkách, to všechno to, tak to vám jasně píšou, že to jsou stránky, kde se udávají veškeré firmy světa.
1: Jo. Dance Bad Street, tady už jsem to našel, tady jsem hledal.
0: Žádný státy, firmy.
1: Jasně, jo. Státy nejsou
0: zrušené. A hlavně zrušený. Všechny, veškerý ty, jakože, jak se to říká, ty firmy, samozřejmě začínají tím, že to je základní organizace. Jo? Potom tady vzniká ta firma. Jo? Protože Česká republika je členskou organizací. Jo? Má svoje členy. Jo, a samozřejmě nejenom fyzické, ale i právnické osoby jsou členi. Takže tam už to máte jasně napsáno, že jsou to všechno jako... Že tam jsou i firmy. Jo? Tak se musíte zamyslet, jak to, že členem České republiky jakože státu je firma. To je nějaký divný, ne?
1: No, všechno je firma. Česká republika je firma, jo, všechny ty takzvané státní instituce, úředníci, všechno je firma a my zjišťujeme, jestli se oni musí řídit tím jednotným obchodním zákoníkem. A to teďka je právě v procesu. I když to není úplně nejdůležitější, no. Tak jsme se do toho zavředli, že to zjistíme a já bych vám tady potom, my už máme Maro hodinu a půl za sebou zas člověče. A my jsme dneska nic jako pořádně jako neprobrali.
0: A nepustil si ani videa, člověče.
1: Máme tady nachystané, ale tak ty...
0: Pusť tam něco, ať se lidi taky podívají za světa, jak to funguje ve světě ohledně živíš.
1: Jak spravuješ aerovku, člověče.
0: Jak mají zamést s exekutorem a s takovouhle verbeží podobnou.
1: Mám to tady, ale ještě předtím tady pustím zajímavý videjko, který mě fascinovalo. Lidé neexistují, existují pouze věci, jo. Takže podívejte se na videjko, dívej se na to, člověče.
2: Ano, ahoj, moji milí. Vlastně jsem říkal, že už o tom nechci nic říkat. Ale protože jsem včera četl, že okresní soud v Kaufbeurenu, který je hned u mě před domem, propustil na svobodu jednoho pachatele znásilnění. A ty komentáře pod tím ukazuje to, že lidé stále vůbec netuší, co se tady vlastně děje. Proč jsou takoví lidé často propouštěni, nebo proč nemohou být bráni k odpovědnosti? Za prvé, v Německé spolkové republice z právního hlediska žádní lidé neexistují. Dobře, to už většina lidí ví. Jsou lidé, kteří o tom vědí víc než já. Ale v Německé spolkové republice z právního hlediska lidé neexistují. Existují pouze osoby, předměty a věci, rozumíte? Člověk a osoba. Kdo se tímto tématem ještě nezabýval, měl by to prosím okamžitě a neodkladně udělat. Že osoba je věc, tedy předmět. Můžu si ji dnes postavit sem, zítra tam, můžu do ní kopnout, můžu tu věc zničit, můžu s tou věcí dělat, co chci. Tedy osoba je věc. Proto má každý úřad správce věci, rozumíte? V případě věci podáváte informace k věci, rozumíte? Vylečte mi stav věci. Jednání ve věci proti blablabla. Vždy je to slovo věc, které je v každém úřadě často jasně k přečtení. A přesně to má tento význam. Že když se teď nějaký typ z odborného personálu někde trochu pošťurá, nebo někoho znásilní, nebo někoho zabije, pak je to z právního hlediska pouze poškození věci, rozumíte? A kvůli poškození věci nemůžete nikoho poslat do vězení na doživotí, nebo na třikrát doživotí. To by mělo být každému jasné. Dále se odborný personál nachází v podstatně vyšším, lepším právním kruhu, než je německý držitel občanského průkazu, že? A takzvaný odborný personál stojí z právního hlediska dokonce nad soudcem. To znamená, proto takoví lidé nemohou být před soudem bráni k odpovědnosti a po krátké době jsou opět na svobodě. Přesně tak to je a nejinak. Doufám, že jsem vám tím pomohl a přeji vám ještě hezký den.
1: Tak, přátelé, takže... No, takže je tady zjištění, které mě fakt jako zaujalo, že v Německu neexistují žádní lidé. Ano, pouze věci, samozřejmě je to celosvětově, až na pár výjimek jako živí lidé. Takže občan, vrah zabije občana oběť, ale po pár letech třeba jde z věznice, protože on jenom poškodil cizí věc, vlastně majetek korporace, jo. A oni vlastně obchodují i v tom vězení, jo, s tím vězněm, jo. I to je vlastně obchodní položka, ten vězeň. A pak opustí na svobodu, protože on jenom poškodil věc, on neublížil na zdraví, člověka nezabil, protože věc se dá jenom poškodit, věc se nedá zabít.
0: Přesně tak, takže to byly jenom jakože kolaterální ztráty. Takže, a hlavně věznice je největší biznis pro těžbu z kolaterálních účtů.
1: Vysvětli nám, proč to tak je?
0: No tak protože oni si nárokujou, jakože ty jsi tam jakože v léčení u nich. že tě chrání. Víš? To je pro tvoje dobro.
1: Napravujou. Nápravná skupina.
0: A že ty jsi jen dobrovolně jako na tu léčbu, takzvanou. Protože ty jako člověk jdeš si odsedět nebo za fyzickou osobu. Jo. Tam nesedíš sám za sebe, ale tam sedíš za tu kartičku.
1: Za slabáka.
0: Protože
1: za
0: jsi to dobrovolně chtěl. Takže to je takový vtipný trošku.
1: Je to... No, to může to působit vtipně a...
0: Protože ty jsi se stotožnil s tou kartičkou. Takže si řekl, že jsi to ty, ten jakože, jo, ten, ta věc. Protože člověk se nepotřebuje stotožňovat s žádnou kartičkou. Protože tak snad stojím před tebou, abys viděl, kdo jsem, ne?
1: Všimněte si, že úředníka, policajta, soudce nezajímá vlastně kdo, skutečně si, ale zajímá jenom ta kartička. No, a jakmile ji ukážeš, kývneš, konkludentní souhlas, ano, to jsem já ten slamák. Dělejte si se mnou, co chcete. Jo. A už to jede, je to hra. A no. Na margo no. Toho Hana Máro se ptá, ahoj kluci, už podruhé mi přišlo z katastru, že tam něco nesouhlasí. Jak vlastně se vymanit z toho katastru? Díky. No já jsem tady použil neopatrně ty slůvka vymanit se, vystoupit ze systému, ale to vlastně ani není potřeba vystupovat z toho katastru. Má rozhodí nám.
0: Ne, protože v katastr tam jsou úloh, jakože to je všechno o právních fikcích. Jo? Protože vemte si, že vy tam nemáte napsaný dům. Ale nemovitost. A to znamená, že to je dům určený k podnikání. Takže de facto to je jako kdybyste měli, kdybych to přirovnal k živnostenskému úřadu. Jo? Pro živnostníky. A hlavně oni jsou tam od toho, oni jsou jako ta firma, je, že vždycky počítá, za co se má odvádět jakože výpalný. Jo? Oni nemají právo cokoliv tam měnit, když na to přijde. Takže bez vašeho souhlasu to, jak si nejde, to všechno oni dělají jednostranně, což je ve skutečnosti jako nevymahatelný. Takže oni, ať si tam píšou, co chcou. Co vás zajímá, co píše soukromá firma? Asi na svých stránkách třeba. Ať si tam píše. My pak třeba můžete, eventuálně, když se dostaneme k tomu UCC, tak vy pak můžete třeba toho úředníka pak zažalovat. Jo? Že vám udělal změnu nějakou, kterou vy jste nedovolil. A to může přijít papír od soudu, od koho chce. Ale ten úředník je přímo zodpovědný, který tu změnu provedl. Protože ten úředník pak bude muset vysvětlovat, na základě čeho. A on by musel přinést papír, že vy jste mu to dovolil. A pokud na něho nereagujete, to znamená, že ho máte, víte kde.
1: Jo? Víme, no jasně. Dobrý.
0: A vy, jo? A bydlet neznamená žít v tom domě. Jo? To je zase rozdíl, protože bydlí fyzická osoba a žije člověk. Takže když se vás někdo zeptá, vy tady bydlíte? Ne, já tady žiju. Jo. Protože bydlí tady maximálně fyzická osoba neboli právní fikce. To nejsem já. Jo? Protože já jsem věc, já jsem člověk, nebo muž, žena, který je živej. Jo?
1: Tak. Takže můžu. Je tady podobný vlastně, jo, tak zeptám se v Hany, ona tady píše, komentuje a taky už po druhé mi přišla výhruška z ČT a už i s pokutou. A já se tě zeptám, Hano, to ti psala Česká televize jako budova nebo nějaká kamera nebo kdo? Já tam musí být někdo podepsaný a razítko. Takže pokud to tam není, vyprní se na to. To je nabídka z Teska, jako prostě, jo. To je jenom obchodní nabídka.
0: To je obchodní nabídka jenom.
1: Prostě, jo, teďka se o tom hodně mluví.
0: To oni si udělají z lidí normální prde.
1: Šouvky, no, že oni zruší ty poplatky koncesionářský, ale oni to vyberou jinak oklikou, že? Pěkně na daních samozřejmě, jo? Takže...
0: Hele, počkej. No, ale kdy to jakože mají zrušit?
1: No mluví se
0: to
1: o
0: jsou tom. Jenom hrátky z čerty, jo? Oni se tady budou teď kohárat. A my to zrušíme, my chceme, jo? Takže zase přiletí ovce na jednu stranu. Jo, oni no. To chtějí zrušit. Druhý ovce, ne, my to nechceme zrušit, jo? A to zase jenom vymyšlený na to, aby se ovce mohly jako o co zajímat, měli. Mm-hmm. Tady není o finále, že to zrušej. Protože s těma poplatkama je to všude jinde i ve světě, to, to samé na základě těch poplatků, protože Angličani neplatí a všude možně lidi jiný, v jiných těch částech světa neplatí. A pak chodí exekutoři, no a ty lidi je ženou. Já ti dám, že jsi o nějaký společnosti televizní a padej odsaď, ty vole, dostaneš milágoř. Takže jako žádný sraní z tohle pakáží.
1: Ale to napsala Hana pěkně, uvědu, že to vlastně přišla výhruška. Jako oni fakt jenom hrozí a straší. No bez jasně. Podpisu, bez razítka, vyhodí do koša. Nereagovat. No ale oni, ona si naráží. Jo, lidi se mají strach z toho, že to dají exekutorům a tak dál a už jsou v tom krysím kolečku, jo. A tam je potřeba to ustát. Ale... Ani ten exekutor nemá exekuční titul, nemá pravomocné rozhodnutí, soudce nepodepíše nikdy nic už, je to všechno jenom cár papíru, nepravomocný. Takže není se čeho bát, jako jo. Je to nezvyk si uvědomit tu sílu toho člověka, jo, že to je cár papíru. Je to úplně jiný svět, tak. Přátelé.
0: Tak. To, si, to je nejdůležitější si uvědomit a pak to jde všechno už hladce ve vaší hlavě. Jo. Protože vás drží pořád ten strach, že vy musíte. Ukažte mi jediný zákon v tom posraném korporátním, v těch zákonech jejich, kde člověk nebo živý muž, živá žena je něco povinná. Jo. Takový zákon nenajdete.
1: Jo. Tak, Maro, a píše Hana, jo, ještě reaguje, že ví, chtěla jsem jim napsat s podpisem Halenkovský dům, ale nereagují. Ano, smajlíka, rozesmátý ho posílá, takže Hano správně zúčinila. Nereagovat, vůbec nereagovat na ně. Jako zní to možná neuvěřitelně, jakože by to mohlo fungovat, ale tady Mara je příklad a, mno, a další.
0: No to
1: jako,
0: funguje. Ono
1: funguje to prostě. Jo.
0: Jo. Jenom si musíte stát za svým. Ale co je důležité, je pochopit, že vy, když se vydáte cestou člověka, tak vy musíte opustit finanční systém. A to znamená účet mít v bance. Nebo ne účet mít v bance. Prostě už tam žádný peníze neposílá na ten účet. I když ho nemusí to ani rušit, nech to být, protože ten účet stejně není váš. Vy o něm ani nerozhodujete. To, že dáváte příkazy, neznamená, že o něm rozhodujete, protože o tom ve skutečnosti rozhoduje ta banka nebo ten člověk, který pak přerozděluje ty prachy. Proto vám na ten účet skočí kdejaký exekutor, protože to jsou zase jejich obchodní smlouvy mezi nima. Jo? A vy, když odevzdáváte peníze na účet, tak vy jste de facto ty prachy darovali ty soukromé firmě, ať se s nima dělá, co chce. Takže vy se pak nedivte, že máte zablokovaný jakože účet, protože vy jste jim ty prachy dali. Jo? Ale pokud vy odejdete natvrdo, že prostě prachy do kapsy, jakýkoliv, jo, jako peníze to ani nejsou, jo, ale budeme říkat, že to jsou peníze. No tak pěkně do kapsy. A když neprachy, no tak si najdeme jiný platidlo, s kterým budeme mezi sebou fungovat, který už to funguje mezi lidma. Jo? Jenom prostě se nebát a jít do toho. Vy nemáte povinnost vůbec žádnou vůči nikomu. Vy jste se narodili jako svobodní. Vy si to jenom je zapotřebí si uvědomit. Jo? A oni tím Matrixem, tím podvodem mám nadspali, že vy musíte pořádně to, vy musíte. Tak jestli chcete, veď, že musíte, no tak to, jo. Jenomže to vás sežere.
1: Tak, domluvil jsi pro tentokrát?
0: Tak, tak.
1: Super, super. Já tady mám, Máro, mě tady chodí od Ivy, jo, která se teda ještě neprojevila v té své vnitřní síle, neustále tady píše jakože Zlatička, prosím, když nebudete ale reagovat, tyto dopisy chodí doručením jako fikcí, potom bude následovat exekuce. Psala jsem ti na Messenger, já vím, já jsem to četl Ivo, ale já na to nebudu reagovat, jo. Jako určitě
0: ale Iva je nastrčený ten.
1: Já vím, Ivo, že z ní psala, posílala jsi mi aj nějaké informace o UCC, ale teďka začínám trošku jako pochybovat, jestli teda vůbec jako studuješ, odkud to máš. Jako dobrý, no, informace dobrý, ale to, co teďka tady píšeš, mně to připadá, že nás fakt chceš, nebo posluchače jako zmást. Takže já to fakt jako nebudu ani číst, ani z toho Messengeru.
0: Ne, to je nastrčená figurka.
1: To ne, to určitě ne. Jako já nebudu sdělovat, no. Vlastně kdo jsi, ty z něho to požádala, abych tvoje iniciály neříkal. Máš jiný jméno tady jako v Messengeru a jiný jméno máš tady, takže já trošinku jako beru zpátečku, jo, tady od toho, co mi posíláš. A jaký máš, jak se k tomu hlavně stavíš, jo, protože my s lidma nebo vlastně s občanama, který vlastně vnáší chaos do našeho vysílání. My jsme jich odmítli už několik, jako jo, a už se nebudeme k ním vracet. Takže ty asi jako, buď teda nejsi ještě dostudovaná a zvědomělá, anebo jak říká Mara, si nastrčená, jako jo. To pro mě.
0: Za mě nastrčená tím tomu.
1: Dobrý. Takže nebudu to tady vůbec číst, co píšeš, jako, protože mám dino, jako když to čtu, tak mě běhá mráz po zádech a já hodně dám na intuici, jako teďka, jo. Takže to jsou furt strachy a obavy, hlavně skloňme hlaví, přebírajme poštu, anebo přijde ten zlý exekutor. Já vám teďka ukážu, přátelé, jak se probouzí svět, jo. Mám tady takový dvě kratší videjka, Maro, takže jdeme na to.
2: Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co stíháš? Co socháš? Použij sílu. Že vás zdvořile žádám, abyste rozstili pozemek. To je v pořádku, pane. Můžete prosím odejít z pozemku? Nepovažoval jsem za nutné se nechávat naznačovat. Přístupu se ruší. Víš, že k tomu musíš vyčistit online. Prosím, opusťte pozemek. Dobře. Použij sílu, pokud neopustíte pozemek. Správně. Pohni se. Jdi pryč a už se nevracej. Už se do tohoto ubytování nikdy nevracejte. Dobře, jak se prosím jmenujete? A váš doklad totožnosti? Takže ho zakryjete? Že to dobře zakryješ. Na této adrese neklepeš, nejste? Nejste? Já jsem ne. Pracuješ pro korporaci. A teď jdi pryč. Uvidíme se později. Budu? Mějte se hezky. Co to sakra děláš? Promiň, co tam sakra děláš? Co jsi? Na co se zaměřuješ? Jedeš tam autem od souseda? Možná, možná ne. Chci zaklepat a říct jim to hned. Není problém, debí. Možná, možná, možná. To je auto od Evropy, zlato. Hej, uvidíme se později. Sakra, udělej jeden. Bez policie se nevrátíš, protože se jedná o občanskoprávní záležitost, ty děvče. Hej. To není zneužívání. Říkat ti, že jsi dělník, je urážlivé. Jo, pokud se nevstěhujete z mého pozemku. Dobře. Tak se s nimi vrať, DV. Uvidíme se později. Zatracený popruchna.
1: Tak, přátelé, takže toto možná bylo i pro Ivu, jo? Aby viděla teda tu vnitřní sílu, jo? Člověka. Živého muže nebo ženu, jo, když přijde ten exekutor nebo nějaký vymáhač a nebo nějaký další parazit, tak absolutně, pokud nemá v ruce žádný podepsaný papír, tak nechytá se, jo, takže odpreskne prostě jak prašivý pes. A mám tady ještě další videjko, nebo Maro, jestli máš něco k tomu?
0: Ne, jak říkáš, pokud nemáš v ruce papír podepsaný, tak to chceš vymáhat.
1: A jsou tací, pozor, tady mám další videjko nachystaný, ať to tam našupeme ještě, máme pár minutek, protože brzo přijde z velitelství znamení. Takže, a jsou ještě tací, který používají falešní papíry a spolupracují s policajtama a se soudcama, s úředníkama, kterým vystavují falešní papíry, a tady je to videjko taky, takže to pustím a pak to ještě teda zhrnem.
2: Raději jsem sežen víc lidí, kámo. Protože sem přijíždí víc lidí, Skote. A to pro tebe ani pro nikoho z vás, kluku, sakra dobře neskončí. Ano, vnikli neoprávněně, nemají žádnou správnou dokumenta. Ta trhlina nestojí za papír, na kterém je napsaná. Kdokoliv by je mohl napsat. To je podstatná změna dokumentu. Podívej, je tam venku prázdné místo, tam bylo? Bylo vyzvednuto z jiného dokumentu. Potřebujete mít originální kopii bez této vynechané části. U soudu je momentálně žádost o odklad, s tím se zabýváme. Omezení nestačí k zabránění vymáhání. Vy nemáte žádný odklad. Žádný člověk nebude zbaven svého majetku bez řádného procesu. Vy neposloucháte, protože neznáš naše lidi. Vládu, můžeš přestat mluvit? Jo, jdi. A 19. března jsem zpátky a budu to řídit. Dobrý den. Máme pro vás příběh. Jmenuji se Lisa Hanna. Lejnes Avenue Liberty. Z boku. Je to bezpráví, nemůže

0: Potřebuješ. Je to hnusný dělník, myslí si, že je televizní hvězda. Vymáhání a další fiktivní společnost, kterou jsem chytil, tuhle práci dělat nechtějí. Zadali to Scottovi, protože si myslí, že je trochu svalnatý televizní hvězda. Problém, který máš, je, že nám musíš poskytnout doklad o podepsané autorizaci, že ti to bylo delegováno. Pokud tu dokumentaci nemáš, doporučuji ti, ať si to jdeš vzít. V tuto chvíli máte ECHR-3, což je mučení, psychické mučení. Mám dokumenty, až přijde policie. Dostalo se to do čtvrtého stádia. Bude tu dnes taky Bob White? Policista v Serrii a Kentu za falešný zápis, za pomoc exekutorům. Je prokázáno nadevší pochybnost, že dokumentace, na kterou se spoléháte, nestojí za papír. Proto jste zodpovědní.
1: Tak, Maro, já mám pocit, že jak byly zrušeny teda státy, byly korporace, byly zrušeny i korporace jaksi, že teďka jsou jenom piráti a mafiáni a zloději prostě, jako, že jsou spolu spolučení, ale vidíme, už to třeba nechce dělat i vymahačská firma, exekutor, už tam nastrčí nějakého prostě, nějakého svalovca, jo, nějakého mediálního prostě, nějakého hvězdičku, celebritu, jo, který chodí do fitka, ale jako nikdo nemůže bez podpisu, bez razítka, vlastně bez titulu, jako uspět. A pokud člověk je fakt ukotvený v té vnitřní síle, jak Iva evidentně ještě není, tak prostě tady ti paraziti nemají absolutní šanci. Co na to říkáš?
2: No, nemají vůbec žádnou šanci. Tady jsi to viděl třeba konkrétně na tom videu a těch videí je samozřejmě tisíce už. Jo? Jak z Anglie, tak z celého světa. Takže lidi chápou, v čem se nachází. A propo, státy jsou soukromé firmy. Jo? Prosím, nemyslete, že státy jsou něco jiného. Jo? Stát je označení pro korporaci, ale ta funguje jako jedna velká korporace. Ta už nemá členy právnické osoby. Jo. Takže ona funguje jenom jako jeden celek a má jedno to IČO, jo, a jedno to DANS. Ale jelikož už je to korporace, to znamená, že pro ní dělají další korporace. Jo, to jsou ty další úředníci. Jo, veřejná správa je de facto je podnikání. Jo, je podnikání v oboru. Jo, třeba to má sociální služeb a tak dále. Takže i když se oháníte státama, tak jste furt ve firmě. Jo, to samý, protože označení republika je taky označení pro firmu. Takže Česká republika, Československá republika, jo, pořád republika. Jo. A když vemeš, tak už kdysi dávno Československo bylo vytvořeno jako obchodní zóna, jo, kde se Rothschild jako že vytvořil tady to z Rakousko-Uherska. Protože tam už se začali, protože viděli, že jim to jako jeden celek nefunguje pro tolika národů, jako národ, jako národnostních menšin, jo? Takže je lepší rozporcovat to na ty menší firmičky, jo? To okrádání. Ale ve finále i v tom státě jste byl pořád otrok, protože ten rodný list je známkou otroctví. Protože člověk žádný rodný list nemá. Jo, a de facto, jelikož vás ukradli svým rodičům podvodem ta korporace, no a ona si vás nárokuje jako svůj majetek. Jako toho otroka, který musí vydělávat prachy pro tu firmu. Tak já nevím, chcete to nebo? Chcete dřít na někoho nebo? Protože ve státě, když bylo Československo, tak ty veškeré peníze, které se vydělaly na území Československa, taky tam pěkně zůstaly. Proto se za Československa stavělo. Jo? Protože oni nemohli vykrádat ty prachy pryč. Jo? Oni obchodovali sice se Sovětským svazem, z NDR a, jo, a takhle, ale ty prachy nemohly přijít v úvozovkách do soukromí.

0: hrubou. Jo. Tady to fungovalo jako obchod, jo, mezi těma státama. Tam se mohli ty prachy utrácet, ale už z toho nemohli těžit, jo, další ty lidičkové. Proto to potřebovali takhle. By mohli cucat prachy. Jo. Protože státy se zaručovaly vašima rodnýma listama, užít Československo, za půjčky, který si brali. Podle toho, kolik měli otroků, no tak tolik si mohli napůjčovat.
1: Takže každý...
0: Jestli přepalujou to půjčování, no tak musí otrokům zvednout daně, aby si mohli půjčovat dál.
1: Každý občánek...
0: Ale ty prachy zase odcházejí jinam.
1: Každý občánek, miminko, který se narodí, dostane rodný list, takže vlastně je ohodnocený, je zařazen do registru korporace a jeho rodné list je posílán různě na ty finanční burzy a už jede obchod. Vlastně ten občan je vlastně obchodník, jo, tím rodným listem se stává obchodník na burze, jo, ze kterým se kšeftuje. A vlastně ručí svým kolaterálem, ty státní dluhy všechno, dluhopisy, všechno občani ručí. Přátelé, kdo si myslíte, že jste majitel auta nebo domu a nebo lesa, jakože to máte v registru, v katastru, což je jenom úřad korporátní na výběr, na vyměření daně, výši daně, jako jo, tak zapomeňte, že jste majitele. Vy jste jenom správci, vlastníci, jako jo. A kdykoliv, jenom když bude vyhlášený nějaký válečný stav nebo něco, okamžitě vám to můžou zebrat, jako. A budete z holou prdelo, budete se hodně divít, pokud nebudete studovat a nezjistíte, jak se věci mají, jo. A možná proto držíte ten systém. Vy si myslíte, že jste majitelem, že jste... Jo, tak proto si říkáte, no tak mě není tak jako nejhůř, já si jezdím tím elektrickým SUVčkem, jezdím si na ty dovolený, mám tu firmu, okrádám zaměstnance, platím daně, takže stát se o mě postará. Nasrat.
0: Právě, že tady ty lidi žijou ve velkým omylu, protože oni jsou tím hlavním cílem těch globalistů.
1: Střední třída.
0: Protože oni si vytvořili tady ty zbohatlíky, protože viděli, že to budou dobrý jakože otrokáři pro jejich cíle. Ale oni, až je nebudou potřebovat, což už bude velice brzo, tak oni taky s nima zametou. Jo. Oni budou na tom ještě hůř než ten chudák. Protože pro ně bude největší šok, když jim ty peníze bloknou na tom účtě. A ono to přijde, že ty peníze zmizí.
1: CBDC.
0: A nebo můžeš mít na účet třeba 10 milionů, ale ty už je v životě z toho účtu nevybereš.
1: No pozor, on to tam může mít, mu to nevezmou třeba, jo, ale vyprší doba použitelnosti těch peněz. Dají vám na to třeba 2 měsíce, máš tady 10 mega, do 2 měsíců je musí, ale oni se tě budou
0: ptát. To chyba lávky, to si neříkáš dobře. To se netýká tady těch peněz. Ty o ní přijdeš, o ty prachy. To, co ty říkáš, je to, že ti bude programovatelná měna, kterou pak už budeš fungovat v tom CBDC. Jo? A oni ti řeknou, tak 30 tisíc máš na měsíc, je podmíněný příjem.
1: Je podmíněný příjem.
0: No, ale musíš splňovat určitý požadavky.
1: No, vidíš, to je taky...
0: Pokud nebudeš, a samozřejmě... Ty peníze už nebudou převeditelný na další měsíc. Že byste si mohli ušetřit ty prachy. Pozor na to. Jo? Tam prostě padne termín 30. ping a prachy zmizí. A prvního vám zase naběhnou nový. Ale ty samý zase, jo? Jako když dostáváte kapesný od rodičů. Ale šetřit už nepůjde.
1: A jak poznáte, že účet není váš, oni se vás zeptají, na co potřebuješ tolik peněz, k čemu to použiješ, a to je známka toho, že ten účet není váš, že ten účet patří bance.
0: No přesně. Proč se tě ptají, a na co vy budete, co bude, to je jako kamarád, když chtěl vybírat prachy z konta, jo, a oni se ho hned ptali, a na co to potřebujete, a kamarád říká, tak a co vám je potom, no víte, ale my se musíme ptát, říká, no tak ale mě se neptejte, jako. Jo, takže oni už se tě začnou ptát na takovéhle věci a už jsem viděl spoustu videí, že prostě ty prachy lidi z banky nedostali. Někdy museli odníst, protože chytli šoky ty lidi, protože si nevybrali ty prachy, že jim to je nechtěli dát. No, tak někdy je vyvedli, někdy teda odešli po svojich, ale točili videa přímo bance, přímo na přepážce. A klient neznamená majitel peněz, jo, bacha na to, klient je investor. Takže vy ty prachy bance půjčujete, jo, a jelikož víme, že ten bankovní systém se hroutí a zhroutí. Tak oni mají právě záložný ten finanční systém a to je právě to CBDC, ta digitální měna. Pak už nebude nic, pak už si nenatankuješ jen tak.
1: No.
0: Tak jako jestli se nechcete probudit, tak v pořádku, ale ať, tak si dobře poslechněte nebo přečtěte knížku Orwell 84, abyste věděli, do čeho jdete. Protože to přesně vás čeká. Protože to už jede. A žádný bílý klobouci vás nezachrání, pokud vy sami se nezachráníte tím, že se probudíte.
1: Dobrá. Přátelé, 22.03, já už jsem dostal před 4 minutama pokyn z režie, ze zákulisí, ale chvilinku můžeme přetáhnout. A já tady mám totiž v PDFkách vlastně průběh dnešního dne, jak jsem studoval, co mám všechno zjištěný, ale kdybych to otevřel, je to minimálně na půl hodiny zas, takže bych to nechal na příště, ale každopádně teda jsme na stopě, pátráme, jo, s některýma pátračama se teda rozloučíme, protože je to jakási slepá ulička. A
0: protože byli vypátrání.
1: To trefil hřebíček na hlavičku. A bylo jich víc takových, co veče tady, jako jo.
0: Ale otroci se vždycky pro provařej.
1: No jo. Takže zlobte se, nebo se nezlobte, ale my jedem letem svistem bombardéra a úplně bez ohledu.
0: No přesně tak, jako já.
1: Jako nemůžem brát ohledu.
0: Nebudu tady nikomu
1: dělat. Jako nechcem ne? hlavně.
0: Protože člověk vždycky mluví pravdu.
1: A já to ještě řeknu teďka, Maro, otevřeně. Jo? Už uplynul nějaký čas. Já jsem například i odmítl vysílání s Rudou Vávrou. Já to teďka řeknu jako na rovinu, jak to je, protože byť on má taky jakousi svoji cestu, tu, ale má pocit, že to je více občanskoprávní cesta žalob a nějakých vypisování. A protože byť můžu třeba s něčím souhlasit za tu jeho éru, jo, co všechno jako dělal, našli by se nějaký zlatý semínka, ale protože by byl v tom našem vysílání chaos, jo, tak jsem to prostě jako odmítl, protože už fakt nechci, aby jsme se v tom vysílání rozpojovali a aby ty cesty se rozdvojovaly prostě jaksi, jo. I když na začátku tomu tak bylo, brali jsme Livingmana, jo, brali jsme tam Schreitera, já už to budu říkat otevřeně, jak to je. Jo, s těma to prostě s těmato občanama už dežavičku určitě ne, jako jo. Takže vlastně zůstal Mára, zůstal Liborek, jako těch lidí zůstalo, jo. Ale jako ne každý třeba se chce odhalit v tom vysílání, tak jak my, jo, chodíme vyloženě z kůží na trh, jo. Ale o to se to jako víc prostě, jako o to je to víc prostě pravdivější, jo? Že to tak jako otevřeně říkáme. Jo? Já třeba studuju furt, jo? Taky kolikrát řeknu blbost. Teďka jsem řekl, že 10 milionů mu nevezmou a že to musí utratit za měsíc. To už jsem si vybájil ve své fantazii. Ty z mě, Máro, zase vyvedl, zomilo, že to je jinak, ale vidíš to, že aspoň prostě jako jo, aspoň do toho jdu a řeknu svůj názor. Vidí to třeba blbost, jo?
0: Ne. No, protože tím pádem by to jaksi postradalo smysl, proč oni to chtějí. Kdyby si mohl utrácet, kolik chceš.
1: Já jsem
0: ale
1: to
0: oni tady
1: jde tak,
0: o kontrolu.
1: Já jsem to myslel tak, že on by měl třeba měsíc na to, aby těch 10 milionů utratil, ale že by mu je stejně nedali, protože by se ptali, na co to máš. Jo?
0: No, protože tam, hele, těch videí je spoustu o tady tom CBDC, takže to by si lidi měli proštudovat, co říkají lidi různě po světě, a velice tvrdě předtím varují. Jo. To jako fakt.
1: Mluví o tom Pavel Kamas a mluví o tom Richtaříková. Já ty videjka tady mám. Tak. Já už je teďka pouštět nebudu, já to tam dám potom pod vysílání. A Pavel Kamas, teď tam má pěkný videjko, krátký, vydává časopis, udělám reklámku, nevadí, protože je na vlně, jmenuje se Radix, ten časopis, a je to tištěná forma, žádný elektro, takže vám nezmizí, pokud si s tím omylem nezapálíte v kamenech, jako jo. Takže doporučím Pavla Kamasa a jeho časopis Radix, tam je všechno uložený. A je tam o CBDC.
0: Maro. A jenom bych doplnil, že ten časopis, jak říká, je pro majitele mozku.
1: Ano.
0: A taky jsem ho neměl rád za Slovaky, když mi říkal, že Putin je špatný, že to je chabatník a tak dále před několika lety. Taky jsem ho za to neměl rád, říkám, protože jsem tenkrát ještě věřil tomu Putinovi, až mi pak došlo, že to, jako je, to jsou úplně scestné věci.
1: Jo,
0: protože sám jsem se tím začal zabývat, proč teda. No, takže jako Pavel Kamas mě osobně jako velice posunul v tomhle všim, jako, co se týče i farma věcí a tak dále. Jo, takže na něm je vidět, že je probuzen.
1: Zaujal mě taky tematicky i tak...
0: Neříkám, že do člověka, jo, to jako neříkám, ale je probuzen.
1: Jo, takže časopis Radix je tam o CBDC, ať víte, co vás občany čeká. A Richtaříková, která odstoupila, jo, z té žumpy, z té politické žumpy, tak vystoupila. Tata má taky pěkný videjko, to vám tady taky potom pustím. A mě v rychlosti jenom tak, už jenom takový krátký videjka, ať jste klidní na dobrou noc.
2: Proč nikdo neříká Polákům, že jsme od roku 1945 pod židovskou okupací? Nejsme suveréni. Nemáme mírovou smlouvu s Němci. Každá vláda, každý prezident je nelegální. Proč se o tom nemluví?
1: Jedno videjko, tady mám druhý hned. Ať to odsejpám.
2: Fikce vlády. Pojem vláda je často přijímán jako přirozená autorita. Když ve skutečnosti se jedná o zřízenou agenturu působící na základě obchodní smlouvy, zaručená privilegia a firemní politika maskovaná jako zákon. Většina takzvaných vlád neslouží k ničemu jinému než ke zisku. Městské korporace s čísly Dun & Bradstreet, set s podání a zakladatelské listiny, které je přímo zařazují do oblasti obchodu, nesuverenita. Vláda, jak je dnes běžně chápána, je uměle vytvořená fikce, zapsaný subjekt maskovaný legitimitou, vynuceno presumpcí a poháněno nevědomostí ovládaných.
1: Tak a ještě jedno.
2: Protože to jde hned k OSN. Takže, vy jste pan Vise, je to tak. Pane Vise, jaké je vaše křestní jméno? Moment. Jaké je vaše křestní jméno? To hraje roli. Prosím, ukažte mi svůj služební průkaz. Proč mi ho neukážete? Neukázal jste mi žádný služební odznak. Prosím mi svůj osobní nebo služební průkaz. Ukaž mi to, prosím. Ukažte mi svůj osobní nebo služební průkaz. To jde okamžitě k OSN. Chci po vás, abyste napsal, že přebíráte soukromou odpovědnost za své nároky. A nemám chuť s vámi diskutovat. Musíte se nejprve prokázat. Máme tu podle našich spolkových zákonů a základního zákona zákon, že musíte nejprve prokázat, kdo jste. Zajímá vás to? Nezajímá vás to? Takže mám to celé poslat k policii. Chcete nás pokaždé vydírat. Máte před sebou služební průkaz. Ukažte mi, kdo jste. Já vás neznám. Vím, že jste tu už byli, ale nikdy jsem neviděl průkaz. A poslední věc je také u té záležitosti. Poslali jste mi e-mail. Můžete se rozpomenout na 23. května 2023. To jste od firmy Reper Immobilien GmbH zničili dveře. Měli jste něco proti Reper Immobilien GmbH? Je neobsazená od doby, co můj otec zemřel. To ani nemůžete mít. Spáchali jste narušení domovní svobody. Zaplatím tyto poplatky za auto, když převezmete odpovědnost a dáte mi to písemně. S vaším služebním průkazem, že za to osobně ručíte. To není nesmysl, to je podle BGB 839, aby všichni občané jednali stejně. Máte dělat svou práci správně, nesmíte takto jednat. To pošlu okamžitě k OSN. Protože vy máte služební průkaz podle BGB 839. Musíte se okamžitě prokázat. Neděláte to, takže nevím, kdo jste. Ano, moment, musím si ještě zaznamenat vaši poznávací značku.
3: Protože to musí jít k OSN.
2: Ne. Ano, to uděláme. BD 83923E.
1: Tak, tady už není zvuk. Takže vidíte, že dá se vypořádat s parazitama úplně hravě a utíkají jak spráskaní psi. Takže hlavně se nebát. Nebát. Zvědomit si toho tvůrce. Nemusíte studovat zákony. Až tak úplně. Jenom mít všeobecný přehled a ucítit v sobě toho člověka. Jo. A najednou ten strach, pokud vůbec nějaký kdy byl člověk. Já si tak vzpomínám, když jsem měl, jako já mám třeba někdy blbý pocit jako z nějakých lidí, jako, jo, ale že bych měl vyloženě strach,
3: no
1: to asi ne, člověče. A ještě vám...
0: Ne, Amanita.
1: Amanita
0: boura strach.
1: Jasně. A panter ještě víc. Panter si myslím, že ještě víc.
0: Okay.
1: Já vám... Ještě chvilinku dáme. Když jsme se bavili o tom Slamákovi, jak se vytvoří vlastně z toho narozeného člověka, jo, jak se vytvoří z něho ten Slamák, ta právní fikce, ta fyzická osoba, takže tady je takový krátký videjko.
4: Všechny slouží. Váš rodný list, vaše číslo sociálního zabezpečení, váš řidičský průkaz. Všechny slouží jednomu účelu a nemá to nic společného s vaší identitou. Jedna věc, kterou vám povím o rodném listu, takhle z vás udělali obchodníka. A tak se vrátíme k Lex Mercatoria v soudech obecného práva. Mohli to použít pouze tehdy, když tam byli obchodníci. Že se museli ujistit, že každý, kdo tam přišel, byl obchodník. Že vytvořili věc zvanou slaměný muž a skapitalizovali vaše jméno, udělali z vás korporaci. Ne z vás, ale vytvořili korporaci, která má jméno jako vaše. To samé udělali se zeměmi. Že ty země jsou to vlastně korporace. Říkají nám, že jsou to země a víte, mají každé 4 roky olympiádu, aby to spečetili a mají písně, vlajky a prapory. A všechno tohle, aby vám to neustále vtloukali do hlavy. Ale země ve skutečnosti neexistují. To skapitalizované jméno je korporace a to číslo je. Vaše číslo SSN ve Spojených státech nebo vaše číslo SIN v Kanadě. Je vaše korporátní číslo. A tak v tu chvíli, kdy se pokusíte získat řidičský průkaz, bankovní účet, kreditní kartu, hypotéku, cokoliv, první věc, kterou chtějí, je to číslo, aby se ujistili, že jste obchodník.
1: Oni potřebují totiž obchodníky, že vystavit rodný list, dát občanku v 15, aby jste mohli obchodovat takzvaně s tou firmou, s tou korporací. Která vás vždycky okrade.
0: Aby tě mohli vytěžovat skrze tu fyzickou osobu.
1: Je to zvláštní, člověče, je to úplně až tak jako třeba nepochopitelný. Jo, třeba před rokem by mě to bylo nepochopitelný, že když si beru půjčku z banky, takže na základě mýho podpisu okamžitě vytvořím ceninu, cenný papír, banka s tím obchoduje a vlastně já si půjčím peníze sám od sebe ze svého kolaterálního jako účtu, bance vrátím úroky a fyzicky peníze a moji energii. To je šílený podvod. Přesně. To prostě to je, hlava představ, nebere.
0: Že to je jako kdybych já si doma vytisknul prachy, jo, na tiskárně, tobě je jako, že půjčím
1: a já tě vrátím
0: digitálu, mm-hmm. Jo, a ty mi už vrátíš ty prachy, které jsou prolity krví, jo, tvým potem.
1: Ano, ano. Je to tak? Je to přesně, jak říkáš. A...
0: Jo. Všechno je podvod.
1: Dobrý.
0: Protože už jsme viděli ze soudu, jak jasně bankéři přiznali, že prachy jakože vytváří ze vzduchu. Tak si položte otázku, sakra, když ty si můžeš vytvořit prachy ze vzduchu, tak proč ne já? Když už, jo?
1: Pojďme si takže tady
0: vy,
1: založit.
0: De facto, když podepisujete úvěrovou smlouvu, tak vy jenom podepisujete papír, aby vám byly vyplaceny vaše peníze z vašeho účtu.
1: Vaše vlastní peníze, jo? To hlava nebere, toto. Takže já vám jenom ukážu tady jednu, co jsem teda objevil, a je to fakt jako hodně, jo. Jo, tady ohledně, když se vrátím na začátek k tomu UCC, tak jako tady tímto tématem se zabývá jako více těch organizací. Jedna je ULC, co jsou ti komisaři, kteří dělají podklady pro ty zákony UCC. No a tady jsem našel, je to teda nějaká právní škola, já vám to tady nazdílím, a tady si můžete potom otevřít a tady by měly být všechny jako zákony UCC, jo. Třeba podíváme se Kalifornie, obchodní zákoník, a tam vám vyjedou v češtině, jo, přeložený, jo, i tam mají ta 1.308, všechno tam prostě najdete, takže chce to jenom, Ani ne tak jako pátrat, bádat, ale jenom se tomu věnovat a on ten potom Google vám to sám jaksi prostě nabídne. Takže to jsem chtěl jen pro zajímavost, já to nazdílím a můžem to příště, jo, za ten týden zás, já ještě udělám nějaký teda, nějaký to pátrání, ano, takže jo, to... těch informací bude víc, i když jsme si řekli, že na finále to ani potřebovat třeba nemusíme, to UCC, jo.
0: Přesně, to už je tam takový poslední kladivo na toho úředníka, zlikvidovat krtka, jo. Protože kdyby k tomu došlo, tak ten úředník prostě přijde absolutně o všechno.
1: Chtělo by to, aby to ten úředník věděl, jo? Co se na něho jo. taky může všechno zesypat.
0: Jo.
1: Maro, já tady pustím poslední videjko s takovým přesahem, jo? Potom s takovým komentářem, co vlastně oni chystají a mezi tím nám pouští jenom to, co se děje jako na pódiu před závěsem, ale pozadí se dějou daleko zas jako širší a hlubší věci a zásadnější. Takže to je jenom takový divadýlko, jo?
4: Viděli jste tenhle satanský rituál na fotbalovém mistrovství světa? Tohle bylo šílené. Pustíme se do rozboru symboliky iluminátského oka. Vidíte to tam? Je to iluminátské oko. Tohle byl zahajovací ceremoniál. I toto je součást zahajovacího ceremoniálu. Ti dva lidé stojí na Americe. Stojí na srdci Ameriky. Že mám pocit, že tohle by mohl být obětní rituál. Spojený s prastarými rituály obětí v aztéckých dobách. Zahájení také předvádělo. Tento obraz Tonatiuha, boha slunce. A PA řády, které svírají lidská srdce. Ten zatracený symbol FIFA je PA řád, který svírá lidské srdce.
1: Tak, jenom tak v krátkosti zase jako národ, občani žijou za nějakým fotbalem, obchody jsou plný, jako tady Hader, FC Barcelona a podobně, jsem si normálně nekoupil tepláky bez nápisu, jo, nebo všude jsou nějaký takový ty symboly. Teďka se nebudu bavit o těch satanistických symbolech, toto je vždycky živná půda a příležitost perfektní pro Matrix nám v rámci nějaké olympiády nebo mistrovství sdělit pod Prahově vlastně, co oni chystají. Tentokrát mám pocit, že oni jsou totiž zase mět lidi pod kontrolou u těch televizí a v zákulisí se samozřejmě děje prostě migrační pakt a nasování migrantů, jako jo. Aby lidi prostě jako fandili a nesledovali, co se děje. Takže už jsou podepsány kvóty, jo. Těžké pokuty za to, když se nepřijme migrant, tak je to myslím 20 000 euro za rok, za každýho, jo. Takže... Děje se to, jako neustále, oni jedou v té své rétorice, jo, a v tom, co si nastavili, tak jedou, a můžeme meditovat a můžeme myslet pozitivně a můžeme se usmívat, ale to na ně neplatí.
0: Přesně tak. Ale tam je cíl, tady se jde cíl na rozvrat národů.
1: Rozvrat, ano.
0: Aby nikdo nevěděl, kam patří. A korporace potřebují nový příjemce, nebo respektive oni potřebují nový příjem z kolaterálu. Proto řekla kdysi Merklová, že tady ty uprchlíci mají pro Německo cenu zlata. Mm-hmm. Tak se musí zamyslet, proč? Jako? Protože občan to neznamená, že jsi Čech, nebo Slovák, nebo Maďar. Jo? Občan nemá nic společného se státním občanstvím. Když na to přijde, jo. A Česká republika, to je právnická osoba, to není země Česká republika. Jo? Takže vy nežijete v České republice. Vy možná žijete na území, kde žije český národ. To je zapotřeby si uvědomit.
1: Jo, vidíš, já si to uvědomuji až teďka, takže přijde občánek z Afriky, jo, nebo z Ukrajiny a i když má tu příslušnost takzvaně, tak korporace Česká republika si může otevřít kolaterální účet jeho. Jenomže tady
0: je... To oni to berou jako další otroka, další příjem.
1: To je hnus. To je hnus, Maro.
0: To je to tak, no.
1: Šílený.
0: No, protože vím si, že spoustu lidí zabili těma skurvenýma vakcínama. No tak potřebuju náhradníky, ne? Mm-hmm. Otrok za otroka.
1: Takže já bych to pomalinku, máme látku, látku máme k přemýšlení, k bádání, k pátrání, jsme na stopě a už se to děje, je to na dosah. A pak zjistíme, že vlastně UCC není až tak potřeba, že je potřeba toho tvůrce vnitřního mít a ten pevný ústoj, jak říká Marcelka Ondráčková, kterou tímto zdravíme, jestli se dívá nebo se bude dívat. Takže najít sobě toho tvůrce, jo. A tam jsou veškeré odpovědi a veškerá síla, jak vlastně změnit. Ten svět se asi jako nedá změnit, ten Matrix se nedá změnit.
0: Ne, ale ty nemáš důvod to měnit. Ty musíš žít mimo.
1: Mimo systém.
0: Svojí cestou, oni kašli na jejich cestě.
1: My to říkáme, Maro, pokaždý, ale. A to je 27. pokračování, no. My to říkáme furt. A vidíš teda, že se potom jako ozvou nějací lidičkové, který by nám chtěli jako pomoct, poradit a pak se z nich vyklube, že radši máme přebírat poštu, aby nepřišli exekutoři. Takže to je takový, ale víš, já ani nejsem zklamaný,
0: to
1: samý, já
0: jako už se tomu směju. Někdo řekne, musíte zaplatit ty dluhy,
1: ano, abyste byli čistí.
0: A pak můžete jít jako být tím člověkem. To je debil, ten člověk.
1: No, takže
0: takový, a vrčený figury.
1: Takže ano, nebudem působit chaos v nedělničku, takže ani jako Ruda prostě a ani vlastně ti, který sedí jednou prdeli na dvou židlích, jo, to už tady místo není pro ně.
0: Přesně tak.
1: Toto je čisté rok.
0: Protože suverén, protože nakonec, co řeknu, suverén není člověk. Suverén je právnická osoba. Je to stát nebo nějaký vládce, ale ne člověk. Člověk nemá žádný tituly. Je to buď živý muž nebo živá žena, tím to hasne. Jo, to samé se týká i slovíček jako lidská bytost. Jo. Bytost je osoba pro ty, co ještě pořád nechápou, když se oháníte lidskou bytostí. Jo, to je fyzická označení, označení lidská bytost je v kanonickém právu, jo, toho otroka, která se změnila v římském právu už na tu fyzickou osobu. Jo. Ale je to totéž. Jo. Takže když se někdo prohlašuje za živou bytost, tak mě tím říká, že je jenom tupej otrok, jo, který ani neví, co říká. Protože tou lidskou bytostí se stáváte křtem, když vás někdo pokřtí, a to znamená, že jste se odevzdali církvi. To je místo těch rodných listů. Jo, ty, v té době, kde byly rodné listy, tak
1: křest.
0: Kněží, nebo tady ta pakáž černoprdelnická, jo, no tak právě tím křstem, jakože se přidáváš k jejich politice. Jo? No ale pak samozřejmě přišli se tím chytřejším a to byly ty rodné listy. A to Vatikán už zase rozjel, jo, tu politiku. Jo, tu parlamentní demokracii.
1: Démonkracii.
0: Jo? Protože i parlament, jako to slovo, pochází z Anglie. Jo? Takže jenom tolik.
1: Takže toliko, já si myslím, že dneska teda stačilo. Výdejka samozřejmě nemáme všechny projekty zdaleka. Tady jsem objevil současně s tebou jednýho človíčka. Říká si Gopala. Ty tam máš jedno videjko na Facebooku, na profilu a já jsem souběžně taky objevil jedno jeho videjko, kde celkem zajímavě mluví o chemtrails a o tom, co se chystá a být je to teda taková trošku ezoscéna jako buddhismus a takový jako náboženství, tak mně připadá človíček jako celkem probuzený, že říká, vy si myslíte, že budete meditovat a že to tady prostě jako všechno jako změníte. To jako zapomeňte, protože to určitě nestačí, jo, a on zakládá nějaký legie nebo něco, já jsem se na to ještě nedíval, ale takže i z těch ezokruhů třeba, jo, se ti lidi začínají trošku probouzet do té reality, do té skutečnosti, která se tady děje, být to může být celý fixe a hologram, jo, tady ten svět, dohledneme pouze k horizontu, dál nevidíme a proto vidíme ty lodě, jak mizí a my si myslíme, že mizí za tím zakřivením, ale on mizí, protože dál už ten Matrix třeba nedosahuje, jo.
0: Oni spadli z vodopádu.
1: Takže...
0: To je jako, když ti pitomec věřící na kouli řekne, no a jako ta voda teče za náma jako, na, jako dolů, někam do vesmíru. Protože kam jak se teče někam do vesmíru? Já jsem ti neřekl, že my jsme tak maličký.
1: No my jsme obrovští. To jsou miliardy kilometrů.
0: To je obrovská, to je obrovský prostor. Jo? A na každém tom, tom jsou takový pokličky, no a potom pokličkou žijete. Tak když si hodíte, nějakou skleněnou kopuli na trávník, no tak si představte, že vy žijete pod tou kopulí, jako že tam jsou ty mravenečkové s tou trávou, tam jsou ty stromečky, jo. Takový terárium pěkný, uzavřený.
1: Jo, já si to představuju, to bylo v pohádce o pejskovi a kočičce a pod tím byl schovaný ten sýr a to je takový skleněný poklopec s takovým madýlkem, jo, který nadzvedneš a tam je ten sýr, takže my žijeme jakoby v té pod tou poklicou, jo. Teďka neřežme, jestli měsíc, slunce, Merkur, Venuše, jo, jestli je pod kopulí nebo až někde za, anebo mimo úplně, to je jedno. Je to, někdo se tím zabývá, ano, ale teď momentálně to není až tak úplně důležité jako vědět, jo, potřeba.
0: Ne, není. Tam je důležité vědět, že to, že jsme kulatý, je podvod.
1: Ale,
0: jestli jsme šišatý, ano. Nebo jinak, jak nějak rozvohově, to je mi absolutně jedno.
1: Protože těch světů
0: jsou... Pro mě podstatný to, že takovouhle podvod jako svině.
1: Těch světů může být fakt tisíce, miliony, jo, kolem tady toho našeho aktuálního, toho Midgardu, vlastně té zemičky, jo. To je jenom prostě milimetřík třeba, tam jsou obrovský pláně kolem nás, to si nedokážeme ani představit, ale furt je to lepší, než když nám tloukli do hlavy a my máme strach, že letíme tím nekonečným vesmírem a tou zemí, která se otáčí jako, jo, 1600 kilometrů za sekundu, nebo já ne, za hodinu teďka přesně. Vidíš, jako nevím ani přesně, jo, nechci
0: za hodinu, to už není podstatný.
1: Za hodinu, a to není to podstatný, jo. A když
0: to
1: si tak...
0: To je důležitý k tomu probuzení.
1: Když si tak ležím pěkně u té vody v létě, u toho rybníčku, tam žbluň, jo, rybička, tam spadne šiška, lísteček do vody, udělají se kolečka, jo, vlnka. Říkám si, kurňa, kdybychom letěli těma tisícema kilometrů, však to tady bude všechno vířit, lítat, člověče, lésteček se ani nepohne. Říkám to, jak to tady je, kdo je tady potom hňup, jako jo, dobrý. To je další téma, to bude, Maro, až dokončíme UCC a ULC, a další ještě věci, já to dneska nechci začínat, je těch institutů je daleko víc, který pracují pro UCC, ale je to na dlouho, tak my se budeme věnovat třeba zas klidně jinačímu tématu.
0: Tomu zdraví.
1: Zdraví.
0: Tomu zdraví.
1: Jo, a i klidně té ploché zemi, jo. Jo. Protože když lidi si uvědomí, že nejsou ztraceni v tom vesmíru, ale že ty veškeré světy jsou tady, na té desce, na té topografické rovině, tak jim to třeba dodá kus odvahy, jako jo. A hlavně oni zjistí, že ten Matrix systém jim ve všem lže, což taky může být pro někoho odrazový můstek, jak se probudí, jo, třeba.
0: Ale jenom taková jednoduchý, když se podíváte na oblohu přes den, no, a vidíte sluníčko kulatý a pár centimetrů vedle na té obloze je měsíc, který je do půlky osvětlený, tak se musíte zamyslet, jak je to vůbec možné. Měl by být osvětlený jaksi celý, ne? Jo. Když už. Jo. Takže jestli to není takový pohled na ten měsíc, jak se různě vykrajuje, jako když seš někde ve studni, rozumíš, a nahoře, na té studni, ti někdo odtahuje poklop a ty najednou vidíš to světlo nad sebou, víš, v tom tunelu.
1: Dobrá,
0: Maro, víš, co myslím?
1: Vím, ale toto téma je tak široký a obsáhlý, že to si nechme na další pátrání. A když jsme u toho poklopců, jo, tak já jsem tady trošku zabalamutil a Petr Bodlák, náš staré dobré známé, ne Petrucho, poklopec, ne, tak já jsem to nazval jako poklopec a oni tomu říkají klemba, že, nebeská klemba, no to už je i v Biblii, jako klemba odděluje vody, zemi od vod, ano, a Kdyby tam ta klemba nebyla, tak nevím, jak by vydržela atmosféra těsně jako s vákuem, že ona by se tam asi jako třeba nějak jako rozprskla, jo, dejme tomu, jo. Takže ta asi by, asi tam něco je. Dobře, Peťo, není to poklopec, ne, je tam třeba klemba.
0: Já jenom jsem dělal krásný pokus s tím, jak říkáš, že jsme tady ve váku, jo. Tak jenom pro ty, co neví, tak ve váku se jaksi nešíří zvuk. Protože ten člověk normálně dal do skleněného, já nevím, co to měl, ne, ale zase takový skleněný poklop velký měl.
1: Poklop,
0: v tom měl normálně hodiny, které tikaly a zvonili, ne?
1: Aha.
0: A on z toho prostoru vycucnul vzduch, vytvořil vákuum a tam si jenom viděl, jak to bimbá na ten zvonek, ale neslyšel si vůbec nic.
1: Tak to já ti řeknu jako muzikant, že zvuk je vlastně mechanický vlnění, jo, a tam je potřeba jako vzduch, jo, hmota, nebo něco, substance nějaká. A pokud je to vákuum, tak tam ten zvuk se nemá jak šířit, jo.
0: No, i bys tam cítnul, jo, ve vákuum.
1: No.
0: Když ti vysáhlo.
1: To se potom třeba dostaneme ještě na éter, který byl v Mendelejevově tabulce prvků, pak to vymazali. Jo, to je tolik souvislostí, ale to teďka není úplně důležitý. Jo? Důležitý, že poklopec ne, Petrucho, poklopec ne, on zas myslí poklopec jako na zipu, na gatích třeba, jo. Takže ať je to klemba, nebo poklopec, nebo jakákoliv vlastně bublina nad námi, jo, která nás odděluje od něčeho, můžeme se potom domnívat, proč nás odděluje, jestli jsme v karanténě, aby jsme neuškodili někomu za bariérou, anebo někdo neuškodil nám. Spíš si myslím, že jsme oddělení, abychom my někomu neuškodili, protože my jsme strašná civilizace, jako jo.
0: No, musíš brát potaz, že je tady nějaký procento člověků, jo, a je tady nějaký procento
1: NPC.
0: Ty NPCčka, jo, takže proto ty NPCčka se nikdy neprobudí. Jo, ty prostě jenom budou slepě poslouchat veškerý nařízení od koho, vůbec se nebudou zamýšlet, co mají dělat, ne, prostě musíme, jo, to jsou NPCčka, hotovo. Jo, ten prostě neřekne, já na to sedu, já to prostě takhle dělat nebudu, ne. Takže jsou tady lidi, kteří mají jakože dvě duše, se říká. Jo, je v ním ten člověk, ale na druhou stranu je v něm i ten jakože reptilián u vozovka. Jo. Protože on se chová jako člověk a najednil z ničeho nic. Vy najdete na nějaký téma a v Turanu on přehodí vyhybky a je absolutně nikdo jiný. Takže tam vidíte, že tam řádí dvě duše v tom těle. No a pak je to NPCčko a to je... A samozřejmě klony. Jo. Protože třeba... A teď nevím, jestli Japonsko nebo Čína, to jsem někde viděl už vždycky, že to je země klonů.
1: Japonsko.
0: To není člověk jako takový. To jsou všechno kloni. Jo, poslušní otroci.
1: No však ti jsou Japonci, jo? Ti makají 16 hodin denně.
0: No. Taky je tam v Japonsku nejvíc se sebevražd a tak dále, protože ten otrok je prostě... Vlastně jim kolabujou systémy tady.
1: Tak. Toto už začíná mít zase nějaké takové přesahy do těch různých spirituálních prostorů. To si, Maro, nechme. My se vrátíme na našu starou dobrou plochou zem.
0: Ne, to nemá nic spolu. Ne, to nemá. Kde to má spirituální podtext?
1: No ne, to jsou tam dvě duše, že má někdo dvě duše, víš. To...
0: No počkej, ale každý člověk má v sobě duši, ne? To není nic spirituální.
1: Jako jedno. Duše, jako to je mnozí považují za velký duchovno, jako duše, duchovno.
0: No to, že to někdo považuje, že to má, to neznamená, že to patří k tomu. No, ale jo, že to někdo nezneužil pro svůj prospěch.
1: No, tak dobře, no tak. Je to téma takový no. Jiný, než teďka, kterým se zabýváme my, jo. Zákonníkem, ano, jeho platností. A může to být jenom ku prospěchu našemu, jako taková berlička, že máme nějakou oporu. I když žádný, jak je tady to motto toho našeho pořadu, že nečekej záchranu zvenčí, objev skutečně v sobě toho tvořitele, ale jako potěší to třeba, že máme jakousi tu oporu, i když největší je v nás samotných individualitách. A
0: protože každý člověk je individuum.
1: Individuum, ano. A je ta vlastně identita. nebo no, jak říkáš, individuál.
0: Každý člověk je originál. Mm-hmm. Takže a člověk nepotřebuje soupeřit s druhým člověkem, protože on si nepotřebuje dokazovat, že je lepší než ten druhý člověk.
1: Tož to bylo za kapitalismu.
0: Každý je, no, protože člověk je tady sám za sebe, on nepotřebuje být lepší než jiný člověk.
1: Však to je jenom
0: on je tady
1: program.
0: Z jiných důvodů.
1: To je zase jenom program, který nám se snažilo indoktrinovat jako v rámci školství, jo, ti učitelé, jako, že musí být lepší soutěž. Kapitalismus volné soutěže. Kolik ten kapitalismus má těch přívlastků, jo? Volné soutěže prostě a lidský kapitalismus, lidskou tvář. A všechno je to prostě jenom obrovský expanzivní jako proces, jo, ten kapitalismus. Ten už nemá kam by se dál šířil, proto přichází ten kolaps.
0: A jenom k tomu slovíčku kapitalismus, jo, je pochází od slova kapitál a kapitál pochází od slova kapitán na lodi, jo. Jenom takový bombonek nakonec.
1: No, takže
0: protože ten kapitán, když připlul do přístavu, tak na lodi měl kapitál.
1: Ano.
0: Jo, s čím kým obchodoval. Mm-hmm.
1: Vidíš? Všude jsou souvislosti. Stačí se jenom zamyslet.
0: Je?
1: A když si dáte muchomurku, tak to nejenom, že se zamyslíte, ale vy to aj pochopíte. Maro!
0: No přesně tak.
1: Já už jsem před 40 minutama dostal pokyn, upozornění, pane učiteli. Takže my vám děkujeme, přátelé, posluchači, diváci, za sledování, sdílení. Máro, tobě děkuji jako vždy za naprosto precizní informace, jo, který nejenom, že dáš informaci, ale ty to ještě vysvětlíš, tak aby jsme to my obyčejní pochopili. Takže veliký blaga dar tobě a v nedělu si ráme zase spícha, jo?
0: Jak říkáš, za týden vrátím sáti.
1: Jo.
0: No. Já budeme samozřejmě bálat zase
1: no,
0: dál.
1: No jako, nechce se mě to vypínat.
0: Já už se zabývám, teďko mě zajímá aerovka a takovýhle věci jiný.
1: Jo, dívej, Peťa Bodlak.
0: Protože jako jsi tvůrce, tak tvoříš. No.
1: Já ti řeknu, že jak jsem dneska fakt byl, jako jsem studoval a měl jsem laptop, takže mě trošku jako bolí oči, jsou takové jako rozleželé. A já už se těším, zítra farma DM-ko pěkně bude malovat. Potřebuju pohyb a potřebuju tu dynamiku, jo, pohyb je život, je pohyb. Takže ten odpočinek mě dneska sice jako tak nějak jako pomohl, jo, sklidnil, já jsem furt jako rozlítaný, víš, sem a tam. Nevadí, nebudu se vám svěřovat furt. Takže tak, dobrou noc, píše Peťa Bodlák, dobrou noc, on to píše pohanácké, jak já mluvím, jo. A ne, jako nechce se mě to
0: Dobrou noc všem, dobrým človíčkům, dobrým mužům a dobrým ženám.
1: Dobrým, všem dobrým mužům a ženám, lidem, človíčkům. Tak, takže dneska jsme měli aj telefonátek, já tady hledám ještě nějakou písničku na závěr, ale pustím jenom znělku. Tak, dávám znělku, vypínáme to, Maro, já jdu na cigárko, nikotiny proti parazitům a myslím si otevřu ledničku a dám si kousek masa za škraň. Dobrou noc, blagadar vám.
0: Dobrou noc.
1: Já dám našu písničku. Ahoj. Já dám našu písničku. Ahojte.

nohy jim to dočasně neladí. A přesto se postupně přidají.

ladí, mnohým to dočasně neladí. A přesto se postupně přidají.

0: Jdeme na to.
1: Tak zdravíme vás, vážení a milí přátelé, dobří lidé. Jsem tady s Jiřím Petrášem a Jirkou.
0: Jiřím z rodu Petrášů, aby jsme se nazývali pravými jmény, teda jako čto člověka. Sláva rodům naším, dobro nám všem. S Radkem jsme se takhle prostě tady setkali poprvé ve žlebu a superový člověk. Prostě člověk
1: s
0: velkým če.
1: Já nevím, jestli jsem superový, ale tak máme se rádi.
0: Máme se rádi, krásný frekvence, jo, my si na druhý lidi, jeli jsme do obchodu, myslel prostě na všechny tady, na Mildu, Bílýho vlka, prostě a skvělý, jo.
1: Nakoupili jsme dary nějaké, prostě, abych prostě nepřijel s prázdnou, protože já vlastně nemám rád, že bych přijel s prázdnou. Protože já jsem takhle navyklý vlastně z toho východu těch Slavianů a čím víc na východ, kde vychází slunce, tak všichni něco přinesou a prostě se udělá hostina. No a dneska budeme mít také hostinu. Jak skončíme rozhovor, tak budeme mít hostinu. Řekni prosím tě, kde se nacházíme.
0: Nacházíme se kde? No nacházíme se v svobodném, nebo my říkáme svobodném živém žlebu, dáváme tomu tu slovanštinu, protože máme tady výborného učitele Ruda z rodu Vávru. Nejenom on, samozřejmě, podělalo se na tom více lidí, na té staroslovanštině, nebo věnštině, staroslověnštině. A je to, vychází to vlastně z té Bukvice, neboli Boukovice. A je to teda svobodný živý žleb, neboli horní žleb u Štemberka.
1: Tady není vlastně ani signál, tady na vzdálenosti asi 5 kilometrů nebo 10. Vůbec nic.
0: Tady. No, jak tady operátor samozřejmě, ale
1: prakticky žádný elektrosmog, nebo minimálně.
0: Tak, není tady to 5G, že jo? To 5G, které nám nějakým způsobem škodí, jo? Samozřejmě zase je to na nás, jak to přijímáme, protože co nepřijmeme, není naše. A to je ta myšlenka.
1: Takže dokážeme vlastně s tímhletím, jak říkáš, zároveň to čistit, cokoliv by bylo negativní, takže si to naprogramujeme tak, to čištění, že to čistíme. Takže vlastně je to vědomý, není to nevědomý program, ale je to vlastně vědomá cesta k tomu, jak eliminovat negativní program.
0: No úplně nejlepší začátek je nepřijmout to negativní. Když nepřijmeme negativní, nemáme co čistit. Jo? A to jsou zase ty myšlenky, jo? Které vlastně vyplývají z toho, kým se potkáváme. Tady Ráďa prostě byl s Jardou Duškem. Jarda Dušek, to je náš propojovatel. A je mi velkou ctí právě tady Radka přivítat. Není to velká akce, ale cílem bylo natočit tohleto video.
1: Takže já si myslím, že dneska to bude zajímavý rozhovor. Dáme do toho i trošku ty emoce a s těmi emocemi dáme trošičku toho vědomí, pokud vlastně vstoupíme nějakým způsobem aspoň částečně do toho vědomí. Takže začneme nějak, kde bychom začali? My máme nepřipravený rozhovor, nemáme žádné otázky, nic.
0: No já bych začal třeba, co se týče našeho zdraví a jak vyživovat to tělo od slova život, živa, jo, takže vynechávat slovo p, otraviny, jo, po slovensky jed, lo, jo, a už to tam máme. Takže myšlenky, jak třeba, když teda to tělo máme, z dřívějších dob znečištěné nebo zanešené toxiny, což ten systém dělá záměrně, takže jak přírodní cestou to dostávat z těla ven. A my jsme se bavili o té křemelině třeba.
1: Třeba. A jako máš ještě další, kromě křemeliny, vlastně ten zdravý životní styl, s tím, že tam nedáváš žádný negativní program. Ty vlastně dáváš všecko to, co je pozitivní a vlastně to světlo.
0: Ano, světlo prosvětlovat, vizualizovat, prodychávat třeba ty orgány, něco mě bolí, můžu vizualizovat to světlo, prodychávám, dutina břišní, cokoliv, jo. Můžeme tady se zmínit o tai chi, jo, to je vlastně taky práce s energiemi, qigong vyloženě léčivá čínská záležitost, potom je to yoga a tak dále, prostě těch informací je spoustu.
1: Samozřejmě ta ideoplastická vizualizace je velmi mocná, protože vlastně ona je silnější než vůle a víra, protože když je člověk nemocný, třeba příklad, když je člověk nemocný, tak nemá vůli, nemá člověk sílu, ale jeho duch může vytvořit tu plastickou vizualizaci svého zdraví. A v případě, to je velmi mocná síla, ale umět se v nemoci do toho ponořit a vytvořit vlastně tuhle tu plastickou vizualizaci,

0: své síle jsi vlastně jasnomoudrý. To znamená, že přesně víš a orientuješ se, kterou cestou se máš vydat a co vytvořit tak, aby to pro tebe bylo v tom, nebo v té kvalitě toho života, v té bílé cestě nejlepší, jak jen to možné, nejen pro tebe, ale pro tvé blízké okolí a pro lidi, kterým chceš pomoct, protože víru já považuji jako největší zdroj síly a sebeklamu. Jo, sebeklam. To znamená, člověk může věřit, čemu chce. A když mi člověk říká, nebo někteří lidé mi říkají, tomu nevěřím, tak já mu říkám, nevěříš to proto, protože jsi přesvědčený o své víře, abys tomu nevěřil. Zase tvůj zdroj síly a sebeklamu, protože nevidíš tu pravdu. Jo? Zatím ji nevidíš. A teďka, co je pravda? To je velmi složité. A kolik je pravda? A v čem se slívají pravdy? Abys mohl znát pravdu, tak je potřeba vidět. A abys mohl vidět, k tomu je potřeba právě ta orientace nejenom toho třetího oka, ale do toho patří jasnoslyšnost, jasnopíseň, jasnotón, tím pádem jasnoodvaha, tím pádem si ve své síle, tím pádem vlastně máš tu orientaci a vidíš, když komunikuješ nebo hovoříš s člověkem, tak ho můžeš číst, jestli je dobrý nebo špatný. Předcházíš špatným situacím. Když už neví, co třeba s tebou ten systém, tak vlastně ti vytvoří ještě silnější situace k tomu, aby ty se mohl rozpouštět v té větší síle. To znamená, ty se stáváš ještě více silnější. Jo? Protože se brousíš na té temnotě. Tady ve 3D.
1: No ta temnota a vlastně negativní dění kolem nás nejvíce probouzí.
0: A ty si,
1: to si nejvíce všimneš, proto jsme se aj bavili ohledně vlastně, jak jsme se potkali, jo, vlastně Radek Wolf, že jo, to je kapacita.
0: No ne, jsi...
1: No, jako, že prostě, ne, bez jako, já to tak vnímám. A ptal jsem se Radka, kde ty jsi přišel k Jiřímu z rodu Petrášů? Jo, a řekněme, je to tak, že vlastně ti policajti, ti korporátní strážní, nazývejme věci pravými jmény, korporátní strážní, jak na nás konají, tak Radek si toho prostě všiml nějakým způsobem,
0: někde
1: protože...
0: Někde to tam vyjelo, jo?
1: Někde to tam prostě vyjelo.
0: Video vyjelo a teď vlastně jsem tě viděl a nějak prostě vzniklo automaticky, že jsme se spojili, jo? Ani nevím, jak.
1: Na komentářích to bylo, na komentářích jo? Prostě podpora spojili, od Radka, jo? Protože... Takže máme podobný je... takový nějaký z jeho záležitosti s těma korporátníma strážnýma, s tím systémem.
0: A přitom my jsme všechno dobře, jako. Děláme ano, dobré ano, věci, ano. Neděláme nic špatného, pomáháme lidem. Jo? Já jsem taky jako jistým způsobem pronásledovaný jako tím, že děláme dobré věci, protože kdo se probouzí, kdo vlastně opouští, a teď to je velmi důležité, kdo opouští právě víru v cokoliv. A začne to vidění tou jasnou cestou, ta jasná cesta, tak vlastně přesně víš, kde se máš vydat. Ale zároveň vidíš, jo, zároveň vidíš, jak jsou nastavené zákony, které jsou proti člověku. Jo. Když vezmu staroslovanství, a tady je plno slovanských symbolů dole, a tady, kde si vlastně namaloval mnoho slovanských symbolů, což je velmi hezké,
1: Milda víc malovala si.
0: Nebo na staroslovanství, ale je to tady.
1: No, prostě, je to tady.
0: Na staroslovanství se nezapomíná. Nezapomínáme na naše slovanské bohy, nebeské duchy, kterých je okolo 70, kteří zatím jsou trošičku jako zapomenutí, ale pomalý přijde čas, kdy se to bude zvedat vlastně a obnovovat vlastně ta síla mezi lidmi v tom morfogenetickém poli, a aby ti bohové velci mohli postupně sestupovat na základě naší zodpovědnosti a zvednutí toho zadku proto něco udělat, aby jsme věděli právě, jak vytvořit to pole, aby oni mohli přijít. A pak jsou mistři, kteří je budou probouzet.
1: Já bych řekl, jo? Že už se to děje, ne že přijde čas.
0: Ano,
1: protože pokud my jsme těmi tvůrci, tak to dáváme teď. My to dáváme teď, jede to. Film jede a už ten vesmír to má zapsaný, co my si přejeme. Takže proto, jo, my se takhle doplňujeme a Radek prostě, jo, to přijme. On má zase vědomí, co se týče těch slovanských božstev, těch energií, jak to je, prav, nav, jav. Tak, jo, to bychom taky mohli zmínit, to tady, docela zajímavý.
0: To bychom mohli, ano, protože jsou tady, tady jsou vlastně to prav, nav, slav a tak dále, tak to jsou naše vlastně stupně těch úrovní, jo, našich předků, našich bohů, jo, spodního světa.
1: Ano, jo, a teďka všechno... každý něco zna...

0: znamená? Ten NAV, myslím, je spodní svět. Říkám
1: NAV
0: to
1: je spodní svět, tak, ano. Spodní, a oni tomu říkají jako třeba sibirští šamané, říkají tomu Nížný mír. Jo? Uh-huh. A tady vlastně, když sibirský šaman, když byl tady v České republice, tak on neskutečně respektuje slovanské bohy.
0: Skutečně, ale.
1: Jo, skutečně, protože on s těma...
0: On je skutečně respektuje.
1: Ale nejenom, že respektuje.
0: Jo? A ten, to neje ten program, který bychom měli jako vynechávat, nebo by. Už to by je špatně. Jo? A já zase... Takže...
1: Nejenom, že respektuje, no? Ale když jsme v jurtě dělali rituál, tak zavolal třeba Velese.
0: Jo.
1: Veles, jako Velese, on může peru na kokoliv. I když oni spí, tak jsou tam další bohové, kteří vlastně s ním můžou mluvit a zprostředkovat to i při tom spání, protože to je takový určitý latentní stav, protože oni jsou v tom latentním stavu, oni se připravují na ten příchod, ale to potrvá 3 pokolení.
0: Dá se to třeba říct, že se naladí na určitou frekvenci a ten Veles je v určité frekvenci a on to tak propojí frekvenčně?
1: Oni jsou vlastně za sebou, oni stojí takhle v řadě. Jo, kdybys to měl vidět, jako když projdou hvězdnou bránou, jo, do jurty, což je hvězdná brána, tak oni stojí takhle za sebou v řadě. A my s nimi můžeme hovořit. Jo. A mimo jiné, vlastně tady šamán sibirský, který tady byl, tak vlastně je nebeský kovář, což je Darchanbo, já už jsem o tom hovořil, a já napojím na tebe, vlastně, že jsi kovář.
0: Propoj to, řekni tu příhodu.
1: A to je hodně zajímavé, můžeme to dát do té úrovně tady, jako do toho 3D a do té fyzické úrovně, protože dneska jsem byl překvapený, že Jirka mě tady ukázal místo, kde bych chtěl postavit kovárnu.
0: No, spíš jako zařídit, ono to je místo, už to je, jako jenom zařídit prostě kovárnu.
1: Ty máš aj ten buchar?
0: Mám i buchar, který mám nějakých 20 let, nevím, ani už delší dobu, uskladněn a nebyl ještě instalován. Zatím nebylo to pravé místo a to je právě tady a teď. A dneska jsme se potkali tady 3 kováři, jo? Aniž bychom něco svolávali. Jo? Přijeli lidi, kteří tady prostě přijeli. A nebylo to domluvené, nedával jsem to jako nějakou akci, protože tady nám šlo udělat to video s Radkem, ať máme na to ten klid, jo, a ten čas a tu pohodičku.
1: A takže o té kovárně potom se dostaneme k tomu, ale...
0: To ani bychom nemuseli, ale můžeme.
1: Potom, až potom, ve finále. A když hovoříme o kovárně, tak kovárna ve skutečnosti vychází, dříve byly šamanské kovárny, jo, a mají neskutečně duchovní úroveň. Tady tento Darchanbo, nebeský kovář, vlastně je pracuje ze 108 nebesí a má k tomu ukovaných 108 klíčů a každý klíč je k jednomu nebe. A když vlastně bubnuje, tak vlastně on zapadne jeden z těch, které nebe potřebuje otevřít, tak zapadne do zámku a s tím bubnem, jako je buben, není muzikální instrument, je to rituální transfer a tady s těmito oživenými klíči a dalšími atributy, nemůžu hovořit o všech atributech, ono je okolo 500, jo.
0: Už jenom 108 je dost.
1: Ale 108 je jenom prostě klíčů, jo.
0: Jasně.
1: Dalších jiných atributů, protože to je velká laboratoř. A když vlastně ten klíč zapadne do toho nebe, tak z toho nebe jakéhokoliv je možné zavolat ducha, který projde tou branou, a my se s tím můžeme radit cokoliv. Jo? On stoupí vlastně ten duch do těla toho šamana a jeho šamanov duch vystoupí vlastně z těla ven a vlastně je vedle těla po dobu propůjčení vlastně tomu duchu, jo? Po tu dobu, kdy ten duch je v tom těle. Nemůže tam být díl jak 3 hodiny. My jsme zažili maximálně hodinu 40, kdy jsme se mohli radit jednotlivě o mnohých věcech a informacích, jo? Protože takový duch nemá právo se mýlit. Jo? Nemá právo se mýlit. Když je to vysoký duch, prostě nemá právo se mýlit a hovoří pravdu a my vlastně potom tu pravdu ověřujeme za nějakou dobu. Je pravdou, když je někdo třeba nemocný, potřebuje, nebo těžce nemocný, potřebuje třeba 2, 3, 4 rituály a ten duch ho musí i trošku jako pozitivně naladit, i když samotnému člověku to nemusí vyjít v ten daný čas uzdravení té nemoci, protože potřebuje k tomu třeba 2. nebo 3. rituál, jo? Ale motivuje ho, ale nemusí to vždy u toho člověka vyjít, protože on třeba nedodrží třeba hoštění, které by měl dělat a další věci, které dostane jako do toho, aby pracoval s těmi svými předky a na základě těch rad toho vysokého ducha, který přijde na rituál. Tam je toho moc těch informací. No ale co se týká toho kovářství, tak řekneme si v základu jenom, co to je duchovní kovářství. Když seš kovář, tak mě to úplně prostě, mě to fakt oslovilo, když jsem to viděl, že chceš udělat kovárnu a ještě dva kováři k tomu a teď jsme si řekli pár takových věcí, protože když je duchovní kovářství, tak zaprvé do kovárny nesmí vstupovat žena. Nesmí vstoupit žena. Nesmí ani svačinu přinést dovnitř kovárny. Může to nechat jenom před Prahem. Jo? Mm-hmm. A jak je důvod? Žena nesmí vstoupit, protože je tam hodně mužské síly. Navíc ten muž ještě se zesiluje, posiluje tím, jak tam pracuje, s tím žhavým železem a vlastně kovadlinou a tady tím vším, proto ti kováři mají sílu, že?
0: Aniž by vypadali kolikrát.
1: No a mají sílu, čtyři korporátní stráží. Ty máš velkou sílu, jako, to jsem viděl, jakou máš sílu. A teďka do toho, teď vlastně, protože ona by si poškozovala feminine energii, to znamená, ona nesmí do toho mužského vstoupit vůbec, jo? Tak jak třeba na Blani, kde
0: tak, mužská přesně. Síla nesmí, tu myšlenku, nesmí já jsem vstoupit, říct. On to
1: nesmí vstoupit žena prostě na Blani, kde vlastně
0: je to stejný,
1: kde mužská je hodně energie. Mužské síly, takže ona nesmí dostávat mužskou sílu.
0: Pak se zdi stává, co by mohlo?
1: Mohlo cokoliv, pak by se mohlo předělávat na mužatku, jo? No. Co později třeba po generaci, po dvě, tři generace.
0: Aha, je takhle, až by se to dělo.
1: To nemůže tak rychle, ale v tom jednom životě už získá mužský princip. A už se tam tvoří třeba víc estrogenu, než, teda víc testosteronu než estrogenu.
0: Jo.
1: Takže už ten je tam nepoměr. Jo? A, takže to není dobré. Další věc, co se týká kovárny, řeknu takový krátký příběh, aby jsme mohli přiblížit vlastně duchovní kovárnu, pokud bys ji chtěl do budoucna vytvořit a učit se vlastně duchovnímu kovárství. Já jsem byl toho svědek, když byl tady šamán a po 28. říjnu přijel tady po druhé a on nesmí vlastně přivést si svůj buben po 28. říjnu, protože on musí duchové jdou spát na Sibiři, přírodní duchové.
0: A proč 28. říjen? Tohle to je zrovna vznik Československa.
1: No ale 28. říjen přírodní duchové jdou spát.
0: Aha.
1: Jo? Mhm. A on kvůli těm přírodním duchům už ho nesmí vzít. To znamená, on si musí poradit tady. On tady přijel bez bubnu a měli se dělat rituály. Ale jak si poradit? Takže my jsme objeli několik výroben bubnu a dostaneme se ke kovárně. A jeden, tam se mu ten korpus křivil, tam to nebylo vhodné, tak jsme byli druhý, taky ne. Až třetí říkal, tak ty děláš, říkal šamán, ty děláš dobré bubny. Takže vzal ten buben, koupili jsme ho a teď jsme museli s tím, vlastně dali jsme ho do auta. Mimo jiné, buben, když je oživený, abych nezapomněl, tak musí, já, když ho nesu, oživený, toto byl neoživený, to je zatím muzikální instrument, když je oživený, tak se musí nést na rameni, jo, přenášet na rameni, ať to neseš do auta, nebo kdekoliv to přenáší, od srdce navrch, od čakry navrch, jo, a na stěnu ho musíš dát, položit, nikdy nesmí být položený někde na zemi, nebo někde, nikde nízko.
0: Já jsem měl místo tam pro ten můj šamaňáček, když tak můžeš ho podat, tady máme ho, ale teda není oživený, ale že bychom ho oživili.
1: Ale dívej se,
0: vznikal vlastně
1: celou kapitolu, jak by měly vypadat univerzity z důvodu spirituality. A z toho vznikají potom, z té spirituály, postupně vznikají školy mystérií. Jo? To, co bylo v dávných dobách. Jo? Na kvantové fyzice, na aritmetice, ne na matematice, aritmetice a vlastně na konech, ne zákonech a na konech prostě. A teďka máš jasno psychologii, jasnovědní obory. Jo? Jasno, nebo astrovědní jasné obory, prostě, které víš, jak vlastně tvoříš, takže pracuješ na tvoření, ne na ničení, programování. A to vidíš, jo, všude. Teď si vem, a teď dám příklad, protože já jsem viděl na videu, že tě zbalila policie, prostě přiklekli tě tam čtyři? Jak to bylo?
0: No, ale přiklekli, tak normálně mě prostě chtěli mě mermo moci na tu služebnu. Já jsem jim říkal, loši, teď už jsem tam byl, já jsem žádného trestného činu se nedopustil, tak já s váma prostě nikde nejedu, já mám tady práci, já tady pracuju ve hmotě, jo, takže prostě nejedu, hotovo.
1: A co jsi provedl vlastně jako? Úplně do hloubky.
0: No, že jsem si dovolil jako člověk cestovat ve svým majetku, což kluci neví, co znamená. A zákaz řízení má fyzická osoba, neboli mrtvá právní fikce, věc neživá, kterou mi udělil městský úřad Vyškov, což taky není soud. Ale a i když je to soud, a i když vás odsoudí soud, tak soud odsoudí pouze fyzickou osobu, s kterou se člověk stotožní v nevědomí, že neví, nezná. A žádný ten soudní papír není podepsaný soudcem, mokrým ingoustem, což je základ. Vždy listina musí být podepsaná mokrým ingoustem, propiskou. A ne nějaký xeroxovaný, něco vytištěný, jo, jakože v barvě a tak dále. A když je to podepsaný, tak je to podepsaný pouze asistentkou. A od kdy, položme si otázku, od kdy je asistentka soudce? No ale soudce není zase ani soudce, protože stát není státem. Takže soudce je bankéř, korporace. A když soud prohraje, nebo ten soudce prohraje ten soud, tak to všechno platí. Jo, a to jsou zase vědomosti od Máry a dalších, co se tím zabývají. A to je to jádro pudla, protože státy byly 1.9.2013 zrušeny nebo převedeny na korporace, na firmy. A od té doby se vztahuje na všechno jednotný obchodní zákoník UCC. Jo, takže oni hrajou neví. Hru. Oni hrajou hru, no.
1: Takže lidi to nevědí, ty to takhle jako vysvětluješ do hloubky, takže ty vlastně jsi živý člověk.
0: Ano, my jsme živí člověci všichni, ale pouze pár nás víme, co znamená pojem živý člověk. Jo? A fyzická osoba je věc neživá. A tady mám aj spoustu záležitostí a tady mám psaní nějaký od Rudu, z rodu Vávru, Ruda. Suprovej člověk, jo. A ten jede teda hodně. Ten má vědomí a my tady budeme dělat určitě akcičku nebo setkání a Ruda tady bude. Jo? Takže teď je otázka jenom kdy prostě se to stmelí. I ten Jarda Dušek, jo? Jarda Dušek jako je tady už zvaný před rokem, ale my víme, že tady je ten Jarda. Jo? On tady je. A zase další a další hosté. A prostě je to jenom ustát ty frekvence. No?
1: Takže že bychom třeba do budoucna s ním udělali taky rozhovor?
0: S Rudou? Ruda dělá hodně rozhovorů, no, hodně. No, ale tady on byl dvakrát, nechtělo se mu ani odjet, jak se mu tady líbilo. Jo, akorát ho sem dotáhnout, protože zase on má hodně aktivit, ale my nebudeme dávat myšlenku, že má hodně aktivit, my dáváme myšlenku, že je tady a teď. Jo. A už to jede, ten zápis.
1: Takže
0: jo,
1: v tom. Vizualizace. A počkej ještě, teďka. A ty, když vlastně ten byrokratický systém, tak jak říkáme, korporace, posílali ti nějaké obálky. Můžeš prosím tyhle obálky, které si neotevřel, ukázat na kameru?
0: Tohle to jsou prostě obchodní nabídky, jo? To jsou obchodní nabídky toho systému, které jsou adresované vlastně té fyzické osobě neboli mrtvé právní fikci. Jo? Je to psané velkým písmem.
1: Takhle, tady je
0: ono to je jedno, no prostě, to hele, nemusíme ukazovat, hele, můžeme to napotit, jo? A ten systém se prostě snaží nás oblbnout, aby my jsme se stotožnili s tou fyzickou osobou neboli mrtvoprávní fikcí. Jo. A to je právě... Ono to jde udělat, ale je potřeba být velkou sílu a znalost ustát ten nápor té korporace, že pořád je nakrmená schránka. Na schránce mám jasně napsáno. Zde bydlí mrtvá právní fikce Jiří Petráš. To je psané všechno velkým. Tak, jak máme... Nebo máte, já nejsem držitelem kartičky věrnostní korporace s názvem Česká republika nazývanou občanský průkaz. Jo, to znamená, že stotožněte se korporátní strážní neboli policisté, chcou po vás stotožnit. Takže vy se stotožňujete v nevědomí s tou plastovou kartičkou, z které oni si vytahují, jo, vytahují si z kolaterálu ty peníze. Vy obchodujete. To je obchodní nabídka, všechno.
1: Takže počkej, ještě popíš to ještě lidem ještě trošku podrobněji. Ty máš byt nebo barák na hypotéku, nebo jak je to s tím barákem?
0: Ano, to je právě, hypotéka je podvod v tom, že banky nemají licence k půjčování peněz. Banky mají licenci pouze k obchodování s cennými papíry a žadatel svým podpisem vytvoří cenný papír, který banka zobchoduje a vytáhne si ty peníze už z našeho kolaterálu. Všichni máme kolaterál. Lodní právo, římský právo, rodné číslo. Jo? Rodné číslo je číslo zboží. Rodný list je průvodní list zboží. Jo? A z toho oni si to vytáhnou. A po člověku chcou, aby to splácel dál. A další věc a podvod je na tom to, že banky nemají kapitál. Oni půjčují nebo dávají, vytváří produkt a dávají generované peníze. Oni to pokryjou digitální číslem, který přepošlou na účet. Vygenerované peníze. Proto ta inflace, jak prosté a snadné, je to inflace. Proč za Československa, za dob Československa, když byla měna krytá zlatem, to znamená, že byl určitý objem peněz a určitá hromada zlata. Nemohlo tam se navyšovat. Jo, takže furt to mělo stejnou hodnotu. Kdežto po rozdělení, že jo, šup ho, bum ho, Rusnok to tam nějak prodal a tak dále, to se dá všechno dohledat, to udělali tak, že to prostě zaprodali. Jo. Západ má kapitál jedno s druhým. To je Fed. To jsou generovali peníze z Fedu. Kolik bylo bank za dob Československa? Kolik je bank teď? Kde se to tady vzalo? Kde je ten kapitál? Kde se to tady vzalo? Jo? Takže oni nám dají vlastně generovali peníze a aby byla poskytnuta protihodnota, tak my bychom teda v tom případě mohli taky jim posílat generované peníze. My bychom ty peníze mohli generovat taky a posílovat generované peníze na ten účet té banky. Jo? Plus ještě i ty úroky. Takže je to prostě už jednoznačně pro mě uchopitelný, taky jsem to dřív nechápal, ale když člověk se tím zabývá a má kolem sebe ty lidi, kteří ho v tím podpoří,
1: začneš vidět do toho.
0: Začneš vidět a normálně seš v té pravdě, a ta pravda prostě už víš, jak to prostě všechno je, že to je podvod. Takže ta smlouva je neplatná, jo? Protože tam jsou lživé informace podle zákoníku UCC.
1: Proto si ani ty obálky vlastně neotvíral.
0: No jasně, protože oni nejsou určeny člověku. A člověk je majitel. A v korporaci je napsaný vlastník. Jo? Vlastnictví. Jo, to tam, oni nám to všechno říkají. Jo?
1: A teď si vem, ty jsi viděl film Nádherná zelená?
0: Kousek jsem viděl, ale...
1: Jako kdyby jsem viděl celý. Tam no. Je to krásně, jak se najednou prostě ten člověk, který chrání ten systém, odpojuje tam přiletěli mimozemšťani a odpojují vlastně od systému ty lidi. A najednou si ve, že všichni ti, kteří ti posílali ty obálky, jo, všichni bankéři, policie prostě...
0: Platíme my.
1: Justice.
0: My je platíme.
1: Jako náboženství, všichni no. Prostě, jo, nějaká vědecká obec, naše univerzity by byly odpojeny od systému a začali by vidět teď. Mm-hmm. Teď bychom viděli vlastně, kde jsme tu obrovskou energii, do čeho jsme vkládali. Tu obrovskou energii k ničemu, která to pohltila temná...
0: Vkládali tu energii do svých otrokářů.
1: Tak, jo? A teď si...
0: Protože my jsme otroci systému a dříve otrokáři poskytovali otrokům stravu, bydlení, jo? Ošacení a všechno. Ale teď si to platíme my. My si vezmeme auto na úvěr nebo cokoliv.
1: Na leasing.
0: Splácíme to, jo, z toho.
1: No, je to.
0: Z toho platu. A my se tím autem dopravujeme do práce. Ve většině případů, že?
1: No a teďka si vím, že by vlastně jak v tom filmu odpojit od systému a teď vidět. Teď by tady ti čtyři příslušníci třeba Jiříku, ježišmane, co my jsme to udělali, my jsme tě tady skroutili, no. My jsme tě tady, ježiš, co jsme to dělali, my jsme něčemu podlehli, my jsme podlehali nějakému programu, který...
0: No, já jsem jim to všechno cestit. Říkal, já jsem jim to všechno říkal.
1: Teď, Jiříku, co my jsme to dělali, teď to všechno vidíme, kam to až sahá do hloubky, jejda, my se omlouváme, pojď, zajdeme spolu a pokecáme a dáme si třeba nějakou dobrou večeři.
0: Radku, no? Ale já jsem toho Filipa normálně, já jsem mu to všechno naposílal na Messenger. Říkám, hoši, pokud chcete vidět, když mě brali poprvé, nic mi nedali žádný papír, nic se mi nepodepsal, odvezli mě zpátky, OK. A pak mi říkal, už nejezdíte, jo, autem. Říkám, ty vole, o mě bude tady říkat, co já mám a nemám dělat? Říkám, ty vole, to si dovolil moc, ať to je nahraný. Jo, a dál, ty vole, jo, ale ať si oni uvědomujou, ti kluci. ať si oni uvědomujou, tam jde o to uvědomění. Že oni se dopouští aktu vlasti zrady na lidu československém, protože si hrají na tu firmu s názvem Česká republika. Jo? A to je i psaný v zákoně, i v římském právu. Oni se dají prostě jakoby usvědčit i na tom římském právu. A nemusí to být právo člověka ani. Jo? A to je na nejvyšší stupni. Je to nepsané právo, přirozené, že se narodíme, zdroj, a nescizitelné, že ti ho nikdo nesmí vzít, pokud se sebe určíš jako živý člověk, nebo člověk, živý muž, živá žena, nebo živá žena, živý muž. Ženy mají přednost. Jo?
1: A muž zastřešuje, ale. Ale jde o to vlastně, že tím pádem nejsi v systému, který je tady opravdu milion a milion miliardů programů, které ten systém takhle drží. Jo? A mě to připomnělo právě toho, ten Matrix, Morpheus, když se naklonil k Neovi a říká, Neo, věříš v osud? Ne, sám chci být strůjcem svého života. A Morpheus se nakloní a říká, vím přesně, co myslíš. Je to jako tříska v tvé hlavě a dohání tě to k šílenstvím. Je to ten svět, který ti byl přelepen přes oči, aby tě učinil slepým k pravdě. K jaké pravdě? Že jsi otrok, Neo. Když se podíváš z okna, co vidíš? Vidíš právníky, vidíš učitele, vidíš náboženské vůdce. Jsou to ti lidé, které chceme odpojit od systému. Ale oni všichni budou dělat proto, aby ten systém chránili. A to je přesně ono, že nejsou odpojeni, proto tě taky zkroutili. To, když se díváme do hloubky, my se nezlobíme, my to vidíme hezky.
0: Jako, jo, to všechno se má stát, jak hezky, se dělo, jako, jasně.
1: To není
0: protože my jsme se ani možná nepotkali. A všechno je tak, jak má být. Jo? Na první dobrou to na nás působí špatně, ale my víme přece už, naší úrovni vědomí, že všechno se děje tak, jak má a potom uvidíme to pozitivní a prospěšné na tom dění, jo, co se teď kolem nás děje.
1: A víš, co je zajímavé? Další taková pasáž. Já říkám, kdo pochopí z Matrixu, to je...
0: Jo, ta jednička je superová.
1: A nejenom jednička.
0: A ta láska ještě, počkej, to teďka chci říct, tu lásku. Řekni. Jo. Teď si uvědomím, přišla myšlenka, protože ono se taky událo do víco. A ta vědma řekla Neovi, ne Neovi, Trinity, že se zamiluje do vyvoleného. A potom tam vyplývá to, že ona řekla, teď nevím, jestli to řekla, měla říct Neovi to, co mu řekla, anebo Trinity. Ale oni ho přece rozstříleli na hadry a ona přišla k němu a řekla, Neo, já vím, že to jsi ty. Jo? Já tě miluju. Bum ho, a Neo ožil. Protože už tam byl ten program silné lásky,
1: Vědomé
0: té Trinity, že on je ten vyvolený. Tak, a láska je nejsilnější energií.
1: Ale musí být vědomá.
0: Vědomá a silná a prožívaná zevnitř.
1: A to je ta moudra. Jo? Ona musí být moudrá. Tam vlastně, když je vědomá, tak to obsahuje. Tu moudrost, soucitnost.
0: Ano, jo? Soucitnost. Člověk jo? Soucití s ostatními.
1: A vlastně máš, už vidíš, vlastně vnímáš za hranice empatie. Jo? To už je něco víc. To mě připomnělo třeba... Tak jak oni vlastně také, jo, když oni tě zkroutili, oni chtějí, aby ty jsi byl vlastně v tom systému, oni chtějí vlastnit tvoji duši, oni chtějí prostě, ty budeš dělat přesně to, co my chceme. A ty děláš dobré věci, jim se to nelíbí.
0: No,
1: jo?
0: Přesně
1: a když jim nerozumí, tak se stane inkvizice.
0: Tak, no.
1: Jo? Když jim nerozumí, stane se inkvizice. Automaticky. To jde proti mě, to já se s ním setkám každý den proti mě. Jo?
0: Ale... Nemyslím na to. Protože
1: ne,
0: pokud na to myslíme, my to teďka tady jako trošku oprašujeme, ano, analyzujeme, a na co myslíme, to se nám do toho prostoru objevuje. Nebo nám to dává, jo, ten zdroj, vesmír, Bůh, ať každý si zvolí to, čemu věří sám.
1: Tak, ale to je začátek, to je jak v tom Neovi, jak on chtěl ten agent do něho vlastně vsunul tu ruku a do toho Nia a chtěl ho přeprogramovat k tomu systému. Ale nešlo to, on se ubránil a nešlo to. Jo?
0: Protože zase... svítil, vyzařoval světlo, dejme tak, tomu. Můžeme to takhle,
1: tak,
0: že jo?
1: Přesně tak, protože ve finále potom stejně on všechny rozpustil světlem. To tak je.
0: A světlo nebojuje.
1: Jenom rozpustí.
0: Světlo vyzařuje a temnota nemůže přistoupit ke světlu, to nejde. Ale temnota jde prosvítit světlem.
1: Dá, ano, oni by se... Ta
0: pokud
1: temnota
0: hodně
1: se chce,
0: svítíme.
1: Ta temnota se chce dostat do světla, ale nemůže se přiblížit.
0: No právě, no. Přesně. Nemůže se přiblížit, ano.
1: Nemůže se přiblížit. Já to uvedu to přímo na příkladu. Když jsme dělali se šamanem rituály, a vrátím se ještě k tomu Matrixu, když jsme dělali rituály, tak normálně kolem plotu je objednána energie světla a když se začne rituál a otevře se brána, tak to svítí. Ale za bránku temnota, všichni čerti, prostě všichni se přibližují. Oni by tam chtěli do toho světla, ale nemůžou, protože nemají tu frekvenci toho světla. Oni třeba do budoucna, až to bude ještě víc, tak oni se tam dostanou třeba, jo? V budoucích časech. Jo? To taky lze. Kdy vlastně takhle se to zvedá i s tím světlem, až ta tma vlastně se prosvětlí.
0: Jo.
1: Taky to lze. Mm-hmm. Taky to lze.
0: Tma se prosvětlí, jasně.
1: Ale to už je vyšší frekvence. Tady jsme ale ve 3D. To znamená, ve 3D ta temnota se přiblížila, ti čerti chtěli vidět, co se tam děje. Chceme tam, chceme to vlastnit, chceme to nějak uchopit. Neví jak, vlastnit, uchopit. Neví jak. A teď my, když jdeme za branku na toaletu, tak nesmíme chodit po jednom, musíme jenom po dvou. To znamená, aby jsme byli při větší síle, protože opouštíme to světlo a jdeme tam do temnoty, a aby jsme byli při síle, tak musíme být aspoň dva. I když jsme ozáření z toho světla ještě, ale musíme být dva.
0: Jo.
1: To má úžasnou
0: že vcházíš mimo ten kruh toho
1: mimo
0: světla.
1: Mimo ten kruh toho světla, jo. Takže na
0: ty jsi nositel světla a jdeš ve dvou.
1: Ale té temnoty tam je hodně, ty tam jsi malinká částečka, ale přitom ve dvou aspoň trošku svítíte víc v té síle. Takže to jsou úžasné věci, jo, a to jsou všecko rady velkých duchů, šamana a tak dále, jo. Takže
0: úžasný, už jasný. Nebo už ásný, jakoby, že tam je to ás, to áčko. No, mě to teďka přišlo takový rozbor toho úžasný, jo.
1: Tak,
0: už
1: samozřejmě. Tam,
0: jasný, jasný, už ásný, ásný. Ás je duch žijící a tvořící na zemi.
1: Tak.
0: To ás. Tak. A to je ta boukovice zase, jo, to živý písmo. A to je právě, můžeš trošku říct o těch Cyrilšovi a s Metodem, jak to tady přeto?
1: Já se na to chystám, že udělám celé video na bukvice s vlastně obrazové písmo a ligaturu. A co to vlastně všechno znamená, to má... To, jak nás učili tady ve škole, že jsme byli nějaké primitivní kmeny z lesa. No, já jsem říkal, ne, soudružko, učitelko, já na to přijdu. Tak to vůbec nebylo. My jsme byli úplně jiné bytosti. A já to cítím už teď a přijdu na to. Ona nechápala, co jsem říkal jako osmiletej kluk. Takže dokonce jsme byli na jednom zámku a tam bylo na globu Tartarias. Já jsem říkal, soudružko, učitelko, co to je za území? Ona mě nebyla, nějaké území, ale jaké? Nějaké území, nebyla schopna mi odpovědět. Tartarias, jo? A bylo to tam. Jo? Už si nespomenu, jaký zámek to byl. A bylo to u nás tady. Takže mě to všechno připomíná tady ta minulost těch úžasných Slovanů, úžasné technologie, které jsou ještě v utajení, slovanských kvantových technologií, které už dneska vidím. A když na ty bukvice najedu, které chci potom podrobně vysvětlit, jak to vlastně fungovalo obrazově, jaké jsou to vstupní brány, vlastně jsou to nulové body a jsou to reality, úžasné reality. Každá bukvice má úžasnou realitu. Jo? A v té jedné realitě jsou další reality. To je naprosto neuvěřitelné. A teď nám tady dal Cyrila Metoděj fonetickou, sluchovou vlastně latinku. Uh-huh. Cyriliku. Uh-huh. Katastrofa. Naprosto katastrofa. Jo?
0: Tohle... A ten človíček... Co je tak ten na východě, ten panovník, který to zanechal? Nenávidění hodný systém udělal, aby jsme ho nenáviděli v nevědomí, jo?
1: No to jako já někdy udělám na
0: Ruda by taky o tím mohl
1: na pokládat. Na Džugašvíliho by udělal někdy skutečné video. Mm-hmm. Opravdu, ale to prostě...
0: To je síla, no? Jako,
1: to
0: jak ten
1: jako
0: systém...
1: já jsem... Tehdy mě vlastně... To byl rozhovor v roce 2020 s Krištofem Kockým a on mě oslovil jako v tom, co na to říkáš, dal mi otázku, co na to říkáš, že vlastně tady mi píšou lidé, tady mi píše hodně lidí, že vlastně Stalin byl pod ochranou šamanu. A já jsem mu tehdy neodpovídal, protože jsem mu chtěl zachovat YouTube kanál, aby mu ho nesmazali.
0: Jasně.
1: Jo? Takže jsem řekl ne. Prostě tu, na to teď odpovědět nebudu, protože na to nebyl nikdo připraven. Ani teď je jen velmi malá část o tom vlastně, jak to celé bylo.
0: Část zrůstající.
1: Já jsem byl před
0: lidé 30... Lidé se zajímají opravdu
1: před
0: hodně.
1: Před 30... Kolik? Před 30... V roce 91, 2, když jsem začínal jezdit východ, jo, kde vychází slunce, tak jsem byl s moudrými lidmi, s neskutečně moudrými lidmi, kteří mi vyprávěli o tom, jak to bylo. Jo? A pak jsem jenom pak vlastně byly ty nekauzální spojující principy, které prostě do toho všechny zapadaly postupem roku a let. Jo, takže dneska bych o tom mohl dlouze hovořit. A já na to najedu, na to téma.
0: Jasně, to
1: čas.
0: Naťukli jsme, protože uvidíme, ono to všechno pošupe. Jede to.
1: A do toho vlastně, co se týká těch bukvic, jo, tak to je, my jsme byli na tak vysoké úrovni. My jsme byli na tak už, my jsme neobsahovali, v té době jsme neobsahovali plazí genetický kód, který byl geneticky implantován, ani aby ponížili vlastně Slovany plazím genetickým kódem. Jo? A teďka vlastně jsou tady ještě skupiny, které se rodí bez plazího genetického, a to jsou velmi malé skupiny, bez plazího genetického kódu. Tu mají vysokou esenci duše, to jsou bytosti, které jsou schované. Jo? O nich nikdo neví tady.
0: Jo? Někdo jo.
1: Nikdo ano.
0: Nikdy jsme říkali, že nebudeme říkat. Teda nikdy, ani nikdy, ale nikdo a všetci.
1: Nikdo jo.
0: Všetci jsou všetci a nikdo není žádný. Jo,
1: no, takže používáme tu cyriliku, že ona
0: používáme takže, ano, ty programy, jo.
1: A to je tak nedokonalé, jo. No, protože já říkám někdy...
0: Mě už to zazvoní, já mám tady rolničku, ona mi zvoní v uších.
1: Mě to někdy tak vadí, že tady tím primitivním... No. Tohle primitivní jazykou vědou něco se snažíme předávat, jo.
0: Nebo se hrozně těšíš na dovolenou. Jak ta dovolená pak asi vypadá? Hrozná dovolená, ne?
1: No, strašně, no, strašně.
0: Strašně.
1: Takže strašné slovo, že strašné slovo.
0: No, takže strašný film, který mě vyděsil, tak je to v pořádku.
1: No a teď si vem třeba, když už mluvím takhle na to slovo, tak jsou vlastně kódované ty slova jako mat, matematika, mat, to je mat vlastně. To má ohraničení. Matka, země, jo? Matka moje, to nesmíš používat vůbec.
0: Aha.
1: Jo, mat.
0: Jsem třeba nevěděl.
1: To je všechno šachmat.
0: Jo, jo.
1: To je magie.
0: To je konec, jak kdyby, jo?
1: To je magie mat, jo? Protože to je vlastně, tam nevidíš dál, za těmi slovy nevidíš dál, nevidíš tam žádný obraz, jo? Proto nemůžeš tohle používat. Jo?
0: No, vidíš to.
1: Takže podívejte se, kolik je ve slově slovo mat.
0: Jo? Matrice.
1: Matrice.
0: Tak. A to je matriční slova.
1: Matrix, mat. No? Matrix.
0: Ale matriční slova jsou vlastně slova systému, to znamená zákonný zástupce není rodič. A je buď matka, která má syna nebo dceru, a otec, který má syna nebo dceru. Nic víc není.
1: Já přesně vidím, kdo diktoval.
0: Ale zase je to matka, že? Je tam ten mat.
1: Ale to je právě zase ve všech možných jazycích. Je to vlastně taktéž mat a bylo to diktováno. Proto ty jazyky byly rozdělené a byly vlastně tou zvukovou, sluchovou.
0: Ta rozmanitost je...
1: Aby rozdělovali a panovali, jo? No, rozdělovali a panovali. Dividend impera rozdělovali.
0: Aby jsme se nedomluvili.
1: Protože si vím, že obrazem můžeš přenášet informace. Úplně perfektně.
0: Ano. Teďka, když přicházeli... potom i intuitivně.
1: To je...
0: Šroubovice, genom, vlákna.
1: Intuice, obraz, prostě, jo, vidění věcí za oponou, které jsou nezávislé na rozumu a intelektu. Jo?
0: To je, jak zbavil se Šišinka...
1: Šišinka,
0: třetí oko, epifýza.
1: Jo, ale to nemáš jenom třetí oko, to máš ještě propojené s jasným sluchem. Jo. Můžeš třeba překládat i zvířecí řeč. Jo, ty můžeš říkat, co ti říká třeba kočka, nebo kocour, nebo kůň, nebo prostě, jo. Když, tak, jak je to v těch pohádkách, slyšíš jazyk?
0: Jo, jo, jo. Ochutnal jiříku, ty jsi ochutnal tu rybu, toho hada.
1: Ale to opravdu tak přesně je.
0: Já věřím, se mnou to rezonuje.
1: Ty si to můžeš přeložit do slov, přesně to, co oni říkají, jo. Ale to už je vysoký level. Takže to je jasnosluch. Já znám lidi, znám člověka, který dokáže na 1000 kilometrů slyšet třeba. Mm-hmm. A pak je třeba někdo dokáže vidět, jo? Nebo někdo dokáže obojí dvojí. Vidět na 1000, nebo na 10, nebo na jiné galaxii, nebo do toho. A i slyšet.
0: Bystrozraký, široký, že? A dlouhý.
1: A tak. Taky.
0: Ty jsi dlouhý, velký chlap, bystrozraký je taky a hodnej velice. A veselý.
1: Tak, děláme dobré věci.
0: Když jo, baví nás, je to super.
1: A když děláme dobré věci, tak lidé nerozumí tomu a snaží se to, jo. Mm-hmm. Když mu volali, já jsem byl u toho, když mu volali, jak už ti šamani. To už jsem hovořil, takže to už je na videu, to už nebudu opakovat.
0: Ale lidi to neví. Nevidí,
1: takže třeba
0: jo, tvoje
1: skupina třeba, že by to neviděl, že by jim to zopakoval? Tvojí skupině třeba?
0: Můžeš, tak jako ono už to zaznělo v podstatě, jo. Tam jde o to,
1: tam je třeba
0: ta možnost.
1: Tajga hořila v roce 2019. Já jsem více, to bylo v srpnu, bylo tady u nás ve zprávách v srpnu, že tajga hoří o obrovské velikosti zhruba naše dvě Evropy tehdy. 2019. Já jsem tam odcestoval vlastně začátkem září a
0: dívej se tam na ty diváky.
1: Okolo v polovině
0: tam
1: září.
0: Tam není nic, tam jsou.
1: Mluvím zároveň k tobě, víš, a tak musím
0: ale
1: přeskávat.
0: Tak buď na mě, nebo tam.
1: A tam vlastně bylo všechno uhašeno už v září. V polovině září bylo všechno uhašeno. Jo? Takže on vlastně má ten mandát spustit velké bohy a uhasit tajgu. Potom jsem, když byl tady v 21. roce, tak znovu hořela tajga. Jo? A o velikosti jedné Evropy. A volali mu jakučtí šamáni. A on říkal, já jsem teďka v České republice, budu odjíždět za týden, budu odjíždět, já si trošku vydechnu a pak uhasíme tajgu. Ten kouř nešel z Jakuti do Buriati, protože tam jsou silní duchové Buriati. Ti to nepustí, jenom kouř akorát tam.
0: Jo.
1: Ale oj ne. A protože tam je hodně víc a víc oživených míst. Ale Jakuti, mm-hmm. když jsou tam šamani, ale nemají mandát k vysokým, mají vysokým duchům, ale ne tak vysokým bohům, jako, jo? Který vlastně má mandát tady ten. Tak oni mu volají, protože to vědí, tak mu volali, jako jo, prostě on říkal, jo, já tam přijedu, prostě toto. Přijel tam.
0: Počkej, a volali mu jak teďka? Ještě
1: telefonem tady telefonem, do Česka.
0: Jo? Do Česka. To je takový zajímavý, jako, že to jsou jako šamani, ne, a stačilo by myšlenkou, ne?
1: Stačilo by myšlenkou, ale prostě že... zavolali mu telefonem tady.
0: Aby nebrali tu energii, tak to udělali to telefonem jako a potom můžou, třeba...
1: Když ten nástroj se dá použít jako
0: no,
1: sluha.
0: Tak je to asi rychlejší.
1: Takže dá se to použít jako sluha. No tak mu zavolali a on to říká, on řekl to, co je, prostě jsem tady, za týden pojedu do domu a prostě uhasíme to. Takže tam přiletěl a oni ho vzali vrtulníkem do těch ohnisek, protože on musí ten rituál dělat tam, kde jsou ty ohniska.
0: Jo.
1: No a jak ho spustili, jak ho přistál vrtulník a on vyšel z vrtulníku a měl buben, měl prostě všechno, atributy všechny, které potřeboval k přivolání velkých bohů. A vedle něho potápěč s ekvalungem, kde se tam vzal potápěč. Na zemi. Nikde žádný rybník. Totiž ty ohně, když začínají, on byl mrtvý, jo? Ty ohně, když začínají, tak to hasí armáda. Ale pak už armáda na to nestačí, když se to rozšíří.
0: Jasně.
1: A oni tím hydroplánem ho nabrali někde na hladině a i s potápěčem.
0: Ty brďo.
1: Jak nabírali vodu. Jo, na uhašení.
0: Jasně.
1: Takže ho potom spustili.
0: Ty brďo. No tak to je síla.
1: Ven, prostě.
0: Co se má stát, se stane.
1: Z výšky ho spustili, chudák to nepřežil. No a tak on musel ještě uhasit do ohně a ještě odvést duši, že? Do nebes. Takže on vedle něho vlastně dělal ten rituál.
0: Tak to je teda síla.
1: Jo. No a do týdne bylo všechno uhašeno. A vlastně na exponované místa, to bylo v létě, na exponované místa, ještě než přijel podruhé, takže v mezičase. Takže v létě na exponované místa pršelo a sněžilo. Když jsou tam vlastně třicítky, 2 třicítky jsou tam. Jo? Takže v tu dobu dokonce sněžilo. Takže duchové spustili déšť, prostě uhasili to všechno. A teď co dá zvěř, vlastně zvěř je podrážděná, prostě má strach a tak dále. Takže on ještě musí dělat rituál na stišení zvěře tajgy přes duchy. Aby se jim sklidnilo vlastně, aby dostali klid.
0: Jako, to má ale hodně práce teda.
1: To jako, nechtějte prostě nikdo být šamanem. Jako to je šachta, 12 hodin v kuse na šachtě kopat jako ze zbíječkou v duchovní práci. Jo, co 12 hodin, 24 hodin. Já nevím, jak to popsat, jak to přirovnat. Jo.
0: Mají někdy dovolenou?
1: Jako má dovolenou, udělá si dovolenou, jo, ale zase musím, protože on ví, že zase přijde velký nápor, jo. A on v tom náporu, protože přináleží duchům a službě lidem. A teď, když já jsem vlastně ho poprosil, tak on tady přijel na to, aby pomohl lidem. Dostali jsme spousta děkovných zpráv, jo, spousta mailů jsme dostali, jo. Já jsem to ani všechno nezveřejňoval. Něco mám na stránkách, jo. A jak šaman pomohl a tak dále. A teď vlastně on je v inkvizici a je to v inkvizici prostě nevědomých lidí, včetně přísluhováčů a včetně i takzvaných duchovních. Jako, to kdybys viděl, tady některé duchovní, kteří vlastně mají velký vliv na lidi a odsoudili ho, vůbec neví a dělají šamanskou jakože práci, vůbec neví, co to je šamanství. Vůbec.
0: No ale co vysílají přímo?
1: No už padají do černé magie, už padli do černé magie, to prostě tak je, jo. To není sranda. Jo, černá magie, jako tam ti čerti furt čekají, jo, oni tam z toho astrálu prostě jsou nachystáni. A jakmile někdo ve velkém začne pracovat s lidmi, tak to tam musí být obrovská disciplína, tam musí být obrovská morálka, jinak ho to za chviličku oni ho dostanou, na něčem ho dochytnou. Jo. To jsou.
0: Takže ty pohádky vlastně v podstatě jsou úplně pravdivý.
1: Tak a další věc, když třeba v pohádce jak je, že ho koupí, tak to jsou všichni jsou prakticky prodaní, jako jo, oni si myslí, že když mají trošku nějakých penízek nebo peněz nebo nějakého majetku,
0: no,
1: jako že se upíše, tak on si myslí, že má nějaké výhody, jo. To je, nebo že dělá kariéru. Chápeš to? Dělat kariéru v systému.
0: No, já už vím, co to je, no. Dá se hodně upisovat.
1: Ano. Můžeš udělat kariéru, ale bez toho, aniž by se zupsal. Můžeš, ale s tím, že jsi naprosto pokorný. Pokud děláš kariéru na základě ega, tak se upisuješ. Pokud jsi vědomý a děláš kariéru, která není kariérou, ale je to duchovní cesta, která vlastně tě vyšvihne v uplatnění talentů, tak to ve skutečnosti není kariéra, ale je to úžasná duchovní cesta, kterou bychom mohli nazvat i duchovní kariérou.
0: To je duchovní kariéra, pak je ta kariéra ve hmotě a takovej ten Hollywood a tohleto.
1: To je pod egem všechno.
0: To je všecko
1: pod egem. To je
0: kouzlo. Podepsání se temnotě. No.
1: Oni chcou kouzlo. Jo? Oni chcou okouzlit. Jo? Oni chtěli i po šamanovi kouzlo. A tam je obrovské kouzlo. Ale duchovní, které oni nevidí, protože přemýšleli egem, nebo vnímali egem. Proto ho neviděli. Oni neviděli duchy, když přijdou. Protože by museli mít rozvinuté třetí oko, když vstupuje. A teď, když jsem viděl, kolik duchů...
0: Tu frekvenci, no.
1: Teď, když jsem viděl, kolik duchů vstupuje, a jací duchové. To by ti bylo hodně zajímavé. A teď, jak oni bubnujou, když jsou v těle, to je zase jiný zvuk, jiné bubny, jiné údery. To je všechno, tam je toho tolik, Tam je stovky rituálů, ale těch stovky rituálů jsou přesně vedeny těmi velkými mocnými duchy, nebeskými. Nemyslím černé šamany. Jo? Na Sibiři jsou také černí šamani. V Jižní Americe jsou černí šamani. Jo? Takže tady někteří šamani jezdí do České republiky a nejsou to žádní šamani. Jo? Takže vidět...
0: Biznis si z toho dělá někteří.
1: Vidět dobrého šamana nebo správného šamana, to je velmi obtížné. A vidět, jakou práci za sebe zanechává. To je...
0: Ale oni dělají práci tu dobrou v tom, že tu naši intuici nebo těch lidí vytřebují, aby si to člověk uměl načítat, jo? Ten vnitřek, to, co ten člověk vysílá za frekvence.
1: Tak, ale to je velmi obtížná práce, protože vem si, že těch spousta lidí pod tím plazím genem, pod tím reptilním plazím genem. A já se s tím setkávám všude, kde přijdu. Jo? A teď on neví, ten člověk vůbec, co má v genu. A já teď to musím vidět. To není legrace. Jo? Teďka to permanentně vidíš tam, jo? Přijdeš tam.
0: Protože se, taky?
1: A teď víš, že on jak bude odpovídat dopředu. Ty víš už, jaké ti bude dávat odpovědi nebo otázky, které ti třeba nic neříkají, protože ty už to čteš dopředu, co ti odpoví. Ty už víš dopředu, co ti řekne. A teď si říkáš, kolik času máš tratit na takové odpovědi nebo otázky.
0: A dá se to vlastně teďka přiřadit k tomu, že ta matka Zem zvedá ty frekvence. A oni už nemůžou tu masku dlouhodobě schovávat. To znamená, že už se neschovají před člověkem, který už má nějakou intuici, po případě to uvědomění a vědomí nějak vyvinutější, že jo?
1: Tak a teďka vem si, že ona zvedá frekvence a oni to chcou brzdit. To znamená brzdit válkama, to chtějí, brzdit chemtrailsem, navíc chemtrails, který způsobuje, ano, klasifikaci třetího oka, různé zdravotní problémy a tak dále, včetně zamezení snoubení slunce se zemí. Jo? Když zamezíš snoubení slunce ze zemí, tak vlastně zamezuješ portálu a časovému posunu. Takže oni chtějí brzdit časový posun. A oni vlastně ovládají, ale to jim nepomůže, tomu se říká takzvaná gravitační čočka. Oni mají technologii na to, že můžou vidět určité reality, ale jenom třetí a čtvrtou v určitém časoprostoru. Ta technologie, to vlastně není vůbec lidem známá, tato technologie. A tato gravitační čočka může vidět i různé galaxie, které jsou ve 3D. Jo? A můžou si přiblížit planetu, tam, kde je třeba život. Jo? Ohnout čas a prostor skrz tu gravitační čočku. To je zvláštní gravitační teleskop nebo technologie teleskop. Jo? Obrovský prostě teleskop, který má ovládat tuhle gravitační čočku. Ne obrovský, ale prostě velký teleskop, který má tuhle gravitační čočku a můžeš si přibližovat planety, které vidíš tam, co tam je a tak dále. Jo? To jsou na základě ohnutí času a prostoru skrz určitou realitu. Ale jenom do momentu, kde umožňuje tato technologie. Ale teď si vem, že ty můžeš ovládnout nejen tyhle 3D reality svým viděním, a ty můžeš ovládnout jiné úrovně, pátá, šestá dimenze, sedmá, osmá, další, k samotnému stvořiteli. To je úplně
0: všechno je možné, jenom
1: to
0: věřit.
1: To je úplně jinčí úroveň. No? Ne, to není víra, to je vidění.
0: Ale věříš, že to jde?
1: To víš, že to jde, no. Protože to je vyzkoušené.
0: No však jo.
1: To je vyzkoušené. Takže toto téma, když si ověříš, vem si, že já jsem procházel šamanskou nemoc, jo? To není žádné privilegium, to je velká bolest. Té bolesti vlastně jsem byl 11krát v klinické smrti. Jo? Zažíváš mimo tunel, mě předkové provázeli mimo tunel, o kterém se mluví. Uh-huh. Někdo se dostane v klinické smrti jenom kousek, někde. Opustí kousek tělo, vidí nějakou svoji papuč, nebo někde se dostane. Jo? Nebo na druhý břeh, na chvíličku se dostane. A teď si vím, že se dostaneš mimo a teď můžeš na různé planety, můžeš z předky vidět pekelné světy. Jseš v obalu, chrání tě. Teď těch pekelných světů je mnoho. Jeden z nich, který mě provázel, měl tři spektrální barvy. Šedá, černá a uhlíkově žhavá. A teď vypadají jako jeskyně, která nemá strop ani podlahu. Ale mají různé záhyby. A ta duše, která tam jde, ta provinilá duše, určitá, která tam jde, která tady škodila, tak víš, co dělá? Jak se dostane třeba do tohoto světa, tak ona nakonec, protože tady parazitovala život. Parazitovala duše, které tady tvořili. Co se stane, když se dostane do tohoto světa? Když se propadá takhle v záhybech, jo, takhle různě doleva doprava, ona za každým záhybem hledá druhou duši, s kterou by se chtěla zpříznit. Nejde to. Protože to měla tady možnost. Neudělala to. Ona si to musí vyzkoušet, co to je totální prázdnota. A potom je ještě další svět, třeba jiný, podobný, ale v jiném, kde křičí, je prostor, nikde nic. A jenom křičíš a není žádná odezva. Ani nejde slyšet. Nic. Není žádná odezva. A křičíš. Pak jsou duše, které se úplně rozpadají do úplně takových struktur a znovu zase je má nějaké světelné bytosti postupně potom vytahovat přes zase nějaké procesy.
0: Mně přišla myšlenka, jak jsi říkal, jak prostě ta duše je někde a otevírá ty dveře, třeba ty světy, nebo to peklo černý, šedý a žhavý. Tajemství a smysl života, tam je taky vlastně pojatý o těch duších, jak potom jdou.
1: Já
0: jsem
1: to neviděl.
0: Neviděl jsi ten film?
1: Ne, neviděl.
0: To by mě zajímalo, máš za domácí úkol se na to podívat.
1: Tak se podívám. Jak se
0: tajemství a smysl života. Aha, a tam právě mluví i ti šamani různí. Možná některý ho budeš jakoby znát, nebo jakoby bude ti povědomý, nebo znáš ho doopravdy.
1: Jo?
0: Protože ten jednak tam mluví i Jan Rak, náš kvantový fyzik. Taky tam má, myslím, dvě hlášky. To je prostě děj filmu a tam jsou prostě glosy takových významných lidí, jo. Tam byla otázka. Myslíte si, že Bůh je svobodný? Ne. Bůh si nemůže vybrat, jestli bude dobrý nebo špatný. A takový zajímavý, jo, postřehy. A je to takový tvoření naší mysli, jo, a aby jsme si trošku nějak uvědomili nebo trošku více, jo, o čem ten život je.
1: No tak brousíme se tady v tomhle tréninku a je tady 9 inkarnací. Jo? 9 inkarnací. 9 posvátná. Uh-huh. Jo? A teďka záleží, jak dlouho mezi tím je inkarnace, nebo jak dlouho neoný věku někde bude prostě bloudit ta duše.
0: Než nastane další život.
1: Než nastane, protože tam to je jinak vnímaný čas v tom neonu.
0: Jo.
1: A když je 9, tak s celou skupinou vlastně svých předků jdeš do království božího. A s tama můžeš, kde chceš. Zase můžeš, jo? Můžeš se domluvit, můžeš jít na ně ve skupině. Jo? Zas na jiné galaxie, jiné vesmíry, jiné planety. Úplně jiné tvoření. Úplně naprosto odlišné. Jo? Ale tady jsme teďka ve skupinách. Protože se setkáváme tady. Třeba my jsme se setkali s kamarády, mám od malička perfektní. Jo? Já jsem se setkal s dobrými dušemi od mala, kdy jsme jako děcka už lyžovali.
0: A to všichni, ale potřeba si to uvědomit.
1: Takže proč bychom si dělali zlé? Ty můžeš jenom se dobře bránit. A je potřeba se bránit proti parazitovi i třeba pěstí, jo? Když potřebuje, aby se probral.
0: Použij dobranu, no to je právo
1: to je,
0: člověka.
1: To je použij dobře, dobranu. Jako to je dobře v obraně. Jako proti komukoliv, kdo ničí život.
0: To je i to tai chi vlastně prostě použití útočníkovy energie. Tak, ale není to útočná energie.
1: Samozřejmě to je judo, to, jo, vezmeš jemu sílu a otočíš ho vzduchem, protože ty využíváš svoji sílu a jeho proti němu.
0: To znamená, v obraně.
1: Ano, samozřejmě.
0: To je potřeba zdůraznit, no. Protože my nebojujeme. My se pouze stavíme na stranu pravdy. I tady v těchto záležitostech, jo. My se stavíme na stranu pravdy a proto jsme už dávno zvítězili. A to je ten záměr, když jdu do nějakého konfliktu nebo používám tu obranu, tak dávám myšlenku, už jsem zvítězil, už se to stalo. Už je to v tom a už nemůže nikdo ta temnota prostoupit tento program.
1: A když přijde třeba nějaký prostě, tak to řešíš. Jako.
0: Ano.
1: Řešíš se to, jo? A řešíš to svojí cestou, řešíš to pravdou. Já taky, když jsou útoky, tak já řeknu pravdu.
0: No, on je celkem velký kousek.
1: Jo, řeknu pravdu prostě.
0: Silné paže má.
1: To jako ne, tak už v 60 to je v pohodě, skoro 60.
0: Skoro 60 a vypadá na 40.
1: Tak my pracujeme s buňkama.
0: No, jasný, proto... a vnitřní energie, pozitivita, pohodička,
1: se, to je nic super, si nebereme nějak. Miluji tak... život, jo, miluji prostě sport, jo, miluji prostě tady tuto práci. Miluji to, že můžeme pomáhat lidem, jo. Miluju to vlastně, když se daří lidem. Miluju to, když dáme dary člověku a on má z toho radost. Tak se radujeme s ním.
0: Přesně. A nelpí na majetku. Tak. A vysázel tam, co byla potřeba. Tam basíčka, tam to. A prostě udělat radost těm lidem, co jsou tady.
1: Já třeba právě tam, kde jsem projezdil ty země, kde vychází slunce, jo? Tak za mnoho let... Tak vždycky se s těmi lidmi jsme se sešli a Slovani jsme se sešli a oni to tam ještě dodržují, ty tradice. Krásně, a to je, se prostře se stůl a každý něco dá. Mm-hmm. My jsme třeba, když jsme byli na expedici, my jsme usnuli třeba, tam byla pauza, usnuli a oni mezi tím, oni viděli, že jsme z expedice unavení. Oni za přestávku tam nachytali asi takových 20 takových krásných ryb. Opekli, to už to bylo i opečené, než jsme se vyspali prostě, jo. Mm. Tak jsme, dali jsme si prostě s nima, úžasné to bylo, jo. A jako Slován má úžasnou duši. Ne, já jsem poznal jako čisté slovanské duše. Dokonce jsem poznal lidi, kteří jsou negramotní, ale jak byli inteligentní. Mm. Jo. Jako měli inteligenci, jak je měli instinkty. Protože nebyli zatíženi prostě těma osnovama. S nimi rozhovor byl tak úžasný, že zároveň tam byly energie, které neznal jsem je. Byly úplně jiné, já jsem se učil tím, já jsem to pozoroval. Takže to bylo neuvěřitelné. V nich byla taká čistota, že oni by tě nikdy nezradili. Mm-hmm. Nikdy by tě nezradili. Oni by za tebe položili život. Ale já za ně taky. Mm. Jo? Vzájemně. Protože my jsme se tak zřeli a byli negramotní.
0: Zřím tě. To je hezky, to je v Avatarovi, že?
1: V Avatarovi, zřejmě. A to je...
0: To je z jinou reauky běhají.
1: To existuje. Jo. A teď si vím, že to nikdo nezažije za celý život. Neví, co to je vůbec. Jo? Neví, co to je. Takže to za hranice něčeho, co se propojí. Co je za hranice empatie. To se propojí, to se vnímá, to už není, to už je bytí vnímání, to není na emocích. Ano, můžeš se v lidské podobě, máš tam emoce. Ale toto, ty emoce jsou až potom, jo? Ale to bytí předtím, to je božské bytí. To je bytí předků. To je úžasné něco takového. Já když jsem s takovými lidmi se setkal na východě, to jako se ti zastaví čas a posune tě to neskutečně vysoko a zároveň do obrovské pokory. Protože uvidíš lidi, kteří vlastně nikdy nešli po kariéře, jsou negramotní, ale mají tak neuvěřitelné instinkty, takové vnímání, že se s tvojí duší můžou propojit. Nemají tam žádnou hráz, nemají tam žádnou bariéru. To je neuvěřitelné.
0: Ale už tomu uvěřil, věříš tomu? Je to skutečné, není to neskutečné, je to skutečné, stalo se to. A je tam ta pokora a vděčnost. A jakmile začneme my používat vděčný jsem, že se mám, jak se mám, koho potkávám, tak to je nádhera. A to jenom promluvím, že už ty zimomriavky po té páteři jedou. Jo? Prostě jede to, jako vnímáme to hodně často teďka, děje se nám to.
1: Super je to.
0: Jo.
1: Jiříku, já jsem rád, že jsme dneska tady spolu takhle, jak jsme.
0: A velice skvělý.
1: Že prostě dneska ten hovor pomaličku ukončíme. Pak si necháme na další, zas můžeme o něčem
0: jo,
1: příště.
0: Jo, můžeme opáčko udělat, tam, když zazní něco po druhé, to vůbec nevadí.
1: To vůbec,
0: protože my si ani nemusíme pamatovat, co tady zaznělo v podstatě. Takže byste nám to jako odpustili, anebo byste to viděli jako prospěšnou pozitivní událost, že se to zopákne.
1: Jo, to vůbec nevadí, protože něco se zopakovává, že?
0: Jo.
1: Ale v každém případě...
0: Tady nejseš naposled?
1: Nejsem tady naposled,
0: to je jasný.
1: Nevidíme se naposledy, a vlastně se spojujeme v tom dobrém, jo, milujeme ten život, milujeme lidi, dobré lidi. My vlastně,
0: tak to říkej tam.
1: My vlastně dáváme šance, my, já vlastně chci aj k tobě a tak.
0: Nevadí,
1: já promluvím tam. My vlastně dáváme šance, protože ta kamera by měla být vlastně tady, ale tady není místo. Jo.

0: reagovat vůbec. To jsou slova Jardy Duška.
1: Tak a my teďka skončíme a pustíme bící Michala. Michal nám zabejkuje.
0: Jo, takže to vemeš dolů a natočíš to nebo?
1: Natočím to, ale nebo připnu tvůj telefon.
0: Dobře,
1: jo?
0: Dobře.
1: Můžeme to tak udělat.
0: Tak
1: takže
0: jo.
1: Mějte se krásně.
0: Sláva rozmašení, dobro nám všem.
1: Zase příště, dobro nám všem.
2: Takže v těchto prostorách pod stromem lásky jsme to natáčeli. Jo. Takhle. Tady máme srdce, které vyzařuje to světlo a tu lásku. A tady máme text od Karlika Svobodovýho, který jsme potkali na představení Jardy Duška samozřejmě. A tohleto srdce je přímo dárek, to malé dřevěné srdíčko je dárek přímo od Karlíčka. Takže Karlíčku, pojedeš sem určitě s Jardou, seš tady, už jsme to vytvořili tady a teď. Mimo jiné a další, Jano Světlan Majerčík, Janka Máčovská třeba a tak dále, kdo se přidá. Ruda z rodu Vávru a osazenstvo z minulých akcí.

0: to, že bych to fakt nezapl, to se mi stává a všechno je tak, jak má být.
1: Tak, čipku, jo, to musíš skončit metr 20 nebo kolik. No, jako super.
0: A už to není s tím žádným, je teď studený, ale ono to klouže, pak to klouže. Mladej se moc nechodí, no tak nechce, nechce, no. Ty mladí, to je zelený, a co pak myslíš, že je voda v pískovně? Myslíš, že je taky tak čistá?
2: Je to výborný.
0: To je Amerika.
1: Počasí perfektní, teplo je.
0: Nádherný, fakt je to super.
1: A na kolik stupňů ti to hře, když to pustíš?
0: Když bych to pouštěl furt přes tu, přes to ohřívadlo, já nevím, tak jako dost, pak už se to zase vytkazí, že? No. Jak je to teplejší. Nemám tady teploměr, nevím. Zatím koupím ten plovák možná, anebo tu tabletu dám přímo do toho, a ono to proudí, tak to se víc vyčistí rychle. Taková intuice, no. Tabletu, to zní blbě, tu skalici modrou bych chtěl. Skalice modrá, a modrá je dobrá, nejde tomu, tak bude i skalice dobrá.
3: Takže budeš skákat do bazénu, jsme u tebe doma teda, jo?
0: Jdeme na to.
3: Tak jdeme na to, no.
0: Uá, je to celkem studený.
3: Studený, jo.
0: To jsem nečekal, kámo.
3: Jo, je to studený, říkáš.
0: Je to studený a je to bazový dole. Je to bez chemie zatím. No, to je to také zelené, ale močka to není.
3: Tak. Kurvoci, no, super. A dobrý je to, dobrý je to. Počkej, já to přepnu.
0: A to ti srdíčka, tu lásku.
3: Jo, tady.
0: To je dám, jo, my to mám přepli takhle, jo. Jede živě, nebo to jede kamera?
3: To jede kamera. Jo, kamera, no.
0: Dám srdíčka. No a to stavení ještě zatím. Teďka to jsme rozli ty trámy. Tam rostou papriky, že jo.
3: Počkej, nemáš ty papriky, tam jak koukáš rukou?
0: Tam papriky, papriky, papriky.
3: Jo, tam
0: papriky.
3: Nikde.
0: Papriky jsou tam, no, za těma schudkama, na tom zakrytým trámu, na ten trámek.
3: Jo.
0: No, takže, ale jo, lidi jsou, takže se půjde.
3: Musím dát bacha, ať mi to nespadne do vody, ten mobil.
0: Myšlenky tvoří. To je
3: super. Super, ale už je
0: to, pohodově,
3: ale
0: už je to plyne,
3: jako teplo, jako úplně super. Jako no, teplo.
0: Plyne to hezky tady.
3: No.
0: Říkám, Roman, to je můj starší brácha, teď jsem si to uvědomil, už včera vlastně.
3: Radomír, že?
0: Radomír.
3: Radomír. Takže...
0: Jsem prostě psal teďka Romanovi, tak prostě to rád, že jo, no, Radomír. Radomír, no.
3: Radomír.
0: Já říkám, Radek.
3: No, počasí perfektní.

0: Taky jo, dívej.
1: No jasný, my to máme podchycený, myšlenka, žádný chemtrail nebo tak, víš co, čemu dávám pozornost, to posilujeme.
0: Takže všechno.
1: V případě ten ocet, že jo, ten ocet, když se odpařuje.
0: Ty jo, a to je taky ale zajímavé, ten tvůj pejsek, Ebinka.
1: No.
0: Mezi slepkama, úplně v pohodě, prostě, jo. Jo. Takže úplně super, jako.
1: Jaj. Je to studené, ty pomalu, no. Voda je studená. Jo, srdíčka,
0: je dobré. Super. Takže, pěkný to máš tady, jako.
1: No, až to, ty ale, energie vezme do ruky, tak to bude ještě.
0: No, ještě ta práce, ještě tam vlastně ten tvůj.
1: Mám napřed mužská, pak ženská, na půl. No.
0: Ten tvůj tady nějak tam.
1: Jo, to je pracovní.
0: Počkej, to máš vlastně Nissan, nebo?
1: Nissan Terrano.
0: Nissan Terrano, no. Jako super, super.
1: A kočička se přišla.
0: Jo, dívej.
1: Nani, nazdár.
0: Pojďem.
1: Počkej, ona půjde, nechoď k ní blíž, ona možná podskočí, nevím, už je důle. Nani.
0: Pojďem.
1: Ahoj. Dobře. Máš tam překážku? Nevadí, že? Kam jdeš za mnou? Ne, pojď. A tady spadla včera, mi tam kočka, dělal jsem takový video, ale už jenom to, že to bylo mokrý, že?
0: No, takže kolik spalíš kubíků teda za 30, jo, zhruba?
1: 30 metrů asi, jo. Nevím, já to vozím, někdy vozím ještě suchý dřevo, když ještě dodělávám, tak to nejhorší suchý třeba beru hned do kotelny a skládám tam mokrý, aby to schlo a tak dále, no. Ty to máš takhle?
0: Teď to mám tak, teď jsem to přepl.
1: Jo, ten krásný bez.
0: No počkej, já to přepnu, ten bez.
1: Jako bez mšic, vždycky byly mšice.
0: Jo.
1: Po první rok co nejsou a úplně ovalenej, bílej. Takže už se suší, necháme nějaké bobulky a i potom z toho likéry a tak dále. Se dává ta matka příroda tak využívat. I ten bez vlastně chrání prostor, to málo taky lidé ví, nebo část lidí to ví, nebo část lidí to neví. Jo, jsme těmi tvůrci, takže budeme říkat, nebo říkáme, ví to většina. A je to. Protože když to většina ví, tak to používá, využívá. Ne, využívá není pěkný slovo. Používá. I s tím poděkováním, myšlenkově poděkovat, vděčností.
0: No. A už je teplo, že? Už je pohodička.
1: Jo, já jsem zapomněl, že jsem ve studeném bazénu.
0: No, úplně teplo, jako. Super, super.
1: Takže se rozloučíme?
0: No,
1: takže
0: zdá, mějte
1: se krásně.
0: Mějte se krásně.
1: Tatíkem.
0: Jedeme,
1: krásně.

Takže krásný dobrý večer. Vy, kteří jedním okem koukáte na Atlantu a naše fotbalisty, a vy druzí, kteří jste si pustili svobodný vysílač a na něm studio Helen. Začali jsme z ostra, protože léto je tady, dovolené jsou za dveřmi, někteří už na ní jsou. No takže to byl Marko Perković alias Thompson, chorvatský to nacionalista a jeho písnička Ako neznáš, šta je bílo. Já si myslím, že překládat to nemusíme. No a dáme si ještě jednu písničku, než přejdeme k pořadům jako takovým. A to je Alronika a její píseň Lidé. No a po ní přijde Petr Hájek, který bude zpovídat Michala Svatoše. No a zase přijde Alronika a její písničky, plus ještě někdo další. A s nimi přijde Ilona Švihlíková ve dvou vstupech. No a takže přeji krásný večer z daleké to ciziny.

0: No
1: Mě
0: tak
1: to
0: a je
1: přátelé
0: to tady,
1: protiproudové
0: milí
1: poudaři,
0: protiproudaři, Petr
1: pozbodilo.
0: Hájek a Michal
1: Dnes máme
0: Svatoš
1: tu
0: po
1: obrovskou
0: skupině
1: příležitost, jak
0: Aeronika
1: si
0: a její
1: už
0: skladbě
1: naznačil v úvodu,
0: Lidé.
1: že se
0: Takže poslechněme si
1: trošičku aspoň
0: to,
1: vyznáme v
0: co
1: tom
0: se
1: nepředstavitelném
0: děje,
1: chaosu,
0: balancování
1: který nás
0: Evropy
1: teď
0: na hraně,
1: obklopuje ze všech stran, z Evropy, z
0: Evropa v
1: Ameriky, z Blízkého
0: koncích
1: východu, z
0: a
1: Ukrajiny,
0: co
1: odevšad.
0: provedlo Rusko Evropě.
1: No,
0: No,
1: a my víme, že jediný,
0: uvidíme,
1: kdo nám v
0: uslyšíme,
1: tom
0: ale
1: může
0: něco
1: podat
0: jiného,
1: trošku
0: než je nám
1: srozumitelnou tlumič,
0: podsouváno
1: je
0: všude
1: náš host,
0: veřejně,
1: kterého
0: hlavně u těch,
1: milujete,
0: kteří
1: pan
0: stávkují.
1: Michal Svatoš, vítejte u
0: Nicméně
1: nás.
0: po
1: Děkuji za přivítání,
0: poločase
1: pane Hájku, a
0: vedou
1: zdravím všechny
0: naši
1: diváky,
0: nad
1: teďka jste
0: Jihlavskou
1: poměrně Pečka mezi
0: republikou
1: lidmi
0: v Atlantě
1: odspérali, který
0: 1-0. Takže teď si
1: máte
0: dáme
1: jenom k
0: Michala
1: dispozici
0: Svatoše.
1: Protiprout TV u Petra Hájka, protože a vyvrátíme a rozprášíme všechny ten mainstreamový balast tady.
2: Přesně na to se těším, pane Svatoši, pojďme na to. Já vlastně na začátek bych chtěl jenom tak nadčrtnout, co v tom chaosu hraje roli. Na jedné straně slyšíme memorandum mezi Íránem a Spojenými státy, takže jako vlastně start míru. Na druhé straně víme o víkendovém telefonátu Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem, záhada. Teď tady probíhá jakési shromáždění G7, kde se dokonce mihnul i Vladimír Zelenský, blížící se volby v Rusku, blížící se volby ve Spojených státech, blížící se volby v Izraeli. Všichni něco dělají, něco nedělají. Já bych se pokusil navrhnout naši cestu tím chaosem, kdybychom začali možná tím, co je nejaktuálnější, tím G7. Co říkáte tomu, že se tam opravdu mihl Zelenský? Myslíte, došlo k nějakému jednání o Ukrajině?
1: No, podívejte se, G7 se sešla, protože Zelenský nutně potřebuje dalších 52 miliard dolarů. Ty musí dostat do letošního podzimu, musí dorazit první, jinak nebude mít ukrajinská armáda peníze na válku. Těch 90 miliard euro nestačí. Co to je nový? A těchhle z těch 52 miliard dolarů slíbila Ursula, že vyrazí z Donalda Trumpa a Kanaďanů a Japonců. Což dopadlo tak, že téma Ukrajiny, přesně měřeno zpravodajskými službami, které sledovali to jednání G7, tak to bylo 15 minut s fotografováním a přivedením Zelenského. Takže to je velký výpas Ukrajiny na tom jednání G7. 52 miliard nedostal, 15 minut tam byl. Teď jako proč? No, Donald Trump má před volbama midterms a bude mít i další. Ten nedá, to by přišlo o voliče. Japonci se tak po Japonsku usmáli, že teda když Američani nedají, oni taky nedají, ale všichni vědí, proč to tak je. Víte, Japonci momentálně vyjednávají s Číňanama, že by Číňané v japonských továrnách ve Velké Británii, v Evropě, ve světě a ve Spojených státech amerických začali vyrábět čínská auta. A platili Japoncům pro nájem. Takže oni by se tam vyráběli i japonský, i čínský auta. Ale to je velký biznis, protože víte, oni by jinak ty továrny, ti Japonci už mají špatný odbyt, už to není dobrý auto moc takový nejlepší. Takže když se tam budou s Číňanama vyrábět, tak ten japonský průmysl přežije. Takže víte, ti Japonci teď nebudou podporovat Ukrajinu, protože to by Číňané odstoupili od tohoto biznisu. No a Kanaďané, ti jenom přemýšlejí, komu by prodali Kanadu, protože ti už jsou vyřízení.
2: No a co má, jak máme rozumět těm výrokům, vždycky nabubřelým výrokům Macronovým, že zasáhne Spojené státy nějakým clem a odpovědí Donalda Trumpa,
1: žádný cla nebudou. Ta zkuska G7 měla jediný hlavní cíl, nenápadně odsunout pozornost z toho, že žádná odvetná evropská sila příliš nebudou. Evropani se bojí Spojených států amerických. Donald Trump dosáhnul velkého vítězství v Iránu, pokud to vítězství budeme v té válce Izrael USA proti Iránu sledovat optikou toho, že poražena byla Evropská unie. No, to byla válka, která měla za cíl porazit Evropskou unii.
2: Tam... To je zajímavá myšlenka. Já bych řekl, kdybych já na to koukal svýma očima, jistě trošku zacloněnýma těmi zprávami z mainstreamu, tak bych řekl, že vlastně svého dosáhl hlavně Irán, protože se jakoby nic nestalo, kromě toho, že bude teď kontrolovat hormuzský průliv.
1: No a toto je, Irán dostává povoleno, tedy je, zatím je příměří, bude se vyjednávat technika toho, ale Irán dostává povoleno, že bude moci zatěžovat ty lodě, které tam plují clem. No ale kdo bude to platit, co clo? No přece příjemci té Evropy, to jsou Evropani, a toho plynu, to jsou Evropani. Čili Evropani budou platit? Já, to znamená, že budeme mít dražší ropu. Víte, všichni teď v mainstreamu jásají, že cena ropy klesá, no to jo. Ale ona klesne ne už na tu spodní hranici.
2: Ano,
1: Ale v zásadě bude dražší. Ano, Evropa, ano. Bude dražší. A tak ti, kteří budou brát ruskou ropu jako Indie a Čína, ji budou mít mnohem levnější, protože tam nebudou ty poplatky. Čili to bude zase průšvih pro ty Evropany, pro nás tedy.
2: Vím, že vlastně celou dobu tady nám říkáte opakovaně a ukazuje se to často jako velmi přesný odhad, že vlastně všechno, co ten Donald Trump dělá, je určeno k tomu, aby oslabil Evropskou unii a Velkou Británii. Vyplývá to taky z tohohle toho?
1: Ano, víte, Číňané se teď velice spáli tomu průběhu G7 a už naznačovali, že už bylo vyjednáno v Anchorage a na setkání v Pekingu mezi Xi Jinpingem a Donaldem Trumpem, že G7 bude reformována na G4.
2: G4 a tam bude kdo?
1: No, Čína, Rusko, Indie a USA.
2: Aha.
1: A USA tam budou mít ten hlas za ty své bazaly, ty zmenšené západní Evropa.
2: Ano, ano. No, já myslím, že to by byla... Já si myslím, souhlasím s tím, že se to tímto směrem sune, ale to by znamenalo ještě jenom poslední otázku k tomu Iránu. To by znamenalo, že předpokládalo, že bude to příměří dané tím memorandem, na těch 60 dní dodrženo, možná, že se protáhne na 90 dní, na 120, protože má Trump před volbami.
1: Postupně.
2: Ale znamená to, že tedy podle vašeho názoru do toho nevhodí vidle i Izrael, který prostě zaútočí klidně na Libanon?
1: Jistě, já říkám už tradičně, že kdykoliv Rusko potřebuje, tak Izrael vyhlásí válku. Takže tady se bavíme se o posledních 10 letech. Tak to je. Myslím, že teda do časového světa vidíte to. Takže když bude Rusko potřebovat kvůli nějakým problémům, tak Izrael opět zatahá za nitky, čím pádem Evropani zase začnou chýlet z drahého plynu, z drahé energie. A za druhé, Izrael má svoji vlastní nacionalistickou politiku, která má své vlastní cíle a pohybuje se určité hranici a tomu a míru Donalda Trumpa, tomu příměří s Iránem, nebrání, že si budou Izrael s Iránem čas od času vyměňovat pár raket, protože to je naopak, je to pro, zase dobré pro Putina, protože ty protirakety potom budou chodit do těch zemí Perského zálivu a do Izraele a ne na Ukrajinu. To je velmi komplikovaný scénář, jak je to všechno propojeno dohromady a Izrael tady má svoji vlastní politiku. Já jsem to říkal několikrát, chce obsadit území k řece Litany v Libanonu a jak si zredukovat, nebo pokud možno přesídlit všechny Palestince teď.
2: Ono vlastně to, co říkáte, ono by to potvrzuje to, co říkáte, fakt, že vlastně toho memoranda se Izrael neúčastní, že jo? To je jenom mezi Spojenými státy a Iránem. Čili Irán sice do toho jakoby zahrnuje trošku ten Izrael, ale Spojené státy vlastně říkají, to je dohoda mezi námi, Takže když zaútočí Izrael, tak oni odpovědí na Izrael.
1: No, je to tak koncipováno, aby Spojené státy mohly nadále tvrdit, že jsou v příměří. Čili Izrael může zaútočit na Irán a Irán může zaútočit na Izrael zpátky jaksi v přiměřeném množství útoků.
2: Ano. Tak pojďme o krok dál. Tady se nám nabízí jako druhá věc, kterou jsem zmínil, ten víkendový telefonát mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Oficiálně slyšíme z obou stran, že to bylo nesmírně, když vynecháme nějaké blahopřání k narozeninám, že to bylo velmi přátelské, velmi přátelský rozhovor, ve kterém se zmínil jak Irán, tak Ukrajina. Asi soudím z toho, že vlastně použili oba tento okamžik k tomu, aby mohli hodinu si k těm věcem něco říci. Jak vy vidíte teď momentálně ten za A postoj Ameriky k té válce na Ukrajině versus postoj těch válečných štváčů evropských, a to znamená bruselských a londýnských, a to, že se Donald Trump tváří, že vyřeší i teď před těmi svými volbami a vlastně i před volbami ruskými, že vyřeší tu ukrajinskou válku západu proti Rusku. Jak vy to vidíte?
1: No, stejně jako to dělal Biden, sabotuje tu válku z hlediska Ukrajiny. To znamená, Biden tenkrát nedal zbraně, ten nedává, Trump nedal těch 52 miliard. Bez nich Ukrajina nemá s čeho válčit a Evropská unie už asi nedonutí své občany k tomu, aby dali víc peněz. Ten signál je jasný, tady jenom, víte, ty evropská média, ti politici, oni potřebují včera, všichni vykřikovali, jak ten Putin bude donucen uzavřít ten mír. No. Ale opak je pravdou, protože, víte, abyste to pochopili, tak já musím vysvětlit takový příběh současného předsedy Americké rady pro zahraniční politiku Hermana Greene. Hermana, vidíte, teď mi vypadlo jméno Herman. Herman Pirchner starší, mladší, protože ten včera předpověděl na základě toho jednání G7 úplně, že Putin bude sesazen a bude opakován osud Kadáfího, Mubaraka, Ben Aliho tuniského. A použil jako hlavní důkaz, kromě několika tvrzení komunisty z Juganova ruského, že už se tam chystá revoluce v Rusku. To je velmi zajímavé, protože ta americká rada pro zahraniční politiku, již ten pan Herman starší předsedá, tak to se oficiálně chlubí, to je poradenský orgán amerických kongresmenů a senátorů, nevládní organizace. No a ten Pirchner Herman už 26. května 2020, opakuji to nejvíce, před 6 lety, řekl, že ten Putin už brzy skončí, protože už je nepopulární. Jo, tenkrát tvrdil, že je populární už jenom z 35%, teďko je populární podle něj už jenom ze 60%, ale skončí stejně a tenkrát se nezaštítil komunistou s Juganovem, ale komunistou Leninem,
2: ale
1: a říkal, že už stačí hodit cirku a bude tam to povstání. A jak vidíte, to povstání je 26, povstání není. A ten Pirchner starší, ten Pirchner mladší, ten Herman, stále opakuje ty, a mainstream ho cituje, kievská média byla unešena, konečně jim řekli, že ten Putin špatně skončí, tak jsou nadšení. On to je v obráceně. A víte, byla to velká komedie s těma Pirchnerma, protože má slavného tatínka, ten Pirchner mladší, to byl Herman Pirchner starší, to byl takzvaný, já poprosím fotku, to byl takzvaný pivní akrobat ve Spojených státech amerických ve 30. letech, kdy v době, kdy tady pochodovali ti ordneři v těch sudeťáckých krojích s těma šortkama, tak on po Americe běhal takhle mezi těma bohatýma lokálama až 50 pivama takhle. Klouzal se po parketu a roznášel a hrál takzvaného hodného Němce. On je to tedy ale Rakušan. No a byl velmi slavný syn a ta všichni ostatní. On byl ten hodný Němec v těch 30. letech. Ne, ty zlý, vypadal úplně stejně. No a on dělal to, co ti Američané, ty oni byli tenkrát izolacionisti, ti boháči chtěli vidět, oni potřebovali prezentovat ne toho zlého hitlerovského ordinéra, ale toho hodného německého. To byly 30. No a dneska zase tenhle ten pěkný mladší dělá úplně to samé. Co elity chtějí, to on jim řekne. A vždy to zdůvodní tím komunistům správným. Yeah. Já takový velmi zajímavý, protože komunisti jsou na tom teď velmi špatně. V Rusku už se možná nedostanou ani do Dumy, hlasí CIA o tam tak, protože byli vyhodnoceni ruskýma voličem a všichni ty komunistický zástupci, že ty jsou ještě horší než ti Putinovi globalisti.
2: Aha, jo. Což jsou teda ti takzvaní liberálové.
1: No a samozřejmě Putin provádí změny v Rusku velké, takže Rusko zcela určitě, tak jak to řekl Lavrov, řekl to i Putin, a Trump to ví, Rusko dosáhne svého cíle. Nebude žádný mír podle Evropské unie, to ani ty nesmyslné podmínky tady nejdou ani
2: ne, to myslíme, prostě... jako, já, to jsem se chtěl hned také ptát, ale tím jste na to odpověděl, že vlastně to setkání Merz, Macron, Starmer se Zelenským v Londýně stanovilo jakési podmínky pro vyjednávání, ale on to vyjednávání nikdo nechce.
1: Ale tak to nebude, to vědí všichni. Naopak bude, Putin zahájil včera přípravy k přechodu Ruska na válečnou ekonomiku. Uhum. Což je poměrně zajímavé, tak já bych poprosil zase nějaké další fotky, takže bychom mohli začít Ksenii Judajevovou. Ksenii Judajevovou, jmenoval nové, tak tohle to je Ksenia Judajevová.
2: A co udělali?
1: Tu je zástupkyně Krystaliny Georgijevé v Mezinárodním měnovém fondu.
2: Aha.
1: Tak jak vidíte, my tady se... říká, jak to Rusko je na tom špatně a tahle paní je od roku 24 zástupky někdy staré Georgijevové. Myslím, že pod Saxou. Ty bych poprosil fotografii paní Nabiulinové.
2: To je ta šéfka Elvie centrální banky.
1: Nabiulinové, ano. Tak tohle je Nabiulinová, tak proti ní vedli teď všichni velký odpor, protože Nabiulinová a Judajevová jsou hlavní, oni jsou velmi zvláštní osoby. To jsou osoby, které zastávají Putinův názor, že rozpad Sovětského svazu a respektive Ruské imperia byl národní katastrofa pro Rusko, musí být jaksi vrácen do doby před rozpadem, ale zároveň jsou to globalistky první kategorie. Takže šéfce banky Elvíře Nabiulinové teď všichni brojili od komunistů přes bankéře přes všechny nacionalisty. A dokonce česká média už tady evropská nadšeně hlásila před týdnem, že ta...
2: Že zmizela.
1: Že zmizela, že už bude odvolaná. Tak opak je pravdou. Takže naopak Judajevová a Elvia Nabiulinová posílili svůj moc a stali se členky nové rozpočtové rady Ruska. Já bych poprosil fotografii Antona Siulianova. Tak to je šéf nové rozpočtové rady. Pro lajky je to jednoduché. Všude na západě v globálním systému řídí centrální banka nezávisle.
2: Takzvaně nezávisle.
1: To v Rusku...
2: že toho skáču. Ty centrální banky jsou nezávislé na svých vládách, ale závislé na těch globalistech.
1: Tak. A v Rusku teď bude řídit finance Ruska, už ne centrální banka, ale rada v čele s tímto Siulianovem. Ale teď se podíváme na fotografii, poprosil bych KIS, fotografii, kterou jsem značil. Tak. A tady vidíte Elviu Nabiulinovou a ten, kdo jí líbá a šeptá do uška, je Anton Germanovič Siulianov, ten nový šéf. Tohle je běžný obrázek všech jednání ruské centrální banky pod řízením Nabiulinova. To není ojedinělá fotografie. Čili Nabiulinová bude teďko místo předsedkyní z pozice centrální bankéřky s Judajevovou, tedy ty globalistické elity, které řídí tu ruskou ekonomiku. A tenhle ten jejich účeň, přítel, oni jsou stejně staří, myslím, že jeden, tak ten to bude formálně předsedat. Ale je to takové putinovské řešení, aby vyhověl těm nacionalistům a aby vyhověl těm globalistům v tom Washingtonu, kteří už povýšili tu Judajevovu na zástupkyni, která řídí. Jo? Tak, ale zároveň to znamená to nejdůležitější. To je přechod na válečnou ekonomiku.
2: No to je ovšem drsné.
1: Takže a teďko Putin má připraven, tedy má připraven nástroj. To je příprava na... Buď se to může vyvíjet tak, že se bude ta rozpočtová rada následovat Judajevovou a
2: Mezinárodní měnový fond
1: na Bulinovou a Putinovou politiku, tu a nebo se může okamžitě přiklonit tam, jak je ten Sulianov a je tam ještě dalších asi dalších ještě 13 členů a ti to můžou velmi rychle provést na snížení úrokový sazby všechno a přechod na válečnou ekonomiku. Víte, pokud chcete provést mobilizaci, musíte přejít na válečnou ekonomiku. Takže od teďka má Putin všechny nástroje, tedy už má i ten zákon, který umožňuje vyslat ruské vojáky na ochranu ruských hovořících menšin do cizích zemí.
2: Ano.
1: Ale teď má ten nástroj, jaký může nařídit, že ta ekonomika přejde na ten válečný způsob. No a teď už taky může provést tu mobilizaci.
2: To znamená, že vlastně on si tímto jediným krokem, který je mi nesmírně sympatický, protože kdokoliv odebere rozhodovací pravomoci aspoň z části centrálním bankám, tak myslím, že činí něco pro svou vlastní zemi, tak on si tímhletím vlastně rozšířil svůj manevrovací prostor.
1: No, hlavně odrazil ten útok těch ruských nacionalistů. Oni jsou to komerční bankéři, kteří potřebují půjčovat lidem. Víte, oni mají u lidí rozpůjčováno spoustu peněz a málo na to vydělávají, tak potřebují, aby se to udělalo tak jako za ty války poněkud jinak. To jsou složité věci ohledně bankéřství, ale v každém případě to tak je. On tedy Putin ukázal, že to umí hrát na všechny. Připravuje dva scénáře. Jaký scénář bude naplněn, to záleží teď na tom průběhu toho letošního léta, protože všichni vědí, že od podzimu ta Ukrajina začne krachovat, protože 52 miliardy nikdo nedá. Dalších dolarů, který chce, Evropani už asi je nemají.
2: Z toho vyplývá ale jedna podle mého soudu docela závažná otázka. My to pozorujeme v těch mainstreamových médiích dnes a denně, útoky na ruského vnitrozemí, řízené samozřejmě západními nebo evropskými tajnými službami, ale jakoby rukama Ukrajinců, občas prostě nějaký ten výbuch tamhle, jinde někde vzplane to, jinde ono. To nevypadá moc na to, že by se Evropský západ smířil s tím, co říkáte, chce tím tedy vyprovokovat tu nějakou děsivou odpověď Ruska?
1: Ne, protože se evropský bruselský komisariát nebo ti Berlín a Macron, to oni jsou ve složité situaci. Víte, Trump, Čína a Rusko je manévrují do pozice bez významnosti. Nejlépe to pochopíte, když zjistíte, že po nějakých 50-60 letech bylo Německo vypoukloukováno z Rady bezpečnosti. Víte, Německo byl takový stálej, neformální člen. Máme 5 stálých členů, kteří jsou tam, a pak tam celou tu dobu sedělo Německo. No ale letos v červnu země světa nezvolili. Přestože němečtí diplomati celý rok jezdili po celém světě, upláceli kde, jak od Chajvance. Tak výsledkem bylo, že dostali přednost Portugalcům, protože Portugalci jsou míru milovní.
2: Sympatičtí.
1: Necpou se do té války Ruska. A všechny ty africké země mají rádi. A druhé, kdo bylo zvoleno místo Německo, to byla velká Německa, je Rakousko. A rakouská zástupkyně tam řekla, volce Rakousko, nejsme v Severoatlantické alianci. A celý ten svět, který podle toho mainstreamu nemá toho Putina, nezvolil ty Němce, zvolil. To je jasný signál, to je signál úpadku Německa. Hmm. Víte, Němci už nemají moc, Němci, no a Němci jsou z toho zoufalí a potřebují Ukrajinu, potřebují Kavkaz, potřebují se rozšiřovat. Ale Spojené státy americké nechtějí tady žádnou velkou silnou Evropu. Evropa pro Spojené státy americké připadá v úvahu i takzvaná zmenšená západní Evropa někde, tak jak byla za času Thatcher nebo Mitterranda, která si dá pokoj, která je ustrašená, hodná a co se ve Washingtonu nařídí, to se splní. Protože ty evropské, podívejte se, jak byl Vance, říkal, chcete tady aby jsme udělali další invazi, nebo cože tady máte ty migranty a tohle všechno. Spojené státy americké to mají, nevěří té Evropě.
2: Jasně.
1: Je to tady progresivista. Víte, podívejte se toho progresivistu, co radí těm americkým kongresmenům. Neustále se ohání komunistama.
2: Jo. Ten nosič jo, a
1: furt, a přitom to je typický neziskovčík. Oni jenom furt říkají, co se má slyšet. To je jak český mainstream.
2: Ano,
1: oni vám neřeknou, co je. A to je to sami s těma dronama, víte?
2: No, to jsem si chtěl.
1: Víte, Ukrajinci útočí teďko na Rusko dronem FPV2. Tak to je velmi zajímavé, jak popracují fotky. Zase ukážeme, jak vyrábějí ty drony FPV2.
2: Ty už vyrábějí na Ukrajině, jo?
1: Jo, já čekám na ty fotky.
2: Jo.
1: Tak, tady vidíte, jak je vyrábí. Pošimněte si, tam jsem dal do kroužku takový otvor. To je křídlo toho dronu FP2, který útočí na ten Krym teď. Takhle se to vyrábí. Teď poprosím druhou fotku, aby jsme viděli. Tak, a tady to je oficiální ukrajinská fotka vypálených filmových ateliérů Dovženko a vidíte, tam v tom kroužku jsou opět ty křídla těch ukrajinských dronů. Čili vyrábělo se to v Kyjevě, v ateliérech, národních ateliérech Dovženka, oni teď koukají si pěti, že by ruské drony vypálili a tady máte důkaz, proč je vypálili.
2: Ano.
1: Takže ty drony útočí na ten Krym, mají výbuchy. To je taková ta režisérská práce těch Ukrajinců, protože Ukrajinci potřebují velké výbuchy.
2: Ano.
1: A to neuděláte těma malejma dronama, které používají usáci, když chtějí být ty velký. Jenže je v tom háček. Tenhle ten ukrajinský dron FPV2 stojí $50,000. Až to ruský dron frontový stojí $500. Problém je, že ten ruský dron dělá malej výbuch a špatně se to prodává do médií.
2: Ale dělá velkou
1: ale levně zabije. Jo. Když to ten ukrajinský dron udělá velkou paseku, doletí dál a udělá velký výbuch a to se dobře prodává. Mm-hmm. Ale matematicky, víte, vyrobit 1000 dronů měsíčně, bročním jsou těch dronů, těch ukrajinských, za těch 50 000, představuje $600 milionů. Když si chcete vyrobit 2000, to už máte 1,2 miliardy, jak vidíte, Ukrajina nemá peníze, ani nedostane, a tak jich nemůže vyrábět víc než 2000. Ale to je 2000 krát dva vojáci, to je 4000 vojáků. A nějaký výbuch, můžete něco vypálit.
2: Jo? To znamená,
1: ale Rusové těchhle z těch dronů, jo, dovedou vyrobit 100x víc, tak 200 tisíc za stejnou cenu.
2: Mm-hmm.
1: A tady máte, já bych tam prosil mapu těch útoků, jenom abyste to viděli, protože Ukrajinci lžou od rána do večera a média to, já to chápu, prostě je válka, tak se lže, to pro Ukraj... ale my nejsme ve válce, tak by se měli... Tak tohle, co vidíte, je mapa asi 600 úderů ruských dronů, Geranium na Ukrajinu za duben.
2: Uh-huh.
1: Jak vidíte, tam všude udeřili, na spoustě místí dvakrát.
2: Uh-huh. Čili to, jak nám tady říkají, že 90% dronů se střelí.
1: No, když to přepočítáte, totiž každý ruský útok se skládá ze 60% úderných dronů, to jsou ty výbušní, co vypuchují, a 40% jsou ty návnadový a ochranný, co vypouštějí cíle. A ty až vypustí všechny cíle a když nejsou sestřelí, tak jenom spadnou, oni nemají žádnou výbušninu. Takže to je těch 40%, které si Ukrajinci připíšou, když jsme sestřelili.
2: Aha.
1: Ale z těch zbývajících, když to přepočítáte, tak zjistíte, že už sestřelí jenom 50%.
2: Jo.
1: Takže skutečná účinnost ukrajinské obrany je 50%. Ano? 50%. To je úplně stejný, jak v Perském zálivu.
2: Jasně.
1: Ukrajinci se jenom chlubí, ale počítajte, Irán nepoužíval falešný námladový drony v takovém množství jako Rusové. Rusové používají falešné námladové drony.
2: A znamená to tedy, jestli tomu správně rozumím, že všechno tohleto, všechny ty útoky takzvaně na ruské vnitrozemí jsou ve skutečnosti jenom propagandistické.
1: Je to tak jako cely. Trošku to škodí, jako určitě to trošku škodí. Tak maximálně Putin, možná proto Putin přichystal tu radu s tím Antonem Suljemenko a s Ksenií Judejovou a s tím, ale co bude řídit tu ekonomiku, protože zřejmě může se stát, že bude třeba benzín v rozpor napřít, nebo se bude nějak omezovat. To jako, ale tím škodíte. To je, víte, v roce 1943 v létě Goebbels vřískal ve Sportpalastu v Berlíně, že Bejtům ukáže, že bude bombardovat Německo, že teroristům, protože oni začali bombardovat německé města v tom od toho roku 43 velmi intenzivně, takže jim ukáže.
2: Uh-huh.
1: Tak mysleli takzvaný baby blitz, Němci, tak gang dostal za úkol se na 500 letadel bombardérů, což teda mu trvalo 6 měsíců. A pak začal provádět baby blitz. A německá média nacistická se radovala, že ten Londýn trpí těma útokama toho baby blitzu. A oni to nebyly příjemné útoky, asi 2-3 tisíce Angličanů zemřelo, ale to je nic. Víte, ty první útoky v roce 40, ty předtím ty zabili 30 tisíc.
2: Hmm.
1: Říkal se tomu baby blitz, protože první, bylo to takové směšné. A trvalo to přesně do toho okamžiku. Skončilo to týden předtím.

0: co ten útok, údajný útok Ruska na, tu, na ten klášter slavný v Kyjevě. Byla to skutečně, byl to ruský útok, nebo to byla operace pod falešnou vlajkou, jak znáte?
1: To někdo ukazoval, co bylo. Celá určitě z 90% to byl ruský útok, ale neumyslný způsobený ukrajinskou stranou. Totiž, kdyby tam spadnul jakýkoliv výbušný dron, tak ta láva bude z půlky pryč, nebo ze třetiny. Tam nebyla žádná velká stopa po výbuchu. Takže to byl nejspíš ten ruský klamný dron. Zřejmě byl sestřel, proto to nevybuchlo, proto to jenom chytilo. Víte, když to spadne, pamatujete si, jak málo stačilo k založení požáru v té Notre Dame katedrále, tyhle střechy a tohle. Takže to tam jenom spadlo. Pak samozřejmě to mohl, takže to nebyl ani sestřelený útoční dron, byl to sestřelený klamný dron, taky to mohla být nějaká klamný cíl, který to vypouští, když to, ty klamný drony, protože oni jsou, oni docela jsou tepelně velmi horký, ty klamný cíle, proti těm infračerveným zbraním. No a pak samozřejmě, a nebyla to ani ukrajinská protivzdušná raketa, ale mohl to být ten ukrajinský stíhací dron, on totiž taky nemá tu výbušnou hlavici, on má kinetickou, tak tam by to mohl zapálit. No a pak samozřejmě existuje nějaká pravděpodobnost, že by to ti Ukrajinci udělali pod falešnou vlajkou, ale myslím si, že to se tak stává, víte. Víte, takže tím se netřeba příliš trápit. V každém případě to nebyl ruský úmysl, tak jak tady tvrdí ty média. Samotný ty fotky to dokazují, protože to vypálení toho studia Douvšenka, kde zlikvidovali ty miliony kostýmů a všechno, co tam měli, a tedy tu výrobu těch dronů, těch křídel na ty drony, tak to samozřejmě úmysl byl.
0: A je to tak, že tedy dneska vlastně většina těch továren na drony a prostě válečných výroben je umístována do těchto zařízení.
1: No se umístí všude, oni Rusové i Ukrajinci. Velká část těchto dronů se dá doslova vyjábit jakýkoliv garáži. Víte, když to vyjábí, víte, musíte se podívat na to optikou toho, co by se stalo, kdyby tady vyhlásil Petr Pavel mobilizaci. Tak určitě na Barandově ve studiích je spousta šikovných lidí, kteří mají dostatečný a režisérů a šikovných lidí, kteří můžou vyrábět drony a umějí si sehnat výrobu těch dronů, což je pro ně výhodnější, než aby navlíkl Petr Pavel mundur a poslali do zákupu, aby tam byl zpravodil ze světa. Takže
0: A ten útok třeba na tu poštu a na tyhle ty věci?
1: Na tu poštu, víte, útok na poštu, to není pošta. To byla největší třídící pracoviště pro třídění, automatické třídění zásilek. To znamená, to je místo, kam přivezou ty kamiony z Oděsy a všude ty. A teď se to musí rozstřídit na, do těch decentralizovaných pracovišť.
0: To je
1: složitý národ.
0: Ne
1: všechno, a některý tam se musí složit, přeložit, přenakládat. Když to vypálíte, tak útočíte na celý ten decentralizovaný systém. Decentralizovaný systém výroby se špatně vyřizuje jedním útokem na ty jednotlivé továrny, proto se útočí na ty logistické centra třídící. To je další vojenský cíl. Někde tady byl, jsme měli mít mapu, tak bych poprosil mapu těch útoků na Kyjev.
0: Na Kyjev, ale chtěl jsem se také zeptat na tu situace na frontě.
1: Ta situace na frontě je poměrně jasná. Ruská armáda postupuje, naopak chystá se pravděpodobně může se situace vyvinout tak, že ruská armáda znova potáhne na Kyjev přímou cestou přes myslím, že je tam Konotop, nebo nějaký, přes to severní území kolem Černígova. Protože už začala si čistit, začala zabíjat ukrajinské pohraničí v těch oblastech. Zároveň čistí okolo Charkova, čili momentálně ruská armáda stupňuje své aktivity podél celé hranici.
0: Znamená to
1: už taková ta doba, kdy ten Syrský vpadnul do toho kurského oblouku, se teď obrací. A vypadá to, že jakoby se celá ruská armáda chystala vpadnout podél celé hranice na Ukrajinu. Samozřejmě to je možné jenom, když Putin udělá tu mobilizaci. Ale jak jsme řekli, Putin právě připravil ten mobilizační nástroj. Takže

0: Za druhé, pokud se týče té válečné situace, tak to je poměrně jasná. Tam Ukrajinci za 3 měsíce bojů v podstatě přišli o celý 80-100 tisícový město, velký jako Zlín, Konstantinovko. Ruská pěchota to vždycky tam trošku obsazuje, ale ono už není s kým bojovat, protože ty drony, ty malé ruské drony jsou velice výkonné. Víte, ten, tady se furt cituje ten Maďar Brogdy, ten generál, který se vychloubá, jak zničí Krym, jak zničí to. Víte, on se loni v lednu vychloubal, že zničí ruskou armádu, která se chystala dobít Pokrovská a Mirnohrad. Těma dronama svýma, tak v lednu 14 dní vzískal doslova jako pavián. Všichni se ukláněli, tady ocitovali. A pak bylo ticho a pak se objevily recenze všech těch ukrajinských dronářů. Pak to ruská armáda osvobodila ty města a přestala se útoku. Takže vidíte, že to je velký křiklou. No? Ale víte, Gerasimov nekřičí, Gerasimov koná. To je ten rozdíl mezi těma ukrajinskýma generálama, kteří musí křičet, aby ten Zelenský měl tu popularitu, tak čím větší nesmysl, tím lépe. No a tím to je, oni křičí, že mají teď větší velký státy. Můžete se divit, tam teď to řekl jinak, on už ty státy přestal dělit mezi ukrajinské a ruské, aby se vyhnul tomu, kdo má větší státy, protože ono to už brzy může prasknout, kdo má jaké státy. A začíná říkat jenom číslo, kolik to je dohromady. Takže Evropani tvrdí, že na jednoho ukrajinského vojáka umírá 8 Rusů, to je. Víte, to je absurdní. Víte, Spojené státy americké v době, kdy měli největší převahu ve Vietnamu, dosáhli poměru 1-2, 1-3 proti těm Vietkongům. A to do toho se nepočítali ještě ti jihovětnamci a Tchajvanci. Tchajvanci bojovali tam s Američanama. Jo? Ale teď oni mají čtyřikrát míň střílej děl. Mají dvakrát míň dronů. Vůbec nemají bomby. Jo? A mají mít 8x větší zprávy. No. A rok a půl tvrdili, že to je proto, že jsou zakopaný, ale jenom se brání. Tak ty Rusové na ně těma masama útočí, tak proto co taky. No ale teďko začali tvrdit, že útočí vodě a Rusové jsou zakopaný a brání se. A zase tvrdí, že jsou obráci. Víte, to je všechno propaganda, která má jediný cíl udržet tu válku v chodu, protože víte, na té válce bodnou bankéři. Jo?
1: No, to jsem se chtěl samozřejmě zeptat, ale možná, že se na to zeptám nejdřív jinak. Totiž, jestliže, a nepochybně bych řekl, že prokazujete, a je to i mně dost jasný, že většina těch úderů na to Rusko je a obdobných akcí je záležitostí propagandy především. Je to žrádlo pro propagandu, je to naplňování té hladové propagandy proti ruské. Jak máme vnímat například to, že se Britové po dlouhé době odhodlali, že zajali jeden údajný ruský tanker té stínové flotily a vyvolávají toto napětí. Jak máme vnímat to, že tady vykřikují různí generálové ve výslužbě, že bude třeba nejprve zlikvidovat Kaliningrad, až se do toho ten západ opře. Chystá se ta válka? Bude tedy tam zvláště
0: se, tady jsou různí generálové typu Petra Pavla nebo takových různých vysloužilých typů, kteří se chtějí zviditelnit. Důležitě se řekl admirál Genčevič. Genčevič, šef NATO, ten sdělil jednoznačně pobaltským státníkům, že mají přestat provokovat. Spojené státy je potom budou bránit. Takže Spojené státy americké dodrží svůj závazek zpět. Za předpokladu, že Evropa nevyvolá nějaký zbytečný fanatický šílený konflikt. Uh-huh. To je přesně to, co já tvrdím. No a tady máte potom ty šílence, kteří potřebují ty zbrojní kšefty a všechno tohle. Co, víte, generál, který najednou v 50 jde do důchodu, myslíte, že má velký důchod, je nula a nutí se, potřebuje nějaký kšeft. Uh-huh. Američané mají velkou zbrojní lobby, proto jsou tam ve všech těch, ale evropský nadace jsou přetížený těma, ještě aby brali generály.
1: No jasně.
0: Takže oni se tak snaží všelijak, ale jinak jako...
1: A to přesunování, pardon, že vám do toho skáču, to přesunování těch peněz, to mě posledně dost zaujalo, že vlastně ve skutečnosti ti váleční štváči hlavní evropští sledují těmi sbírkami na Ukrajinu vlastně svoje ve skutečnosti.
0: Ale zájmy. Ano, tady jsou si uvědomit, jak ty peníze tečou. Tak zaprvé to nejsou peníze, které reálně existují, to jsou peníze, které Evropská centrální banka Christine Lagarde natiskne. Když je natiskne, tak je půjčí velmi levně bankéřům londýnským a bruselským a berlínským a ty je pustějí vládě, ti je předají dál na úrok bruselskému komisariátu. Když ten komisariát slíbí, že všechny země Evropské unie zaplatí ty peníze zpátky. Čili natištěné peníze se půjčí bankéřům a je to komický. Odtam tady ty peníze putujou z toho Bruselu na ten úrok na Ukrajinu. Tam se dneska vyplatí civilistům, tak civilisti si potom jdou, mají peníze, tak si můžou a jdou a koupí si francouzské, německé, polské, české zboží. Ukrajina už 65% zboží, to je oficiální údaj ukrajinského ministerstva financí, dováží. A přes tohle zboží se dostane zpátky těm, co ho vyrábí, oni by ho jinde na světě už neprodali, protože už ho nikdo nechce, jak je stají. No a zaplatí se z toho úrok, tak ty peníze se vyčistí a skončí na těch účtech těch bankéřů.
1: Ano, ano.
0: Jsou dokonale vyčištěné, mají jich 30-40% bankéři zpátky, ano. Ale zároveň jim ještě budou splácet, co jsou jejich peníze. Ano. No a teďko se řeší ten problém, že když ta válka skončí, tak se ten kolotoč zastaví, tak to ne. Tak proto se musí vytvořit ta 700-tisícová ukrajinská profesionální armáda, která bude tou Evropou placena, protože těm bankéřům, víte, v tomhle řetězci finančním je jedno, jestli ty peníze dostane ukrajinský civilista, důchodce, jako teď, uh-huh. A koupí si německou nutelu, yeah. Až použijeme toho fialu, yeah. Anebo jestli přijde voják, dá to svý manželce, ta to dá dětem, ty si koupí tu nutelu. Odkud ty peníze skončí v té nutele na těch německých účtech a na těch bankéřských účtech. Samozřejmě do toho jsou ještě ty experti, kteří z toho si tahají ty zlatý záchody, to je ta Zelenskýho parta. Potom ještě ty zbrojní kšefty těch zbrojních lobbystů, jako je Petr Pavel.
1: Ano.
0: Jo? Ale celý ten systém takhle funguje. A ti Evropani musí donutit, ti bankéři, ty Evropany, voliči, aby volili ty vlády, co chtějí zadlužovat tu Evropu. Mm-hmm. Protože takhle na to vydělávají. Mm-hmm. Ale když to nebude, když celý tenhle ten kolotoč těch peněz ustane, tak kdo bude platit německého zaměstnance a důchodce, když si už nikdo nekupuje to auto? Víte, už i ty japonské auta v té Anglii budou, japonské automobilky v Anglii budou vyrábět čínská auta. Podívejte se, Škodovka se tady chlubí. A to je velmi zajímavé, že v Rakousku se vyrábí ve Štajeru bývalé automobilce, kdy se vyráběly Audiny, tak se vyrábí dneska už čínská auta. Uh-huh. A platy tam mají stále rakouské, vyšší než české.
1: Aha.
0: Jo? A teď se podívejte, co tady, víte, teďko Evropská unie zase vymyslá nejnovější plán. Dáme 5 miliard eur, ne na Ukrajinu, ale Maroku. Uh-huh. Aby tam postavili velký elektrárny solární. A víte proč? No, protože v Maroku je teďko vzniká největší koncentrace automobilového průmyslu, Už vyrábějí skoro polovinu aut jako Česká republika a hlavně mají vyrábět ty baterie, součástky, všechno pro ten německý průmysl. A proto se tam musí vytvořit ta levná síť, ty levné energie, soláru, všeho, aby se to z toho Maroka přetáhlo do Španělska, kde vznikají nové automobilky a tam se to sestavilo, bo to auto pojede do České republiky. Takže tady přijdeme o práci. A budeme to platit z těch daní a proto ještě musí být ta válka na Ukrajině, protože dokud je ta válka na Ukrajině, tak je zabráněno příchodu levných energií z Ruska a surovin na tento trh. To musíte vidět komplexně, to je celý plán těch bruselských.
1: Jasně, no. Ale mě na tom zajímá, víte, jedna otázka, kterou tady vyslovil náš kolega, který je za režijním pultem tohoto vysílání a který říká, a v té otázce je to shrnuto, hrozí mně, že bych měl utéct z Prahy, protože jsme mimochodem také na tom seznamu ruském těch cílů, kde se vyrábí zbraně.
0: Jo, tak podívejte se, Rammstein, zkuska nevyzbrojování Zelenského v Rammsteinu proběhne 18., což je zítra. A poté bude zkuska v Ankaře. No a pokud se najde těch 52 miliard pro toho Zelenského, tak těch raket a dronů bude proti Rusku létat tolik, že Putin bude muset rozhodnout a vydat příkazy tomu Antonu Germanovičovi, Siliuanovovi a Ksenii, aby tedy přešli na tu válečnou ekonomiku. No a potom by nebylo asi špatné odcestovat do Argentiny, bych řekl.
1: Já myslím, že
0: ještě budoucnost.
1: No, já tomu rozumím. Když bychom to shrnuli, váš odhad, bude letos ta válka na Ukrajině ukončena?
0: To asi ne. Víte, ukončování války je složitý proces. Možná bude ukončená formou jako ten iránský konflikt. Jo. Takže se uzavře nějaké příměří. Ale ne tak, jak chtějí ti ten londýnský gang, že tam budou nějaký vojáci a tak dále. Ale může být nějaký příměří, že tahle strana nebude útočit tam do té oblasti. To může být a bude se vyjednávat. To bude velká snaha Donalda Trumpa, který správně poznamenal, že v té válce umírá zbytečně mnoho lidí, když se to dalo vyřešit diplomací. A to je ten rozdíl těch Evropanů, kterým v zásadě nevadí, že Ukrajinci umírají, protože oni z toho mají peníze.
1: Ano. No já doufám, že nebudeme na ten účet tak brzo připsáni také my. Vy jste říkal, sledujte mě, když zmizím z Prahy do Argentiny, tak je možná čas se sebrat taky. Zatím jste ale tady, já se budu...
0: V létě se nechystám nikam.
1: Pane Svatoši, já se budu moc rád těšit, nebo moc rád, já se budu moc těšit na to, až se zase brzy sejdeme, protože ten vývoj je velmi hrbolatý a bude takovéto rozmotávání toho uzla, jako jsme předvedli dneska, si myslím docela přehledně, je naprosto nezbytné, abychom my všichni nepodvolení protiproudaři té situaci začínali trošku rozumět. Moc vám děkuji, že jste s námi byl.
0: Já děkuji divákům za pozornost a vám za pozvání. Děkuji. Ať se protiproudu daří.
1: No já si myslím, že se bude dařit také vašemu webu, který intenzivně sledujeme, že se vám třeba podaří občas i ve vašem zatížení nahrát občas nějaký komentář pro naší stanici Hvězdu. V každém případě to už jsou ty hezké věci. O těch horších budeme dál mluvit. Já se budu těšit, že se setkáme s našimi diváky možná nebo velmi pravděpodobně.

0: vás u
1: Adronice a její písní Morava si dáme Ilonu Švihlíkovou, dáme si potom ještě jednou po dalších dvou písničkách od skupiny Adronika. No a teď se Ilona Švihlíková věnuje tomu, co nás čeká při takovém tempu zadlužování, které dnes prožíváme.
0: Které se zaopíralo dluhopisy pro občany z pohledu státu, nutno říct, protože z pohledu investorského, už jsem o tom hovořila, každý z vás má jiné preference, jinou představu o výnosu, o riziku a podobně. Dnes bych se chtěla vrátit k tématu, které jsem trošku naznačila v těch videích, a to je otázka dynamiky dluhu, těch faktorů, které ovlivňují jeho udržitelnost, a která je velmi často různě politicky podmíněná a manipulovaná jako kategorie, je celá řada. Jsou to samozřejmě výnosy z dluhopisů, byly zmíněny v těch minulých videích, která najdete v odkazech pod tímhle. Třeba se na to někdo dívá. Myslím na ty odkazy pod videí. A ráda bych se tedy dnes podívala na to, jak vypadá ta česká ekonomika z tohoto pohledu a jestli je možné, aby z těch dluhů vyrostla. Nebudeme si dělat iluze o tom, že by Mezinárodní měnový fond tohle téma neměl jako svou vlajkovou loď, neustále mlátit vyšším zadlužením všechny možné země, vlastně dneska už skoro všechny. Samozřejmě, že ano, nicméně tam zaznělo, že nejlepší je samozřejmě z dluhu vyrůst. To znamená situace, kdy ten dluh nějakým způsobem přináší pozitivní změnu pro tu ekonomiku, dodává nějaké třeba i dlouhodobé růstové impulzy a tím pádem je růst ekonomiky, růst HDP vyšší nebo třeba i podstatně vyšší než ta dynamika dluhu. Podíváme se na to, zda Česká republika splňuje tuhle situaci a pokud ne, jaká tedy ta realita je a co to pro nás znamená. Takže pojďme na tom. No, tenhle ten graf směrem nahoru je možná v té poslední fázi poněkud strmý, ale určité růstové tendence samozřejmě uvidíme v případě České republiky. Tak, pojďme se na to podívat. O co nám tady vlastně jde? Jde o to se podívat, jakým tempem rostl dluh, jakým tempem rostla ekonomika, co zatím asi je, jestli to je nějaký výkyv, který můžeme označit za krátkodobý, nebo je tam dlouhodobý problém a případně co můžeme navrhnout jako jedno z možných řešení. Tak, o tom vládním dluhu se hovořilo dlouho a rozsáhle, takže alespoň zopakuji, že ten masivní nárůst dluhu samozřejmě přišel za covidové pandemie. A to nejenom v České republice, ale v řadě zemí světa ta velká dluhová břemena pocházejí ve většině případů právě z této doby. Některé země velmi silně přehnaly ty stimuly ekonomiky, to se týkalo zejména Bidenovské administrativy, což pak ve Spojených státech mělo i výrazné proinflační dopady. V České republice během jednoho roku ten dluh vzrostl téměř o čtvrtinu, 25%. Když si vezmeme ten průměr za poslední roky a samozřejmě jestli se dívají moji studenti, což si myslím, že někteří se dívají, tak víte, že jako tady nemůžeme aplikovat aritmetický průměr, že? Pozor na to, co jsme se učili. Tak, geometrický samozřejmě na tyhle věci. Tak vlastně vidíme, že v těch posledních letech se to tempo ustálilo kolem 8%. V rámci teda toho meziročního porovnání vždycky z té vyšší základny, což není úplně asi něco, co by nás mělo nadchávat. Ten důvod nicméně nespočívá v nějakých covidových podporách, které už dávno neexistují, to zase vyvolaly jiný deformace z hlediska úspor a cen bydlení, ale spíše kvůli tomu, že se zásadním způsobem oslabily příjmy. To není jenom ta takzvaná superhrubá mzda, tady došlo ke spoustě dalších opatření, která se projednávala často ve zrychleném režimu. Víte, že to prostě došlo k takovému tomu záchvatu, co všechno se do té ekonomiky musí najít. Já jsem poslouchala nejmenované analytické společnosti, jak minimálně bilion. Jo, a prostě se bilion sem, bilion tam. bezprecedentní oslabení příjmové základny a ta se s náma vlastně táhne do dneška. Tak, to znamená, my tady skutečně dneska jsme zhruba v tom tempu kolem 8% v těch posledních zhruba 3 letech. V současné době samozřejmě u nové vlády v tuhle chvíli nemůžeme říct, ještě neznáme návrh nového rozpočtu. Průměrné tempo od roku 2019, který beru vlastně jako rok, který nebyl ještě zatížen pandemií a řekněme, nebyl zatížen koncentrací velmi mimořádných událostí. Tak tady máme ještě jednou obrázek, který už jste viděli i v těch minulých prezentacích. Vládní dluh, širší kategorie, která se zahrnuje i do těch takzvaných maastrichtských kritérií. Tady i na tom obrázku velmi dobře vidíte ten skok mezi rokem 2019 a 2020. No a teď se podíváme na tu druhou část toho zlomku, to znamená, jak pak je to s růstem HDP a bude nás to samozřejmě zajímat nominálně, to znamená včetně cenových změn a pak samozřejmě taky reálně, což je vlastně ukázka, jedna z mnoha ukázek, není jenom HDP, to víme dobře, toho, jak ekonomika vytváří nové hodnoty, jakým způsobem je patrná její výkonnost. Opět jsem zvolila to stejné období. No a nominálně 6,5, což samozřejmě je dáno tou inflací, to je jasné, byla tam silná inflační zatížení 22-23, zejména, ale i kdybych to vzala nominálně, což samozřejmě v tom poměru takhle najdeme, protože porovnáme dvě nominální veličiny, tak co tam najdeme? Najdeme tam pořád, že ta dynamika toho dluhu je v průměru dvakrát, více než dvakrát větší. No. A reálně ten růst je extrémně slabý. Reálná čísla nám samozřejmě dodává Český statistický úřad, sami se konec konců můžete přesvědčit v jeho základním makroekonomickém přehledu. No a tady prostě jako vidíme, že ten růst je extrémně slabý. Co nám z toho plyne? Plyne nám z toho hned několik velmi nepříjemných problémů pro českou ekonomiku. Za prvé, ta dynamika růstu dluhu je značná, a přestože už nemá tu výkyvovou tendenci z toho roku 2020, kdy, jak říkám, to bylo u mnoha zemí, tak spíše bychom těžko hledali země, které nepřistoupily k nějakým stimulujícím opatřením v té výjimečné situaci, tak prostě ta dynamika jde s námi dál. A je podstatně rychlejší než dokonce toho nominálního HDP, což nám samozřejmě mimo jiné může dávat úvahy o tom, že by třeba někomu ještě vyšší inflace se hodila. Já si úplně nemyslím, že tahle ta úvaha je dominantní z hlediska těch, kteří rozhodují o tom ekonomickém vývoji. Každopádně můžeme říct, že kumulace dluhu v našem případě, jsou samozřejmě i jiné případy, to je potřeba říci, že jsou případy, kdy určitý dluh může prospět výrazně ekonomickému růstu a může mít velmi pozitivní vliv. Není dluh jako dluh. Tak ale v našem případě ta kumulace dluhu k ekonomickému růstu nevede. To znamená, ten reálný růst ekonomiky, to znamená očištění od cenové změny, byl v tomto období velmi, velmi slabý. My de facto můžeme říci, že tam jaksi stojíme na místě, což samozřejmě souvisí s tím, že ten model rozvoje, to se týká i Slovenska, to se týká i Maďarska, se u nás absolutně vyčerpal. On se vyčerpal už před 10 lety, před 13 lety. A absolutní prostě vyčerpání toho modelu. No, ale není tam podle mého názoru dostatečná reflexe této situace. To znamená, dluh v našem případě nevytvořil nějak významné růstové impulzy. To je potřeba říct. Ano, platí, že rozhodně na tom nejsme dramaticky jako Španělsko, Itálie, Francie, nemluvě o Japonsku a o řadě dalších ekonomik, jejichž dluhové tempo Spojené státy je úplně enormní. Porovnání tohle je vždycky trošku těžké, protože ty země mají třeba některá svá specifika, v případě Japonska obrovská držba rezidenty, v případě Spojených států to, že stále mají hlavní internacionální měnu, to znamená, ne vždycky to porovnání na základě jedné kategorie je úplně korektní a může nám dát nějaké vodítko, smysluplné vodítko pro budoucnost. Každopádně ten model české ekonomiky je totálně vyčerpaný. No a v tuhle chvíli my jsme svědky toho, že zaprvé ten dluh, který je vytvářen, nemá pozitivní nebo zásadně pozitivní dopad na růst. Tomu tak není. Plní jiné funkce, ale neplní tu funkci prorůstovou. To bohužel konstatovat nemůžeme. A když pořád platí to, co jsem řekla, že to znamená, že je strašně důležitý, kdo ten dluh drží, jo? Má to úplně jiný manevrovací prostor. Japonsko má bezesporu jiný manevrovací prostor, než mělo to ubohý Řecko, který dlužilo zejména Němcům. Málo co je tak strašný, jako dluží zejména Němcům. Jo? No. A co my tady vidíme? My vidíme samozřejmě zoufalou snahu ten model udržet. A ta zoufalá snaha se projevuje v tlaku na extenzivní růst. A ten extenzivní růst, který je typický spíše pro ty země v počátcích rozvoje, na rovinu spíše pro rozvojové země, tak tenhle ten extenzivní růst má samozřejmě dodat migrace. Ale mimochodem stejný názor měla paní Merkelová. Jo? Ta taky chtěla už extenzivně. To jsou ty syrští inženýři, kteří do toho Německa přinesli ten rozkvět a blaho. Že? No. Takže ta extenzivita je silně patrná, vidíme ji na struktuře pracovní síly, které možná budeme věnovat nějaké další video, ale každopádně ten počet pracovní síly ze zahraničí u nás začíná být skutečně obří a je někde kolem 20%, jestli jsem se správně dívala, zdaleka se netýká jenom lidí z Ukrajiny, ale je to prostě růst přes to množství. To znamená, místo, abychom řadu výrob prostě nechali být, protože mají nízkou přidanou hodnotu. Nebo abychom mnohem víc posílili robotizaci a automatizaci, tak prostě dovážíme neustále levnou pracovní sílu. Je to jedna z priorit vlády, hnutí ano minimálně určitě, SPD asi ne, ale hnutí ano ano. A stejně tak řady podnikatelských kruhů, kteří už spočívají očkem nejen na Filipínách a Mongolcích, ty už tady dávno jsou, ale na prostě lidé z Afriky. Třeba taková Nigérie, ta ráda vyváží svoji pracovní sílu. Pak se potom střetává to ekonomické hledisko tohohle typu, které já považuji za velmi chybné, a to bezpečnostní samozřejmě. Takže když to shrneme, ano, dluh prozatím pro nás neměl impulzy růstové, možná se tahle situace změní, třeba s nějakými investičními projekty, ale každopádně je tomu tak. Podobně jako v jiných zemích je tady obrovský tlak na řadu výdajových priorit, které nedokáže ufinancovat vůbec nikdo, na rovinu řečeno. To znamená zároveň zelená tranzice, masivně zbrojit prostě a dělat velké infrastrukturní stavby, které třeba souvisí s digitalizací teoreticky, nebo s nějakými velkými infrastrukturními stavbami v energetice a podobně. Plus do toho samozřejmě sociální výdaje, které vám jistí sociální směr. Tohle všechno prostě dohromady z hlediska těch příjmů, které máme k dispozici u financovat, nejde. A neznám zemi, která by byla schopná, na rovinu řečeno. No, to je potřeba, je přeprioritizováno z tohohle hlediska. Prozatím ten dluh tak způsobem, jakým byl vytvořen a jakým působí na ekonomiku, tak nemá prorůstové impulzy a naopak ta ekonomika není schopná dodat růst. Znova připomenu, že průměrný růst od roku 2019 do 2025, to je to období, které jsem vybrala, 1,2%, což je de facto nic katastrofál, je to velmi, velmi slabé. Ta ekonomika prostě už to nedá. Nemá už tu možnost prostě vytvořit. A spotřeba domácností to nebude, prosím vás, dlouhodobě. Jo. To u nás prostě nemůže být tahou. My jsme na to moc malá ekonomika, my jsme Polsko. Tam to být může. 40 milionů lidí u nás. Je to důležité? Nepodceňuji to vůbec. Je to důležité. Ale prostě ten růstový moment z tohohle hlediska není udržitelný. Notabene z hlediska preference třeba výrob potravin, že jo. Všechno, co je ve slavě. Hrnatou, že jo. Takže jsem chtěla říct nějaké ošklivé slovo ze zahraničí, tak tady prostě se na to vrhnou páči to ve slevě, i když to může být třeba technické máslo uvolnění ze státních hmotných rezerv Německa. Že? Pak se nikdo neptá, proč stojí 20 korun v akci. Ani se neptejte, jak vám po něm bude. No. Takže z tohohle hlediska to být nemůže, ten model, ale i na Slovensku, ale i v Maďarsku, je prostě zoufale přežitý. Žádný nový tady není na stole a naopak tady vidíme obrovskou tendenci pořád to hnát extenzivně. To znamená další a další masivní dovoz velmi levné pracovní síly, která brzdí tu modernizaci ekonomiky. To není něco, že jako ty nám zachraňují tu ekonomiku. Ne, nezachraňují, oni ji brzdí. Prostě dál ji vážou v pasti de facto ekonomiky rozvojového typu. Ekonomika rozvojového typu jsme i z hlediska samozřejmě daní, toho, jakým způsobem, jak vypadá ta daňová struktura, která nejvíce zatěžuje nízkopříjmové, zejména přes sílu těch nepřímých daní, které mi tam tvoří tu základní páteř daňového inkasa. Jestli vidím nějaké světlo na konci tunelu, uvidíme, jestli k tomu připravím nějaké video. Já jsem zjistila, že mnohem větší zájem je o analytiku než o nějaké návrhy, kdy se setkávám s typicky českým přístupem. To nejde, to není možný, to nejde, to nejde, to nejde. Tak jak vidíte, tak tady to opravdu nejde, takže se snažíme dopovat ten systém tím způsobem, což stejně samozřejmě nebude moc dobře fungovat a má to řadu velmi negativních konotací, samozřejmě včetně dopadů na vůbec národ, jeho postavení v té společnosti, na národní ekonomiku jako takovou. Tak to je ode mne pro touto chvíli všechno. Pokud ovšem máte zájem trošku více o ty pozitivní záležitosti, o návrhy, chcete o nich diskutovat, pracujete v té firemní sféře, zajímá vás, jaká může být vaše role jako podnikatele v tomto ohledu, tak je pro vás můj ekonomický klub. Budu ráda, když se v něm uvidíme. Odkaz na něj dostanete pod tímhle videem. A brzy zase na viděnou, naslyšenou.
1: Takže to byl první vstup Ilonky Švihlíkové. No a teď si dáme opět Aloroniku. Dvě písničky, jedna, která se nazve Svoloč, a druhá klasická Hr na ně. No a znovu ještě dáme slovo Iloně Švihlíkové.

No tak to byla skladba se s názvem Svoloč od Aleroniky. No a teď ještě přijde druhá, ta je trošku pozbudivější a ta má název Hrnaně, no takže jdeme na to.

0: No, takže to byla píseň Alarmuky Hr na ně. Takže takto. No a druhý vstup Ilony Švihlíkové se věnuje Číně.
1: Vítám vás,
0: protože co Čína všechno dokazuje, jakým tempem a jakým způsobem, téma, ještě před 64 lety tahali čínští lidé po ulici kárky a maximálně měli oslíka k tomu. Dneska jsme u toho oslíci my a Čína je tam, kde je. Jak to udělala, jak to dělá, nevím. Ale měli bychom se aspoň něco od nich naučit.
1: Se nicméně zdá, že ta dohoda je spíš takové jako prozatímní vylepšené příměří, které otevírá cestu buď další konfrontaci, kterou si samozřejmě přeje Izrael, o tom zkrát, a nebo může teoreticky vést k nějakému jinému, realističtějšímu uspořádání v regionu, ať z hlediska ekonomických nebo zejména bezpečnostních vztahů. To ještě uvidíme, ale rozhodně to není dohoda, která by nabízela nějaký definitivní, nějaké definitivní uspořádání. Tak tomu není. Spíše je to taková přestávka, která může mít naději na úspěch. Nicméně už mockrát jsem na tomto YouTubeovém kanálu hovořila o tom, že ceny ropy by měly být podstatně vyšší. A také jsem upozorňovala na slova zástupců Saudů, saudského ministra financí, který také v Davosu hovořil o tom, že jedna věc jsou ty papírové barely. Odkaz na video najdete pod tímhle. A druhá věc je potom ta reálná cena, za kterou zejména asijské země nakupují. Nicméně je tu ještě jeden faktor, jak ukazují aktuální statistiky, který výrazným způsobem přispěl k tomu, že cena i toho papírového barelu je podstatně nižší, než odpovídá situaci. Ten někdo je samozřejmě Čína. My se podíváme trošku podrobněji na to, které faktory to jsou, protože některé mohou mít, řekněme, jednorázový dopad nebo nějaký kratší časový úsek aplikace, ale některé mohou mít dopad podstatně silnější a dlouhodobější. Takže pojďme se na to společně podívat. A nazvala jsem, jestli Čína je právě ten faktor, který drží ty papírové ceny ropy podstatně níže. Víme samozřejmě, že tam byly velké výkyvy, velká volatilita i na základě prohlášení prezidenta Trumpa, co zrovna z něho vyplulo ten den. Co ten den, těch daných 10 minut, to bez zesporu ano, ale asi už víte, že na tomto kanálu mě spíš zajímají ty dlouhodobé trendy, protože ty konec konců určují potom v nějaké synergii nebo v konfliktu naši budoucnost a ne každodenní plácání někoho. Takže pojďme se na to podívat. Čína se začala chovat jinak, než se očekávalo. Všeobecně bylo známo, a my se podíváme samozřejmě na ten obrázek, že Čína má obrovské strategické zásoby mnoho let, to znamená, že je v pozici, kdy může být, nechci říct v pohodě, ale kdy rozhodně měla podstatně méně starostí než země jako Thajsko, Filipíny a podobně. Nicméně to, co se úplně neočekávalo, je, jak silně se propadnou dovozy jak surové ropy, tak i rafinovaných produktů. Vidíte na své obrazovce, teda já vím, že spousta z vás se dívá přes mobil, máme, tak doufám, že to taky vidíte. Ten meziroční pokles za květen, za který máme už nějaká čerstvá data, ukazuje té surové ropy pokles o 29% a také výrazný pokles i u rafinérií. To znamená, dostali jsme se na třeba nejnižší úroveň za posledních 8 let v případě dovozu té surové ropy, což je skutečně neočekávané. Podotýkám, že to se nezdá, že by to mělo nějakou souvislost v případě těch zpracovaných produktů, ropných derivátů, nějakou souvislost s těmi americkými sankcemi na některé čínské rafinérie. Víme, že Američané mají takovou tu palbu těch sankcí, které se pak následně, ne vždy, ale často obrátí dokonce proti ním samotným. Tak, jaké jsou hlavní faktory? Už jsem zmiňovala to, že Čína má tady ty obrovské strategické zásobníky. Čína je vůbec země, která si potrpí na to mít nárazníky, mít odolnost, což pak vyvolává zase někdy méně příjemné reakce. Já už jsem hovořila o tom čínském šoku 2.0. Čína má své zkušenosti se západní civilizací a dneska sází na velkou soběstačnost v pěstování, což je u velmocí obvyklé, ale i ve výrobě obří devizové rezervy a jejich složení má samozřejmě dopad na celý svět. Je to zkrátka strategie, která klade velký důraz na bezpečí, na odolnost, na schopnost čelit šokům. To znamená, tady se Čína skutečně předzásobila, ale ty poklesy, zdá se, nebyly spjaté s tím, že by Číňané přestali jezdit, že by se ekonomika zastavila, že by tam panoval nějaký nouzový režim, ale zkrátka s tím, že to ještě více Číňanů motivovalo přejít k elektromobilitě, což jsou často i sdílená auta, využívání elektrotaxi ve velkých čínských městech. Ale ta elektromobilita je v Číně skutečně velmi silně podporovaná a předpokládám, že víte, že Čína je v elektroautech špice, to znamená, možná před 15 lety se jejím autům někdo smál. Dneska se smějí Číňané, že? A to nejenom BYD, těch značek, které mezi sebou soupeří velmi krvavě cenovým tlakem, je mnoho a Čína má samozřejmě tím pádem i obrovské kapacity pro export. BYD je nejznámější značka, ale je jich podstatně více. A teď v čem je ten rozdíl? Víte, ono je potřeba se vždycky dívat, když klesne nějaká poptávka po něčem, co zatím je. Já si pamatuju, jak se u nás jásalo v souvislosti s uvalením, nevím, jestli to byl první nebo 50. balíček ruských sankcí, protože se uvalují každých 5 dní nějaký nový, ale jak prostě klesá poptávka po těch energiích a jak je to ta známka, jak je to dobře, že to Rusy vůbec potřeba nebudeme. No a ono se ukázalo, že to nebylo změnou výroby nebo technologie nebo nějakou inovací, ale že to prostě bylo tím, že ty továrny jely méně, nebo začaly úplně zavírat, anebo uvažovali o svém přemístění jinam. Tohle je velikánský rozdíl. Je velký rozdíl, jestli nejezdíte autem se spalovacími motory, protože na to nemáte a prostě jdete pěšky, případně jezdíte na koloběžce a je velký rozdíl, jestli máte státní dotaci, příspěvek na to, abyste si mohli pořídit elektroauto a celá ta infrastrukturní síť je zařízená na to, abyste si to elektroauto mohli pořídit. To, že Čína je v tomhletom světová špička jak z hlediska kapacity, tak z hlediska technologií, opakuji to, jistě víte, to není nic nového. Ale tohle může mít globální význam, protože pokud ta spotřeba Číny, ve smyslu ropné spotřeby, která je obří, Čína je samozřejmě velmi výrazný dovozce ropy od roku 1998, je to čistý dovozce ropy a mimochodem je to jedna z věcí, která ji trápí z hlediska dopravních cest, že jo? To je malacký průliv zejména. Tak to bude mít velmi výrazné dopady na celý ropný trh. To neznamená, že ostatní země budou ropu odmítat. Je to stále klíčová součást energetického mixu, ale zkrátka a dobře pokles poptávky v Číně v tuhle chvíli brzdil trošku ty ještě větší nárůsty i na tom papírovém trhu a zároveň možná signalizuje, že Čína bude potřebovat ropu spíš pro petrochemický průmysl a méně jako palivo. Což si myslí Mezinárodní energetická agentura, kterou tady následně cituji. Tady jenom malý obrázek týkající se velikosti strategických zásobníků. Samozřejmě potřeba pamatovat na to, že Čína je obrovská, obrovská země, to znamená, je to 1,4 miliardy lidí, ale i tak vidíme, že skutečně Čína byla schopná si nashromáždit velké rezervy a že má tendenci k tomuto typu myšlení. Jo, potřeba si tohle uvědomit, že skutečně, řekněme, ty odolnostní a bezpečnostní aspekty hrají pro rozhodování čínských představitelů enormně důležitou roli. 1,4 miliardy barelů je fakt hodně. Jo, to znamená, mohla být relativně v klidu, ale my víme dnes, že se velmi silně zapojovala do těch jednání přes Pákistán, který dělal toho oficiálního mediátora. A ještě jeden maličký graf, který jste možná někde viděli, takzvané zdánlivé poptávky, říkáte si, co to je, tak je to vlastně indikátor, který se používá zejména u té Číny,

se skutečně, dali pámu, podařilo trošku uklidnit alespoň ty vazby v západní Asii, když já osobně si myslím, že Izrael si pokoj rozhodně nedá, protože v zájmu izraelského vedení je vést neustálou válku a jestli to budou zdůvodňovat velkým Izraelem nebo čímkoliv jiným je v celku jedno, ale oni musí válčit, doplatí na to, ale válčit budou bezesporu chtít, protože na tom stojí založený celý ten jejich sionistický režim. Nicméně, tohle je velmi, velmi důležitý signál, který zároveň naznačuje, jak moc Čína v té elektromobilitě a celkové infrastruktuře pokročila a že vlastně ty vyšší ceny ropných produktů motivovaly řadu Číňanů, aby už tedy definitivně se rozhodli třeba pro právě pro elektroauto. Je samozřejmě otázka, do jaké míry je tohle vhodná strategie pro evropské země. Napište v komentářích, co si o tom myslíte. A pokud máte zájem o diskuze, které jdou do hloubky s lidmi, kteří jsou z biznisu, mají dlouholeté firemní zkušenosti z velkých firm, startupových, máme to hezky namíchané, tak se podívejte na můj ekonomický klub, konkrétně na Super VIP, pokud jste s firem, tak je to pro vás, řekl bych, obzvláště aktuální, protože tam právě v těch menších skupinách se setkáváme a tyhle věci probíráme i s odborníky na tu tematiku, máme hosty, máme pravidelná měsíční setkávání a myslím si, že to má své opodstatnění. Jedna věc je papouškovat to, co slyšíte v mainstreamových médiích a druhá věc je zahrabat se trošku víc do hloubky. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Děkuji za vaše konstruktivní komentáře, které drtivým způsobem převažují nad čímkoliv jiným a brzy zase na viděnou, naslyšenou.

0: Na každou otázku je odpověď.
1: Přiznejme si jednu věc, že v současné době
0: rodí se
1: prožíváme určité paralely.
0: Tady.

0: Krásný, příjemný, dobrý podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste na dnešní Vítův podvečer, Vítův podvečer, který bude opět vlastně věcí. A tentokrát máme téma, které není jednoduchý a je, já se nebojím říct, závažný. A trápí nás to asi všechny. A sice pokusíme se nějakým způsobem odpovědět nebo naznačit, jak dlouho vlastně bude trvat ještě ten konflikt. A taky zajímá, jak se to bude vyvíjet. Než dám Vítěvi slovo, tak vám chci moc poděkovat za vaše lajky, za to, že odběr, za to, že nás sdílíte dalším divákům, že posíláte videa přes sociální sítě nebo řetězovými maily. Je to strašně důležité, aby se poselství šířilo a za vaši podporu a za to, že s náma jste a za to, že dáváte komentáře, nápady a tak dále. Pomáhá tomuhle kanálu, jak se jenom dá. A Víťo, vítej, Víťo.
1: Já jsem rád, díky moc, já vás všechny zdravím. Člověče, Peťo, ale čím to je, že když tě vidím na jiných streamech, tak jsi takový vtipný, humorný, a tady jsi teďko vážný. Je to tím tématem, nebo čím to je?
0: No, co? Já si myslím, že to bude tím tématem, protože jsi mi zkazal den a... A víc neprozradím, tak.
1: Já teda jako jsem si toto téma vzal na dnešní den, hlavně z toho důvodu, že jsem v posledních dnech, dost lidí mi to klade ty otázky a ptá se na to, jsou překvapený o tom mojím odhadu a že jak to bude, ale začnu úplně od někud jinud, protože znám i názor jednoho italského, ukrajinského politologa, který byl kdysi poslancem na Ukrajině a ten se úplně těší, že dneska vlastně jak probíhá zasedání G7 ve Francii, tak se objevili za zadními dveřmi jednání, protože Trump, když jel na tu G7, tak vůbec nechtěl se setkat se Zelenským, který tam je jako host, jo, a v podstatě jako je naštvaný na Zelenského a Macron velice prosil Trumpa, aby se sešli, aby nějak s tím Zelenským promluvil, ale hlavně ho, víte, hlavně ho prostě prosil o jednu věc, že Trump, jak řeší tu otázku republikánů před volbama na podzim, tak velice tvrdě vyšetřuje, kam se poděli amerických 350 miliard dolarů, které za Bidena byly poslány na Ukrajinu, jak se s nima naložilo. A protože, když použiju výraz Honzy Schneidera, že sledujte stopu peněz, tak vlastně se dostává docela k zajímavým, bych řekl, závěrům, které, když to rozbalí, jemu pomůžou posílit v těch listopadových volbách jako ty pozice republikánů, ale především připravovaného svého nástupce, a to znamená Vence. A tam právě ten Macron velice prosí Trumpa o to, aby to nerozbaloval, aby to nedělal, protože tam je to tvrdé vyšetřování i vůči Zelenskému, i když Zelenský není ten poslední konzumant těch prostředků, které byly vydány, ale jenom je přerozdělovač, on je jako bych řekl, přeposílal dál, takže vlastně Macron i chránil sebe. Takže ten Macron si sehrál tuhle tu roli. A v podstatě víte velice dobře, že G7 je útvar nejvyspělejších států, jako bych řekl, světa, že jo, že tam patří vedle Ameriky, tam patří samozřejmě Německo, Japonsko, Itálie, Francie, že Kanada, abych na ní nezapomněl, a samozřejmě, že Spojené království. A těchto sedm států, kdysi součástí té G7 byla i přítomnost Ruska, ale po roce 2014 bylo, jak se říká, zablokována jeho členství, a k této otázce se chtějí dostat i na tomto zasedání. Trump navrhuje, aby bylo členství Ruska obnoveno, ale co mě překvapilo, že vedle těch hostů, kteří jsou tam, tak je tam třeba i Modi, to je, víte, kdo to je šéf Indie, a Modi vlastně to hraje na ty obě strany, jak ten BRICS, tak ta Amerika, tak je tam takovým tím přemostěním, že jo. No a jsou tam další nějaké osobnosti ze Španělska, hlavně i z Latinské Ameriky, a i je tam z Tchajvanu zástupce. Je jich tam víc, ale jenom to jsem chtěl poznamenat. A vlastně to jejich jednání má dneska za úkol vyřešit, protože jednají od včerejška do zítřka, tak tam chtějí vyřešit základní věci, a prvým blokem je právě otázka Ukrajiny, stavu na Ukrajině, kde víceméně chtějí přesvědčit amerického prezidenta Trumpa, aby se nestahoval z toho jednání, že jo, aby více kooperoval se svými partnery v G7 ve vztahu k Ukrajině, a samozřejmě především, aby pokračoval ve vojenské a finanční pomoci. Víte velice dobře, že tamto jednání probíhá způsobem, teď, co měl i Zelenský ty provokační dopisy, které posílal i na to Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, kde tam nechal poslat i dron, ale on ho poslal na Petrohrad a oni měli zasedání v takovém příměstském prostoru mimo Petrohrad. Takže sice jenom zaregistrovali všichni účastníci ten pokus Zelenského, ale absolutně je to nějakým způsobem neznervoznilo. A Zelenský vlastně poslal velice takový provokativní dopis, protože dneska se uznává, že Rusové nezvládají ten tlak těch dronů ze strany Ukrajiny, které a ty drony nalétávají z různých stran a jdou do hloubky ruského území. A vlastně to i vyvolalo určité, bych řekl, politické otřesy i v Rusku. Jo? Protože, já nevím, jestli jste to zaregistrovali, tak se dělají tanečky kolem šéfky ruské státní banky na Boliny, že jo? Dělají se tanečky kolem jejího náměstka, určité se otevírají otázky kolem ministra financí, což zase souvisí s tím, že vlastně ten tlak na toho Putina se vyvíjí jednak s pomocí těch pro Ukrajinu, bych řekl, záslušných dronů, teda jako úspěšných dronů. Samozřejmě, že i určité problémy v ekonomice, které vyvolala politika ruské státní banky, kde se neumí odborníci shodnout, jestli na Bolina postupovala správně nebo nesprávně. Já jsem toho názoru, že v době, kdy stoupla cena ropy, jo, tak ona uměle přitvrzovala rubl, a tím pádem se stalo, že o kolik procent stoupla cena na světových trzích ropa, tak o tolik procent ona snížila cenu dolaru vůči rublu, takže prostředky, které mohly z toho navýšení ceny pomoci pomoci ruské ekonomice, tak se vlastně utopili v této kurzovní politice a přitom ani nešla cestou razantního snížení úroků v té úvěrové politice a právě ty úroky jsou v těch úvěrech jsou velice těžké a jsou pro tu ekonomiku Ruska nepřijatelné, jsou těžko stravitelné, to si řekneme na rovinu, že tam úroková sazba je dneska, ta nejlepší je kolem 15-16%, ještě nedávno byla přes 20% a vlastně ta Nabolina to zdůvodňovala bržděním inflace, ve skutečnosti docházelo, bych řekl, k vykrvácení těch výrobních podniků. A co ještě další ránu, kterou udělalo ministerstvo financí s daňovým úřadem, že zvýšili daně drobným výrobcům, takže v důsledku těchto opatření se snížila i produkce drobných výrobců, drobných služeb a tak dále, protože došlo i k celkové tomu cenovému navýšení, k snížení daňových odvodů. Jo? A de facto řada podniků bylo zavíráno a to bylo úplně velmi silná vlna na začátku roku a tím pádem vlastně i ten rozpočet, i když se zvýšila daň, tak se na druhé straně snížil ten odběr té daně z těch zavřených podniků. Takže ta politika, kterou vedla Nabolina a kterou vedl ministr financí, tak mnozí kritizovali z těch ze strany těch ruských ekonomů. Já se spíš kloním na jejich stranu k té kritice, protože si myslím, že ona se řídila pokyny Fedu. Ne, že si to myslím, tam jsou i evidentní některé stopy. A ona jako odchovanec Fedu amerického tak plněla politiku a když jí bylo namítáno, tak kolikrát vysvětlovala, že ona musí přeci dodržovat předpisy Mezinárodního měnového fondu a proto dělá tu měnovou politiku tak, jak dělá. Takže tam byl velký rozpor mezi reálnou ekonomikou a ekonomikou finanční a paralelně začal vznikat druhý okruh finanční, ze kterého se snažil Putin teda financovat především ten rozvoj toho vojenského průmyslového komplexu a zároveň podporovat některé strategické podniky. Nicméně Rusko se dostalo v tomto roce po dlouhé době poprvé do minus procenta ukazatele HDP. A to byla jedna z věcí, které ho velice jako znervoznili a celá ta situace, která se vytvořila v tom vnitřním Rusku, vyvolala takový moment útoku na Putina a snahu o to, aby ti oligarchové, kteří jako si přejou rychlé spolupráce s americkýma fondama a korporacema, tak aby zvládli odvolání Putina, prostě aby ho donutili. Na druhé straně Putin připravil řadu pro ně překvapení, kdy on se opřel o armádu, doslova dá se říci, že i svými takovými tahy, kdy si pozval účastníky SVO k sobě na jednání a kteří mu vyjádřili podporu a tak dále, tak dal najevo chlapci pozor, jo, jako moci se mnou nezahrávejte. Takže to jsem jenom chtěl vysvětlit, že ta Ukrajina jako taková na té G7 má velice závažný moment. Zelenský svojí drzostí a svojí všaškování už je vlastně de facto, všichni už ho takhle berou, jo, ale bohužel mě je úplně líto, když teďko si vezmete, že tam zaútočili v tom Sevastopolu i na ten památník, ten panoramatický a tak dále, který má velký význam pro obranu Sevastopolu nejenom za druhé světové války, ale už z 19. století, kdy zaútočila Evropa na Rusko přes Krym, Jo? A víceméně tam ten památník patřil i těm padlým obráncům Sevastopolu právě z té války v těch 50. letech 19. století. A řekněme si na rovinu, že v podstatě útoky na památníky jsou velký zvěrstvo, a když si přečtete ještě k tomu, jaké zvěrstva dělají dneska, tak já si myslím, že pokud bude Norimberg 2, tak si myslím, že by tam měli vedle Zelenského sedět i ti napomáhači z Evropy, kteří mu pomáhali, podporovali. Jo, to se týká i našeho prezidenta, to se týká Fialy a všech těchto, kteří tam prostě to tam hrnuli a nějakým způsobem na tom participovali. Takže to jenom jsem chtěl poznačit velice. Myslím, že docela kolem toho i jsou některé, teď i ta Jardy Doubravy knížka, který popisuje nějaké ty věci, a já když jsem tam jako se dozvěděl o... Helejte se, přeštěte si to, to se nedá ani na obrazovku říct, že je památníci k čtyřem lidem různých národností jenom proto, že ty smetáci je položili na silnici, ty čtyři chlapy, a rozválcovali je tankama, a tak nebylo odlišitelné, tak jim vytvořili společný hrob a památníček. Takže takovéto zvěrstvo. A teď si vemte, že vedle toho teďko propukl i ten skandál kolem těch biolaboratoří. Vy, co máte lepší paměť, tak si vzpomeňte, že když začala SVO, tak co bylo první? Oznámení o nalezení těchto biolaboratoří. A Američani to rozporovali, všichni Ukrajinci, všichni to rozporovali, že jo. Přitom já si pamatuju tu cifru, tehdy podle údajů ambasády, která přiznala 16 biolaboratoří v tom roce 22 s 31 programama, které byly financovány Američanama, a byly ty biolaboratoře nepřístupné běžným lidem, to vedení nekomunikovalo s nikým a prostě takhle bylo. A dneska se dozvídáme, že takovýchto biolaboratoří zveřejnila Hubbard, to nechala zveřejnit, to je ta šéfka těch bezpečnostních služeb Spojených států amerických, že vlastně se bavíme o 120 biolaboratoří, z toho 40 na území Ukrajiny, a vlastně další většina je rozmístěna podél hranic Ruska, takže je to jednoznačně, a byla potvrzená právě, že tam byly vyráběny ty biologické zbraně, že jo, a svědčí o tom i výpověď, ježiš, jak se jmenovala ta Američanka na té ambasádě, teď mi vypadlo jméno, Peťo, když tam mi pomož, Nuland, jo?
0: Victoria Nuland.
1: Victoria Nuland, která rozdávala pišingry, viď, na Majdanu, tak ona nakonec musela vypovídat před výborem, a víš, kdo jí zpovídal tam? Tam jí zpovídal Rubio dokonce, jo? A ona přiznala tam, v tom kongresu přiznala ty laboratoře, ale tehdy to bylo uzavřené jednání, nebylo zveřejněné, takže dneska se to potvrdilo z toho jednání nebo z toho výslechu, pouze se zveřejnili ty gruzinský střelci, který tam stříleli na Majdanu, na Chreščatiku, do těch lidí i do těch policajtů. Takže to jsem jenom chtěl říct, že v těchto laboratořích se dělaly biologické zbraně, které mají, ale tam dokonce vzpomínal i hantavirus, jo, nejenom sibirskou chřipku a tak dále. Takže bylo to velice mnoho, a navíc ty laboratoře jako sbírali i ten genetický materiál, to znamená, že se to připravovalo směrem tam. Proč jsem se o tom rozpovídal? Protože to prošení Macrona k tomu Trumpovi se týká vlastně i těchhle z těch kroků, protože Trump se snaží diskreditovat tyhle, to, že byl účasten při tom prvním volebním období, na přípravě této války. To on jako nechce slyšet, tak jako nechce si uvědomit, že když měl volební program před touto volbou na to druhé období, tak vyhlásil, že on nedovolí, aby se válčilo, aby Američané válčili za hranicí Spojených států amerických, a dneska tvrdí, že to nikdy neřekl. Takže tak víme, že Trump nemá problém prostě, jak se říká, vyvracet vlastní tvrzení.
0: Zapomněl, no.
1: No, tak zapomněl. Prostě si to neuvědomil chlapec. Jo? Takže jim jde vlastně o to pokračování ty vojenské finanční pomoci. Zelenský, který silně machruje, tak jak prostě... Tam je taková epizoda, vám ještě řeknu, že když Putin zvýšil příjmy jako platy, jo, armádě, no tak poslouchejte dobře tu logiku, tak Zelenský začal vykládat na Ukrajině. Já taky chci, aby naši vojáci měli větší peníze. Já taky chci, ale to mi musí dát ty naši spojenci z Evropy, abych já vám mohl. Prostě, tak on chce dát vojákům peníze a pak běží do Evropy, dejte mi na výplaty pro vojáky, jo, na zvýšení. Je to magořina tohle sto, jo. A další věc, která je důležitá, která se tam bude projednávat ve vztahu k té Ukrajině, je to, že víte velice dobře, že Evropa se vzdala jednání s Putinem. Když Putin ještě s Bidenem, když jednali o té krizi, tak tehdy Evropská unie prostě ona nebude s Putinem jednat, a Biden jako jim říkal, jak chcete. Jo, a Zelenský tehdy taky to akceptoval. No a teďko právě začínají řvát, jo, jak zástupci Evropy, a teď najednou i Starmer se hlásí k Evropě, jako za Británii, tak chtějí sedět za stolem, jo, jako těch mírových jednání s Ruskem, a samozřejmě tak je představa taková, že tam bude mistr Zelenský, že tam bude mistr Trump a že tam budou tyhle ty tři představitelé, tyhle ty tři nadšenci pro válku. A samozřejmě teď se ozval i Tusk, že Polsko je významným partnerem v Evropské unii a má největší zkušenosti s Ruskem, tudíž by měli být u toho stolu i oni jako Poláci, a do toho se ozvala i premiérka Itálie, že v takovém případě tam musí sedět taky. Takže tam, já si dovedu představit, víš, to zasedání, že tam bude sedět, já nevím, kolik hlav státu z jedné strany, a na druhé straně stolu se bude sedět sám Putin, což teda pochybuju, že to takhle dopadne, protože to tím spíš, že na tomhle tom jednání té G7 teďko v té Francii, tak zase Starmer přijel s návrhem na nové sankce proti Rusku. Jo. Takže to je absolutně úplně choré. Na jedné straně chtějí vytvořit mírová jednání a tak. No, k tomu té konfliktu já vám povím předběžně jednu věc. Že i když ten ukrajinský politik, který je dneska v exilu, jo, a byl skutečně významným politikem na Ukrajině, a který kritizuje i Medvečuka, jo, kamaráda Putina, kde vysvětluje, na čem se podepsal Medvečuk, když kamarádil s Porošenkem a podobně, tak tenhle ten prostě říkal, že, a on už to říkal před půl rokem, že v červnu, jako v tomto červnu, že si myslí, že by mohla skončit válka. A teď, když včera hovořil, tak říkal, že se strašně těší, že jsou tady náznaky, že pokud teda Macron ukecá Trumpa, že by teda mohli nějakým způsobem donutit, aby se Zelenský vypravil do té Moskvy a tam teda si sedne s tím Putinem a budou to projednávat. Což je trošku v rozporu s tím, co Putin prohlásil, že nikdy si se Zelenským za stolem za stůl nesedne. Na druhé straně si myslím, že říká jednoznačně Putin, že teda jako může se jednat jenom o míru, jo, a ne o pozastavení. A ty západní představitelé chtějí, že aby se respektovala stávající bojová linie, jo, a tam by se zastavila střelba a pak by se jednalo. Já si myslím, že takovýhle návrhů ze strany Evropy vůči Rusku bylo už moc a vždycky to ta Evropa porušila, vždycky to využila na něco jiného. Víš, a mně to připadá, že oni si vzpomněte, že je tu jedna paralela s obdobím hitlerovského Německa, protože když Hitler se chystal na válku, tak on dal vnitřním pokynem směrnici v roce 36, že chce, aby ekonomika Třetí říše byla připravena na válku roku 1940. Jo? A samozřejmě, že tu válku začal o něco dřív, ale v zásadě ten finish té přípravy ekonomiky německé na válku tam byl velmi silný v těch koncem 30. let. A de facto dneska taky. Podívej se, ten Merz zase vyhlásil, že je třeba se připravit na válku, aby se už mohlo v roce 30, jo, začít a být připraven na válku s Ruskem. To znamená, že když to vezmu do té paralely a do té jejich ideologie fašistické, kterou oni v sobě pěstujou, no tak je to úplně jako když to vezmeš přes kopírák. Jo? 4 roky, 4 roky. Jo? A taky začnou dřív. A to přesně odpovídá tomu termínu, co já jsem říkal, že jestliže to má někdy skončit, tak já vidím reálně ten rok 29 a teďko dokonce, když si vezmu tyhle ty jejich požadavky na zastavení a mírové a já nevím, příměří a desi cosi. Víš, Peťo, já nejsem velký sportovec, já býval jsem za mladá, jako miloval jsem sport, všechno pohyb, hrál jsem ho a mně to někdy připadá, jako kdyby, víš, když si představ fotbalové hřiště, tam jsou proti sobě dva fotbalové týmy a teď ten jeden tým se mu podařilo najednou přečíslit obranu toho druhého fotbalového týmu a oni řeknou, tak stop, teď se zastavíte a počkáte, až moji obránci doběhnou před bránu, aby nás mohli bránit. Jo, aby mohli bránit. A oni, ty útočníci se teda zastaví a tam ty obránci tam doběhnou a začnou se bránit. Oni přesně takhle konají. Oni chtějí od Putina a od Ruska prostě, aby zastavili ten svůj pomalej, ale přeci jenom pohyb. Víme, že ten pohyb se koná, že je pravidelný a přesto oni teď to prostě chtějí, protože sami říkají na rovinu, že oni potřebují de facto dozbrojit tu Ukrajinu. A tím pádem by jsem jenom chtěl říci, že ty chyby a přehmaty, které se tam dějou, víte, ty zprávy, co já mám z Ukrajiny, já jenom ty lidi lituju. Kdyby ten Zelenský to myslel vážně, tak proč nebyl v loni už u Putina? Jeden rok ušetřených životů. Jo? A to je na tom nejhorší, že oni jsou absolutní cynici. A teďko ještě, když si vezmeš, jak spadl ten Patriot, jo, na Kyjevskou lávru, jo, a přitom oni metropolitu Kyjevské lávry dali do basy. Rozumíš, předtím ho drželi v base, protože se jim nelíbil, jim náckům se nelíbil metropolita, jako. A teďko tam spadne Patriot, který tam spadnul jenom proto, jak Zelenský jezdí a žebrá o zbraně, tak tam měli likvidovat, jako utilizovat ty patrioty a on je přesvědčil, aby mu je dali, že máte je na svoje náklady utilizovat, anebo mi je dáte a já je použiju na obranu Kyjeva. Tak je použil na obranu Kyjeva a samozřejmě ten patriot se vymknul z kontroly a spadnul na tu lávru a ten Zelenský cynický ještě tam se jde vyfotit, jak prostě to sváděl na Rusy, jo? Jak to, že to udělali ty Rusové, ale naštěstí ty západní sdělovací prostředky potvrdili, že to byl patriota. Pokud já vím, tak já myslím, že Rusové patrioty nemají. Takže k té Ukrajině. Já si nemyslím, že to brzo skončí a já vám potom dám k tomu ještě rozklad někoho jiného, jednoho odborníka, který jako se tím zabývá tou celkovou geopolitikou a tou válečnou situací ve světě celkově. Druhý blok, který je tam projednáván, já se jenom dívám na čas, abych věděl, aby jsem se nezatočil na jedné smyčce, tak druhým takovým blokem, který budou projednávat, to je samozřejmě Irán a Blízký východ. Jo? A vlastně oni tohle tam chtějí řešit tu otázku, jestli teda bude otevřený ten Hormuz, jo, ten průliv, nebo nebude otevřený, jaké budou bezpečnostní záruky. Jo. Zda Irán dodrží závazky. Vůbec je nezajímá, že Izrael nedodržuje žádné dohody, žádné doporučení a tak dále, že Trump má jednoho neposlušného Netanyahu, který si dělá, co chce, a přesto, že Trump ho požádal, aby přestal tu válku v tom Libanonu, tak přesto ten Netanyahu, co dělá, prostě ne, já budu válčit dál, já to tam budu bombardovat, absolutně neposlušně. A přitom je to jedna z hlavních podmínek Iránu, že jako urovnání, zastavení války je i to, že Libanon bude v klidu, že tam žádná válka nebude. A oni mají starosti, Irán dodrží jaderný program. Víme, o co jde, že oni mají ty zásoby toho obohaceného uranu, ale teď jako tam původně Američani řekli, že by ho měli oni odevzdat Američanům, Iránci řekli, že ne, že ho tak Putin nabídl, tak ho odevzdají nám. Jo, to se mi strašně líbí, že Iránci mají obohacený uran a teď mají ho někomu. Nakonec teď to vypadá tak, že bude pod kontrolou jako těch lidí, jak z americké, jak i ruské strany, že bude pod jejich kontrolou zlikvidován v Iránu. Takže já absolutně nechápu, jak oni můžou požadovat na Iránu dodržení závazku z jaderného programu, že se nezabývají tím, kde vzal Izrael, hovoří někteří, až 200 atomových hlavic. Kde je vzal? A že v minulém století dělal jaderné výbuchy v oceánu tam na jeho východ od Afriky. Takže tyhle si, jako víte, to je takovej cynismus, to je něco nenormálního. Jo? A samozřejmě, že chtějí řešit i otázku, co se týče Iránu, jak teda bude s cenou ropy a světovou ekonomikou. Přitom Irán jasně říká, že on chce mít kontrolu nad tím Hormuzem, že to je jednoznačný, a samozřejmě, že vyžaduje, aby prostě mu ty Američané, já nevím, jestli znáte těch 14 bodů, a tam jsou jednoznačně i napsané podmínky, to znamená vrácení těch zablokovaných peněz, že tam je něco kolem 300 miliard dolarů. Já mám strach, že Američané budou úplně krvácet, protože když i Rusové budou chtít prachy zpátky, Iránci a další státy si vzpomenou, že jim zablokovali na bankách peníze. Jinak to je jeden z problémů, kterou nabolina jako šéfka Gosbanky, taky je jí přičítáno, že nechala na zahraničních účtech prostředky Ruska, když se vědělo, že se půjde do konfliktu, a dostala pokyn, aby je stáhla z nepřátelských států do bank, třeba i přátelštějších států. Tak tady taky jsou to velké peníze, které ten Irán je. A je tam třeba dohoda. Dobře, můžeme se bavit o příměří, ale před příměřím nám pošlete půlku peněz, nám uvolníte půlku peněz, co zase Američané říkají, ne, až potom, až se dohodneme, tak vám je uvolníme ty peníze. Jo, prostě, hele, to nebude tak brzo, toto jednání ukončené, a proto si myslím, že čím dál tím víc bude Izrael i Američané tam budou tahat za kratší ocas, za kratší konec provazu, protože ty druhé arabské státy už si dohadujou s Iránci spolupráci, jak budou fungovat v tom průlivu, jak budou spolupracovat a tak dále. Ne zatím všichni, ale už tam ta většina je. Takže to je druhý blok, který tam projednávají. Třetí blok se týká obchodu a světové ekonomiky. A samozřejmě to je to známé, to clá a a diskriminace a jak se chovat ve vztahu s Čínou, jo? Protože Evropa má takovou představu, že tu Čínu je třeba zablokovat, tak jako zablokovali Rusko, že jo? A podobně, co se týče i zajišťování. A čtvrtý, to je to nejcitlivější, a o tom se potom budu bavit, mluvit i později, to je otázka právě technologického pokroku, především v oblasti umělé inteligence, protože je otázka, jak to bude s pravidly, jak to bude s ochranou dětí a soukromí, jak to bude s bezpečností generativní umělé inteligence a podobně. Takže tyhle ty věci jsou tam. Samozřejmě ty státy mají určité, bych řekl, mezi sebou rozpory, ale abych pravdu řekl, po dlouhé době G7 měla něco jiného na starost než jenom Rusko a teda má něco jiného na starost.

0: Docela rád vám řekl, vám přiblížil, já nevím, kdo, jestli ho znáte, toho člověka. Je to bývalý ruský špion, jo? Myslím, že Anatolij, jestli se nepletu. Anatolij bez rukou. Bez rukou, ne, Anatolij je to. Doufám, že to je Anatolij, že jsem to nepopletl. Zase se přemýšlím, jak to s ním bylo. A on vlastně...
1: Já tu mám Sergeje Vitalieviče bez rukou.
0: Ne, to je Sergej Vitalievič bez rukou, to je, on je v oboru umění, jo? Sergej Vitalievič. A tenhle ten, hele, za mě.
1: Počkej, asi... Dobrý, jdeme dál, prosím tě. A on dělá co?
0: No Andrej se jmenoval, Andrej Bezrukov, jo? Andrej Bezrukov. A on, ano, Andrej, protože ukrajinský Ondrej. No, Andrej. Takže Andrej Bezrukov...
1: Ale je zpravodajský důstojník SV.
0: Ano, pulkovník, jo?
1: Pod jménem Heldfield. Dnes žije v Rusku, kde působí jako vysokoškolský
0: profesor. Ano. Takže ten rozvědčík se narodil v roce 60, potom vlastně absolvoval univerzitu v Tomsku, ale důležitý je, čím se zabýval v Americe, respektive na západě, protože on vlastně, když už v 80. letech byl vyslán do zahraničí s legendou, že je teda to, co si říkal, že to je Donald Horvat, Hatfield, že jo, a on vlastně...
1: Až ho tam.
0: No, a on, vlastně v těch 80. letech, když se vystěhoval, tak ještě měl legendu, že absolvoval i jako školu v Čechách, jo. Takže tam asi kvůli začátku, co měl ten přízvuk, jo. No a v podstatě v roce 92-95 on se učil. Tohle z toho vám říkám z toho důvodu, abyste viděli, že to není žádný blbec a že má velké znalosti. A já, když ho poslouchám, tak on skutečně, když hovoří, tak to jsou vyargumentované, to jsou faktama podložené věci a těžko zpochybnitelné, protože on, teďko dozvíte proč. Takže on absolvoval studium na Yorkské univerzitě v Kanadě, to poprvé, jo, právě v oblasti mezinárodní ekonomiky. Následně na to studoval v Paříži jako národní školu mostů a cest, to znamená, že de facto logistiku, jo, tam získal taky jako magistra. Potom po roce 90, v roce 2000 skončil školu řízení a ta škola byla jménem Johna Kennedyho, jo, při Harvardu, jo. Dál potom studoval ještě, tady se dívám do poznámek, čekat. Jo, tam to byla škola řízení, jo, toho Johna Kennedyho při Harvardu a vlastně dostal stupeň magistra státního a veřejného řízení. Jo. Potom pracoval nebo byl partnerem z roku 2000 do roku 2006 byl konzultační firmy, byl partnerem Global Partners Inc. Jo. Potom od roku 2006 řídil jinou konzultační společnost, jo, Future Map, jo, a která se specializovala na vládní a korporátní systémy strategického prognozování a plánování. Jo. A měl přitom filiálky v Paříži a v Singapuru. A potom byl i členem World Future Society, jo, kde to byla organizace, která dostala vysoké hodnocení od

0: z časopisu Boston Herald. Jo? A právě proč? Protože dostali název, že jsou fabrikou myšlenek na nové technologie nebo nápadu na nové technologie, že jsou vyloženě fabrikou. Jo? No a on se vlastně díky tomu stýkal s mnoha významnými osobnostmi, a takže byl nadupaný a potom vlastně, když ho odhalili, kterou on měl i manželku, tak tam potom měl jenom pro doplnění, tak jeho manželka se zabývala cestovním biznisem a ona a měli, mají dvě děti a ty děti chudáci, když se ho dozvěděli, že jsou jejich rodiče Rusové, oni to nikdy netušili, že se zabýval touto otázkou přechodu do Ruska psycholog. Dneska, co mám informace, tak Bezrukov teda žije v Rusku, že je poradcem významné jedné korporace a jeho žena se vrátila do Ameriky a je tam s dětma a uvidí se, jestli se někdy podaří ty děti přesvědčit, aby se vrátili. Jo, jako teda vrátili, aby se přestěhovali. No a teďko on měl bez rukou velice tvrdé vystoupení právě na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, jo, kde jasně definoval, že jsme v nové válce, jo? A vysvětloval, co je to za novou válku. A právě hovořil o tom, že ta válka pramení z technologického sociálního základu, jo? Který se momentálně formuje. Neboli on tam hovoří o tom rozbití současného systému a světa. Jo? A vysvětluje, že dneska už není předmětem těch hlavních válek jako dobývání cizího území, i když se vám to může nezdát, ale v podstatě se jedná spíš o ty technologické války, jo, a proto se válčí způsobem vyčerpání a ničení té druhé strany. Ne obsazení, ale vyčerpání a ničení. A to vlastně vidíme, že to probíhá i v té válce v Iránu, ale i v té válce na Ukrajině. Jo? A s tím, že se útočí na vůdce a na vojenský a civilní vědecký potenciál a personál, jo? A na kritickou infrastrukturu a podobně. On tam zdůrazňuje, že tyhle útoky na tyto bych řekl, oblasti jsou právě důležité kvůli tomu, aby se podrazilo to, co udržuje naživu tu společnost. Proto je to ničený. Takže když to vidíte v té válce rusko-ukrajinské, tak vidíte, že předtím taky Rusko hodně šlo po té infrastruktuře a pokračuje v tom. A dneska i ty Ukrajinci už díky té akci Pavučina, kterou měli a využili její zkušenosti, tak zautočili a do té hloubky a nabourávají tu infrastrukturu toho Ruska. On tam zdůraznil, že strategie Západu je úplně jednoduchá. Jo? Prostě jim jde o to, aby se vyhnuli jaderné odvětě. Jo? To znamená, že aby se vyhnuli jadernému útoku ze strany Ruska. Takže oni jsou si vědomí toho nebezpečí a proto se snaží to napětí eskalovat. A víceméně tak, jak se vždycky víme, že se hovoří o té žábě a podobně. A ta postupná eskalace vlastně vede k tomu, že vlastně to napětí narůstá a oni zkouší tu hranici trpělivosti a toho, kam až ty Rusové to vydrží. No a jako víceméně se chovají systémem, že že dokud nedostanou přes prsty, tak budou pokračovat. A to je jedna z věcí, která v Rusku v tom veřejném prostoru velice se diskutuje, proč ještě vedení státu neprovedlo nějaký razantnější, jak bych řekl, kontraútok. A on to i Putin vysvětloval v jednom rozhovoru, kde on říká, dobře, tak dejme tomu, že to udělám. A teď mi řekněte, jak budu jednat s tím státem o mírovém uspořádání, když prostě oni nebudou mít důvod z titulu svých škod a svých úmrtí lidí, svých občanů, prostě chuť se mnou jednat. Takže tam je taková, bych řekl, ta jeho filozofie, že ano, my vám nedovolíme moc, ale vy si nesmíte moc dovolit. Jo? Prostě on na to bez rukov ukazuje, že to není dobré, jo? Protože se mělo dřív seknout po rukou. Jo? A jako zase, když vezmu rozhovory, když si vezmete vystoupení Medveděva, který vždycky má silácký řeči, tak mně to připadá, že je provokátor, protože vždycky po těch siláckých řečí hned nastoupila vlna eskalace. Jo? Že ta Evropa to použila z hlediska propagandy, podívejte se, proto jsme ohroženi, proto musíme zbrojit, podívejte se, co řekl Medveděv, takže musíme tu válku připravit a nachystat se. Že? Takže někdy mám podezření, že ten Medveděv jako kdyby hrál jejich kartu. No a Bezrukov říká, že oni jsou si ale přitom vědomi, že jsme pro ně existenční hrozbou. Proč? Protože ruské vyjadřování, to proti tomu nacismu, fašismu, a kde i Rusové dneska formulujou, že to, co se děje v té válce proti Rusku, že to je revanš, že to je čistý revanš, takže oni už si jsou vědomí, že vlastně se dostali za určitou čáru, která znamená pro Rusko, že vážení, vy jste na odsouzení, vy jako fašisti musíte být odsouzení. Jo? A v této válce jako to tak běží. On tam upozorňuje na to, že každá ta válka má nějaké ty hrby. Jo? Tak jako jsou ty dva hrby, první a druhá světová válka. A jestliže první světová válka zničila systém, jo, tak dneska už je ten systém zničen. A poukazuje na to, že vlastně v Iránu, v té válce, kde ten hegemon zautočil a kvůli tomu, že dopadl, jak dopadl, tak dokázal, že už není hegemonem. Takže to znamená, že se tady budou nastavovat nová pravidla hry, která určí další vývoj vzájemného střetu. Jo? A říká, a teď pozor, to si zapamatujte, říká, že s největší pravděpodobností se rozhodující válka odehraje v Asii. Jo? Protože tam bude největší kus světové ekonomiky a stane se to za pár let, říká. Jo, já když si uvědomím ten tlak na tu jihovýchodní Asii, tak si myslím, že má kus pravdu, protože to napětí tam je a pořád není vyjasněný Tchaj-wan, i když řekl Trump, že jako dobře, my kvůli Tchaj-wanu nebudeme válčit, tak na druhé straně, jo, jsou tam jiné státy, které jakoby by nechtěli dovolit i Číně, aby se stala hegemonem. Jo. A to znamená, že cílem toho západu je maximálně neutralizovat ruské jaderné síly. Jo? Takže a to můžou udělat pouze dvěma způsoby, on říká. Že buď to udělají vybudováním speciálního systému ve vesmíru, což už začali oni dělat, jo? To není jenom Starlink, tam je toho víc, ale i Rusové to začali budovat. Víte velice dobře, že tamto soupeření těch satelitů je. Jo? A v podstatě je druhá věc, a to je jako druhý způsob, a to je systém, který použili Ukrajinci v akci Pavučina. Jo? To byly ty spící agenti, spící útoční, já bych to pojmenoval jako hnízda nebo místa, odkud potom vzletěly ty drony a zautočily na ty strategické místa v Rusku a se záměrem zasáhnout jaderné síly. Jo? Takže takovým způsobem říká, že jsou dvě možnosti té eliminace ruské jaderné síly. Jo? A říká, že jako ty nové technologie, o kterých na to, že říká, v tento vystoupení na to nemám čas. Víte co, ale já najdu to jeho vystoupení o těch technologiích, tak těmi technologií, prostě, které již dneska existují, tak se budou dál rozvíjet a zdokonalovat. A to je ta potom definitivní a skutečná hrozba, ale to není jenom jednostranné. Jo? No a samozřejmě říká, že je nutno, aby Rusko si uvědomovalo a vzalo poučení z Iránu, kde určitou roli tam sehrál Afganistánci. Jo? A když jsem tohle jako, tak jsem se na to šel podívat, o co tam vlastně šlo. A ono se ukazuje, že Iránci v tomto tisíciletí přijímali, jak Afgánci utíkali, tak je přijímali k sobě do Iránu, dávali jim zaměstnání, ale oni je i zařazovali do armády. Jo? A v podstatě po tom útoku v červnu 25, co zautočil Izrael a měl jasné informace, tak jejich tajné služby okamžitě šly do tvrdého vyšetřování a obvinili afgánskou enklávu, že pracovala pro Mossad. Jo? Oni totiž Afgánci i v Sýrii sehráli určitou roli v té válce proti Asadovi. Takže potom hovoří o druhé hrozbě, která jako tady je, a to je ta destabilizace toho ruského státu. Jo? To znamená, tam má se hrát určitou roli právě ta umělá inteligence. Jo? Já neznám, Peťo, ten systém Palantir, na to se budu se podívat, a které o tom hovořil, že to funguje velice dobře, jo, a on říká, tudíž my musíme okamžitě změnit systém řízení. A teď říká, že problém je ten, že v současné době ten je vidět neefektivitu řízení, respektive neschopnost a komunikace ministerstev a agentur mezi sebou, a často jejich rozpory se valí na nejvyšší úroveň, a vlastně tím, že těch věcí je velice mnoho a do toho se třeba ještě zapojí z jiných oblastí, jako ty problémy, ať jsou to vojenské nebo jaké ideologické, politické, volební a něco všeho, tak potom ta centrála je přehlcená a z tohoto důvodu může dojít ke zkratu, jo, celého řízení státu. Proto říkám, my musíme změnit celkově to řízení té společnosti na vertikální, na silně vertikální, jo, aby byl schopen nejenom přijímat rozhodnutí, ale i je razantně uplatňovat. Mě to hodně připomnělo stalinský systém, kde to takovým způsobem bylo při zachování právě té struktury i těch horizontálních, ale na nižší úrovni těch horizontálních vztahů, řízení těch regionů, oblastí a podobně. Ale co se týče toho strategického, toho hlavního, tak to vlastně si vedení Sovětského svazu drželo v té vertikální řízitím systému tvrdě v ruce. Slíbil jsem, že vám někdy pohovořím o tom systému, o té společnosti. Jo?
1: Teďka jsem to tady hodil do toho, takže no. Palantir Technologies je americká softwarová společnost, která se specializuje na analýzu velkých množství dat a integraci AI nebo umělé inteligence do rozhodovacích procesů. Její hlavní platformy využívají jak vládní agentury, například v obraně a zpravodajství, tak komerční korporace pro optimalizování provozu. Takže oni v jeden moment zpracovávají gigantické množství dat, to znamená ze všech těch ministerstev a tak dál, prostě to dokážou.
0: Jo.
1: Právě Godhem, klíčové produkty s Godem, Gotem, je to, že jak se jmenoval ten, teď si nespomenu, Batman tam bydlí, takže primárně určená pro vládní a bezpečnostní sektor, integruje obrovské objemy dat a slouží jako podpora při složitých taktických a analytických misích. Jo, pak je Foundry, to je platforma orientovaná na komerční sektor, která podnikům umožňuje provádět prediktivní analýzy, spravovat datové zdroje, optimalizovat firemní procesy. Apollo je infrastruktura, která funguje v pozadí, která umožňuje provoz softwaru Palantir napříč různými prostředími, Cloud on-premise, Edge a další. Titan mobilní velitelské vozidlo, integrující umělou inteligenci a zpravodajská data pro potřeby armády. A tak dál, a tak dál. Mm-hmm. Takže, Palantir...
0: takže to je to, o čem hovoří, že třeba na tu vertikálu takovýhle tohle to mít. Jo?
1: Protože to pracuje v reálném čase obrovské množství dat. Že? Už by si honil prostě desítky, stovky sekretářek někde po chodbách, než by ti to přinesli na papíře, tak ona to vyrobí během zlomku.
0: Jo.
1: Tak, toť tak.
0: Tak. Díky, to jsem rád.
1: Zdroj Wikipedie, zdroj pouze veřejné zdroje, prosím, jo? Toto
0: jo. Jsou...
1: další aktivita.
0: Já někdy s tou Wikipedii nějak mám problémy. Jo?
1: Ne, ale tak jako...
0: ne, protože bych ji neuměl
1: řeší, ale i kolem toho byly ty kauzy, že prostě Palantir překračuje pravomoce a tak dále a tak podobně. Oni se hájí tím, že oni jsou jenom sběratelé dat, jo, a tak dál, a ty data dobrovolně odevzdávali lidi. Co je třeba zajímavý, s Palantírem spolupracuje firma, která vyrobila takovou hezkou videohru, jmenuje se to Pokémon Go.
0: Jo, to je pravda.
1: A vtip v tom, že ty jsi chodil s mobilem chytrým, že, který má foťák, a hodil po ulici nebo ve své domácnosti Pokémony. Ano. Všechny ty data, včetně údajů o poloze, se ukládaly právě na těch cloudech té společnosti, se kterou Palantir úzce spolupracuje. A díky úspěšnosti této hry a díky skvělým a hodným a milým občanům nejenom USA, ale Evropy a Západu a i teda samozřejmě Asie, dokázali vytvořit nejpřesnější 3D mapu, takže novodobí ty autonomní vojáci už se můžou bez GPS, bez ničeho v pohodě pohybovat po městech, ulicích a tak dál, protože to mají všechno krásně vyfocený a všechno jsme jim to dali jako zadarmo. Tak to je jenom takový detail, čemu slouží videohry a určitě všichni jsou spokojení, že teďka vaše děti vám vyfotili váš byt a okolí a celé město a podobně.
0: Aby se mohli orientovat ve vašem bytě, ano.
1: Ano, aby se vládní struktury mohly orientovat, aby mohli potně a bez chodit a nestalo se jim nic, až si pro vás půjdou, že jste nevyměnili včas kotel. Takže nebo nedej bože, pijete z petláhy. Takže toť k Palantíru a pokračuj klidně.
0: Dobře. Já stále budu hovořit o tom jeho vystoupení, protože ono to mělo velký ohlas a vlastně to otřáslo mnohýma věcma. Jo. Ono to pohnulo i některýma věcma. To je, já si osobně myslím, že to jeho vystoupení, a nejenom jeho vystoupení, ale i ty některé další věci, včetně toho drzého dopisu Zelenského Putinovi, jo? Že to prostě všechno vyvolalo ty politické a kádrové změny v tom prostředí, že jo? Včetně vyhledávání toho nového zástupce, tak i Putin už si vychovává svého zástupce, abychom to řekli, tak jak to je, protože si je vědom, že tady není na doživotí. A já se vrátím teda k tomu jeho vystoupení. některé ty věci jsme si už tady říkali, ale nicméně zopakuju, že on to v tom vystoupení měl, kde prostě hovoří o tom, že vlastně v té další válce je právě rozhodující ten útok na tu kritickou infrastrukturu, jo, a i na základě těch zkušeností, jak ty drony díky Starlinku se dostávaly, kam potřebovali, do jakékoliv oblasti Ruska, že jo, a velice natvrdo tam jako poukázal na to, že to bylo podceněné ze strany ruského vedení a hlavně i těch, bych řekl, určitých složek, a že tím, že jsme na to nebyli připraveni, tak i si to teďko slízáváme. Jo? Já bych jenom chtěl říci, že Rusové vůbec jsou trošku pozadu těchto z těch technologií, protože asi víte, že už Američani zkouší první roboty jako vojáky na území Ukrajiny, které tam testujou co a jak, s tím, že se připravuje velká výroba těchto vojáků, robotů, a Rusové nejsou připraveni na to, jak je eliminovat. Další věc je nebezpečí, na kterou říkal, že bez rukou, že nejsou dobře připraveni, to je obrana proti hrozbě biologické války. Jo. On říká, že ty laboratoře, které jsou kolem Ruska, jsem to tam už dneska vzpomínal, že jo, tak v podstatě ta situace je taková, že de facto ty laboratoře de facto vyráběly braně z budoucnosti, jako ty biologické. Ty laboratoře stále ještě fungujou, jo, a je třeba si uvědomit, že v současné době ty technologie umožňují jednotlivci, jo, s využitím individuálního vybavení vytvářet předměty, viry, které nás dokážou i všechny zničit. Jo? Že ten technologický pokrok už je takovej a je třeba najít způsob obrany. A potom položil otázku, tak co budeme dělat? Jo? A on říká, že zaprvé si musíme uvědomit, že ve válce, a teď se podržte, prosím vás, že ve válce budeme ještě několik let, možná i několik desetiletí. On říká, může být i intenzivní válka, která to zkrátí, ale my zažíváme válku ne intenzivní, ale plíživou. A ta se dostává do všech dalších regionů. Jo. Říká, že bohužel jemu to vychází tak, že budeme mít dvě generace, které můžeme definovat jako válčící generace. A říká, a my se musíme teda naučit žít s touto válkou, ale to neznamená, že musíme zastavit rozvoj ekonomiky, všechno zastavit, utéct od čeho. Ne, my musíme vybudovat náš státní systém, tím má na mysli ruskej, jo, a vybudovat naši ekonomiku tak, aby plnila právě ty úkoly, jak rozvoje, tak i úkoly obrany. Tohle, když jsem prostě vyslechl a pak jsem si to dohledal ještě v textech, tak jsem říkal, tak on je, když si to vezmete, že několik desetiletí, to jsou skutečně ty generace, jo, a teď ty naši blbečkové místo toho, aby dělali všechno pro mír, tak dělají všechno pro to, aby ten Bezrukov měl pravdu. Jo. Říká, že abychom to zvládli, tak budeme muset vybudovat úplně novou infrastrukturu. Jo? Musíme zahájit úplně nový technologický cyklus, jo? V rámci té infrastruktury. A v podstatě se pokouší některé ty body té změny definovat. Jo? Říká, že ta nová kritická infrastruktura musí být chráněna, a ne tak, jak je to dneska. Jo? Že všechny sklady, ropy, komunikační uzly, datová centra a všechno podobného, že musí být buď zakopáno, nebo zakryto, tak jako jsou jaderné elektrárny. Jo? Prostě potřebujeme vybudovanou takovou infrastrukturu, která přežije válku, jo, válku, která je nám vnucovaná. Já jsem tady k tomu něco chtěl říct ještě, že co se týče těch útoků a ty kritické infrastruktury, snad když si vzpomenu ještě, tam jsem chtěl dodat nějaké ty zkušenosti i z toho Ruska, i z té Ukrajiny, kde se s tím pracuje. A v podstatě víte velice dobře, že i na západě, kde není válka, tak se budujou už dneska bunkry, kryty, ale to si hlavně nechávají budovat ty oligarchové, aby se měli kde zakopat a schovat, jo. Ale prostě pro ty lidi není. Teď, když byly ty útoky na ten Kyjev, to bylo, víte, tam byly prakticky všechny rajony v Kyjevě, dostali zásah. Jo. Takže tohle to říká, že tohle to je třeba zabezpečit, aby ta infrastruktura byla chráněná. A to. Potom říká dál, že se musí restrukturalizovat celý systém velení. Jo? Protože on říká, že my potřebujeme takové velení, které dokáže zajistit koordinaci na nejvyšší úrovni a zároveň delegovat obrovské množství pravomocí směrem dolů. To je to, co jsem říkal, že nejenom vertikální centralizace, ale zároveň prostě i zabezpečí to horizontální řízení na nižší úrovni. Jo? A tím pádem říká, vytvoříme úplně novou kulturu rozhodování, které bude opíráno o kulturu důvěry, jo? A služeb. Jo? Říká, že v takovém systému my musíme víc investovat do prevence proti bioterorismu, jo? Že musíme pochopit, že ty biologické hrozby budou pokračovat. Jo? Znova se vrací k těm biolaboratořím. Jo? A s tou demografickou úrovní, kterou máme, musíme zachovat každý život v zemi, protože de facto, když si vezmete tu rozlohu Ruska a počet obyvatel, tak oni skutečně mají velice málo obyvatel na to území, nemluvě o tom, že ty choutky na rozdrobení Ruska a rozčlenění a dostat ho pod vliv ty jednotlivé regiony, pod vliv jiných, bych řekl, buď korporací, nebo i států, takže jsou velké. Proto jsou ty války kolem toho Ruska. Jo? A říká, že z toho důvodu potřebujeme kvalitní monitorovací systém. Jo? To je Peťo to, o co si asi hovořil. Jo? A musíme, a teď on tam říká, víte, my musíme zajistit, aby armáda a společnost, on vyčlenuje mimo společnost armádu, aby armáda a společnost se staly jedním celkem. Jo? A to je právě o tom systému rozhodování, kdy i zadávání veřejných zakázek, který systém existuje v armádě, jo? A systém, který existuje v nevojenské části, jako v nevojenské ekonomice. Prostě tyhle ty věci je třeba propojit a vlastně mezera, která mezi nima funguje, tak ji zacelit. Jo? Říká, že je třeba naučit armádu mnohem civilnějšímu způsobu jednání a zase společnost nevojenskou naučit vojenštějšímu. Jo? Prostě, takže to je to integrování těch systémů. A říká, že v Rusko má obrovský kus ekonomiky, který může fungovat jak pro armádu, tak i pro společnost. Jo? A v podstatě on říká, ale to vidíte i na těch dronech, jo? Protože ty drony můžou fungovat tak i tak, že jo? Ale dál se to může vyvíjet i v dalších oblastech, jako je medicína a podobně. V podstatě říká, že to dvojí využití těchto struktur, té vojenské i ty nevojenské, by mělo vytvořit úplně novou kulturu společnosti, která právě díky tomu sloučení by se vytvořila. Říká, že je důležitá jak rozvědka, tak i kontrarozvědka, ale že to nechce o tom hovořit na tom ekonomickém fóru, jo. Ale říká, hlejte se, my bychom měli přestat být dobrými. Jo? My jsme velmi dobří pro naše nepřátele. Jsme i vůči nim pomalí. Jo? A jim to hodně věcí dovoluje. Jo? A respektive my jim to dovolujeme. A v důsledku tohoto, oni se nás nebojí. Jo? Protože jsme namalovali furu červených čar, říká Bezrukov, že jo? O kterých jsme hovořili, poukazovali, ale ty čáry zůstaly jenom na papíře. Říká, že vezměte si ten příklad, že celá západní Evropa je nyní závislá na dováženém plynu. Jo? A teď říká, chápete, co to je výbuch tankeru s plynem? A říká, ten výbuch tankeru s plynem je srovná ekvivalentem malého jaderného výbuchu. A to by měli pochopit všichni, jo? Že to může být takovým způsobem. To znamená, že když jdete na tankery, tak si uvědomte, že vozíte latentní malou atomovou bombu. Jo? A my ji umíme zasáhnout a aby se prostě jedním způsobem trošku začali i taky na tom západě bát, že si nemůžou všechno dovolit, jak asi myslí. Ve svém závěrečném vystoupení potom říká, hlejte se, my potřebujeme vizi budoucnosti. Mě to úplně připomíná ty naše diskuze, že nemáme budoucnost, nemáme koncepce a tak dále. A on říká, my potřebujeme vizi budoucnosti země, vizi nové infrastruktury, vizi systému a tak dále. Jo? A teď si jenom dovolím vám teda zrekapitulovat to vystoupení do takových základních věd a na tom skončím. Prostě to podle Bezrukova by se Rusko mělo připravit na to, že konfrontace bude pokračovat. Ještě několik desetiletí, vzpomeňte si, co tam říkal. A donutí Rusko přizpůsobit se životu v novém normálu, jo? A hybridním či biologickým hrozbám. To je první takový bod. Říká, že éra globalizace skončila. Když vezmu ten jako to druhou takovou tu ten výcud. Svět se dneska dělí na soupeřící technoekonomické bloky v čele s USA a Čínou. Všimněte si, že nespomíná Rusko. Bere USA a Čínu. Dva hlavní soupeřící technoekonomické bloky, což je logický na základě toho, co víme o vědecko-technickém pokroku ve světě a podílu obou těchto států na vývoji. Na základě tohohle de facto v tom vystoupení ten Bezrukov vyzývá to Rusko k tomu, aby se vytvořil vlastní nezávislý blok spolu se státy, které budou bránit technologickou suverenitu. On nemenuje ty státy, ale víte, já když poslouchám některé ty, jak bych to pojmenoval, konceptuály nebo ty názory. A sám jsem toho názoru a tak si myslím, že právě k těm státům, které by se mohly stát v tom společenství bránění té technologické suverenity a ekonomické, jo, takže by mohlo být i střední Evropa ve spolupráci s tím Ruskem. Zopakuju ještě i to, co říkal na závěr. Že v tom shrnutí to řeknu, že Rusko bylo teda ke svým protivníkům příliš dlouho dobré. Postupovalo pomalu a ignorovalo vlastní nastíněné červené linie. A vlastně on hovoří o tom, že změnit retoriku a demonstrovat Západu jeho zranitelnost. Neboli plácnout je přes ruce. Je to třeba udělat. No a poslední takové v tom shrnutí je, že to je ta naléhavá potřeba vytvoření té vize budoucnosti Ruska, ale samozřejmě i vytvořit novou kulturu rozhodování a služeb v zemi. To jsem se vám snažil předat od toho Bezrukova. Je to člověk, který to má v hlavě srovnaný, ale víte, já kolikrát, když jsem si četl ty jeho názory na tu společnost, nebo ho poslouchám a tak dále, tak si říkám, Ježíši Maria, proč nepoužijeme ověřený model stalinské ekonomiky, když to takhle pojmenuju podle Katasanova. A v podstatě ten model toho řízení byl ověřený, byl dynamický, byl progresivní, jo, a prostě naučit se přemýšlet právě v těch intencích toho tvrdého rozhodování, jo, ale i poskytování těm ostatním v těch nižších úrovních ekonomiky toho jejich vlastního volného rozhodování. A tohle, co si myslím, že si někdy rozebereme samostatně. Takže to jsem vám chtěl sdělit dneska. Já jsem měl připravený ještě jiný věc. Měl jsem připravený pro vás ještě nějaký názory Peťo, ty mi nepomůžeš teďko? No.
1: Ne?
0: Ne. Pomůžeš mi?
1: Nevím, co myslíš.
0: Merzheimera.
1: Merzheimera,
0: no. Merzheimera. Já mu říkám Merzheimer. Jo, takže to taky jako je velice zajímavý názory. Víš, ale u těch Američanů to je vždycky tak, že když je posloucháš, tak oni vždycky se tváří, jakože oni za nic nemůžou. Jo? No, oni vždycky řeknou, že to Rusko prostě v tom 56. obsadilo Maďarsko a v 68. obsadilo Československo. Ale kolik oni obsadili států za tu dobu, to je nějak jako zapomenutý z jejich strany. No, i toho, tak,
1: ono je to hlavně kvůli tomu, že tím se hodně ušetří čas. Ono, kdyby se každý měl jmenovat od druhé světové války, jak Petr Blahinka vzpomenul, že to bylo 137 států světa, do kterých intervenovalo USA, tak si vím, kolik času by to zabralo je vyjmenovat.
0: No, jako já jsem původně chtěl vám porozprávět ještě o diskuzi právě Merzheimera, jak ty říkáš, s profesorem Karaganovem. To je muž v pozadí, jo, a má velký vliv na politiku v Kremlu. Jo. On hodně má vliv právě přímo na Putina, a který třeba ovlivnil tu změnu té jaderné doktriny, respektive byl spoluautorem, ale zároveň i hovoří, nebo respektive ovlivňuje řešení otázky použití jaké zbraně, jo. Ale je to jinak, je to zase ne voják, jo. Ale jenom chtěl říct, že aj takovýhle, ta jejich diskuze mě taky zaujala a z ní taky vyplynuly takové docela zajímavé věci ohledně dnešní doby a odhadu, jako co bude. A samozřejmě, že Karaganov se tam otřel o 500 let, nad vlády těch, kteří si usurpují nároky na světové bohatství. Ale trošku jsme o tom se toho dotkli minule, ale myslím, že to ještě rozvineme. Tak jo, takže takhle.
1: Tak já teď udělám předěl.
0: No.
1: Protože... Taky je čas, přátelé, abych u vás upozornil na další akci, kterou děláme, včera jsem to tady už poprvé avizoval, dneska teda už s velkou parádou, máte to i s plakátem, tak dovolujeme si vás pozvat na autogramiádu tří autorů. Jiří Jaroš Nikely, kterého tady znáte, specialista na druhou světovou válku, který bude, máme tu čest, teď momentálně v tiskárně Rotačky chrlí zámky plné nacistů. To je nová knížka pana Jaroše. Jardu Doubravu, který se tady zmiňoval, tak má cesta osvobozeným Donbasem a Ladislav Novák, kancléřství prezidentů. Tito tři autoři se vám budou podepisovat a budou se vám věnovat a budou si s vámi povídat a udělat nějaké přednášky a bude to určitě zajímavý. Tak 2. července, což je čtvrtek, tudíž tam bude i Ivan Kratochvíl, 2. července v 15 hodin na Novotného lávce a poprosím vás, abyste se už teď registrovali tady na petrbuješ.tv.seznam.cz. Napište registrace nebo něco Novotného lávka nebo autogramiáda, to už je jedno, aby jsme si vás zapsali do našeho seznamu, protože je k dispozici cirka 160 míst, což není moc, tak aby se na vás dostalo. A vlastně je to první taková akce, kterou děláme přímo v Praze, v srdci pražské kavárny, tak jsem na to sám zvědavej a věřím tomu, že si to společně žijem. A takže jste srdečně zváni a já myslím, že Vítě by taky mohl dorazit, že jo, máš to kousek.
0: Kolikátýho?
1: 2.
0: července?
1: Ano, ve 3.
0: No já se podívám, jo.
1: No to takže... zemlí, to by tě Jarda dal, tyjo,
0: kdyby jsi tam... No právě, Jarda by mi to zase by mi napsal nehezkou větu. No.
1: Takže, jako, bude to zajímavý. A bude tam spousta dalších známých osobností z tohohle kanálu. Pepa Skála taky přislíbil účast předběžně a určitě další lidi přijdou. Bude to určitě zajímavý odpoledne nebo podvečer. A takže neváhejte, přijďte a pište, registrujte se, ať to všechno běží tak, jak má. Prosím tě, jedna věc, která mi na tom Bezmenomovovi a jeho projevu tak trošku jako...
0: Bez rukov, sorry.
1: Jako tam vnímám to, že on prozrazuje de facto věci, které jako tam podlíhají vojenskému tajemství v podstatě, by se to tak mohlo... U nás by za to byla basa. Tak je mi dost podezřelý právě ve stylu toho, že teda to asi teda bylo domluvený dopředu, to jeho vystoupení, nebo prostě minimálně schválený nejvyššími místy. Že to jen tak jako nemůže plácat ne. Jako o tom, jestli mají nebo nemají krytou strategickou obranu nebo ne a jestli mají dostatek toho či onoho. A tak mi to spíš jako připomíná jako takový varování před tím, kam až to, jakoby vlastně, jak říká pan profesor Staněk, katastrofický scénář, jak by to taky mohlo dopadnout, kdyby, jo, a tak dál, se prostě třeba nekonalo v nějakých věcech dostatečně aktivně, jo. Ale já teda na závěr chci říct, že doufám, že ano, i tady Petr Staněk a další řekli, že prostě žádný triumvirát nevydrží věčně, že to, že si teďka někdo vykolíkuje jako hranice nebo sféry vlivu, tak historie nás učí, že to je pouze dočasné, aby se nabrali síly a pak se ty nejvyšší hráči prostě do sebe pustí tak jako tak. Jo? Touto optikou potom samozřejmě rozumím všemu, co tam říká o tom, jak dlouhé ty konflikty budou a tak dál, kam se to přesouvá, jo, že vlastně ano, Trump chce, nebo USA chce samozřejmě jako srazit Čínu na kolena. Čína si to nenechá líbit, že jo, ty zase budujou prostě armádu ve velkém stylu, na rozdíl od Američanů, na to mají peníze a tak dál. A mají lidi, kteří to umějí. A takže celkově uvidíme, kam se to vyvrbí, a já doufám, že prostě ten katastrofický scénář nenastane. Protože na druhou stranu, ač jsou naše elity sebe války chtivější a sebe blbější, tak my prostě nemáme vojáky a nemáme fyzickou sílu a nemáme ani tu vojenskou techniku, mimochodem, protože jsme ji dali na Ukrajinu a tam se změnila v hromadu šrotu, že jo, jako celý NATO. A když víme, v jakém stavu je Bundeswehr a tak, že jo, několika kusy stíhaček schopných letů a podobně, ale zase ano, máme tam, že jo, ta Uršula nakoupila, nechala ušít na míru ty uniformy pro těhotné ženy a tím bychom možná to Rusko rozhodili tak, že by se chlapci tam by měli ten záchvat smíchu a toho by se třeba dalo z taktického hlediska využít, ale nevím. Takže zatím to vypadá tak, že mi na to prostě nemá. A já říkám zaplať pán Bůh, protože kdyby na to mělo, tak už dávno Evropa hoří a už dávno prostě tady česká kotlina, si myslím, to, čemu se bránil Eduard Beneš, aby Česko-Slovensko se stalo bojištěm a proto udělal to, co udělal, mimo jiné, tak, že by se opravdu stalo.
0: No, oni si zahrávají, protože teďko zrovna jdou dělat vojenské cvičení jako divoký kanec, jo, nebo zdivočelý kanec, tak se, je to v překladu, a tam vlastně chtějí malejma silama, to znamená, že cirka, chtějí na to použít, poslouchy dobře, 100 až 1500 vojáků, kteří budou trénovat zastavení útoku jednotek v počtu 30 tisíc vojáků. Jo? A víceméně ty technologie, které chtějí k tomu používat, jsou o tom, o čem hovořil ten Bezrukov. Víš? Takže by jako si myslím, že si musíme dát trošku na tyhle ty věci pozor. A teď si vem, že ta agresivita, jo, té Evropy západní vůči tomu Rusku, ta arogance, jo, je šílená, když si vezme, že teďko třeba podepsali tu smlouvu s Arménií, tak první, co bylo, tak bylo diktát Arménii, co může, nemůže. A mimo jiné samozřejmě řekli Arménii, ale vy k nám do Evropy nic dodávat nebudete, ale jste povinni nakupovat. Jo? Teďko zase Gruzii řekli, že pokud neomezí svoji spolupráci s Ruskem, tak teda přijdete, budou vám zavedeny víza. Jo? A šéf vlády Gruzie na to reagoval a říká, víte, já kvůli vízum nebudu riskovat životní standard gruzinských obyvatel. Jo? Takže na tom Kavkazu se to teďko takhle mele. Co je ale velice citlivý, je změna vztahu mezi Izraelem a Tureckem, protože oni byli velcí přátelé a teď Turci se už postavili proti Izraeli. Jo? A dokonce to tam zaskřípalo v jedné chvíli, že to vypadalo na konflikt. Takže hele, to, co ho říká ten Bezrukov o tom přesunu do Asie, já si myslím, že je tam ještě jedna oblast. A protože v Číně existuje frakce v komunistické straně, která má přímo v programu válku s Ruskem. Jo? Mají naplánovanou na 36. rok. A to se zveřejnili v jednom článku v roce 2012. Jo? Takže to snažení je velice takové, není to jednoduchý. Jo? Jediný, kdo dodává tomu Rusku jistotu tak, jak jim z Koreje. Ten jediný znova potvrdil, že vždycky bude po boku ruského národa a vždycky s Rusama bude spolupracovat na ochraně. Takže tohle to jako jsem... Jako, víš,
1: jako jo, na druhou stranu Čína v současné době přece ví a vidí to všichni, a že pokud by padlo Rusko, tak Číňani jsou na řadě hned, prostě to, jo.
0: Já vím, ale oni získávají čas. Jo, no. Já nemám informace poslední, protože Číňani dozbrojovali atomové hlavice, dozbrojovali se, že nikdo dneska neví, kolik jich mají. Protože před 2 lety, když jich měli necelých 300, tak řekli, že chtějí mít do 2 let 1500. A 1500 raket je norma na zničení země koule. Teda 1500 bomb je norma na zničení země koule. Takže jestli vezmi si, že ty 2 roky uplynuly, nikdo nevíme nic, ale víme, že jaké raketové systémy oni vyvinuli, a takovéto technologické opoždění zatím není, ale zatím je pravda, že určitý ten jaderný deštník jim poskytují Rusové. Jo? Takže tady tak. Něco...
1: Pojďme na čeho. Sylvie píše, to jsme jako rukojmí, ovšem otázka je dokdy. Kdy tyhle idioti naženou Evropany do boje proti Rusku? A kolik jich vůbec bude bojovat proti Rusku? Mám pocit, že by se počty vojáků asi hodně změnily, protože většina chlapů by proti Rusku nebojovala a hodně jich říká, že by se naopak k Rusku přidali. Tohle to vlastně to kopíruje vlastně takový ten, to, co bylo za první světové války třeba, kdy vlastně Češi... Ale... dali Rakušanům poslušnost, tak ale důležitý je, jsou ochotní naše západní bruselské a potažmo teda řízené z Washingtonu elity poslat lid obecný v rámci depopulace do války proti východní mocnosti, či nikoliv?
0: Hele, já jsem byl na, ve středu jsem byl na tom procesu Ivana si poslechnout a předsedkyně Senátu mu dala otázku tomu svědkovi, který tam vypovídal. Zda ví o tom, že jsou posíláni lidi nebo získávání lidi na válku na Ukrajině, jo? Mě velice mrzelo, že neodpověděl, že to ví díky panu prezidentovi, který je tam posílá. Jo? Protože ta otázka byla provokativní vůči Ivanovi, jo? Protože byl z toho obviněn, ale to, že celá naše vláda je posílá, že je posílají Poláci, že však Poláci tam mají regulární armády, jenom Poláci to jsou desítky tisíc vojáků, který jsou tam na té Ukrajině. Jo? Dneska tam máš 2 pluky černošský. Jo? Kolumbijci, to jsou dobrovolníci takzvaní ty Kolumbijci, ale jenom říkám, že za to, že ten Zelenský dodává nakradené rakety do Afriky, tak za to dostal vojáky. Jo? A to je jedna věc. Druhá věc je, že ještě dám jednu poznámku, když jsem poslouchal závěrečnou řeč obhájce Ivana, tak jsem říkal, když on uváděl příklady, jo, terorismu, tak nevím, jestli měl důvod to neříct, nebo si to neuvědomil, nebo si to nespomněl, ale typickým příkladem terorismu bylo upálení těch Ukrajinců, 43 Ukrajinců v domě odboru v Oděse. Jo? Proti čemu se staví ta doněcká vláda, že jo. Takže, ale to bych tam neřekl, jenom prostě příklad terorismu. A toto je to, co je třeba, aby si ty naši takzvaní politici, aby si uvědomili, že se stávají spolupachateli zločinu a terorismu na ukrajinském obyvatelstvu. A když si vezmeš to, co ona píše, že by naši nechtěli bojovat, jo, ale najde se pár blbců, který prostě si chtějí udělat safari, ale ve své podstatě naši vojáci by si myslím, že by nechtěli bojovat. Jo? A když si vezmeš i na Ukrajině, ta vlna těch, kteří nechtějí bojovat, je velká, protože už dneska se odhaduje, že v lesích na Ukrajině se schovává

0: ale tam si to začíná čím dál tím víc taky uvědomovat. A já si myslím, ještě ten Zelenský teďko přijal tu, myslím, že zákon o zákazu, úplně zákazu ruštiny, jak on to definoval. Prostě absolutní zákaz. A ombudsman na jazyky hned navrhl zdvojnásobnění pokut za používání ruštiny. Ale podle informací, co já mám, tak to vedení Ukrajiny, když dělí ty peníze, tak se o tom baví rusky. Tak já potom tomu nerozumím. No.
1: Ukrajina je plná rozporů. Máme tady další, chci říct pravdu, píše, myslím, že dřív se budeme bránit proti banderovcům, až jim přestaneme dávat prachy a když začnou utíkat před Rusy do Evropy. Tak k tomu tématu.
0: Já si myslím, že to může být, říká to dobře, jako, ale já bych řekl, my máme tady banderovce v republice. Jo? A jejich napomahače, to jsou čeští občané, kteří jim pomáhají. A v podstatě, když ty Azovčani tady jsou, tak oni lanaří naše lidi do té války na Ukrajině, na jejich straně. Takže je pravda, že na jedné straně to ten ruský postup, který vytlačuje, jo, prostě ty ukrajinské jednotky stále víc, teď ta Konstantinovka je taková, že ji postupně čistí, tak tenhle ten tlak na ty jednotky bude vyvolávat, protože čím více to bude blížit, a já si myslím, že se to bude blížit i ke Kyjevu, že už teda Putin buď bude bezpodmínečná kapitulace dřív, než se dostane do Kyjeva, jo, pak ale ta kapitulace bude znamenat, že bude chtít mít pod kontrolou Kyjev, takže stejně budou utíkat, to říká dobře. Jo. A v podstatě ale jde o to, že to bude aktivovat i ty jejich kamarády tady u nás, a nejenom u nás. Jo. Poláci se dneska už vymezují natvrdo vůči ním. Oni de facto, když si vezmeš jediný, kdo je takovým nějakým podporovatelem je ten Sikorský a Tusk v Polsku. Ale prezident ne. Jo? Běžní Poláci ne. Oni neumí zapomenout těm Ukrajincům právě ty řežby, které byly. A tam nestačí jenom, že jim přestaneme dávat. Tam je důležitý, aby Američani vypnuli Starlink. Jo? Prostě aby, protože když by jim vypnuli ten Starlink, tak jim přestanou lítat ty drony tam, kam mají. A podle vojenských odborníků se dneska říká, díky dronové válce, která se vede, tak dneska od čáry je hloubka na relativně bezpečný týl, jestliže dřív bylo pár kilometrů, tak dneska je to 30 kilometrů. Jo? Ta čára. Takže to všechno prostě tu situaci zhoršuje. A bohužel ty banderovci, když utíkali i v tom roce 46, tak jim pomáhal, jak se jmenoval, to byl na Slovensku, velitelem byl nějakých těch bezpečnostních složek a on posílal studentíky do boje proti banderovcům, takže ty to odskákali, až když potom nastoupili jednotky Sboru národní bezpečnosti, tak s těma banderovcema začali jako je likvidovat a chytat. Ale to se jenom chtěl říct, my nejsme připraveni. My nejsme na ty banderovce vůbec připraveni. Oni jsou tady, u nich lidí je víc, než je celá naše armáda. To je tak něco trestuhodného.
1: A tisíc z nich cvičíme, že? Nebo jsme cvičili tady. A
0: no, 1300 nebo 1700 jich cvičili, ale dobře, Peťo, ale kolik jich je tady, kteří přijeli se zbraněma v autech?
1: Jo, ale my jsme ty, kteří to financovali od samého začátku. Například Člověk v tísni, že jo, speciální program pro výcvik banderovců v Polsku ještě před rokem 2014, jak vyšlo na
0: To jsem zvědavý, jak teďko USAID, jak to znova tipnul, jak to budou dál financovat, když USAID teďko znova stáhl Trump prostředky, jo? Že, no. že...

0: slova.
1: Samozřejmě nárok to bude mít na náš rozpočet, samozřejmě my se budeme muset semknout a tak oni to určitě z někoho, oni to z nás vytahají a my si to necháme líbit.
2: Víš, a těmhle s těm pomahačům banderovců prostě se, sedí v žaludku takové ty českoslovenští vojáci v záloze, jo, tahle ta skupina nebo klub pohraničí, jo, českého pohraničí. To jsou všechno pro ně, jako máš tu domobranu, jo. To jsou složky, které jsou schopné postavit obranu. Jo. Já neříkám, že chtějí udělat převrat, ale jsou schopní postavit obranu naší společnosti proti právě těm silám, které buď se tady schovávají, anebo sem přijdou. Víš? A
1: no mě už
2: je na čase, aby si to ta společnost a ne, především já právě mě štve, že my vždycky kritizujeme českou televizi. Ne, my musíme poukazovat, že jsou tam ty redaktoři, kteří za to nesou odpovědnost. A oni se budou zpovídat, ne česká televize, ale zodpovídat se budou pracovníci české televize za to, co hlásají v televizi dneska proti našim obyvatelům de facto. To samé je třeba i o pracovnicích rozhlasu, pracovnicích denního tisku. Jo? Takže ne česká televize imaginární, ne rozhlas. Jo? Ne, Hošani, vy konkrétně jmenovitě to píšete, vy to vysíláte, vy to připravujete v těch redacích a vy nesete za to zodpovědnost. Ne soudruh ředitel české televize. Jo? Vy to nesete zodpovědnost. Takže toto je třeba si uvědomit, že českou televizi neodsoudíš, tak jako neodsoudíš vládu. Ale členy vlády ano. Ty můžeš odsoudit. Ministra vnitra můžeš odsoudit. To jsou všechno tyhle ty věci. Víš?
1: No, každopádně samozřejmě média v tom jedou od samého začátku a vědomě. To není o tom, že by to bylo snad nějak, jako že by nevěděli, nebo chyba, nebo a tak dále.
2: Jsou zaplacený.
1: Ale víme, že ku příkladu, když se zeptáme Milana Zaděláka, že jo, jak mu přestříhali, sestříhali a překopali celou jeho reportáž z Ukrajiny a pak to odvysílali, ale prostě úplně lživě. A on na to reagoval, takže odešel, že jo, z České televize a dál už prostě s nima nic nechtěl mít společného. Tak to je konkrétní živej člověk, příklad, který ukazuje, jak záměrně lživě Česká televize informuje, jo, my si to můžeme říct, takže Česká televize je též konspirační médium, měla by za to být trestána, ale to samozřejmě tahle vláda nikdy neudělá, protože ty mají nějaký notičky a můžou zajít jenom někam a i to je vidět, jak je tam kvikot, jenom protože NKÚ se jim bude moct podívat na finance do budoucna. Jo, to je neuvěřitelný, ale ono celkově to samozřejmě je vidět, protože tam jsou takový vazby zvláštní, ať je to Konrad Adenauer, Steve Tung, jo, ale ať je to i ten třeba USAID a další, že jo, Sorosova nadace a spol, který jsou napojený přímo na ČT, jo. Dokonce Člověk v tísni údajně má mít propojení finanční přímo s Českou televizí, že část těch miliard, kterými platíme, jde Člověku v tísni. Prej. Jo? A já bohužel, jako díky tomu, že ČT je tak transparentní, jak je, že teda všechny smlouvy jsou začerněný, nemám důvod nevěřit těmto informacím, protože kdyby neměli co skrývat, tak dávno odtajněj prostě svoje financování, tohleto, co se tam děje a tak dále. A bylo by to naprosto jasný, že jo. Bavili bychom se možná o tom, že někde nějaká kolonka blbě, nebo že něco bylo třeba o 10% dražší než jinde. Jo, ano, o tom by byly možný se vést diskuze. Ale to by tady, když vidíš prostě, jak se vehementně brání jakýkoliv veřejný kontrole, a je to veřejná instituce, tak je to smrdí prostě až za roh. A takže si myslím, že prostě v tom jedou od samého začátku aktivně. Jo, a bohužel prostě těch aktivistů je tam víc než skutečných redaktorů. No. Jinak samozřejmě konspirační médium jako toto, ale mnoho jiných, že jo, už v roce 2020 upozorňovalo na to, že jsou, že COVID-19 je umělýho původu a že pohádka o netopíru s luskoutem, který při nechráněném sexu spadli do polívky ve wuhanské tržnici, prostě nějak nesedí. Ale zase jako bylo to podobné tomu filmu Americký muž z Hollywoodu Nákaza, kde tam netopír spadnul, myslím, že praseti do jídla, nebo jsem tam vydělal, nebo co, a pak vznikla prasečí chřipka, náhoda. Tak vlastně Tulsi Gabbard toto si zmiňoval. Ona o tom mluvila už jako pro, myslím, že New York Post, nebo dřív, ale teď vlastně vyšlo už přímo vlastně z toho jejího, z jejího úřadu oficiální vorazítkovaný stanovisko k tomuhle tomu všemu.
2: No, ona má problémy, protože ona už předtím dávala informace o falešných podkladech, které podsouvala CIA Trumpovi na stůl a podobně, a ona ho varovala, že to jsou neobjektivní informace. Jo? To jsou právě to, co ten Zelenský třeba se snaží deklarovat na veřejnosti o těch svých přelomových úspěších v současné době. Mm-hmm. Jo? A podobně. Takže a na základě toho ten Trump nejdřív věřil. Jo?
1: No, jistě, jo.
2: Ale teďko odstradil toho Kelloga a Kellogg to vlastně teďko frčí dál, že jo, a Kellogg se zapojil do rodiny Trumpa tím kšeftem v Kazachstánu, kde se podílí na té firmě, která bude těžit ten Wolfram. Takže de facto on se vyloženě jako v tomto směru prostě projevuje a ten Trump už teď k tomu Zelenskému nevěří, ale zase má jiné loutkovodiče.
1: No. No, jako není to jednoduchý, každopádně Gabbard udělala odvážný krok.
2: Mm-hmm.
1: A
2: vzala si dovolenou.
1: No, otázka je, kolik let jí predikujeme zdravého a spokojeného života. By náhodou nepřijelo auto, víš, jako někde.
2: Ne, ono je zajímavé, že když poprvé se dostala do rozporu, jo, a vzala si tu dovolenou z důvodu operace manžela, tak vlastně mě překvapilo, že teďko vydala tuto zprávu. Jo? Pod jejím vedením. To mě dost překvapilo.
1: Jo, jako říkám, je to dost odvážný krok. A budíš teda jí za to velká pochvala, že Tulsi, jestli posloucháš, tak ti děkujeme. No a je to taky o další důkaz toho, že konspirační a lživý média jsou ty z mainstreamu, nikoli my, který a od začátku jsme říkali pravdu, bohužel. Mm-hmm. Ale zajímavý je, že zatím jsem si teda nevšiml, že by třeba zrovna, když to budeme personifikovat, se Česká televize omluvila divákům a nám teda, že šířili lži a propagandu. A tak uvidíme, no, třeba jednou. Každopádně, Víťo, jestli chceš, protože skaldoviny nebudou, Honza je někde na cestě a nestíhá, tak jestli chceš pokračovat v tom tématu, který jsi říkal o tom...
2: Já bych už jako končil, se ti přiznám, ale chtěl bych poděkovat těm, kteří reagovali i na ty výzvy o tom Českomoravském slovanském svazu. Někteří se mi přihlásili, jo, jako jsem za to rád. A v podstatě budeme postupně jako i přes tebe, Peťo, jako informovat o některých činnostech, protože je dobré, že se aktivujeme. Chceme, my přepravujeme i mezinárodní setkání představitelů slovanských svazů, až se budeme účastňovat. A jsem strašně rád, že jsme domluveni s lidma, který bojují proti těm sudeťáckým všelijakým aktivitám, že budeme koordinovat tu činnost i mezi sebou, mm-hmm. že posílíme to slovanské hnutí právě v tom směru, abychom to posílili proti tomu sudeťáckýmu. Já jsem byl rád, že já to při Peťo to jenom takhle, a i vám to říkám, přátelé, že jsem narazil člověka, který kolem sudecké otázky zná věci historicky, jo, a dostal jsem velké ponaučení a byl jsem s tím domluvený, Peťo, že v červenci by přišel k tobě na rozhovor, jo, a klobouk dolů před tím, co on všecko ví, jak to bylo se Sudetama, že to byly hory a ne žádná sudetoněmecké země a tak dále, ne. Jo. A takže tím to krásně, má to zmáknutý, má to v sobě to vidět a šlo to z něho, když já jsem se s ním bavil, tak to z něho tak letělo. Já si říkal, jako byl by rád, kdyby si souhlasil a prostě se podílil o ty svoje znalosti s našema posluchačema. Jo?
1: A divákama.
2: Otra divákama, pardon. No.
1: Tak jo. Takže přátelé, děkujeme moc, přeji vám krásnou dobrou noc. Teď se rozjede v 8 hodin premiéra a dalšího pořadu. Nebudete teda v ochuzení, od 8 se pojedeme ve velkém stylu dál. A zítra bude další změna, jako teď jsem to se mi to tady...
2: Jsou prázdniny na noc.
1: Se to tady mění neuvěřitelným fofrem a zítra skálová simultánka bude přeložena na pátek, protože Pepa je pracovně zaneprázdněný, je mimo, takže skálová simultánka bude v pátek, to, co bude zítra, to vám ještě řeknu a sdělím a uvidíme. Každopádně teď za malý okamžik po tom, jak skončíme, tak akorát vám najede zajímavá debata právě. Je Praha bezpečná, nebo se vracíme do 90. Jo? Debata ve Slovenském domě, kterou nám tady díky TV Raptoru máme zprostředkovanou. Takže to je si myslím, věc, která vlastně navazuje i na tohleto, jak my jsme vlastně připraveni na to, co se děje a bude dít. Takže, přátelé, děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc. Je nás 93 930, typuju správně, takže atakujeme 94 000 odběratelů a brzy, doufám, nás bude 100 000 a pak se budou dít věci. Tak jo, díky moc.
2: Ale já se ještě divákům omluvím za dnešní pořad z hlediska toho, že byl velice nepříjemný na psychiku, ale věřte tomu, že je dobrý vědět o těchto věcech a podle toho se i zařizovat a rozhodovat. A každopádně vám chci říci, že všecko dobře dopadne. Věřte tomu, že dobře dopadneme. Jako já to tak cítím a říkám vám, že nejhorší věci se nebudou dít u nás. Jo?
1: Tak jo.
2: Takže díky za pozornost.
1: Díky a dejte like, pište komentáře, pište dotazy, pište témata. Díky moc, krásnou dobrou noc.
2: Taky, naschle. Rodí se sticha. Tady a teď. A na každou otázku je odpověď. Přiznejme si jednu věc, že v současné době rodí se sticha. Prožíváme určité paralely. Tady.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes máme tu obrovskou příležitost, jak jsem už naznačil v pondělí, že se trošičku aspoň vyznáme v tom nepředstavitelném chaosu, který nás teď obklopuje ze všech stran, z Evropy, z Ameriky, z Blízkého východu, z Ukrajiny, odevšad. No, a my víme, že jediný, kdo nám k tomu může podat trošku srozumitelný klíč, je náš host, kterého milujete, pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Děkuji za přivítání, pane Hájku. Zdravím všechny diváky, tak dneska to budete pecka, budete mít zprávy, které máte jenom k dispozici na Protiprout TV u Petra Hájka, protože a vyvrátíme, rozprášíme všechny ten mainstreamový balast tady.
0: Přesně na to se těším, pane Svatoši, pojďme na to. Já vlastně na začátek bych chtěl jenom tak nadčrtnout, co v tom chaosu hraje roli. Na jedné straně slyšíme memorandum mezi Íránem a Spojenými státy, takže jako vlastně start míru. Na druhé straně víme o víkendovém telefonátu Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem. Záhada. Teď tady probíhá jakési shromáždění G7, kde se dokonce mihnul i Vladimír Zelenský, blížící se volby v Rusku, blížící se volby ve Spojených státech, blížící se volby v Izraeli. Všichni něco dělají, něco nedělají. Já bych se pokusil navrhnout naši cestu tím chaosem, kdybychom začali možná tím, co je nejaktuálnější, tím G7. Co říkáte tomu, že se tam opravdu myhl Zelenský? Myslíte, došlo k nějakému jednání o Ukrajině?
1: No, podívejte se, G7 se sešla, protože Zelenský nutně potřebuje dalších 52 miliard dolarů. Aha. Ty musí dostat do letošního podzimu, musí dojazit první, jinak nebude mít ukrajinská armáda peníze na válku. Těch 90 miliard euro nestačí. Co to je nový? A těchhle z těch 52 miliard dolarů slíbila Ursula, že vyrazí z Donalda Trumpa a Kanaďanů a Japonců. Což dopadlo tak, že téma Ukrajiny, přesně měřeno zpravodajskými službami, které sledovali to jednání G7, tak to bylo 15 minut s fotografováním a přivedením Zelenského. Takže to je velký výprask Ukrajiny na tom jednání G7. 52 miliard nedostal, 15 minut tam byl. Teď jako proč? No, Donald Trump má před volbama midterms a bude mít i další. Ten nedá, to by přišel o voliče. Japonci se tak po Japonsku usmáli, že teda když Američani nedají, oni taky nedají, ale všichni vědí, proč to tak je. Víte, Japonci momentálně vyjednávají s Číňanama, že by Číňané v japonských továrnách ve Velké Británii, v Evropě, ve světě a ve Spojených státech amerických začali vyrábět čínská auta. A platili Japoncům pronájem. Takže oni by se tam vyráběli i japonský, i čínský auta. Ale to je velký biznis, protože víte, oni by jinak ty továrny, ti Japonci už mají špatný odbyt, už to není dobrý auto moc takový nejlepší. Takže když se tam budou s Číňanama vyrábět, tak ten japonský průmysl přežije. Takže víte, ti Japonci teď nebudou podporovat Ukrajinu, protože to by Číňané odstoupili od tohoto biznesu. No a Kanaďané ti jenom přemýšlejí, komu by prodali Kanadu, protože ti už jsou vyřízení.
0: No a co má, jak máme rozumět těm výrokům, vždycky nabubřelým výrokům Macronovým, že zasáhne Spojené státy nějakým clem a odpovědí Donalda Trumpa,
1: žádný cel nebudou. Ta zkuska G7 měla jediný hlavní cíl, nenápadně odsunout pozornost z toho, že žádná odvetná evropská sila příliš nebudou. Evropani se bojí Spojených států amerických. Donald Trump dosáhnul velkého vítězství v Iránu, pokud to vítězství budeme v té válce Izrael USA proti Iránu sledovat optikou toho, že poražena byla Evropská unie. No, to byla válka, která měla za cíl porazit Evropskou unii.
0: Tam... To je zajímavá myšlenka. Já bych řekl, kdybych já na to koukal svýma očima, jistě trošku zacloněnýma těmi zprávami z mainstreamu, tak bych řekl, že vlastně svého dosáhl hlavně Irán, protože se jakoby nic nestalo, kromě toho, že bude teď kontrolovat Hormuzský průliv.
1: No a toto je, Irán dostává povoleno, tedy je, zatím je příměří, prosím vás, 60. Bude se vyjednávat technika toho, ale Irán dostaje povoleno, že bude moci zatěžovat ty lodě, které tam plují clem. No ale kdo bude to platit, co clo? No přece příjemci té Evropy, to jsou Evropani. A toho plynu, to jsou Evropani. Čili Evropani budou platit? Já to znamená, že budeme mít dražší ropu. Víte, všichni teď v mainstreamu jásají, že cena ropy klesá, no to jo. Ale ona klesne ne už na tu spodní hranici.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: Ale v zásadě bude dražší. Ano, Evropa, ano. Bude dražší. A tak ti, kteří budou brát ruskou ropu jako Indie a Čína, ji budou mít mnohem levnější, protože tam nebudou ty poplatky. Čili to bude zase průšvih pro ty Evropany, pro nás tedy.
0: Vím, že vlastně celou dobu tady nám říkáte opakovaně a ukazuje se to často jako velmi přesný odhad, že vlastně všechno, co ten Donald Trump dělá, je určeno k tomu, aby oslabil Evropskou unii a Velkou Británii. Vyplývá to taky z tohohle toho?
1: Ano, víte, Číňané se teď velice spáli tomu průběhu G7 a už naznačovali, že už bylo vyjednáno v Anchorage a na setkání v Pekingu mezi Xi Jinpingem a Donaldem Trumpem, že G7 bude reformována na G4.
0: G4 a tam bude kdo?
1: No, Čína, Rusko, Indie a USA.
0: Aha.
1: A USA tam budou mít ten hlas za ty své bazaly, ty zmenšené západní Evropa.
0: Ano, ano. No, já myslím, že to by byla... Já si myslím, souhlasím s tím, že se to tímto směrem sune, ale to by znamenalo ještě jenom poslední otázku k tomu Iránu. To by znamenalo, že předpokládalo, že bude to příměří dané tím memorandem, na těch 60 dní dodrženo, možná, že se protáhne na 90 dní, na 120, protože má
1: protáhne se,
0: Trump
1: se
0: před volbami. Ale znamená to, že tedy podle vašeho názoru do toho nevhodí vidle i Izrael, který prostě zaútočí klidně na Libanon?
1: Jistě, já říkám už tradičně, že kdykoliv Rusko potřebuje, tak Izrael vyhlásí válku. Takže tady se bavíme se o posledních 10 letech. Tak to je. Myslím, že teda do časového světa vidíte to. Takže když bude Rusko potřebovat kvůli nějakým problémům, tak Izrael opět zatahá za nitky, čím pádem Evropani zase začnou chýle z drahého plynu, z drahé energie. A za druhé, Izrael má svůj vlastní nacionalistickou politiku, která má své vlastní cíle a pohybuje se určité hranici a tomu a míru Donalda Trumpa, tomu příměří s Iránem, nebrání, že si budou Izrael s Iránem čas od času vyměňovat pár raket, protože to je naopak je to pro, zase dobré pro Putina, protože ty protirakety potom budou chodit do těch zemí Perského zálivu a do Izraele a ne na Ukrajinu. To je velmi komplikovaný scénář, jak je to všechno propojeno dohromady a Izrael tady má svoji vlastní politiku. Já jsem to říkal několikrát, chce obsadit území k řece Litany v Libanonu a jak si zredukovat, nebo pokud možno přesídlit všechny Palestince teď.
0: Ono vlastně to, co říkáte, ono by to potvrzuje to, co říkáte, fakt, že vlastně toho memoranda se Izrael neúčastní, že jo? To je jenom mezi Spojenými státy a Iránem. Čili Irán sice do toho jakoby zahrnuje trošku ten Izrael, ale Spojené státy vlastně říkají, to je dohoda mezi námi, takže když zaútočí Izrael, tak oni odpovědí na Izrael.
1: No, je to tak koncipováno, aby Spojené státy mohly nadále tvrdit, že jsou v příměří. Čili Izrael může zaútočit na Irán a Irán může zaútočit na Izrael zpátky jaksi v přiměřeném množství útoků.
0: Ano. Tak pojďme o krok dál. Tady se nám nabízí jako druhá věc, kterou jsem zmínil, ten víkendový telefonát mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem. Oficiálně slyšíme z obou stran, že to bylo nesmírně, když vynecháme nějaké blahopřání k narozeninám, že to bylo velmi přátelský rozhovor, ve kterém se zmínil jak Irán, tak Ukrajina. Asi soudím z toho, že vlastně použili oba tento okamžik k tomu, aby mohli hodinu si k těm věcem něco říci. Jak vy vidíte teď momentálně ten za A postoj Ameriky k té válce na Ukrajině versus postoj těch válečných štváčů evropských, a to znamená bruselských a londýnských, a to, že se Donald Trump tváří, že vyřeší i teď před těmi svými volbami a vlastně i před volbami ruskými, že vyřeší tu ukrajinskou válku západu proti Rusku. Jak vy to vidíte?
1: No, stejně jako teď Biden sabotuje tu válku z hlediska Ukrajiny. To znamená, Biden teďka nedal zbraně, ten nedává, Trump nedal těch 52 miliard. Bez nich Ukrajina nemá z čeho válčit a Evropská unie už asi nedonutí své občany k tomu, aby dali víc peněz. Ten signál je jasný, tady jenom, víte, ty evropská média, ti politici, oni potřebují, včera všichni vykřikovali, jak ten Putin bude donucen uzavřít ten mír. No. Ale opak je pravdou, protože, víte, abyste to pochopili, tak já musím vysvětlit takový příběh současného předsedy Americké rady pro zahraniční politiku Hermana Hermana No, vidíte, teď mi vypadlo jméno Hermann Pirchner starší, mladší, protože ten včera předpověděl na základě toho jednání G7 úplně, že Putin bude sesazen a bude opakován osud Kadáfího, Mubaraka, Ben Aliho tuniského. A použil jako hlavní důkaz, kromě několika tvrzení komunisty z Juganova ruského, že už se tam chystá revoluce v Rusku. To je velmi zajímavé, protože ta americká rada pro zahraniční politiku, již ten pan Hermann starší předseda, tak to se oficiálně chlubí, to je poradenský orgán amerických kongresmenů a senátorů, nevládní organizace. No a ten Pirchner Hermann už 26. května 2020, opakuji to nejde, před 6 lety, řekl, že ten Putin už brzy skončí, protože už je nepopulární. Jo, tenkrát tvrdil, že je populární už jenom z 35%, teďko je populární podle něj už jenom ze 60%, ale skončí stejně a tenkrát se nezaštítil komunistou s Juganovem, ale komunistou Leninem, ale a říkal, že už stačí hodit cirku a bude tam to povstání. A jak vidíte, to povstání, píše se rok 26, povstání není. A ten Pirchner starší, ten Pirchner mladší, ten Hermann, stále opakuje ty, a mainstream ho cituje, kievská média byla unešena, konečně jim řekli, že ten Putin špatně skončí, tak jsou nadšení. On to je obráceně. A víte, byla to velká komedie s těma Pirchnerma, protože on má slavného tatínka, ten Pirchner mladší, to byl Hermann Pirchner starší, to byl takzvaný, já poprosím fotku, to byl takzvaný pivní akrobat ve Spojených státech amerických ve 30. letech, kdy v době, kdy tady pochodovali ti ordneři v těch sudeťáckých krojích s těma šortkama, tak on po Americe běhal takhle mezi těma bohatýma lokálama až 50 pivama takhle. Klouzal se po parketu a roznášel a hrál takzvaného hodného Němce. On je to tedy ale Rakušan. No a byl velmi slavný syn a ta všichni ostatní. On byl ten hodný Němec v těch 30. letech. Ne, ty zlý, vypadal úplně stejně. No a on dělal to, co ti Američané, ty oni byli tenkrát izolacionisti, ti boháči chtěli vidět, oni potřebovali prezentovat ne toho zlého hitlerovského ordinéra, ale toho hodného německého. To byly 30. No a dneska zase tenhle pěkné mladší dělá úplně to samé. Co elity chtějí, to on jim řekne. A vždy to zdůvodní tím komunistům správným. Já takový velmi zajímavý, protože komunisti jsou na tom teď velmi špatně. V Rusku už se možná nedostal ani do Dumy, hlasí CIA o tam tak, protože byli vyhodnoceni ruskýma voličema všichni ty komunistický zástupci, že ty jsou ještě horší než ti Putinovi globalisti.
0: Aha, jo. Což jsou teda ti takzvaní liberálové.
1: No a samozřejmě Putin provádí změny v Rusku velké, takže Rusko zcela určitě, tak jak to řekl Lavrov, řekl to i Putin, a tam to ví, Rusko dosáhne svého cíle. Nebude žádný mír podle Evropské unie, to ani ty nesmyslné podmínky tady nejdou ani
0: pěnovat. Myslíme, prostě... jako, já, to jsem se chtěl hned také ptát, ale tím jste na to odpověděl, že vlastně to setkání Merz, Macron, Starmer se Zelenským v Londýně stanovilo jakési podmínky pro vyjednávání, ale oni k tomu vyjednávání nikdo nechce.
1: Ale tak to nebude, to vědí všichni. Naopak bude... Putin zahájil včera přípravy k přechodu Ruska na válečnou ekonomiku, což je poměrně zajímavé. Tak já bych poprosil zase nějaké další fotky, takže bychom mohli začít Ksenii Judajevovou. Ksenii Judajevovou, jmenoval nové. Tak tohle je Ksenia Judajevová.
0: A co udělali?
1: Tu je zástupkyně Krystaliny Georgijevé v Mezinárodním měnovém fondu.
0: Aha.
1: Tak jak vidíte, my tady se... říká, jak to Rusko je na tom špatně, a tahle paní je od roku 24 zástupky někde strany Georgijevové. Myslím, že pod Saxou. Ty bych poprosil fotografii paní Nabiulinové.
0: To je ta šéfka centrální banky. Elvy
1: Nabiulinové, ano. Tak tohle je Nabiulinová, tak proti ní vedli teď všichni velký odpor, protože Nabiulinová a Judajevová jsou hlavní, oni jsou velmi zvláštní osoby. To jsou osoby, které zastávají Putinův názor, že rozpad Sovětského svazu a respektive Ruské impéria byl národní katastrofa pro Rusko, musí být jaksi vrácen do doby před rozpadem, ale zároveň jsou to globalistky první kategorie. Takže šéfce banky Elvíře Nabiulinové teďko všichni brojili od komunistů přes bankéře, přes všechny nacionalisty. A dokonce česká média už tady evropská nadšeně hlásila před týdnem, že ta...
0: Že zmizela,
1: že už bude odvolaná. Tak opak je pravdou. Takže naopak Judajevová a Elvíra Nabiulinová posílili svoji moc a stali se členky nové rozpočtové rady Ruska. Já bych poprosil fotografii Antona Siulianova. Tak to je šéf nové rozpočtové rady. Pro lajky je to jednoduché. Všude na západě v globálním systému řídí centrální banka nezávisle.
0: Takzvaně nezávisle.
1: To znamená, Rusku...
0: Že toho skáču. Ty centrální banky jsou nezávislé na svých vládách, ale závislé na těch globalistech. Že?
1: Tak. A v Rusku teďko bude řídit finance Ruska, už ne centrální banka, ale rada v čele s tímto Siulianovem. Ale teď se podíváme na fotografii, poprosil bych KIS fotografii, kterou jsem značil. Tak. A tady vidíte Elviu Nabiulinovou a ten, kdo jí líbá a šeptá do uška, je Anton Germanovič Siulianov, ten nový šéf. Tohle je běžný obrázek všech jednání ruské centrální banky pod řízením Nabiulinova. To není ojedinělá fotografie. Čili Nabiulinová bude teďko místo předsedkyní z pozice centrální bankéřky s Judajevovou, tedy ty globalistické elity, které řídí tu ruskou ekonomiku. A tenhle ten jejich účeň, přítel, oni jsou, i když jsou stejně staří, myslím, že jeden, tak ten to bude formálně předsedat. Aha. Ale je to takové putinovské řešení, aby vyhověl těm nacionalistům a aby vyhověl těm globalistům v tom Washingtonu, kteří už povýšili tu Judajevovu na zástupkyni, která řídí. Jo? Tak, ale zároveň to znamená to nejdůležitější. To je přechod na válečnou ekonomii.
0: No to je ovšem drsné. To
1: a, takže a teďko Putin má připraven, tedy má připraven nástroj. Nástroj. To je připravená. Buď se to může vyvíjet tak, že se bude ta rozpočtová rada následovat Judajevovou a
0: Mezinárodní
1: měnový fond na Bulinovou a Putinovou politiku, tu míru. A nebo se může okamžitě přiklonit tam, jak je ten Sjulianov a je tam ještě dalších dalších ještě 13 členů a ti to můžou velmi rychle provést na snížení úrokových sazeb všechno a přechod na válečnou ekonomiku. Víte, pokud chcete provést mobilizaci, musíte přejít na válečnou ekonomiku. Takže od teďka má Putin všechny nástroje, tedy už má i ten zákon, který umožňuje vyslat ruské vojáky na ochranu ruských hovořících menšin do cizích zemí.
0: Ano.
1: Ale teď má ten nástroj, jaký může nařídit, že ta ekonomika přejde na ten válečný způsob. No a teď už taky může provést tu mobilizaci.
0: To znamená, že vlastně on si tímto jediným krokem, který je mi nesmírně sympatický, protože kdokoliv odebere rozhodovací pravomoci aspoň z části centrálním bankám, tak myslím, že činí něco pro svou vlastní zemi, tak on si tímhletím vlastně rozšířil svůj manevrovací prostor.
1: No, hlavně odrazil ten útok těch ruských nacionalistů. Oni jsou to komerční bankéři, kteří potřebují půjčovat lidem. Víte, oni mají u lidí rozpůjčováno spoustu peněz a málo na to vydělávají, tak potřebují, aby se to udělalo tak jako za ty války poněkud jinak. To jsou složité věci ohledně bankéřství, ale v každém případě to tak je. On tedy Putin ukázal, že to umí hrát na všechny. Připravuje dva scénáře. Jaký scénář bude naplněn, to záleží teďko na tom průběhu toho letošního léta, protože všichni vědí, že od podzimu ta Ukrajina začne krachovat, protože 52 miliardy nikdo nedá. Do dalších dolarů, který chce, Evropani už asi je nemají.
0: Z toho vyplývá ale jedna podle mého soudu docela závažná otázka. My to pozorujeme v těch mainstreamových médiích dnes a denně. Útoky na do ruského vnitrozemí, řízené samozřejmě západními nebo evropskými tajnými službami, ale jakoby rukama Ukrajinců. Občas prostě nějaký ten výbuch tamhle, jinde někde vzplane to, jinde ono. To nevypadá moc na to, že by se Evropský západ smířil s tím, co říkáte, chce tím tedy vyprovokovat tu nějakou děsivou odpověď Ruska?
1: Ne, podívejte se, evropský bruselský komisariát nebo ti Berlín a Macron, to oni jsou ve složité situaci. Víte, Trump, Čína a Rusko je manévrují do pozice bez významnosti. Nejlépe to pochopíte, když zjistíte, že po nějakých 50-60 letech bylo Německo vypoklonkováno z Rady bezpečnosti. Víte, Německo byl takový stálej, neformální člen. Máme 5 stálých členů, kteří jsou tam, a pak tam celou tu dobu sedělo Německo. No ale letos v červnu země světa nezvolili. Přestože němečtí diplomati celý rok jezdili po celém světě, upláceli kde, jak i od Chajvance. Tak výsledkem bylo, že dostali přednost Portugalcu, protože Portugalci jsou mírumilovní.
0: Sympatičtí.
1: Necpou se do té války Ruska. A všechny ty africké země mají rádi. A druhé, kdo bylo zvoleno místo Německo, to byla velká Německa, je Rakousko. A rakouská zástupkyně tam řekla, volce Rakousko, nejsme v Severoatlantické alianci. A celý ten svět, který podle toho mainstreamu nemá toho Putina, nezvolil ty Němce, zvolil. To je jasný signál, to je signál úpadku Německa. Hmm. Víte, Němci už nemají moc, Němci, no a Němci jsou z toho zoufalí a potřebují Ukrajinu, potřebují Kavkaz, potřebují se rozšiřovat. Ale Spojené státy americké nechtějí tady žádnou velkou silnou Evropu. Evropa pro Spojené státy americké připadá v úvahu i takzvaná zmenšená západní Evropa někde, tak jak byla za času Thatcher nebo Mitterranda, která si dá pokoj, která je ustrašená, hodná a co se ve Washingtonu nařídí, to se splní. Protože ty evropské, podívejte se, jak byl Vance, říkal, chcete tady aby jsme udělali další invazi, nebo co, že tady máte ty migranty a tohle všechno. Spojené státy americké to mají, nevěří té Evropě.
0: Jasně.
1: Je to tady program. Víte, podívejte se toho progresivistu, co radí těm americkým kongresmenům, neustále se ohání komunistama.
0: Jo. Ten nosič.
1: A přitom to je typický neziskovčík. Oni jenom furt říkají, co se má slyšet. To je jak český mainstream.
0: Ano,
1: oni vám neřeknou, co je. A to je to samé s těma dronama. Víte?
0: No, to jsem si chtěl.
1: Víte, Ukrajinci útočí teď na Rusko dronem FPV2. Tak to je velmi zajímavé, jak popracují fotky. Zase ukážeme, jak vyrábějí ty drony FPV2.
0: Ty už vyrábějí na Ukrajině, jo?
1: Jo, já čekám na ty fotky.
0: Jo.
1: Tak, tady vidíte, jak je vyrábí. Pošimněte si, tam jsem dal do kroužku takový otvor. To je křídlo toho dronu FP2, který útočí na ten Krym teď. Takhle se to vyrábí. Teď poprosím druhou fotku, aby jsme viděli. Tak, a tady to je oficiální ukrajinská fotka vypálených filmových ateliérů Dovženko a vidíte, tam v tom kroužku jsou opět ty křídla těch ukrajinských dronů. Čili vyrábělo se to v Kyjevě, v ateliérech, v národních ateliérech Dovženka, oni teď koukají si pěti, že by ruské drony vypálili. A tady máte důkaz, proč je vypálili.
0: Ano, ano.
1: Takže ty drony útočí na ten Krym, mají výbuchy. To je taková ta režisérská práce těch Ukrajinců, protože Ukrajinci potřebují velké výbuchy.
0: Ano.
1: A to neuděláte těma malejma dronama, které používají usáci, když chtějí být ty velký. Jenže je v tom háček. Tenhle ten ukrajinský dron FPV2 stojí $50,000. Až to ruský dron frontový stojí $500. Problém je, že ten ruský dron dělá malej výbuch a špatně se to prodává do médií.
0: Ale dělá velkou
1: ale levně zabije. Jo. Když to ten ukrajinský dron udělá velkou paseku, doletí dál a udělá velký výbuch a to se dobře prodává. Mm-hmm. Ale matematicky, víte, vyrobit 1000 dronů měsíčně, bročním jsou těch dronů, těch ukrajinských, za těch 50,000, představuje $600 milionů. Když si chcete vyrobit 2000, to už máte 1,2 miliardy, jak vidíte, Ukrajina nemá peníze, ani nedostane, a tak jich nemůže vyrábět víc než 2000. Ale to je 2000 krát dva vojáci, to je 4000 vojáků. A nějaký výbuch, můžete něco vypálit.
0: Jo? To znamená,
1: ale Rusové těchhle z těch dronů, jo, dovedou vyrobit 100x víc, tak 200 tisíc za stejnou cenu. A tady máte, já bych tam prosil mapu těch útoků, jenom abyste to viděli, protože Ukrajinci lžou od rána do večera a média to, já to chápu, prostě je válka, tak se lže, to pro Ukrajin, ale my nejsme ve válce, tak by se měli, tak tohle, co vidíte, je mapa asi 600 úderů ruských dronů, Geranium na Ukrajinu za duben. Jak vidíte, tam všude udeřili, na spoustě místí dvakrát.
0: Čili to, jak nám tady říkají, že 90% dronů se střelí.
1: No, když to přepočítáte, totiž každý ruský útok se skládá ze 60% úderných dronů, to jsou ty výbušní, co vypuchují, a 40% jsou ty návnadový a ochranný, co vypouštějí cíle. A ty až vypustí všechny cíle, když nejsou sestřelí, tak jenom spadnou, oni nemají žádnou výbušninu. Takže to je 40%, které si Ukrajinci připíšou, když jsme sestřelili.
0: Aha.
1: Ale z těch zbývajících, když to přepočítáte, tak zjistíte, že už se střelí jenom 50%.
0: Jo.
1: Takže skutečná účinnost ukrajinské obrany je 50%. 50%. To je úplně stejný, jak v Perském zálivu.
0: Jasně.
1: Ukrajinci se jenom chlubí, ale počítajte, Irán nepoužíval falešný námladový drony v takové množství jako Rusové. Rusové používají falešné námladové drony.
0: A znamená to tedy, jestli tomu správně rozumím, že všechno tohleto, všechny ty útoky takzvaně na ruské vnitrozemí jsou ve skutečnosti jenom propagandistické.
1: Je to tak jako trošku to škodí, jako určitě to trošku škodí, tak maximálně Putin, možná proto Putin přichystal tu radu s tím Antonem Suljemenko a s Ksení Judejovou a s tím, ale co bude řídit tu ekonomiku, protože zřejmě může se stát, že bude třeba benzín v rozpadu nebo se bude nějak omezovat. To jako, ale tím škodíte, to je, víte, v roce 1943 v létě Goebbels vřískal ve sportpalastu v Berlíně, že Bejtům ukáže, že bude bombardovat Německo, že teroristům, protože oni začali bombardovat německé města v tom roku 1943 velmi intenzivně, takže jim ukáže. Tak vymysleli takzvaný Baby Blitz, tí Němci, tak gang dostal za úkol se na 500 let zavěl bombardéru, což teda mu trvalo 6 měsíců. A pak začal provádět Baby Blitz. A německá média nacistická se radovala, že ten Londýn trpí těma útokama toho Baby Blitzu. A oni to nebyly příjemné útoky, asi 2-3 tisíce Angličanů zemřelo, ale to je nic. Víte, ty první útoky v roce 40, ty předtím, ty zabili 30 tisíc. Říkal se tomu Baby Blitz, protože první, bylo to takové směšné. A trvalo to přesně do toho okamžiku. Skončilo to týden předtím, než začali odpalovat ty střely V1. Hodnotí se to, i pak se našli materiály, že to byla čistě propagandistická akce, aby těm válčícím Němcům mohli ukazovat, že vítězej.
0: Že něco dělají.
1: A přímo v tom zámyslu je, že ukážeme tu změnu té válečné situace.
0: Jo, a já mám v tom, ale v této souvislosti jednu specifickou otázku. Co ten útok, údajný útok Ruska na ten klášter slavný v Kyjevě, byla to skutečně, byl to ruský útok, nebo to byla operace pod falešnou vlajkou, jak znáte?
1: To někdo ukazoval operace, ne, celou určitě z 90% to byl ruský útok, ale neumyslný způsobený ukrajinskou stranou. Totiž, kdyby tam spadnul jakýkoliv výbušný dron, tak ta láva bude z půlky pryč, nebo ze třetiny. Tam nebyla žádná velká stopa po výbuchu. Takže to byl nejspíš ten ruský klamný dron. Zřejmě byl sestřel, proto to nevybuchlo, proto to jenom chytilo. Víte, když to spadne, pamatujete si, jak málo stačilo k založení požáru v té Notre Dame katedrále, tyhle střechy a tohle. Takže to tam jenom spadlo. Pak samozřejmě to mohl, takže to nebyl ani sestřelený útoční dron, byl to sestřelený klamný dron, taky to mohla být nějaká klamný cíl, který to vypouští, když to, ty klamný drony, protože oni docela jsou tepelně velmi horký, ty klamný cíle, proti těm infračerveným zbraním. No a pak samozřejmě, a nebyla to ani ukrajinská protivzdušná raketa, ale mohl to být ten ukrajinský stíhací dron, on taktiž taky nemá tu výbušnou hlavici, on má kinetickou, tak tam by to mohl zapálit. No a pak samozřejmě existuje nějaká pravděpodobnost, že by to ti Ukrajinci udělali pod falešnou vlajku, ale myslím si, že to se tak stává, víte. Víte, takže tím se netřeba příliš trápit. V každém případě to nebyl ruský úmysl, tak jak tady tvrdí ty média. Samotný ty fotky to dokazují, protože to vypálení toho studia Douvšenka, kde zlikvidovali ty miliony kostýmů a všechno, co tam měli, a tedy tu výrobu těch dronů, těch křídel na ty drony, tak to samozřejmě úmysl byl.
0: A je to tak, že tedy dneska vlastně většina těch továren na drony a prostě válečných výroben je umístována do těchto zařízení.
1: No se umístí všude, oni Rusové i Ukrajinci. Velká část těchto dronů se dá doslova vyrábět v jakýkoliv garáži. Víte, když to vyrábí, víte, musíte se podívat na to optikou toho, co by se stalo, kdyby tady vyhlásil Petr Pavel mobilizaci. Tak určitě na Barandově ve studiích je spousta šikovných lidí, kteří mají dostatečný a režisérů a šikovných lidí, kteří můžou vyrábět drony a umějí si sehnat výrobu těch dronů, což je pro ně výhodnější, než aby navlíkl Petr Pavel mundur a poslali do zákupu, aby tam byl škodil zpravodil ze světa. Takže
0: A ten útok třeba na tu poštu a na tyhle ty
1: věci? Na tu poštu, víte, útok na poštu, to není pošta. To byla největší třídící pracoviště pro třídění, automatické třídění zásilek. Mm-hmm. To znamená, že místo, kam přivezou ty kamiony z Oděsy a

0: frontě je poměrně jasná. Ruská armáda postupuje, naopak chystá se pravděpodobně, může se situace vyvinout tak, že ruská armáda znova potáhne na Kyjev přímou cestou přes, myslím, že je tam Konotop, nebo se, nějaký, přes to severní území kolem Černígova, protože už začala si čistit, začala zabíjat ukrajinské pohraničí v těch oblastech.
1: Aha.
0: Zároveň čistí okolo Charkova, čili momentálně ruská armáda stupňuje své aktivity podél celé hranice.
1: Znamená to...
0: už taková ta doba, kdy ten Syrský vpadnul do toho kurského oblouku, se teď obrací. A vypadá to, že jako by se celá ruská armáda chystala vpadnout podél celé hranice na Ukrajinu.
1: Aha.
0: Samozřejmě to je možné jenom, když Putin udělá tu mobilizaci. Ale jak jsme řekli, Putin právě připravil ten mobilizační nástroj. Takže za druhé, pokud se týče té válečné situace, tak to je poměrně jasná. Tam Ukrajinci za 3 měsíce bojů v podstatě přišli o celý 80-100 tisícový město, velký jako Zlín, Konstantinovka. Ruská pěchota to vždycky tam trošku obsazuje, ale ono už není s kým bojovat, protože ty drony, ty malé ruské drony jsou velice výkonné. Víte, ten, tady se furt cituje ten Maďar Brogdy, ten generál, který se vychloubá, jak zničí Krym, jak zničí to. Víte, on se loni v lednu vychloubal, že zničí ruskou armádu, která se chystala dobít Pokrovská. A Mirnohrad. Těma dronama svýma, tak v lednu 14 dní vzískal doslova jako pavián. Všichni se ukláněli, tady ocitovali. A pak bylo ticho a pak se objevily recenze všech těch ukrajinských dronářů. Pak to ruská armáda osvobodila ty města a přišla do souzuku. Takže vidíte, že to je velký křiklou. No? Ale víte, Gerasimov nekřičí, Gerasimov koná. To je ten rozdíl mezi těma ukrajinskýma generálama, kteří musí křičet, aby ten Zelenský měl tu popularitu, tak čím větší nesmysl, tím lépe. No a tímto je, oni křičí, že mají teď větší velký státy. Můžete se divit, tam teď to řekl jinak, on už ty státy přestal dělit mezi ukrajinské a ruské, aby se vyhnul tomu, kdo má větší státy, protože ono to už brzy může prasknout, kdo má jaké státy.
1: Ano.
0: A začíná říkat jenom číslo, kolik to je dohromady. Ne, ale to je, takže Evropani tvrdí, že na jednoho ukrajinského vojáka umírá 8 Rusů, to je. Víte,
1: absurdní.
0: To je absurdní. Víte, Spojené státy americké v době, kdy měli největší převahu ve Vietnamu, dosáhli poměru 1-2, 1-3 proti těm Vietkongům. A to do toho se nepočítali ještě ti jihovětnamci a Tajvanci bojovali tam s Američanama. Jo? Ale teď oni mají 4x míň střílej děl. Mají 2x míň dronů, vůbec nemají bomby. Jo? A mají mít 8x větší spehy.
1: No.
0: A rok a půl tvrdili, že to je proto, že jsou zakopaný, ale jenom se brání. Tak ty Rusové na ně těma masama útočí, tak proto co taky. No ale teďko začali tvrdit, že útočí vodě a Rusové jsou zakopaný a brání se. A zase tvrdí, že jsou obráci. Víte, to je všechno propaganda, která má jediný cíl udržet tu válku v chodu, protože víte, na té válce bohatnou krát bankéři. Jo?
1: No, to jsem se chtěl samozřejmě zeptat, ale možná, že se na to zeptám nejdřív jinak. Totiž, jestliže, a nepochybně bych řekl, že prokazujete, a je to i mně dost jasný, že většina těch úderů na to Rusko je, a obdobných akcí je záležitostí propagandy především. Je to žrádlo pro propagandu, je to naplňování té hladové propagandy proti ruské. Jak máme vnímat například to, že se Britové po dlouhé době odhodli.

0: Dali, že zajali jeden údajný ruský tanker té stínové flotily a vyvolávají toto napětí. Jak máme vnímat to, že tady vykřikují různí generálové ve výslužbě, že bude třeba nejprve zlikvidovat Kaliningrad, až se do toho ten Západ opře? Chystá se ta válka? Bude tedy tam zvlášť na severu?
1: Se, tady jsou různí generálové typu Petra Pavla nebo takových různých vysloužilých typů, kteří se chtějí zviditelnit. Důležitě se řekl admirál Genčevič. Genčevič, šef NATO, ten sdělil jednoznačně pobaltským státníkům, že mají přestat provokovat. Mm-hmm. Spojené státy je potom budou bránit. Takže Spojené státy americké dodrží svůj závazek 5 za předpokladu, že Evropa nevyvolá nějaký zbytečný fanatický šílený konflikt. Mm-hmm. To je přesně to, co já tvrdím. No a tady máte potom ty šílence, kteří potřebují ty zbrojní kšefty a všechno tohle. Co, víte, generál, který najednou v 50 jde do důchodu, myslíte, že má velký důchod, je nula a nutí se, potřebuje nějaký kšeft. Mm. Američané mají velkou zbrojní lobby, proto jsou tam ve všech těch, ale evropský nadace jsou přetížený těma, ještě aby brali generály.
0: No jasně.
1: Takže oni se tak snaží všelijak, ale jinak jako...
0: A to přesunování, pardon, že vám do toho skáču, to přesunování těch peněz, to mě posledně dost zaujalo, že vlastně ve skutečnosti ti váleční štváči hlavní evropští sledují těmi sbírkami na Ukrajinu vlastně svoje ve skutečnosti.
1: Ale zájmy. Ano, tady jsou si uvědomit, jak ty peníze tečou. Tak zaprvé to nejsou peníze, které reálně existují, to jsou peníze, které Evropská centrální banka Christine Lagarde natiskne. Když je natiskne, tak je půjčí velmi levně bankéřům londýnským a bruselským a berlínským a ty je pustějí vládě, ti je předají dál na úrok bruselskému komisariátu. Když ten komisariát slíbí, že všechny země Evropské unie zaplatí ty peníze zpátky. Čili natištěné peníze se půjčí bankéřům a je to komický. Odtam tady ty peníze putujou z toho Bruselu na ten úrok na Ukrajinu. Tam se dneska vyplatí civilistům, tak civilisti si potom jdou, mají peníze, tak si můžou a jdou a koupí si francouzské, německé, polské, české zboží. Ukrajina už 65% zboží, to je oficiální údaj ukrajinského ministerstva financí, dováží. A přes tohle zboží se dostane zpátky těm, co vyrábějí, oni by ho jinde na světě už neprodali, protože už ho nikdo nechce, jak je stají. No a zaplatí se z toho úrok, tak ty peníze se vyčistí a skončí na těch účtech těch bankéřů.
0: Ano.
1: Jsou dokonale vyčištěné, mají jich 30-40% bankéři zpátky, ale zároveň jim ještě budou splácet, co jsou jejich peníze. Ano. No a teďko se řeší ten problém, že když ta válka skončí, tak se ten kolotoč zastaví. Tak to ne. Tak proto se musí vytvořit ta 700-tisícová ukrajinská profesionální armáda, která bude tou Evropou placena. Protože těm bankéřům... Víte, v tomhle řetězci finančním je jedno, jestli ty peníze dostane ukrajinský civilista, důchodce, jako teď, a koupí si německou nutelu, když použijeme toho fialu, anebo jestli přijde voják, dá to svý manželce, ta to dá dětem, ty si koupí tu nutelu. Odkud ty peníze skončí v té nutele na těch německých účtech a na těch bankéřských účtech? Samozřejmě do toho jsou ještě ty experti, kteří z toho si tahají ty zlatý záchody, to je ta Zelenskýho parta, potom ještě ty zbrojní kšefty, těch zbrojních lobbystů, jako je Petr Pavel.
0: Ano.
1: Jo? Ale celý ten systém takhle funguje. A ti Evropani musí donutit, ti bankéři, ty Evropany, voliči, aby volili ty vlády, co chtějí zadlužovat tu Evropu. Mm-hmm. Protože takhle na to vydělávají. Mm-hmm. Ale když to nebude, když celý tenhle ten kolotoč těch peněz ustane, tak kdo bude platit německého zaměstnance a důchodce? když si už nikdo nekupuje to auto. Víte, už i ty japonské auta v té Anglii budou, japonské automobilky v Anglii budou vyrábět čínská auta. Podívejte se, Škodovka se tady chlubí. A to je velmi zajímavé, že v Rakousku se vyrábí ve Štajeru bývalé automobilce, kde se vyrábily Audi, tak se vyrábí dneska už čínská auta. A platy tam mají stále rakouské, vyšší než české. Jo? A teď se podívejte, co tady to, víte, teďko Evropská unie zase vymyslá nejnovější plán. Dáme 5 miliard eur, ne na Ukrajinu, ale na Maroku. Aby tam postavili velký elektrárny solární. A víte proč? No protože v Maroku je teďko, vzniká největší koncentrace automobilového průmyslu. Už vyrábějí skoro polovinu aut jako Česká republika a hlavně mají vyrábět ty baterie, součástky, všechno pro ten německý průmysl. A proto se tam musí vytvořit ta levná síť, ty levné energie, soláru, všeho, aby se to z toho Maroka přetáhlo do Španělska, kde vznikají nové automobilky a tam se to sestavilo, bo to auto pojede do České republiky. Takže tady přijdeme o práci. Budeme to platit z těch daní a proto ještě musí být ta válka na Ukrajině, protože dokud je ta válka na Ukrajině, tak je zabráněno příchodu levných energií z Ruska. To musíte vidět komplexně. To je celý plán těch bruselských.
0: Jasně. No. Ale mě na tom zajímá, víte, jedna otázka, kterou tady vyslovil náš kolega, který je za režijním pultem tohoto vysílání a který říká, a v té otázce je to shrnuto, hrozí mně, že bych měl utéct z Prahy, protože jsme mimochodem také na tom seznamu ruském těch cílů, kde se tak, vyrábí zbraně.
1: Jo, tak podívejte se, Rammstein, zkuska vyzbrojování Zelenského v Rammsteinu proběhne 18., což je zítra. A poté bude zkuska v Ankaře. No a pokud se najde těch 52 miliard pro toho Zelenského, tak těch raket a dronů bude proti Rusku létat tolik, že Putin bude muset rozhodnout a vydat příkazy tomu Antonu Germanovičovi Siliuanovovi a Xenii, aby tedy přešli na tu válečnou ekonomiku. No a potom by nebylo asi špatné odcestovat do Argentiny, bych řekl.
0: Já myslím, že
1: to je ještě budoucnost.
0: No, já tomu rozumím. Když bychom to shrnuli, váš odhad. Bude letos ta válka na Ukrajině ukončena?
1: To asi ne. Víte, ukončování války je složitý proces. Možná bude ukončena formou jako ten iránský konflikt. Jo. Takže se uzavře nějaké příběří. Ale ne tak, jak chtějí ti ten londýnský gang, že tam budou nějaký vojáci a tak dále. Ale může být nějaký příměří, že tahle strana nebude útočit tam do té oblasti. To může být a bude se vyjednávat. To bude velká snaha Donalda Trumpa, který správně poznamenal, že v té válce umírá zbytečně mnoho lidí, když se to dalo vyřešit diplomací. A to je ten rozdíl těch Evropanů, kterým v zásadě nevadí, že Ukrajinci Rusové umírají, protože oni z toho mají peníze.
0: Ano. No já doufám, že nebudeme na ten účet tak brzo připsáni také my. Vy jste říkal, sledujte mě, když zmizím z Prahy do Argentiny, tak je možná čas se sebrat taky. Zatím jste ale tady, já se budu...
1: V létě se nechystám nikam.
0: Pane Svatoši, já se budu moc rád těšit, nebo moc rád, já se budu moc těšit na to, až se zase brzy sejdeme, protože ten vývoj je velmi hrbolatý a bude Takové to rozmotávání toho uzla, jako jsme předvedli dneska, si myslím docela přehledně, je naprosto nezbytné, abychom my všichni nepodvolení protiproudaři té situaci začínali trošku rozumět. Moc vám děkuji, že jste s námi byl.
1: Já děkuji divákům za pozornost a vám za pozvání. Děkuji. Ať se protiproudu daří.
0: No já si myslím, že se bude dařit také vašemu webu, který intenzivně sledujeme, že se vám třeba podaří občas i ve vašem zatížení nahrát občas nějaký komentář pro naší stanici Hvězdu. V každém případě to už jsou ty hezké věci. O těch horších budeme dál mluvit. Já se budu těšit, že se setkáme s našimi diváky možná nebo velmi pravděpodobně ještě v sobotu, kde budeme hovořit o něčem, co je, ačkoliv si to mnozí nemyslí, co je ještě mnohem závažnější a nekonečně důležitější než vše, o čem jsme právě mluvili dneska. Tak se na vás budu těšit.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Babišova vláda si ve střetech s EU vede zatím spíš rozpačitě. Rozhovor Terezy Matějčkové s Tomášem Sedláčkem o pravdě, lásce a absurditě. Německé platy nejsou utopie, česká ekonomika má potenciál, říká Jan Švejnar. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 25, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme v tradiční sestavě na čele s Terezou Matějčkovou.
2: Dobrý den.
1: Která opustila své studijní volno, aby se na nás přišla podívat, ale především, aby mohla mluvit s vámi. Jiří Peňáz.
3: Dobrý den.
1: Daniel Kaiser. Dobrý den. A všichni si těšíme na bouřlivou debatu, která nepochybně bude v komentářích na YouTube. Nebudu zdržovat, zkusím to udělat rychle a dynamicky. Co je v nejnovějším vydání týdeníku Echo? Titulní strana Zápas o Havla. Věnujeme se znovu dění kolem knihovny Václava Havla a tentokrát k tomu přispěla Tereza, která udělala rozhovor momentálně s nejnenáviděnější osobou pražské kavárny, Tomášem Sedláčkem. A ten rozhovor je zajímavý. A Tereza k tomu něco řekne a Jirka taky k tomu něco přidá vůbec k tomu zápasu o Václava Havla. Dan má hlavní téma v týdeníku Echo, kromě toho, že napsal editoriál, za tomu děkuji, protože já jsem svojí neopatrností se dopustil zranění na svém vlastním těle, tak jsem nebyl schopen v pondělí nějak fungovat. Takže Dan napsal něco o Iránu, ale hlavně napsal téma o tom, jak je česká vláda pod dohledem Bruselu. A k tomu nám, Dane, taky něco řekneš, protože to tvoje fanoušky věrné nepochybně zajímá. Pak tam máme rozhovor s Janem Švejnarem, Salon, teď jsem...
2: O soukromí Adama Růžička.
1: Adam Růžička Adam píše o soukromí. A to by asi tak týdeníku stačilo. Zároveň bych chtěl upozornit, že poradu Echa můžete poslouchat na kanálu YouTube, na Rádiu Prostor. A ti, kteří mají zájem i o tu druhou část naší porady, tak k tomu navíc nekupujou si jenom tu poradu, ale dostanou digitální týdenník Echo. Echo bez reklam a přístup na Echo Prime, kde je všechno zdarma. Teda bez zdarma. To není zdarma, je to bez reklam, ale to jsem vlastně chtěl tím říct. Dane, než se pustíme k tomu k programu naší porady, který jsme si definovali tak, že se budeme bavit o veřejnoprávních institucích, protože Česká televize a Český rozhlas tradičně vyvolávají v české společnosti velké emoce, minimálně u jisté části, takže zase můžeme být svědky velkých projevu emocí a i nějakých demonstrací. Pak teda Tereza bude mluvit o zápasu, vykopne téma o knihovně Václava Havla, protože ona zápas o Havla nevede. Mě upozornila před oficiálním. Já se snažím, aby mě to nejméně peskovala, jo? Tak já se dopředu upravovala, to takhle nějak říkám. No a k tomu se připojí Jirka. No a Dan je připravený zase zkritizovat americkou imperialistickou politiku. Tak jdeme na to.
2: Jeho se teda nebojíš, jo? Tak.
1: To bude v té placené části, tam to nějak zvládneme. Dane, co ten Brusel teda? Co si tam všechno jako zjistil v tom textu o tom, jako jak nás ten Brusel?
4: Já řeknu krátce, to je dvěma, třema větama, tam jde... Je to pokus, takový jako průběžný portrét toho, do jaké míry česká vláda nebo Česká republika pod dozorem a pod tlakem Evropské komise. V českém případě se to na rozdíl od předchozích případů třeba Maďarska nebo Polska za konzervativní vlády, nebo teď trošku Slovenska za Roberta Fica, tak v našem případě se to děje zatím zákulisně, řekl bych. Dal jsem tam tři nebo čtyři příklady toho, o co se všechno hraje, kde Evropská komise v zásadě, když to teď zjednoduším, říká české vládě, když uděláte tohleto, nebo když tuto směrnice nebo tady to nařízení nepřevedete do českého práva tak, aby jsme byli spokojeni, tak vám šáhneme na dotace a to je samozřejmě velká slabina Andreje Babiše.
1: Není to ale jenom případek České republiky, ne? Tady to se děje všem, ne?
4: Tak,
1: Polákům, Maďarům.
4: To jsem říkal, no, ale tak jako Poláci a Maďaři teď mají zrovna, řekněme, EU konformnější vlády, takže se to neděje v zásadě. Jo? To se vždycky děje, když ta vláda má potenciál se v některých několika málo důležitých tématech odchýlit od přání Bruselu, nebo od jako představu Bruselu, tak se začíná té vládě šlapat jakoby na paty. Jo?
1: On ten zápas vlastně mezi tím, jak to říct, tou skupinou lidí, která je liberálně, to, my jsme byli liberálové, teďka liberálové jsou jiní lidé, že jo? Řekněme to lidé od středu doleva, blízko třeba k současné reprezentaci v Bruselu, ten zápas se vede přesto, že byl nějaký předpoklad, že volby v Americe zvolením Donalda Trumpa leda co změní. Ono něco to změnilo, ale ten zápas je velmi intenzivní a sledujeme to nejen v Evropě, ale sledujeme to i u nás, že nic není vyhráno, boj pokračuje. A než se teda dostaneme k té České televizi, dvě poznámky komentářům, které mi zůstávají k vašim komentářům posluchačů, které mi zůstávají v hlavě, tak jeden dotaz opakovaný je, kdy pozveme někoho z Petrose Michalopoulose nebo někoho z Kecu a politika na naši poradu. Já jsem se na to nevykašlal, já jsem Petrosovi volal, říkal jsem mu, že máme opakované dotazy, jak to bude, navrhl jsem mu nějaké řešení, ale oni se k tomu nějak nemají. Míč je na jejich straně. Vymysleli jsme formát, že by se udělal speciál 2x2.
4: Nějaký telemost. Jo.
1: No, telemost, jako oni jsou na Věnohradech, my jsme tady jako v té proletářské části Smíchova. A takže telemost, protože tam jsou evidentní sociální a jiné rozdíly mezi nimi a námi. Nicméně já jsem tu iniciativu udělal, Petros nereaguje, je to na něm s Bohoušem. Tak a druhý dotaz, použil jsem tady termín a asi nepřesně opoziční nebo média, které jsou na straně opozice. Jo. A já pořád nevím, jak to přesně definovat, protože rozdíl mezi těmi médii je různými, ale spíš než to definovat, jestli jsou příslušníci nebo jestli podporují spíš nějakou politickou stranu, tak je spíš, že podporují nějaký, dejme tomu, jako proud, anebo se vymezují proti nějakému proudu. A to je třeba vidět, to je taky vidět jako na příkladu, který vyvolá ty největší emoce před začátkem léta a to bude projednávání změny zákona o financování veřejnoprávních institucí, o Českém rozhlasu, České televizi. Mě tam zásadně chybí, že se vůbec neřeší otázka ČTK a opozice slibuje, že bude blokovat jednání sněmovny nebo projednávání toho zákona. Co jí síly budou stačit? Už se ozvaly Chvilky pro demokracii nebo Miliony chvilek, že půjdou do ulic. Je asi, než já něco řeknu, co si o tom myslím, tak předám slovo vám. Jo. Já mám totiž, já mám totiž takový pocit, že vlastně nejvíc, kteří proti jakékoliv změně demonstrují nebo protestují, jsou ti, kteří tu televizi buď sledují, anebo s ní sympatizují. A celá ta debata je jako vysloveně politická a ideologická a není věcná. Jo? Protože jestli něco je, jako jestli by se něco mělo dít, tak jak se o tom mluví ve Velké Británii nebo v Německu, je redefinice veřejnoprávnosti především z důvodu toho, že lidé méně sledují televizi, mladší generace prakticky televizi doma nemá, že používá úplně jiné informační kanály. Byla ta digitální revoluce, to se strašlivě změnilo a obrovskou změnou prošly všechny ostatní média mimo ty veřejnoprávní. To jsou, podívejte se, před 10 lety se prodávalo možná 150 tisíc Mladé fronty, nebo možná ještě tenkrát 200 tisíc kusů denně, dneska se jich prodá s bídou 50 tisíc. Blesk už dávno nedosahuje nějakých hranic 30 tisíc prodaného nákladu. Střídali je zpravodajské servy, ani ty dnes už nerostou. Poslední 3 roky vidíme, a akceleruje to umělá inteligence, že zpravodajské servery se trvale klesají. Ta změna je obrovská a veřejnoprávní instituce vlastně nikdy nebyly nuceny na to nějakým způsobem reagovat. Tak ta debata se vůbec nevede a vede se vysloveně emocionálně a vysloveně z nějakých politických pozic. Terezo, ty tady dlouho nebylo, tak víme, co řekni ty k tomu.
3: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
2: No, já jsem vlastně už kdysi napsala na Facebook taky nějaké jako vyjádření k veřejnoprávním médiím, ne, že bych to tak chtěla moc si sepsat, ale byla jsem vyzývána některými i novináři ze veřejnoprávních médií, abych se k tomu vyjádřila, když jsem v Echu a prostě jestli souhlasím s támhletím nebo s oním článkem, který vyšel a... Tak jsem si to nějakým způsobem sesumírovala a vlastně ten první bod, myslím, který jsem tam napsala, bylo, že považuji za chybu, že se hned začalo vlastně mluvit o financích a nepředřadila se tomu skutečně nějaká věcná debata. Otázka je, do jaké míry by to fakt bylo možné, protože tato debata by asi byla ideologicky zarámovaná, ale jako myslím si, že na tom nesou opravdu podíl, teďka se to teda hází jako na vládní politiky, myslím si, že za to velkou odpovědnost nesou i opoziční politici, i ty, když se zvyšovaly poplatky, tak mohli tuto debatu otevřít. A nebo taky tuto debatu mohli otevřít samozřejmě sami veřejnoprávní média v momentě, když se zvýšily ty poplatky, tak mohli říct fajn a my vlastně za toto tady předložíme koncept veřejnoprávních médií pro digitální věk. A zdá se mi tedy, že vlastně ta debata opravdu jako dlouhodobě je velmi problematická, velmi zkrácená a vlastně od začátku se jako vedou války, no, který asi vždycky potom vyústějí v jako docela neuspokojivé výsledky, protože si myslím, že málo kdo jako říká, zrušme veřejnoprávní média, že není ta otázka veřejnoprávní média ano nebo ne, ale jaké veřejnoprávní média skutečně v 21. století, kdy se naprosto radikálně, a je to myslím největší změna, kterou my zažíváme, prostě ty technologie změnily. Takže v tomhle smyslu, jako souhlasím s tebou, ta debata se nevede, myslím si, že za to no, skutečně nesou odpovědnost, ale fakt všechny, jako jak opoziční politici, tak vládní politici, tak ale veřejnoprávní média, který vlastně teda brala, že jo, a aniž by jako předkládala tedy, co jakým způsobem se oni přizpůsobují té době. No a jestli se pak budeme mluvit o té knihovně Václava Havla, tak mě to v nějakém ohledu připadá vlastně jako symptomatický, to jakým způsobem, jo, tady se zase velmi často se jako na tu jednu stranu klade důraz, že rozkládá instituce, ale tady vidíme, že prostě v té společnosti je extrémně nízká vůbec ochota se domluvit na čemkoliv.
1: Tam je zajímavé, když to zmínila o té knihovně Václava Havla, že se to děje v případě spíš, nebo v případě instituce, která je financována ze soukromých prostředků. Jo? Že tady k téhle krizi dochází i instituci, která není financovaná z veřejných zdrojů. A k té ODS, tam je taky důležitý moment, protože ODS před nějakými 6 lety přicházela s tím, nebo měla v programu, že se mají koncesionářské poplatky zrušit a když minulá vláda prosadila jejich zvýšení, tak skutečně nejen, že veřejnoprávní instituce neřekly, tak my zefektivníme provoz, uděláme tohle a tohle, když jsme dostali víc peněz, tak to nechtěla ani ta vláda, to znamená dnešní opozice, nechtěla nic za to, tak co za to, my vám dáme víc peněz, co za to dostaneme, jo. Tam, když teďka se o tom mluví, že se má snížit rozpočet České televize, tak kritici mluví o tom, že se dostáváme až někdy do roku 2008, že není zohledněna inflace, ale proti tomu musí stát fakta o tom, jak se změnily všechna ostatní média, jako Česká televize, Český rozhlas nežije jako ve svém vlastním světě, nežije mimo ten mediální trh nebo mezi v tom informačním světě, které jsou jeho součástí, jsou i soukromá média a ta prošla obrovskou zeštíhlovací kůrou. Já vám jenom řeknu, když my jsme dělali týden, tak jsme v grafickém oddělení měli art direktora, dva lidi na obrázky, tři grafiky, jednoho skeneristu a asi 7 lidí v fotografickém oddělení bylo 5 lidí, 2 produkční a vedoucí, jo. Dneska máme jednoho fotografa a jednoho grafika, se kterým děláme v podstatě ne úplně identicky 100-stránkový časopis, ale jako ze 2/3. Takovou změnou prošly všechny média, ale nedělá se to veřejnoprávních institucích. A samozřejmě, že ten tlak na tu efektivitu nemusí nutně znamenat horší kvalitu. On tu kvalitu může přinést větší, že se bude dělat opravdu to, co má smysl, ale co si myslíš, Jirko, ty?
5: Ano, se vším souhlasím. Zároveň pravděpodobně tohle opatření téhle vlády, tak je, oni zdůrazňují, jako že to měli ve volebním programu, že jo. Oni ví, že prostě své voliče tím nezarmoutí. Jo? To je prostě populistický, dovolením vozovka, populistický opatření, který prostě vede k tomu, který má prostě poskytnout tedy svým voličům jaksi tu úlevu od toho hrozivého poplatku, jo. Prostě a to se jim to lidi, kteří tu televizi nepotřebují nebo prostě už dávno ji odepsali, tak prostě tak to přijmou. Ti lidé, kteří prostě naopak tu televizi neodepsali nebo mají představu, jako že to je nějaká důležitá instituce a dokonce se na ní dívají, a tudíž jsou kompetentnější možná k tomu, aby posuzovali, jestli prostě ta televize je špatná nebo dobrá, no tak ti jsou tím prostě nějakým způsobem logicky znepokojení, neboť to vnímají jako útok na sebe samou.
1: No a takhle to prostě, pravda, no.
5: Takže se jim nemůžeš divit, jo.
4: Počkej, ale oni teda vnímají jako útok na sebe sami to, že ta druhá část lidí, kteří se na tu televizi nedívají, no. Tady těm lidem, kteří se dívají, jako nechtějí připlácet.
5: Ale já to chápu, jenom, že prostě to zase souvisí, počkej, proč je to bizár? To souviselo s tím, čemu se říká jako krize institucí, nebo úpadek společenského konsenzu, protože veřejnoprávní televize vznikaly kdysi v takových těch dobrých časech, jako kdy se společnost víceméně zhodla na to, že je dobrý je mít.
1: Jako to je důležité slovo, že se zhodla, jo. No, zhodla, co tady tyhle společnosti chybí, je společenská zhoda.
5: A teď vlastně tam se ty naše pohledy liší, zatímco, dejme tomu, my staromilci si myslíme, že je dobrý mít tu shodu, nemyslím to nějak jaksi útočně, ale ty říkáš, ta shoda už dávno neexistuje, jo, doba se posunula, takže prostě tudíž ani nemají být instituce, které na tom jsou.
1: Shody, já ano. Myslím, že to je důsledek, že zmizela ta nějaká shoda společenská. No. Já volám popot mít nějakou shodu, říct, že ta společnost se shoduje na třeba elementárních věcech na tom, kam chce směřovat, nebo prostě čeho chce dosáhnout.
5: To ani nemusí, ale může mít prostě třeba nějaký kritický mechanismy, jako jsou svobodná média, a který...
1: Ale to fakt nereprezentují jenom
5: veřejnou média. Který třeba nejsou založený jenom na teď s dovolením tržním principu. Jo?
1: Ale dítě jako Česká to... televize, Star Dance, sportovní události.
5: Ale dobře, dobře, to můžeš prostě... jasně, ale zároveň prostě jsou tam mnoho ze zákona, mají prostě ještě nějakou další roli kulturní, já nevím, vzdělávací a takový pro menšiny a tak. A tohle jsou všechno věci, které prostě...
1: A ty si vybavíš nějaký pořad, který dělá Česká televize nebo Český rozhlas pro menšiny? Jako, ano, nájdeme.
5: Hele, já zrovna tady schválně jsem psal o desetidílným seriálu o dějinách Hanáckého divadla.
1: Hanáckého?
5: Hanáckého divadla. Prostě jako významné kulturním fenoménu, a který tě nikdy jako nenatočí samozřejmě komerční televize, protože to je prostě proč by to dělala, jo? Nebo může najít nějakého zázračného sponzora nebo tak. Ale tohle má dělat ta veřejnoprávní televize.
1: No, to já
5: mají dělat věci prostě pro takzvaně pro menšiny, mají tam prostě měli vysílat přenosy z Pražského jara. Jo, prostě pro takovou vysokou kulturu, jo, která možná, že už prostě žijeme v době takové postkulturní a tak, ale prostě dělat věci, které jsou opravdu pro menšiny i jaksi elitní. A to třeba možná s omezeným rozpočtem, možná nějak jako racionálněji, možná kvalitněji, jo, i když já si myslím, že to nedělá špatně.
1: Jirko, já si myslím jednu věc,
5: že
1: tam dělají spoustu špatných komerčních projektů, které by neměly dělat ve prospěch těch, o kterých mluvíš ty.
5: Víš, prostě já si představu ideální televize, by veřejnoprávní má být co opravdu jaksi pružná, štíhlá a velmi elitní, která dokonce vede k tomu, že lidé nepotřebují televizi.
1: Jirko, ale zároveň ta Česká televize i Český rozhlas, je
4: oni takový... Mají to dělat tak, aby se na ní nedíval.
5: No, do určité míry jo, protože by měla být jenom prostě pro ty, kteří jaksi se...
1: Jenomže ona je momentálně Jirko hybridem, kdy zároveň dělá vysoce sledované pořady... Což já proti tomu jako nic nemám, ale zároveň dělá tady ty menšinové, jo. Takže oni jdou do všeho, dané.
4: Kulturní pořady, menšiny, to je hezký, ale ten boj, který se teď právě rozvíjí nebo začíná od toho pondělka, kdy teda vláda oznámila, že ty koncesionářské poplatky opravdu navrhne zrušit, tak ten ani vládní poslanci, když se s nima bavíš mimo záznam, nebo politici, ani opozice, vůbec neveru tady o ty nepolitické věci, ale to se vede čistě o zpravodajství a publicistiku. Vít Rakušan teď říkal, že vláda útočí na ČT a ČT a ČRO a teď ho cituju, aby oslabila veřejnou kontrolu moci. Jo, tam jde čistě o to zpravodajství a publicistiku a k tomu bych ještě chtěl teda podotknout, jak si vlastně kladl takový rovnítko, nebo že by o to ty veřejnoprávní média měly usilovat, že by měly být takovým jako kritickým mechanismem nebo jako takovým kritickým pohledem na svět. Tak oni sami se jakýmkoliv kritickým mechanismům bránějí. Když se člověk podívá na stížnosti, které projednává Rada České televize, nebo projednávala Rada České televize a které se zase týkají zpravodajství a publicistiky, tak tam se často objevují úplně konkrétní stížnosti, buď to od nějakých občanů řadových nebo od neziskovek typu Aliance pro rodinu, že ta a ta reportáž byla brutálně nevyvážená, kdy tam v těch takových progresivních tématech nechají sice, jako je třeba manželství pro všechny, nechají promluvit obě strany, ale pak tam mají vždycky jako 2-3 nezávislí odborníky a všechno jsou to jenom lidi z té jedné progresivní strany. To se týká tady těch jako LGBT věcí, to se týká větrů, to se týká očkování. A to vedení zpravodajství úplně sériově nebo mechanicky tyhle ty stížnosti arrogantně odmítá. Říká, není problém. Jo? Čili taková ta představa, že Česká televize se teď ocitla pod ohromným tlakem nějakých jako brutálních predátorů, je podle mě, která se teď bude hrát, je podle mě úplně mylná. Mm. Jo? Myslím si, že tady se dělá takový jako kráská netvor, kdy teda ten netvor, což je teda ta současná vládní koalice, podle mě zdaleka není tak silná, jak by se zdálo.
1: V jakém smyslu daném?
4: No, protože bych řekl, že pokud ten bugr bude velký, to znamená jak v parlamentu, tak ten milion chvilek, tak třeba na té České televizi se nebude šetřit miliarda korun, ale třeba jako půjdu na půlku,
1: no
4: jo?
1: No to se
4: stane. Takhle bych si představoval, že Andrej Babiš že Andrej Babiš může úplně normálně vyměknout. Čili ten netvor nebude tak silný. A ta kráska, což má být teda Česká televize, Český rozhlas, to není nějaká jako křehká kráska, to je jako hodně podsaditá kráska, to je to přítěle, bych řekl.
1: A za druhý
4: taky jako rozdává rány, to není nějaká jako holka, která by seděla v foutě, ale
1: agresivní.
4: Chová se velmi agresivně, mimochodem porušuje, když zůstanu pro zjednodušení České televize, tak ona porušuje tím, jak o sobě neustále tady o tom financování svojem referuje jako o politický věci, jak porušuje i kodex České televize.
1: To si myslím, že to
4: je kdy v tom kodexu je napsaný, že o věci, které se týkají jí samotné, musí referovat stejně nestranně, jako by měla ideálně referovat o jiných věcech. A ona o tom referuje jako odborářsky. Je to úplně šílený, už jenom jako kvůli tomu, že si v podstatě zasloužila být rozpuštěn.
5: Já jsem to viděl předevčírem v televizních novinách, tam to začínali tím, protože to bylo zprávat, ne, a byl tam prostě jak opozice, tak koalice, a v podstatě jako,
1: To bylo potom udala z těch komentářích, ale... Jako
5: dobře, ale ještě chci říct, že by se mělo odlišovat ideologické věci, jo, a to je to, po čem si mluvil prostě v LGBT a prostě cosi. A tam je, to je problém, který si klade člověk, jestli prostě to není jaksi bohužel zeitgeist, jo? Který se vede, který má, jako, vidíš to všude prostě, jako, který se proniká, který těch Don Quixote jako z té jiné strany, tak si můžou maximálně tak stěžovat, ale prostě to je na složitější debatu. A potom je prostě kritická funkce, jakoby dozorce, třeba jakoby ve vztahu k vládě nebo k establishmentu. To je trochu něco jiného, jo?
2: Plní Česká televize.
5: No to, dobře, to je otázka. To bych si myslím, že prostě, že... Ano, to je podstatná otázka, kdy prostě ta by měla být nespochybnitelná. No, já souhlasím s tím, že to, čemu já říkám, tý duch doby, jo, který se prosazuje takovým způsobem, že, který zasahuje i nás, jo, jak se třeba bojíme říci o něčem, nebo nebojíme, my tady ne, ale prostě je to taková věc, kdy si člověk rozmyslí, jestli může o někom říct, že je pěkně, jo, nebo tak, jestli už to není, nebo při těle, nebo já nevím co. Jo. Tak tohle je něco jiného, než to, jestli prostě budeš chápat, jestli budeš vládní televizí.
4: Za prvý, kdyby teda veřejnoprávní média fungovala, jak asi mají, tak by tím duchem doby byla nedotčená, pokud možná, nebo by mu vzdorovala.
5: No tak jako... prostě to dělají lidi.
4: Tak ty lidi mají teda nějaký svoje limity, které jsou moc vidět. A za druhý, ta politická věc, jo, ta... já nejsem jako fanoušek prostě současné vládní koalice, nebo necítím se být jako příznivcem jednoho tábora proti druhému, ale tady v té věci ta Česká televize měřitelně selhávala, protože oni sami, Rada České televize si zadává za peníze České televize analýzy ve firmě, která se jmenuje Media Tenor, která teda spíš, řekl bych, že té televizi půjde na ruku než opačně. A i z těch jejich analýz vychází to, že třeba za rok 2025 prostě v některých pořadech typu Interview ČT, nebo Interview ČT 24, že ty reprezentanti bývalé vládní koalice tam byly dvakrát tak častěji než té současné vládní koalice. Jsou analýzy, že moderátoři České televize nebo ty redaktoři daleko agresivněji smluvili s tím dnes jakoby vládním táborem než s tím dnes opozičním táborem. Takže v týhletý, tomhletom úplně jasně, řekl bych, měřitelným kritériu. Ta Česká televize taky selhává úplně ukázkově.
5: Představ si, představ si, že by si byl v České televizi, jo. A vedle by si, a dostal by, dělal by si interview, třeba s nějakým jaksi zastáncem větrníků. Jak by si s ním vedl ten hovor? Bylo by to poznat, že máš nějaký názor, nebo ne?
4: Kupal bych ho pod stolem.
5: No právě, no.
4: Mu dával nepřímý otázky.
5: No právě, ale
4: to oni nedělají.
5: Otázky, které by se... Počkej, oni dávají prostě pravděpodobně, bohužel, tedy nepříjemné otázky, jako to je... Vždycky je to velmi subjektivní.
4: Tam je vtip v tom, když už se bavíme o těch větrnicích, že když udělají reportáž, nebo když...
1: To jsme měli úspěšně.
4: Když napíšou na web, prostě takzvanou jako analýzu problému, tak tam kromě Teď tam kromě, já nevím, vlády, opozice nebo tak, mají tři talking heads, jako mluvící hlavy, který se tvářejí, nebo který oni tam implicitně představí jako hlas rozumu, nezávislý hlas. A to jsou lidi prostě z těch, jako, z těch zelených lobby. To je ten průšvih. O to jde.
5: No, jo.
4: A když jim to někdo připomene formou stížnosti třeba na Radu České televize, jak se tváří, že to je útok na svobodu slova, ať s tím jdou někam.
1: To máš pravdu, Dane, Terezo?
2: Jo, já bych možná, jsem tady spoustu poznámek udělala, ale vlastně už se nám tady zase rýsuje právě ta otázka, co by vlastně veřejnoprávní média měla dělat. A já jsem vlastně, a Jirka to trošku zdá se mi jako převedl zase na jinou otázku, protože já jsem od začátku říkala, já si nemyslím, že ta otázka stojí veřejnoprávní média ano nebo ne. Já nevím, jestli tady někdo u stolu by je zrušil úplně, no. Kdybys je zrušil, dobře. No tak jo, ale...
5: Já ne, právě, tak vy se tomu přiznáváte a velmi jako to chápu. Jo?
4: Když mi vyklad, jsem byl no. pro tady jenom
2: já. Jenom on, ano. Takže já bych je nezvěděla.
1: A
2: bych
1: se potom v závěru přiklad k Danovi.
2: Ale prostě jde o to teda, co budou dělat. A Jirka tady v to první, co řekl, vlastně byly menšiny. A teďka můžeme říct kulturní nebo sociální menšiny. Ale i tohle mi připadá už dneska trošku... Neříkám, že je to úplně špatný argument, ale taky ne úplně jako neprůstřelný, protože zkrátka, jako my víme, že ty podcasty v menšině, jako i ty v těch, podcast je vlastně menšinový médium. Jo, samozřejmě jsou velmi úspěšný podcasty, ale zkrátka je to médium zaměřený na velmi úzký segment, na specifické téma a nakonec to i vidíme, třeba co se týče sexuálních menšin, tak tam jako první pořad, který bych si vybavila, by nebyla žádný pořad z České televize, ale třeba různé podcasty, které jsou české na YouTube. To znamená, a já to teď neříkám ani tebe, jo, ale myslím si, jako já sleduju mnoho menšinových téma podcastů i kulturních na YouTube, často jsou teda zahraniční, ale takže si nemyslím si, jako, že tohle je ten argument, který by jako měl obhájit jako nějakou šíři veřejnoprávních médií. Já skončím, ty jsi teď mluvil dlouho. A tak to byly ty menšiny. A potom ty si řekl, že vlastně jako nějakým ohledu by měli plnit jako vlastně tu kritickou funkci. Jasně, média, jako asi všechna by měla plnit kritickou funkci, ať už veřejná nebo ta soukromá. A zároveň si pak hned jako taky řekl, že všechno je subjektivní, že lidi jsou subjektivní, jo. No, ano, a to je přesně ten problém. Že si myslím, že se tady vlastně ten spor je dvou pojetí veřejností, jo. Jedna sekce lidí si myslí, že ta objektivita, kritičnost sídlí v nějakým jedným konkrétním baráku, že tam může sídlet, že se prostě ty lidi vzájemně vyvážejí. A potom druhá část, myslím, lidí si myslí, že třeba objektivita je vlastností veřejné debaty, kde prostě vstupují, kde je pokud možno nízký práh na přístup do té veřejnosti a kdy je prostě střet názoru a není to tak, že by vlastnost objektivity nebo vlastnost kritičnosti bychom v současné době mohli připsat konkrétním institucím. Myslím si, že v tomhle opravdu spíše vidíme v poslední době, že ty instituce selhávají a neměly by si jako, a já jim za to ani, já už jsem to tady taky říkala, já jim to nemám za zlé, protože si myslím, že to nejde. Jo? Ani univerzity nemůžou hrát tuhle roli. Myslím si, že to, nebo tady ty fact-checkři, měli jsme taky článek Adama Růžičky, je to mimořádně problematická role, strašně napadnutelná role a vlastně role, která jako no, vnáší do toho, myslím, přirozeného boje idejí trošku jako neférovej prvek, no, že my vlastně mluvíme jako z pozice nějaký vyšší autority než vy všichni ostatní, což je, myslím, taky na veřejnoprávních médiích trošku znát, že mnozí lidi skutečně vystupují s takovou jako autoritou, někdo by řekl přehlíživostí, která se může projevit i tím, že prostě některé hlasy nevnímají.
1: Ten pocit, jako, že jsou trochu víc než ostatní.
2: No.
5: Já jsem se hlásil jenom s tím, že si nemyslím, že podcast je menšinový žánr. Podcast je jakoby žánr. Je podcast prostě je žánr. Převálcoval skoro všechno, jo?
2: Ano, ale umožňuje právě velmi dobře fungovat i těm menšinovým tématům. Já mám filozofický podcast. Přesně tak. No. A my vidíme často ty velký podcasty, že jo? No. A myslíme si, že tohle je jako podcast.
1: Podcast je velmi úspěšný, tvůj filozofický.
2: Ale je to úplně menšinový žánr. A
1: to by bylo typicky, třeba tohle třeba veřejnoprávní instituci chybí. Myslím ale, se, moment, tohle, to je důležitá věc, to je naprosto úzkoprofilová věc a je úspěch Terezina podcastu ukazuje, no, já to prodám.
5: No, no.
1: Úspěch Terezina podcastu je, že i tak náročné téma, jako je podcast o filozofii, si najde své posluchače, kteří navíc jsou ochotní ještě za to jako zaplatit. A ještě vám řeknu jednu úvahu a tím vás trošku budu chvilku nudit. Jo. Já jsem teda teprve teď jsem si pustil film Vlny. Jo. Já jsem k tomu měl hrozně jsem se tomu bránil, protože to bylo zneužito k propagandě a strašně mi to vadilo, jaké obsahy se do toho filmu dávaly. Četl jsem různé jako recenze. A nakonec, když jsem si to pustil, tak jsem si uvědomil jednu věc, že si musím odfiltrovat, co se kolem toho dělo, jaký cirkus, jak to využívali politici ke svým jako záměrům, že ten film nebyl nakonec tak špatný. Víme, že ten pan Weiner, ta hlavní postava, bohužel já to vím ze svého blízkého okolí, jak přemlouval jednoho, řekněme, no, dědečka my ženy k tomu, ať vstoupí do komunistické strany, že to tam bude dobře, a ten skončil jako potom v jednom v procesu z doživotí, právě v procesu s majorem Nechanským a Veleslavem Válem, který mají to výročí. Takže ono je tam, jsou tam velmi sporné některé historické události a jsou bez kontextu, ale zároveň, co je pro mě jako důležité, tamto médium, tedy rozhlas, vystupuje jako to nejsilnější a nejvlivnější médium, to, které mělo největší zásah. Což můžeme datovat možná od nějakých jako 30. let, kdy se rádiový přijímač rozšířil do, jako masově se rozšířil, to znamená, že byl přístupný, vybavíme si ty scény za poslouchání zahraničního rozhlasu za dob okupace. Chvíli tu pozici ztratilo po 80. letech, kdy se rozšířila televize, protože k tomu přidala ten obraz, ale návratem podcastu se vrátí, protože podcast není nic jiného než rádiový pořad. Jo? Tím, jak se změnilo fungování jako společnosti, že spoustu pořadů je on demand, to znamená, že si vyhledáváš to, co budeš poslouchat a že minimum, nebo že výrazně klesl počet lidí, který to sleduje v reálném čase, filmy, seriály, kromě sportovních událostí, které musí sledovat v reálném čase, i zprávy, i publicistické pořady, i diskuzní pořady se poslouchají v odloženém jako vysílání, tak se znova ukazuje, jak ty podcasty, respektive podcast jako rádiový pořad, bude zase jako vlivným médiem, protože tam je úplně jedno vlastně, kde to posloucháš, že si to posloucháš přes aplikaci YouTubeovou, nebo jestli to posloucháš na Apple podcastu, nebo jestli to máš na to Spotify. Ten princip je pořád stejný. K tomu posluchači se to dostane a tím nejsilnějším vlastně médium je pořád ten zvukový bez toho obrazu.
5: No dobře, ale představ si, jako může být jenom samozřejmě podcastová televize, která nedělá, taky jich je plno, že jo. Ale ta televize té veřejné služby z toho zákona vyráběla umělecký, dokumentární, publicistický pořady, které měly úplně jinou podobu než podcast, jo. Dejme tomu prostě 10-dílný seriál v lodě historii Hanáckého divadla, by se dá taky udělat jako podcast. Možná by to prostě třeba i poslouchalo víc lidí, protože lidi už prostě jsou to, ale oni to udělají tak, že najdou rešerše, dokumenty, udělají to, má to nějaký scénář, má to nějakou dramaturgii, je to poměrně náročný, docela náročný produkt, jo, neuděláš prostě divadelní představení jako podcast, neuděláš záznam symfonického orchestru jako podcast, neuděláš naučný seriál o, já nevím, o folklorním...
1: Já nepopírám.
5: Ne? No ne, a rozumíš, a tohle je prostě role televize, která stojí peníze a musí to prostě ty lidi tam umět, jo?
1: Ale jako to nikdo...
2: My jsme vlastně, my jste jenom jako říkali, že prostě tyhle menšinové věci mají teďka taky další médium, kde se jim velmi daří, a možná v některých ohledech se jim daří lépe i tam. Ale zároveň já souhlasím vlastně s Jirkou, a to si myslím, že fakt jako ne, tady nejsme v rozporu možná jako s Danem, ale v tom, že jako spousta věcí je strašně drahých, třeba jako zaplatit si průzkumy trhu, jo, nebo různý studie nebo výzkumy. A potom jako kdyby samozřejmě existovala jenom podcastová scéna, tak jako, a to my ale netvrdíme asi, ale vůbec i jenom menší mediální jako skupiny, tak vlastně jestli by se ta žurnalistika taky nescvrkla prostě na to, co se opravdu dá udělat jenom od tolu.
1: Tereza, a přesně to je ta funkce, kterou ta Česká televize nebo veřejnoprávní instituce neplní.
2: Jo.
1: Protože nám chybí exit poly,
2: no,
1: které v jiných zemích jsou. A kdo jiný by je měl zaplatit, než právě veřejnoprávní instituce, a oni to nedělají. Oni tu funkci tam, kde by měli plnit, to znamená servis pro tu společnost, tak ji neplní. Jirko, vůbec nespochybnuju, že by se měli vyrábět pořady o folkloru a o hádivadlu, Hanáckém divadlu. Ano, jo, ale oni neplní tu roli v těch momentech, kdy je to pro tu společnost důležité, kdy si to nemůžou dovolit zaplatit komerční média, a proto je znovu nutné definovat jejich roli.
5: Jo, pamatujete si na svědomě, tak promiňte, po seriálu Burak, aha, tam je prostě taková chvíle, kdy tam pan Majer vypráví pohádky, jo? Pamatujete si na to, jak to je? Vladimír Menšík.
1: Rezané, jo.
5: A tam prostě on vypráví pohádky, jo? A vlastně tam... A spočívá to jenom v tom, že Menšík tam přijde a prostě vypráví tam pohádku, jo. A mně už tehdy v 80. letech přišlo podivný, že by na tohle se díval celý národ. Tam zároveň prostě je to jako, že všichni se na to dívají. On v podstatě tam dělá podcast, jo. Ale zároveň je to nesmysl, protože prostě od té televize chceš nějakou vizualitu, nějakou prostě, nemůžeš udělat pohádku tím způsobem, že tam sedí lidi a vypráví pohádky, ale musíš ji zahrát. A to je potom dražší, to je prostě něco jiného. Je docela možný, že přichází doba, kdy už lidi nebudou prostě ochotni dívat, jim to bude stačit.
1: Jirko, ale...
5: Jo? Ano, chápeš to? Ta, jo,
1: era,
5: těch, říct, jo?
1: Ta a... era těch skvělých jako no. dětských seriálů Maculek, počkej...
5: No jasně, Volíček.
1: No, Volíček, Maculek, pardon. Tak to bylo taky dáno tím, že ti lidé se nemohli věnovat...
5: A já vím, já to tématu. Chápu. Byla to,
1: a taky, ale pozor, Jirko, no. ale taky ta... Ta kvantita těch seriálů.
4: Že Vladimír Menšík řádil v publicistice.
5: No ne, já jsem tím chtěl říct, že oni to musí tam nějak vymyslet, jako, jo, že po ní chtějí v podstatě udělat něco, to je nasložitější objasnění, co, jak to vlastně bylo, jo, i v té Arabele. Protože tam pravděpodobně šlo, na druhé straně byl Hajaja v rozhlase a to bylo nesmírně poslouchaný. Vladimír Brodský tam měl prostě tradičního Hájo. Ale protože to samozřejmě všechno bylo mnohem užší a bylo prostě těch... A, nemohl
1: a těch kanálů bylo mnohem...
5: No ne, nebylo skoro, že byly dva nebo tři. Jo, teď je desítky, stovky.
1: A byla jiná kvantita, větší kvalita.
2: A to je taky jiná, jakože jo, že my jsme přešli z doby, kde byl ještě nějaký nedostatek informací, do doby, kde je jich naprostej nadbytek. Jo, a to znamená zase úplně kvalitativně odlišná situace.
5: No a tak dobře, a tak někdo si říká a někdo prostě má mentalitu jakože zachovejme to, jo, zkusme, nejdeme do toho tak rychle, do toho...
2: A teď se zachovávají.
5: Je, dobře. Tak jako a někdo říká ne, musíme se změnit, musíme to změnit, protože už je jiná doba.
2: Tak jako asi nějak...
1: Tak, půl hodiny jedeme jenom o České televizi.
4: Jednou je to k tomu, jenom Jirka říká,

0: lidem z té české televize, z toho českého rozhlasu, který právě, jako dělají všechny ty podle mě nevynucené chyby, železou všem krkem a pak to jako, pak ta funkce zanikne i s ním, ale měli by zaniknout jenom oni a ne ta funkce.
1: No tak. Když a přitom asi je dost lidí, kteří kvůli tomu půjdou nějaký ty pochody.
0: Hele, bude, jako... poslanec ano, Patrik Nacher, že jo, má takový připravený ten návrh, který nevím, který teda asi nenačte, pozměňovací návrh, pakliže projde tady ten zákon, teď schválený vládou, kde by dával lidem nad 75, nebo jakoby domácnostem soužený z lidí nad 75 let, jestli to říkám správně, by jim dával možnost z toho vystoupit a ty poplatky neplatit, což by teda znamenalo, že třeba u těch důchodců, který, jak nám říká Česká televize, tvoří asi polovinu příjmu České televize, tak tam by se ukázalo, jestli to je opravdu hodně lidí, který do televizi chtějí, tak ať si ji platí.
2: Ne, té debatě odborné nebo respektive seriózní se vybrání úplně všichni. To by v opačném případě bychom měli na stole data. Jaká je divácká struktura České televize a jednotlivých kanálů? Jaké jsou politické preference jejich diváků? To třeba Česká televize ta data sbírala, ale posledních x let, jen 3-4 roky, tato data nedává. A když si a velmi pokoutně a složitě se k ním dostáváme a bez tady těch dat, jako jak se to změnilo, přece tu debatu vlastně nemůže ani pořádně dobře vést, že jo? Protože nevíme prostě, jak to reálně je. A já tvrdím, že na to mají všichni zájem, aby se to nevědělo, včetně opozice a zastánců statusu quo ve veřejnoprávních institucích, protože by se fakt ukázalo, že ta televize plní úplně jinou funkci, než jakou ji přisuzujeme. Jo, tam ty mladší diváci tam zcela tak jako u všech televizí nejsou. Jo.
3: No kdybychom měli říct, že vlastně je platný argument ten, že ta Česká televize by měla vytvářet nějaký tmel, a tak pak by to fakt bylo jedině to Star Dance.
2: No ale to tak, proto já jsem pro Star Dance.
3: Jo.
2: Že to je poslední pořad, který přitáhne jako 2 miliony diváků napříč generacema.
3: Jo, protože jinak mě žádný jiný pořad nenapadá.
2: To je společenská změna obecně.
1: Ale jako ne, že prosím? Se díváš v jednu chvíli na televizi. Jo? A že tam existuje, co se čemu se říká.
2: Jirko, vzpomínáš, jednou jsme se dokonce s jednou tvojí přítelkyní taky dívali na Star Dance, že jo?
1: Jasně, taky jsem tam skoro tančil, ale...
3: Ne.
2: No, hrozilo mu to, Jirko, no, řekl víš, jo.
1: Ale tím nemyslím tmel, jako když se díváš na jednu věc, když Star Dance má smysl, jo? Ale, že platí to, čemu se říká, myslím, meritokracie, ne? Že tam by neměly být debilové, jako v té televizi.
2: To, ať jsou ale v každé společnosti a v každé televizi.
1: Že tam prostě, že tam existuje nějaká jakoby představa nějaký profesionálního kodexu, nebo co, no. Že jim to uvěřuješ, jo. Že tam neprojde prostě jako vyloženě někdo, kdo je
3: gramotný.
0: Negramotný. Tak nešťastný je, že tyhle ty lidi, kteří teda... Tyhle ty lidi, kteří stojí na stráži před debilitou, tak si sami o značné části publika, nebo o lidech, od kterých vyžadují, aby je platili, si myslí, že jsou debilové.
2: Tak, Terezo, my...
0: No ne, tak to máš takový... To máš ty neustálý pořady o důchodcích, který jsou tak přitroublí, že se nechávají oblbovat říky svýma e-mailama, proto musíme mít právě Českou televizi, aby tady těm troubům řekla, že těm mailům nemají věřit.
1: Tak jako občas některým by jim to přijít mohl, ne?
2: Tady ta moda o řetězových e-mailech je teďka potlačená, nebo prostě existuje už. To byla záležitost před třemi lety. Ale o tom bychom se mohli bavit ještě.
1: Před 20 lety se jim říkal šmejdi, jako ty, to, co nebyl.
2: To byly ty hrnce.
1: Jo, to byly ty hrnce.
2: Ty vždycky vytáhneš.
1: No ne, a bylo to, a pokud vím, tak prostě Česká televize v tom měla zásluhu, nikoli, že podává hrnce, ale že natočila několik publicistických věcí, kde potom šla?
2: Nejen ona, jako opravdu no. Česká televize je, nebo veřejnoprávní instituce, kromě těch kulturních, které ty si tady zmínil, nemá v ničem jiném unikátní pozici, Jirko. Jako žádné komerční média by ne, žádné komerční

0: Či médium by neudělalo dokument o hádivadle, ale zároveň neexistuje nic, co by bylo společensky, co by mělo takový společenský zásah a nedělalo by to ostatní média komerční. I ostatní média plní veřejnoprávní roli. Určitě se k tomu vrátím ještě v dalších dílech podcastu jako porada, ale Tereza ještě rozvede víc tu paralelu s knihovnou Václava Havla, která je taky institucí...
1: Už si oznámil, že jsme...
0: No já jsem...
2: Nech to všechno
1: bezplacený. Volno, životný, že jo.
0: Z čeho budeme žít? Jako,
2: to, tak jo, tak
0: nám někdo žádný koncesně neplatí. Tady jsou tři lidi v zákulisí, kterému musí zaplatit výplatu. Tak my
1: bych... Tři lidi makají u mikrofonu.
0: No, a jako, rozumíte? No. Tak naťukni to z krizi instituce a že asi těžko se bude někdo zánět na funkci ředitele knihovny Václava Havla.
1: Jo, no, to je zajímavá otázka, protože já už vlastně nechci ani asi do té minulosti jít a nějak určitě nechci rozřešovat to, kdo je v právu nebo kdo není v právu, protože když tam někdo nepracuje, tak zvnějšku se to blbě hodnotí, protože je to opravdu dost jako zmatený komplex problémů, zdá se mi, a když je zase někdo uvnitř, tak je, má už nějaké stanovisko, který mu může bránit vidět taky nějaké podstatné věci. Co jako je samozřejmě nápadné, že se ta, nebo nápadné, no smutné, že se ta instituce tímto způsobem sype, byť Tomáš Sedláček mi důrazně říkal, že se nesype, sype v roce teda nedožitých 90 a že vlastně postupně teda všichni nějakým způsobem odstupují, to si, bych si řekla, že by se třeba dalo ještě vydržet aspoň po těch narozeninách. V každém případě teďka bude zajímavé sledovat skutečně, jako jakým způsobem se to dál bude vyvíjet a ta situace je taková, že tedy zaměstnanci dali výpověď. Jeďko jediný tam zůstává Tomáš Sedláček, byla dovolena správní a dozorčí rada. Zároveň Dáša Havlová i vůči této volbě nové už potom, i v poté krizi, se nějakým způsobem vůči tomu vymezila, že neví, jestli je to v souladu se stanovy. Zároveň teda ta vyjadřuje dlouhodobě, nebo i Tomáš Sedláček mi to říkal, podporuje mu, takže v tomhle ohledu samozřejmě, kdyby vlastně, a Tomáš Sedláček chce nadále v té funkci zůstávat, dokud teda chce prezentovat svoji představu nové správní radě a říká, že chce zůstat teda, dokud se nenajde někdo lepší, kdo by to vzal, což samozřejmě je, jako myslím, není úplně jako velmi obtížný úkol, protože se z toho, jak se postupně teda rozvíjel ten problém, tak jsme zjistili, že nejenom ten člověk má předstoupit před správní radu s nějakou vizí. Tomáši Sedláčkovi jsme se tady jako, nebo určité proudy společnosti neustále smáli za tu vizi, ale ona to ta správní rada chce, aby měl teda nějakou vizi pro tu knihovnu, aby měl nějaký postoj k Václavu Havlovi, k jeho dílu. To je první úkol, potom to má manažersky vést a ta knihovna je podle všeho ve finančních potížích. A to byla už předtím, jo? To není teďka, když teda odstoupili sponzoři, protože, jak si Tomáš Sedláček říkal, že musel i hned začít schánět peníze, že ten za ten rok teda sehnal 16 milionů. Takže ten člověk má to vést nějakým způsobem ideově, má to vést manažersky, má schánět miliony a sehnat si teda nové zaměstnance podle všeho. No a tak to asi bude těžký úkol.
0: Jirko, a teďka vážně... Vážně tě žádám, prosím, ty patříš k lidem, který měl hodně blízko jako k těm odcházejícím zaměstnancům, prostě to je fakt. Jak ty si myslíš, že se to bude vyvíjet? Ze vší vážnosti na to zkus odpovědět.
2: No v nějaké minimalizované podobě asi. Se tam zůstane pár lidí.
0: A myslíš, že technicky teda regulérně hrozí zánik, nebo to bude...
2: No tak zánik, no tak prostě bude to, proč by to, z toho stačí, ještě nebude jeden člověk, tak to bude dál pokračovat, no prostě jako ta značka asi nezanikne, nebo tak, že by to jako odešlo někam na úřad a tam by to zavřelo, je to nikoli. Dovol to, že bude se minimalizovat ta činnost.
0: No asi, počkej, ono to na jednu stranu, oni už platí tržní nájemné v tom prostoru.
2: No tak asi, tak to byla taková... pokud nějaké...
0: Komu to patří vlastně, Jirko, ta budova, ve které oni sídlí?
2: Komu to patří? Nepatřilo to Schwarzenbergovi?
0: No to já patřilo, si... ne. Patřilo,
2: ale no, tak Ne.
0: A po jeho po smrti knížete už to začali platit jako komerční nájem. Z začátku měli knížet, to platí komerční.
2: No, ale tak to... Já to nikdo netuší, ale já mám pocit, že i Tomáš Sedláček mluvil o nějaké takové minimalizované podobě, ne? Před měsícem aspoň, jako že tam budou čtyři lidi a že budou prostě, že tam bude mít umělo, že to bude dělat
0: umělo. Hele, a Jirko, nepomohla by nějaká mediace mezi Tomášem Sedláčkem a mediace nějak, že by je někdo dal dohromady, aby si sedli?
2: Myslím, že...
0: Nejde o rozpory, zkusme se dohodnout.
2: Je samozřejmě zajímavý, ale jak ty tam s dovolením říkáš, jako že mu vyčítali intelektuální nedostatečnost, myslím, že to nebyl ten problém.
0: No, jako, tak já si myslím, že řekneš, že se to nezmění už.
1: Nejdřív jsme hovořili teda o jeho manažerských dovednostech nebo dovednostech a vím, že třeba pan Putna v DVTV výslovně říkal, že jako intelektuálně na to nemá a myslím si, že celý ten jako ta veřejná kritika, která se potom otevřela, skutečně jako mířila na jeho intelektuální intelektuální. My jsme tam mluvili o té manažerské stránce a potom jsme se bavili o té filozofické stránce, ne?
2: Tak když vždycky chceš něco zjednodušit, tak potom druhým řekneš, že je blbec, jo?
0: No,
2: že,
1: ale, to se dělalo, no, tak dělalo. No,
2: ale to zdaleka nebude ten problém, jo? Já si myslím, že tam došlo, aspoň co jsem tak, jako k nedorozumění, nebo respektive k zhroucení nějaké důvěry vzájemné mezi tedy, dejme tomu, těmi toto jako tím tělesem a mezi jim,
0: no, ale
2: to nemusí být jako kvůli tomu, že je nedostatečně intelektuálně vybavený, to naopak, prostě to jo, může být, že oni mu nerozuměli.
1: To byla důležitá kritika, která se 14 dní vůči Tomáši Sedláčkovi, slyšela jsem ji i od vás, od tebe, vůči Tomáši Sedláčkovi směřovala.
0: Počkejte.
2: Já jsem nikdy si nemyslel, že by byl hloupej. Naopak, já si myslím, že to je svým způsobem genius. Ale prostě geniové to mají složitý.
0: Proto já vám řeknu ještě, v čem je ta paralela s tou českou jako televizí, jo. Ale to si necháme už do té druhé placené části, která bude teda extra... Já nevím, bude asi teď, nebo to možná posuneme, uvidíme. V každém případě můžete nás sledovat na YouTube kanálu, na... I tu neplacenou část můžete poslouchat na Echo 24 a na Rádiu Prostor, které je celoplošným vysíláním. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se, že se uslyšíme v té placené části. Práva k jménu Václav Havel drží Dagmar Havlová.
3: Je to dle mě úplně jako revoluční věc v mezinárodní politice, protože vývoj ukazuje, že Amerika je porazitelná.
0: Asi to tak jako je, protože Donald Trump a jeho administrativa ničeho nedosáhla.
1: A tak minimálně nám předvedli, že opravdu blokace Hormuzu je velmi účinná zbraň.
2: My vám nějakým způsobem pomůžeme. Ono to zase nevyšlo.
1: Že jako Izrael může za všechno, jako zlo, tak to tady snad nikdo neříká.
0: Co ty víš, Dané, vlastně? Tak kolik jich bylo?
3: Já to nevím právě.
0: Jo?
3: To je rozdíl mezi náma.
4: Neskrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.

0: Milí přátelé, dámy, pánové, vítám vás všechny srdečně na dnešním představení knížky, kterou jsme nazvali Změna režimu politiky. Je to již šestá kniha naší svatoplukovské edice v nakladatelství Dauphin. Máme tady mezi námi, když teď ho momentálně nevidím, ale byl tady zatím stolkem Daniel Podhradský, to je ředitel. Jo, dobře, tak to je pan ředitel nakladatelství, který tu knihu přivezl i jiné knihy, které jsme u něj vydali, takže po skončení té dnešní besedy, té debaty s autory této knihy, budete mít tu možnost si ty knížky tady zakoupit a nechat si je také podepsat od autorů. Na vzniku této knihy se podílelo celkem 21 osobností veřejného života. S Danielem teda 22. Je tam celkem 18 příspěvků, takže některé ty příspěvky mají dva, ty autory. A já jsem si na pódium pozval 9 z nich. A budu jim v té první části klást otázky. Budou to otázky stručné a vás také prosím o co nejstručnější odpovědi, aby se dostalo na každého a aby taky byla příležitost o té, řekněme, úvodní části, abyste se také mohli ptát vy. Ale já bych vám nejprve rád na úvod přeci jenom tu knihu představil, než se dovíme, co je obsahem těch jednotlivých příspěvků. Co nás tedy k tomu vedlo? Mnozí víte, že knížku s podobným názvem jsme vydali už před rokem. Ta se také jmenuje Změna režimu. Se věnuje jednotlivým politikám a ta první kniha, ta je, řekněme, psaná ve vyšší míře obecnosti. Tam se věnujeme institucím. V té první knize vysvětlujeme, proč pro zachování demokratického a svobodného života v naší zemi nestačí už pouhá změna vlády. Proč je pro záchranu demokracie zapotřebí provést některé zcela zásadní, fundamentální změny na úrovni naší ústavy? Nově koncipujeme poměr mezi jednotlivými institucemi a zabýváme se těmi, řekněme, základními východisky pro tolik potřebnou politickou změnu. Ale abychom nezůstali právě v rovině té obecnosti, tak jsme vlastně tuto ambici přetavili v tu druhou knihu, kde už rozpracováváme tuto ideu do těch jednotlivých kapitol podle toho, jak je řízen stát. Jo, tak jako má vláda svá ministerstva, tak tato kniha má svoje rezortní kapitoly, kde se ti autoři přichází s představou, jak by stát, který je suverénem na svém území, který není omezován zvenčí, svázán k tomu, aby má, řekněme, úzce vymezený manévrovací prostor, tak stát, který ho má daleko širší, jak by taková politika v tom daném oboru měla vypadat. Je, myslím, důležité číst ty knížky ve správném pořadí. Takže pokud si tady koupíte tu druhou a nebudete mít tu první, uděláte chybu. To není, jako je to dobrý marketingový tah, to jako uznáte, ale to není ten hlavní důvod, proč to říkám. Jo, když budete číst tu dvojku, tak si budete říkat, to přece to se nedá prosadit za současný situace. Jistě, protože to, co je zapotřebí udělat, předtím vysvětlujeme v té první knize, která vyšla před rokem. Co mají všechny ty příspěvky v té druhé knize společné? Je to primárně idea svrchovanosti. Čili my vycházíme právě už z předpokladu, že Česká republika, náš stát, má opět možnost si plně určit, jakou cestou se v té které oblasti vydá, bez toho, že by něco k tomu nařizoval nebo zakazoval Brusel nebo jiné centra moci, která nemáme zde pod kontrolou. Takže to je základní východisko, je ta myšlenka svrchovanosti, suverenity, což je ostatně téma také naší vůbec první knížky v té edici Svatopluk. Druhý důležitý aspekt všech těch příspěvků je to, že přicházíme s vizemi, které jsou proveditelné, které jsou praktické, čili není to nějaké snění, není to, co by mohlo být, kdyby, já nevím, se stalo něco, co v zásadě je naivní očekávat. Jo? Ale co se dá opravdu reálně prosadit za předpokladu, že se uvolní ty šrouby a budeme zase trochu svobodněji dýchat. Je tam prostě obsažena ta politika národních zájmů. Nejsou to nějaké konstruktivistické nápady z říše politických abstrakcí, ale prostě konkrétní kroky, které je třeba provést, aby ten systém sloužil obecnému dobru, což je základní účel vlastně fungování státu. Zároveň jsme dbali na to, během přípravy té knihy, aby to nebylo 18 příspěvků tak nějak jako halabala, že si každý napíše, co ho jako momentálně napadá. Všechny ty příspěvky mají podobnou strukturu, popisují ten současný stav, ty největší neduhy toho stávajícího režimu a pak přichází s tou představou, s těmi jednotlivými kroky, co je zapotřebí prosadit, co je zapotřebí změnit. Čili ta kniha jako celek tvoří jakýsi vnitřně sourodý manuál dobrého vládnutí. A poslední moje poznámka na úvod, není to jenom kniha do poličky. Takových knih, které prostě si koupíme, prolistujeme, někam vložíme, těch máme sami hodně. A to jsme nechtěli toto množství ještě rozšířit o tuto. Ale hlavním účelem té knihy je ve společnosti vyvolat debatu, diskuzi o jejím obsahu. Čili taková debata, jako povedeme dnes, tu povedeme v příštích měsících po celé republice. Všude tam, kde má Svatopluk svoje větve regionální, kde působí, tak budeme zvát vždycky v nějaké obměněné sestavě autory této knihy a vysvětlovat, o co nám jde, co chceme v této zemi prosadit. Čili ta kniha je jakýsi materiál, podklad pro to, abychom společně si vydiskutovali, o co budeme jednou usilovat, až se ta politická situace ještě více změní. A nyní mi dovolte, abych představil ty, které jsem si vybral pro tu dnešní besedu. Nemohl jsem sem posadit za ten stůl všechny i z těch, jak vidíte, prostorových důvodů, ale to neznamená, že by jejich příspěvky byly nějak méně cenné nebo méně hodnotné. Já s nimi samozřejmě počítáme na ty besedy na jiných místech, ale tady v Praze jsme chtěli udělat setkání, řekněme, v co nejhojnějším počtu. Ty další už budou třeba jenom se dvěma, se třemi autory. Takže já si dovolím nejprve představit Janu Turoňovou, Petra Druláka, Jana Skalického, Ilonu Švihlíkovou, Martina Pecinu, Ivana Noveského, Tomáše Doležala a Andreu Roskovcovou. A mezi námi jsou ještě další autoři. Pan doktor Rád. Pak tady Tomáš Břicháček. Miroslav Belica, No a to nejlepší nakonec, já se jmenuji Michal Semín. Jak jsem říkal, takovým leitmotivem té knížky je ta idea svrchovanosti. Takže jsem si pro vás, přátelé, připravil otázky, které se týkají pochopitelně těch vašich příspěvků, ale budu se na ně dívat právě touto optikou. Jani, já bych začal s dovolením u tebe. Ty v tom svém příspěvku koncipuješ novou bezpečnostní doktrínu, která je směřována směrem dovnitř, jo? Čili něco, co by normálně mělo na starost ministerstvo vnitra. A ty říkáš, že migrační politiku dnes fakticky neurčuje Praha, ale Brusel, přes migrační pakt, přes financování neziskových organizací ze zahraničních zdrojů. Co je podle tebe třeba udělat, aby se vliv těchto faktorů minimalizoval? Prosím, ano.
1: Dobře, děkuji moc. No ono to, já si asi stoupnu taky, abych byla vidět. No, nemáme hlasitý mikrofon, děkuju. No, ono to hodně souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou, o které ty mluvíš. My v podstatě... Já to, co se nedá zapnout... Tady není. Měl jsi sednout blíž, aby jsi líp slyšel. Dobře, takže zapínat se nebudeme. Tak souvisí právě s tou svrchovaností, suverenitou hodně, protože my máme samozřejmě naše bezpečnostní složky. Ty jsou funkční, tady existují, máme jejich strukturu. Samozřejmě dají se v mnohem vylepšit, o tom se třeba ještě pobavíme, ale jsou tady. Ale důležité je, jaké mají politické zadání, jak fungují v tom našem státě, kdo jim říká, co mají dělat, co mají chránit a co chránit nemají. A samozřejmě ta migrace, to je velké téma, protože zrovna v té migraci asi v budoucnu budeme nejvíc pozorovat, jaké vlastně motivy a zájmy jsou naší vlády. Jak my víme, minulá vláda nám prostě migrační pakt vyjednala, dokonce i ho vyjednávala, migrační pakt schválila, přijala a ono to jakoby teď vypadá, já mám pocit, že to trošku spí, ale ono je to jenom tím, že k tomu už diskuze byla a žili jsme v tom období, kdy ještě ten migrační pakt nebyl platný. Ale zrovna teď, v červnu roku 2026, přichází v platnost. A teprve od příštího roku se začnou ty jeho pravidla nastavovat, bych to řekla v takovém tom plném gardu, protože teď ještě jsme v jakémsi mezidobí. A ty ses ptal, jako co my můžeme dělat, aby k tomu teda nedošlo, nebo aby se nás ten migrační pakt netýkal.
0: Ochrana hranic, jo? Věnuješ se v té první části svého příspěvku.
1: Ano, jistě, je to ochrana.
0: Se zabýváš ochranou hranic.
1: Ono by
0: Jak je chceš posilnit? Co chceš konkrétně, jo. Co navrhuješ?
1: No ono by bylo ideální, kdyby prostě my jsme nerespektovali ty pravidla migračního paktu. Kdyby my jsme nesouhlasili s tím, že si budeme brát migranty, které Evropská unie bude rozdělovat. Aby jsme nesouhlasili s tím, že nám sem budou posílat migranty, kterým my máme vyřizovat žádosti o azyl. A aby jsme nesouhlasili s tím, že se z toho budeme vyplácet ty velké peníze. Ale když už tohle se nezvládne a opravdu by došlo na nejhorší, že nám ti lidé sem přicházet budou, což je otázka, jestli budou nebo ne, protože sami migranti, kteří jsou v západní Evropě, oni se nechtějí. Ti stávající prostě nechtějí do střední a do východní Evropy, což je ta naše obrovská výhoda. Ale ty noví nám sem posílat můžou. A ve chvíli, kdy k tomu přijde, tak tam jsem se věnovala té ochraně hranic, které mě ty vybízíš. A tam samozřejmě nemáme jinou možnost než to, aby jsme přijali opatření na ochranu těch hranic. Vlastně to, co jsme si teď odvykli. My jsme si v rámci vlastně všech ostatních opatření řekli, dobře, hranice nám chrání Evropa, hranice nám chrání Frontex, my se tomu nemusíme věnovat. Jo? A my musíme prostě změnit to myšlení, musí to samozřejmě udělat vláda a začít si ty pravidla na té naší vnitřní hranici znovu zavádět. Ostatně dělají to jiné státy, dělá to Německo, prostě jako odehrává se to Polsko, jo? Není to nic, co by jako mělo být úplně mimo současnou dobu, současnou éru. No a to je vlastně jedna věc, jo? Ta vůle vůbec to udělat. ta tady musí být. Jo, za určitých okolností tady být musí. No a potom jsou ty technické možnosti, a to zase v dnešní době my ty technické možnosti máme, já se o nějakých zmiňuju, to znamená, je to vlastně to, že jsme se pořádně nevěnovali například nákupu dronů, skoro, že tady není Jarda Štefec, dneska ten by nám o tom možná víc popovídal, a takže kromě těch dronů, který nám můžou prostě mapovat, chránit nám ty hranice, tak máme prostě technologie, kteří jsou schopní místo těch lidí, aby jsme tam nemuseli mít desítky, stovky vojáků, policistů, tak jsme schopni tam mít ty technologie.
0: Děkuji, Jano, já bych měl, mě napadají další otázky, když hovoří samozřejmě, ale já myslím, že uděláme takové první kolečko a když budeme na tom časově dobře, tak bych vám pak ještě položil jednu otázku, jo, navazující na to, co jste řekli. Zmínila si Jaroslava Štefce, omlouvá se. Jo, mrzí ho, že nemohl nakonec dorazit, je to jediný vlastně z těch autorů, který tu měl sedět, bohužel tu tedy není. Ten se ve svém příspěvku věnuje také bezpečnosti, ale té vnější. Jo, poukazuje na to, že nám chybí vlastně bezpečnost nebo obranná doktrína a přichází s nějakou tedy představou toho, jakou bychom měli přijmout. Ty potřebné reformy v těchto silových rezortech, jako je vnitro a obrana, tak nejsou možné bez posílení naší suverenity v zahraniční politice. Ty ses, Petře, té otázce věnoval už v té první knižce, kde jsi zdůraznil mimo jiné tu potřebu našeho určitého rozvolnění těch vztahů na ty struktury politického západu. V této druhé knize píšeš jakýsi program pro svrchovaně jednající ministerstvo zahraničí, jo, které jenom neodezírá z úst těch velmocí nebo těch nadnárodních subjektů. Ta tvoje vize nového zaminy tam zajímavě vlastně nebo přichází s úplně novou rolí pro prezidenta republiky. Jsme dnes aktéry sporu, že jo, kdo vlastně u nás tvoří zahraniční politiku, zda vláda, prezident. A jestli by si mohl vlastně tu první a druhou knihu tak trochu propojit právě přes tu osobu prezidenta.
2: Jo, děkuju. Já si nakonec stoupnu, když tady vlastně z hlediska ozvučení je to asi lepší. No, pokud má mít stát skutečně svoji zahraniční politiku, pokud má být suverénní, tak potřebuje zahraniční politiku. Stát, který je součástí EU a NATO, v podstatě zahraniční politiku moc nepotřebuje. On na ní může rezignovat. Jako ne, že by to bylo dobře. I členské státy EU a NATO mají zahraniční politiku. Máme příklad Turecka, máme příklad Orbánova Maďarska, Francie něco dělá, jo, to znám, ale když ten stát nedělá nic, tak v zásadě se o něj ostatní postarají. Ne v nějakém dobrém slova smyslu, jo, je tam nějaký bruselský autopilot a ten to řídí. Jo, ten stát vlastně nemusí dělat nic a jeho existence úplně nemusí být ohrožena. Jo, ona je ohrožena v podstatě těmi postupnými bruselskými kroky, podobně jako ostatních členských států, ale je to něco jiného. V okamžiku, kdy skutečně stát se chová suverénně, kdy skutečně dělá důležité volby, tak některé ty volby můžou dopadnout dobře a některé špatně. Jo, je to jako v biznise. Když je někdo zaměstnancem a když je někdo tím podnikatelem, který to vlastní. My v EU a NATO jsme v pozici trochu těch zaměstnanců. Jo, to znamená, my třeba ten zaměstnanec v dostatečně vysoké pozici, může tomu vedení něco říkat a může změnit dokonce i chod té firmy. Ale když to nedělá, tak nějak se veze, nějak to funguje. Kdežto, když nejsme součástí těchto uskupení, a já myslím, že my nebudeme součástí těchto uskupení, ne třeba z důvodu, že bychom dokázali jednostranně vystoupit, to snad by ani, myslím, moc nešlo, ale oni se rozpadnou. Dostanou se do takové krize, že budeme v jiné situaci. Tak v takových chvílích skutečně se dělají rozhodnutí, která mohou být dobrá nebo špatná. No, jako v té firmě. Ten majitel může udělat fantastické rozhodnutí, který tu firmu katapultuje do úplně vyšší kategorie podnikání, anebo udělat takové rozhodnutí, které povede k zániku té firmy. To všechno se nese se svrchovaností. A proto, pokud tedy mluvíme o svrchovanosti, tak bychom měli mluvit o institucionálních předpokladech. o institucionálních předpokladech. Co se musí změnit v těch institucích, aby ten stát skutečně se mohl vůbec svrchovaně chovat. No a my jsme vlastně k tomuhle, tam, jak Michal říká, tam je určité předpolí v té první knize, protože my mluvíme o poloprezidentském systému. My mluvíme o poloprezidentském systému, a to z dobrých důvodů, že v okamžiku, kdy stát je svrchovaný, tak tam musí být jasno v tom, kdo dělá zahraniční politiku a kdo za ní nese odpovědnost. Když se podíváme na tenhle režim, tak vlastně v tomhle jasno úplně nikdy nebylo. Dneska, po 34 letech od vzniku České republiky, se zvažuje, že se podá ústavní žaloba, aby se vyjasnily kompetence prezidenta a vlády. V zahraniční politice. To o něčem svědčí. To znamená, my v tom Bruselu, v tom bruselském systému si to vlastně ale můžeme dovolit. Mě to vlastně jedno. V okamžiku, kdy skutečně budeme odpovědní za svůj osud, tak si tohle dovolit nemůžeme. Tady může být jen jedna instituce zodpovědná za zahraniční politiku a my ten koncept změny režimu koncipujeme tak, že to má být prezident, přímo volený prezident. To znamená, je to ten poloprezidentský systém podle de Gaulova vzoru. To neznamená, že by ministr zahraničí nehrál nějakou podstatnou roli. Ministr zahraničí by měl hrát mnohem podstatnější roli, než hraje dnes. Když se podíváte na tu mou kapitolu, tak je to ministerstvo zahraničí, jaké jsme ještě neměli. Jo? To, co tam navrhuju. To znamená odpovědnost za rozvědku. Dneska rozvědka z nějakých důvodů odpovídá ministerstvu vnitra. Jo? Zvláštní. Jo? U kontrarozvědky by to člověk pochopil. U rozvědky je to fakt divný. Odpovědnost za ekonomickou diplomacii. Dneska klíčové odbory ekonomické diplomacie jsou na ministerstvu průmyslu a obchodu. A pak samozřejmě vypořádat se s těmi, kteří tu svrchovanost nahlodávají zevnitř. Nevládky, kulturní fronta, to jsou ta česká centra, ale také neloajální úředníci. To je jeden z velkých problémů ministerstva zahraničí. Podstatná část toho úřednictva je socializována do těch bruselských struktur. Každý ministr zahraničí, který by chtěl dělat nějaké změny, tak musí vycházet z toho, nevím jakou část, jo? Možná třetinu, čtvrtinu, že by se s nima musel rozloučit. No, takže to jsou možná, to jsou takové základní kontury. Já už asi už jsem přesáhl ten čas, tak nebudu tady dál.
0: Děkuju, Petře. Zbytek samozřejmě najdete v té knize. Ona by byla škoda, kdyby vám naši milí tady autoři všechno řekli, že jo. Jo, takže a myslím, že jste i pochopili z toho, co Petr Drulák říkal, jak je důležitý číst ty knihy společně. Že to je opravdu koncipovaný jako tandem, že když pak budete číst vlastně tu precizaci, tu představu o tom, jak má fungovat ministerstvo zahraničí, tak v tom současném systému vlastně nenacházíte jako dostatečný zdůvodnění pro to, jak by to takhle mohlo fungovat. Ale v případě zvlášť toho poloprezidentského režimu už to samozřejmě smysl dává. Jo? Takže číst tomhle pořadí. Děkuju. Přejdeme nyní od té bezpečnostní a zahraniční politiky k ekonomice, že tak jako je třeba posílit odolnost našeho státu v otázkách bezpečnosti, tak něco podobného se musí odehrát i na poli hospodářství. To dnes vykazuje nemalý zranitelnosti a o nich a o tom, jak je odstranit, píše ve svém příspěvku Ilona Švihlíková. Ilono, ty jsi autorkou dneska už slavné teze, že Česká republika se stala kolonií ekonomicky závislou na zahraničním kapitálu, zahraničních bankách, zahraničních mateřských firmách. Jaké hlavní kroky podle tebe, nebo jo, co je i v tom tvém příspěvku, jaké kroky navrhuješ učinit, abychom se z tohoto dosti nelichotivého postavení vymanili. Prosím, Ivono.
3: Tak, dobrý den taky. Já se taky teda radši postavím.
0: A děláte to správně.
3: Ano, dobře. Tak, já jsem se věnovala, přesně jak Michal řekl, těm zranitelnostem, protože to je téma, kterému se u nás moc pozornosti nevěnuje. A zároveň je to téma, které se ukazuje být čím dál důležitější. Protože když se podíváte na dění v posledních měsících, tak vidíte, že velmoci se snaží cílit přesně na slabosti určitých zemí a vydírat je s tím prostě a omezovat výrazně jejich prostor ku svému prospěchu. A naopak třeba země, do kterých bychom to neřekli, zase velmi aktivně pracují se svými silnými stránkami, jako je třeba geografie v případě Iránu a podobně. Takže ono je dobré mít tuhletu jako tu základní analýzu a vědět, v jakých oblastech jsem buď okamžitě vydíratelný a v jakých, řekněme, nevyužívám minimálně svůj potenciál a jsem zbytečně zranitelný a jde to napravit. Já jsem se tam věnovala několika tématům, ale stručně, aspoň abych dodala trochu optimismu, zmíním jedno, a to je, dvě, ale jedno jako pozitivně, a to je otázka vlastnictví dluhopisů. Mm-hmm. Tohle je samozřejmě velikánský problém, protože se hodně hovoří o tom, že jako dluh, když je vysoký a jak je vysoký a nebezpečný a podobně, a potom obsluha dluhu a jak vypadají výnosy z dluhopisu a že se zvyšují nejenom u nás, ale vlastně v celém světě. To je tím proinflačním prostředím mimo jiné. Ale už se hrozně málo mluví o tom, že je velice důležité, kdo ty dluhopisy drží. Jo, kdo je má prostě pod svou kontrolou. A tady na první pohled, jak tam píšu, to vypadá, že Česká republika je na tom úplně báječně, protože vykazujeme velikánský podíl v držbě rezidentů. Ne jako Japonsko, ale taky velmi vysoký. Ale bohužel, když se podíváme podrobněji do té statistiky Ministerstva financí, tak zjistíme, že velká většina z toho jsou takzvaně jako sice domácí subjekty, ale jsou to dcerky nadnárodních firm, ať už bank, nebo různých fondů investičních, penzijních, pojišťovacích společností a podobně. To znamená subjekt, který je pod zahraniční kontrolou, ne pod domácí. A tam ta vydíratelnost je samozřejmě veliká, obzvláště u toho našeho finančního sektoru jako takového. Takže jeden z nástrojů, který malinko přispívá, který jste možná už využili, je právě dostat víc dluhopisů mezi občany. To znamená dluhopisy pro občany, to je teď, co probíhá. Vidíte, že zájem o to je. Ano, nejsou to cifry, které by dokázaly vykompenzovat to, co dělají ty banky, ale je to dobrý, každopádně dobrý směr. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je mobilizace domácího finančního kapitálu. My máme velkou výhodu v tom, že naše obyvatelstvo je velmi spořivé z mnoha různých důvodů. Ať se nebudu tady zabředávat do toho, jak máme velký úspory a proč, ale každopádně máme velké úspory, akorát je zase máme uložený u těch dcerek těch nadnárodních bank. To znamená, my musíme vytvořit vlastní domácí struktury a nikdo mi nebude říkat, že to nejde, když se díváte na ty skutečně české banky, které u nás operují, tak všechny vznikly z dola jako družstevní záložny. Všechny. No, takže ten potenciál tady je, včetně rozvoje kapitálového trhu, což by se nám taky moc hodilo, abychom tu závislost na tom zahraničním rozhodování, se kterým zrovna tady ta osoba po mé levici má zkušenosti, abychom omezili. Upřímně skoro všichni podnikatelé s tím mají nějaké zkušenosti. No a další bod, kterému se věnuju, je naše velká závislost na exportu. My samozřejmě máme nějaký exportní profil ekonomiky, to není nutně špatně, ale přece jenom by bylo dobré, abychom trošku víc tu ekonomiku vybalancovali, trošku víc narovnali. A proto já tam navrhuji několik opatření na posílení té lokální ekonomiky, aby se nám prostě víc střetávala ta naše výroba s tou naší domácí spotřebou, abychom si uvědomovali, že každý náš nákup má nějaký smysl. A vlastně tím končím něčím podobným, co už tady zaznělo, a sice, že ty velké změny často začínají v naší hlavě a naším každodenním rozhodováním, čemu dáme přednost a jaká kritéria prostě si u toho stanovíme, jestli se rozhodneme podpořit českou banku, český dluhopisy, české výrobky, pokud tomu prostě ta možnost je, pokud tenhle ten výběr existuje. My se totiž často do té nohy, jako kromě toho Bruselu a dalších, stříníme i sami. Tím, že jsme málo loajální sami k sobě, tak říkají. Vím, že tohle neplatí samozřejmě na náš spolek, že? Jinak byste do něho taky nevlezli, ale je to celkově problém, který se tady snažím trošku dlouhodobě burcovat, abychom si vážili vlastní práce a podporovali ji, protože to za nás jaksi nikdo jiný neudělá.
0: Já ti děkuju, Ilono. Určitě si už teď jste plně vědomi ty vzájemný jak si jak to z těch souvislostí mezi tou politickou svrchovaností a tou svrchovaností ekonomickou. Jedna bez druhé dost dobře není možná. Tady Honza Skalický už určitě je na trní, že jsem ho jako přeskočil, ale doprava, to uznáte, to si počká ještě chvíli, protože kdo jste sem jeli touhle dopravou, to je prostě nereformovatelný. Jo. Se v zásadě změnit skoro nedá. A nebo na to musí být někdo, jako je Skalický. Teda jako. Ale dobře, pojedeme tak, jak to mám tady pěkně před sebou, a to je Martin Pecina. Martine, ale ty jsi to určitě nahrál, takže tvůj příspěvek se jmenuje Vize národně orientovaného a méně regulovaného hospodářství. Takže moje otázka zní, jak souvisí, pokud vůbec, ta přemíra těch regulací s tím, že to naše hospodářství je do té míry, o které mluvila taky tady před tebou Ilona, vlastně v područí těch cizích zájmů. Jo? Jestli to množství těch všelijakých zákazů, příkazů, regulací, jak to s tím souvisí, že jsme takto vázáni na to, na ten zahraniční vliv.
4: Dobrý den všem. No, já nevím, jestli ty regulace souvisí s tím, že jsme v područí. Určitě ty regulace souvisí s tím, že v zásadě celý průmysl v Evropě nebo průmysl téměř v celé Evropě umírá. A mě se mnozí lidé ptali na to, kdo si myslím, že to způsobuje, já to fakt nevím. A krásnou odpověď na to možná dává knížka Prolomení hradeb od pana kolegy Hampla, Petra Hampla, který vysvětluje, že to je vlastně samovolný proces, tak možná to tak skutečně je. Ale ty procesy té regulace, zejména regulace, které jsou ideologicky podmíněné, tak ty jsou pro náš průmysl zničující. No, se to viděli v mnoha oblastech, ale já jsem se v té knižce snažil vypíchnout oblasti, ve kterých Česká republika byla vždycky silná, protože si myslím, že tak, jak ve firmě máte, si musíte, když přijdete do nové firmy, udělat nějakou SWOT analýzu a říct si, toto jsou silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, tak stejně by si to měl udělat každý minister průmyslu a říct si, kde jsou silné stránky a kde jsou příležitosti. To jsem se snažil nějak, nebo pokusil jsem se to nějak pojmenovat a prostě v České republice více než 200 let fungovalo silné hornictví, silné hutnictví, těžké strojírenství, přesné strojírenství, automobilový průmysl. A to jsou věci, ve kterých jsme byli fakt dobří a oni postupně jako od vrchu, tak jak jsem to jmenoval, tak postupně umírají. Že hornictví, ještě něco bylo v severních Čechách na těžbu, povrchovou těžbu hnědého uhlí, možná se bude někde těžit litium, ale jako nikoho to v zásadě jako moc nezajímá. O hutnictví se netřeba bavit. Mimochodem, kdo by si myslel, že jsem já koupil novou huť, tak podotýkám, že to si vymysleli novináři. Že jako, je to absurdní a do takové jsme se dostali situace, že nikdo nechce slyšet, když řeknu, že já jsem nic nekoupil a pak si večer v televizi přečtu, že firma, kterou koupil bývalý ministr Pecina, tak propuští nějaké lidi, tak to je úplně jako na infarkt. Ale přesně tak, už mě to nikdo neuvěří. A tak jako z hutnictví už nám zůstalo v zásadě jenom Třinec z toho 12 milionů tun oceli, které se tady vyráběly těsně před vstupem do Unie, tak je to dneska někde kolem 12,5 milionů, tak je to nějaké 2 a něco milionů tun ročně. No a to strojírenství postupně taky, že jo, tak jako tady se nebudeme bavit dokladně. V Ostravě je ten proces úplně stejný, Vítkovice měli 185 let a je po nich definitivně. Takže je to způsobeno dneska jednak tím, že se taky málo ví při tom vstupu do Evropské unie. Jsme vyjednali tak skvělé podmínky v čele s panem Teličkou, že jsme třeba museli se zavázat, že omezíme výrobu oceli na polovičku. No? To má nás za 0,5 milionu tun na 6 milionů tun náraz během roku. A to byl jakoby jeden vliv. Druhý vliv je, že nás samozřejmě drtí konkurence ze západu, když už jakoby přežila, tak jako první chce, aby jsme umřeli my, to je taky celku pochopitelné. A když už se nám začne dařit třeba vyvážet do Číny, tak pošleme někoho na Tchaj-wan, nebo někdo pošle pana Vystrčila na Tchaj-wan, jako samozřejmě má nějaké biznisové pozadí, on tam nejel proto, aby zachraňoval Tchaj-wance, to je jako asi každému jasné. Čili takhle jakoby postupně nás to likviduje, no a teď přišly ty ideologicky podmíněné zásahy, jako je Green Deal, jako je ESG, jako o tom většinu ani nevíte, ale já musím prostě zaměstnávat ve firmě, která má 60 lidí, jednoho člověka na to, aby sledoval uhlíkovou stopu zaměstnanců. Sledujeme, jestli zaměstnanci jezdí na kole, to fakt jako není legrace, jestli zaměstnanci jezdí na kole, nebo jezdí tramvají, nebo jezdí autem do práce, a když jezdí autem, jestli mají elektromobil, nebo úplně prostě jako naprosté šílenství. Teď jakoby do toho regulace bank, takže banka vám nedá úvěr na to, když chcete stavět uhelnou elektrárnu ve Vietnamu, na to zapomeňte, Vietnamcům to nevadí, že jo. No a jako naše činnost taky nevadí, ale naše jako banka, naše italská banka, se kterou děláme, tak nám nedá úvěr na to, aby my jsme dělali inženýrskou činnost na uhelné elektrárně ve Vietnamu. O tom, že nesmíme dělat do Číny, do Ruska, že nás to nikdo nepodpoří, no o tom se ani jako nebavím, a že když budeme dodávat do Ruska, tak nás ještě zavřou. No. Čili to je jakoby tyto regulace, které jsou ideologicky, politicky podmíněné, nás asi začínají drtit víc a víc, místo toho, aby jsme si řekli, tohle jsou naše silné obory, pojďme podpořit, co ještě přežilo, a vydefinujme si, to jsem se v té knize taky pokusil, vydefinujme si nějaké obory perspektivní, ve kterých se zdá, že jsme dneska dobří, a ty pojďme podpořit, jako to dělají v mnoha jiných státech.
0: Moc děkuju, Martine. Všechny ty nesmysly spojené s Green Dealem, který si tady zmínil, tak se silně projevují v naší energetické politice. Tam ta podvázanost nebo ta podřízenost zase tomu nadnárodnímu těm strukturám, tak se na tom velmi dobře dá jako ilustrovat. A touhle problematikou se v naší knižce věnoval Ivan Oveský. Takže Ivane, prosím tě, mohl by si tady krátce dva, tři kroky, které zapotřebí udělat, které by stát, který se jako nějak vyváže tady z toho područí Green Dealu, který musí co nejrychleji udělat, abychom si udrželi jakž takž nějakou energetickou soběstačnost?
5: No, já jsem v tom měl 10 bodů. V té knize je 10 bodů, které bychom měli v podstatě udělat. První z těch 10 bodů už je dneska...
0: Tak dva, prosím.
5: To já vím, ale bude to potřeba to v kontextu, jo. Z těch 10 bodů v podstatě dneska je 9 bodů pase.
0: Aha.
5: 9. 9 z 10 je pryč. Poté první bod byl, že ČES a vůbec se plynárenská a elektrárenská síť a všechno by se mělo normálně dostat do rukou státu. Místo toho máme teďka 1.6. bávána hromada ČESu, kde se rozhodlo, že ČES se rozkrade, nikoli ze státně rozkrade. Protože to nejcennější, co tam je, to znamená, to jsou distribuční sítě, to je obchod, služby, všechno, tak to přijde pryč. A místo toho, aby se to teda zestátnilo, tak se to rozkrade. To je první věc, to byl ČES. Jo? Druhá věc. ETS 1, ETS 2. ETS 1, vláda nám taky slibovala, dala si do programového prohlášení, že z toho vystoupí. Dopadlo to tak, že ETS 1, o tom už dneska nikdo v podstatě nehovoří, ETS 2, teďka obrovské vítězství, že se údajně zastropuje ETS 2 na 45 euro za tunu. Což samozřejmě víme, že ten mechanismus toho zastropování cenných papírů je v podstatě na vodě, protože tam je prostě takový nějaký systém, který podle mě nemůže fungovat. To by spíš mohla říct paní Ivona tady asi, jo? To je spíš její doména. Za třetí, uhlí. Už to tady nakous Martin. Uhlí. My jsme se zbavili, my zatápíme, jak idioti, zatápíme dolin na severní Moravě a v severních Čechách, likvidujeme náš uhelný průmysl. to je prostě neštěstí a to ty další generace nás budou proklínat za to, co děláme. A bohužel tím se dostáváme do toho, že nejenom, že se nevymaňujeme z toho područí, ale pak se dostáváme čím dál víc do područí. Bohužel, protože bez toho uhlí, to je v podstatě jediná surovina, kterou máme nejenom my, ale vůbec vlastně v Evropě víceméně. Za další, pátý blok, a dneska už pátý a šestý blok v Dukovanech. Jo, tam jsou čtyři bloky a teďka pátý, šestý blok. Takže ta notifikace, která tam byla, protože když si chceme postavit my tady vlastní jadernou elektrárnu, tak musíme požádat Brusel, aby nám to dovolil, protože tam bude veřejná podpora. Takže to, co tam bylo na ten pátý blok, to už neplatí, ta notifikace bylo požádáno o novou notifikaci a teďka signalizuje Brusel, že vlastně neví, ale že se to bude muset doplňovat a že vlastně to možná nevíde. Což je teda další jako šílená věc. Máme rozestavěný, nebo respektive máme v Temelíně, máme komplet připravený další dva bloky, třetí, čtvrtý. Tam jsou dneska dva bloky, dvě tisícovky, třetí, čtvrtý blok, kompletně připravený všechno. Nikdo to nechce zatím dostavět. Vláda sice říká, že o tom přemýšlí, ale neviděl jsem žádný konkrétní kroky na to. Což je teda taky průšvih, jo? Protože říkají, nechceme uhlí, ale to uhlí není čím nahradit. Není čím nahradit. 40% vyráběno z uhlí, prostě nemáme zatím čím nahradit, nebudem si nic zalhávat. Za další, OZE, to jsou ty občasné, oni tomu říkají obnovitelné, jsou to občasné zdroje energie. Neříkejme tomu obnovitelné, i když se tomu taky dá říkat obnovitelné, protože oni obnovují svoji činnost vždycky, když začne svítit a foukat. Takže z toho pohledu jsou fakt obnovitelné, jo? Ale bohužel, jako to, jak oni to říkají, to vůbec není pravda. Teď máme obrovský problém, o kterém se nehovoří. 1.6. byl deadline na to podávat připomínky k těm akceleračním oblastem. Akcelerační oblasti jsou normálně úplně sprostý zločin. Nachystala to vláda Fialova a bohužel vláda teďka v tom pokračuje, Babišova. Bohužel, jo, ty větrné elektrárny, to je prostě šílenost. Představte si 4 kilometrů vysoký větrníky, jo, který dělají hluk, svítěj, já nevím co všechno. Je to v podstatě jenom obyčejná mašina na dotace. Na nic jiného to nefunguje. A udělají to tak, že je to v rozporu s evropskou směrnicí. To je strašně důležitý. Já ten Brusel nechci hájit, ale v tomto případě musím říct, že Brusel se choval inteligentně a do té směrnice RED 3 z roku 2023 jasně napsal, že ty akcelerační oblasti musí být na nezemědělské půdě. To znamená tam, kde už je to dávno vyřízený, to znamená tam, kde vlastně to jsou, já nevím, haly třeba průmyslových objektů, haly logistický, jo, střechy logistických, to bývají doly. Prostě všechny ty věci, kde už dávno to není zemědělská půda, už to nikdy zemědělská půda v podstatě nebude. Ale oni ne, oni klidně normálně to narvají na zemědělskou půdu, dokonce na černozem. Což je teda prasárna non plus ultra, jinak se to opravdu říct nedá. A když si vezmeme, že třeba jenom ty soláry, které dneska už vás nebude chtít nikdo připojit a nikoho nechtějí připojovat, ale najednou se vytyčilo, na 1500 MW se vytyčilo soláru a jenom ty soláry zaberou normálně 7 milionů metrů čtverečních. 7 milionů metrů čtverečních se zabere zemědělský půdy. Zemědělský půdy, to nehovořím o tom, že dali něco i na ty Brownfield, já jsem chtěl říct Blackouty. Sorry, díky.
0: Přijdou taky. Jo?
5: Ty přijdou posléze, jo? No, VVN, jsem říkal, neměl by se stavět ty VVNka do Německa. Staví se to pořád, bohužel, a v podstatě to mají to v podstatě v plánu, že to budou stavět. Což je teda další průšvih, protože my nepotřebujeme dělat tranzit zadarmo, dělat tranzit německý elektřiny sem a tam. My potřebujeme mít vlastní zdroje. Jo? Státní obchodník elektřinou, státní obchodník plynem, to v podstatě zařvalo díky tomu rozdělení ČEZu, takže to je pasé. Ale to mělo fungovat, protože stát si tím pádem vyrazil z ruky všechny nástroje k tomu, aby mohl ovlivňovat ceny energií. A cena energie je základ. To může říct tady Martin, to řekne Ivona, to řekne Honza, to řeknou všichni, že jo. No, takže poslední zůstává energetický mix, to je ještě možná nějaká šance, že se podaří ho udržet, a už tomu taky moc nevěřím. Takže je mi líto a nepotěšil jsem vás. Děkuji.
0: Přesto ti děkujeme. I tak velké díky. Určitě přijdou nějaké dotazy potom z publika na tebe, o tom nepochybuji. No a teď Jan Skalický. Jeho příspěvek zní skoro až tak jako poeticky dopravní desatero pro budoucí ministry. Je skoro jako bys si to psal pro sebe, člověče. A to tvoje dopravní desatero stojí na jednom klíčovém postřehu, že problémem není nedostatek peněz, těch je v dopravě jako hafa, ale absence nějaké závazné státní koncepce. Jak by podle tebe, krátce, měla taková koncepce vzniknout, proč nevzniká, proč neexistuje a proč vlastně všechny ty dosavadní pokusy o nějaké strategické řízení toho dopravního, řekněme, konglomerátu procelávají?
6: Michale, děkuji za slovo. Děkuji samozřejmě spolku Svatopluk za to, že jsme vůbec mohli takovou knihu napsat, protože já vnímám to, že tady se k těm jednotlivým rezortům vyjadřujeme jako nejenom desatero pro toho ministra, ale v podstatě rozcvičku i pro, a ty jsi to říkal tady, pro nás, pro naše týmy, protože nikdo z nás, počítám, není sám, že o nějak o tom přemýšlíme.

strategii, protože proč? Možná nebude Martin úplně souhlasit, ale fabriku, když někdo fakt chce, no tak si ji víceméně může postavit za svý, když teda najde místo, kde se dá postavit. Nemocnici taky, ale dálnici, vodní cestu, železnici, to může stavit jenom ten, který má prostě opravdu jako společenskou dohodu. Jo, že má tu dohodu systémově, kudy to povede, která má přednost a má to prostě v nějakém systému stavět tak, aby to fungovalo. Já ukážu na dvou číslech, jak to dělá náš stát. Je to známý číslo, já jsem to už přednášel na konferenci, která byla v hotelu Duo. Tak když vemete číslo, kolik bychom měli stavět dálnic v tom plánu, v tom celkovém plánu, což je přes 3000 kilometrů, ne v tom zmenšeném, ale v tom, kde by byly i axiální, radiální, všechny dálnice, které potřebujeme, a vydělíte to průměrným počtem kilometrů, který stavěli poslední ministři za 30 let, tak dojdete k tomu, že dálniční systém České republiky bude dostavěn ředitelstvím silnic a dálnic už v roce 2470. To je, vypadá, že to je úplně chyba v Matrixu, že to je blbost, jo. Ale vy, když si uvědomíte, že ministr Ťok běžně stavěl 1,7 kilometrů dálnice za rok, 3,6 a tak dále, že ten průměr i dneska, když už se dosahuje třeba 60 km za rok, pořád je někde 20 km za rok, no a chybí nám 1,5 tisíce kilometrů, jo, tak tohleto číslo 470 je z doby toho Ťoka, abych byl korektní. Ale prostě v té době to tak fakt vycházelo, jo. A já jsem neslyšel žádného ministra, který by řekl, hele, když se nad tím koncepci, ale ona je strategie, vůbec co chci, že jo, co chci dokázat a na to musím mít koncepci. Já se nepamatuju, že by nějaký minister řekl, hele, když máme vlastně takhle rozevřený ty nůžky z toho, co děláme a co potřebujeme, tak nemá cenu se hádat, jestli nám zelený dovolej tohle nebo tohle a který úsek stavíme, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to vůbec uchopit, jinýma slovama, jaký legislativní změny, jaký zákon o liniových stavbách, jaký zákon o veřejných zakázkách, co se musí změnit, aby jsme to vůbec dosáhli. Ne. Všichni ministři se nechají do 8 dnů omotat 8-hlavou anakondou ministerstva dopravy, což jsou lidi, kteří tam jsou přes 14 ministrů, který jim řeknou, jak to nejde, jak vlastně ty jednotlivé ekologické organizace blokují co kde. A místo koncepce a strategie, řeknu to také na kameru, nastává úplně chaotická výstavba tam, kde to zelený přehlídli, nebo zrovna tam neměli nějaký, tak tam se postaví kousek, kde nějaký starosta si prosadil, což je dobře, že lobuje, obchvat kolem své obce ve formě třeba kusu dálnice. Takže se podívejte, že třeba kolem Litomyšle máme kousek dálnice, pardon, kolem Vysokého Mejta. Je to dobře, ona to bude jednou D35. No, ale byl postavený, že tam to zrovna někdo chtěl. Jinými slovy, ta koncepce i strategie chybí. K tomu řeknu ještě jednu věc. Koncepce vodní dopravy České republiky není vůbec schválena, protože není společenská dohoda na plavebním stupni Děčín, takže ty ministři se to bojí dát schválit a není to schválený. A abych teda řekl už zkráceně, co je výsledkem. Výsledkem je, že Česká republika je jeden z nejhůře se rozvíjejících států s dopravním systému v Evropě, což je neuvěřitelný, protože jsme centrum, jsme srdce Evropy. Tady by měli jsme využívat toho, že jsme v takhle dobrý poloze. No a když se podíváte na systém dálnic v České republice, tak jde shrnout jednou větou, dálniční obchvat České republiky byl zcela dokončen. Poláci, Němci, Rakušáci, Slováci, všichni to mají dokončený. My máme v prostředku malou hvězdičku a skoro nic nedosahuje a nenapojuje se systémově na ty dálnice. V vysokorychlostní tratě stavíme 0 kilometrů, nic nestavíme. Vodní cesty 0 metrů dokonce, nic nestavíme. Čili ta koncepce a strategie chybí. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Doprava to je samozřejmě výstavba infrastruktury, ale taky to je využití vlastně toho, co jsem říkal na začátku, že ta doprava je potřebná pro všechny a ta doprava má například výraznou cenu, to bude tady určitě souhlasit Ilona, cenotvorebnou funkci. Když se zapne například vodní doprava, tak na Rýnu klesají ceny na železnici až o 40%, jo? Což má obrovský vliv na dopravu. Když by se zapnula doprava vodní na Labi, tak by pro Škodovku a pro ty, který kolem Labe těma železnicema vozejí ty auta, každý 4 hodiny jeden vlak, tak by ty ceny šly dolů třeba o 30-40%. Takže si představte export, import, kolik by vlastně ušetřilo se lidem, že u řady výrobků je doprava veliký procento z ceny výrobku. Čili všechny tyhle ty věci
vyrovnávání vlivu jednotlivých dopravních módů, aby mezi nimi byla rovnováha, aby nic nezaniklo. To všechno by mělo dělat ministerstvo dopravy, nic z toho nedělá a výsledkem je, že například loni zaniklo Česplo, zanikly české loděnice, čili klidně se

0: zruší jeden obor a ministr dělá, že to je v pořádku. Ministr Kupka mě říkal, to je trh, takhle to trh žádá. Nikde ve světě trh neurčuje, jestli bude nebo nebude jednotlivý dopravní mod. Čili u nás ta koncepce a strategie absolutně chybí a rád odpovím jakýkoliv otázky. Bohužel jsme tak prýma země, nejkrásnější země na světě a v tomhle jsme opravdu selhali.
1: Díky, Honzo. Ta koncepce opravdu chybí, ale nechybí v té knize. Opravdu je tam sformulována v těch jednotlivých krocích pro ty jednotlivé oblasti dopravní, co je zapotřebí prakticky provést. My jsme, možná jste tam někteří byli, teď jsme měli v sobotu československou tradiční, takovou už po třetí konferenci a tam se diskutovala podobná témata s podnikateli, českými a slovenskými, tak se mi vybavil ten, ono to zní jako bonmot, ale on si to opravdu spočítal, myslím, že byl Pavel Juříček, když se mluvilo o tom, když se teď jako na Povel začnou stavět dálnice od nás do Číny a z Číny k nám, tak se sejdou u Kolína. Jo. Takže, tak, Praha-Peking, ano, dálnice Praha-Peking, tak se sejdou u Kolína. Tak, ale říkám, nebyl to jenom bonmot, opravdu jako si to propočítal, jak se rychle staví v Číně, jak se rychle staví u nás. Tak máme před sebou poslední dva autory, tím vůbec nechci říct, že to, čím se ve svých textech zabýváte, že nějak méně důležité, vůbec ne, ale někdo prostě musí být ten poslední. O důležitosti školství nikdo nepochybuje. Tam se prostě rozhoduje o naší budoucnosti a tohle téma, nejen v té knize, ale i u nás ve Svatopluku, tak má na starosti Andrea Roskovcová, která se věnuje pedagogice, učí na Technické univerzitě a ty si, Andreo, se tam kladeš otázku nebo zabýváš se tam národním kurikulem. Poukazuješ na to, že vlastně dnes nám chybí jádrové učivo, že děti vlastně ve školách po zrušení osnov vlastně nemají nic, co by je nějak propojovalo tematicky, že se každá škola prostě v každou dobu učí také něco jiného, ale to určitě není jediný. A to je, řekněme, i na popud právě zvenčí, že? To není něco, co bychom si tady vymysleli sami, ale vidíme, že něco podobného se odehrává ve všech těch zemích okolo nás, protože jsme k tomu tlačení prostě ze zahraničí. Jaké další, řekněme, neduhy, ale zase jenom prosím o stručnost, tam vidíš a jaké teda nápravné kroky doporučuješ? Co vlastně, kde je ta největší achilova pata toho našeho školství a jaký odstraní?
2: Tak dobré odpoledne nebo podvečer. K neduhům našeho školství českého je to složité se vyjadřovat, protože ta situace nebo to téma není úplně jako jednostranně pojmutelné, jo? Protože my se vyvíjíme jako společnost a to, co třeba platilo v minulosti, že bychom si zvolili, tak dneska by nám nestačilo. Příkladem může být, že děti bychom třeba chtěli, aby neměli žádný mobil nebo technologie ve škole, ale jako úplně nevidím možnost tomu zabránit stoprocentně. Tak jenom, že to, co budu říkat, není jako jednostranně možné jako říct, že takhle to má být a nikdy jinak. Jo? Já v té knize se snažím představit koncepci modernizace bez toho, abychom nějakým úprkem šli progresivně dopředu bez zvažování toho, co je vhodné v určitém věku pro dítě, v určité míře, kterou tomu dáme, dobře pojato didakticky a podobně. Takže modernizovat musíme, ale ne tak rychle, jak se to děje a bez toho uvážení. To je první věc. Dále si myslím, že je hodně důležitá jako udržet si svobodu a autonomii, a to jak učitelů, tak těch škol, do určité zase míry, která umožňuje, nevím, takovou jednoduchou věc, budete na Jižní Moravě, budete v Liberci, tak když budete ty děti učit geografii, tak nepojedete na jejich republiky nebo na sever, obráceně, ale prostě ta geografie na tom místě, když půjdete do terénu s dětmi, tak je povedete prostě tam, kde žijí. Jo? Takže tam je určitá jako svoboda pro ty učitele, pro ty školy zvolit si, že zrovna tato forma bude takto. Ale to neznamená, že nemáme mít nějaké jádrové učivo, které prostě projde každé to dítě, dozví se i o té jižní Moravě na severu republiky a obráceně, i když tam zrovna nemůže jet. A podobně. Takže zase svoboda má nějaké své hranice z toho důvodu, že školství je veřejný statek, nebo tak se o něm bavíme, aspoň na té základní úrovni. A myslím si, že je hrozně důležité tohleto dodržet a mít to v tom školství dobře pojmenováno. Co mě ještě trápí je, že rámcové vzdělávací programy pro hodně lidí nejsou srozumitelné, protože jsou plné hodně těch cílových kategorií. Pořád jsou tam cíle a jakými metodami, formami těch cílů máme dosáhnout. A protože to srozumitelné úplně nebylo a všichni už to postupně jako vnímali a chápali, tak tvůrci, respektive Národní pedagogický institut, přistoupil k tomu, že dává dohromady modelové školní vzdělávací programy, kde se snaží aspoň v některých těch programech, více v tom předmětovém, určit i nějaké to jádrové učivo, ale je tam dost heslovitě. Co tím chci říct je, že jako postupně ti tvůrci se vlastně trochu vrací, ale nejenom oni, jo? Je to vlastně zase navázáno na to zahraničí, kdy OECD, státy, ale i jiné organizace prostě se vrací trochu k myšlenkově, k tomu obsahově zaměřenému kurikulu. Takže i v tomhle tom opatření to vidíme, ale není to úplně systematicky pojato, je to zase jako budeme mít předměty, nebo budou integrované, nebo budou tematicky zaměřené, tak zase každá škola si to bude moct zvolit, tak zase nevíme, co se kde bude vyučovat a jakým způsobem. Rozumíme si, jak je to myšleno. Čili není v tom zase ten koncept podle mě ucelený a správný. Tak, co ještě zmínit? Mě asi úplně nejvíc za mě osobně jako odborníka nejvíc trápí asi ta indoktrinace ve školství. Protože si myslím, že jestli se budeme bavit o známkování, o didaktických postupech a tak, na to máme vědecké výzkumy, víme, co funguje, jak se učí mozek, jak v tom fungují emoce, jak funguje reflexe, mohla bych pokračovat o výzkumných nálezech didaktických. Já bych se o těchto detailech teď v tuhle chvíli nebavila, není to to nejzásadnější, ale podle mě zásadní opravdu je v tom našem tématu, které tu řešíme, a to je svrchovanost České republiky, tak zbavit to školství indoktrinace a to tam prostě dětem nedávat. Takže proč by si dítě mělo v 11 letech dělat názor na Evropskou unii? Proč nemůže jenom vědět, že existuje? Jaké to má možná v 15 letech výhody, nevýhody, proč si o tom nemůže podiskutovat. A postupem doby kumulativně dojít k té vědomosti, o čem vlastně to je být v nějaké teda zahraniční struktuře, když to řeknu. No a to si myslím, že by mohlo stačit v tuhle chvíli, když tak jsem otevřená k dalším dotazům.
1: Děkuju pěkně, děkuju, André. Andrea Roskovcová se tam také podrobně věnuje působení neziskových politických nevládek ve školství, důsledků, ke kterým to vede, tak doporučuji taky vaší pozornosti. A poslední tedy dnes tady na panelu je Tomáš Doležal, který se dlouhodobě věnuje sociální politice. Ty máš, Tomáši, tam společný příspěvek s Karolínou Kubiskovou, jste si to tam rozdělili. A když bych měl ten tvůj, řekněme, přínos vlastně té sociální politice nějak krátce heslovitě definovat, tak bych řekl, že je oproti všem těm alternativám, které jsme dosud poznali, silně prorodina. Ty se nedíváš na společnost jako na nějaký agregát jednotlivců, ale jako na společenství rodin, která vlastně tvoří tu rodinu největší, ten národ. Jaké jsou ty, a zase prosím jenom krátce, zbytek se dočteme v knize, jaké jsou ty hlavní nástroje té sociální politiky, které tu integritu a stabilitu té přirozené rodiny nejvíc posilují a naopak vlastně, které jsou taky nejvíc poškozovány těmi zásahy zvenčí. Tím, že nejsme suverénní zemí.
3: Děkuju, já se nejdřív omluvím a zeptám se, Honzi, jestli můžu sedět, protože jsem se nějak hnul páteří a cítím úplně každý žebro a nádech. Jo, děkuji, ano, děkuji ano. Moc, zkusím.
1: Hele, měli bychom dát hlasovat, ne?
3: No. Zkusím to hlasově. Takže ano, je to tak, základem té mojí kapitoly s Karolínou, co jsme napsali, je teze, že sociální politika, ale v podstatě ani hospodářská politika do budoucna nebude funkční a prosperující bez funkční a robustní prorodinné politiky. Ta se provazuje všemi systémy, budoucím důchodovým systémem,